0: Při požáru v rekonstruované budově v Bruselu zemřelo několik lidí. Fotbalisté Španělska slaví postup do finále mistrovství světa. Poražená Francie si zahraje o bronz. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho taky, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
2: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
3: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
2: Děti, které páchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
4: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětí. S tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
2: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi 100 s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově Oxy v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6 pohřešovaných. V budově bylo v době vypuknutí požáru asi 200 dělníků. Podle mluvčího hasičů začalo hořet ve druhém patře. Plameny se ale přes výtahovou šachtu rozšířily i do nižších podlaží, což způsobilo prudký požár. I ten se hasičům podařilo zkrotit. V budově se nachází byty, restaurace i střešní bar. Radnice Vertyni v Podkrkonoší na Trutnovsku uvažuje o odškodnění obyvatel za potíže s dodávkami pitné vody. Důvodem problému byla blesková povodeň, při které městské vrty kontaminovaly fekální bakterie. Obyvatelé města tak byli téměř 3 týdny závislí na dodávkách pitné vody z přistavených cisteren a vodu z řadu můžou znovu využívat od pátku.
5: Starosta města původního slevě pro odběratele vody neuvažoval, argumentoval zvýšenými náklady vodovodů a kanalizací kvůli kontaminaci vrtů. Město navíc podle něj situaci nemohlo ovlivnit. Kvůli žádostem řady obyvatel ale názor změnil a na příštím zastupitelstvu tak navrhne hlasování o možné kompenzaci ve výši 100 korun. Z Ertyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále porazili 2-0 Francii. Její trenér Didier Deschamps po porážce v Dallasu zpochybnil kvalitu rozhodčího utkání.
6: Teď položím otázku a nebudu na ní odpovídat. Nechci působit jako uplakánek, protože jsme prohráli, ale měl tento rozhodčí úroveň na to, aby řídil semifinále mistrovství světa?
0: V druhém semifinále se proti sobě v 21 hodin českého času v Atlantě postaví Argentina a Anglie. Vítěz vyzve ve finále Španělsko, poražený se v souboji o bronz utká s Francií.
7: Omezení na D11 u Prahy a taky na D1 u Mirošovic. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný, takže kolona nevzniká. Na D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete za sjezdem na chodce Rady. Od 25. kilometru až za most Šmejkalka je kvůli údržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh. Projíždí se pomalej, ale i tady bez větších zdržení. Na silnici 50 z Uherského Hradiště směrem na Brno čekejte kratší zdržení za sjezdem z D55. Je to kvůli omezení u odbočky na Zlechov, naberete ale maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je oblačná i zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, ochlazuje se na 18 až 13 stupňů. Přes den čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Celzia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Její divadelní představení jsou plná bolesti, zpracovávaných traumat ženské síly. Stejně jako v divadle se pak cítíte, když čtete její knihy. Ta poslední se dostala i do longlistu nominací na Magnézii literu. Režisérka a spisovatelka, autorka zmíněné knihy Co já, co ty, Miřenka Čechová je hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Miřenko, vítej.
9: Dobrý den.
8: U mikrofonu je Renata Kalenská.
1: Hovory.
8: Tak úplně na úvod. Vystudovala si taneční konzervatoř, Damu, Hamu, napsala si 3 knihy, inscenovala si více než 25 divadelních představení ve Washingtonu, New Yorku, v Praze, získala si několik mezinárodních cen, četla jsem, že třeba ve Washingtonu, v Jihoafrické republice. A dnes chci s tebou mluvit hlavně o tvé poslední knize Co já, co ty. Já jsem byla tou knihou unešená, přemýšlela jsem, jak to říct ve zkratce. Řekla bych, že ty nešetříš sebe, diváky, co se týče divadelních her, čtenáře, a děláš to takovým jako zvláštně jemným způsobem. Přemýšlela jsem, jak to nazvat krátce. Vymyslela jsem termín taková jemná pitva zaživa. Tak je to pro tebe bolavý tohle psát?
9: No, musím říct, že to vlastně pro mě bolavý není, protože pro mě to taková terapie činem. Já tím, že můžu některý zkušenosti a zážitky, nejenom moje, ale i druhých, přetvářet do nějakého uměleckého díla, tak vlastně mám pocit, že je nějak osmyslňuju, že je sublimuju právě skrz ten estetický tvar do něčeho, co může to negativní přetvářet do toho pozitivního. Ať už je to ve smyslu nějaké kompenzace nebo ve smyslu sdílení tématu, to, že v tom člověk není sám, to, že může ukázat nějaká východiska nebo nějaké cesty z toho. Pro mě to spíš právě takový coping mechanism, jak se k tím těžkým tématům postavit.
8: Když teda se zastavím u divadla, tak já vlastně z tvých divadelních představení vždycky odcházím jako kdyby rozkrájená. Pak se postupně dávám dokupy a ty teda se věnuješ tématům, která se mě bytostně týkají, takže pro mě to určitě má ten psychoterapeutický význam. Ty vycházíš nakolik ze svých osobních zkušeností, když pominu ty baletky, protože ty jsi studovala klasický balet?
9: Tak já myslím, že právě tím, že jsem si taky prošla nějakým typem mezní zkušenosti, takže se ve mně otevřela možnost empatie nebo porozumění nebo nějaké citlivosti k podobným tématům, které třeba nutně nemusí být osobní, ale nějakým způsobem je dokážu nacítit z druhého člověka. Je tam určitě nějaká rezonance, kde se potkáváme. Já se mám pocit potom v těch lidech jaksi zrcadlím a myslím, že se mi snad i daří být jim hodně, hodně blízko a proto možná se mohu dotýkat i věcí, které jsem sama neprožila.
8: A došlo u tebe někdy k nějaké retraumatizaci právě při práci na nějakém tématu? Já jsem se na to vlastně nechtěla ptát, ale sama jsem psala knížku Zamrzlé duše o sexualizovaném násilí a mě to teda otevřelo velké peklo.
9: Úplně rozumím. Já jsem se myslím, že retraumatizovala v okamžiku, když jsem vydala baletky. A ještě předtím, vlastně než ta knížka vyšla, tak jsem udělala rozhovor. Dala jsem rozhovor do Reflexu s Kateřinou Kadlecovou a na ten rozhovor se snesly vlastně strašně nevybíravé, nenávistné, mě ponižující a diskreditující reakce právě staneční obce, ačkoliv tu knihu nikdo nečetl. A musím říct, že tohle mě jaksi retraumatizovalo v tom, že jsem si uvědomila, že to prostředí, nebo řekněme někteří lidé, kteří mají určité mocenské pozice, takže není zdravé.
8: A toxické.
9: Je to toxické, ano. A myslím si, že se spousta lidí snaží to tak nedělat, zvlášť dneska už se to snaží napravovat. Nicméně ta reakce z tohohle prostředí byla natolik silná a intenzivní, že já jsem poprvé v životě zažila panickou ataku v okamžiku, kdy jsem četla na sociálních sítích nenávistné komentáře.
8: A ozval se někdo z těch lidí poté, co tu knihu přečetl?
9: Z téhle skupiny ne, ale ozvali se jiní lidé, kteří si tím prošli, kteří knihu přečetli, ozvalo se jich strašně moc. Musím říct, že tedy především ženy, které vlastně říkaly, to je moje téma, to je můj příběh, to jsem četla o sobě. Těch pozitivních reakcí bylo ohromné množství, ale já nevím proč, ale já prostě vždycky reaguju na tu nenávist, na to negativní, jak bytostně se mě to dotýká a nemám vytvořený takový ten filtr, zdravý filtr toho, že to člověk buď nebude poslouchat číst, nebo že se od toho oprostí, nebo že nějakým způsobem zesměšní ty druhé na té druhé straně. Pro mě vlastně ten oponent je neustále partner, jo? A já ho vlastně nechci vytlačit z toho mého prostoru. A proto i v některé momenty nyní dělám to, že se s těmi lidmi scházím. Že aha, když dostanu nějaký nenávistný nebo kritizující komentář od člověka, u něhož si myslím, že by byla možnost dialogu, takže ho k tomu dialogu vyzývám.
8: Máš nějaký příklad, jak ten člověk potom z očí do očí vlastně s tebou mluví?
9: Naprosto odlišně, musím říct. U baletek se to stalo, měla jsem vlastně velmi takový chlapácký, jako určité chlapácké komentáře na mě a pak, když jsme se s tím daným mužem setkali, tak vlastně z něj vyšlo, že on sám je obětí a že on sám vlastně tím prošel, necítil se v tom dobře a myslím, že jsme se jako velmi zblížili pak v tom osobním kontaktu.
8: A mluvil o tom, proč takhle reagoval, to je zvláštní.
9: Jo, jo, je to takový určitý stockholmský syndrom. Myslím si, že člověk hájí prostě to, v čem vyrůstal, to, co tvořilo po dlouhou dobu nějaké jeho jediné možné prostředí. To, kde měl pocit, že dostává šanci třeba navzdory něčemu jinému. Takže je to vlastně, je to, jak kdyby týrané dítě obhajuje svoji vlastní matku, protože nemá nikoho jiného než matku. Tak jako má to ten vlastně podobný efekt.
8: Já když jsem baletky přečetla, což bylo velice nedávno, ačkoliv to vyšlo v roce 2020, myslím, tak jsem si říkala, že ty jsi musela mít sny, už jako dítě sny plné krvavých pád, zákazů, jídla a tak dále. To bylo tak těžké prostředí pro 12-letý, 13-letý holky. Co z té 12-leté holky v tobě dneska zůstalo?
9: No, my jsme vlastně paradoxně to takhle dramaticky neprožívali, protože myslím si, že se v nás vytvořil nějaký takový jako sebezáchovný postoj a to byla ironie. A ta ironie skutečně už v tom raném věku bylo něco, co nás zachraňovalo. A my jsme vlastně to prostředí nahlíželi, tedy minimálně ta skupina kolem mě, velmi kriticky a dělali jsme si vlastně z něho nějakým způsobem srandu. Samozřejmě, že nás děsilo a báli jsme se autorit, ale tím, že jsme je po té škole, po tom vyučování mohli zesměšnit, mohli jsme na ně napsat nějaké básničky, za které samozřejmě potom jsem taky dostala podmínečné vyloučení, nebo jsme mohli se s tím nějak jakoby společně utkat, tak jsme to neprožívali nějak traumaticky. Nýbrž se v nás vytvářel nějaký jakýsi anarchistický, řekla bych skoro až aktivistický postoj toho, že nám bylo jasné, kde se ta pravda nachází a že jsme prostě v nějaké mezní situaci nebo v komplikované, kterou musíme vydržet, aby jsme se prostě někam dostali. A to někam, ten cíl, byl ten důvod, proč člověk musí něčím projít, proč to musí zvládnout. Je to takové jako v té psychologii, to jako ta cesta toho prince, ta iniciace musí zabít toho draka, aby získal tu princeznu.
8: A byla tam skutečně ta obrovská, někdy až chorobná touha, kvůli které jste vlastně vydrželi všechno, to, jak to v té knížce, jak to z ní leze?
9: Byla tam chorobná touha to zvládnout, ale u každého byla motivována něčím jiným. Já jsem neměla za sebou ambiciozní rodiče, kteří by chtěli, abych to dělala vůbec.
8: Takže jsi skutečně měla ty rodiče, kteří se tě o víkendu snažili vykrmit.
9: Jo, přesně tak, který nechtěli, abych to dělala, kteří mi do mě cpali to jídlo a kteří by si přáli, abych žila jakoby klidný život a dělala třeba paní učitelku. Tak to já nevím odkud, ale já jsem prostě tuhle touhu neměla a já jsem tam cítila, že já se prostě nechci vrátit. Hmm. On je rozdíl, když v 10 začnete žít jako sama, nebo začneš žít sama a vyzkoušíš si, co znamená ta svoboda. Ještě ke všemu v těch 90. letech, kdy má člověk pocit, samozřejmě falešný, že když se bude snažit, že může všechno. A pro mě jako nebyla cesta na zpátek. Já jsem nechtěla zpátky do bezpečí a klidu.
8: Nemáš ráda bezpečí a klid?
9: Teď už jo. Ale pro tu vlastně pro tvorbu je určité jako znejištění, určitý okamžik na hraně vlastně tím zdrojem nebo tím triggerem, z kterého já vycházím.
8: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s režisérkou, spisovatelkou Miřenkou Čechovou.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Ještě bych tě chtěla vlastně poprosit, jestli můžeš trošku popsat tu toxicitu toho prostředí a co to s těma v podstatě malejma holkama dělalo, protože mně přijde, že toto je svět plný poruch příjmu potravy, šikany, frustrací, úzkostí.
9: Ono je vlastně zajímavé podívat se na to způsobem tak, že se nastaví určité parametry, v kterých se ten mladý člověk pohybuje a když nevidí žádnou jinou cestu nebo nemá srovnání, tak je vlastně přijme za jakýsi normál. Je to tak, jak to je. Takže to, že jsme měli všechny nějaký typ poruchy příjmu potravy, že jsme všechny byli stejným způsobem šikanované, některé víc, některé míň, nebo zesměšňované, tak vlastně se to stalo takovou jakousi normou. My jsme se nad tím začali v podstatě pozastavovat, až když jsme byli mnohem starší.
8: A dá se říct, nebo dokážeš rozklíčovat, co to v tobě vzbudilo, jestli třeba máš silnější pud sebezáchovy, nebo co jsi v sobě dokázala vybudovat za hranice, za které potom už nikoho nepustíš?
9: Myslím si, že na jednu stranu jsem k sobě vlastně trošku bezohledná, že vlastně vydržím dlouho hodně a učím se, že to nemusím, že taky si můžu ulevit nebo že můžu být na sebe laskavější.
8: Což mi říct, že někdy odpočíváš.
9: Je to tak. Snažím se o tom. Pracuju na tom se svojí terapeutkou, abych odpočívala, ano. Je to ale zároveň, myslím si, že poměrně silný smysl pro spravedlnost a pro nějakou komunitu nebo pro sdílení empatie s druhými, kterým se dějou podobné věci, takže mě to vlastně nenechává lhostejnou. Mám potřebu je zachránit.
8: Smysl pro spravedlnost. To mi okamžitě naskočil stand-up Iris, který měl i nominaci Natálii, kde vlastně exceluje Iris Kristeková a je to její autobiografický příběh, který ty si tedy režírovala. Jak to s tebou cloumalo, když jste spolu ten její příběh plný sexuálního zneužívání a ponižování od autorit a vlastně i domácího násilí? Jak jsi u toho třeba trpěla, když jste to rozklíčovávali?
9: Tak Iris prošla neuvěřitelnou, myslím si, že takovou jako proměnou, taky bych řekla určitým způsobem iniciační. A kdy vlastně některá témata mě řekla úplně poprvé, jako kdy komu, ale některá témata vlastně i si sama nahlas pojmenovala. Pamatuju se na noční telefonát asi kolem 2 hodiny, kdy já jsem chtěla udělat úplně odlišný závěr toho představení, protože já jsem se s Iris předtím už znala, vím, že její terapeut chodil na naše představení a vlastně chtěla jsem udělat takový happy end v tom představení. Chtěla jsem udělat to, že začala chodit k tomu terapeutovi a že se vlastně z toho dostala. A pak mi jednou v noci volala a říkala, že je to vlastně všecko úplně jinak. A v ten moment to teda mnou zacloumalo obrovským způsobem a jí taky. A přehodnotili jsme to, co děláme a vlastně ona obrovsky odvážně se rozhodla i v tomhle vlastně dospělém věku vypořádat s tím dalším vlastně zneužíváním a otevřít ho v tom představení. A jinak podobně jako já má taky takový podobný mechanismus. Já jsem ty příběhy znala, některé, a taky je vždycky Iris vyprávěla na večírcích plných zábavy, smíchu, z určitého ironického odstupu. Smáli jsme se tomu, ale je to opravdu okamžik toho, kdy to člověk ještě nemá úplně zpracované.
8: Ona mi to vyprávěla, to jak vlastně řešila, že tento příběh nemůže mít ten šťastný konec seděla vlastně tady na stejném místě, jako ty, když to říkala. A byla si tím otřesena, že vlastně ta autorita, které ona se upnula, jí udělala úplně to samé, čím ona procházela v dětství?
9: Byla jsem tím naprosto otřesená, protože prostě, když máte člověka jednoho jediného, kterému věříte, když nemáte základ v té rodině, tak si říkáte, kde člověk najde nějaké útočiště, tak v nějaké odborné autoritě, v nějaké odborné pomoci. A i když ta poslední instance, ke které se upínáte, i ona selže, tak to je, kdyby se podle mě pod váma prolomil led. Už není čeho se chytnout.
8: Našla si v tom nějakou paralelu se svým životem? Takový obrovský zklamání z nějaké autority?
9: Myslím, že ne, tohle ne.
8: Nemyslím sexuální zneužívání přímo, ale jako jakákoliv autorita, které se upínala a najednou bylo všechno jinak.
9: Myslím si, že možná ona idea toho, co vlastně znamená mít nějaký dětský sen, jít za ním a potom nějaký moment ho přehodnotit, že prostě člověk nenajde to prostředí, v kterém ho může dělat tak, jak ho chce dělat. A vlastně uvědomuje si, že musí přepsat vlastně celý ten zákon. Vytvořit nový řád, nová pravidla a začít to dělat jinak. Proto já třeba teďka, když pracuju, tak já si strašně dávám pozor na to, abych z pozice režisérky, abych byla extrémně respektující a pečující, abych nikoho neusurpovala právě z té mocenské pozice, protože chtě nechtě, to je nějaká hierarchická pozice. Dávám si pozor na humor, aby nebyl příliš, abych někoho neurazila, abych viděla ty potřeby těch jednotlivých lidí, protože oni jdou často na hranu, fakt z kůží na trh. No a tím se snažím i přepisovat nějakou moji zkušenost, kterou jsem měla.
8: Teď mě vlastně napadá tedy otázka na sbormistra, jak ty nahlížíš na to, nakolik se má brát v potaz ta oběť, o které ten příběh je, ať už se potom říká cokoliv, tak ta oběť se jmenuje stejně jako hlavní filmová postava a ta oběť je retraumatizovaná a vlastně se opravdu ta Karolina zhroutila.
9: Jasně, no já s tím absolutně nesouhlasím, aby se takhle pracovalo, protože já vždycky, pokud zpracovávám nějaký dokumentární příběh, tak ta oběť je hlavní partner, který rozhoduje, co na jevišti bude a co nebude. Nikdy bych nepustila nic, s čím by dotyčná osoba nesouhlasila, ale hlavně ono v podstatě nejde o to dílo. Ono nejde o nějaký úspěch někde u diváctva, nebo že se to najednou promění, když se nevezme v potaz potřeba právě té oběti. Naopak celé to dílo a jeho smysl, proč by měl vzniknout, je právě proto, aby člověk, který něco takového zažil, aby si mohl ten vlastní příběh přepsat. Aby on mohl vlastně změnit tu svou skutečnost. A i když to ukazujeme druhým, tak on je prostě v centru pro mě. Je to jeho příběh, on má na něj právo, on ho vlastní a měl by o něm rozhodovat.
8: Stalo se ti někdy, že by třeba ten člověk s tím nesouhlasil?
9: Nikdy jsem nedělala nic nebo nepustila nic, s čím by někdo nesouhlasil. Momentálně jsem pracovala na tématu manipulativních vztahů právě s anonymními respondenty a i když jsou anonymní v tom daném díle, nejsou rozpoznatelní, tak stejně jsme jim vlastně dvakrát posílali všechno předem, co bude řečeno, jak to bude sestříháno a očekávali jsme nebo čekali jsme na jejich schválení, že to tak můžeme pustit ven.
8: Jak s tebou třeba spolupracovaly ženy, které, protože ty si udělala nedávno představení o manipulaci ve vztazích, o domácím násilí, o tom, jak z toho toxického vztahu odejít. Jak s tebou spolupracovaly? Nebyla tam taky nějaká retraumatizace toho procesu?
9: Myslím si, že pro ně osobně, nebo já spolu s Johanou Ožvold, s kterou jsme to vytvářeli, to představení, jsme si vybrali respondentky a respondenta, kteří už jsou nějakým způsobem od toho samotného tématu trochu vzdáleni, nebo jsou ve fázi, kdy jsou schopni o tom mluvit tak právě, aby je to samotné nezraňovalo. To je podle mě alfa omega. Nemůžu pracovat s někým na něčím, co v ten moment řeší a je tím zcela pohlcen. To by vůbec neprospělo nikomu. Podstatný byl nějaký časový odstup. Podstatné bylo to, že to řešili, nebo že to řeší, nebo že to vyřešili. Že i když ta témata byla extrémně bolestná, násilná, tak že vlastně našli východisko, našli jakoby cestu ven a oni se mohli podělit o to, že je možné se z takovýchhle vztahů byť s velkým úsilím dostat.
8: K Která témata ti vlastně ještě leží v hlavě, protože ty se chápeš opravdu strašně těžkých témat, ať už je to paliativní péče, domácí násilí, sexualizované násilí. Zmínili jsme tady už těch příběhů tolik, je tam něco, co ještě ti chybí ve tvém portfoliu?
9: Já musím říct, že mě teďka na bedrech leží už delší dobu a čekám, než to budu moct zpracovat, téma násilí na sociálních sítích směrem k ženám, novinářkám, které dlouhodobě sleduju. A to mě teda, musím říct, likviduje úplně strašným způsobem. Ano, to je úplně bezhraniční nenávist, která je cíleně jako namířená speciálně vůči ženám. Neříkám, že není vůči mužům, je taky, ale ženy dostávají ten útok ještě úplně jiným způsobem, osobním. Ty výhrůžky jsou osobní, jsou sexualizované, jsou prostě ta nenávist jde někam do morku kosti. A tohle mě osobně strašně se dotýká i z toho důvodu, že taky dělám věci ve veřejném prostoru a ani desetinu toho bych vlastně neunesla nebo nevěděla bych, jak se s tím utkat. A proto já se vždycky ptám, jako co s tím. Zajímá mě, jaká je cesta právě toho, za prvé, jak to lze ustát a za druhé, jak to lze mírnit, jak se lze tomu vyhnout.
8: Vyhnout se tomu asi nelze.
9: Vyhnout se tomu nelze, protože nelze to nedělat. Že? Hmm. Nelze ty věci nedělat, nelze a nechceme být umlčeny. Takže spíš...
8: Mluvíš s těmi ženami, mě napadá samozřejmě Zdislava Pokorná, moje kolegyně,
9: ano.
8: A Polena Rychlíková, Sylvie Lodr.
9: Ano, přesně na tyhle myslím. Jsou to přesně ty ženy, které bych ráda pro tenhle projekt oslovila a vlastně ptala se jich na nějakou cestu. Nebo Saša Ulová teď nedávno.
8: Ano.
9: Jak vlastně s tím oni sami nakládají.
8: Co by mělo být východiska? Myslíš si, že se ti podaří přesvědčit nějaké verbální útočníky, aby s tímhle přestali? Upřímně řečeno, mně přijde naprosto nejefektivnější, ale zároveň vlastně je to kapka v moři, to, co děláš ty, že se s těmi lidmi stýkáš osobně.
9: Ano, a to jde samozřejmě u reálných lidí, ano. Kteří jsou z masa a kostí a kteří aspoň nějak minimálně jako fungují v tomhle prostoru, nebo mě nevadí jakoby oponenti na druhé straně, pokud jsou to lidé, kteří vlastně stejně jako já mají pocit, že bojují za něco dobrého. Ale pak je samozřejmě další věc a to jsou ty neřízené účty, jejichž cílem je vlastně jasná likvidace jakýchkoliv názorů a tam už by to samozřejmě chtělo nějakou jinou, nějakou změnu systému.
8: Já jsem vlastně před pár dny dočetla knížku Co já, co ty, kvůli tomu jsem tě oslovila a vůbec jsme se k ní nedostali. Mluvila si, protože to jsou vlastně útržky, to jsou jednotlivé příběhy, které si jakýmsi způsobem poskládala a dávají dohromady strašně silnou zpověď. Je tam nějaký ten hlavní příběh? Je tam nějaká postava, se kterou jsi to pak třeba teda i konzultovala nakonec?
9: To gro toho tvoří pro mě nějaká asi moje osobní emocionální odpověď na tyhle všechny věci. A to je emoce hněvu. Hněv, který je nám často odpírán a který já v téhle knize jsem chtěla tematizovat jako nějaký životadárný zdroj odporu.
8: Energie. Já jsem z toho pochopila, že rozhněvaná žena je velmi silná žena.
9: Je to tak, myslím si, že rozhněvaná žena má ohromnou sílu a ne vždy si to dovolíme, nebo se to také učíme, nebo já se to taky stále učím, dovolit si se hněvat. Má to obrovskou moc právě v tom, že si člověk nenechá vlastně všechno líbit a že z té pozice té bezmoci, té bezmocnosti vlastně hledá nějakou vlastní moc, jak té situaci čelit. A myslím si, že možná tohle může být i východisko, dovolit si vlastně nebýt tou obětí.
8: Umíš to
9: určitého.
8: Už?
9: No, ne, vlastně to neumím pojmenovat. No.
8: A umíš se hněvat?
9: Učím se to. Pracuju na tom. Není to moje přirozenost, ale myslím si, že už se mi to podařilo.
8: Hostem dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus byla divadelní režisérka, spisovatelka Miřenka Čechová. Děkuji ti, že jsi přišla.
9: Děkuji moc za pozvání, Renato.
8: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
10: Ten komunistický a nacistický režim mají stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu.
11: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
12: Tato místa se v Ďáblicích za vás žela odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště.
11: Tentokrát uslyšíte příběhy, které obestírají Ďáblický hřbitov. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
1: 3:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Poslanec motoristů Filip Turek přestane pracovat jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Na sociálních sítích oznámil, že pozici nebude vykonávat do té doby, než policie vyšetří Turkovu pondělní nehodu. Při ní se v centru Prahy srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Nové kamerové záznamy ukazují, jak Turkovo auto předjíždí stojící kolonu odbočovacím pruhem. Z něj vyjel přímo do křižovatky, kde se pak Turek srazil s nemocničním vozem. Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu, řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi a podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Búšehru. A slovenské ministerstvo dopravy soudně vymáhá od českého dopravce Leo Express přes 60 milionů korun, uvedl to slovenský deník N. A podle ministerstva stát částku vyplatil soukromé firmě navíc. Dopravce peníze získal na základě podpory regionální linky mezi Bratislavou a Komárnem, na které jezdí jeho vlaky. Deník N napsal, že chyba může být na straně ministerských úředníků. Leo Express neuznal, že by měl peníze vyplatit zpět. Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V semifinále v Dallasu přehráli Francii 2:0. Od 21 hodin českého času se v Atlantě utkají o zbylé finálové místo Argentina s Anglií. A fotbalisty Slovácka posílí řecký útočník Janis Niarchos. Přišel z polského klubu Wisla Płock a podepsal smlouvu na 3 roky.
7: Omezení na D1 u Mirošovic a na D11 u Prahy. Na dálnici D1 čekejte omezení v obou směrech u mostu Šmejkalka. V úseku mezi 25. a 22. kilometrem silničáři opravují vodorovné dopravní značení a projíždí se jen jedním pruhem. Kolony ale nevznikají, provoz je slabý. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení na výjezdu z hlavního města. Uzavřeného sjezdu na Úvaly na 8. kilometru je kvůli poškozenému kanálu provoz stažený do jednoho pruhu. I tady projedete bez zpoždění. A na silnici 50 mezi Humpolcem a Pelhřimovem i dál platí kyvadlový provoz u Záhoří kvůli práci na silnici. S obou směrů počítejte s 5 minutami navíc. Brzdí se u Velkého Rybníka, z druhé strany u obce Komorovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnu se oblačná až zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, které budou stále ještě silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyde oblačnosti a srážek. Ochlazuje se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a to znovu i silnými. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Maďarsko a demokracie. Vydrží Babišova vládní koalice? Další vládní změna v Kyjevě. Babiš spustil kampaň Antipavel. ODS má problém v Praze 1 a návyk na rozptylování. To jsou témata názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
1: Názory a argumenty.
13: Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar prezidenta označuje za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc. Poslanci Fidesu hlasování bojkotovali, ale Maďarova strana TISA má po volbách v parlamentu 2-třetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Petře, vrací se do maďarské demokracie nebo se spíš naopak vytrácí?
14: Tak myslím si, že sám premiér Péter Maďar cítí, že toto opatření je poněkud na hraně, že opravdu se vydal na jakýsi tenký led. Proto ujišťuje i se svou vládou, že má jít pouze o jednorázové opatření, že to není návod, jak měnit prezidenta po každých parlamentních volbách, že opravdu jde pouze o tuto jednu konkrétní situaci, kdy Viktor Orbán byl u moci, jak si říkal, 16 let a během té doby opravdu obsadil všechny klíčové funkce svými lidmi. Připomeňme, že Viktor Orbán už v roce 2011 vlastně nechal přijmout novou ústavu, která mu právě umožňovala velice široce vládnout. On sám se vždy vyjadřoval spíše proti té takzvané liberální demokracii, mluvil o hodnotách, za které byl zvolen, které vlastně nadřazoval. A liberální demokracii považoval za něco měkkého, co není pro Maďarsko i jiné země tak úplně vhodné. Péter Maďar nyní spustil operaci, kterou nazývá očistný oheň. Jak zbavit právě Maďarsko orbánismu. Už ten název je poněkud varující, protože samozřejmě jakákoliv revoluce, a to očistný oheň svým způsobem je, vyvolává pochybnosti o tom, nakolik je to demokratické a nakolik může zakotvit demokracii nadále. Péter Maďar nyní chce vyvolat diskuzi o nové ústavě a tu novou ústavu co nejrychleji přijmout, což ovšem zabere pár let. Zároveň chce tedy zvolit nového prezidenta, který by měl vlastně být ve funkci do přijetí nové ústavy a nejdéle 5 let. Ovšem, což už zase vyvolává poněkud pochybnosti, říká, že prezident by měl být zvolen během velice krátké doby, maximálně do 20. srpna. Přitom ještě není známý ani kandidát jakýkoliv. Není tam žádná veřejná diskuze v této oblasti. Prostě ano, Tisa si chce vybrat svého nového prezidenta, ale zatím o tom s veřejností nediskutuje, což také vyvolává přece jenom určité obavy. Není ovšem to jediné opatření, které tento 17. dodatek ústavy přináší. Tam jde i o to, že poslanci by měli nadále být voleni maximálně na 12 let nebo na 3 volební období. To se dotýká mnoha právě poslanců Fidesu, kteří jsou tam dosti déle a kteří by nyní nemohli kandidovat. Dále vlastně tady tímto způsobem chce Maďar zasáhnout i do ústavního soudu. Mezi těmi opatřeními je i to, že vlastně mandát ústavního soudce končí v 70 letech, což se zase dotkne některých kandidátů Fidesu. Musíme ale přece jenom připomenout, že ta situace v Maďarsku je výjimečná a v tomto ohledu vyžaduje výjimečné kroky. Zároveň to, co i u nás prostě slyšíme, voliči si toto vybrali, by mělo vždy být i v souladu s nějakými demokratickými principy.
13: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
14: Naslyšenou.
13: Premiér Andrej Babiš předsedá koaliční vládě a zatím vyjadřuje se spoluprací spokojenost. Vydrží ale koalice celé 4 roky? Tuto otázku si položil náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
15: Andrej Babiš nevynechá žádnou příležitost, aby zdůraznil, jak dobře se jeho hnutí ANO po boku motoristů sobě a hnutí SPD vládne. Prý je to s někdejšími koalicemi se sociálními demokraty a lidovci nesrovnatelné. Věřme mu, ví, co říká. Je rozdíl, když se spojíte se stranou, která má exekutivní zkušenosti a bazíruje na programu, a se subjekty, které se do nejvyšších politických pater podívali poprvé a nedělá jim problém vyměnit program za křesla a lojalitu k premiérovi. Proto také už motoristé nehlídají Babiše, například aby nevršil rozpočtové deficity, nýbrž plnění programového prohlášení vlády, jež přitom vychází takřka zcela z plánů hnutí ANO. Kdyby bylo podle SPD, došlo by k prudkému trhnutí kormidlem především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Motoristé se zase jevili jako zástupci přísné Friedmanovské ekonomické školy, pro něž je alfou a omegou rozpočtová odpovědnost. Jenže jedni i druzí jsou ve vládě pouze proto, že jiné partnery Babiš nenašel, a jelikož je ve sněmovně jejich váha malá, odpovídá tomu i vliv na vládní politiku. Aby ale byl v koalici klid, toleruje jim Babiš některé jejich libůstky, a tak motoristé provokují prezidenta, neziskovky, environmentalisty a občanské aktivisty, zatímco SPD se soustředí na útoky proti Ukrajincům a dalším migrantům, nebo se pokouší vrtat do očkovací strategie. Premiér je občas okřikne či postaví do latě, zejména když hrozí se šup pověsti Česka před zahraničními spojenci. Víc ale nezmůže, vždyť se bez Okamury s Macinkou neobejde. Dávno minula i chvíle, kdy se dalo uvažovat o možnosti, že by Babišovou jednobarevnou menšinovou vládu tolerovala některá ze stran středopravicové opozice. Přesto drolení koalice hrozí, ani ne tak u motoristů. Ti patrně chápou, že jejich exkurze do Strakovy akademie s tímto volebním obdobím nejspíš skončí. To, čím byli před volbami zajímaví, odhodili a dnes už nabízejí zboží, které může volič nakoupit u Babiše či Okamury. Proto je pravděpodobné, že se sami z vlády netrhnou, jinak by ostatně neplnili resorty, jež jim byly svěřeny, svými členy, příznivci a sponzory. Komplikovanější to je z SPD. Tomio Okamura se ve funkci předsedy sněmovny pohodlně uvelebil. Zároveň si střídavě hraje na koaliční tlampač a koaličního potížistu. To například, když Babišův kabinet upřednostní před požadavky SPD naše závazky partnerům v Severoatlantické alianci nebo Evropské unii. Ani Okamura se nemůže chlubit tím, že by vládě stanovil program. Obstaralý ale národně konzervativní ideologii, která je typická pro podobné antisystémové strany napříč starým kontinentem, a vyhovuje i Babišovi, k jehož politickým vzorům patří Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico. Podle nich se také koalice snaží oslabovat ústavní systém brzd a protivah i obyčejnou veřejnou kontrolu či mediální dohled nad vládními aktivitami. Jenže radikální a populističtí politici jsou nuceni číst lidem z tváří ještě pečlivěji než ostatní. Když potom třeba SPD usoudí, že může příklonem k establishmentu o významnou část voličů přijít, se sakramensky dobře si spočítá, jestli jí stojí za to dělat Babišovi křoví. Zvlášť, když Okamurův sněmovní klub je konglomerátem vícero stran a politických individualit, a takový Jindřich Reichl by se stranou pro nepochybně ochotně od SPD vůdcovství na extrémní pravici převzal. Trpělivost může dojít i Babišovi. Už teď jeho nervy dostávají zabrat, jenže krach koalice by byl přiznáním politické chyby, ba neúspěchu. A to on nedokáže. Raději bude stavět Potěmkinovy vesnice a líčit, jak je soužití s motoristy a SPD harmonické. Stará politická zákonitost však říká, že první rok koaličního vládnutí vždy probíhá nejhladčej. Ale čím blíž budou sněmovní volby, tím víc mráčků na koaliční obloze spatříme.
13: Uzavírá Lukáš Jelínek. Ukrajinská vláda podstoupila další změnu. Co se za ní skrývá? To odkrývá Ondřej Soukup.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znovu mění vládu. Julie Sviridenková, která se premiérkou stala před pouhým rokem, se s vysokou mírou pravděpodobnosti stane novou velvyslankyní ve Washingtonu. Tedy, alespoň pokud správně čteme Zelenského slova, že jejím novým úkolem bude úzce spolupracovat s, cituji, naším hlavním spojencem. Jmenovitě zmínil jednání o licenční výrobě střel do systému Patriot. Současně stávající velvyslankyně Olga Stefanishina ve Spojených státech podala rezignaci, oficiálně na vlastní žádost. Neočekávaný krok Volodymyra Zelenského je součástí jeho snahy změnit fungování vlády poté, co se musel zbavit svého nejbližšího spolupracovníka Andreje Jermaka. Připomeňme si, oč jde. V loňském roce vypukla aféra Mindičgate. Antikorupční detektivové obvinili dávného zelenského známého Timura Mindiče z toho, že vytvořil skupinu, která vyváděla peníze ze státního energetického holdingu Energoatom. Druhou větví případu bylo, že část peněz putovala na výstavbu luxusních vil nedaleko Kyjeva. Sám Mindič tajemně zmizel do Izraele pár hodin předtím, než si pro něj přišli detektivové. Jiní vysocí představitelé jsou vyšetřováni, včetně ministra energetiky Hermana Haluščenka. Mezi podezřelými je také Andrej Jermak, kterému měla patřit jedna ze zmíněných vil. A to už je pro Zelenského skutečně problém. Ani ne tak kvůli tomu, že on sám by měl být do případu zapletený. Nic podobného ve zveřejněných nahrávkách není. Ale Jermak byl jeho klíčovým spolupracovníkem. Sám Jermak vzpomínal, že v prvních měsících po začátku Velké války se od sebe prakticky nehnuli. Dokonce spali na rozkládacích lehátkách ve stejném bunkru. Andrej Jermak je bezesporu mimořádně pracovitý člověk. Možná až příliš. Zelenského si prakticky monopolizoval. Rozhodoval o tom, kdo se s ním může setkat, kdo mu může zatelefonovat. Stěžovali si na to i západní diplomaté, že sice se mohou na něčem domluvit s příslušným ministerstvem, ale nakonec to stejně musí odsouhlasit Jermak. To je ovšem pryč. Jermak se stáhl do pozadí a spíše se soustředí na to, jak by se mohl vyhnout trestnímu stíhání. Původně sice prohlašoval, že půjde bodovat na frontu, ale to se nějak nekonalo. Pro Zelenského to ale znamenalo, že musel přeorganizovat své fungování. Už se nemůže spoléhat na to, že Jermák operativní otázky vyřeší a ukrajinský prezident se bude moci soustředit na kontakty se zahraničními lídry, v čemž měl největší úspěchy. Další problém je, že noví lidé moc nejsou a nebo mu nevyhovují. To se podle zákulisních informací stalo mladému ministru obrany Mihajlu Fjodorovovi, který podle všeho nenašel se Zelenským společný jazyk. Dříve by to rozhodoval Jermák. Jenže žádný nový Jermak už nikdy nebude. Třeba tak vznikne normální státní správa, která dokáže operativně reagovat na výzvy bez byrokratického zdržování a která nebude záviset na osobních telefonátech okolí ukrajinského prezidenta.
17: Říká Ondřej Soukup.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Babiš spustil kampaň Anti-Pavel. Tak nazval své zamyšlení nad současnou situací náš spolupracovník, publicista Martin Fendrich.
18: Smír nebude střet jako program. Tak by se dal stručně charakterizovat současný vztah premiéra Andreje Babiše k prezidentovi Petrovi Pavlovi. Kdo čekal, že se situace změní po summitu NATO v turecké Ankaře, ten se mýlil. Jedná se o postoj premiéra. Prezident se snaží o spolupráci. Ku příkladu, na briefingu v Ankaře označil za pozitivní nečekané oznámení ministra zahraničí Petra Macinky před odletem na summit NATO, že se Česko zapojí do iniciativy seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. To je program, ve kterém evropské země nakupují americké zbraně určené pro obranu Ukrajiny. Naopak premiér spolupráci opakovaně odmítá. Přítomnost prezidenta na summitu označil doslova za ostudu a tvrdil toto, cituji, chodili za námi naši partneři a ptali se pro Boha, proč tady je, co tady dělá. Když byl později dotazován, kteří lídři zemí NATO za ním chodili a říkali to, neodpověděl. Nedivme se, ono je těžko představitelné, že by to třeba Macron, Meloniová nebo Merz udělali. Bylo by to obrovské diplomatické faux pas. Navíc si Petra Pavla v NATO váží. Česká televize čerstvě informovala, že Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády České televizi k tomu řekl, proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně. To vyjádření je naprosto klíčové. Ne kvůli specifické češtině, ale kvůli zásadně mylnému pohledu na roli prezidenta a vlády. Ta role je dána ústavou a má neúprosně jasnou logiku. Prezident, posílený přímou volbou, a vláda mají spolupracovat. Mají vytvářet co nejlepší podmínky pro české občany. Týká se to jak domácí, tak zahraniční politiky. Babiš jako by si neuvědomoval, že ústavní soud nyní projednává kompetenční žalobu prezidenta, podle níž vláda

0: Vláda ignorovala jeho dopisy, odkládala rozhodnutí o jeho cestě na summit NATO a postupovala ve zlé víře. Kdyby si to uvědomoval, zřejmě by alespoň nyní ono jednání ve zlé víře raději odložil. Neodkládá je, naopak posiluje. Proč to dělá? To vlastně už v České televizi vysvětlil. Nechci být součástí jeho kampaně. Pro server iDnes to rozvedl po návratu z Ankary. Cituji, pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát a bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice, je pro euro, je pro Spojené státy evropské, na všechno má jiné názory než naše vláda, stále nás kritizuje a to jak doma, tak v zahraničí. Konec citace. Babiš s oblibou staví realitu na hlavu. Když se podíváme na dění okolo summitu NATO, Petr Pavel usiluje dlouhodobě o to, aby se Česko v Alianci nevezlo jako černý pasažér a aby bylo schopno bránit se cizí agresi. Tohle přece musí být i cílem vlády, jakékoliv vlády, ale není. Realita je jiná, než tvrdí Babiš. To on dělá kampaň proti prezidentovi, to on místo vládnutí a chránění Česka spustil kampaň Antipavel.
1: Uzavírá Martin Fendrich. ODS v Praze 1 má zvláštní problém. V čem spočívá? To nám prozradí Ondřej Konrád.
2: Asi je ještě v obecné paměti slavná historka někdejšího ministra průmyslu za ODS Martina Kocourka, o kterém se zjistilo, že převedl 16 milionů na konto své matky a vysvětlovat o veřejnosti potřebou tuto sumu odklonit ze zřetele manželky, s níž se právě rozváděl. Ono odklonění ho ovšem stálo politickou kariéru. Něco podobného si zřejmě v nejmenším nepřipouští rovněž občanský demokrat Filip Dvořák, dlouholetý pražský zastupitel a jeden čas starosta centrální části metropole, čili Prahy 1, ačkoliv je jeho případ s Kocurkovým příbuzný. A na post starosty kandiduje také letos, i když se širší pražské veřejnosti na několik let ztratil z očí. Ale dřív se o něm docela vědělo a mezi zasvěcenějšími do pražských poměrů i mluvilo, přestože člověk nemusel věřit každému šprochu. Ale bez významu určitě nebylo, že roku 2011 vedení ODS Buňku v Praze 1 na čas úplně zrušilo v souvislosti s kauzami, ve kterých figurovali starosta Bürgermeister a jeho následovník Dvořák, který ovšem současné organizaci občanských demokratů v Praze 1 opět předsedá. A tamní spolustraníci se za něho také v pondělí postavili proti výzvě nejužšího vedení s Martinem Kupkou v čele, aby Dvořák z kandidátky odstoupil. Protože investigativci ze serveru Seznam zprávy zjistili, že Dvořák před pár lety zdědil po svém otci nepodnikajícím nemocničním lékaři majetek v absurdní výši 230 milionů korun, což zahrnuje řadu bytů v Praze nebo ve Špindlerově mlýně, diamanty, tak řečené investiční, anebo komfortní jachtu kotvící na Jadranu. Reportérům k tomu nejprve Dvořák nechtěl říct nic, protože nevěděl důvod. Později poznamenal, že už otec původ majetku jednou dokládal a všechno bylo v pořádku. Dodejme však, že kauza tenkrát nějak tajemně vyšuměla. Později si Dvořák vzpomněl, že tatínek nakoupil nějaké akcie ze zdravotnické sféry. Předsedu Kupku to ovšem nepřekvapivě neuspokojuje a i se svými zástupci Portlíkem a Udženijou dál trvají na tom, že Dvořák ODS poškozuje. A všichni tři se také odmítli zúčastnit Dvořákova pondělního vysvětlování původu bohatství na půdě Buňky šéfuje. A podle všeho má pevně v rukou. Když se za ním po jeho zhruba hodinovém monologu hladce sešikovala, v komunální politice zběhlý Dvořák, mimochodem viceprezident hospodářské komory, dělá dojem, že přesně ví, co a jak a s kým. A v nejprestižnějším pražském obvodě, sahajícím od Nového Města přes Staré až na Hradčany, se dokonale vyzná a udržoval si tu vliv i co by v posledních pár letech 15

0: Tobě a spol nic jiného nezbude, ale musí sebou v tom případě hodit.
1: Konstatuje Ondřej Konrád. Doufejme, že jste zůstali koncentrovaní na poslech až do této chvíle. Jedním z velkých témat doby je totiž ztráta schopnosti se na něco soustředit a obrovské množství věcí, které nás rozptylují. Skoro návyk na rozptylování, jak ostatně nazvala své zamyšlení spisovatelka Iva Pekárková.
2: Naše profesorka na češtinu nám často dělala přednášku o schopnosti koncentrace. Tvrdila, že zatímco ještě před 100 lety se každý žák musel umět koncentrovat nejméně 2 hodiny, dnes už se neumíme koncentrovat ani 45 minut. Neumíme udržet pozornost po celou vyučovací hodinu. Přednášky o koncentraci představovaly při hodinách češtiny příjemné rozptýlení. Pochopila jsem ale, že v čemsi důležitém zaostávám za studenty o 100 let staršími a že už to asi nenapravím. Je těžké změřit sám u sebe, jak dlouho se dovedeme na něco soustředit. Vědomí, že si měříme čas, nás ze soustředění vytrhuje. Mí kamarádi projevili velmi mizernou koncentraci, pokud se týče měření schopnosti koncentrace u mé osoby, a tak jsem dlouho netušila, jak na tom jsem. Dnes bychom člověku, který je schopný se do nějaké činnosti nechat vtáhnout tak hluboko, že nic jiného nevnímá a vytrvá v ní několik hodin, pravděpodobně dali nějakou diagnózu. ADHD, OCD, umístění na autistickém spektru. Lidi, kteří by svou schopností koncentrace vytřeli zrak i naší profesorce na češtinu, obyčejně vnímáme jako tak či onak potrhlé. Dnešní doba po nás žádá pravý opak. I když zrovna pilně pracujeme, třeba sedíme za počítačem v kanceláři typu Open Space, jaké jsou dnes v největší oblibě, a snažíme se napsat článek do novin, musíme být kdykoliv připraveni odpovědět na pozdrav kolegovi, zvednout telefon, když zazvoní, a ještě na půl ucha poslouchat debatu na téma, kdo zase rozbil kávovar. Není se čemu divit, že se už neumíme hluboce soustředit. Podle Gloria Mark, výzkumnice pozornosti, se v roce 2004 průměrný člověk dokázal soustředit na dění na obrazovce 2,5 minuty. V roce 2024 už to bylo jen 47 sekund. I to se zdá dost, vzhledem k tomu, kolik 10-vteřinových vtipných videí můžete sledovat jedno za druhým. Počítačový vědec David Levy z naší ztráty soustředění mění elektroniku kolem nás. Ta věčná oznámení, pípání, reklamy, co na vás vyskakují, to všechno nám z mozku vyrábí popcorn. Na věčné rozptylování je možné získat návyk a když nás pořád něco nevyrušuje, máme z takového klidu absťák. Je to vlastně reakce na momentální nedostatek dopaminu, kterého si, když se kolem nás pořád něco děje, syntetizujeme víc. Dobrá zpráva je, že se ze závislosti na věčném rozptylování můžeme vyléčit. Většině lidí k tomu stačí pár dní nepoužívat elektroniku. Takový detox občerství náš mozek a může zlepšit schopnost soustředění. Naše profesorka na češtinu by měla radost. Ona nevěřila, že se zkracování koncentrace dá zvrátit. Dá, jen se na to musíme hluboce soustředit.
1: Uzavírá soustředěná Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Tři hodiny.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanec Turek dočasem končí jako vládní zmocněnec, počká na výsledky policejního vyšetřování dopravní nehody. Spojené státy obnovily námořní blokádu íránských přístavů. Fotbalisté Španělska jsou po druhé v historii ve finále mistrovství světa. A dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
6: Turek ve videu řekl, že pokud

0: ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
1: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
0: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
2: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Odvolací soud v Ústí nad Labem snížil tresty dvěma obžalovaným v případu podvodu při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Služební komisař nově dostal 5 let vězení a tlumočník 3 roky. To je o 2 a 1 rok míň než doteď, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Původní tresty byly podle ní nepřiměřeně vysoké. Rozhodnutí je pravomocné, jde o jednu z nejrozsáhlejších korupčních kauz, během které získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo obnovení námořní blokády íránských přístavů. V pondělí to nařídil šéf Bílého domu Donald Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Aktuálně rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila. Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. Kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. V noci se bouřky teď přesouvají na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
3: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Fotbalisté Španělska si po druhé v historii zahrají finále mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0. V 21 hodin českého času začne v Atlantě druhé semifinále mezi Argentinou a Anglií. Tenistka Linda Nosková po vítězství ve finále Wimbledonu nad Karolínou Muchovou nevyloučila, že by si se svou soupeřkou ještě někdy zahrála 4 hru. 21-letá grandslamová šampionka to řekla v rozhovoru na Radiožurnálu. A s Muchovou už je navíc debl hrála před 2 lety na olympiádě v Paříži. Nosková připustila, že by se obě tenistky mohly dohodnout na spolupráci třeba na letošním US Open.
5: Vtipné je, že my jsme spolu měli původně i hrát debla scéně na Wimbledonu, ale vlastně na přípravném turnaji týden předtím, ale nějak jsme se k tomu nakonec nedostali. Tak zatím máme asi ty nejkrásnější vzpomínky z toho, z té olympiády, ale já myslím, že možnost třeba v Americe nebo později na konci tohoto roku je určitě možná.
6: Omezení na D11 u Prahy a taky na D1 u Mirošovic. Na D11 za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, ale provoz není silný, kolona nevzniká. Na D1 z Bystřete v obou směrech u mostu Šmejkalka mezi 25. a 22. kilometrem jsou kvůli opravě vodorovného dopravního značení uzavřené levé jízdní pruhy. Projíždí se pomaleji, ale bez větších zdržení. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkem. Jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů na severu Česka. Naměří kolem 21 a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Romantizující představy o mafii, tak jak nám je předkládá filmové či románové zpracování, mají reálný základ. Kde jsou však skutečné kořeny celosvětově rozšířeného organizovaného zločinu? V evropských podmínkách se mafie zrodila v oblasti takzvaného Zlatého rohu u sicilského Palerma. Tato část Sicílie je také východiskem knihy francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích. Knížka v překladu Martina Pokorného vyšla v roce 2023 v nakladatelství Maraton. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
7: Ex libris.
8: Sicílii prošly v minulosti mnohé kultury, které tam zanechaly svůj otisk. V 19. století byla součástí Neapolského království, později království obojí Sicílie. Na ostrově vládla španělská šlechta vlastnící ohromné plochy půdy. Tady také začíná příběh mafie. Oblast Zlatého rohu je území přibližně o rozloze 100 km čtverečních, proslulé pěstováním citrusovníků. Plantáže, na níž v 19. století rostly sicilské pomerančovníky a citroníky, představovaly vedle olivových hájů hlavní zdroj bohatství baronů a statkářů. V zájmu získání co největšího půdního vlastnictví docházelo ke spolčení mezi barony, správci jednotlivých statků a organizovanými bandity. Historická teze o tom, že mafie je dílem chudinských vrstev, jež si na svoji ochranu vytvořili alternativní strukturu, není pravdivá. Od začátku celého procesu do něj byla zapojená i šlechta.
9: V roce 1812, kdy se zhroutila stará aristokratická společnost, proběhlo na Sicílii vícero záhadných změn a ty některým zločineckým bandám zajistili moc, s jakou se do té doby nemohlo kdekoliv jinde v Evropě nic měřit. Lze v tomto směru mluvit o bezprecedentním kvalitativním skoku. Některé bandy se osamostatnily a pracovaly pro příště jen za sebe, přičemž si ale uchovaly vazby na své někdejší ochránce.
8: Formovala se dvojí morálka. V Palermu nebylo nijak zvláštní, že týž člověk odsuzuje ve dne to, co hájí v noci. Vznikl tak specifický feudální rys palermské šlechty, jak uvádí Leopoldo Franchetti, liberální ekonom a humanista, jenž jako jeden z prvních popsal fenomén vznikajícího organizovaného zločinu. Na počátku 20. století zavedl nový pojem – průmysl násilí.
9: Šéfové tohoto zvláštního průmyslu s manažerským důvtipem koordinují provádění vražd, které mafii zajišťují auru nevyhnutelné a neúprosné síly. Mezi stoupenci osvícených názorů byla přece buržoázní třída v širokém smyslu považována od dob francouzské revoluce za prvek řádu a bezpečí. Obecně tíhne tato třída k obchodním a mírumilovným aktivitám, které jí dovolují vylepšit svůj úděl a podnítit ekonomický rozmach. Avšak v Palermu platí pravý opak. Ačkoliv přitom město patří mezi nejbohatší v Evropě. Skupina bezohledných měšťanů si zde založila společenskou instituci, která spočívá na kořistnictví, instituci s vlastními aktivitami a zájmy, svébytně existující společenskou třídu.
8: Proč se tento fenomén zrodil právě v Palermu? Nástup nového liberálního systému tady totiž okamžitě zdegeneroval. Zrušení agrárního systému uvrhlo dříve bohatou a mocnou šlechtu do stavu nouze. Byla nucena rozprodat ohromné pozemkové vlastnictví do rukou nižších společenských vrstev, a to často svým bývalým správcům. Většina z nich byla bez zábran, násilnická a chamtivá a na sicilském venkově zavedla krutý sociální systém na hranici otrokářství. Po sjednocení Itálie ve druhé polovině 19. století došlo k nebývalému rozkvětu mafie. Vznikla paralelní sociální struktura ke státní moci. Základem mafiánské sítě byly rodiny a jejich šéfové, kápy, kteří pomocí osvědčených metod vydírání, zastrašování, korupce a krádeží ovládali dané území. Jednotlivé rodiny spolu bojovaly, jejich členové se v přítmí citrusových sadů navzájem vraždili. Byla ustavena pravidla takzvané ctihodné společnosti.
9: Svým členům rodiny ukládali mlčet za všech okolností. Běda tomu, kdo udal mafiána policii. Smrti neunikl. Kdo nectil zásadu omerty, samozřejmě hodně riskoval. Každá mafiánská rodina měla svého druhu tribunály, které soudily odpadlé členy. Tresty, následně nazývané vendeta, příliš promyšlené nebyly a obecně vzato kolísaly mezi zproštěním obžaloby, ponížením a smrtí. Někdy i velice krutou, například zazděním zaživa.
8: Už na konci 19. století proběhly první procesy s mafiánskými klany, ale významným, řečeno v uvozovkách, rodinám se podařilo rozsudky zrušit. Jejich obhajoba byla postavena na argumentaci, že žádná mafie vlastně neexistuje. Navíc chyběla potřebná legislativa o mafiánském spolčování. Tento stav trval v podstatě následujících 100 let až do slavného Maxi procesu v 80. letech 20. století, který vedli vyšetřující soudci Giovanni Falcone a Paolo Borsellino. Mafii se dařilo infiltrovat do demokratických struktur, do samospráv, do parlamentu, do justičního aparátu.
9: Z hospodářského rozmachu se zrodily nesmírné majetky a mezi nimi na prvním místě jmění rodu Florio, jehož historie je těsně spjatá s městem Palermem. V roce 1881 se Florium podařilo provést fúzi několika plavebních společností a založit prestižní NGI, Navigazione Generale Italiana, která získala monopol na spoje mezi italskými přístavy. Těžká hospodářská krize let 1880 až 1890, z části spjatá s přerušením hospodářských styků s Francií, však otřásla i účty NGI.
8: 50členná správní rada Sicilské banky však v instituci viděla výhradně zdroj peněz pro vlastní podnikání. Zneužívala smyšlené půjčky a prováděla další kriminální transakce, aby podpořila klesající hodnotu akcií NGI.
9: Za tímto účelem Sicilská banka v roce 1891 přímo zakoupila tisíce cenných papírů, nejprve na Floriův účet a pak, počínaje rokem 1892, na účet bezejmenných třetích stran nebo nesolventních nastrčených osob, které nakoupily akcie NGI, což firmě v obtížích umožňovalo získat nové prostředky. Tyto cenné papíry byly následně uloženy v bance jako záruka poskytnutých půjček. V mezičase na tom určití mandatáři jako Florio vydělali tím, že bedlivě sledovali burzovní kurzy a uzavírali konkrétní půjčky. Když hodnota akcí vzrostla, vystoupili z anonymity a požadovali od banky odprodej svých cenných papírů, z čehož schrábli zisk.
8: Mafie pokračovala na své cestě v prorůstání do ekonomických a politických struktur společnosti. Nejen sicilská, ale také neapolská Camorra a kalábrijská Ndrangheta. Jak už jednou zaznělo, na konci 19. století vypukla ve sjednocené Itálii velká hospodářská krize. Ta způsobila první mohutnou emigrační vlnu. Ze Sicílie tehdy odešlo na milion lidí. Cílovou destinací byly převážně Spojené státy americké.
9: Ohledně počátků americké mafie měli historici dlouho pochybnosti. Americká policie měla za to, že Cosa Nostra je dílem chudinských italských imigrantů v USA a s italskou mafií nemá nic společného. To byl zásadní omyl. Dnes už se ví, že americkou mafii vymysleli předáci bohatých sicilských, kalábrijských a neapolských rodin, kteří počínaje obdobím po roce 1880 pojali rozhodnutí vytvořit v novém světě mafiánské filiálky.
8: Ve 20. letech 20. století nastupuje v Itálii k moci fašismus. Jaká byla povaha jeho vztahu s mafií?
9: Stejně jako každý jiný totalitní systém, ani fašismus nemohl strpět, že by státu na jeho vlastním území konkurovala soukromá organizace. Dnes už se však ví, že Mussoliniho zásah proti mafii zdaleka nedosáhl úspěchů, kterými se režim chlubil. Pro Sicílii je historická dokumentace složitá, avšak v Neapoli a Kalábrii je zcela jasná. V roce 1925 Duce jmenoval prefektem na Sicílii Cesara Moriho s úkolem vyhladit mafiánský mor.
8: Prefekt však postupoval chybně. Nastolil tvrdou represi proti předákům klanů. Po určitou dobu se zdálo, že zásah byl úspěšný. O čem však Cesare Mori neměl potuchy, byly kontakty velkostatkářů s elitami. Nakonec pochopil, že celý systém přežívá díky vytvořené mocenské kupoli. Jejíž představitelé byli členy fašistické strany. Pro tuto elitní vysokou mafii se vžilo označení fašisté mafiáni a na místní úrovni měli větší vliv než fašistické úřady.
7: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: V knize francouzského historika Jacques de Saint-Victor, nazvané Neviditelná moc, mafie a stát v moderních evropských demokraciích, otevíráme kapitolu druhé světové války, konkrétně roky 1943 a 1944, kdy se Itálie rozdělila na dvě země. Jih pod správou spojenců a nacistický sever republiky Salo, kde pod kuratelou Německé říše přežívali nacifašističtí předáci. Na Sicílii se dokonce prosazovaly separatistické síly, které chtěly ostrov oddělit od zbytku Itálie. Jejich snahy však vyšly na prázdno.
9: Americký konzul v Palermu 21. listopadu 1944 informoval Washington, že velitel divize Aosta, generál Castellano, se opakovaně sešel s mafiánskými šéfy ve snaze zajistit si kontrolu nad Sicílií. Převod moci na italský stát totiž neprobíhal tak hladce, jak spojenci doufali. V červenci 1943 vznikl výbor významných osobností a vznesl oficiální požadavek na referendum o nezávislosti ostrova. Mafie se především chtěla pomstít fašistickým i nefašistickým osobnostem, které ji uvrhly do mnohaletého očistce.
8: Potom se objevilo rudé nebezpečí. Pod tíhou těžkých ekonomických podmínek se v Itálii sformovala nejsilnější levice na evropském kontinentu. Mafie tehdy získala nečekaného spojence – Spojené státy americké.
9: Mělo se za to, že je nutné za každou cenu zabránit vzniku komunistického Středomoří. Ze všech analýz a tajných dokumentů CIA a Národní bezpečnostní rady zcela jasně vyplývá, že americké služby byly v zájmu toho, aby se zabránilo dominanci komunistů, ochotny k čemukoli, nevyjímaje občanskou válku. Jak prohlásil jeden bývalý agent, díky svému antikomunistickému rázu je mafie jednou ze složek, o něž se CIA opírá, aby Itálii udržela pod kontrolou. Všichni si naštěstí mohli oddechnout po parlamentních volbách z 18. dubna 1948, jež přinesly vítězství nové, umírněné strany křesťanské demokracie. Mafie s ní velmi rychle navázala styky.
8: Jak píše autor knihy Jacques de Saint-Victor v knize Mafie a stát v moderních evropských demokraciích, na spolupráci hlavní politické strany a mafie vydělal politik i mafián. Poslanec získal hlasy a klan si upevnil moc na svém území. Mafie zkrátka nikdy nebyla opomenuta ve strategii křesťanské demokracie.
9: Pokud si měla křesťanská demokracie zajistit hlasy, potřebovala k tomu bezskrupulózní mladíky, kterým platila za nepatrné služby. Tito drobní lotři měli zvláště za úkol rozdávat při volební kampani jménem kandidáta nejrůznější dárky. Tato zvyklost přesně napodobovala dávnou logiku klientelismu. Například v Neapoli v předvečer voleb nabízeli voličům ze své čtvrti botu s tím, že druhou jim dají až na druhý den, když bude jasné, že byl zvolen správný kandidát. Strana rychle pochopila, že při šíření politické zvěsti v uličkách chudých čtvrtí se nemůže s mafií, která tam vládne, nikdo měřit.
8: Od bratrovražedného boje o vlastnictví půdy se postupně dostáváme k nové epoše rozmachu organizovaného zločinu. Mafie se zapojila do obchodu s drogami. Počínaje 50. lety 20. století ovládlo evropský trh s narkotiky trio. Cosa Nostra, sicilská mafie a korzické gengy. S novou situací ovšem nastal problém. Jak a kde vyprat ohromné množství peněz plynoucích z nelegálního obchodu?
9: Shromáždit miliardy dolarů, které se nedají ekonomicky využít, bylo k ničemu. Jedním z hlavních zájmů velkých zločineckých organizací se proto stalo praní špinavých peněz. Takto se přišlo na využití daňových rájů, které přitom na počátku vzniku neměly tento účel. První se toho rozhodl plně využít finančník americké Cosa Nostry, Meyer Lansky. Neskrýval své nadšení a ve švýcarském systému, který mu umožňoval uniknout pozornosti amerických úřadů, se brzy zabydlel. V evropském rámci to byl potom finančník sicilského původu Michele Sindona, jenž na rozdíl od Lanskyho nebyl členem mafie, ale přátelil se mimo jiné s papežem Pavlem VI. Brzy se dočkal přídomku bankéř Boha.
8: Díky změně italské legislativy v roce 1968 Vatikán převedl své investice z italského státu na mezinárodní trh. Současně do svého institutu, známého pod zkratkou IOR, jmenoval nového šéfa plně oddaného finančním praktikám Michela Sindony. IOR spravuje hmotný i nehmotný majetek fyzických i právnických osob státu Vatikán, a to za účelem církevním nebo charitativním.
9: Sindonova troufalost spočívala v tom, že neváhal využít výsad extrateritoriality, jimž se IOR těšila, k praní špinavých peněz, zvláště z obchodu s drogami. Tuto jeho klíčovou roli prokázala parlamentní komise, kterou v roce 1983 ustavil prezident Reagan za účelem boje s organizovaným zločinem v USA. Michele Sindona se nejevil jako obyčejný mezinárodní odborník na uvádění špinavých peněz do oběhu, nýbrž jako hlavní finančník, který operace tohoto druhu vedl ve prospěch mafie.
8: Až do 9. května 1993, do slavného projevu papeže Jana Pavla II. V Agrigentu, katolická církev zlehčovala povahu mafie a většina církevních hodnostářů mafiány považovala za bandity, které najdeme všude. Kvůli vážnému problému s rudým terorismem, jenž se v 70. a 80. letech 20. století objevil v Itálii, dostal organizovaný zločin opět značný prostor, protože pozornost politiků a médií se upřela k rudým brigádám. Země tehdy směřovala k takzvanému historickému kompromisu, společné vládě komunistů a křesťanských demokratů. V březnu roku 1978 byl unesen Aldo Moro, předseda křesťanské demokracie.
9: Při snahách najít Alda Mora došlo ke kontaktům mezi tajnými službami, vedením křesťanské demokracie a mafiánskými bosy. Kalábrijskou mafii přímo oslovil jeden křesťansko-demokratický poslanec. Byl to skandální, ale přitom logický nápad, neboť mafiózi se ve věznicích stýkali s určitými teroristy a mohli si s nimi vyměňovat informace.
8: Ve skutečnosti však předáci křesťanské demokracie Alda Mora obětovali, neboť jeho politika historického kompromisu pro ně byla nepřijatelná. Opět tedy došlo k tvrdému střetu s levicovou mocí v Itálii. Strana si následně umyla ruce prohlášením, že bitvu za vládu práva nelze vést pomocí dohod s mafií. Jak se později ukázalo, byla to účelová lež. Ve zbývajících minutách pořadu Ex Libris, v němž listujeme a citujeme z knihy Mafie a stát v moderních evropských demokraciích od Jacques de Saint-Victora, dospíváme do klíčového období boje italského státu s mafií, do palermského maxi procesu.
9: Několik odvážných vyšetřujících soudců palermského soudu do historie se zapsala jména Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, ale byli i mnozí další, utvořilo protimafiánskou skupinu, takzvaný pool, s cílem metodicky se zaměřit na organizovaný zločin, v té době již se základnami po celém světě. V roce 1983 tito soudci využili toho, že v Brazílii byl zatčený důležitý mafián Tommaso Buscetta.
8: Z Buscetty se stal kajícník, jenž soudcům umožnil pochopit, jak celá mafiánská konstrukce funguje. Na základě jeho výpovědi vydal antimafiánský půl v září 1984 celkem 366 zatykačů. Samotný maxi proces začal v protiraketovém bunkru 10. února 1986.
9: Obžaloba, čítající více než 8000 stran, vůbec poprvé veřejně doložila existenci chapadlovité organizace s jejími rituály, antropologií, hierarchickým uspořádáním, stejně jako existenci mafiánské komise, slavné kupole, která rozhoduje o významných zločinech. Buscetta a další kajícníci nadto popsali vnitřní život mafie, její silové poměry, vnitřní války, uchvácení moci korleonskými, jenž vedl Toto Riina, a diktaturu, kterou nastolil od konce 70. let.
8: Už nadále nebylo možné tvrdit, že mafie neexistuje. Vendeta řízená Capem dei Capi Toto Riinou rozpoutala krvavé peklo jednak vůči rodinám všech spolupracujících mafiánů s policií, jež se rozhodl vyhladit, a také vůči představitelům justičního aparátu. 23. května 1992 při cestě z palermského letiště zahynul na dálnici u Capace Giovanni Falcone s manželkou a doprovodem. Exploze nevídaných rozměrů za použití trhaviny Semtex zničila 100 metrů vozovky. Soudce Paolo Borsellino přišel o život o 2 měsíce později, 19. července 1992. Tato děsivá válka však zcela změnila atmosféru ve společnosti. Neodvolatelně byly porušeny zásady omerty. Lidé už nechtěli nadále mlčet. Obsáhlá a informacemi nabitá kniha Mafie a stát v moderních evropských demokraciích palermským maxi procesem nekončí. Obsahuje ještě další kapitoly věnované mafii 21. století, kterou globální kapitalismus rozhodně nepokořil, spíše naopak. Z časových důvodů však již není možné uvést další poutavá fakta z pera francouzského sociologa a historika Jacques de Saint-Victora. Ukázky z dnešního vydání Ex Libris přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla Naďa Reviláková a mistrem zvuku byly Jitka Procházková a David Dibelka. Za pozornost děkuje autorka pořadu Michaela Krčmová.
7: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Politik ODS Prahy 1 Filip Dvořák podle předsednictva Stany dostatečně neobjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. A členové vedení občanských demokratů večer podpořili to, aby Dvořák na kandidátce v podzimních komunálních volbách vůbec nebyl. ODS to uvedla v tiskové zprávě a podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci, který pracoval jako lékař porodník, zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák večer ČTK řekl, že vždy postupoval v souladu se zákonem a že tlak předsedy ODS Martina Kuky považuje za nebezpečný precedens. Už dřív vysvětlil, že není z ničeho vyšetřovaný ani obviněný. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, řekl to irácký premiér Ali Zaidi při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. A podle Trumpa tam už armáda není potřeba. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat. A několik lidí zemřelo při požáru v rekonstruované budově OXY v centru Bruselu. Přesný počet obětí ani příčina zatím nejsou známé. Belgické úřady informovaly o 6 pohřešovaných. V budově bylo v době vypuknutí požáru asi 200 dělníků. Podle mluvčího hasičů začalo hořet na druhém patře. Plameny se ale přes výtahovou šachtu rozšířily i do nižších podlaží, což způsobilo prudký požár. I ten se hasičům podařilo zkrotit. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil náskok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou 10. etapu a v průběžném pořadí vede o více než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
6: Omezení na D11 u Prahy a na silnici 50 u Uherského Hradiště. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na výjezdu z hlavního města. Na 8. kilometru v omezení u exitu na Úvaly se projíždí pouze jedním pruhem, a to kvůli poničenému kanálu. Na silnici 50 mezi Brnem a Uherským Brodem čekejte drobné zdržení u Uherského Hradiště. Za sjezdem z D55 se brzdí kvůli omezení u odbočky na Boršice, naberete ale maximálně 5 minut. A připomínáme taky kivadlo. Nový provoz na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. V okolí Záhoří silničáři opravují vozovku, brzdí se u Velkého Rybníka a z druhé strany u Komorovic. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je teď oblačná, je zatažená, občas se přidává déšť, místy bouřky, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubývá oblačnosti a srážek. Ochladilo se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů. Na severu Česka naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Se stárnutím obyvatel se vynořuje otázka, jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé říkají, že je potřeba, aby se na nákladech v domovech pro seniory výrazněji podílely přímo rodiny. Dalo by se to nastavit tak, aby to bylo sociálně citlivé, nebo je potřeba hledat jiné cesty, jak získat prostředky na služby, které bude potřebovat stále víc lidí?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Dobrý den i vám.
12: Hezké dopoledne.
10: A začněme od vás. Proč vy chcete, aby se rodiny víc podílely na nákladech v domovech pro seniory?
12: Ten princip si myslíme, že by měl být stejný v rámci sociální politiky České republiky jako kdekoliv jinde, nejenom v domovech pro seniory. To znamená, základní podmínka nebo předpoklad je, že zdravotní a sociální péče je pro všechny zdarma a dostupná bez ohledu na to, jaký je jejich příjem a ekonomická situace. A za ubytování a stravu, nejenom ve svých domácnostech samozřejmě, ale i v těch domovech pro seniory, si mají ti lidé a občané České republiky platit sami. A teprve, když na to nedosáhnou a nemají ty příjmy, aby si mohli dovolit zaplatit ubytování a stravu, tak nastupuje ta sociální síť různých sociálních dávek, teď například, jak známe, jako superdávku. S tím rozdílem, že v případě péče o seniory se domníváme, a ono je to i v občanském zákoníku, má ještě nějakou odpovědnost rodina, respektive děti, v pomoci s těmi základními potřebami.
11: Paní Desatová, co říkáte na tenhle návrh v těch hrubých obrysech, jak ho tady reprodukoval pan Horecký?
13: No, za nás je to v podstatě jenom vytržená část něčeho, co v části evropských zemí funguje bez ohledu na to, aby jsme se bavili o dalších věcech. V evropských zemích, kde je nějaké spolufinancování, tak je to primárně nastaveno z majetku seniora, nikoliv z majetku rodiny nebo dokonce vnuků. Počet zemí, kde mají povinnost se podílet děti nebo vnuci, je výrazně v minoritě v těchto modelech financování sociálních služeb a je třeba říct, že některé země od toho dokonce ustoupily, protože usoudili, že není prostě možné zadlužovat nebo zadlužovat budoucí generace. Jo, nelze udělat závěr, že povinné připlácení dětí je většinový západoevropský model, to není pravda. A pokud je, tak existují určité limity, které jsou poměrně vysoké. Třeba v Německu nedoplácejí děti, které mají roční příjem nižší než 100 000 euro.
11: Tak je skutečností, že ty úpravy v nejrůznějších evropských zemích se hodně liší. Každopádně není to tak, jak teď připomněla paní Desatová, pane Horecký, že když je nějaký model spoluúčasti jinde v Evropě, tak primárně se čerpá z majetku toho ubytovaného seniora, nikoli z majetku jeho dětí nebo vnuků?
12: Určitě se musí primárně čerpat z úspor nebo z majetku toho seniora. V České republice je třeba takzvané zákonné kapesné nebo zůstatek příjmu 15%. A kdyby nějaký senior například chtěl část toho kapesného, třeba 300-500 korun použít na sníženou úhradu za ubytování a za stravu, tak to ani nesmí, protože to je zakázáno. Své vlastní úspory nesmí použít na tu úhradu. To znamená, i kdyby na to měl, tak český právní systém to v těch domovech neumožňuje. A pak je potřeba ještě jako rozdělit dvě věci. Jedna je spoluúčast přímé rodiny, bavme se tedy o dětech, z jejich příjmu a druhá z jejich majetku. Zatímco z toho majetku je to věc, která funguje v menším počtu států a my ani tuto debatu neotvíráme. Je to třeba i nemovitý majetek nebo úspory těch dětí a podobně. A například v Rakousku v minulosti jenom před pár lety upustili od prověřování převodu nemovitého majetku mezi rodičemi a dětmi, tak to je věc, kterou tady jako nechceme otvírat, ale je to pak nějaká možná participace a jak říkala paní předsedkyně Desátová, do nějaké hranice těch dětí.
11: My se bavíme to znamená, o tom, jenom aby, promiňte, aby ano. Bylo jasné, to, co vy za asociaci poskytovatelů sociálních služeb prosazujete, tak vy chcete, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit vzhledem ke svým příjmům, se víc podílely na financování péče pro své seniory v domovech.
12: Jednak určitě ne péče. Péče je zdravotní sociální zdarma, ale pokud příjem toho seniora nestačí na jídlo a ubytování nebo ty ubytovací služby, tak to je ta složka, o které se bavíme a kterou navrhujeme. Abych to demonstroval úplně na jednoduchém příkladu, maximální úhrada v domově pro seniory teď je 18 750, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Senior má příjem třeba 19 000, je tam pravidlo 15% zůstatku, to znamená, že ta úhrada mu je předepsána třeba někde na úrovni 16,5-17 tisíc korun. Měl by doplácet třeba nějaké 2 tisíce a teď nemůže ani z toho zůstatku, ani z úspor a ani ta rodina vlastně to, ten doplatek dobrovolný.
11: Paní Desatová, tak kdyby to nebylo to z majetku, já se omlouvám, bylo by to z příjmu, promiňte, položil bych otázku, nedávalo by to smysl, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit, měly vyšší spoluúčast?
13: Tak zaprvé já bych potřebovala reagovat na to, co řekl pan Horecký.
3: Určitě.
13: Ono v současnosti to takhle není. My oba víme, že to funguje tak, že děti jsou dneska přizvány k tomu, aby přistoupili jakousi smlouvou k tomu, že budou doplácet. My tady potom v poradnách řešíme případy lidí, kdy skutečně doplácí 5 000 měsíčně, dostanou se do situace, že rodině vypadne jeden příjem, jeden člověk je dlouhodobě nemocný nebo přijde o práci a je s tím velký problém, jakým způsobem to mají financovat. Takže ona není pravda, že se to dneska neděje. Možná se tím obchází trochu zákon, ale děje se to. A co se týče těch příjmů, podívejte se, my zaprvé musíme stanovit tedy nějaký chráněný majetek. Výši příjmu, od které se to bude odvíjet. Potřebujeme se také spravedlivě podívat na to, jaké má ta rodina možnosti ohledně dostupného nájemního bydlení. My se tady srovnáváme se zeměmi, které mají 20-30% pokryto dostupným nájemním bydlením, nikoliv pouze investičním. To my tady máme na 3%. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a to už se nebavíme o výši příjmů České republiky, respektive českých občanů, ano, ve srovnání třeba s tím Rakouskem nebo Německem.
11: Tak pane Horecký, není to tak, že spoluúčast už leckdy mají rodiny dnes, pokud jde o financování pobytu a stravy seniorů v domovech? A potom domysleli jste za asociaci důsledky toho svého návrhu? Nemohl by být vlastně sociálně necitlivý v jistém ohledu?
12: Ta možnost spoluúčasti rodinných příslušníků je dobrovolná. V řadě případů se stává, že je placená nebo hrazena třeba prvních pár měsíců a pak je vlastně ta smlouva zrušena nebo nedodržována. A také se to týká menšího počtu, tedy nikoli většiny těch seniorů. A ten systém té spoluúčasti, já jsem řekl úplně v tom úvodním vystoupení, že chceme tam, kde si to ta rodina nemůže dovolit, aby nastupoval právě ten nástroj toho státu prostřednictvím například té superdávky.
11: A to jak by se to určovalo, pane Horecký? Kdo si to může dovolit a kdo ne?
12: Ta úhrada bude stanovena ve výši nákladů za ubytování stravu. Za stravu už tomu tak je, za ubytování nikoliv. Pokud na to ten senior nemá ze svého příjmu nebo z nějakých úspor s tím, že bude samozřejmě stanoveno, tak jak známe superdávce, že třeba je nějaká nepoužitelná částka 400 tisíc korun nebo nějaká podobná 400 tisíc korun známe ze superdávky, tak pak nastupují děti a jedna z těch nástrojů je třeba jenom, že ty děti dají čestné prohlášení, že jejich příjem to neumožňuje. A pokud to čestné prohlášení dají, tak nastupuje automaticky ta superdávka, která, když je senior doma a nemá náklad nebo příjmy na pokrytí těch nákladů, tak by vlastně stejný princip fungoval i v těch domově pro seniory.
11: Paní Desatová, co říkáte na tento konkrétní nápad, že by tedy bylo zavedeno čestné prohlášení, ve kterém by ta konkrétní rodina prohlásila, že skutečně si nemůže dovolit vyšší spoluúčast?
13: To neřeší celý ten problém. To přece ten problém bychom měli řešit komplexně. To znamená nejdřív přesnou kalkulaci nákladů na péči, ubytování a stravu, rozdělení všech zdrojů financování, jasný vyhodnocení, jaká tam hraje roli příspěvek na péči, protože v těch domovech většinou máme osoby se 3., 4. stupněm příspěvku na péči, což je další 14, případně 23 tisíc, které ten domov samozřejmě dostává.
11: Promiňte, že vám do toho vstupuju. Jenom bych se doptal, potom, co by se všechno toto dopočetlo, jak vy říkáte, ano, nemohl by ten institut z toho čestného prohlášení pomoct, že třeba by určité rodiny, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, přesvědčil o tom, aby se víc podíleli?
13: Ale takhle, většina rodin, která si to může dovolit, tak to buď dělá, anebo má ty své seniory v soukromých domovech, které stojí násobně víc, než ty domovy, o kterých se bavíme. Za nás je potřeba se podívat taky na to, jaké sociální služby vlastně chceme. My potřebujeme pobytové služby samozřejmě, ale za nás je velmi nerozvinutý institut terénních služeb. Chybí nám tady velká část podpory neformálních pečujících a to skutečně i finanční, tak aby se lidé mohli starat o seniora doma. A je potřeba také vědět, že jestli chceme udržet stávající sociální služby, a to i ty lůžkové, tak je v našem zásadním přáním a předpokladem také rozvíjet geriatrickou péči, protože to je něco, co nám může pomoci ty lidi uchovat soběstačné, a to je to, kam bychom měli cílit.
11: K otázce domácí péče, dámo a pane, bych se s dovolením za chviličku ještě vrátil. Teď bych se ještě pozastavil u toho, co zmínila paní Desatová, a sice obracím se na vás, pane Horecký. Není to tak, že ty movitější rodiny, tedy ty, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, už dnes dávno mají svoje seniory v plně soukromých domovech a tedy platí víc, tak jako tak?
12: Není to tak, protože ta situace je, že ta poptávka po těch lůžkách, to znamená nějakých v České republice 10-12 tisíc žádostí, kteří čekají na umístění, tak řada z nich si nevybírá, jestli to bude takzvaný domov. A já bych nerozlišoval soukromý nebo veřejný, protože o tom to není. Domov s dotací,
11: pane Horecký,
12: a bez dotace.
11: Máte data, která to, co vy říkáte, dokládají?
12: Máme data, shodují se i s daty Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, my tady máme nějakých 66-70 tisíc neuspokojených žádostí do pobytových služeb.
11: Já se moc omlouvám, že vás znovu přerušu. Jenom mi není jasné, jak z těch dat vyčtete, že ty movitější rodiny nedávají často svoje seniory do soukromých domovů.
12: Vyčteme z těch dat, že samozřejmě nikoli v soukromé domovy. Domovy, které nemají státní dotaci, 40% soukromých domů má státní dotaci a ty úhrady jsou tam úplně stejné jako u těch veřejných. Takže to je jenom objasnění jedné věci. A samozřejmě řada těch lidí si žádá tam i tam, protože těch míst je málo, ale tam, kde je vyžadována větší spoluúčast té rodiny, kde je absence té státní dotace, tak samozřejmě tam jde ten, jak vy říkáte, kdo je movitější. A já bych si ještě dovolil jenom jednou větou reagovat na ty dotace a kalkulace. My je nepotřebujeme dělat, jak říkala paní Desátová. My je máme. Péče je hrazena ve výši příspěvku na péči, přesně kalkulováno, kolik stojí měsíčně strava, přesně kalkulováno, kolik stojí ubytování, čili my nepotřebujeme jako si rozkládat a rozlišovat, jaké jsou příjmy a náklady v těch domovech. Víme to, akorát chceme vést debatu o spoluúčasti a o zajištění těchto základních vlastní činností.
11: Paní Desatová, tak nedokazuje ten významný nedostatek míst v domovech pro seniory, že něco je potřeba dělat a že ke zvážení je i návrh pana Horeckého, potažmo Asociace poskytovatelů sociální péče?
13: Takhle. Těch 60 tisíc jsou žádosti, které někde jsou, a my víme, že ty seniori si dávají žádosti do klidně 2-3 pobytových zařízení a bohužel většinou zůstanou ty žádosti v tom systému i potom, co ten senior je do nějakého domova umístěn, protože už prostě se neobtěžuje do těch dalších zavolat a říct, že už to místo nepotřebuje.
11: A tím chcete říct?
13: Tím chci říct, že skutečná potřeba může být o něco nižší, ale neříkám, že to není potřeba, ale my prostě říkáme, že je potřeba se soustředit i na to, aby ti lidé zůstali soběstační, aby mohli zůstat doma, aby ty služby mohli využívat. Dnes je to tak, že pokud nejsou služby dostupné, terénní péče, zdravotní péče doma, tak rodina nemá skutečnou volbu, ale jenom povinnost. A spoluúčast rodiny může být součástí systému jenom tehdy, pokud rodina skutečně volí, že bude pomáhat, ale nemůže být postavena do situace, že buď sama bude poskytovat celodenní péči nebo zaplatí vysoké částky, na které nemá. My tady vedeme debaty, že si lidé mají spořit na důchod, protože podle důchodové reformy jim budou klesat nově přiznané důchody. V podstatě jsou vedeni k tomu, aby investovali do vlastního bydlení, protože nechtějí platit tržní nájemné, které je srovnatelné s výší hypotéky. A pak jim řekneme, že ty peníze, které si odkládají v podstatě na důchod, tak mají použít na financování péče za své rodiče.
11: Čili
13: tak tím zase
11: vy říkáte,
13: zakládáme
11: že
13: jenom
11: potřeba
13: to, že
11: podpořit
13: bude
11: pečující osoby.
13: Samozřejmě.
11: Tak,
13: a je důležité vybudovat geriatrickou péči.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pane Horecký, v návaznosti na to, co teď od paní Desatové zaznělo, není potřeba hledat cesty, jak rodiny by se mohly starat ve větším počtu o svoje seniory doma? To znamená hledat cesty, jak podpořit pečující osoby ze strany státu?
12: Určitě ano, já jenom zase jednovětnou korekci, ta poslední věta paní Desátové, aby ze svých úspor platili za sobou péči. No, to nikdo nechce. Péče zdarma, sociální i zdravotní, znova podtrhuju. Jestliže někdo
11: dobře, ale
12: si platí
11: současně,
12: za ubytování a stravu...
11: Současně jako, jsou to asi náklady, které jsou neodmyslitelné od toho pobytu v daném zařízení. Náklady
12: jsou daleko vyšší
11: za pobyt a
12: než ty náklady na ubytování a stravu. A ubytování a stravu si každý má hradit sám, když na to nemá. Má mu pomoct stát anebo rodina. Takže jenom ten princip, který se furt jako točí ohledně toho a sklouzává k té péči. Ty pilíře té péče jsou tři. Je to neformální péče, to je největší na celém světě, v celé Evropě, tvoří 60 až 80%, v České republice je to nějakých 80%+. Dokonce pak je to terénní ambulantní služby a pak jsou to pobytové služby a my musíme posilovat všechny tři složky, protože když budeme posilovat jenom jednu, tak to bude buď neuměrně drahé, anebo zvládneme ten nástup a zvýšené poptávky a stárnoucí generace za těch 10-15 let. To znamená ta debata o posilování kapacit, ale i o těch úhradách a podmínkách poskytování anebo podpoře neformálních pečujících musí být ve všech těch třech pilířech té péče, to znamená neformální, terénní, ambulantní, která dojde za klientem domů a pak ta pobytová.
11: Paní Desatová, skutečně je posilování domácí péče tou cestou? Přihlédneme-li k tomu, co teď připomínal pan Horecký, že ten podíl rodin, které pečují o svoje seniory doma, je v Česku ve srovnání s Evropou velmi vysoký?
13: Tak já bych řekla, že s některými evropskými zeměmi jsme srovnatelní, ale my se musíme vrátit k dalšímu argumentu. Ta populace stárne, to víme všichni, ale otázka je, proč automaticky předpokládáme, že stárnutí populace musí vést proporcionálnímu nárůstu pobytové péče. My přece potřebujeme udělat to, aby ti lidé zůstali pokud možno co nejdále soběstační. To je skutečnou otázkou sociální politiky, jak co nejdéle zachovat soběstačnost člověka a oddálit okamžik, kdy bude potřebovat tu intenzivní dlouhodobou péči, která samozřejmě pro ty rodiny, které jí mají dělat 24/7, je natolik vyčerpávající a ekonomicky často neudržitelná, že potom hledají ty domovy, to je jasné.
11: Čili
13: ale
11: podle
13: v té
11: vás...
13: debatě mě chybí otázka, proč se bavíme o tom, kde teda, že budeme potřebovat další lůžka, ale nebavíme se o tom, jak těm lidem pomoci, aby je potřebovali co nejpozději.
11: A podle vás je ještě možné zabránit tomu, aby se naplnily ty demografické predikce pro Českou republiku, že co 5 let tak přibude 20 000 lidí, kteří budou potřebovat právě to lůžko v domově pro seniory?
13: Samozřejmě, že to jde. Existuje tady plán národní rozvoje geriatrické péče, ale je potřeba, jak už říkala paní doktorka Jurašková, plán jsme sestavili za 2:12 a je potřeba ho realizovat, ale geriatrie je ten nástroj, který nám v tom výrazně může pomoci.
11: Mm-hmm. Pane Horecký, připustil byste, že ještě je možné zabránit tomu, aby víc a víc lidí se dostávalo, když to tak řeknu, do vaší péče, to znamená do péče poskytovatelů sociálních služeb v těch dalších letech?
12: Tou prevencí je to možné zmírnit, ale slovo zabránit se prostě nemůže použít. Jo. A dovolte mi jako krátký
11: příklad. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, nezlobte se.
12: Jo, ne. Ten největší nárůst těch lidí jsou osoby trpící demencí. Za 15 let jich bude o 100% více, 15-20 let v České republice. A to je nárůst, který je jako v celé Evropě. Jo. Já nevím, jakou prevencí chce paní Desátová zabránit tomu, aby prognózy ÚZISu anebo dalších organizací se nenaplnily. A když se koukneme v České republice, tak za posledních 13 let ty kapacity domů pro seniorů zůstávají stejné, nenavýšují se. Ale raketově rostou kapacity takzvaných domovů se zvláštním režimem, protože v řadě případů se nechá ta péče poskytnout doma, třeba za pomoci pečovatelské služby, ale když je to 24-hodinový dohled a kontrola toho seniora, tak tam pak už je jenom varianta neformální pečující nebo rodinný, chcete-li, a pak to pobytové zařízení, ta prostřední už tam nefunguje. Trošku nám pomohou technologie, umělá inteligence, monitorovací systémy napojené na umělou inteligenci, které nám udrží lidi s demencí o pár měsíců nebo možná více měsíců doma. Nicméně můžeme preventovat to, co se stane z hlediska demence v České republice, ale ten dopad bude v řádu jednotek procent, kdybychom se opravdu hodně snažili.
11: Paní Desatová, tak není ten váš pohled příliš optimistický, když vezmeme v potaz lidi s demencí, kteří budou potřebovat lůžko v domovech pro seniory?
13: No, víte, to je poměrně složitá otázka. My jsme měli poměrně nedávno právě konferenci v poslanecké sněmovně na téma demence, léčba a prevence, kde právě vystupovali geriatři, ale vystupovali tam i neurologové, a v Čechách se, nebo často, bohužel, bez přítomnosti geriatrů dochází k zaměňování demence s jinými symptomy. Prostě ten člověk je třeba jenom špatně léčen, jsou mu nasazeny léky, které potom způsobují jeho pomalost, malátnost, a ten člověk je diagnostikován jako dementní. To je právě to, proč potřebujeme geriatrickou péči. Na to se ukazuje, že začínají přicházet na trh i medikamenty, které dokáží, nechci říct vyléčit, ale zbrzdit nástup jak demence, tak Alzheimerovy choroby, která je asi nejznámější z těch dementí.
11: A těmito opatřeními, ale myslíte si, bude možné zvrátit tu predikci ÚZISu?

0: těch lidí potom skutečně se s tou demencí musí potkat nebo léčit.
1: Pane Horecký, tak nepodceňujete rozvoj geriatrické péče v budoucnosti v České republice?
2: Ne, já znova říkám, že se nám pomůže, může podařit to snížit o jednotky procent, žádný jako a ten lék,
1: a to je
2: který je významně drahý. To nejenom jako můj odhad, ale to jsou i odhady jiných gerontologických společností v jiných zemích. Samozřejmě i my se účastníme těchto jednání a konferencí a prostě Evropa se připravuje na to, že pak se to smírní od roku 2045-50, ale Evropa se připravuje na to, respektive celý svět, včetně Spojených států a Austrálie, že prostě počet lidí trpící demencí se zdvojnásobí v příštích dvou dekádách a že to bude mít výrazný dopad na systém sociální péče, ale i zdravotní péče a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit. Děkuju. Na zázrační lék.
1: U toho nečeká. Skončíme. Tolik prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Díky oběma.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
5: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
4: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
5: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
4: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
5: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
4: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
6: Ten komunistický a nacistický režim mají stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu.
7: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
8: Tato místa se v Ďáblicích za vás žela odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště.
7: Tentokrát uslyšíte příběhy, které obestírají Ďáblický hřbitov. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Evropští žalobci zahájili trestní řízení kvůli dotacím Agrofertu a koňské úřady hlásí přes 2000 potvrzených případů eboli. Fotbalisté Španělska jsou ve finále mistrovství světa a dnes čekejte oblačno až polojasno, přechodně místy s přeháníkami nebo bouřkami a teploty až 28 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
10: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
11: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmů vyřešil.
10: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
12: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
10: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové, a tedy i celé její vlády. Nejpravděpodobnějším kandidátem na post ministerského předsedy je dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký.
13: Serhije Koreckého syn pozval do parlamentu poslanecký klub vládnoucí strany Služební klidu. Slyšení se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který výměnu v čele vlády a některých resortů zdůvodnil novými výzvami a úkoly a novou politickou strategií. Další změna nastane ve vedení zbrojařské státní společnosti Ukroboron Export. Odchod oznámil její šéf Herman Smetanin, a to poté, co Rusko minulý týden zaútočilo na muniční sklad ve městě Višneve u Kyjeva a zahynulo přitom mnoho lidí. Podle předpisů se sklady zbraní a munice nesmějí nacházet v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Počet potvrzených případů eboly v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Nedávno zrevitalizovaný velký rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku se nedaří napustit, důvodem je sucho. Správci památky se kvůli tomu obávají, že nebudou moct v létě zahájit provoz nového přístaviště s půjčovnou loděk.
14: Ten český potok, který napájí velký rybník, tak nám dokonce nyní vyschnul, takže budeme doufat v nějaké zase deštivější období, aby se jí podařilo napustit co nejdříve. Nyní vlastně u výpustě máme hloubku někde kolem 1,5 až 2 metrů. Zdaleka celý není pod vodou. Zatím se tady daří nejrůznějšímu vodnímu živočišstvu a rostlinstvu.
9: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu vyhráli 2-0 nad Francií, a kterou čeká souboj o bronz. V druhém semifinále se v Atlantě utkají od 21 hodin českého času Argentinci a Angličané. Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Bliml, z Pražany podepsal 4letou smlouvu. A poslední 4 sezóny strávil v zámořské NHL. V české lize hrál naposledy v roce 2022 za Pardubice. 26letý Bliml vysvětluje, proč se rozhodl právě pro Spartu.
15: Ta nejlepší vize, co se mi vlastně nejvíc líbilo, a ta role nějak, prostě jsme se o tom předběžně bavili, a jak už jsem působil v Extralize, tak se spousta klukama znám. Chci týmu pomoct hodně v ofenzivě a prodat ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ty poslední 4 roky v zámoří.
16: Omezení na D11 do Prahy a taky na D1 u Mirošovic. Na D11 se za Prahou směr Hradec Králové za uzavřeným sjezdem na Úvaly se v omezení na 8. kilometru kvůli poškozenému kanálu jezdí jen levým pruhem, kolona nevzniká. Na D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete za sjezdem na Chodce Rady od 25. kilometru až za most Šmejkalka je kvůli údržbě vozovky uzavřený levý jízdní pruh, projíždí se pomaleji, ale bez větších zdržení. A silnice 50 z Uherského Hradiště směrem na Brno čekejte kratší zdržení za sjezdem z D55. Je to kvůli omezení u odbočky na Zlechov, naberete maximálně 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Teď nad ránem je oblačno i zataženo, občas se přidal déšť, místy bouřky, které jsou stále ještě i silné, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ubyla oblačnosti a srážek. Ochladilo se na 18 až 13 stupňů, přes den pak čekáme na severu a severovýchodě dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami, jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší středeční teploty 23 až 28 stupňů na severu Česka, naměří kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Jak se Česko angažuje v pomoci Ukrajině? Jak náročná bude poválečná obnova Rusy drancované země? Pomůže Ukrajině koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Rozhovor natáčíme po 14. hodině. Koalice ochotných je uskupení zemí, které se zavázaly k podpoře Ukrajiny bojící proti ruské agresi. Poslední setkání koalice právě skončilo v Paříži. Dospělo podle vás k něčemu významnému?
18: Dospělo, protože koalice ochotných dlouhou dobu, už v podstatě roky, fungovala především jako diplomatická, zahraničně politická platforma, kde se evropské státy, někdy i s mimoevropskými partnery setkávaly a plánovali, jak by měli vlastně vystupovat právě diplomaticky nebo z hlediska nějakého dalšího tlaku. Málo kdy ale přišli s konkrétním průmyslovým vývojovým projektem, tak jako právě v uplynulých dnech, respektive měsících. A to právě s prostředkem, který by měl zásadním způsobem zvýšit kapacitu Evropy na výrobu a používání vlastních prostředků protivzdušné obrany.
17: Hned se k tomu dostaneme. Koalice ochotných, kterou tedy společně vedou Francie a Velká Británie, má celkem 37 členů. Jakou roli v ní sehrává Česko, které v posledních měsících ochotou pomoci Ukrajině úplně nepřekypuje?
18: Nesehrává v tom roli vůbec žádnou Česko. Protože prostě kdo si nezaplatí ten tiket u stolu, to prostě není součástí takovéto koalice, která společnými náklady vyvíjí něco pro celou Evropu, no tak v tom samozřejmě nehraje žádnou roli. Česko hraje roli pomoci Ukrajině z hlediska udržování toho, co už několik let úspěšně běží a co se nikomu jinému nepodařilo nahradit nebo skopírovat, tedy muniční iniciativou, ale jinak žádnou roli nehraje.
17: No a dobře, když jste se o tom zmínil, v jaké kondici teď je právě ona česká muniční iniciativa a jakým způsobem zase v ní figuruje v tuto chvíli Česko?
18: Českovní figury stále tak, jako to bylo od začátku, tedy jako hlavní integrátor a koordinátor mezi státy, které chtějí Ukrajině finančně pomoci, kam se tedy už Česko neřadí, ale pořád to koordinuje, a Ukrajinou a ukrajinskými požadavky a firmami, které dokážou to zboží, které Ukrajina potřebuje, a ty státy, které jsou donory, to chtějí zaplatit, tak prostě to nějak slídá dohromady, sehnat a odeslat do Ukrajiny. Tak to je vlastně ta koordinační role Česka. V jaké je kondici? Je v kondici ne o tolik horší, než tomu bylo loni, protože ten mechanismus je zaběhlý několik let, funguje pořád stejně a je závislý na jediné ingredienci, a to je přísun finančních prostředků. A těch se dostává méně, než by samozřejmě byl ten plný potenciál, ale na druhou stranu nedávná je schválení půjčky 60 miliard euro pro Ukrajinu na vojenskou pomoc v rámci té celkově 90 miliardové půjčky ze strany Evropské unie, tak obsahovalo konkrétně položku i pro dělostřeleckou munici, která de facto téměř celá půjde právě na Českou muniční iniciativu. Takže významné financování v řádu nižších jednotek miliard eur má tato iniciativa i letos zajištěnou.
17: V pondělí v Paříži zároveň vznikla nová takzvaná protiraketová koalice. S jakým cílem?
18: S cílem vytvořit program evropský na vývoj a výrobu balistických střel, což je jedna z věcí, kterou prostě Evropané nejvíce postrádají. Postrádá to samozřejmě i Ukrajina, ale ta za poslední roky, za poslední dva roky de facto, udělala ohromný skok kupředu. Do té doby evropská protiraketová obrana a její raketová komponenta byla zcela závislá na Spojených státech. Proto i vlastně ukrajinská protivzdušná obrana je závislá na střelách do baterií Patriot. A tady jenom řeknu, fakta, těch střel se prostě loni vyrobilo jenom 620 a i tak to byl nárůst o 20% oproti tomu minulému roku, oproti roku 24. A přitom těch balistických střel, které útočí na Ukrajinu, tak Rusko dokáže vyprodukovat dvojnásobek. Proto vlastně byla i důležitá zpráva, že tedy Donald Trump mluvil o předání licence na výrobu střel do Patriotu právě na Ukrajinu, ale to zabere dlouhou dobu. Ukrajina už teď právě vyvíjí a vyrábí velké množství takových efektorů, jak se tomu říká ve vojenské terminologii, tedy těch střel, které dokážou v rámci protivzdušné obrany sestřelit tu letící balistickou střelu, která útočí na vlastní zemi. Takže ten evropský program vlastně říká, i my se připojeme, chápeme, že nemůžeme být závislí na Spojených státech nejenom kvůli politickým rozmarům tamní administrativy, současné nebo budoucí, ale i kvůli tomu, že kapacitně to prostě nestačí. A tak přichází tento program Freya.
17: Na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám se v Paříži dohodly Británie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Španělsko a Švédsko. Proč nejsme jimi členy?
18: No, protože co bychom tam dělali, když nechceme nic přispívat? Všechny tyto státy, které jste jmenoval, mimochodem, tam mají i svoje více či méně výrazné průmyslové zastoupení. To nebylo jenom jednání mezi státy, mezi vládami, ale byly tam i firmy, desítky firm z těch zemí, které jsou součástí té koalice. Protože to se neupeklo celé v Paříži, teď, během posledních pár dnů, ale tato iniciativa už funguje cirka od května, kdy právě ukrajinská firma Firepoint přišla s tím, že to, co se naučila už vyrábět, a mimochodem vidíme poslední měsíce, že to má velmi úspěšné výsledky hluboko, tisíce kilometrů v hloubi Ruska. Takže prostě by mohli tuto technologii sdílet i s evropskými výrobci, aby prostě Evropa měla svůj vlastní systém. Co by tam dělala Česká republika, když do toho nechce nic přispět?
17: Přitom ale premiér Babiš na jednání koalice ochotných vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Jak tomu rozumíte?
18: Já tomu nerozumím upřímně, jako co tím vlastně myslí a proč vyzývá k tomu, aby tam třeba nebyla Velká Británie, která je tady v té jako raketové a protiraketové protivzdušné obraně zapojená. Nedává, jako já vůbec nevím vlastně, co tím myslí, protože zároveň deklaruje, že se na tom nebude podílet, že pár dny byl v Ankaře na aliančním summitu NATO, ve kterém řekl, že se prostě Česko nebude podílet na vojenské podpoře Ukrajiny, takže nevím vlastně, proč by vzhledem k tomu úzkému propojení, o kterém jsem hovořil, tohoto systému protivzdušné obrany s ukrajinskou stranou, s ukrajinskými technologiemi, tak proč by vlastně nás tam někdo chtěl? Oni nám nezavírají dveře naštěstí, ale jako že bychom byli v pozici, že bychom si mohli jako cokoliv nárokovat, nebo jedno z nejvýznamnějších podporovatelů Ukrajiny a i evropské protivzdušné obrany Velkou Británii označovat jako za nežádoucího. No tak v takové pozici rozhodně nejsme.
17: Francie umožní Ukrajině licenční výrobu francouzských řízených střel, přesně naváděných bomb a protivzdušných střel, zatímco Kyjev tedy nakoupí francouzsko-italské systémy protivzdušné obrany nové generace a 16 stíhacích letounů. Jak významná je toto pomoc?
18: Až se to zrealizuje, tak to bude významná pomoc. Takhle bych na to asi odpověděl, protože francouzské deklaratorní sliby na podporu Ukrajiny vlastně od začátku té invaze, opravdu už přes 4 roky, de facto kopírují to, co se odehraje třeba někde jinde. Já myslím nějaké jiné deklaratorní sliby, nějaká jiná deklaratorní podpora. V momentě, kdy jsme slyšeli na summitu NATO Donalda Trumpa říkat, že mu nějaký ptáček řekl, že tedy podpoří Ukrajinu tím, že jim předá technologie, neudělá nějaký transfer technologií na ty střely do baterií Patriot, tak najednou o pár dní později i Francie řekne, že něco takového udělá. Já si takhle rozhodně si nemyslím, že to je jenom rétorika. Myslím, že to zapadá do nějaké širší koncepce toho, jak Francie uvažuje o Evropě, o obraně Evropy, ale myslím, že důležitější než tato deklarace bude, až si za pár měsíců řekneme, co reálně se v tom vlastně posunulo.
17: Spojenci Ukrajiny se na schůzce dohodli, že v příštích měsících zahájí společná vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jaký mají mít smysl?
18: Já myslím, že to je smysl, že ten hlavní smysl je v nějaké symbolické a tedy i odstrašující rovině, aby zkrátka ruská agrese počítala s tím, že, jak říká celé NATO, včetně generálního tajemníka Marka Rutteho, aliance bude bránit každý metr čtvereční svého území. A logicky ty země, které sousedí s Ukrajinou, tak jsou první na ráně pro nějakou další agresi, ať už to bude nějaká kinetická, přiznaná, což je málo pravděpodobné, anebo nějaká jiná, jako ostatně už o tom ne spekulují, ale velmi explicitně hovoří generální štáby a rozvědky mnoha zemí právě východního křídla NATO.
17: Tomáš Kopečný, bývalý vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak funguje iniciativa PURL, o které se momentálně hodně mluví?
18: To je fond, do kterého evropské státy přispívají, aby za to mohly být nakoupeny americké technologie, které Ukrajina potřebuje a které jinak nikdo vyrobit nedokáže. Velmi už se to vlastně tím pádem souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili, o té evropské iniciativě, o evropské snaze udělat něco vlastního. Ale pokud se bavíme o tom, jak pomoci Ukrajině, aby její města nebo energetická síť nebyla devastována neustálými ruskými útoky, jejichž počet střel neustále narůstá. Jo, jestli jsem říkal, že počet těch střel do baterií Patriot vzrostl o 20% za poslední rok, tak ještě mnohem více procent narostla produkční kapacita ruských kinžálů, tedy těch nejnebezpečnějších balistických střel. A to tím způsobem, že to se odhaduje, že to je o 50 až 70% více. Takže zkrátka, Rusko vyrábí mnohem více a exponenciálně roste jeho výrobní kapacita z hlediska těch střel, které ničí Ukrajinu. No a aby na to mohla Ukrajina reagovat už nyní a ne až za pár let, až ten program Freya se zhmotní. To opravdu budou roky. Ale aby se to mohli dostat něco nyní, no, tak to musí koupit od Američanů. Aby to mohli koupit, musí tam dát peníze. A o tom je program PURL.
17: A není tedy pravda, co tvrdil minister zahraničí, že na zbraně pro Ukrajinu nedáváme ani korunu?
18: To vůbec netuším, jestli tam nakonec něco odchází nebo neodchází.
17: Má to být 140 milionů.
18: Má, no, ale ta vládní prohlášení pro mě osobně jsou tak jako zmatečná, že vůbec nevím, jaká je realita.
17: Tak vidíme z toho, že by to byla skutečně tato částka. Ve srovnání s tím, co dá do jiné země, tak to není mnoho.
18: No, tak to není mnoho, no. to je jako méně než 6 milionů euro, jo. To je, jestli to budou... Dobře, tak jako ta nějaká ekonomická realita. Výhoda třeba toho evropského systému by byla v tom, že by několikanásobně stály ty prostředky, ty rakety méně než ty americké. A tak, abych to řekl v těch číslech, jo, tak americká střela Patriot do Patriotu stojí cirka 3,8 milionů dolarů. Mm-hmm. Takže ten český příspěvek vyjde na méně než dvě střely do Patriotu. Asi takhle.
17: A proč to přesto rozkoušelo vládní koalici? Ptám se na váš názor.
18: Já si myslím, že to reflektuje tu jako někdy rozcházející se zahraničně politickou tendenci a orientaci těch vládních stran, jako velmi přirozeně. Proruská strana SPD, protizápadní, logicky nebude chtít jakkoliv podporovat Ukrajinu a v mnohem se jí tuto agendu podařilo jako prosadit na tom vládním půdorysu. Naopak ministr Macinka osobně nebo i ta strana motoristé se k Ukrajině vyjadřovali velmi, velmi přívětivě a upřímně o zahraničně politické orientaci premiéra Babiše, ani neříkám hnutí ano, ale premiéra Babiše vlastně nevím, kam to zařadit během posledních měsíců.
17: V Bruselu paralelně probíhalo jednání unijních ministrů zahraničí podle šéfky evropské diplomacie Kai Kallasové. Je Unie docela blízko dohodě o 21. balíku proti ruských sankcí. Na koho mají být zaměřeny?
18: Mají znovu prohlubovat tu jinak jako vlastně horší účinnost toho sankčního balíčku, nebo těch předchozích 20 sankčních balíčků. Stínová flotila je rozhodně jedním z nich, ekonomické další sankce a ropné deriváty, ropné produkty, aby se to vztahovalo i na ty přeprodané ruské produkty. Protože jako když si to vezmeme prakticky, tak všechny ty příjmy do ruské státní pokladny, na které jsou mířeny ty sankce, tak už nějakým způsobem byly adresovány. Máme za sebou 20 balíků, ale těch posledních minimálně 10 je skutečně o lepší implementaci toho, co ty minulé už nějak načrtly. Tady jenom dodám, že Ukrajina dlouhodobě hovoří o takzvaně přímých sankcích nebo aktivních sankcích, kdy jenom za posledních pár dní, řekněme dvou týdnů, se jí podařilo v rámci té ruské stínové flotily sestřelit, ani potopit, ale poničit desítky plavidel té ruské stínové flotily, na které jinak se relativně malou úspěšností míří ty ekonomické sankce Evropské unie.
17: Součástí toho 21. balíčku je mimo jiné zmrazení současného cenového stropu Evropské unie na ruskou ropu, který by se měl už od 15. července zvýšit. Tak to moc času nezbývá.
18: Máme rozítřka, no. Uvidíme, jak to s ohledem na neustále se prodlužující válku v Iránu a tedy dopady na evropské ekonomiky kvůli ceně pohonných hmot dopadne i v této diskuzi, protože o tom ta celá diskuze je.
17: Jak si vysvětlujete, že členské státy se nedokážou dohodnout například na tom, že by měl být ruským vojákům zakázán vstup na území Evropské unie, což prosazují hlavně pobaltské státy?
18: Já si myslím, že je to především kvůli tomu, že zatímco u těch pobaltských států, případně Polsku, v případě Polska vidíme velkou rozhodnost v takovýchto činech, tak u ostatních států Evropské unie pořád převažuje vlastně podobný mentální vzorec, jako když jsme řešili zmrazení ruských aktiv. Že jde o nějaké univerzální hodnoty, které jako v rámci ať už tedy ekonomických práv u těch aktiv ruských v evropských bankách nebo Ruské centrální bance, anebo právě o lidských právech těch jednotlivců, kteří sice působili v ozbrojených silách Ruska, ale pořád jim to neupírá jako nějaká práva, která až jako do teďka, kterými až do teďka disponovali. Takže ta diskuze je skutečně o tom, jak moc kvůli té válce a kvůli aktivitám těch vojáků, kteří jinak nejsou za nic odsouzeni, jo? Bavíme se o těch, kteří nejsou souzeni za válečné zločiny, ano. Tak jak moc omezovat jejich občan, nebo jejich práva, lidská práva a práva prostě na pobyt v Evropské unii.
17: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Ukrajina dostane od Světové banky další pomoc ve výši 3,25 miliardy dolarů. To byl výsledek nedávné konference o poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Může na tom něco změnit aktuální diplomatická roztržka mezi Varšavou a Kyjevem?
18: Já se to nemyslím. Já si myslím, že ta diplomatická roztržka se odehrává v jiné linii, která se zatím nemísí s tou ekonomickou a materiální, a to v linii čistě emocionální, která je i tak důležitá, ale zatím se drží v rovině symbolických kroků a nepropisuje se do těch ekonomických.
17: Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková, která mezi tím rezignovala, v Daňsku oznámila podpis více než 160 dohod v hodnotě přes 10 miliard eur. Jak by se mělo na poválečné obnově podílet Česko?
18: Já myslím, že by se na to mělo podílet s těmi nástroji, které byly vytvořeny a které byly zachovány a někdy i třeba posíleny i novou vládou. A tady mám pocit, že je shoda jednoznačná, jako ne teda samozřejmě SPD, ale jinak i na tom vládním půdorysu v hnutí ANO a s motoristy, že české firmy by měly být úspěšné v rámci rekonstrukce Ukrajiny. To, co je k tomu důležité dodat, je jednak samozřejmě někdy i ta symbolická zahraničně politická podpora, protože Ukrajinci to nevnímají jako business as usual. Jo? Prostě Ukrajinci to nevnímají jako nějakou agendu, kdo bude jejich obchodní partner, ale jako boj o přežití. Takže velmi často říkají od prezidenta Zelenského dolů, že největší příležitosti dostanou ty státy, které je nejvíc podporovaly v jejich nejhorších chvílích. Takže i tato politická podpora a to, jak se vyjadřují představitelé států, bude hrát roli v tom, jak ta rekonstrukce bude probíhat. Ale to je podmínka nutná, nikoliv dostačující. To, co bude klíčové, bude, jaké finanční nástroje ten, který stát připraví pro své firmy. No. A v tomto prostě třeba EGAP funguje dobře, Národní rozvojová banka má připravený balík peněz na to, aby české firmy podporovaly a spolu s penězi z Evropské komise si myslím, že v tom české firmy mohou být úspěšné.
17: Vy jste o tom mluvil, Ukrajina koncem června dostala první 3 miliardy eur v rámci unijního úvěru, celková výše půjčky má být 90 miliard. Proč se na této půjčce Česko nepodílí?
18: Já myslím, že to je odraz nějaké malosti současné české jako politické reprezentace z hlediska té zahraniční politiky, kdy tady z toho chceme čerpat, že chceme, aby české firmy byly dodavateli, ale zároveň chceme, aby to platili někteří jiní, ale jenom tady poznámka na okraj. To neplatí jenom nějaké velké bohaté státy, to prostě platí všechny ostatní státy Evropské unie, pokud si bavíme tady o té půjčce, takže mnohem menší státy než jsme my. A i když jsme se bavili o té koalici ochotných na tu raketovou obranu, tak tam jsou taky státy, které jsou menší než my. To prostě není o tom, že velký platí a malý můžou něco implementovat. To je prostě, já to vnímám jako odraz zahraničně politické malosti.
17: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek na ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Je to relevantní argument k tomu, že se nebudeme podílet ani na poskytnutí 70 miliard Ukrajině, což se dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Podle vlády bychom pak neměli na splnění výše obranných výdajů.
18: Není to relevantní argument, je to jako vlastně nesmyslný argument, protože veškeré peníze, které se vykazují jako tato vojenská podpora Ukrajiny, se počítají do obranných výdajů. To je vlastně úplně druhé.
17: Jak náročná bude poválečná obnova Ukrajiny? Například server Econews v obsáhlém článku upozorňuje na to, že Ukrajina má na obrovské rozloze těžce kontaminovanou půdu. Jak vážný to je už teď problém?
18: No, je to vážný problém. Rozhodně už od zničení velké přehrady Nová Kachovka skoro 4 roky zpátky se mluvilo o ekocidě, tedy o trvalých následcích na životní prostředí, které nejenom zničení této přehrady, ale právě i celkové válečné působení bude mít na ukrajinskou krajinu, na ukrajinské zemědělství, na ukrajinský ekosystém. A to není jenom o ochraně nějakých ohrožených přírodních druhů, to je prostě opravdu o vlastně přežití tamního zemědělského systému, o přežití tamní přírody, protože ta kontaminovaná půda se bude čistit nejenom kvůli minám, kterých tam je vlastně jako minimum těch protipěchotních min, tam jsou spíš nevybuchlá munice, jo, která taky vypouští nějaký chemikálie do podvodní, nebo podzemních vod, ale i z dalších jako důvodů, které tam prostě jsou dlouhodobě, jako průmyslové znečištění a tak, tak to zkrátka bude trvat desítky let, než se ta země dostane do takového stavu, aby mohla mít přírodu třeba, jako máme my.
17: A jak složité je nebo bude pro Ukrajince zajistit bezpečné potraviny?
18: Já jako takhle, ta potravinová bezpečnost na Ukrajině docela dobře funguje. Jestli si něco živě vybavuji třeba ze své první cesty válečné do Kyjeva a dalších měst v červenci 22, takže i tehdy tam prostě byly regály plné jídla. Bylo dražší některé produkty, ale prostě to tam pořád bylo. A ukrajinská potravinová soběstačnost tady v tomhle jako si myslím, že nikdy nekolísala. Ale ta zemědělství je hodně jako o exportu, jo, jak konec konců dokládá i ta krize, která byla před několika lety, když bylo zablokované Černé moře, vytvářely si ty obilné koridory, aby mohly exportovat do celého světa svoje obilí. Takže to je spíš otázka ekonomická, než by lidé na Ukrajině neměli co jíst.
17: Mohly by se třeba i na sanaci těch škod podílet české firmy?
18: To rozhodně ano. Vlastně Česká republika a české firmy se na těchto projektech podílí už dlouhou dobu a nezačali jsme v roce 22, tedy během té velké invaze, ale například společnost Dekonta tam už je 15 let, dělá projekty v Dnipropetrovské oblasti, což je jinak jako nejbohatší oblast Ukrajiny, velmi průmyslová, která má nějaký zvláštní status pro nás, my jsme něco jako jim patronem. A tam už vlastně oni působí 15 let, kde tehdy monitorovali škody na životním prostředí způsobené právě tou těžkou průmyslovou výrobou, ale velmi často třeba tam děláme, nebo české firmy tam dělají mnoho projektů na úpravy vod, na čištění vod a velmi často to není průmyslové nebo válečné znečištění, ale prostě tam jsou třeba jako nějaký výrazný kovy nebo těžký kovy, který prostě zamořují tu vodu. Takže vlastně tyto technologie tam jsou potřeba, české firmy tam už dodávají. Vedle energetických dodávek patří tohle rozhodně mezi, abych řekl, jako takový tři oblasti hlavní, kde mají, nebo čtyři, které mají české firmy největší potenciál a už tam jsou úspěšné nyní. Je to energetika, je to zdravotnictví, je to infrastruktura a je to právě životní prostředí nebo ochrana vodních toků.
17: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s bývalým vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny Tomášem Kopečným. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
18: Děkuji, hezký den, naschledanou.
17: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Je pondělí 13. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe. Dnešní díl vysíláme v aktualizované repríze.
19: Slovní útoky i zneužívání fotografií. Agrese mezi dětmi v online prostoru narůstá.
20: Člověk bez školení jakoby po čase toho sledování by dokázal velmi u některých těch kanálů jednoduše vytrasovat, kam ty děti chodí do školy, kde bydlej.
19: A právě WhatsApp třeba odborníci vůbec nedoporučují jako komunikační kanál pro děti na prvním stupni.
21: My věděli, že tam je strašně moc různých nebezpečí, ale ona prostě bez ní byla úplně vyčleněná z kolektivu.
22: Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme o vlastně sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
7: Zelenou ikonu s bílým telefonním sluchátkem, tedy aplikaci WhatsApp, dnes najdeme v milionech chytrých telefonů po celém Česku. Z březnového průzkumu společnosti ESET vyšlo, že právě tuto komunikační platformu využívá až 89% oslovených Čechů a Češek. Nejčastěji v Praze. Na Moravě je v jistých regionech oblíbenější Facebook Messenger.
5: Méně už se ví, že WhatsApp je i sociální síť se všemi možnostmi a riziky, které tyto platformy představují. Co by proto měli děti, jejich rodiče a školy o WhatsAppu vědět? 13-letá Inés používá WhatsApp zhruba rok a půl. Na dosavadní zkušenosti s používáním se jí ptala moje kolegyně a spoluautorka reparátu Markéta Vosková.
0: Já jsem nějak od kamarádů zjišťovala, co to vlastně je. Potom nám jako rodiče řekli, že na začátku 6. třídy dostaneme jako WhatsApp. Využíváme ho na komunikování s kamarády, rodičema a rodinou.
1: Učili jste se třeba ve škole o tom, že na WhatsAppu se může objevit i nebezpečný obsah, nebo že tam může docházet třeba ke kyberšikaně?
0: Ano, učili jsme se to na začátku 5. třídy a opakujou to nám i do 7., takže víme nějaký rizika.
1: A setkala jste se tam někdy s něčím takovým?
0: Nikdy jsem se nesetkala a doufám, že se

0: Nesetkám.
1: Na koho byste se obrátila?
0: Obrátila bych se buď na rodinu, jako na rodiče, anebo s učitelů, nějaký dospělý člověk, třeba koho znám.
1: Máte nějakou třídní skupinu?
0: Máme pro oboje, i pro školní účely, jako máme třídní skupinu, i právě komunikace s rodinou.
1: A slyšela jste o WhatsAppových kanálech?
0: Pár jich sleduju.
1: Co sledujete?
0: Jsou tam nějaký videa ze života, což třeba mě moc jako nezajímá, ale často se ke mně ty kanály dostávají přes kamarádky, že by chtěli nějaký jako odběr navíc, tak někdy dám. No.
2: Řekla nám sedmačka Inés. 13letá Ellen si WhatsApp instalovala hlavně kvůli škole.
3: Řešíme tam různý domácí úkoly, různé práce do školy a když jedeme na nějaký výlet, tak se přesto domlouváme.
1: A než jste začali používat WhatsApp, tak dostali jste od školy informace o tom, jak se ta služba používá a že tam může být třeba i nějaký nevhodný obsah?
3: Ano, my máme hodiny ve škole, kde se učíme vlastně o sociálních médiích a o tom nebezpečí, co tam může být.
1: A narazila jste někdy na něco takového?
3: Zatím ne a doufám, že nenarazím, doufám.
1: Co byste považovala za nevhodný obsah a jak byste to řešila, kdyby vám to někdo poslal?
3: Potom jsme se taky učili, já bych to neposílala dál a neodpovídala bych na to.
1: Existuje třeba i takzvaný phishing, to znamená, že vás někdo kontaktuje, vyzývá vás třeba k tomu, abyste klikla na nějaký odkaz anebo vyplnila tam svoje údaje. Napadá vás ještě něco podobného, nějaké to klamavé chování?
3: No určitě tam je vydírání za nějaké fotky, jakože úplně nevhodné fotky. A jsou tam samozřejmě i nějaký odkazy, ale zatím jsem na ně nenarazila a když už, tak je většinou nerozklikávám.
2: Řekla 13letá Ellen kolegyni Markétě Voskové. Zkušenost s WhatsAppem z pohledu rodičů přidal Martin Uhlíř, otec dvou dospívajících synů.
4: Staršímu bude zanedlouho 19 let, mladšímu 14 let. A používají ten WhatsApp, mají tam i školní skupiny a i na komunikaci s rodiči, s námi a s přáteli.
1: Svěřili se vám vaše děti s tím, že by narazili na nějaký problematický obsah právě na WhatsAppu?
4: Ano, vybavuju se situaci před pár lety. Máme naštěstí se syny otevřenou komunikaci a mladší nám řekl, že právě narazil na to, že v nějaké opravdu skupině, kde bylo snad několik set dětí, najednou byl obsah, který byl ošklivý. Ptal se nás, co to je. Mluvili jsme o tom s ním, řekli jsme mu, jaká jsou rizika z té skupiny. Vyskočil a ještě upozornil pár dalších přátel.
1: To stojí na tom, že vy máte v rodině takovou tu otevřenou komunikaci, nebo že třeba se naučil ve škole ten nástroj komunikační používat?
4: Ptali jsme se o tehdy, jestli na ta rizika byl upozorňován ve škole a nebyl, takže to jsme uvodili, že závisí opravdu, nebo v našem případě šlo o individuální případ v rodině.
1: Máte nějaká doporučení třeba pro rodiče ostatních dětí?
4: Aby rodiče s dětmi otevřeně mluvili nejenom o tom fyzickém světě, ale hlavně o tom virtuálním.
2: Ve studiu už je se mnou Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Vítejte.
5: Dobrý den.
2: Jak podvodníci a predátoři využívají WhatsApp, zejména když tedy cílí na děti a nepoučené uživatele?
5: Mnoha způsoby. Pokud se koukneme na ty dva základní, tak tím prvním jsou takzvané kanály. To je funkce stará zhruba 3 roky a ta funguje, ale dá se říct, jednostranně. Kdokoliv se může přidat do kanálu a může jenom reagovat. Není tam jako vzájemná ta klasická komunikace. Problém tam samozřejmě spočívá, že tam je nekontrolovaný obsah. Takže do těch kanálů se často pak vstupuje s různými jako dětskými pornografiemi, zoofilními pornografiemi, nacistickými různými jako materiály a tak dále. To je jedna ta část, která je riziková. A druhá jsou ty obrovské skupiny. Tam vnímáme to riziko hlavně v tom, že tam už funguje ta komunikace, může být mezi těmi uživateli.
2: To znamená, že na sebe můžou reagovat. A psát si zatímco
5: a posílat fotky.
2: Ano, a na těch kanálech si vlastně jenom posílají emotikony.
5: Přesně tak, posílají se emotikony, jenom vlastně sledují ten obsah, nemůžou ho tam dávat, ale v těch skupinách tam už mezi sebou můžou interagovat. A tam největší to riziko vnímám ve skupinách typu přidej se a tě nás tady co nejvíc, VIP skupina, tajná skupina. Tam pak to většinou probíhá, že se přidá hrozně moc lidí, několik tisíc. Zprvu ta komunikace probíhá ještě jako v pořádku, dá se říct, ale pak tam najednou začnou skákat pornografické materiály, radikalizační materiály a tak dále. Takže tam pak začíná to riziko, že tam už je nekontrolovaný obsah.
2: Já si vybavuju tiskovou zprávu Policie České republiky, teď nevím, jestli to bylo z loňska nebo předloňska, která právě varovala před těmito skupinami. A tam vlastně mě zaujalo to, že když se někdo z té skupiny odhlásí, tak ho zase někdo jiný přihlásí. Tak jsem si říkala, co je vlastně cílem útočníku nebo provozovatelů těchto skupin?
5: Cílem je radikalizace, anebo obecně nějaké jako vtahování do té výroby dětské pornografie. Protože často tam ti pachatelé a ty útočníci vyzývají k poslání různých fotek, ať už obnažených nebo neobnažených, ale ono dneska už umělá inteligence nám umí svlíkat fotky, dá se říct, za pár korun a velmi rychle a velmi uvěřitelně. Takže ten cíl je tam jednak ty lidi dostat a pak je lákat na ten obsah a vlastně je dát do takové jako komunikační bubliny a rozvíje ten obsah, který většinou je spojen s nějakou trestnou činností.
2: A když mluvíte o radikalizaci, tak jaký typ radikalizace? Nebo které skupiny vlastně mají zájem na této radikalizaci?
5: Dá se říct, že jakýkoliv. Buď dneska se nám hodně rozmáhá, nechci říct, že úplně tady všechno, ale obecně ten trend je takový, že se začíná vracet nějaká forma manosféry. To dneska míří na hodně jako mladý kluky, zhruba 10-11, kdy oni se snaží jakoby vštěpovat názor, že ženy patří do kuchyně, nemají právo vydělávat peníze a ten muž je nadřazený. To je jedna část, ale pak samozřejmě pořád se nám točí různé jako válečné tématiky. Válka na Ukrajině, válka na Blízkém východu, nacionalistické, nacistické tématiky. Ono vlastně je to pořád to samé, ale hlavní cíl je izolovat toho jedince a pak mu jako ten jednotný nějakou ideologii vlastně vkládat do té hlavy.
2: Ještě k těm kanálům. Tam si vlastně ten kanál může založit kdokoliv a musí tam projít nějakou bezpečnostní kontrolu, protože WhatsApp tedy smí používat děti od 15 let samostatně. Mezi 13 a 15 rokem tomu potřebují souhlas rodičů a do 13 let by ho neměli používat vůbec. Kontroluje to nějak WhatsApp, kdo si zakládá kanál?
5: Dneska je to tak jednoduché, že se jenom odškrtne. Víme, jak to dneska funguje. Myslím si, že to je obecně i problém vymáhání dneska té věkové hranice. Často se zmiňují jakékoliv zákazy na sociální sítě a tak dále. My už ale v té České republice máme vlastně ty věkové hranice, tak jak jste řekla. Ale problém z mé strany je to vymáhání, že dneska stačí jenom odškrtnout, je mi 13, je mi 15 a nikdo se dál jako neptá. Uvidíme, jak nám do toho vstoupí teď nově představená digitální peněženka od Evropské unie. Je to zatím hodně probírané téma. Uvidíme, jestli se to chytí nebo nechytí. Ale co se týče těch kanálů a skupin, tak teď vlastně myslím minulý rok rozjel WhatsApp to, že jakmile vás někdo přidá do té skupiny nebo do toho kanálu, tak vy to musíte odsouhlasit a dávat tam nějaké informace. Kdo to založil, kolik je tam členů, jaká je tam aktivita. To by mělo chránit vlastně tu osobu, aby si zapřemýšlel, jestli tam chce nebo nechce. Takže pokud ten kontakt nemá uložený, tak vždycky vyjede nějaká ta bezpečnostní procedura, jestli vůbec do té skupiny chce vstoupit.
2: Myslíte, že to bude stačit z pohledu policie nebo nějaké kyberbezpečnosti?
5: Je to krok vpřed, určitě. Ruku v ruce s tím jde samozřejmě edukace hlavně od rodičů. Jak jste správně řekla, do 13 let my vůbec nedoporučujeme, aby děti tyhle samostatné účty na WhatsAppu nebo tak měly. My samozřejmě víme, že to často jde i z iniciativy škol a tak dále, protože tam probíhá ta komunikace, ale tam většinou doporučujeme, ať ta škola využívá osvědčenější kanály, jako třeba Microsoft Teams a tak dále. To je pořád, jako myslím si, zabezpečenější než třeba ten WhatsApp. Takže je to krok vpřed, ale jak říkám, pořád je základní ta edukace směrem od rodičů k dětem.
2: Jak konkrétně dokáže reagovat policie, když se na vás obrátí, ať už rodiče nebo pedagogové se závadným obsahem na WhatsAppu?
5: Já teda musím se přiznat, jsem z ministerstva vnitra, ne z policie. Nemůžu mluvit úplně za policii, ale můžu tady projít naprosto jednoduché kroky. Ta policie tam se obrací, když je to opravdu závažný případ. Doporučuji jednak poradnu e-bezpečí, je to napišnám.cz. Jak když uvidíte jakýkoliv závadný obsah, tam je to naprosto jednoduchý formulář, který můžete nahlásit. Je to jeden z našich nejbližších partnerů. Takže tam pomůžou třeba odstranit, pomůžou nahlásit. Pak pokud je tam už nějaká dětská pornografie, tak linka Stop Online, kterou provozuje Safer Internet Centrum Česká republika. A jak říkám, pokud je tam už nějaký opravdu závadový obsah nebo hrozí nějaké reálné riziko, tak i hned kontaktovat samozřejmě linku 158.
2: A těm bezpečnějším alternativám, vy už jste zmínila Microsoft Teams, ale nevím, jestli ho doporučujete třeba i pro komunikaci rodičů a dětí.
5: Pro komunikaci rodičů a dětí já osobně určitě doporučím Signál. Ten rozdíl mezi WhatsAppem a Signálem je v tom, že Signál je takzvaný open source systém. Je daleko zabezpečenější a nezbírá o vás metadata. Ty metadata si umíme představit pod tím, že nejenže WhatsApp sleduje ty zprávy. On je má sice šifrované, ale sleduje ty zprávy, ale zároveň sleduje i, jak často jste na tom WhatsAppu, komu přesně píšete, jak dlouho jste na tom kanálu. A jak říkám, už to není tak zabezpečené, přece jenom je to podmetou a ty úniky tam jsou daleko častější.
2: Na závěr bych se vás ještě zeptala na, řekněme, obecnější situaci nebo na nějaké trendy v té kybernetické kriminalitě právě na sociálních sítích v Česku. Co byste zdůraznila?
5: Určitě zdůrazňuji, teď velký boom je kybergrooming na online hrách.
2: To je co?
5: Kybergrooming, si můžeme představit jakékoliv manipulativní techniky pachatele s cílem vylákat z dítěte nějakou intimní fotografii nebo nějaký jiný obsah. Ale dneska se nám ty pachatelé přesouvají na online hry, nejčastěji Roblox, Fortnite, Minecraft a tak dále. Oni se tam to dítě vlastně přesně nagroomují a stouhují ho většinou na Snapchat. Ten Snapchat z naprosto jednoduchého důvodu po 24 hodinách on maže jakékoliv zprávy. A pokud vy si děláte nějaké print screeny nebo screenshoty, tak ta druhá strana to ví. Takže i doporučuji, pokud vy na nějaký ten obsah mezi pachatelem a třeba vaším dítětem narazíte, tak nescreenshotovat a nevystrašit toho pachatele, ale vzít druhé zařízení a třeba vyfotit, natočit a tak dále. Takže pozor na ty online hry, ale jak říkám, tam naprosto jednoduchá obrana proti tomu je vypnout četovací možnost. Sama hra o sobě není špatná, ten chat je rizikový.
2: Celé to stojí na otevřené komunikaci rodičů a dětí a na jisté důvěře, ale jak jsme se o tom bavili i s kolegy a kolegyněmi, tak prostě rodiče často si říkají, kde je ta hranice, mám skutečně dětem slídit v telefonu, jak si nastavit tenhle ten režim, co doporučujete?
5: Doporučuji k tomu přistupovat úplně stejně, jako když dítě učíme nesahat na plotnu, nechodit na červenou. Dneska děti už nevnímají rozdíl mezi online a offline světem. Musíme to, co je vlastně učíme v reálném světě, nemluvit s cizími lidmi, dávat si pozor, dávat pozor na sebe. Tak to jenom přenést vlastně do toho online světa, vysvětlovat rizika, nebát se si zkoušet a nebrat to úplně jako kontrolu, ale dítěti vysvětlovat, musím tě chránit. Takže i když se třeba nastaví nějaké ty rodičovské kontroly, rodičovské zámky, tak hlavně už ve chvíli, kdy to dítě dostane první mobil, první tablet, to s ním komunikovat jako ochranu. A my říkáme, jak je dítě menší, tak musíte vyvažovat důvěru a kontrolu. Čím je dítě menší, tak daleko větší kontrola, menší důvěra a čím starší, tak se to převažuje. Větší a větší důvěra a menší kontrola. Ale jak říkám, komunikovat to úplně stejně jako v reálném světě, jenom ty kompetence převádět je do toho online světa.
2: Radí Tereza Faladová, gestor prevence kybernetické kriminality na ministerstvu vnitra. Moc děkuji, že jste přišla do studia.
5: Já moc krát děkuji, hezký den.
2: Oslovili jsme také přímo společnost WhatsApp, která sídlí v Irsku, s dotazem, co konkrétně dělá pro podporu digitální gramotnosti jejich nejmladších uživatelů. Ze jejich písemné odpovědi citujeme.
6: Vytvoření bezpečného prostoru pro komunikaci teenagerů je pro společnost WhatsApp velmi důležité. Podporujeme rodiče a opatrovníky v tom, aby s teenagery průběžně otevřeně hovořili o bezpečných způsobech používání aplikace WhatsApp. Informace naleznete v těchto článcích. Informační centrum pro teenagery, stručně o soukromí, bezpečné a soukromé odesílání zpráv. Vaše osobní zprávy a hovory jsou opatřené koncovým šifrováním, což znamená, že je můžou číst, poslouchat nebo sdílet pouze uživatelé, se kterými si píšete nebo voláte. WhatsApp ani Meta nemají přístup k poloze, kterou sdílíte. Vaše kontakty nezdílíme se společností Meta. Skupiny jsou soukromé. Můžete využívat automatické odstraňování zpráv a zapnout možnost šifrovaných záloh. Své údaje si můžete stáhnout. Pokud WhatsApp používáte jen k posílání osobních zpráv, reklamy se vám zobrazovat nebudou. Reklamy se budou zobrazovat ve stavu a v kanálech mimo vaše osobní chaty a hovory.
2: Napsala nám společnost WhatsApp prostřednictvím AI chatbota. Na rizika spojená s používáním této komunikační aplikace poukazuje také dokument WhatsApp Kámo, dostupný online na portálu i vysílání České televize.
7: To, co jsem tam viděla u těch mladých slečen, mě dost teda šokovalo. Tak jsem začala ještě víc pátrat po tom, jak je možný nastavit jako to soukromí těch WhatsAppových kanálů a zjistili jsme, že tam absolutně žádná možnost není. Že je to prostě veřejný vysílání do světa úplně veškerého soukromí těch dětí.
2: Do studia v Brně zdravím Marii Jaroň Bedrošovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, která se zabývá interdisciplinárním výzkumem internetu a společnosti. Dobrý den.
8: Dobrý den.
2: Vy jste spolupracovala na výzkumu s názvem EU Kids Online. Čeho se týkal a jak z toho vychází prostředí právě té komunikační platformy WhatsApp?
8: EU Kids Online je vlastně velký mezinárodní výzkum, co probíhá v Evropě a zaměřuje se na různé aspekty toho, jak děti a dospívající používají internet. Takže na ty pozitivní věci, co tam můžou dělat, i na možná rizika. A my jsme se v téhle vlně výzkumu, která probíhala v roce 2025, nezaměřili přímo na WhatsApp, ale obecně vlastně na různé komunikační platformy, které můžou děti a dospívající používat.
2: No a jsou už k dispozici nějaké závěry, jak děti používají vlastně ty komunikační platformy, když říkáte, že jste se na to dívali spíše tedy v celé šíři?
8: Většina z nich nejčastěji používá právě různé messengerové aplikace, kam spadá i ten WhatsApp, sociální sítě, méně pak, když se budeme bavit třeba o těch problematických obsazích, se s nimi setkávají na nějakých specifických komunitách nebo webových stránkách. Tohle je něco, s čím se většinou setkávají právě na těch jakoby běžných sítích, běžných platformách.
2: My se dnes věnujeme hlavně tedy WhatsAppu, protože to je komunikační kanál nejen mezi dětmi, ale i rodiče s dětmi takto komunikují a některé školy vybízejí děti, aby si zřídili účet na WhatsAppu, aby spolu mohla komunikovat celá ta třída. V čem je za vás největší riziko této aplikace a těch kanálů, které tam také lze využívat?
8: Největší riziko je to, že vlastně ty děti nemusí komunikovat jenom s tou třídou a s těmi rodiči, ale i s cizími lidmi. Můžou se vlastně dostat do skupin, kam je pozve někdo, koho neznají, nebo je tam možná pozve jejich vrstevník, ale pak jsou tam lidé, které vlastně neznají a kteří můžou sdílet různé typy obsahu, chtít po nich různé typy informací.
2: Já mám zkušenost z různých škol, kde učitelé píšou i rodičům, aby se zdrželi nějakého pomlouvání ve WhatsAppových skupinách, protože WhatsAppové skupiny si zřizují i rodiče žáků z jedné třídy, aby se třeba lépe domluvili kolem školy v přírodě a takhle. Ale vlastně často tam dochází k pomlouvání paní učitelky nebo nadměrná kritika rodičů nebo žáka jednoho a vlastně to trochu narušuje dynamiku té třídy a nějakou soudržnost toho kolektivu. Setkáváte se s tím také při své práci?
8: Já ve své práci hodně řeším kyberšikanu a to už je ta závažnější forma toho, co jste nazvala jako pomlouvání. A tam opravdu víme, že se to děje nejčastěji v nějakém kolektivu, buď teda třídním, mezi dětmi nebo rodiči, nebo v nějakém vrstevnickém. Takže přesně tyhle platformy jsou ta místa, kde se kyberšikana může nějakým způsobem projevovat, když to zajde do toho většího extrému. A je dobré si uvědomovat, že i když já třeba napíšu nějakou zprávu, že si z někoho dělám například legraci, nebo jsem vůči němu kritická, tak ten jiný člověk to může vnímat s mnohem větší intenzitou. Takže pro toho člověka, kterého se týká, to opravdu může být zraňující, i když třeba já a lidé kolem mě si to nemyslí.
2: A u těch rodičovských skupin, jakým způsobem to lze ošetřit, aby k takovým situacím nedocházelo? Často ty skupiny vznikají bez vědomí učitele.
8: Tady nebude jednoduchá odpověď. Já asi vyjdu z výzkumu, které provádíme spíše s těmi mladšími uživateli, ale stejná logika bude platit i na rodiče. A to znamená, že v rámci nějaké digitální gramotnosti bychom se měli bavit a učit se, ať už teda děti nebo dospělí, i o nějaké digitální etice. Lepší radu asi nemám v tuhle fázi. No.
2: Zabýváte se tedy prevencí kyberšikany. Uh-huh. Jaké kroky doporučujete rodičům, aby podporovali tu postupnou digitální samostatnost? Osamostatňování dětí na internetu, aby ho dokázali bezpečně užívat. Když to vememe úplně od základu, od toho prvního mobilního telefonu, jak by rodiče měli postupovat?
8: Ono je důležité právě už tady od začátku, předtím, než se stane něco tak závažného jako kyberšikana, vytvořit nějaké bezpečné komunikační prostředí s dítětem, kdy se to dítě jednak nebojí svěřit se, kdyby se mu něco stalo a jednak ví, že rodiče zajímá, co na tom internetu dělá, že to nebude třeba bagatelizovat nebo říkat, že ho to nezajímá, že se o tom s ním nebo s ní může bavit. A právě pokud je tohle postupně vybudováno, pokud to dítě ví, že když vidí problematický obsah, tak se může zeptat rodiče, nebo pokud vidí, že se třeba i spolužákovi nebo nějakému kamarádovi děje něco špatného, že se má na koho obrátit a má to s kým řešit, tak to je ten první zásadní krok, který je většinou ta hlavní bariéra, proč děti vlastně neříkají rodičům, že se s něčím takovým setkávají, že mají takovouhle problematickou zkušenost. zkušenost.
2: A potom ty další kroky?
8: Další kroky, jak jsem říkala už, je důležité v rámci nějaké digitální gramotnosti řešit i to téma digitální etiky a toho, co je teda správné a nesprávné chování. To, že když někomu napíšu nějakou posměšnou zprávu, že mu to může oblížit. Naše výzkumy třeba ukazují, že když se teď nejenom v rodině, ale i ve škole děti rozvíjí pouze v těch technických digitálních dovednostech. To znamená, že ví, jak si nastavovat věci, ví, jak používat různé programy, jak třeba programovat, tak to souvisí s vyšším rizikem toho, že se setkají třeba s nějakým toxickým nebo nenávistným obsahem i že ho budou sami vyhledávat. Na druhou stranu, pokud se společně s tímhle rozvíjí i nějaká ta etická gramotnost, gramotnost související s komunikací a interakcí s lidmi, takže i ta sociální rovina, tak se obě dvě tyhle rizika, že se náhodou setkají s něčím problematickým, nebo že to sami budou vyhledávat, výrazně snižují.
2: No a ten rozvoj té etické gramotnosti, jak ho mohou podpořit školy?
8: Stačí prostě zavést do hodin informatiky nebo nějaké občanské výchovy, kde tady tyhle témata probírají i dimenzi internetu a vlastně nějakých sociálních interakcí na internetu. Opravdu stačí o tom s těmi dětmi mluvit, aby děti věděly, jak třeba rozpoznat kyberšikanu, jak rozpoznat, že nějaký obsah, co se šíří na internetu, co se k ním dostane, může být závadný, že by si měli ověřovat zdroje informací, že mělo by jim vysvětleno, jakým způsobem třeba ty algoritmy na sociálních sítích fungují, aby rozuměli tomu, jak se k ním nějaké typy obsahu dostávají.
2: My se tady bavíme vlastně o takových ideálních situacích, jak by měli postupovat rodiče, pedagogové, ale přiznejme si, že oni sami často třeba nadužívají mobilní telefon nebo nejsou tak zběhlí v používání těch technologií, neznají všechny ty komunikační platformy. Kde se tohle všechno mají naučit rodiče a pedagogové?
8: Existují různé zdroje. Pokud se budeme bavit teďka už o těch jakoby problematičtějších událostech, tak jsou právě různé linky bezpečí, třeba e-bezpečí, modrá linka, linka důvěry, kam se nemusí obrátit jenom třeba to dítě, kterému se děje něco špatného, ale může se tam obrátit i rodič s žádostí o radu. A dostane se mu vlastně zvážení té konkrétní situace a konzultace toho, jaký je vhodný nebo nevhodný postup. Z hlediska škol, tak myslím, že vlastně spousta škol má ve školním řádu nebo v nějakých svých vlastních stanovách už nějakým způsobem vyřešeno, jak se vypořádat s kyberšikanou, jak to poznat, takže prostudovat jako pedagog i tyhle ty materiály, pobavit se o tom s kolegy, třeba se školním psychologem, co v tom má větší expertízu, a nenechávat to jen tak ležet, všimnout si toho a začít to řešit s někým dalším.
2: Radí Marie Jaroň-Bedrošová z Masarykovy univerzity z Fakulty sociálních studií. Děkujeme, že jste byla hostem Reparátu.
8: Děkuji za pozvání.
2: Že má edukace rodičů v otázce používání sociálních sítí obecně ještě co dohánět, ukázal už výzkum Sharenting u českých rodičů z roku 2022. V něm 69% dotázaných rodičů uvedlo, že na internetu sdílí informace o svých dětech a 6,7% rodičů stále sdílelo veřejně v online prostředí fotografie zachycující částečně obnažené dítě s rozpoznatelným obličejem. Tipy na další pomoc, jak se vhodně chovat na sítích, ať už jako rodič, pedagog nebo dítě, nabízí zdarma portál DigiRozhledna. A samozřejmě si rádi necháme poradit i od vás. A to na naší obvyklé adrese reparat@rozhlas.cz. Už odvysílané díly Reparátu najdete v plné verzi na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. A za týden k ním přibude opět další díl. Už teď se naslyšenou těší Daniela Vrbová.
9: Ten komunistický a nacistický režim mají stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu.
10: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
11: Tato místa se v Ďáblicích za vás žela odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště.
10: Tentokrát uslyšíte příběhy, které obestírají Ďáblický hřbitov. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
2: Jaký je rozdíl mezi světovými fóry G7 a G20?
12: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Písmeno G v názvech je zkratkou anglického slova group, skupina. To také značí povahu těchto fór. Nejsou to mezinárodní organizace, ale neformální platformy, na nichž se každý rok scházejí a diskutují suverénní státy. Číslovka potom označuje jejich počet.
13: V anglickém Cornwallu začal třídenní summit skupiny nejvyspělejších zemí světa G7.
14: Top of the agenda this year will be the wars in Gaza and Ukraine.
15: Skupinu G7, jak už název napovídá, tvoří v současné době 7 států, jimiž jsou 4 státy Evropy, to je Francie, Itálie, Německo a Velká Británie a potom Japonsko, Kanada a USA.
2: Říká profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

0: summit in Brazil's Rio de Janeiro have issued a joint declaration calling for a global pact to combat hunger.
1: Světa G20 v Indii přichází s významnou dohodou o infrastruktuře.
2: Členy G20 jsou země s velkými ekonomikami různého stupně vývoje. Patří sem třeba Čína, Indie, Indonésie nebo Mexiko a Rusko. To ale není členem skupiny G7, která sdružuje sedmičku nejvyspělejších států světa. Proč?
3: Pokud jde o G7, tak v letech 1997 až 2014 měla formát takzvané G8, což znamená, že se těch zasedání pravidelně účastnila i Ruská federace, ale její účast byla pozastavena v roce 2014 v souvislosti s anexí Krymu.
2: Připomíná Veronika Bílková. Na pravidelných summitech G7 se každý rok v jedné z členských zemí scházejí nejvyšší představitelé států. Cílem je spolu s dalšími přizvanými účastníky, jako státníky z jiných zemí, zástupci Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, nebo třeba papežem, debatovat o celé škále aktuálních globálních výzev.
3: Takže kromě hospodářských témat diskutuje i jiná témata, třeba pracovně právní vztahy, energetika, i třeba téma trvale udržitelného rozvoje, které je velice důležité pro státy globálního jihu, nebo třeba téma klimatické změny.
2: Vypočítává profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková. Výstupem summitů potom bývají nepsané dohody nebo politická ujednání. G7 nemá zákonodárnou moc ani nepřijímá rezoluce. To platí i pro formát G20, kde se ovšem scházejí hlavně ministři financí a guvernéři centrálních bank a zaměřují se především na ekonomická témata. Skupina vznikla v roce 1999, mimo jiné v reakci na finanční krize z konce 90. let a dnes zastupuje země, které se podílejí na zhruba 80% světového hrubého domácího produktu a 3/4 celkového mezinárodního obchodu. Připomeňme, že Česko není členem ani G7, ani G20.
3: Stav ekonomiky to nedovoluje, to je opravdu pro ty nejvyspělejší státy světa.
2: Vysvětluje Veronika Bílková. Přesto vzhledem k přítomnosti zástupce Evropské unie na summitech G20 se ho občas některé závěry můžou dotknout.
3: Ten efekt je výrazně omezenější proti aktům organizací, skutečně mezinárodních organizací, jako je třeba Rada Evropy nebo OECD nebo další organizace, kde jsme členem.
2: Doplňuje na závěr profesorka mezinárodního práva Veronika Bílková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
4: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanec Filip Turek dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. Spojené státy se podle iráckého premiéra Zajdího do konce září stáhnou z Iráku. Fotbalisté Španělska porazili Francii a slaví postup do finále mistrovství světa. A bude oblačno až polojasno, na severovýchodě i zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud to vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
6: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil státu více než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii. Je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze. Zařešit loni na podzim. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, řekl to irácký premiér Ali Zaidi při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Oba politici tak potvrdili už známý harmonogram stahování amerických vojáků ze země. Podle Trumpa tam už armáda není potřeba. Uvedl, že američtí vojáci v Iráku jsou, aby pomohli, pokud to země bude ještě potřebovat. Spojené státy počty svých vojáků v Iráku snížily už v minulých měsících. Podle údajů USA bylo v zemi dřív nasazeno přibližně 2 500 amerických vojáků. Řidiče na hlavním tahu mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem čekají ode dneška omezení. Na silnici 1/57 u Bystřičky začne oprava zhruba 300 metrů dlouhého úseku vozovky. Do pátku se tam bude jezdit kyvadlově, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulova.
7: Po dobu prací bude provoz veden kyvadlově. Přes den od 6 do 17 hodin jej budou řídit pracovníci pomocí vysílaček. Ve večerních a nočních hodinách bude dopravu řídit semafor. Řidiče žádáme o zvýšenou opatrnost, respektování přechodného dopravního značení a pokynů pracovníků na stavbě.
5: Fotbalisté Španělska postoupili do finále mistrovství světa. V Dallasu porazili Francii 2-0.
8: Španělé v zápase dominovali. Skóre otevřel ve 22. minutě z penalty Mikel Oyarzabal, který dal 5. gól na šampionátu. Druhou branku přidal v 58. minutě po jedné z povedených kombinací Španělů Pedro Porro. Francouzi dostali soupeře v závěru pod tlak, ale celkově si v utkání příliš gólových šancí nevytvořili. Španělé postoupili do finále mistrovství světa poprvé od roku 2010. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: V druhém semifinále se od 21 hodin našeho času v Atlantě utkají Argentina a Anglie. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport.
9: Omezení na Pražském okruhu a taky na silnici 34 u Záhoří. Na Pražském okruhu čekejte omezení u Černého mostu ve směru k dálnici D1. V úseku mezi 61. a 62. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení a jede se jen jedním pruhem. Provoz začíná houstnout, ale i tak zatím projedete bez zdržení. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení na výjezdu z hlavního města. U zavřeného sjezdu na úvaly na 8. kilometru je kvůli poškozenému kanálu provoz stažený do jednoho pruhu. I tady je to zatím bez kolon. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka, počítejte zhruba 5 minut navíc. A drobné zpoždění naberete i na silnici 50 u Uherského Hradiště směrem na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. I tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V severovýchodní polovině území bude zejména v dopoledních hodinách oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty 23 až 28, na severu jen kolem 21, na jihu Moravy až 30 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
10: A protože letošní prázdninové měsíce patří na plusu devadesátkám, tak si dnes připomeneme jednu pozoruhodnou osobnost. Muže, jehož jméno je neodmyslitelně spojeno s prvními svobodnými volbami v roce 1990, lidoveckého politika Josefa Bartončíka. V repríze pořadu Portréty o něm bude už za chvíli hovořit historik Michal Pér. Ale ještě předtím si první svobodné volby připomeneme trochu jinak. Dokumentarista Jakub Horáček připravil v roce 2025 seriál o československých a českých volebních kampaních. Jeden z dílů věnovaný právě volbám v roce 1990 si teď v repríze můžete poslechnout. Autor jej nazval Demokracie vstupuje na trh aneb první svobodné volby a zrod volebních strategií.
11: Děkuju všem našim politikům, děkuju všem našim lídrům, děkuju všem našim krajským manažerům a našim členům a byla to jízda, byla to obrovská jízda a díky moc.
12: První říjnový víkend roku 2025.
13: V běžných výsledcích jasně vítězí hnutí ANO. Aktuálně má přes 35% hlasů.
12: Češi rozhodli o novém složení poslanecké sněmovny. Svobodně a od vzniku samostatné republiky v roce 1993 po deváté v řadě.
11: Děkuju našemu PR týmu. To načasování, vážení.
12: V hodinách a dnech, které následovaly, se v mediálním prostoru nedalo vyhnout někdy až možná trochu démonizovanému slovnímu spojení.
14: V této nové éře politického marketingu se honí
15: zelení. Integrovat sociální sítě do svého politického marketingu.
16: Bych odděloval na jedné straně politický marketing a...
12: Politický marketing. Pro někoho synonymum pro všemocné marketéry, kteří umí napsat chytlavé příspěvky na sociální sítě nebo hesla na billboardy a politika hezky prodat. Pro jiné nástroj, který zbavuje politiku ideí a skutečného obsahu.
17: Ať se nám to líbí nebo ne, tak ten politický marketing je nedílnou součástí politiky.
12: Co všechno ale tahle disciplína skutečně obnáší? Jaké má kořeny a jak se historicky formovala v demokratickém Česku?
18: Vývoj politického marketingu v České republice bych provázal s politikou.
12: V téhle sérii uslyšíte mluvit expertky a experty, kteří se politickému marketingu profesně věnují. Zkoumají jej v rámci akademického výzkumu nebo dřív radili různým politickým uskupením.
19: Zkoumám trh, tedy nálady voličů.
12: Vysvětlíme si nejrůznější nástroje, které politický marketing využívá a ukážeme je na příkladech voleb v Česku. A začneme posametovou euforií a 90. lety.
4: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kampaň. Průvodce dějinami politického marketingu. Díl první. Demokracie vstupuje na trh.
20: Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the president.
12: Spojené státy, rok 1960. Televizní kamery zaznamenávají předvolební debatu prezidentských kandidátů Richarda Nixona a J.F. Kennedyho, ze které jako jasný vítěz vychází Kennedy, tedy alespoň podle diváků u televize. Posluchači rozhlasu, kteří unaveného a pobledlého Nixona, zotavujícího se z operace kolene, neviděli, se přitom přiklonili právě na jeho stranu. Tato tolik skloňovaná epizoda, která podle legendy přivedla Kennedyho do Bílého domu, vypovídá spíš o síle televize a vizuálního dojmu, než o tom, co politický marketing vlastně je, i když se příhoda uvádí jako jeden z jeho kořenů.
19: Jak si představit, co to je politický marketing jako samostatná disciplína a jak se vlastně v praxi používá?
12: Anna Šavit, expertka na politický marketing, která působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
19: Často se to zaměňuje i za komunikaci, že když politici mluví, že to je marketing, a tak to úplně není.
12: Pracovala na kampaních pro Karla Schwarzenberga nebo pro hnutí ANO.
19: Jak se nabízí, tak je tam důležité to slovo marketing, market, trh. A vlastně ta disciplína vznikla tím, když si někteří odborníci všimli, vědci, že praktici v politice začínají používat záležitosti, které jsou spíše typické pro jako ekonomiku či hospodářství. To znamená, že začínáte analyzovat trh. Vůbec ten samotný pohled na politiku jako na trh, kde se objevují různé nabídky a soupeří se o voličské hlasy, je vlastně nový. A když chcete být vidět, slyšet, tak musíte vědět, ke komu mluvíte. A to je jedna z těch základních věcí, že politický marketing je vlastně o tom, že zkoumám nálady voličů, co chtějí, na co budou reagovat, ale potřebuju si přečíst, co se děje v té společnosti. To znamená, že se velmi často používají průzkumy, a to nejenom jako volebních preferencí, ale vy chcete ty své voliče znát jako skupiny lidí, kteří budou reagovat dobře na vaši nabídku. Málo když se nazýváte jako v té kampani přímo, nebo když někomu radíte jako politický marketér, velmi často se očekává, že vlastně na základě toho, že budete používat metody, já myslím, že jedna z nejpříhodnějších definic politického marketingu, že to je set různých nástrojů, jak vlastně jako mapovat a zkoumat voliče, ale i konkurenci, je, že se snažíte vlastně přijít se strategií, jak uspět v těch volbách. Vy prostě potřebujete vědět, jaké jsou nálady mezi voliči, na co budou lidé reagovat. A to je ta role stratega. Velmi často to začíná prostě normálně napsáním a přípravou volebního průzkumu.
12: Ve Spojených státech a jiných kapitalistických zemích se politika jako slazená limonáda prodává snáz než v Československu, kde se komunističtí kádři ukazovali lidem leda tak na tribunách.
0: A heslem milujeme svou vlast, volíme socialistickou budoucnost.
12: Zatímco si tedy Západ osvojoval rafinované postupy, jak poznávat voliče a jak je efektivně oslovit, Československo na svobodné volby a soutěž politických stran netrpělivě vyčkávalo do roku 1989.
21: Konec vlády jedné strany!
22: My jsme jaksi připraveni jednat velmi konkrétně.
12: Události 17. listopadu na Národní třídě, demonstrace, stávky a vznik občanského fóra.
22: Jakési takové veřejné společenství, které by nemělo...
12: A skočme až na konec února 1990. Tehdejší federální shromáždění vyhlásilo po 40-leté vlády jedné strany svobodné volby. Pomyslný příběh českého politického marketingu se mohl začít psát.
23: Já bych odlišil ten rok 90.
12: Pavel Šaradin, politolog, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
23: To bylo skutečně referendum o to, kam ta Česká republika, respektive Československo, budou směřovat, jestli skutečně potvrdíme ty výsledky toho roku 1989, tedy svobodné volby, demokratická společnost, tržní hospodářství a podobně, anebo jestli zůstaneme někde na půl cesty, nebo se vrátíme třeba k té socialistické společnosti.
24: První svobodné volby v roce 1990 byly specifické z mnoha důvodů.
12: Miloš Gregor, expert na politický marketing z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
24: Ve chvíli, kdy politické strany kandidovaly ve svobodných volbách v roce 1990,
12: pracoval na kampaních pro koalici Spolu v roce 2021 nebo pro Karla Schwarzenberga.
24: Neměli žádnou zkušenost s politickou komunikací nebo politickým marketingem, protože v minulém režimu nebyla přítomná svobodná politická soutěž. To bylo charakteristické právě tím, že nejen v Československu, ale v celém východním bloku tehdejším začali se angažovat poradci zejména Spojených států, jednou z nejvýraznějších agentur, která pomáhala s volebními kampaněmi v bývalém sovětském bloku a východním bloku byla Sawyer Miller Group právě ze Spojených států, kteří jednak se podíleli na kampani občanského fóra v České republice, ale zároveň měli na kontě celou řadu kampaní po celém světě, ať už pro Dalajlámu v Tibetu, proti Pinochetovi v Chile, nebo pomohli k vítězství kandidátům v Bolívii, Kolumbii a řadě dalších latinskoamerických států, tak ale v tom evropském kontextu dělali i třeba pro Lecha Valesu v Polsku. Sawyer Miller Group byla agentura, která byla spojená zejména s kampaněmi pro demokratickou stranu ve Spojených státech a tomu právě odpovídala i profilace kandidátů, pro které byli ochotní spolupracovat a dělat kampaně v dalších zemích. To, že jsme tu měli americké poradce, vlastně pomohlo, aby ta volební kampaň nastoupila nějakou cestu standardních kampaní, tak jak jsme je znali ze západních demokracií, byť to ještě v té době ani zdaleka nedosahovalo těch kvalit.
12: Češi a Slováci, zdá se, měli tehdy jasno.
25: Začnu tím, co řekl předseda Ústřední volební komise Zdeněk Záhorský. V zemi je správná předvolební atmosféra. Samozřejmě také...
12: Chtěli zpátky do Evropy a strany byly pro straníky, jak ostatně v kampani hlásalo Občanské fórum.
26: Teď skutečně mají Češi příležitost zvolit si vládu, jakou si zaslouží. To je velká odpovědnost.
12: Bylo tehdy vůbec nutné podrobně zkoumat nálady voličů a to, co přesně chtějí? A možná, že se celá představa obyvatelstva jako trhu tak trochu míjela s étosem doby.
26: Lidé si musí na tu demokracii zvykat, učit se jí. Víte, a to je právě to, co lidi děsí.
27: Věděli jsme, jak se ta krize vyvíjí a v čem je ta dynamika?
12: Ivan Gabal, tehdejší volební manažer Občanského fóra.
27: pěstovali jsme spíše sociologický standard výzkumu, to znamená nejenom jak vypadá veřejné mínění, ale proč si lidi myslí, co si myslí. Což bylo velmi důležitý a podstatný rozdíl. To znamená, my jsme chápali, co ti lidé od té změny chtějí, že nechtějí kompromis, že nechtějí modifikovaný nebo reformovaný socialismus, že chtějí totální změnu, že chtějí přejít do pluralitního multistranického systému. My jsme byli tak spoždění, že už jsme nemuseli dělat kompromisy, ale naopak dávat určité břehy té řece toho veřejného zájmu. První výzkum je vlastně už nový. Byli hotový, tuším, z přelomu prosince a ledna. A to směrování zpátky na západ, ten plný trh a pluralitní systém, to byly základní opory, které byly z toho ověřený, protože my jsme z těch výzkumů věděli, že to, co chtějí lidé slyšet, je, jak na tom reálně jsme. Protože do té doby to v jistém smyslu lakování na růžovo a lhaní komunistický, nejenom o plnění pětiletek, ale o tom, jak jsme v kontaktu a podobně, vlastně toho měli všichni plný zuby a chtěli vědět, jak ta transformace bude vlastně těžká, bolet a bude dlouhá. A takže ta komunikace s těmi západními experty o tom byla, že oni říkali, neříkejte jim to. A my jsme říkali, ne, oni to chtějí vědět, takže my jim to budeme říkat. A to bylo to základní nastavení té kampaně.
24: Charakteristika těch kampaní byla, že chyběl nějaký jednotící prvek. V té euforii zatím nikdo moc nevěděl, co s volebními programy, jak vlastně ty volby uchopit tak, aby nabízely konkrétní programy, ale nutno říct, že to nevadilo ani voličům a ani těm politickým stranám v těch volbách, protože důležité bylo nějaké uchopení těch voleb jakožto referenda o tom, zda chceme nadále pokračovat bez komunistů. To znamená, nebyly tu přítomny kampaně, které by byly výrazně postaveny na jednotlivých osobnostech, jako známe například dneska. Pokud si voliči vybaví volební kampaně z posledních let, tak si vybaví zejména asi tváře čelních politiků, které doprovází nějaké volební slogany. Takže tohleto na začátku 90. let nebylo téměř vůbec přítomno.
1: Československý rozhlas zahajuje v neděli, to je zítra, vysílání volební kampaně. Pravidla hry jsou daná. Daný je i předpoklad, že kampaň bude mít důstojný průběh. Možná, že se někteří její účastníci budou lišit v interpretaci této důstojnosti. Možná, že i některé posluchače znepokojí tento zcela nový jev.
12: Ostrá fáze volební kampaně odstartovala v květnu 1990.
27: Nechci říct, že to byl úplný chaos, ale byl to kontrolovaný chaos.
2: I kulturnost chování stran musí působit na voliče. O tom se s každým dnem blíže k volbám přesvědčujeme i na Ostravsku.
24: Politické strany vyráběly různé letáčky, pamflety, plakáty, téměř na koleni.
27: Je potřeba si uvědomit, že v té době nebyl vůbec papír na tisky. Tiskli jsme část v Německu.
2: Počáteční nevýbíravé způsoby, například přelepování a strhávání plakátů konkurence, mizí.
27: My jsme v tom dávali daleko víc akcentu v té komunikaci pak na programové prvky. Návrat do Evropy, jsem si vymyslel, strany jsou pro straníky, za to mě nesnášeli všichni, že jsem tohle použil.
24: Zároveň výraznou roli hrál v kampani a ať už vizuálně na plakátech, nebo třeba tím, že byl vnímán jako nějaký názorový, hodnotový vůdce, lídr Václav Havel. Paradoxně člověk, který vlastně v těch volbách nekandidoval, tak byl jedním z nejvíce vyobrazovaných politiků v té kampani.
3: Já jsem v posledních dnech podezírám z toho, že dělám volební kampaň Občanskému fóru a že se to nehodí pro nadstranického prezidenta. Já za to nemohu, že mě můj dlouholetý přítel, který je dlouholetým bojovníkem proti totalitě, že mě sem pozval a nemohu hlavně za to, že náhodou figuruje na kandidátce Občanského fóra.
5: Dnes začaly svobodné demokratické volby do obou sněmoven federálního shromáždění a do České a Slovenské národní rady.
12: K prvním svobodným volbám přišli Češi a Slováci 8. a 9. června 1990.
6: Pro mnohé je to jistě zvláštní pocit. Vždyť i šedesátníci vlastně volí svobodně poprvé.
7: Dobrý den, rozhlase, já se jmenuji Jan Jirlička, jsem narozený v roce 42 a poprvé jsem volil.
8: Jeden hlas odevzdaný pro slušný lidi.
7: U vchodu je příslušník SNB, toho se proboha lidi nebojte. Pokud nemáte pero nebo tušku, tak komise tam má ostře nabroušené tušky. Radši tu obálku zarepte, jenomže tam nemají houbičky. Houbičky došly. Takže musíme olíznout jazykem.
12: Volební účast dosáhla rekordních 96%. V Česku jednoznačně zvítězilo Občanské fórum. Druzí skončili komunisté, následovaní Moravským hnutím za samosprávnou demokracii. A poslední, kdo se dostal do České národní rady, byli křesťanští demokraté.
7: A to je všechno, protože největší životní zážitek jsou tyhle volby.
3: Zvítězila svoboda, zvítězila vůle po demokracii a ty některé strany, které se možná neumístily výrazně, nepochybně se výrazně umístí ve volbách příštích, neboť v tom mezidobí se vykrystalizuje politický život, ty strany se zprofilují, zpřesní své programy, vyrostou nové generace politických osobností a ty politické osobnosti, jak se už těším, to všechno budou dělat místo nás.
12: Slova Václava Havla z června 1990 působí z dnešního pohledu skoro až prorocky. Jedna osobnost v prvních volbách skutečně vykrystalizovala a už tehdy si uvědomovala, že poznat své voliče se může jedině vyplatit.
24: Kandidoval i v té době neúplně příliš známý široké veřejnosti Václav Klaus. Ten dostal za úkol kandidovat na Ostravsku, protože traduje se, že Václav Klaus si příliš nerozuměl s ostatními představiteli Občanského fóra a toto měl být způsob, jak vlastně Václava Klause přimět k nějaké pokoře, pokud měl kandidovat na Ostravsku, byl předpoklad, že v těch volbách ne příliš uspěje. Nicméně Václav Klaus použil velice osvědčenou taktiku ze zahraničí a něco, co funguje v volebních kampaních do dneška velice efektivně, a to, že se začala s občany a s voliči stýkat osobně. Václav Klaus byl velice houževnatý, měl velkou spoustu volebních meetingů, traduje se, že byl schopný si podat ruku s téměř 500 000 lidí během té volební kampaně. Tak to vyústilo ve výsledek, kdy Václav Klaus získal 360 tisíc preferenčních hlasů. Což byl dvojnásobek oproti známému tehdy Jiřímu Dinsbírovi, a nebo trojnásobek oproti Marianu Čalfovi z KSČ. Tím pádem Václav Klaus se vracel do Prahy jakožto nekorunovaný vítěz těchto voleb a jeho role, jeho pozice naopak posílila a hrál pak v Občanském fóru ještě důležitější roli než do té doby.
12: Jak známo, Václav Klaus nakonec usedl ve federální vládě jako ministr financí a stal se otcem ekonomické transformace, tedy i jakýmsi symbolem přechodu ze socialismu na kapitalismus.
9: A já bych ještě chtěla, pane ministře, kdybyste nám řekl několik slov k velké privatizaci, která teďka nastane.
10: No, jestli
9: nebo
10: dovolíte,
9: nastává, že?
10: Jestli dovolíte, já takhle vstanu, ano? A přinesu, počkejte vteřinku. Mohu vám prozradit, že máte to štěstí, že jste úplně první, protože nikdo jiný ještě neviděl návrh kuponové knížky, čili toho dokumentu, který každý náš občan si může zakoupit a zúčastnit se velké privatizace kuponovou metodou.
12: Hegemonie Občanského fóra znamená i to, že nemá smysl tolik uvažovat o různých voličských skupinách, jak to známe ze současného politického marketingu. Většina obyvatelstva zkrátka chtěla demokracii a tržní hospodářství. Do jisté míry to platilo i ve volbách následujících v roce 1992. Politická mapa Československa se ale od prvních voleb změnila.
11: Nemyslím si, že je to optimální vývoj, ale je to optimální východisko z dané situace.
13: Podle očekávání se Občanské fórum rozpadlo, protože to sdružovalo v sobě mnoho nesourodých prvků.
14: Tak je to rozumný rozvod samozřejmě, ale s tím, že se oba manželé rozvedení ještě domlouvají po přátelsku na tom, kdy budou navštěvovat děti a tak dále.
13: První to pochopil tedy Václav Klaus, který založil Občanskou demokratickou stranu.
28: Máme možnost po mnoha desetiletích v Československu vytvořit silnou pravicovou stranu konzervativního zaměření. To byla úvodní slova Václava Klause na dnešním ustavujícím kongresu Občanské demokratické strany v Olomouci.
13: Na základě toho reagoval zbytek těch, kteří byli spíše liberálnější než pravicově konzervativní, tím, že vytvořili Občanské hnutí. Volby v roce 1992 byly specifické v tom, že jednak poprvé skutečně už byly vyprofilovány různé politické strany, které se té soutěže účastnily.
12: Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu.
13: To bylo jakési referendum o socialismu. Tam, pokud jste chtěl kandidovat a chtěl jste kandidovat jako levicová strana, tak jste byl dopředu odsouzen k neúspěchu, pokud jste tedy nekandidoval za komunisty. To byla taková atmosféra, že řekněme socialismu ne, pojďme budovat pořádnou demokratickou kapitalistickou společnost založenou na tržním hospodářství a podobně. A protagonistou toho byl Václav Klaus a protagonistou toho byla Občanská demokratická strana.
0: Reforma je dnes napadána z mnoha stran a chtěl bych zdůraznit, že nejen na Slovensku, ale i v Čechách a naším prvořadým úkolem je tuto podporu ekonomické reformě zajišťovat.
23: V roce 1992 už vidíme naprosto jednoznačné strategie politických stran, zvlášť ty, kolem kterých se soustředily populární osobnosti, tak ty už také přišly s profesionálními kampaněmi. V té době nejdále byla Občanská demokratická strana, která se představovala jako subjekt liberální, jako subjekt konzervativní, měli blízko k řadě politických stran v západní Evropě, tudíž jim také pomáhali odborníci ze západní Evropy, zejména z Velké Británie, kteří se soustředili kolem konzervativní strany. V té době zaznamenáváme také první slogany. Velmi dobře to dokládá právě Občanská demokratická strana, která přišla s programem nazvaným a s celou tou strategií Svoboda a prosperita, kde se v těch dvou slovech si zobrazuje to prvotní snažení Občanské demokratické strany.
4: Občanská demokratická strana. Hudba budoucnosti.
0: Stojíme na historické křižovatce. Teď nebo nikdy tu budoucnost máme v našich rukách. Poselstvím ODS je garance polistopadového vývoje, udržení základního směru, který jsme nastoupili.
24: Václav Klaus tomto navázal na úspěšnou kampaň z roku 1990. To znamená, měl obrovské mítingy s voliči na náměstích jednotlivých měst v České republice, objížděl celou republiku, vedl kampaň velice kontaktně. Nicméně podíváme-li se na ty specifické nástroje politického marketingu, které známe dnes, jakož jsou třeba ty průzkumy veřejného mínění, segmentace, to znamená, že uvažujete o jednotlivých segmentech společnosti rozdílně, že třeba jinak trošku promlouváte k seniorům, jinak k podnikatelům, jinak k maminkám na rodičovské, tak se tady příliš nekonalo.
15: Jedna a jedna jsou dvě. Dvě a dvě jsou čtyři. O plus H rovná se 24. 24 rovná se Občanské hnutí.
12: Kampaň Občanského hnutí, neodmyslitelně spjatého s osobnostmi z disentu, vedl Ivan Gabal, který stál i za úspěchem Občanského fóra. Tentokrát měl ale situaci výrazně těžší.
27: Já jsem nad tím dost váhal, protože OH bylo v té době už poměrně delší dobu pod 5% a mělo problémy vnitřní jakési politické soudržnosti.
12: Heslo Jdeme správnou cestou se ale minulo s tehdejší náladou a uskupení na pomyslném politickém trhu velmi těžko hledalo volný voličský segment. Prostor napravo obsadila ODS a nalevo se žádná strana, která chtěla uspět, raději vůbec nevydala.
27: Celý ten rok 91 se pomalu zvedala československá krize. A v OH primárně ležela odpovědnost za udržení Československa. V ODS byla primárním motivem vyhrát volby. A vyhrát ty volby vlastně pomocí už ekonomických messagí. To znamená naopak eskalovat rozdíly mezi zpomalujícím Slovenskem a českou veřejností, která volala naopak po zrychlení těch reform. V té době vlastně jakoby už vládl pocit, ano, Rusové odešli a my jsme jakoby měli pocit bezpečí, takže ty ekonomické agendy byly klíčové. Vedle toho ty agendy československé, toho udržení státu, byly vlastně ty krizové.
16: Pane Dinsbir, jak hodnotíte výsledky voleb?
17: Se prostě lidi rozhodli pro černobílé vedení a z proreformních stran tu, která je schopna nejvíce zjednodušovat
12: Do českého parlamentu se občanské hnutí těsně nedostalo. Za to Občanská demokratická strana jasně zvítězila a Václav Klaus zamířil do čela vlády, kterou sestavil z KDS a lidovci.
1: Výsledky voleb nejsou náhodné, řekl předseda strany Václav Klaus, ale jsou výsledkem poctivé práce členů ODS a pozitivní volební kampaně.
12: První dvoje svobodné volby ukázaly, že strany se začaly rychle učit, jak poznávat, co voliči očekávají a jak s nimi komunikovat to, co jim nabízejí. Měli to tehdy o něco snazší. Voličstvo samo bylo tehdy poměrně homogenní.
2: Levice demokratická, ta se teprve u nás, myslím, musí vytvořit a ta pak patří k demokratickému spektru a není to tedy věc nostalgie.
12: Politický marketing se začal profesionalizovat v druhé polovině 90. let, kdy se na politické mapě začaly formovat jasné ideologie stělesněné charismatickými lídry.
18: Sociální demokracie kráčí stejnou cestou jako sociální demokracie v západní Evropě. A věřím, že tato cesta bude mít i tentýž cíl. Účast na vládě z vůle našich voličů.
12: V jakém duchu se nesly kampaně v 90. letech? Kdo lítal na volební akce helikoptérou? A platilo tehdy, že politické strany především prodávají své ideje a svůj program, o kterém jsou přesvědčeni, že pro zemi představuje to nejlepší? Nebo to celé bylo trochu jinak? To vše v příštím díle série Kampaň. Na tomto pořadu technicky spolupracovala Valérie Racmanová, dramaturgyní byla Veronika Kindlová a připravil jej Jakub Horáček. Všechny díly série najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a taky v dalších podcastových aplikacích.
19: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
20: Josef Bartončík se proslavil jako kontroverzní postava československé politiky počátku 90. let. V přelomovém období pádu komunismu stál v čele Československé strany lidové a výrazně se podílel na její transformaci. Jenže těsně před prvními svobodnými volbami v červnu 1990 byl tehdejším ministrem vnitra veřejně obviněn, že byl agentem komunistické státní bezpečnosti. Více už v repríze pořadu Portréty řekne historik Michal Pér. Byla to tehdy událost. Rakouský týdeník Profil uveřejnil 14. května 1990 článek o tom, že tehdejší předseda Československé strany lidové Josef Bartončík byl před rokem 89 spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti. Vedení lidové strany na tiskovkách informaci vehementně popíralo. Důkazy o tom, že rakouský týdeník lže, ale nepředložilo. A volby, první svobodné, byly za dveřmi. Jak to dopadlo a kdo vůbec je Josef Bartončík? To nám přiblíží historik Michal Pér. Do studia ho pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
19: Portréty.
20: Michala Péra vítám ve studiu. Michal, hezký den.
21: Krásný den.
20: Myslím, že by bylo korektní upozornit naše posluchače, že jste nejen historik, ale protože se bavíme o kauze, která je spojena s lidovou stranou, takže jste také členem KDU-ČSL a jste aktivní v komunální politice, říkám to dobře? Je to tak?
21: Ano, je to tak.
20: Dobře. Tak tedy Josef Bartončík, osobnost, řekl bych, zajímavá dodnes, protože je to jeden z případů, kolem kterého je pořád hodně otazníků a možná ne úplně hodně jasných věcí. Kdo byl Josef Bartončík, kde se vůbec v té politice někdy na začátku 70. letech objevil?
21: Josef Bartončík začínal svoji, tak říkajíc, politickou kariéru jako nejprve řadový člen a funkcionář Československé strany lidové, kdy on v 60. letech vstoupil do této strany, stal se činovníkem tehdejší organizace Mladí lidovci, tam nejvíce upoutal, tak říkajíc, tu pomyslnou pozornost. Je to člověk, který pochází z tradiční lidovecké katolické rodiny, A to byl vlastně i důvod, proč mu tehdejší režim neumožnil dosáhnout vysokoškolského vzdělání, které potom až v době, když byl zaměstnancem Československé strany lidové, tak při zaměstnání on vystudoval práva, takže se stal také právníkem. Takže takové to jeho představení je, že to byl funkcionář Československé strany lidové a současně také právník.
20: Ta jeho kariéra uvnitř strany je poměrně zajímavá. On se stal v roce 68 tajemníkem okresního výboru v Kroměříži. V roce 82 už byl vedoucím tajemníkem krajského výboru lidové strany v Brně. A abychom to propojili i s tou opravdu velkou politikou, tak on se také stal poslancem.
21: Když v roce 1981 zemřel Josef Plojhar, který v té době, my samozřejmě to jméno známe především jako dlouholetého ministra zdravotnictví, který byl v letech 1948 a 68 20 let ministr zdravotnictví a v letech 51 až 68 byl současně také předsedou Československé strany lidové. Po srpnu roku 68 a po vzniku federace se tento politik stal poslancem federálního shromáždění. A Josef Plojhar v roce 1981 v listopadu umírá a na uvolněný mandát nastoupil Josef Bartončík.
20: Už jsme říkali, že bychom se rádi bavili o události, která zasáhla do prvních svobodných voleb. Odhalení, nebo řekněme tomu tedy odhalení Josefa Bartončíka, co by údajného spolupracovníka státní bezpečnosti. Těžko se o tom hovoří proto, že existují pouze velmi kusé informace, nikoliv obsahy svazků. Nevíme o tom, byl-li Josef Bartončík opravdu spolupracovníkem, tak co přesně by měl státní bezpečnosti říkat. V květnu 1971 byl zaregistrován jako kandidát tajné spolupráce pod jménem Hájek a v říjnu roku 1971 měl být převeden na agenta. Ten jeho svazek se různě stěhoval z Kroměříže do Brna, potom zpátky do Kroměříže, v roce 1981 znova do Brna a v dubnu 1988 byl uložen do archivu, patrně už tedy pro státní bezpečnost měl větší význam. A to možná proto, že od května 1988 založila státní bezpečnost na Bartončíka jiný svazek. Takzvaný signální, měla tedy nejspíš nějaký signál nebo informaci o Bartončíkově činnosti. Ten svazek byl pod krycím jménem Sponzor. Také nevíme, co obsahoval. Byl totiž zrušen a zlikvidován. Víme pouze, že u tohoto svazku nebo u té informace o něm je taková poznámka paragraf 112. A paragraf 112 v tehdejším zákoníku to bylo poškozování zájmů republiky v cizině. Michale, co se tady vlastně stalo? Státní bezpečnost se začala o Josefa Bartončíka najednou zajímat.
21: Celá tahle kauza je samozřejmě v mnoha ohledech komplikovaná, protože, jak se sám naznačil, ty materiály byly skartovány, byly zničeny, tudíž my se můžeme v některých okamžicích jenom domnívat, co všechno tedy mohlo být předmětem zájmu státní bezpečnosti. Obecně můžeme říci, že vzhledem k tomu, že Josef Bartončík byl funkcionářem Československé strany lidové a potom následně v 80. letech byl i poslancem za tuto stranu ve federálním shromáždění, tak samozřejmě státní bezpečnost měla vždycky obrovský zájem o to, co se děje v rámci Československé strany lidové, stejně tak jako velký zájem měla, co se děje v rámci tehdejší socialistické strany, protože tehdejší moc se obávala toho, že jak v rámci lidové strany, tak případně i v rámci socialistické strany se může vytvářet nějaká opoziční struktura, která by mohla připravit komunistickou stranu Československa o moc. Tenhle ten strach byl takřka permanentní a proto tak velký zájem o funkcionáře těchto povolených nekomunistických stran.
20: Vy jste říkal vlastně podezření na jakousi činnost, Koresponduje to s tím, co se říká, že Josef Bartončík byl jedním z iniciátorů vzniku koncem 80. let jakéhosi obrodného proudu uvnitř Lidové strany?
21: Josef Bartončík byl čelným představitelem toho, co my označujeme jako obrodný proud. Ten obrodný proud má nějakou svoji genezi. My nejdřív hovoříme o takzvané skupině, která se nazývala Křesťané pro přestavbu, která se posléze přetransformovala právě v tento obrodný proud. A myšlenka téhleté skupiny byla snaha o změnu politických poměrů. Ta skupina Křesťané pro přestavbu se nedomnívala, že by došlo k nějaké likvidaci dosavadního systému, ale pro určité takové přiblížení oni usilovali o to, aby Československá strana lidová získala větší vliv ve společnosti a aby ta kontrola komunistické strany Československa a tehdejšího aparátu nebyla tak důsledná. Oni měli představu, aby ta situace se dostala před únor 1948, kdy už existovala Národní fronta, ale kde ty politické strany měly svoje možnosti volného působení a něco podobného očekávali také od těch změn, které se snažili prosadit a které samozřejmě tehdejšímu tomu nomenklaturnímu vedení Lidové strany vůbec nebylo pochuti. Tehdejší předseda Zbyněk Žalman nebo generální tajemník tehdejší Josef Andrš byli ty, kteří se jaksi snažili proti tomu obrodnému proudu bojovat za každou cenu.
20: Že Josef Bartončík byl tak trochu zvláštním poslancem, o tom svědčí třeba to, že byl jeden z mála poslanců, kterému byl odebrán diplomatický pas, takže nemohl cestovat. Na druhou stranu, on sám v rozhovoru před časem připustil, že byl jedním z mála, kdo si tykal s Gustávem Husákem. A také docela zajímavá informace, na jaře 89, možná si ještě vzpomenete na tu atmosféru po Palachovu týdnu, byl Josef Bartončík údajně jediným poslancem, který odmítl hlasovat pro přijetí takzvaného Pendrekového zákona, který svěřil bezpečnostním složkám mimořádné pravomoci právě pro potlačování takovýchhle událostí, jako byl Palachov týden. Co se dělo 17. listopadu 1989, to je obecně známé. O 11 dní později se schází vedení Lidové strany a 28. listopadu tedy volí nového předsedu. Stává se jim právě Josef Bartončík, který o den později má ve federálním shromáždění zajímavý projev. Malá ukázka z něj.
3: Na přelomu minulého a tohoto týdne se v Československé straně lidové jednoznačně prosadil obrodný proud, který vyrostl ze spontánního úsilí většiny členů o překonání krize ve straně, za rehabilitaci pravdy, práva a spravedlnosti základních pilířů křesťanství, které naše strana v posledním desetiletí do značné míry opustila, někdy pod vnějším tlakem, ale především z nedostatku odvahy a důslednosti některých vedoucích funkcionářů. Jsme připraveni plnit úlohu a povinnosti svobodné, nezávislé politické strany s vlastním programem, zaměřeným na obnovu všech demokratických mechanismů ve společnosti při uplatňování rovnosti všech občanů bez rozdílu vyznání či politické příslušnosti. Chceme také vystupovat proti zneužívání politické i ekonomické moci. Nejen vláda by měla zajistit a kontrolovat uplatňování stejných podmínek pro uspokojování požadavků společnosti. Navíc pak by měla vláda a ne již vrcholný orgán kterékoliv politické strany rozhodovat o způsobu a možnostech života v naší zemi. Stejně tak musí být zajištěno zrovnoprávnění všech politických stran, současných i vznikajících, pokud jde o disponování mocenskými prostředky.
20: Michale, potom prosinci 89, řekněme leden 1990, oslovila Lidová strana touhle svojí proměnou nebo přihlášením se ke svým kořenům, oslovila nějaké větší množství lidí?
21: Tak to nepochybně. Dá se s jistou nadsázkou říci, že to byl jeden z nejskvělejších časů této strany, což se projevilo i obrovským nárůstem členské základny. Stejně tak, jako byla to doba, kdy v téhle straně se hlásila i řada našich exulantů, kteří z politických důvodů museli odejít za hranice a tady v roce 1990 přicházejí na návštěvu nebo vracejí se. Tudíž to všechno jaksi dávalo té lidové straně naději, že bude v tom volebním souboji úspěšnou politickou silou, úspěšnou stranou.
20: Na tu atmosféru počátku roku 1990, prvních měsíců toho roku, vzpomínal Josef Bartončík v rozhovoru, který v lednu 2019 poskytl webovému serveru Blesk zprávy.
3: Byl jsem přesvědčený, že změna společenských poměrů je nutná. Komunismus má řadu zajímavých stránek, ale pro mě byl nepřijatelný ze dvou důvodů. Jednak militantního ateismu a jednak proto, že základním principem marxismu je třídní nenávist. A co pak je možné budovat nějakou perspektivu lidstva na systému, který má jako jedno z hlavních přikázání nenávist? Nepředpokládal jsem však, že vylijeme dítě i s vaničkou a budeme budovat návrat do kapitalismu volné soutěže. Československá strana lidová nabírala větší ambice. Existovala tu silná motivace ze zahraničí, jednak CDU-CSU z Německa, jednak Demokracia Kristiána v Itálii. Já počítal s tím, že bude potřeba spolupracovat ve větší míře s Demokracia Kristiána, ta mi připadala fantastická. Dva roky na to se za ní zavřela voda. I Evropou běžela snaha eliminovat politické složky křesťanského charakteru.
19: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
20: Historik Michal Pér je hostem těch dnešních portrétů, ve kterých si povídáme o Josefu Bartončíkovi a prvních svobodných volbách v roce 1990. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také David Hertl. A právě u těch svobodných voleb, u těch prvních, teď jsme... Do těchto voleb šla lidová strana v jakési koalici, která se jí jmenovala Křesťansko-demokratická unie, říkám to dobře, KDU?
21: Ano, přesně tak, protože po listopadu 89 nám tu vznikla vlastně nová křesťanská strana, která použije název Křesťansko-demokratická strana. My potom známe pod tou zkrátkou KDS a byla reprezentovaná osobnostmi katolického disentu, jako byl ku příkladu Václav Benda a řada dalších postav z toho katolického disentu, tak tato strana tvořila spolu ještě s několika dalšími menšími subjekty součást tohoto volebního projektu, který se tu tvoří na jaře roku 1990, který my známe pod tím názvem KDU a tohle to byla vlastně koalice sil, která kandidovala v těchto prvních svobodných volbách a právě dubnový sjezd lidovců, který byl vlastně první svobodný sjezd lidovců, byl takovým okamžikem, kdy byla odstartována tato příprava na ty první svobodné volby, které se uskutečnily v červnu 1990.
20: Když se dívám na volební preference, tak tato koalice KDU měla někdy v dubnu, v květnu 12 až 15% hlasů voličů, tedy očekávalo se, že by mohla získat. Koncem května to kleslo na 10%. My potom musíme říci, že 8. a 9. června proběhly svobodné volby a ta zásadní událost, o které dnes hovoříme, ta se odehrála ve středu 6. června večer. Tehdy náměstek federálního ministra vnitra Jan Ruml z Občanského fóra oznámil v televizních novinách, že předseda lidové strany Josef Bartončík nemá pro svoji funkci mravní kvalifikaci a obvinil Bartončíka ze spolupráce se státní bezpečností. Jenom dodám, že předvolební propagace byla zakázána toho dne od 14 hodin. Důležité ale je, co se dělo před tímto Rumlovým projevem. Odhalí to citace z knížky Václava Havla Prosím stručně, která vyšla v roce 2006.
3: O mnohaleté a placené práci tehdejšího už nového předsedy KDU ČSL a místopředsedy Federálního shromáždění pana Bartolčíka pro státní bezpečnost jsem se dozvěděl asi týden před volbami. I hned jsem ho pozval a mezi čtyřma očima mu navrhl, aby se vzdal funkcí i kandidatury ze zdravotních důvodů. On souhlasil, taky asi nestál o skandál. Uchýlil se tedy do nemocnice, odkud mi pak volal, aby potvrdil, že udělal, na čem jsme se domluvili. Já odjel uklidněn do Moskvy, snad to byla schůzka Varšavské smlouvy, už nevím, ale ještě tam jsem se dozvěděl, že pan Bartolčík se funkce nevzdal a kandiduje dál. Ruml, který mi slíbil, že do našeho návratu nic nepodnikne, nečekal na letišti a sdělil mi, že jsou s Křižanem rozhodnuti oznámit o Bartolčíkovi pravdu. Nebylo mi to moc milé, tyhle veřejné popravy nemám rád, ale zabránit jsem jim nemohl. Celé se to nemuselo stát, kdyby byl Bartolčík dodržel svůj slib a nespoléhal na naše dobráctví.
20: Michale, mnozí doboví komentátoři už tehdy hodnotili tento krok Jana Rumla jako snahu v podstatě jasného vítěze voleb, tedy Občanského fóra, poškodit svého největšího soupeře. Pravda je ale taková, že ty informace o odhadech volebního úspěchu KDU ČSL kolem 20%, jak se dodnes někde objevuje, ty asi nejspíš nebyly reálné. Já vím, že KDU ČSL pak dostala těch 8,4%, nejspíš to bylo tedy nižší i o tohle poškození, ale věříte v těch 20%?
21: Bezesporu ta kauza poškodila tehdejší Lidovou stranu. O tom není, myslím, sporu. Samozřejmě, že se setkáváme i s tou představou těch 20%. To si myslím, že je upřímně poněkud nadnesené. Já spíš si umím představit ten volební zisk někde v rozmezí právě kolem těch 12-15% odevzdaných hlasů. Což samozřejmě je obrovský rozdíl mezi těmi 15% a potom ve skutečnosti necelými 9% odevzdaných hlasů v těch svobodných volbách. A už i z toho prostého výčtu je srozumitelné, že to tu stranu poškodilo a bylo to opravdu zveřejněno v okamžiku, kdy ta strana se reálně nemohla už jakýmkoliv způsobem bránit a to samozřejmě i nahrává těm odpovědím, které říkají, celá ta kauza nebyla uveřejněna a motivována tím, že bychom se chtěli vyrovnávat s minulostí, ale tím, že jsme chtěli poškodit politickou stranu, která měla naději na úspěch ve volbách. A bylo naprosto přirozené, že v těch prvních svobodných volbách tahle informace působila jako dynamit, protože to bylo v uvozovkách to nejhorší, co mohlo tehdy jakoukoliv politickou stranu poškodit. Zpráva o spolupráci se státní bezpečností byla prostě věc, která pro tehdejší politiky byla naprosté tabu.
20: Dodejme, že jak Jan Ruml, tak Václav Havel mohli mít v té době, kdy tato informace byla zveřejněna k dispozici pouze ty zprávy, které máme my dnes, totiž těch několik řádek o tom, kdy se měl Josef Bartolčík stát kandidátem spolupráce, kdy agentem a kdy byl svazek skartován, protože on opravdu dodnes neexistuje nebo minimálně tedy nebyl nalezen. Důležité je ale říci, že Lidová strana se proti tomuto nařčení bránila. Soudně 23. srpna 1990 ale generální prokuratura zastavila trestní stíhání proti Janu Rumlovi v případu Josefa Bartolčíka. K trestnému činu nedošlo. Sám Josef Bartolčík se k té události vyjádřil až skoro dva měsíce po svobodných volbách 9. srpna 1990 na tiskovce, kde velmi obšírně hovořil o charakteru svých styků se státní bezpečností a obecně tedy s orgány ministerstva vnitra.
5: Pokud jde o charakter kontaktů, tak byly trojího druhu. Jednak to byly kontakty s příslušníky řady složek ministerstva vnitra, vyplývající z mého služebního zařazení. Československá strana Lidová patřila k těm strukturám v minulém systému, které byly pod mimořádnou pozorností státní bezpečnosti. Kdykoliv docházelo k nějaké zvýšené aktivitě v oblasti života věřících, projevovalo se to zvýšenou frekvencí návštěv pracovníků bezpečnosti. V jiných případech se jednalo o kontakty a návštěvy příslušníků jiných složek ministerstva vnitra. Například v souvislosti s prokázanou trestnou činností některých mých zaměstnanců, trestnou činností kriminálního charakteru. Druhý okruh kontaktů ze státní bezpečnosti byly kontakty, které vlastně mi začaly být zjevné až v souvislosti s odvíjením tohoto případu. Já jsem samozřejmě celá léta, zejména po tu dobu, co jsem působil v Brně, předpokládal, že jsem sledován státní bezpečností a měl jsem v tomto směru i některé konkrétní poznatky, včetně výpovědi některých lidí, kteří byli žádáni o informace k mé osobě. Dnes z protokolu z generální prokuratury vím, že ve druhé polovině 80. let jsem byl takzvaně rozpracováván napřed pro podezření z trestného činu vyzvědačství, což byla verze pražské ústředny ministerstva vnitra, kterou brněnská služebna překvalifikovala na trestný čin poškozování zájmu republiky v cizině. Třetí forma takzvaných kontaktů ze státní bezpečnosti byla taková zprostředkovaná forma. Je pravdou, že někteří lidé, kteří byli v kontaktu ze státní bezpečností, mě víceméně pravidelně informovali o obsahu a rozsahu zájmu státní bezpečnosti vůči naší straně, ale i vůči třeba k církvím.
20: Jenom jako malý paradox dodám, že Josef Bartončík by podle lustračního zákona normálně prošel

0: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a David Hertl se loučí od mikrofonu s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Pro a proti.
2: Poslanci opět zvažovali, zda zakážou alkohol ve sněmovně. Návrh přezdívaný Lex Střízlivost nakonec neprošel. Šli by politici veřejnosti příkladem, nebo by se jednalo o těžko vymahatelné opatření? Zeptám se poslance Hnutí STAN Jana Papajanovského a poslance ODS Štěpána Slováka.
1: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: Čemu všemu nám slouží koruna?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Kurz koruny ukazuje, kolik naše měna stojí v jednotkách jiných měn. V našem případě tedy to, kolik stojí koruna dolarů nebo eur a opačně. V tržních ekonomikách, a tedy i u nás, se směnné kurzy měn určují na devizovém trhu. To, jak je koruna drahá nebo levná vůči ostatním měnám, je pro nás důležité, protože nám to buď prodražuje nebo zlevňuje zahraniční nákupy a dovozy zboží do Česka a naopak cenově zvýhodňuje nebo znevýhodňuje zboží a služby, které ven vyvážíme. Silná koruna je dobrá pro ty, kteří utrácejí své peníze v zahraničí a nakupují zboží ze zahraničí u nás, protože jejich nákupy to zlevňuje, ale naopak znevýhodňuje vývozce, pro které je lepší koruna slabší. Díky ní se totiž víc vydělají a při slabším kurzu měny mohou navíc své ceny v zahraničí snížit a zlepší se tak svoji konkurenceschopnost na zahraničním trhu.
4: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Policie po nehodě poslance Filipa Turka vyhodnocuje záznamy z kamera, vyslýchá svědky. Soud uznal vinným podnikatele Savova, má jít na 9 let do vězení. A výstraha před velmi silnými bouřkami se nenaplnila na některých místech, ale můžou přijít ještě dopoledne. Zprávy a Martin Matějka. Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky pondělní nehody poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Nemocniční auto převážející krev skončilo po srážce na střeše na tramvajových kolejích. Předtím jelo se zapnutými majáčky. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Kdo nehodu zavinil, policie dál vyšetřuje. Pokračuje Kropáčová.
5: Dopravní policisté stále zjišťují přesnou příčinu a viníka této dopravní nehody. V současné chvíli vyhodnocují jednotlivé kamerové záznamy a vyslýchají svědky celé události.
4: Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov taky nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil státu více než 650 milionů korun. A podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. A Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii, je tak stíhaný jako uprchlý, vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze řešit loni na podzim. Podle nepravomocného rozsudku Savov mezi lety 2009 a 2012 zorganizoval vytvoření skupiny firem, které vydávaly smyšlené daňové doklady a dělaly nepravdivá daňová přiznání.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Diplomaté Izraele a Libanonu jednají v Římě o podmínkách stažení izraelských jednotek z Libanonu. Jde o 6. kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se znovu neúčastní libanonské hnutí Hizballáh bojující s izraelskou armádou. Rozhovory zprostředkovávají Spojené státy a jsou na americkém velvyslanectví v Římě. Na jihu Libanonu je izraelská armáda od října 2024 kvůli konfliktu s Hizballáhem. Spory mezi oběma stranami se vyostřily po začátku bojů mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v říjnu 2023 a současné americko-izraelské válce proti Íránu. Současná jednání vede Libanon s

0: Izraelem od letošního dubna. Domluvené příměří s platností od 16. dubna ale izraelská armáda ani Hizballáh nedodržují. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami se zatím nenaplnila a Český hydrometeorologický ústav to napsal na sociální sítě. I přesto třeba na Příbramsku padaly až 3 cm kroupy. A kvůli bouřkám hlásili víc výjezdů jen středočeští hasiči. A v noci se bouřky přesunuly na východ Čech nebo na Moravu a do Slezska. Objevit se můžou a ještě ale i ráno, říká meteorolog Miloš Dvořák.
1: To znamená, že během ranních a dopoledních hodin zpočátku by asi nejintenzivnější srážky a také ojediněle silné a velmi silné bouřky se vyskytovaly na východě, severovýchodě a severu našeho území a postupně by tyto bouřky ustupovaly dále do Polska.
0: Místy by bouřky mohly být i dnes odpoledne, a to hlavně v jižních Čechách. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na festivalu Kalarsov Ostrava se dnes představí série Extrém z pravodejského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. A ve speciální diskuzi si s politologem Janem Charvátem bude o politickém, ale i kulturním extremismu povídat moderátor Vinohradské 12 Matěj Skalický.
2: Hudba se významně propsala do života různých subkultur a mě proto bude zajímat, co ji s extremismem může spojovat. A věřím, že to bude hodně zajímavé povídání.
0: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy čekejte kolonu od sjezdu na Doksany na 35. kilometru. Téměř 20 minut se popojíždí k nehodě na 33. zasahují tam srážky kamionu s osobním autem. V Praze na východní části okruhu směrem z dálnice D10 do Štěrbohol vzniká kolona kvůli omezení za napojením z dálnice D11. V okolí 62. kilometru pracují na údržbě mostu, uzavřeli pravý pruh od sjezdu z Novopatské, se zdržíte přes 20 minut. Na příjezdu do hlavního města po dálnici D7 směrem ze Slaného naberete zatím kratší zdržení kvůli omezení u letiště. Fronta se sune od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami a také bouřkami a nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza úterního pořadu Interview Plus.
3: Povodí Moravy se snaží zachránit ryby v Dyji před přemnoženými sinicemi. Novomlýnská přehradní nádrž na Břeclavsku se s bakteriemi potýká již řadu let. Horké počasí přišlo ale letos o dost dřív a v kombinaci se suchem vytváří ideální podmínky pro sinice, které rybám ve vodě berou kyslík. Proč zelený povrch zejména v létě pokrývá většinu českých vod? A lze se proti sinicím preventivně bránit? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
4: Interview Plus.
3: Naším hostem je geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Máte aktuální informace o tom, jak se mění situace na řece Dyji?
5: Tak mám informace zprostředkované pouze přes média, ale ta situace se tam opakuje, nechci říct každoročně, ale velmi často. Čili úhyny ryb pod Novomlýnskou nádrží způsobené teplou vodou, přemnožením sinic a nadbytkem fosforu.
3: No, vzhledem k tomu, jak sám říkáte, že ty problémy v Dyji trvají několik let, v roce 2022 v ní uhynulo 40 tun ryb. Je ta situace letos nějak mimořádná?
5: No, bohužel možno konstatovat, že mimořádná není. Možná je letos povodí Moravy lépe připraveno to nějak řešit, ale ty možnosti jsou ve skutečnosti velmi omezené, protože ten hlavní důvod, proč v řece Dyji pod Novými Mlýny ubývá kyslík, protože to je to, co hubí ty ryby, ten nedostatek kyslíku, je velká eutrofizace vody v celém povodí Dyje, včetně novomlýnských nádrží. A ta eutrofizace spočívá v tom, že je tam velké množství fosforu. A odstranit z velké nádrže to množství fosforu je prakticky technicky nemožné. A protože neustále také v krajině ubývá vody, tak bych tak řekl lidově, ta polívka je čím dál tím hustší. To znamená, ty koncentrace fosforu rostou, ty průtoky klesají a množství se nic roste.
3: Jak se tam ten fosfor dostává?
5: Ten fosfor se tam dostává z různých zdrojů, ale tady si nutno uvědomit, že vlastně největším zdrojem fosforu je člověk sám, protože my vyprodukujeme v průměru asi 2,5 gramu fosforu denně. kde asi 2/3 z toho jsou prostě naše exkrementy, náš metabolismus, protože potrava, kterou jíme, obsahuje velké množství fosforu a ten se v těle nějak příliš nezadržuje. Takže to jsou ty exkrementy. Druhá věc je chemikálie, které používáme v domácnosti, což jsou prací prášky, prostředky do myček, mycí, ty všechny obsahují fosfor. A pokud ty odpadní vody nejsou dostatečně čištěny, tak většina toho fosforu skončí ve vodě.
3: No a dá se říct tedy, že řeka Dyje, nebo spíše Novomlýnská přehrada, je něčím specifická, že je v ní právě fosforu více?
5: No, ono v ní je fosforu více, protože vlastně na konci velkého povodí a vlastně, že jo, v povodí té Novomlýnské nádrže leží třeba Brno, jo, takže prostě obrovská aglomerace, která je zdrojem velkého fosforu, no, ale je to na úrovné jižní, no stále ještě úrodné jižní Moravě, kde se hodně hnojí, takže ten fosfor pochází také hodně ze zemědělství. A neustále, jak už jsem řekl, v krajině ubývá vody, prostě za posledních 30 let ubylo v povrchových vodách prostě 20-30% vody, prostě je pryč, zmizela. Zmizela, protože je čím dál tím teplej, ona se prostě odpařila. A současně je ta voda čím dál tím teplejší. Čili ty podmínky pro růst cynic se vlastně neustále zlepšují.
3: No, povodí Moravy se snaží manipulací na jezech v případě řeky Dyje umožnit rybám únik. Dobrovolní hasiči zase přečerpávají vodu v řece, aby se do ní dostal kyslík. Lze udělat za dané situace ještě něco víc?
5: Já se obávám, že nelze. Protože jediné, co by pomohlo, je odstranit tu příčinu, to znamená to velké množství fosforu, které se do těch nádrží dostává. A to znamená vlastně zlepšit výrazně čištění odpadních vod v tom povodí, ale současně taky velmi dbát na to, aby se ten fosfor nedostával přímo do nádrže. Jo? Přímo z toho těsného okolí nádrže, okolo těch nádrží, ty jsou rybářsky velmi atraktivní a nevěřil byste tomu, že prostě jak velké množství fosforu se dostane do vody například s rybářskými návnadami. Jo? Když se prostě chytají kapři a pak se jako provnadí se to nějakým krmivem, které obsahuje hodně fosforu obvykle, tak vlastně...
3: Takže v podstatě skrze ty návnady?
5: Skrze ty návnady, ano. A pak další věc je ta, že třeba se tam dosazuje spousta ryb a ty ryby, část těch ryb samozřejmě uhyne v té nádrži a vlastně zase uvolní veškerý ten fosfor ze svých těl do té vody. Je to hrozně komplikovaná situace, ze které není jednoduchá cesta, ale samozřejmě čistit a dbát na to, aby nikde nebyly nějaké černé výtoky nečištěných odpadních vod do té nádrže, ale i do těch řek, které do té nádrže.
3: Já jsem se dočetla, že rybáři u Dyje tvrdí, že se situace zhoršuje také tím, že nefouká vítr. Jak to může řece pomoct?
5: No, když nefouká vítr, když fouká vítr, tak zrovna na té Novomlýnské nádrži, která je velká, tak samozřejmě čeření hladiny přinese do vody kyslík. To je pravda. V tu chvíli, kdy nefouká vítr, tak se nepromíchává ta hladina a tím pádem se ten kyslík nedostává do vody i tímto způsobem.
3: A jakým způsobem vlastně tedy synice odebírají kyslík?
5: No, několika způsoby. Za prvé, synice jsou organismus, který má fotosyntézu, to znamená, že přes den produkuje kyslík. Ano, fotosyntéza produkuje kyslík, oni vlastně tu vodu do jisté míry přes den okysličují. Ovšem v noci, kdy ta fotosyntéza neběží, protože nesvítí slunce, tak oni naopak ten kyslík spotřebovávají, protože oni také dýchají. Takže oni ho v noci spotřebovávají na své dýchání. Další věc je ta, že například pokud se je taková situace, že z té Novomlýnské zdrže se vlastně vypustí nějaká dávka senic přímo do té řeky, tak ty senice v té řece uhynou, protože jich je tam najednou příliš mnoho, není tam pro ně prostě dost životního prostoru. A v tu chvíli, kdy se ta těla rozkládají, tak to samozřejmě spotřebovává také velké množství kyslíku. Čili ten problém je jako několikavrstevný.
3: Takže řešení to, že by se vypustili do vody, do řeky, která pro ně není příznivá, to je nemožné. Že jak říkáte, stejně by té vodě škodili.
5: Ano. Kromě toho teda synice taky produkují toxíny, jako jo, ale to zrovna v případě tady toho úhynu ryb není ten kruciální důvod úhynu. Tam prostě dojde k tomu, že prostě v noci, to se stává v noci, prostě v té řece dojde kyslík. Třeba přes den tam nějaký je, ale prostě zapadne slunce, synice přestanou fotosyntetizovat, začínají spotřebovat kyslík svým dýcháním a ta koncentrace kyslíku klesá. A ty ryby obvykle uhynou nad ránem, kde je toho kyslíku v té vodě nejméně.
3: A přesunují se sinice, nebo je to skutečně s proudem vody?
5: Je to s proudem vody.
3: A jak rychle se rozmnožují?
5: Záleží to samozřejmě na teplotě vody a na množství živin. Takže v tu chvíli, kdy je teplá voda a kdy je tam dost živin, tak se dokáže rozmnožit relativně rychle.
3: Mimochodem, k čemu je přehrada Nové Mlýny momentálně užitečná, co vodní plocha o tak obrovské rozloze přináší?
5: Jo, to je dobrá otázka. Já sám jsem začátkem 90. let byl člen takové iniciativní skupiny, která se tenkrát tu nádrž pokusila vypustit. Protože nám přišlo, že ten lužní les, který zaplavila, je ve skutečnosti daleko cennější než ta nádrž. Ta nádrž byla vybudována v zásadě na závlahy. Hlavní důvod byl závlahy. A myslím si, že není v tuto chvíli ta voda z těch na ty závlahy z té nádrže příliš využívána. Ale je to obrovská rekreační plocha. Je to rybářský revír, který je prostě pověstný v širokém okolí. Rekreanti tam prostě využívají tu plochu na plachtění a na windsurfing a když to není zrovna takhle špinavý, tak na koupání. A je to prostě v zásadě dneska zejména rekreační plocha, kromě toho, že se tam nějakým extenzivním způsobem chovají ty ryby, že se spíš jako z té nádrže vylovují a pak zpracovávají, i když nevím, jak je to dneska rozšířené, před 20 lety to rozšířené bylo.
3: Což ale ve chvíli, kdy nádrž okupují sinice, pokud to tak můžeme říct, tak ani rybaření, ani rekreační užitek z toho nikdo nemá.
5: No tak ryby se tam chytat dají, i když jsou tam sinice. To jako není takový problém.
3: Hostem Interview Plus je geochemik z Ústavu výzkumu globální změny Jakub Hruška.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Před pár dny začali také jihočeští vědci mapovat sinice v přehradní nádrži na Lipně a žádají veřejnost o spolupráci. Může jít o nějaký speciální druh sinic?
5: Ne, určitě to není žádný speciální druh sinic, to jsou běžné sinice, které se vyskytují jinde.
3: No a čím je Lipno specifické? Vzhledem k tomu, že tam se sinice udržely letos i v zimě pod ledem. Jak ojedinělé to je?
5: Je to poměrně ojedinělé, i když jako jsou takové případy známy i z jiných částí světa. Lipno bohužel se začíná stávat také takovým, že to trochu přeženu, návesním rybníkem, protože zejména v případě Lipna se ukázalo, že z té výstavby, která bují v těsné okolí nádrže, a nebo i z nějakých starších staveb, které tam jsou, jsou vyústěny černé kanalizace přímo do nádrže, což je samozřejmě obrovský problém, protože stejně jako jsme se bavili o tom Břeclavsku, tak i na Lipně je hlavním problémem koncentrace fosforu ve vodě.
3: No, nejde pouze o Lipno, o Dyji, ale také třeba Máchovo jezero, vodní plochy na Vysočině a celou řadu dalších, u kterých si dnes lidé můžou přečíst upozornění, že se koupání v nich nedoporučuje. Je pro Česko tento problém specifický?
5: Není úplně specifický. Vyskytuje se všude tam, kde se kombinuje vysoká hustota obyvatelstva se zemědělstvím a s relativně malým množstvím vody, které je v tom místě k dispozici. A řekl bych, že ta otázka toho, jak nám v rámci oteplování klimatu ubývá vody, je docela významnou součástí té historky celé o tom, o té eutrofizaci těch vod, protože dokud bylo vody v povrchových vodách relativně hodně, tak ten problém se tak doslova a do písmene zředil, protože stejné množství fosforu, které vstupovalo do těch vod, vlastně bylo ředěno ve větším objemu. Další problém, který souvisí s těmi nádržemi, je, že jak ty nádrže stárnou, protože oni jsou všechny vlastně relativně nové, tak se v nich začíná ukládat velké množství sedimentů a ten sediment je také plný fosforu. A dochází v létě kaskádou geochemických procesů a limnologických procesů k tomu, že se uvolňuje ten z toho sedimentu fosfor právě do té vody a podporuje růst těch sinic. Je to typický příklad na tom Lipně, které vlastně by je to horní tok Vltavy, je to podhorský tok, je to vlastně, byla to vždycky bráno jako vysoce čistá nádrž a už to prostě v posledním desetiletí není pravda.
3: Když jste říkal, že ten úbytek vody je podstatná část tohoto příběhu, dá se říct, že za tím vším tedy stojí jeden dominantní faktor, což je třeba změna klimatu, nebo skutečně jde o mix různých vlivů?
5: Jde o mix různých vlivů, bez pochyby. Jo?

0: Samozřejmě, kdybych měl vybrat ten hlavní, tak to teda není to ubývání té vody, ale samozřejmě to, že se do těch nádrží dostává nedostatečně vyčištěná odpadní voda.
1: A co můžou lidé dělat pro to, aby ta odpadní voda byla vyčištěna?
0: No, musí dbát na to, aby tam nebyly ty černé výpusti, aby všechny čistírny odpadních vod měly co nejdokonalejší čištění, protože ten stupeň odstraňování fosforu z té odpadní vody není zdaleka ještě na všech čistírnách odpadních vod a třeba i ty normy na to vypouštění z těch domácích čistíren jsou vlastně velmi mírné. A třeba oproti Skandinávii prostě jsou téměř řádově vyšší u nás ty povolené výpusti z těch čistíren odpadních vod, zejména z těch domácích. A tohle je věc, kterou musí pohlídat státní správa, kterou musí pohlídat stát a prostě nemilosrdně trestat všechny, kteří ty parametry neplní a ještě navíc je potřeba ty parametry zpřísnit.
1: Na ty čističky jde třeba o černé stavby, nebo ví se vůbec, kolik jich je, jakým způsobem tedy proti nim zakročit? Pracuje se na tom?
0: Já doufám, že ano, já nejsem samozřejmě odborník na státní správu a na to, jak ty orgány vodoprávní na tohle nahlížejí a jak konají, ale zrovna v případě toho Lipna, když se Lipno upustilo před 2 lety kvůli technickým opravám, tak najednou se ukázalo v plné nahotě, kolik tam těch černých výpustí je.
1: V případě Dyje se mluví také o zpřírodnění koryta řek. Jak to může pomoct?
0: Může to pomoct tak, že tam se ten fosfor spotřebuje v té nivě. Pokud necháte té řece rozliv, ona není v tom umělém korytu, kde vlastně jako je tak trochu odpojená od toho okolí, tak to zpřírodnění povede k tomu, že v té řece bude, nebo v celé té nivě, tam už pak nejde jenom o ten vlastní tok, ale o celé ten systém té nivy okolo té řeky, tak se tam toho fosforu vlastně docela dost dokáže spotřebovat například tím, že ho využívá vegetace v té nivě. Taky se v těch nivách ty vodní toky tolik nepřehřívají a více okysličují.
1: A to je cesta, kterou vy byste se také sám vydal?
0: Je to jedna z cest, kterou se samozřejmě vydat. Určitě. Ale určitě to není zase samospásné. Tam je opravdu potřeba dělat všechny ty věci najednou. Žádná jednoduchá nepomůže. Nebo žádná jednotlivá.
1: A když se tak, pane profesore, zeptám laicky, co způsobuje tu zelenou barvu?
0: No, ta zelená barva, to jsou ty řasy asinice. Mm-hmm. Jo, to je ono.
1: No, už jsme zmiňovali riziko pro ryby. Co vlastně můžou představovat ale asinice a toto forma znečištění pro lidi?
0: Asinice produkují toxiny, které vám můžou způsobit různé vyrážky. Případně pokud je člověk na ně alergický, tak můžou mít nějaké vyšší následky a to je jako řekl bych taková ta zdravotní záležitost, ale prostě, když to řeknu úplně lidově, tak ta voda je nechutná, že jo? Komu by se v tom chtělo koupat v té zelené kaši, která připomíná hrachovou polívku?
1: A jak dlouho se sinice udrží na vodní ploše? Protože pokud se u koupaliště objeví třeba na začátku léta sinice, tak znamená to, že to má na celou sezonu spočítané?
0: Záleží taky na mnoha okolnostech, ale důležitá je ta teplota vody a množství fosforu a množství slunečního svitu. Abychom nekončili nějak úplně pesimisticky, podařilo se eliminovat sinice docela dobře v Boloveckém rybníku v Plzni. 43 hektarů, že jo, to už je docela velká vodní plocha, kde se pomocí kombinace chemického vázání fosforu v sedimentu právě, aby se neuvolňoval, snížením rybí obsádky, vysazením vodních rostlin, tedy ne těch sinic, ale skutečných vodních rostlin v úvozovkách, jaké známe z akvária, prostě šípatek a různých dalších druhů, se podařilo tu vodu velmi vyčistit. Ovšem, bylo to velké úsilí, stálo to za posledních 15 let asi 10 milionů korun a lze to takhle udělat u nějakých vodních děl, které třeba slouží výrazně k rekreaci, jako ten Bolovecký rybník v Plzni a má na tom zájem prostě ta samospráva plzeňská, protože samozřejmě Plzeňáci nebyli rádi, že ten bolevák je tak strašně špinavý. A skutečně kombinací tady těch opatření, které jsem vyjmenoval, se to skutečně podařilo velmi eliminovat to znečištění sinicemi. Ale to nemůžeme udělat na Lipně ani na Dolní Novomlýnské nádrži.
1: A z jakého důvodu? Protože to nelze aplikovat na tak masivní vodní plochy.
0: Je to příliš veliké. Jsou ty plochy příliš veliké.
1: Zároveň jste říkal, že to trvalo v podstatě všechny tyto kroky 15 let. To znamená, ano. Mluvíme o dlouhodobém preventivním řešení. V tuto chvíli nelze nic udělat, aby třeba příští léto už tam sinice nebyly.
0: Ono to ještě navíc není preventivní. Ono je to takový jako spíš následný řešení, protože ten fosfor v tom sedimentu pořád zůstal. Akorát je tam dneska chemicky zavázán tak, že se nedokáže například uvolnit. A to znamená, že tam třeba jako každý rok musíte ty chemikálie přidávat a ten fosfor srážet do těch nerozpustných sloučenin, protože když to nebudete chvíli dělat, tak se vám tam zase objeví fosfor, který se bude moci znova mobilizovat. Není to nic, co byste jednou udělali a tím to bylo odbyto.
1: A je to bezpečná metoda? Není to trošku vytloukání klínu klínem?
0: Je to bezpečná metoda zrovna tohle, protože tam se využívá toho, že fosforečnan hlinitý je prakticky nerozpustný a takové procesy se dějí i v přírodě, ale tady se to prostě udělalo uměle.
1: A je to Plzeňsku jediným příkladem v Česku?
0: Já o žádném dalším nevím.
1: No, platí, že sinice by v malém množství nějak neškodily, ale protože se vlivem různých faktorů tedy výrazně zlepšily jejich životní podmínky, tak se z nich stal problém.
0: Přesně tak.
1: Jak si, tedy, to znamená, v minulosti ryby kvůli nim nehynuly, příroda si s tím uměla poradit sama?
0: Ano, určitě to nebylo tak masové. Možná se to někde ojediněle při kombinaci nějakých vhodných podmínek stávalo, ale to, že je to dneska bohužel jako celoplošný standard, to jistě dříve nebylo.
1: Ale jsou to tedy, je to symptom našeho neopatrného a nepromyšleného jednání, je to prostě lidská činnost.
0: Ano.
1: No, nevyrůstají v tomto ohledu v krajině jiné podobné problémy?
0: Tak to je na dlouhou debatu, na kterou nemáme čas, ale samozřejmě vyrůstají. Protože, jak jsem mluvil, jednou z těch součástí toho problému je, že nám v krajině ubývá vody. A to, že nám v krajině ubývá vody, je způsobeno jednak teda skutečně tím, že se oteplilo a množství srážek, které u nás padá, je pořád stejné, takže se té vody daleko víc odpaří, vysychají malé potoky, dneska vysychají naprosto běžně, které dřív nevysychaly. A tady by snad pomohlo jedině to, že bychom dokázali změnit strukturu krajiny. Jo, my máme dneska českou krajinu zařízenou na nadbytek vody a ona má dneska nedostatek vody. Čili my bychom potřebovali vykopat ty meliorace, které tu vodu zbytečně odvádějí pryč, to odvodnění, a toho je Česká republika naprosto plná. Měli byste, jak už jsme říkala, zpřírodnit ty vodní toky, aby ty nivy dokázaly tu vodu nějakým způsobem udržet, a ne, že prostě tu velkou srážku, protože dneska je to tak, že se nám vlastně ty srážkové epizody extremizují. To znamená, máme relativně dlouhá období sucha a pak najednou přijdou velké srážky. A právě ty velké srážky by bylo potřeba zadržet tam na tom místě, kde oni spadnou, ale oni natečou do těch meliorací a okamžitě odtečou pryč. My tu vodu tak jako vyhodíme z té krajiny. A tohle je určitě to, na čem bychom měli hodně pracovat.
1: No, když se teď mluví o vybudování nádrže Nové Heřminovy, tak není lepší ji nebudovat z tohoto hlediska?
0: Já si myslím, že problém Nových Heřminov, zaprvé teda Nové Heřminovy mají být přehradou, která má bránit povodním. Jo? To je primární důvod, proč by Nové Heřminovy měly vzniknout. A myslím si, že tady je řešením nějaký suchý polder, který by dokázal prostě tu vodu, až zase přijde z těch jeseníků a ona zase přijde, aby dokázal nějakým způsobem opravdu zadržet v nějakém prázdném prostoru a nebudovat přehradu, která, když je plná, tak vlastně žádnou velkou protipovodňovou ochranu nemá.
1: Takže budovat nové přehrady podle vás není příliš rozumné?
0: Já si myslím, že budovat nové přehrady má smysl jedině pro zásobování pitnou vodou. Protože budeme mít v budoucnu pravděpodobně problém, i když teď zatím ho nemáme, s nějakým zásobováním pitnou vodou, pokud ta klimatická změna bude postupovat tak, jak postupuje. To znamená, že té vody v té krajině bude nadále ubývat, ubývat a ubývat.
1: Když jste říkal, že by bylo potřeba vlastně přetransformovat celou krajinu, protože ji máme tak uspůsobenou velkému zavlažování, je to ale něco, o čem skutečně reálně můžeme mluvit, že by se mohlo stát?
0: Podívejte se, to odvodňování krajiny, které vlastně bylo z hospodářských důvodů, protože naši předci potřebovali produktivní zemědělskou půdu a chtěli pěstovat hospodářské lesy, a v 19. století tady ve střední Evropě panoval spíš vody nadbytek než nedostatek, tak proto se ty odvodňovací práce vlastně dělaly 100 let, začalo s tím Rakousko-Uhersko, pokračovala první republika, extenzivně samozřejmě pokračoval i socialistický režim, a my jsme od roku 90 jako neudělali žádné systematické politické rozhodnutí, jak to budeme řešit dneska. Určitě víme nejméně 15 let, že klimatická změna je tady a my nad tím pořád jenom tak kroutíme hlavou, děláme nějaké drobné dobrovolné nástroje, ale stejně jako Rakousko-Uhersko, první republika a nakonec i ten socialismus cíleně měli plán na to, jak tu krajinu odvodnit, tak Česká republika by měla mít cíl, jak tu krajinu cíleně zavodnit. Jak tu krajinu tu vodu v té krajině zadržet. A to bohužel nemáme.
1: A můžete pro představu uvést příklad nějaké země, kde toto systematické tedy uvažování měli a přistoupili k takovým změnám rozsáhlým?
0: Tak nemusíme chodit daleko, Německo. Německo má ve své západní části dlouhodobé obrovské projekty na renaturalizaci vodních toků a na to, aby tu vodu v té krajině dokázali zadržet tam, kde opravdu spadne. Současně nutno říct, že Česká kotlina je teda extrémně odvodněná těma umělými vodními díly. Opravdu hodně. Podobně taky v Dánsku třeba, která je zemědělská země, tak tam to pochopili, že ty skanalizované řeky, že to prostě byla chyba a dělají tam velké renaturační práce na těch velkých řekách.
1: A když to vrátím zpátky k tomu, co jste říkal před chvílí, nehrozí pak, kdybychom se tímto směrem tady orientovali, že bude právě do budoucna nedostatek pitné vody?
0: To si nemyslím, protože ta voda v té krajině naopak zůstane. Teďka nám prostě s tou srážkou epizodickou, kdy prostě najednou spadne třeba těch 200 mm, což je strašně moc, nebo najednou v krátkém časovém intervalu, tak ta voda prostě celá všecka jde pryč. Jo, ale takhle, ta 200 mm srážka to už je extrém, ale ono stačí, když bude 20-30 mm srážka, to už je jako opravdu slejvák veliký a právě to odvodnění tu vodu okamžitě odvede pryč, místo aby zůstalo na tom místě, kde má být. Jak už jsem říkal, my tu vodu tak trochu jako vyhodíme. A to, že ta voda nateče do nějaké velké přehrady, tak to není zadržování vody v krajině. To je zadržování vody v přehradě.
1: Hostem Interview Plus byl dnes geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Děkujeme za váš čas.
0: Já taky děkuju.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Dobré ráno, bylo 6:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V zásobnících plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni a podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace taky odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5-15%. Írán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt. Reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože Washington používá ve své operaci proti Iránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu tu má americká 5. flotila. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, aby podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít takzvané EET off. A podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Kontroly na hranicích mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Dlouhodobý rozhlasový komentátor Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlově a začal později působit jako novinář. A pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. A v roce 2020 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělal medaili za zásluhy. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy trvají potíže před Roudnicí. Na 33. kilometru odklízejí následky po srážce kamionu s osobním autem. Dá se projet pouze levým pruhem. Kolona na bezmála půl hodiny se sune od sjezdu na Doksany z kilometru 35. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí nesouvislá fronta kamionů od Popůvek z kilometru 188. Osobní auta brzdí u výstaviště na kilometru 190. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného zdržení narůstá. Aktuálně se brzdí už za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Na trase do omezení u letiště ztratíte 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza úterních názorů a argumentů.
4: Maďarsko a demokracie. Vydrží Babišova vládní koalice? Další vládní změna v Kyjevě. Babiš spustil kampaň Antipavel. ODS má problém v Praze 1 a návyk na rozptylování. To jsou témata, názorů a argumentů, které právě začínají. Při jejich poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
4: Maďarský parlament v pondělí schválil ústavní dodatek, který má mimo jiné ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar prezidenta označuje za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který v dubnových parlamentních volbách po 16 letech přišel o moc. Poslanci Fideszu hlasování bojkotovali, ale Maďarova strana TISA má po volbách v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožňuje schvalovat změny základního zákona. Ve studiu je se mnou kolega Petr Švarc. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Petře, vrací se do maďarské demokracie nebo se spíš naopak vytrácí?
5: Tak myslím si, že sám premiér Péter Maďar cítí, že toto opatření je poněkud na hraně, že opravdu se vydal na jakýsi tenký led. Proto ujišťuje i se svou vládou, že má jít pouze o jednorázové opatření, že to není návod, jak měnit prezidenta po každých parlamentních volbách, že opravdu jde pouze o tuto jednu konkrétní situaci, kdy Viktor Orbán byl u moci, jak si říkal, 16 let a během té doby opravdu obsadil všechny klíčové funkce svými lidmi. Připomeňme, že Viktor Orbán už v roce 2011 vlastně nechal přijmout novou ústavu, která mu právě umožňovala velice široce vládnout. On sám se vždy vyjadřoval spíše proti té takzvané liberální demokracii, mluvil o hodnotách, za které byl zvolen, které vlastně nadřazoval. A liberální demokracii považoval za něco měkkého, co není pro Maďarsko i jiné země tak úplně vhodné. Péter Maďar nyní spustil operaci, kterou nazývá očistný oheň. Jak zbavit právě Maďarsko orbánismu. Už ten název je poněkud varující, protože samozřejmě jakákoliv revoluce a to očistný oheň svým způsobem je, vyvolává pochybnosti o tom, nakolik je to demokratické a nakolik může zakotvit demokracii nadále. Péter Maďar nyní chce vyvolat diskuzi o nové ústavě a tu novou ústavu co nejrychleji přijmout, což ovšem zabere pár let. Zároveň chce tedy zvolit nového prezidenta, který by měl vlastně být ve funkci do přijetí nové ústavy a nejdéle 5 let. Ovšem, což už zase vyvolává poněkud pochybnosti, říká, že prezident by měl být zvolen během velice krátké doby, maximálně do 20. srpna. Přitom ještě není známý ani kandidát jakýkoliv. Není tam žádná veřejná diskuze v této oblasti. Prostě ano, TISA si chce vybrat svého nového prezidenta, ale zatím o tom s veřejností nediskutuje, což také vyvolává přece jenom určité obavy. Není ovšem to jediné opatření, které tento 17. dodatek ústavy přináší. Tam jde i o to, že poslanci by měli nadále být voleni maximálně na 12 let nebo na 3 volební období. To se dotýká mnoha právě poslanců Fidesu, kteří jsou tam dosti déle a kteří by nyní nemohli kandidovat. Dále vlastně tady tímto způsobem chce Maďar zasáhnout i do ústavního soudu. Mezi těmi opatřeními je i to, že vlastně mandát ústavního soudce končí v 70 letech, což se zase dotkne některých kandidátů Fidesu. Musíme ale přece jenom připomenout, že ta situace v Maďarsku je výjimečná a v tomto ohledu vyžaduje výjimečné kroky. Zároveň to, co i u nás prostě slyšíme, voliči si toto vybrali, by mělo vždy býti i v souladu s nějakými demokratickými principy.
4: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
5: Naslyšenou.
4: Premiér Andrej Babiš předsedá koaliční vládě a zatím vyjadřuje se spoluprací spokojenost. Vydrží ale koalice celé 4 roky? Tuto otázku si položil náš spolupracovník, politolog Lukáš Jelínek.
6: Andrej Babiš nevynechá žádnou příležitost, aby zdůraznil, jak dobře se jeho hnutí ANO po boku motoristů sobě a hnutí SPD vládne. Prý je to s někdejšími koalicemi se sociálními demokraty a lidovci nesrovnatelné. Věřme mu, ví, co říká. Je rozdíl, když se spojíte se stranou, která má exekutivní zkušenosti a bazíruje na programu, a se subjekty, které se do nejvyšších politických pater podívali poprvé a nedělá jim problém vyměnit program za křesla a lojalitu k premiérovi. Proto také už motoristé nehlídají Babiše, například aby nevršil rozpočtové deficity, nýbrž plnění programového prohlášení vlády, jež přitom vychází takřka zcela z plánů hnutí ANO. Kdyby bylo podle SPD, došlo by k prudkému trhnutí kormidlem především v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Motoristé se zase jevili jako zástupci přísné friedmanovské ekonomické školy, pro něž je alfou a omegou rozpočtová odpovědnost, jenže jedni i druzí jsou ve vládě pouze proto, že jiné partnery Babiš nenašel a jelikož je ve sněmovně jejich váha malá, odpovídá tomu i vliv na vládní politiku. Aby ale byl v koalici klid, toleruje jim Babiš některé jejich libůstky a tak motoristé provokují prezidenta, neziskovky, environmentalisty a občanské aktivisty, zatímco SPD se soustředí na útoky proti Ukrajincům a dalším migrantům nebo se pokouší vrtat do očkovací strategie. Premiér je občas okřikne či postaví do latě, zejména když hrozí sešup pověsti Česka před zahraničními spojenci. Víc ale nezmůže, vždyť se bez Okamury s Macinkou neobejde. Dávno minula i chvíle, kdy se dalo uvažovat o možnosti, že by Babišovou jednobarevnou menšinovou vládu tolerovala některá ze stran středopravicové opozice. Přesto drolení koalice hrozí, ani ne tak u motoristů. Ti patrně chápou, že jejich exkurze do Strakovy akademie s tímto volebním obdobím nejspíš skončí. To, čím byli před volbami zajímaví, odhodili a dnes už nabízejí zboží, které může volič nakoupit u Babiše či Okamury. Proto je pravděpodobné, že se sami z vlády netrhnou. Jinak by ostatně neplnili resorty, jež jim byly svěřeny, svými členy, příznivci a sponzory. Komplikovanější to je s SPD. Tomio Okamura se ve funkci předsedy sněmovny pohodlně uvelebil. Zároveň si střídavě hraje na koaliční tlampač a koaličního potížistu. To například, když Babišův kabinet upřednostní před požadavky SPD naše závazky partnerům v Severoatlantické alianci nebo Evropské unii. Ani Okamura se nemůže chlubit tím, že by vládě stanovil program, obstaralý ale národně konzervativní ideologii, která je typická pro podobné antisystémové strany napříč starým kontinentem a vyhovuje i Babišovi, k jehož politickým vzorům patří Donald Trump, Viktor Orbán či Robert Fico. Podle nich se také koalice snaží oslabovat ústavní systém brzd a protivah i obyčejnou veřejnou kontrolu či mediální dohled nad vládními aktivitami, jenže radikální a populističtí politici jsou nuceni číst lidem z tváří ještě pečlivěji než ostatní. Když potom třeba SPD usoudí, že může příklonem k establishmentu o významnou část voličů přijít, se sakramensky dobře si spočítá, jestli jí stojí za to dělat Babišovi křoví, zvlášť když Okamurův sněmovní klub je konglomerátem více stran a politických individualit a takový Jindřich Reichl by se stranou pro nepochybně ochotně od SPD vůdcovství na extrémní pravici převzal. Trpělivost může dojít i Babišovi. Už teď jeho nervy dostávají zabrat, jenže krach koalice by byl přiznáním politické chyby, ba neúspěchu. A to on nedokáže. Raději bude stavět Potěmkinovy vesnice a líčit, jak je soužití s motoristy a SPD harmonické. Stará politická zákonitost však říká, že první rok koaličního vládnutí vždy probíhá nejhladčej. Ale čím blíž budou sněmovní volby, tím víc mráčků na koaliční obloze spatříme.
4: Uzavírá Lukáš Jelínek. Ukrajinská vláda podstoupila další změnu. Co se za ní skrývá? To odkrývá Ondřej Soukup.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský znovu mění vládu. Julie Sviridenková, která se premiérkou stala před pouhým rokem, se s vysokou mírou pravděpodobnosti stane novou velvyslankyní ve Washingtonu. Tedy, alespoň pokud správně čteme Zelenského slova, že jejím novým úkolem bude úzce spolupracovat s, cituji, naším hlavním spojencem. Jmenovitě zmínil jednání o licenční výrobě střel do systému Patriot. Současně stávající velvyslankyně Olga Stefanishina ve Spojených státech podala rezignaci, oficiálně na vlastní žádost. Neočekávaný krok Volodymyra Zelenského je součástí jeho snahy změnit fungování vlády poté, co se musel zbavit svého nejbližšího spolupracovníka Andreje Jermaka. Připomeňme si, oč jde. V loňském roce vypukla aféra Mindich Gate. Antikorupční detektivové obvinili dávného zelenského známého Timura Mindiche z toho, že vytvořil skupinu, která vyváděla peníze ze státního energetického holdingu Energoatom. Druhou větví případu bylo, že část peněz putovala na výstavbu luxusních vil nedaleko Kyjeva. Sám Mindich tajemně zmizel do Izraele pár hodin předtím, než si pro něj přišli detektivové. Jiní vysocí představitelé jsou vyšetřováni, včetně ministra energetiky Hermana Haluščenka. Mezi podezřelými je také Andrej Jermak, kterému měla patřit jedna ze zmíněných vil. A to už je pro Zelenského skutečně problém. Ani ne tak kvůli tomu, že on sám by měl být do případu zapletený. Nic podobného ve zveřejněných nahrávkách není. Ale Jermak byl jeho klíčovým spolupracovníkem. Sám Jermak vzpomínal, že v prvních měsících po začátku velké války se od sebe prakticky nehnuli. Dokonce spali na rozkládacích lehátkách ve stejném bunkru. Andrej Jermak je bezesporu mimořádně pracovitý člověk. Možná až příliš. Zelenského si prakticky monopolizoval. Rozhodoval o tom, kdo se s ním může setkat, kdo mu může zatelefonovat. Stěžovali si na to i západní diplomaté, že sice se mohou na něčem domluvit s příslušným ministerstvem, ale nakonec to stejně musí odsouhlasit Jermak. To je ovšem pryč. Jermak se stáhl do pozadí a spíše se soustředí na to, jak by se mohl vyhnout trestnímu stíhání. Původně sice prohlašoval, že půjde bodovat na frontu, ale to se nějak nekonalo. Pro Zelenského to ale znamenalo, že musel přeorganizovat své fungování. Už se nemůže spoléhat na to, že Jermák operativní otázky vyřeší a ukrajinský prezident se bude moci soustředit na kontakty se zahraničními lídry, v čemž měl největší úspěchy. Další problém je, že noví lidé moc nejsou a nebo mu nevyhovují. To se podle zákulisních informací stalo mladému ministru obrany Mihajlu Fjodorovovi, který podle všeho nenašel s Zelenským společný jazyk. Dříve by to rozhodoval Jermak, jenže žádný nový Jermak už nikdy nebude. Třeba tak vznikne normální státní správa, která dokáže operativně reagovat na výzvy bez byrokratického zdržování. a která nebude záviset na osobních telefonátech okolí ukrajinského prezidenta.
4: Říká Ondřej Soukup.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Babiš spustil kampaň Anti-Pavel. Tak nazval své zamyšlení nad současnou situací náš spolupracovník, publicista Martin Fendrich.
8: Smír nebude střet jako program. Tak by se dal stručně charakterizovat současný vztah premiéra Andreje Babiše k prezidentovi Petrovi Pavlovi. Kdo čekal, že se situace změní po summitu NATO v turecké Ankaře, ten se mýlil. Jedná se o postoj premiéra. Prezident se snaží o spolupráci. Ku příkladu, na briefingu v Ankaře označil za pozitivní nečekané oznámení ministra zahraničí Petra Macinky před odletem na summit NATO, že se Česko zapojí do iniciativy seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. To je program, ve kterém evropské země nakupují americké zbraně určené pro obranu Ukrajiny. Naopak premiér spolupráci opakovaně odmítá. Přítomnost prezidenta na summitu označil doslova za ostudu a tvrdil toto, cituji, chodili za námi naši partneři a ptali se pro Boha, proč tady je, co tady dělá. Když byl později dotazován, kteří lídři zemí NATO za ním chodili a říkali to, neodpověděl. Nedivme se, ono je těžko představitelné, že by to třeba Macron, Meloniová nebo Merz udělali. Bylo by to obrovské diplomatické faux pas. Navíc si Petra Pavla v NATO váží. Česká televize čerstvě informovala, že Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Předseda vlády České televizi k tomu řekl, proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně. To vyjádření je naprosto klíčové, ne kvůli specifické češtině, ale kvůli zásadně mylnému pohledu na roli prezidenta a vlády. Ta role je dána ústavou a má neúprosně jasnou logiku. Prezident, posílený přímou volbou, a vláda mají spolupracovat. Mají vytvářet co nejlepší podmínky pro české občany. Týká se to jak domácí, tak zahraniční politiky. Babiš jako by si neuvědomoval, že ústavní soud nyní projednává kompetenční žalobu prezidenta, podle níž vláda ignorovala jeho dopisy, odkládala rozhodnutí o jeho cestě na summit NATO a postupovala ve zlé víře. Kdyby si to uvědomoval, zřejmě by alespoň nyní ono jednání ve zlé víře raději odložil. Neodkládá je, naopak posiluje. Proč to dělá? To vlastně už v České televizi vysvětlil. Nechci být součástí jeho kampaně. Pro server iDnes to rozvedl po návratu z Ankary. Cituji, pan prezident Petr Pavel je v kampani na druhý mandát a bohužel si vybral naši vládu jako téma kampaně. Znovu ale opakuji, že on je lídr opozice, je pro euro, je pro Spojené státy evropské, na všechno má jiné názory než naše vláda, stále nás kritizuje a to jak doma, tak v zahraničí. Konec citace. Babiš s oblibou staví realitu na hlavu. Když se podíváme na dění okolo summitu NATO, Petr Pavel usiluje dlouhodobě o to, aby se Česko v alianci nevezlo jako černý pasažér a aby bylo schopno bránit se cizí agresi. Tohle přece musí být i cílem vlády, jakékoliv vlády, ale není. Realita je jiná, než tvrdí Babiš. To on dělá kampaň proti prezidentovi, to on místo vládnutí a chránění Česka spustil kampaň Anti-Pavel.
4: Uzavírá Martin Fendrich. ODS v Praze 1 má zvláštní problém. V čem spočívá? To nám prozradí Ondřej Konrád.
9: Asi je ještě v obecné paměti slavná historka někdejšího ministra průmyslu za ODS Martina Kocourka, o kterém se zjistilo, že převedl 16 milionů na konto své matky a vysvětloval to veřejnosti potřebou tuto sumu odklonit ze zřetele manželky, s níž se právě rozváděl. Ono odklonění ho ovšem stálo politickou kariéru. Něco podobného si zřejmě v nejmenším nepřipouští rovněž občanský demokrat Filip Dvořák, dlouholetý pražský zastupitel a jeden čas starosta centrální části metropole, čili Prahy 1, ačkoliv je jeho případ s Kocurkovým příbuzný. A na post starosty kandiduje také letos, i když se širší pražské veřejnosti na několik let ztratil z očí. Ale dřív se o něm docela vědělo a mezi zasvěcenějšími do pražských poměrů i mluvilo, přestože člověk nemusel věřit každému šprochu. Ale bez významu určitě nebylo, že roku 2011 vedení ODS buňku v Praze 1 na čas úplně zrušilo v souvislosti s kauzami, ve kterých figurovali starosta Bürgermeister a jeho následovník Dvořák, který ovšem současné organizaci občanských demokratů v Praze 1 opět předsedá. A tamní spolustraníci se za něho také v pondělí postavili proti výzvě nejužšího vedení s Martinem Kupkou v čele, aby Dvořák z kandidátky odstoupil. Protože investigativci ze serveru Seznam zprávy zjistili, že Dvořák před pár lety zdědil po svém otci nepodnikajícím nemocničním lékaři majetek v absurdní výši 230 milionů korun, což zahrnuje řadu bytů v Praze nebo ve Špindlerově mlýně, diamanty, tak řečené investiční, anebo komfortní jachtu kotvící na Jadranu. Reportérům k tomu nejprve Dvořák nechtěl říct nic, protože nevěděl důvod. Později poznamenal, že už otec původ majetku jednou dokládal a všechno bylo v pořádku. Dodejme však, že kauza tenkrát nějak tajemně vyšuměla. Později si Dvořák vzpomněl, že tatínek nakoupil nějaké akcie ze zdravotnické sféry. Předsedu Kupku to ovšem nepřekvapivě neuspokojuje a i se svými zástupci Portlíkem a Udženijou dál trvají na tom, že Dvořák ODS poškozuje. A všichni tři se také odmítli zúčastnit Dvořákova pondělního vysvětlování původu bohatství na půdě buňky šéfuje. A podle všeho má pevně v rukou. Když se za ním po jeho zhruba hodinovém monologu hladce sešikovala, v komunální politice zběhlý Dvořák, mimochodem viceprezident hospodářské komory, dělá dojem, že přesně ví, co a jak a s kým. A v nejprestižnějším pražském obvodě, sahajícím od Nového Města přes Staré až na Hradčany, se dokonale vyzná a udržoval si tu vliv i co by v posledních 15 letech prakticky neviditelný. A člověk se ovšem diví, proč má zájem vyjít z po mnoha stránkách výhodného šera zpátky na naopak ze všech stran viditelný post a přetáhnout tak sobě pozornost žurnalistických pátračů a následně možná i úřadů. Ale zřejmě se cítí být pevný v kramflecích a je přesvědčen, že ho ODS Prahy 1 z kandidátky nevygumuje, jak by se normálně nyní mělo stát. Tudíž ji už po druhé centrální vedení strany zruší, zhruba 3 měsíce před volbami, no možná Kupkovi a spol nic jiného nezbude, ale musí sebou v tom případě hodit.
10: Konstatuje Ondřej Konrád. Doufejme, že jste zůstali koncentrovaní na poslech až do této chvíle. Jedním z velkých témat doby je totiž ztráta schopnosti se na něco soustředit a obrovské množství věcí, které nás rozptylují. Skoro návyk na rozptylování, jak ostatně nazvala své zamyšlení spisovatelka Iva Pekárková.
11: Naše profesorka na češtinu nám často dělala přednášku o schopnosti koncentrace. Tvrdila, že zatímco ještě před 100 lety se každý žák musel umět koncentrovat nejméně 2 hodiny, dnes už se neumíme koncentrovat ani 45 minut. Neumíme udržet pozornost po celou vyučovací hodinu. Přednášky o koncentraci představovaly při hodinách češtiny příjemné rozptýlení. Pochopila jsem ale, že v čemsi důležitém zaostávám za studenty o 100 let staršími, a že už to asi nenapravím. Je těžké změřit sám u sebe, jak dlouho se dovedeme na něco soustředit. Vědomí, že si měříme čas, nás ze soustředění vytrhuje. Mí kamarádi projevili velmi mizernou koncentraci, pokud se týče měření schopnosti koncentrace u mé osoby, a tak jsem dlouho netušila, jak na tom jsem. Dnes bychom člověku, který je schopný se do nějaké činnosti nechat vtáhnout tak hluboko, že nic jiného nevnímá a vytrvá v ní několik hodin, pravděpodobně dali nějakou diagnózu. ADHD, OCD, umístění na autistickém spektru. Lidi, kteří by svou schopností koncentrace vytřeli zrak i naší profesorce na češtinu, obyčejně vnímáme jako tak či onak potrhlé. Dnešní doba po nás žádá pravý opak. I když zrovna pilně pracujeme, třeba sedíme za počítačem v kanceláři typu Open Space, jaké jsou dnes v největší oblibě, a snažíme se napsat článek do novin, musíme být kdykoliv připraveni odpovědět na pozdrav kolegovi, zvednout telefon, když zazvoní, a ještě na půl ucha poslouchat debatu na téma, kdo zase rozbil kávovar. Není

0: oznámení, pípání, reklamy, co na vás vyskakují, to všechno nám z mozku vyrábí popcorn. Na věčné rozptylování je možné získat návyk a když nás pořád něco nevyrušuje, máme z takového klidu absťák. Je to vlastně reakce na momentální nedostatek dopaminu, kterého si, když se kolem nás pořád něco děje, syntetizujeme víc. Dobrá zpráva je, že se ze závislosti na věčném rozptylování můžeme vyléčit. Většině lidí k tomu stačí pár dní nepoužívat elektroniku. Takový detox občerství náš mozek a může zlepšit schopnost soustředění. Naše profesorka na češtinu by měla radost. Ona nevěřila, že se zkracování koncentrace dá zvrátit. Dá, jen se na to musíme hluboce soustředit.
1: Uzavírá soustředěná Iva Pekárková nejen svou úvahu, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Pro a proti.
3: Poslanci opět zvažovali, zda zakážou alkohol ve sněmovně. Návrh přezdívaný Lex Střízlivost nakonec neprošel. Šli by politici veřejnosti příkladem, nebo by se jednalo o těžko vymahatelné opatření? Zeptám se poslance Hnutí STAN Jana Papajanovského a poslance ODS Štěpána Slováka.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: 7 hodin ve středu 15. července začíná živé vysílání Ranního Plusu a dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
5: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas Plus.
5: Tady je pohled do našeho scénáře pro první hodinu. Jak dění v Hormuzském průlivu ovlivňuje rozhodování rejdařů?
4: Dokdy se Filip Turek chce vzdát funkce vládního zmocněnce pro Green Deal?
5: A jak se během dosavadního mandátu prezidenta Petra Pavla proměnil Pražský hrad?
4: To vše se dozvíte, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
6: Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu a podle jeho velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. Tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Další informace přidáme v Ranní Plusu hned po zprávách. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
7: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
6: A to odmítla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní je návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. A povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moci využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. A Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
8: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou. A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
6: premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak ukazují nové kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Na záběrech je vidět, jak Turek vyjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. K rezignaci na všechny politické funkce vyzývá Turka i opozice.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Tři námořníci zahynuli při ruských útocích na nákladní lodě vyplouvající z oděských přístavů. Šlo o plavidla pod vlajkami Tanzánie, Liberie a Maršalových ostrovů.
9: Útoky na lodě vyvážející zemědělské plodiny sledovali lidé v Oděse přímo na plážích. Náčelník oblastní vojenské správy Oleh Kyper později na sociálních sítích oznámil, že při útoku kapitán jedné z lodí zahynul a na dalších lodích zemřeli dva námořníci. Ukrajinské služby posádky lodí evakuovali a v nemocnicích ošetřili několik zraněných. Večer Rusko na Oděsu zaútočilo raketami. Podle městské vojenské správy zasáhly mimo jiné nádrže se slunečnicovým olejem, které začaly hořet. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
6: V českých zásobnicích je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Asi o třetinu méně než loni, ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
10: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
11: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
10: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
12: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
10: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dozorčí rada zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra prověřuje zlaté padáky pro bývalé manažery. Český rozhlas zjistil, že přes 23 milionů korun vyplatí pojišťovna na odchodnou bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů bývalé šéfce personálního Lidie Ruměřské. Vyplývá to z informací, které Český rozhlas získal podle informačního zákona. Oběma manažerům zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku. Pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě a bývalé vedení mělo za úkol hledat úspory. A předseda dozorčí rady Slavomír Bel očekává výsledky kontroly na podzim.
13: Zabýváme se tímto. V tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
6: Výhodné smlouvy uzavíral s manažery bývalý generální ředitel David Kostka, ten to nechtěl komentovat. A začíná 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobyho nebo na poprokové duo 21 Pilots.
14: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují desetiletý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
6: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy čekejte zdržení před sjezdem na Doksany. Zpomaluje se na 34. kilometru a okolo čtvrt hodiny se popojíždí k nehodě u Roudnice na kilometru 33 a po srážce kamionu s osobním autem se projíždí pouze levým pruhem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna narostla kolona až k Ostrovačicím na kilometr 179. Popojíždí se v obou pruzích, osobní auta se rozjedou za kývalkou na kilometru 182. Kamiony se sunou až do omezení u sjezdu na D2. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm, jinak bude oblačno až polojasno a teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
5: Dnes vás tím provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Spojené státy hlásí konec další vlny nočních úderů na Irán. Revoluční gardy v reakci na americké střely oznámily útoky na Bahrajn, Kuvajt a Jordánsko. Podle amerického velitelství bylo cílem amerických úderů snížit schopnost Teheránu útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. A to v ten samý den, kdy Spojené státy obnovily blokádu iránských přístavů. Tamní dění proberu s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
5: Spojené státy útočí čtvrtou noc v řadě, co si od těch úderů slibují.
15: Tak celá ta rétorika Bílého domu ohledně války v Iránu je vlastně stále stejná. Útoky budou pokračovat, pokud, nebo spíš vlastně dokud Teherán neuzavře se Spojenými státy nějakou dohodu. A tuhle tu rétoriku potvrzují vlastně i výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa pro americkou stanici Fox News.
16: Příští týden to pro ně bude ještě horší, protože příští týden jsou na řadě elektrárny a mosty. Zasáhneme všechny elektrárny a všechny mosty, pokud s námi nebudou vyjednávat.
15: Americké údery jsou podle Washingtonu vlastně reakcí na iránské údery na lodě v Hormuzském průlivu.
5: A jaká je tam aktuální situace?
15: Tak tam v tom Hormuzském průlivu by už tedy několik hodin měla vlastně platit americká blokáda iránských přístavů. Podle námořních dat společnosti Kepler ještě předtím stihlo Hormuzským průlivem projet celkem 11 lodí se zapnutým transpondérem. Z toho vlastně 9 těch lodí jelo takzvanou, dá se říct, iránskou cestou. To vlastně znamená podél toho pobřeží s Iránem. Tak jako tak je ale vlastně zřejmé, že to memorandum o porozumění, které tedy mělo vést ke konci války mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na straně druhé, takže to memorandum zatím tedy svoji funkci úplně neplní.
5: Zmínil se o tom, že Spojené státy požadují, aby se Irán vrátil k jednacímu stolu. Co aktuálně obě strany požadují?
15: Tak ono je těžké vidět přesně samozřejmě do toho vyjednávání, ale mezi ty hlavní požadavky Iránu je zachování provozu splavnosti Hormuzského průlivu, ale taky třeba řekněme oslabení americké přítomnosti na celém Blízkém východě, protože v současné době je na těch základnách v zemích Perského zálivu asi 50 tisíc amerických vojáků. Dalším z těch požadavků, které z Teheránu zní, může být třeba odmrazení peněz iránských revolučních gard nebo tamního teokratického režimu, které jim tedy Iráncům zmrazili zahraniční banky. A to nejsou zrovna malé peníze, celkem by to mělo být jenom ve Spojených státech asi 130 milionů dolarů. To je v přepočtu asi 2¾ miliardy korun. Ze strany Spojených států je tím nejhlavnějším bodem vyjednávání vlastně asi iránský jaderný program a taky znovu zprovoznění Hormuzského průlivu. Donald Trump nejdřív tedy včera avizoval, že chce za ten bezpečný průplav vybírat mýtné ve výši 20% hodnoty nákladu. Od tohoto návrhu nakonec tedy ale ustoupil a ty platby by měly nahradit i investice zemí Perského zálivu ve Spojených státech. A já ještě tedy doplním jednu věc na závěr. Letošní nejistota kolem Hormuzského průlivu, která panuje od února, tak se vlastně naplno projeví až příští rok, a to nejen na cenách pohonných hmot. Tím průlivem vlastně proudí, respektive spíš momentálně neproudí, asi třetina světové produkce zemědělského hnojiva, a proto je možné, že příští rok podraží některé potraviny. Předtím vlastně taky varovala třeba Světová obchodní organizace.
5: Tolik Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Děkujeme.
15: Naslyšenou.
5: Zatímco Spojené státy tedy obnovily blokádu iránských přístavů, rejdaři zvažují bezpečnostní rizika a ekonomické dopady. Společnosti hledají způsoby, jak se nejrizikovější části Perského zálivu vyhnout. Ještě v pondělí data ukazovala, že počet tankerů, které projíždějí Hormuzem, klesl na nejnižší úroveň za poslední 2 měsíce a firmy stále častěji také provádějí takzvaný ship-to-ship transfer, překládání ropy mezi tankery v Ománském zálivu, aby do nejrizikovější oblasti nemuseli posílat všechny lodě. Co se tedy teď na moři v Hormuzu děje z pohledu rejdařů, jak to ovlivňuje jejich rozhodování? Hlavně o tom budu mluvit s Petrem Roškem, výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky. Děkuji vám.
17: Dobré ráno.
5: Dobrý den. Jak se dnešní obnovení americké blokády iránských přístavů tedy promítne do rozhodování rejdařů? Čem se to změnilo oproti předchozím dnům?
17: Já myslím, že samotná blokáda na rejdaře jako takové, myslím na tu obec rejdařů, 100% dopad mít nemůže. Musíme rozlišovat mezi rejdaři, kteří jezdí v zájmu nebo pro iránské exportní firmy s iránským exportem a pak rydaři, kteří plují se zbožím, které je loděno v Emirátech, v Saudské Arábii, Kataru a podobně. Takže jestli bude blokáda, americká blokáda, myslím, úspěšná, o čemž lze pochybovat, ale přesto, pokud bude úspěšná, tak bude určitě namířená pouze proti lodím, které plují, nechci jít pod iránskou vlajkou, ale s iránským zbožím. To mýtné, ta částka poplatku za průjezd, která byla ohlášena v noci na včerejšek, padla, to už tady zaznělo, takže si myslím, že by nemělo, všem to by je velké, nemělo stát v cestě průjezdům těch, řekněme, USA zpřátelných lodí nic, ale na druhou stranu bohužel došlo opět k incidentu. Včera byly zasaženy dvě lodi, dva tankery plující pod vlajkou Spojených arabských emirátů, byly zasaženy v té části Hormuzského průlivu, který je kontrolován nebo patří pod sféru kontroly Ománu. Tak se obávám, že to bude, a dokonce došlo i k nějakému nešťastnému incidentu s následkem úmrtí, tak se obávám, že se zase na chviličku provoz v Hormuzském průlivu úplně zastaví.
5: Jak rychle se informace o nějakém bezpečnostním incidentu obvykle promítne do rozhodování rejdařů? Dá se mluvit o hodinách, proudí ty informace dostatečně?
17: Já si myslím, že směrem na lodě určitě. Rejdaři pochopitelně hlídají bezpečnost svých plavidel, nakonec je to jejich majetek, velice, velice úzce, velice, velice intenzivně, takže jednostranná informace směrem na loď určitě možná dokonce v řádu ne hodin, ale minut, zvlášť u těch lodí, které byly už připraveny k tomu proplutí směrem ven.
5: A kdo v praxi rozhoduje, že ten, který tanker vypluje do zálivu, je to rejdař, pojišťovna, kapitán, někdy zákazník?
17: Kapitán je zástupcem lodní společnosti, která tohle provozuje, čili kapitán sám o sobě, pokud tedy to není dobrodruh nebo pirát, tak se určitě do takového družství nepustí. Rozhodují především rejdaři, myslím to, rozhodnutí vyplout je na straně rejdaře, vlastníka nebo provozatele lodi, ovšem pod silným tlakem pojišťoven, které prakticky denně dneska mění sazby pojistného, a to ty částky, ty rizikové příplatky mohou být opravdu vysoké, takže si myslím, že rejdaři také bedlivě sledují právě trh pojistných krytí.
5: Zmínili jsme se v tom předchozím příspěvku o tom vypínání respondérů. Některé lodě vypínají ten identifikační systém. Jak to teď funguje za téhle situace?
17: Já se přiznám, že jsem nikdy v Hormuzu nebyl, ale pokud se podíváme na mapu, Hormuz je natolik úzký průliv, že je tam možno do určité míry sledovat lodi i prostýma očima. Navíc tam operují rychlé čluny iránských revolučních gard, čili je to opravdu velmi nebezpečné. Plout pod tím vypnutým respondérem skutečně asi vyžaduje velkou odvahu a nemyslím si, že by to fungovalo stoprocentně. Přesto některé lodi asi už za zaufalství toho tak dělají, snaží se dostat ven, a právě ty dvě lodi, ty dva velké tankery, které včera dostali zásah, tak údajně měly vypnuté transpondéry ty lokace. Takže to asi úplně stoprocentní také není.
5: Nutí ta současná situace v Hormuzu rydaře, aby přemýšleli o jiných úzkých hrdlech světové dopravy, třeba o Tchajvanském průlivu, o Jihočínském moři?
17: No, určitě ano. Otázka druhá je, jestli existují takové náhradní trasy, které by v případě nějakého dalšího konfliktu, nedej bože, tak by nahradili tento zboží. Bohužel, vy jste jmenovala Tchajwanský průliv, ten si myslím, že v tom objemu zboží, které tam proudí, protože tam na tom jeho čínském protějšku proti Tchajwanu jsou největší čínské přístavy a Tchajwan sám také má velké přístavy, tak by asi opravdu náhrada, sice by tam byla náhrada, ale byla by velice komplikovaná a určitě by tu přepravu zboží hodně zkomplikovala. Máme už zkušenost například s průplavem suezkým, respektive s průlivem Bab al-Mandáb, kde při blokádě také byla velice obtížně hledaná náhradní stezka. Víte, my říkáme, v logistice zboží si vždycky cestu najde. Otázka ovšem je, jak rychle a za jakých nákladů. Takže v tom případě by to asi opravdu znamenalo veliký problém. U tajvanského projevu určitě veliký problém.
5: Světové agentury upozorní, zvláště tedy Reuters, také na to, že častěji dochází k překladům ropy mezi tankery mimo tu nejrizikovější část Perského zálivu. Tohle je taky alternativa?
17: Určitě a nejenom tam. Ano, tady ta praxe se začala zkoušet v době, kdy došlo k embargu na ruskou ropu, takže překládá se zboží z jedné lodi na druhou kvůli vlajce, kvůli embargu na lodi. Nevím, co sledují, čím tedy by se chtěli, nebo čemu by se chtěli vyhnout, jestli tady v té oblasti, protože pokud se zboží překládá mimo Hormuzský proliv někde v tom Ománském zálivu, tak tam už takové nebezpečí nehrozí. Možná spíš o nějaké rozkládání zboží do zady jiných lodí, které jsou k dispozici, které jsou možná i z hlediska přepravních nákladů levnější.
5: Petr Hrožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky České republiky. Děkuju za rozhovor.
17: Já také a přeju všem dobrý den.
4: Dobrý den vám přejeme z Ranního plusu i my, a to v 7 hodin a 19 minut. Jaké hlavní zprávy dnes s vámi sledujeme? Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo, že dokončilo další 7-hodinovou vlnu úderů na Irán, jejímž cílem bylo snížit schopnost Iránu útočit na obchodní lodě. Iránské revoluční gardy zase oznámily útoky na Bahrajn a Kuvajt, ty útoky potvrdily. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb podnikatelů. Platit by měla od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení tohoto systému v upravené podobě slibuje narovnání podnikatelského prostředí a dodatečné příjmy ve výši zhruba 14,5 miliardy korun. A dnes po půlnoci skončily kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem. Je to výsledek dohody podepsané v úterý mezi Británií a Evropskou unií o statusu tohoto britského území na jihu Pyrenejského poloostrova. A ještě jedna hlavní zpráva. Další vývoj má kauza dopravní nehody poslance motoristů Filipa Turka. Ten večer na sociálních sítích oznámil, že minimálně dočasně nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. Kvůli pondělní srážce s nemocničním vozem v centru Prahy čelí kritice ze strany opozice, ale i třeba premiéra Babiše z hnutí ANO. Z detaily už je ve studiu Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
18: Hezké ráno.
4: Co přesně řekl čestný předseda motoristů sobě ve svém videu?
18: Turek uvedl, že se funkce zmocněnce vzdává do doby, než policie rozhodne o viníkovi dopravní nehody. Na pozici je pak připravený rezignovat úplně, pokud by se ukázalo, že ji způsobil právě on. Zdůraznil taky, že před nehodou jel na zelenou a zraněnému řidiči se následně snažil pomoct.
8: A za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku, a já jsem popsal, že má zraněný loket a média doteďka píší veřejně, ta největší média, že pán je na traumatologii, že má těžká poranění hlavy nebo středně těžká poranění hlavy. Já jsem si telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket. Takže to je ta dobrá zpráva, to je to úplně nejdůležitější.
18: Ještě předtím premiér Babiš skázal, že Turek by měl na podzmocněnce rezignovat, pokud se potvrdí pravost kamerových záznamů. Podle premiéra nechybělo mnoho, aby nehoda skončila daleko hůř.
4: A co právě ty zveřejněné záznamy ukazují?
18: Je na nich nejprve vidět, jak Turek vjel do křižovatky přímo z odbočovacího pruhu, aby předjel stojící kolonu aut. Potom jeho auto jako jediné vjelo do křížení ulic Ječná a Sokolská a zasáhlo zadní část houkajícího nemocničního vozu, který převážel krev. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti jen několika metrů skupinku chodců, kteří zrovna čekali na přechodu. Podle Turka druhé auto vjelo do křižovatky pod majáky na červenou a on už srážce nemohl zabránit. Policie teď podle své mluvčí Evy Kropáčové každopádně kamerové záznamy vyhodnocuje a vyslýchá účastníky nehody.
4: A jaké další politické reakce na tuto nehodu přicházejí?
18: Opoziční poslanci včera vyzvali Turka, kromě rezignace na funkci zmocněnce, i ke složení poslaneckého mandátu. Kritizoval ho třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
19: To je naprostá nehoráznost, která by za normálních okolností v normální zemi a normální politické straně vedla k okamžité rezignaci.
18: Kritičtí k Turkovi jsou ale i koaliční politici, třeba předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá.
20: Já rozhodně neschvaluji jakoukoliv arrogantní nebo nezodpovědnou jízdu. Počkejme si na vyjádření policie a já předpokládám, že Filip Turek je dostatečně, jak to říct, dostatečně vyspělý, aby se k té situaci vyjádřil a postavil sám.
18: A situaci včera komentoval i prezident Petr Pavel, který na začátku roku Filipa Turka odmítl jmenovat do funkce ministra životního prostředí.
0: Já počkám, až to orgány, kterým to přísluší, vyšetří, ale pokud by tam bylo jakékoliv pochybení, zavinění, pak je i věcí osobní odpovědnosti, jaké z toho vyvodí závěry.
18: A přidám ještě vyjádření ministra zahraničí a předsedy motoristů Petra Macinky. Ten včera po příletu z dvoudenní návštěvy Izraele řekl, že oceňuje Turkův dospělý přístup i to, že dal dočasně k dispozici funkci. I Macinka chce počkat na závěry policejního vyšetřování.
21: Tak tolik shrnutí od Josefiny Báčové z domácí redakce. Děkujeme.
18: Díky, naslyšenou.
5: A to doznělo 6 minut před 7:30, stále jste v ranním vysílání na Plusu. Čeští experti přišli na to, jak zpracovat odpad z gramofonových desek, kterých se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají třeba tištěné spoje pro elektroniku.
22: Na každou desku má ty dvě matrice, stranu A a stranu B.
23: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
22: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
24: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
22: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dál do výroby.
23: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
22: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde. Popularitu také získávají takzvané picture disky, kde se do desky zalisuje obrázek. Ten papír už není na středové etiketě, ale je na celé plošete disky.
23: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
25: Získáte vlastně takovou směs.
23: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková.
25: To je nějak neupravené. My jsme chtěli, aby tam bylo co nejméně zpracovatelských kroků.
24: To není jenom z těch černých desek, ale jsou tam různé barvy.
25: Když máme směs růžové, modré, zelené, hnědé, tak všichni jsme si hráli jako malí s modelínou, takže víme, co z toho potom nakonec vyleze.
23: Drť se sype do přístroje, co to bude dělat teď?
25: My musíme postupně tady v tom zařízení materiál rozstavit.
24: Ve vzduchu cítím rozstavenou umělou hmotu a z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
25: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
23: Žížela rozstaveného plastu pak odjíždí po běžícím páse a je pořád tenčí a delší.
25: Dloužíme na ten definovaný průměr 1,75 mm.
23: Odpad z gramofonových desek je hlavně PVC s dalšími příměsemi. Podobá se materiálu plastových oken nebo potrubí. Podle Aleny Kadeřábkové se s ním pracuje dobře i bez dalších úprav a hodí se pro výrobu součástí pro elektroniku.
25: Ten chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost, což je pro použití v elektronice naprosto nezbytné. Výhodou pro nás bylo to, že už tam nemusíme přidávat žádnou další chemikálii. Říká se tomu retardéry hoření, potenciálně zdraví škodlivá látka. Když jsme se tomuto mohli vyhnout, tak tento odpad byl pro nás naprosto ideální.
23: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT. Strunu z gramofonového odpadu tam zavedou do 3D tiskárny, předvádí Petr Veselý.
26: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
24: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
26: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku vytvářet otvory pro ty součástky a ty součástky tím pádem můžeme krásně usadit dovnitř.
24: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
26: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektrický vodivý ingoust a ten nám vlastně propojí ty součástky bez toho, aniž bychom to museli lepit, pájet.
23: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
26: Ten elektrický vodivý ingoust je tady teda na bázi stříbra. Tohle je kompletně všechno tištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
23: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
26: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby, a ty výrobní časy jsou 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
23: A navíc, když prototyp nefunguje, nemusí skončit v odpadu.
26: Tím, že to je termoplast, tak dokážeme i po použití už jednou recyklovaného materiálu využít zase na něco dalšího.
23: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Nedá se například pájet za vysoké teploty. Martin Srb, Český rozhlas.
21: Na podzim se uskuteční nejnáročnější volby pro okrskové komise. Obce a města budou totiž potřebovat tisíce lidí, kteří pohlídají regulérnost komunálních voleb a sečtou na konci hlasy. Například Žďár nad Sázavou už teď hledá zájemce, kteří tuhle práci zastanou.
1: Poprvé jsem byla ve volební komisi v roce 1996. To se konaly parlamentní volby a na podzim byly první senátní volby. Bylo to pro mě něco nového, protože já jsem se dřív o politiku až tak moc nezajímala.
3: Už 30 let chodí Marie Vašková pravidelně do volební komise, nejčastěji ve Žďáře, ale i do okolních vesnic. Odměnou pro ní jsou nejen peníze, ale i setkávání s lidmi.
1: Některé z nich poznáváte, některé ne, ale zas tam v té komisi jsou lidi, kteří mají různé profese a oni vypráví o tom svém životě, o své práci a bylo to někdy hodně zajímavé.
3: Vynechat nechce ani letos?
1: Zatím nevím kam bych šla, ale ráda bych šla. Protože vlastně máme komunálky, máme senátní volby, tak by mě zase zajímalo, co tam bude za kandidáty. Podívala by se a těšila by se zase na ty lidi v komisi.
7: To je přenosná volební schránka, do které zájemci, kteří nemůžou přijít do volební místnosti, volí. V reálu vypadá tak, že ještě přepečetěná.
3: Miroslava Zachová z týmu, který má ve Žďáře na starosti volby.
7: Třeba takhle, když už potkávám některé naše stálí členy komisí, tak mě třeba už i hlásí, že letos nepůjdou, protože ověřování totožnosti prostřednictvím e-dokladů, my teda máme mobily, tak jim bojí se toho, mají z toho strach.
3: Místa přednostně obsazují strany. Radnice pak doplňuje zpravidla třetinu jmen, tak už teď schání lidi.
7: Tyhle volby do obecních zastupitelstev jsou určitě specifické, protože je tam vyšší náročnost na kvalitu zpracování, na počítání těch hlasů, takže i počty členů jsou vyšší než při jiných volbách. Letos nám hraje do karet to, že byly navýšeny odměny, ale může být trošku negativem to, že je tam souběh se senátem a to už jsou dva volný, jakoby zabitý víkend, když to řeknu z pozice člověka, takže nevíme, jak tohle to ovlivní.
3: Za komunální a dvoukolové senátní volby si řadový člen přijde na 4300 korun, předseda 5800. Ze Žďáru nad Sázavou Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Bylo 7:30 a další zprávy přináší Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
6: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé vedli s íránskými zástupci rozhovory. A ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Bušehru. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47% a podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Počet potvrzených případů eboly v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotní organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovu zavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo na 14 miliard korun. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Turecko si dnes připomíná 10. výročí nevydařeného vojenského puče proti prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Tehdy o život během noci přišlo 251 lidí. Po potlačení puče začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo také zatýkání desítek tisíc lidí kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče, duchovního Fethullaha Gülena. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna narůstá kolona kamionů, chvílemi zastavují už před Ostrovačicemi okolo kilometru 177. U Kývalky na kilometru 182 brzdí i osobní auta v levém pruhu. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce popojíždí 10-minutová kolona před omezením u Jiren na kilometru 7,5 a se od včeliška projíždí pouze jedním pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo, jinak bude až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 30, na severu Česka kolem 21 a na horách bude většinou okolo 17 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
21: A do nového dne vás vítají Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 33 minut. Poslance do třetice zaměstnává elektronická evidence tržeb. Návrh vládní koalice na znovu zavedení EET od příštího roku je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Do systému by podnikatelé měli všechny platby nahrávat už od ledna. Další informace teď připojí Kateřina Kučerová. Dobrý den.
9: Dobrý den.
21: Jak by tedy měl celý systém nového EET 2.0 fungovat?
9: Povinnost zavést EET by se měla od nového roku vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun by si nový systém elektronické evidence opatřovat nemuseli. Využít by mohli takzvané EET off, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
9: Doplním, že ta výjimka malých živnostníků byl koaliční kompromis, na kterém trvalo hnutí SPD a motoristé. EET má podle Schillerové každoročně přinést do státního rozpočtu 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence vláda chystá také úpravy některých daní. Obnoví slevu na studenta a školkovné a zruší stropy na zaměstnanecké benefity. Taky se má snížit sazba na nealkoholické nápoje v restauracích z 21 na 12%.
21: A má EET podporu opozičních poslanců?
9: Opozice v tom předchozím druhém kole projednávání načetla řadu pozměňovacích návrhů. Třeba starostům v návrhu vadí ten zmiňovaný návrat některých daňových slev. Je podle nich nereálné, aby v případě, že se tyto slevy vrátí, tak EET státu přineslo odhadovaných 14 miliard korun. Proti předloze je pak i opoziční ODS. Ta EET označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Přínosy EET zpochybňuje třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS.
11: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
9: Opoziční TOP 09 pak kritizuje, že návrh počítá i s evidencí bezhotovostních plateb. Ta by se podle předsedy jejich poslanců Jana Jakoba měla vyškrtnout.
12: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
9: Tuto kritiku ale koalice odmítá. Ministryně Schillerová k tomu řekla, že návrh je v souladu s tehdejším rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na ty nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb by podle ní přispěla k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
21: A jak dlouho by tedy závěrečné schvalování EET mohlo poslancům zabrat?
9: Obě ta dosavadní čtení trvala přibližně 4 hodiny, dnes jsou ale poslanci omezení časem. Hlasovat se o zákonech ve třetím čtení může jen do 14. hodiny, a to vždy ve středu a pátek. Schůze by měla začít v 9 hodin a až tehdy do těch 2 hodin můžou o znovu zavedení EET jednat. Pokud hlasovat nestihnou, vrátí se k němu pravděpodobně až po sněmovních prázdninách. Ty by totiž měly začít už zítra.
21: Tak vše, co potřebujete vědět o znovu zavedení elektronické evidence tržeb, shrnula ve studiu Kateřina Kučerová. Díky za to.
9: Děkuji.
21: A my se k tématu vrátíme ještě po 8. hodině.
5: A teď je 7:30 a skoro 8 minut. Pražský hrad je zároveň sídlem prezidenta i nejnavštěvovanější památkou v Česku a dnes při příležitosti poloviny mandátu Petra Pavla představitelé správy hradu a prezidentské kanceláře představí změny, které během této éry po architektonické stránce hrad prodělal, jakého čekají. Václav Havel razil vizi otevřeného hradu, mluvil o tom, že architektura má sloužit lidem, zvláště za prezidenta Miloše Zemana posílila spíš bezpečnostní kritéria, takže se na to podíváme teď v širším kontextu, proto mám ve vysílání historika architektury Zdeňka Lukeše, který se podílel na utváření architektonické podoby hradu od 90. let. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Jaký kompromis mezi otevřeností hradu a bezpečností převládá teď v éře Petra Pavla?
4: No, samozřejmě ta bezpečnost je zásadní nejenom u nás, ale všude, takže to je důležitá nová věc, když to srovnám třeba s tou érou Václava Havla. Nicméně je tady velká snaha, aby ten hrad působil přívětivě. To znamená, úplně se kontrol při těch vstupech nezbavíme. Dneska probíhají na Mátkově, takže ten provoz nějakým způsobem nebrzdí, ale samozřejmě ta situace se může i změnit. Nicméně ta přívětivost, to by mělo být to, aby se lidé cítili v tom areálu Pražského hradu co nejlépe, a to nejenom zahraniční návštěvníci, ale samozřejmě i ty domácí.
5: A do jaké míry, pane architekte, současný prezident ovlivňuje architektonickou podobu Pražského hradu?
4: Tak samozřejmě nějakým způsobem ano, protože vím, že on by si přál navázat právě na tu Havlovu éru toho otevřeného hradu, kde se stále něco děje, kde je zajímavý program kulturní, společenský, prostě aby lidé na Pražský hrad chodili rádi.
5: Jaká část objektu nebo budov Pražského hradu aktuálně vyžaduje nějakou častější údržbu, jaká vyžaduje úpravy vysloveně zásadního rázu?
4: No, tak co se týče té průběžné údržby, tak na prvním místě je samozřejmě katedrála svatého Víta, starý královský palác, to jsou objekty, kde vlastně ta rekonstrukce musí probíhat permanentně, ta se vůbec nemůže zastavit a zastavila se snad jenom v době covidu. Stále vlastně vidíme někde na katedrále lešení a samozřejmě ty opravy probíhají také i v interiéru katedrály, kde nám ještě navíc přibyly nové varány. To též se týká i starého královského paláce. No a pak jsou ty další objekty, tak teď taková nejrozsáhlejší rekonstrukce se týkala pláště, to znamená střechy a fasád takzvaného paláce Šlechtičen, to je vlastně jedna z největších budov areálu Pražského hradu. Konec konců je to vidět i z centra města, že tam stále se pohybuje lešení na té jižní frontě paláce. A ta se už blíží ke svému závěru, ale začíná nám další velká rekonstrukce a to je Královský letohrádek, čili Belveder, kde vlastně budou probíhat asi 2 roky zase rekonstrukční práce. Takže je to proces, který se nezastaví. Samozřejmě je tam celá řada dalších drobnějších věcí. Myslím, že velmi důležité je taky to, že je snaha nějakým způsobem trošičku vylepšit podobu těch vstupních kontrol, respektive těch míst, kde se ty kontroly provádějí, kde provádí tedy ministerstvo vnitra. Objeví se to na základě soutěže takové nové prosklené budky, které by měly působit lépe než ty provizorní dřevěné objekty, které jsou tam dneska. A jinak musím taky říct, že proběhla soutěž architektonická na novou podobu chodkových sadů, která ovšem vychází z toho původního návrhu architekta Thomayera z 19. století a myslím, že to je velmi citlivý projekt. Snad se v rámci něho podaří i propojit chodkovy sady s Jelením příkopem.
5: Kde je nejtěžší najít tu rovnováhu mezi turistickým provozem a důstojnou reprezentací státu?
4: To je samozřejmě velice obtížné, protože my někde musíme taky regulovat ten provoz, například v katedrále nebo ve Zlaté uličce. Pokud bychom tak nečinili, tak by se tam lidi ušlapali a taky by to samozřejmě takové památce, jako je katedrála svatého Víta, kde musíte samozřejmě regulovat taky ty klimatické podmínky, které jsou uvnitř, neprospělo. Takže to je na jedné straně, na druhé straně snaha samozřejmě co nejvíc ten pražský Pražský hrad otevřít. Všude se lidé nedostanou, asi nebudeme nikdy otvírat třeba garážový dvůr nebo různá jiná technická zázemí hradu, ale je snaha prostě, aby se lidé dostali i do míst, kde to dřív možné nebylo, zejména tedy v tom totalitním období, kdy ten hrad spíš působil jako pevnost. A myslím si, že tento proces stále pokračuje, stále vlastně se mluví o tom, co ještě by se dalo nějakým způsobem zpřístupnit veřejnosti. Samozřejmě jsou tady úvahy nad Stájovým dvorem, kde by mělo vzniknout nové informační centrum v budoucnu a dalšími prostorami Pražského hradu.
5: Už jsme naznačili, že vy vlastně máte kontinuitu v téhle věci od 90. let. Které architektonické změny od té doby byly nejzásadnější? Ty hned po nástupu Václava Havla nebo i některé pozdější?
4: No tak hned po nástupu Václava Havla byla snaha spíš něco zastavit, to, co se nám nelíbilo. Já uvedu jako jeden příklad, jeden z nejkrásnějších prostorů, který se na hradě nachází, jsou bývalé císařské konírny, dneska je tam galerie, to už samozřejmě si na to lidé zvykli, ale když my jsme přišli v roce 1990 na hrad, tak tam byla tělocvičná hradní stráže, tam byly basketbalové koše. Jo, čili to byly takové ty první vlastně jakoby záchranné akce. Pak jsme samozřejmě se snažili zastavit ty velmi necitlivé rekonstrukce jižních zahrad Pražského hradu, Plečníkových. No, když to později už se dělaly koncepčnější věci, vznikla správa Pražského hradu a mohlo se více přemýšlet a my jsme taky chodili s panem prezidentem Havlem tenkrát. Prakticky každý týden jsme měli nějakou vycházku po hradě a přemýšleli jsme o tom, co by se dalo otevřít, jakým způsobem by se ty objekty daly využít a podobně. Takže to už byl takový jako koncepčnější přístup. Já jsem třeba velice rád, že se dnes lidé dostanou do části Paláce Šlechtičen, kde jsou zase krásné výstavní sály, je tam Rožimberský sál a podobně. Dále byly zpřístupněny třeba Horní a Dolní Jelení příkop. Za Václava Havla se tam objevily i dvě velmi výrazné stavby. Ta jedna je tunel pro pěší, který propojuje vlastně Horní a Dolní Jelení příkop. Dřív se lidé museli obcházet přes Prašný most od architekta Pleskota a potom samozřejmě nová oranžerie od Evy Jiřičné na hraně Královské zahrady, což vlastně inspirovala Olga Havlová tenkrát tuto krásnou stavbu.
5: Historik architektury Zdeněk Lukeš, který se podílí na utváření architektury na Pražském hradě. Děkujeme za rozhovor.
4: Děkuji, nashledanou.
21: Tohle je Ranní plus, posloucháte nás v 7 hodin a 45 minut a jaké jsou hlavní zprávy ze světa ekonomiky, to vám povíme právě teď. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb. Platit by mělo od příštího roku a vláda si od ní slibuje narovnání podnikatelského prostředí a dodatečné příjmy ve výši zhruba 14,5 miliardy korun.
5: Růst čínského hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí výrazně zpomalil, informuje o tom agentura Reuters. Podle oficiálních statistik rostl v tomto období meziročně o 4,3%.
21: Americké akcie v úterý posílily, k jejich růstu přispěla zpráva o překvapivém meziměsíčním poklesu inflace ve Spojených státech. Ta se v červnu snížila o 0,7% bodu oproti předchozímu měsíci a činila 3,5%. A teď je čas na pravidelný komentář dne. Dnes ho připravil publicista a komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub a zamýšlí se v něm nad tažením proti nadměrné byrokracii.
8: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvar tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelů v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když zčista jasná počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
21: Zamýšlí se publicista Petr Holub. Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 7 hodin a 50 minut. Topná sezóna je sice ještě několik měsíců daleko, letní měsíce ale obchodníkům a dodavatelům obvykle slouží k tomu, aby před zimou naplnili zemním plynem zásobníky. Jejich kapacita je ale podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněná aktuálně jenom ze 47%, což je zhruba o 800 milionů metrů krychlových méně než loni. Detaily už probereme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
13: Hezký den.
21: Proč je letos v červenci naplněnost plynových zásobníků nižší?
13: Jako jeden z hlavních důvodů uvádí René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu, vyšší spotřebu v uplynulé zimní sezóně, která byla chladnější než ta předchozí. A Neděla dodává.
14: Obchodníci zároveň letos doplňují zásoby pomaleji, protože ekonomická motivace ke skladování je slabší, neboť rozdíl mezi letními a zimními cenami plynu je malý, takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
13: To je podle Jiřího Gavora z Asociace nezávislých dodavatelů energií hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchodníci totiž vyčkávají, jestli se velkoobchodní ceny plynu sníží. Aktuálně jsou podle Gavora kolem 50 eur za megawatt hodinu a před začátkem konfliktu to bylo zhruba 30 eur. Gavor ale dodává, že už teď můžou obchodníci o něco levněji nakupovat plyn třeba na leden nebo únor příštího roku.
15: Je to zdánlivý paradox, ale vyjadřuje to víru trhu, že do té doby se situace v zálivu jednak definitivně vyřeší a jednak tam ten trend posilují i nové zdroje, které se mezi tím uvádějí na trh.
13: Tedy například zkapalněný plyn ze Spojených států, Kanady a dalších zemí.
21: A budou firmy i přesto zásobníky dál plnit, když není nákupní cena plynu tak výhodná, jak v létě obvykle bývá?
13: Ano, státní společnost Gas Storage, která provozuje 6 podzemních zásobníků, má na následující topnou sezónu rezervovaných 84% své celkové kapacity, říká ředitelka obchodu a dispečinku Gas Storage Denisa Řezníčková.
16: Současně a i v dalších týdnech pořádáme aukce, v níž nabízíme dosud neprodanou část skladovací kapacity. Naším cílem je, aby byla kapacita všech 6 provozovaných zásobníků využita v maximální možné míře a děláme vše proto, abychom kapacitu doprodali.
13: Společnost MND, která provozuje dva zásobníky, očekává na konci léta zaplněnost až ze 3/4 své kapacity. To by podle mluvčí MND Dany Dvořákové mělo vystačit pro teplejší nebo standardní zimu. Připomíná ale možná rizika.
0: To je především neprojezdnost Hormuzu, pokud bude trvat až do zimních měsíců, či vlna letních veder v Asii nebo neplánované odstávky na exportních terminálech.
13: Ministerstvo průmyslu a obchodu s obchodníky pravidelně jedná a naplněnost zásobníků by měla být podle rezortu před topnou sezónou kolem 80%. To je míň než loni. Podle rezortu ale nic nenasvědčuje tomu, že by v Česku byl před zimou nedostatek plynu. České zásobníky mají celkovou kapacitu 4,3 miliardy metrů krychlových plynu. Některé kapacity ale mají rezervované zahraniční obchodníci.
21: Lucie, celé to asi směřuje k otázce, jestli se můžou kvůli aktuální situaci zvyšovat ceny plynu pro domácnosti a další spotřebitele.
13: Je to pravděpodobné, protože dodavatelé už několik měsíců nakupují energie, včetně plynu, dráž než před konfliktem, říká Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií.
15: Ale nepředpokládám žádný cenový šok, protože i ta válka v zálivu zdaleka neměla na velkoobchodní ceny takový výrazný vliv jako ukrajinský konflikt. Takže bude se jednat typicky o 5, 10, 15% a bude to rozloženo postupně.
13: Jen doplním, že třeba Pražská plynárenská nebo E.ON zvýšily ceny některých tarifů už v březnu, a to o nižší stovky korun za megawatt hodinu. Od srpna zvýší ceny plynu taky ČES, a to přibližně o 17%. Dotkne se to části zákazníků, kterým končí fixace.
21: Tak to shrnula Lucie Špetová z domácí redakce a děkujeme za to.
13: Díky, naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
17: A zmíněná věda je před námi právě teď, protože odborníci z vědecko-výzkumného centra CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně zjistili, že virus klíšťové encefalitidy nevypadá tak, jak ho dosud popisovali učebnice. Není tak dokonale symetrický. Díky výkonnému mikroskopu objevili, že zmíněný virus má na povrchu slabá místa, kde chybí část proteinového obalu. Tyto poznatky by mohly pomoci při vývoji nových vakcín nebo antivirotik. Na výzkumu se podílí Tibor Fizik, virolog ze zmíněného centra CEJTEC Masarykovy univerzity. Dobrý den.
18: Dobrý den, vám prajem.
17: Co nám ty mezery v obalu prozradily?
18: Ty obaly, mezery v obalu nám prozradily, že ten virus naozaj není tak symetrický, jak jsme si předpokládali. Stejně jako virus klíšťové encefalitidy, taky jsou dengue, zika a žlutá vimice, tyhle viry jsou z jedné rodiny. A dosud se předpokládalo, že ten povrch je kompletně pokrytý proteinama a ta membrána je nepřístupná. A my jsme zjistili, že tomu tak není. A na hranách týchto v podstatě lysin, nepokrytých častí, jsou přístupné části toho proteinu, které doteď jsme se domývali, že přístupné nejsou.
17: Tahle slabina tedy vlastně odkrývá ty viry pro imunitní systém?
18: Ano, je to tak. V podstatě některé části těch povrchních proteinů zůstávají skryté pro imunitní systém a těžko se vysvětlilo, jak je možné, že některé protilátky jsou proti týmto částem účinné, když nejsou přístupné. A my jsme zjistili, že když vidíme tyhle lysiny a na kraji těch lysin jsou tyto části dostupné, tak vysvětlují to mnohé ty interakce s protilátkama, které je doteď bylo nevysvětlitelné.
17: Co tedy můžete dělat dál? Jak budete pracovat s tím novým poznatkem?
18: My jsme tento nový poznatek opublikovali v vědeckém časopisu režimu Open Access, takže každý k němu má přístup dokonce bezplatně a můžu na to navázat v podstatě při hledání například nových protilátek, které míří v oči týmhle jako částem toho viru. Nicméně, jelikož se jedná o základní výzkum, tak my se dál budeme podílet na základnou výzkumu mechanismu v podstatě životného cyklu tohto viru. A tím, že víme, že dochází k týmto jako lysinám, či už nezlé nebo zlé části viru, tak nás bude zajímat, jestli to nemůžeme využít v dalším výzkume v hledání poznatku, jak dochází k zrání tohto viru, jak dochází k transformování nezralé částice neinfekčné v zralou infekčnou částici.
17: Co to znamená to zrání viru? Ten virus ze začátku třeba ještě nemá tu účinnost, jakou měl, nedokáže se tak množit?
18: je to přesně tak, jak rovíte. Ono v ten vírus v podstatě v té buňce se vytvárá jako nezralá částice, tahle ještě neinfekční. Je to z důvodu, aby neinfikovala tu samou buňku, v které se vytvorila. A následně, když se buňky odchází, tak dochází k enzymatickému štěpení a změně pH. A ta částice nezralá prejde v zralou formu, která se výrazně líší z také formy, kde jsou hroty na povrchu toho viru, je ten virus kompletně hladký a tahle částice už by se infekční.
17: Co by se tedy mohlo změnit v tom principu současných antivirotik, případně vakcín? Přece jenom klíšťová encefalitida je velmi závažná nemoc.
18: Ano, je tomu tak. V současnosti proti tomu existuje očkování, které je velice účinné a nicméně existuje terapie už lidí, které jsou nakaženy, takže v budoucnu by mohly být vyvinuty antivirotika, které buď budou bránit dozrávání těch částic, nebo se navážou na ten už zralý virus a budou bránit prostě, aby ten virus mohl infikovat ty buňky.
17: Možná ještě na

0: Tibor, fyzik, virolog z centra CEJTEC Masarykovy univerzity. Děkuji za rozhovor.
1: Jo, taky děkuji. Hezký den.
2: Interview Plus.
3: V čem spočívá nová politická strategie Ukrajiny? Proč kvůli ní po roce odchází premiérka Svyrydenková? A přibližuje se Ukrajina k přístupovým jednáním s Evropskou unií? Na to se budu ptát ukrajinistky Lenky Výchové.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: A zahraničnímu dění se bude věnovat i dnešní Vinohradská 12, kterou v našem vysílání slýcháte pravidelně po 10. hodině. Horko na Blízkém východě, válka v Iránu pokračuje. Kdo si začal a selhala diplomatická jednání? Na to se Matěj Skalický zeptá Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu.
0: Bylo 8 hodin, toto je Středeční ranní plus s datem 15. července. Dobrý poslech i nadále přejí Martina Mašková
4: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
4: A co vám přineseme v následující hodině? Jak spolehlivé jsou vládní odhady příjmů z opětovného zavedení elektronické evidence tržeb?
0: Proč zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatila bývalým manažerům rekordní sumy na odchodnou?
4: A jaké reakce vyvolala prohra Francie na fotbalovém šampionátu v den jejího státního svátku?
0: Povíme si po zprávách, které dnes připravuje Martin Matějka.
5: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Bušehru. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. A povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
6: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
5: Měsíční paušální daň se ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníci prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. A proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Oznámil to ve videu na Instagramu s tím, že počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody v centru Prahy. Při ní se srazil se zdravotnickým vozem.
7: Turek ve videu řekl, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje.
8: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci.
7: Opozice vyzvala Turka, aby rezignoval na všechny politické funkce. Šéf ODS Martin Kupka se ve sněmovně vyjadřoval k videu, které se začalo šířit na sociálních sítích. Na něm je vidět, že Turek projížděl odbočovacím pruhem, ale z magistrály doleva neodbočil a ani před křižovatkou nespomaloval.
9: Že k té křižovatce mířil v odbočovacím pruhu, aby nakonec jel rovně? To chcete přikrýt?
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se nehoda stala tak, jak ukazují záběry, měl by Turek na pozici zmocněnce rezignovat. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Ruský útok na ukrajinské přístavní město Oděsa má podle tamních úřadů nejméně 3 oběti. Několik dalších lidí skončilo se zraněními v nemocnici. Šéf městské správy Serhij Lisak uvedl, že úder poškodil obytné budovy. Moskva v posledních dnech zintenzivnila útoky na ukrajinské černomorské přístavy v oblasti Velké Oděsy. Ty jsou mimo jiné důležité pro zahraniční obchod a válečnou ekonomiku země. Další mrtvé dnes hlásili i úřady z ukrajinské Černihivské oblasti a z Chersonu. Úřad OSN během června na Ukrajině zaznamenal nejvyšší počet civilních obětí od dubna 2022. Minulý měsíc tam zemřelo 293 lidí a zraněných byly necelé 2000. U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy, jedna žena se zranila středně těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvážejí do nemocnice, říká mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
10: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění. Je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka, téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou. A tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy. Například bývalý šéf BZP Zdeněk Kabátek, který roky řídil největší pojišťovnu v zemi, dostal o 20 milionů méně než Smolík. Miliony pro ex-manažery už prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Další informace přidáme v ranním plusu v této půlhodině. V Česku přibývá požárů od nabíječek mobilních telefonů, elektronických cigaret a dalších podobných zařízení. Před 5 lety jich hasiči evidovali 161, loni to bylo už 288.
11: Za požáry nabíječek může podle hasičského vyšetřovatele Václava Janovského z Benešova hlavně nepozornost.
12: Museli bychom stále tu baterii pozorovat, kdy dojde k nějakému syčení, nafukování. Když už dojde k nějakému rozvoji toho požáru, tak samozřejmě, když nabíjíte samotnou baterku, ideální je jí hodit do nějakého kýble s vodou a vynést jí před dům.
11: Přibývají také požáry elektrokol a elektrokoloběžek, potvrzuje mluvčí hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
13: Stále častěji taky vyjíždíme k požárům vozítek na bateriový pohon. Loni jsme jich měli za celý rok 109, do letošního května 43.
11: Riziko těchto požárů roste také díky teplému letnímu počasí. Richard Webs, Český rozhlas.
5: A novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se více než čtvrt století věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Svými politickými komentáři přispíval i do týdeníku Rozhlas. Za svou práci získal několik ocenění. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Peroutky. O 15 let později získal za celoživotní tvorbu i novinářskou cenu Opus Vitae. Na dálnici D7 směrem ze Slaného do Prahy narostla kolona až ke sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. 20 minut se posouvá do omezení u letiště a už se pomalu i ve směru od Pražského okruhu nesouvisle se popojíždí z 28. kilometru z odbočky do Evropské. Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy směrem do Hradce Králové čekejte zdržení v téměř půlhodinové koloně před omezením u Jiren. Sune se z kilometru 5,5. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zastavují kamiony na úrovni Kývalky na kilometru 182. Ve směru z Vyškova panuje silnější provoz v okolí Holubic z kilometru 211. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
3: V 8 hodin a 8 minut dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Poslanci dnes ve třetím čtení projednají návrh na obnovení elektronické evidence tržeb, takzvanou EET 2.0. Vláda tuto předlohu odsouhlasila v květnu. Zavedení plánuje od ledna příštího roku. Cílem má být podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO narovnání podnikatelského prostředí a zisk dodatečných příjmů pro veřejné rozpočty. Podrobnosti teď probereme s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobré ráno, Jano.
14: Dobrý den.
15: Pojďme nejprve k těm příjmům. Ministryně financí Schillerová uvádí, že EET 2.0 by mohla do státní pokladny přinést dodatečných 14,4 miliardy korun. To ale není čistý zisk, je to tak?
14: Je to tak, pokud by se skutečně naplnilo to očekávání, že se takto zvýší daňové příjmy státu, tak do rozpočtu z toho doteče necelých 10 miliard. Ostatní se totiž ponechají obce a kraje v rámci rozpočtového určení daní a dalších 5 miliard z toho se bere doprovodný balíček daňových slev, který je součástí toho zákona o EET a ten ruší některá opatření konsolidačního balíčku minulé vlády. To znamená, zavádí znovu daňové slevy na studenta, takzvané školkovné, ruší třeba daňově uznatelné limity na zaměstnanecké benefity a přesouvá také nealkoholické nápoje v restauracích do nižší daňové sazby DPH.
15: A vedle toho finančního příjmu by podle vlády mělo být přínosem také narovnání podnikatelského prostředí. Tím kabinet vychází vstříc požadavkům samotných podnikatelů, kteří si na nepoctivou konkurenci stěžovali. To znamená, jak se k EET staví podnikatelé v Česku?
14: Já bych řekla, že asi nevyšla vstříc úplně všem podnikatelům, protože ze systému třeba mají výjimku malý OSVČ s tržbami do milionu na základě požadavků právě koaličních partnerů. Ano, tady motoristů SPD, čili ti mají zjevně své voliče, kteří to nechtějí. Také, jak víme, tak proti tomu zavedení EET je opozice, takže asi ne úplně všichni to podporují, ale je pravda, že to zavedení EET 2.0 toho současného tedy podpořila hospodářská komora, konkrétně tady sekce podnikatelů v gastronomii, kteří si na nerovné podmínky s různými neplatiči daní stěžují. Dalším podporovatelem je také Asociace hotelů a restaurací, Svaz vietnamských podnikatelů nebo Asociace malých a středních podniků.
15: V čem hlavně se ten současný návrh EET liší od první verze, kterou v roce 2023 vláda Petra Fialy zrušila? Jsou ty změny kosmetické nebo jde o radikálně nový systém?
14: Nevím, jestli je to úplně radikálně nové. Ten princip je vlastně stejný ohledně té evidence a posílání dat na finanční úřad, ale určitě je ten nový systém jednodušší, protože evidovat se bude méně údajů než dřív, nemusí se tisknout účtenky. Další věc je, že EET 2.0 se má zavést tedy od příštího roku v jedné vlně úplně pro všechny, kdo prostě vybírají jakýmkoliv způsobem při osobním styku nějakou platbu, čili nebude to na etapy, jako to bylo dřív.
15: Ty jsi zmínila ten osobní styk, což se teď nazývá ta kontaktní platba, ale spory se vedou o platby kartou, které už v roce 2017 ústavní soud označil za protiústavní a také za nepřiměřený zásah do soukromí lidí a z evidence elektronické evidence tržeb je tedy vyřadil. V EET 2.0 nicméně opět figurují stejně jako QR kódy. Jak tedy vláda zdůvodňuje, že jde proti rozhodnutí ústavního soudu?
14: Ministryně financí Alena Schillerová jako předkladatelka toho zákona tvrdí, že si to rozhodnutí ústavního soudu prostudovali a jsou přesvědčeni, že EET 2.0 bude splňovat podmínky ústavnosti. Podle ní se po 10 letech, které uplynuly od toho původního zavedení EET 1, platební podmínky na trhu radikálně změnily a různé digitální formy plateb jsou dneska úplně běžný způsob, takže není v silách státu, aby je třeba za pomoci bank, jako žádostí pro banky, nějak stát sám pro potřeby kontrol dohledával, což bylo vlastně také to, co minule zmiňoval ten verdikt ústavního soudu, že stát má možnosti si nějaké platby kartou dohledat, ale faktem je, že při těch dnešních způsobech QR kódu, platby kryptoměnami a tak dále, si myslím, že to opravdu asi není možné. A ještě je tam jeden vlastně takový rozdíl, že do EET 2.0 nebudou spadat platby na fakturu a také platby v e-shopech, byť by třeba byly tou kartou, protože tam právě chybí ten prvek, že to musí být, ta platba musí probíhat při osobním jednání vlastně na provozovně nějaké.
15: Není ale zrovna právě nesplácení faktur nebo zpoždění v platbách právě to bolavé místo českého podnikatelského prostředí, které by tím se narovnalo?
14: Je to určitě bolavé místo, ale nemůže to narovnat EET, ten, tam jde spíše o nějaký systém rychlosti odepisování těch nedobytných faktur nebo placení DPH či vratek státu z neuhrazených faktur, případně délky různých soudních řízení, kdy se vymáhají ty platby.
15: Začali jsme příjmy, tak skončíme výdaji, už jenom krátce. Mají být výnosy z EET 2.0 spjaté s nějakou konkrétní rozpočtovou kapitolou, být takzvaně omašličkované, nebo se prostě rozpustí ve státním rozpočtu?
14: Je to prostě daňový příjem státního rozpočtu, a to především tedy z daně z příjmu, hlavně DPH. A vláda, jako faktem je, že vláda v minulých měsících mluvila o tom, co všechno díky tomu EET zaplatí, třeba provoz veřejnoprávních médií, která chce zestátnit, nebo vyšší vojenské výdaje či další investice, ale ani na jedno z toho jí samozřejmě 5 miliard čistého příjmu navíc do rozpočtu stačit nebude.
15: Tolik Jana Klímová, ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkujeme.
14: Děkuji také. Naschledanou.
15: A naším hostem je teď ekonom Matěj Bajgar z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno i vám.
16: Dobré ráno.
15: Vy jste spolu s kolegy z Centra veřejných financí provedli výpočet vyhodnocení daňových dopadů elektronické evidence tržeb a dospěli jste k podobnému výsledku jako ministryně Schillerová, ale přeci jen tady nižšímu, tedy výnos 13,9 miliardy korun. Je to číslo, za které můžete dát ruku do ohně?
16: Já bych nejdřív, než začneme mluvit o číslech, tak bych rád zdůraznil, že naše studie byla v Česku první v tom, že za použití detailních dat tak nejen odhadoval nějaký dopad EET, ale opravdu se snažila na základě porovnávání zasažených a nezasažených firem před a po zavedení toho prvního EET odhadnout, jestli skutečně nějaký dopad EET byl a je tam vidět prokazatelný pozitivní dopad EET na vykazované tržby u daňových subjektů, a který je zdaleka nejsilnější, tam, kde bychom ho čekali nejsilnější, což jsou sektory ubytování a stravování. A o něco, tam je v řádu 10-20% navýšení vykazovaných tržeb, zatímco v případě malou obchodu, velkou obchodu se spíš bavíme o nějakých jednotkách procent efektu. Když jsme tato čísla využili a následně nějak promítli do toho, kolik by mohl stát dodatečně vybrat díky EET 2, skutečně nám vyšlo necelých 14 miliard, velmi podobné číslo, jako uvádělo ministerstvo financí.
15: Ale pardon, že vám do toho skočím, ale jak jsme slyšeli, ano, tak těch 14 miliard to není ten čistý zisk, z toho se musí odečítat vlastně.
16: Ano, samozřejmě, a toto je velmi...
15: Náklady na zavádění systému a po odečtení zase těch daňových změn. Můžete pokračovat, pardon.
16: Naprosto, a proto třeba my v Centru veřejných financí, tak si na Fakultě sociálních věd, tak plně podporujeme zavedení EET jako nástroje pro efektivnější daňový výběr a narovnání podnikatelského prostředí, jak bylo v minulém rozhovoru diskutováno. A přinášíme důkazy o tom, že povede k dodatečnému výběru daní. Zároveň nejsme příznivci těch dalších výjimek a přilepených věcí, které jsou součástí zákona. Na jedné straně jsou tam nějaké výjimky, které považujeme za nesystémové, jako přesouvání nealkoholických nápojů ve stravovacích zařízení do nižší sazby, nebo napojování režimu EET off na paušální režim. A pak jsou tam věci, které o školkovném či slevy na studenta se samozřejmě můžeme bavit, ale to jsou důležité návrhy, které by si zasloužily vlastní diskuzi a vlastní hodnocení a neměly by být pouze přilepeny k zákonu o EET, s kterým nijak nesouvisí.
15: Závěry vaší studie včera zpochybnily Hospodářské noviny s odvoláním například na vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu. Jejich výhrada k té studii se týkala tvrzení, že výrazný daňový výnos získá stát díky EET od nadnárodních řetězců, například prodeje na potravin nebo drogérie. Podle Hospodářských novin ale tyto firmy podléhají přísným auditům a dohledům mateřských firm a nelze tedy předpokládat, že potají krátí příjmy a zatajují tržby. Co na tuto výtku říkáte?
16: Tam se především vrátím na začátku k tomu, co jsem už říkal, že studie, za mě ten největší přínos studie, že prokazatelně ukazuje, že EET vedlo k navýšení vykazovaných příjmů a tím výběru daní. Ale ve chvíli, kdy se toto navýšení bylo nejvyšší v sektorech, a to je důležité zdůraznit, stravování a pohostinství a ubytování, kde bychom to přesně čekali. Co tam je matoucí, je, že zatímco ten procentuální efekt byl nejvyšší v těchto odvětvích, tak maloobchod a velkoobchod, především velké maloobchodní řetězce, jsou objemově mnohem větší než celý ubytovací a stravovací sektor. A proto, co nám vyjde v těchto sektorech, tak má velký vliv na ten finální počet miliard, které uvádíme v odhadech. Ten nárůst v procentech tam byl mnohem nižší, v jednotkách procent u řetězců, ale vede to k velké části, k podstatné části té celkové odhadované částky. My jsme taky tím byli spíš překvapení, že jsme viděli nějaký pozitivní nárůst u těchto velkých firem. Je to samozřejmě nějaký průměrný odhad, to neznamená, že takový nárůst byl u všech, může to být u některých specifických firem. Je také, nemůžeme vyloučit, že tento efekt u těchto firem tak je tažený nějakou jinou dynamikou, která se odehrávala specificky, třeba nějaká expanze maloobchodních řetězců. Zároveň platí, co bych zdůraznil, že i kdybychom předpokládali jako krajní případ, že u obchodních řetězců tak dopad EET byl čistá nula, tak stále vidíme významný pozitivní dopad EET, zhruba poloviční proti té uváděné částce, takže něco nižší, proto říkám asi, jako přesnost našich odhadů není taková, aby jsme říkali, že to je určitě 14 miliard, ale můžeme říct, že ten význam je nezanedbatelný a pozitivní.
15: Říká ekonom Matěj Bajgar z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který spolu s kolegy z Centra veřejných financí provedl výpočet odhad daňových dopadů při zavedení elektronické evidence tržeb 2.0. Děkujeme za rozhovor.
16: Děkuji. Přeji hezký den.
0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Francie končí na mistrovství světa ve fotbale, v semifinále podlehla Španělsku 2.0. Zápas na stadionu v Dallasu fotbaloví experti označovali za malé finále mistrovství a provázelo obrovský zájem fanoušků z obou zemí. Ve Francii kvůli tomu platila mimořádná bezpečnostní opatření. Další detaily z Francie má náš zvláštní zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Marceli, dobré jítro.
17: Dobré ráno.
0: Jaká byla v Paříži atmosféra během zápasu?
17: Ono se to v průběhu večera samozřejmě měnilo. Já, když jsem nejdřív přišel k takové fanzóně v pařížském 10. obvodu, kde je zároveň i hodně barů a restaurací, kde se dal zápas sledovat, tak lidé byli plní očekávání, měli modré dresy se jmény francouzských fotbalistů, nechyběly francouzské vlajky a lidé věřili, že to bude právě Francie, kdo postoupí do finále. Pak jsem se přesunul do centra Paříže, do jednoho takového tradičního sportovního baru u Champs-Élysées. A v tu chvíli už Francie prohrávala, tam jsem se ale bavil s dvěma velkými faninkami Kyliana Mbappého, které nešetřili urážkami na Španělsko a říkali, že teď už určitě vstřelí dva góly. Když se to ale nedělo, tak ta atmosféra byla na francouzské poměry čím dál zamklejší a lidé dokonce pomalu odcházeli a nakonec odešli domů zklamaní.
0: Jak tu semifinálovou prohru modrých, tedy francouzského týmu, hodnotí média?
17: Vesměs se shodují na tom, že pro Francouze to je zklamání. Například deník Le Monde napsal, že to je konec modrého snu, kdyby se Francie dostala po třetí do finále mistrovství světa a že francouzští modří byli překvapeni kvalitou a intenzitou španělské hry. Deník Le Figaro byl trošku přísnější, napsal, že to je obrovské zklamání a totální debakl. Francouzský tým se podle něj na trávě zhroutil a Figaro taky píše, že to je 14. červenec zkažený v plné míře. Ten zápas měl totiž pro Francouze i velkou symboliku. Hrál se v den státního svátku, kdy si Francie připomínala dobytí Bastily. V centru Paříže byla velká vojenská přehlídka, lidé měli volný den, nebyli v práci a postup do finále měl být takovým příjemným zakončením slavnostního a letního dne.
0: A ještě stručně nakonec, jak se francouzské úřady připravily na to utkání, myslím teď na bezpečnostní kritéria?
17: Tím, že to tedy nebyl jenom ten zápas, ale i 14. červenec, kdy se teda i Francie připomínala dobytí Bastily, tak ta bezpečnostní opatření byla obrovská. Jenom v Paříži a její aglomeraci na bezpečnost dohlíželo na 7 tisíc policistů. Po celé zemi to bylo dokonce 70 tisíc, ale ta očekávání, že by třeba mohly být nějaké nepokoje, tak ta se nenaplnila.
0: Francie, Marcel Faltis, náš zvláštní zpravodaj v Paříži. Děkujeme.
17: Díky, hezký den.
15: V 8 hodin 24 minut ve vysílání Ranního plusu připomenu krátké hlavní zprávy. Velitelství americké armády CENTCOM oznámilo, že dokončilo další 7-hodinovou vlnu úderu na Irán. Jejímž cílem bylo snížit schopnost Iránu útočit na obchodní lodě. Iránské revoluční gardy zase oznámili útok na Bahrajn a Kuvajt, které útoky potvrdili. Poslanec za motoristy sobě Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní dopravní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post rezignuje. Oznámil to včera večer. A šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dorazila do Kyjeva, uvedla, že tam oznámí projekty spolupráce v obranném průmyslu a jednat bude i o přístupových jednáních s Evropskou unií.
0: Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka, téměř 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou. Takové částky musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Plyne to z údajů, které získal Radiožurnál podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy, které neměl žádný ze šéfů zdravotních pojišťoven. Třeba bývalý ředitel největší zdravotní pojišťovny VZP Zdeněk Kabátek dostal ve srovnání se zmíněným manažerem Smolíkem na odchodnou o 20 milionů méně. Tohle všechno zjistili naši kolegové z investigativního týmu. Ve studiu je teď s námi reportérka Kristýna Šopfová. Dobrý den.
18: Dobrý den.
0: Jak je možné, že zmínění manažeři dosáhli na takovou částku?
18: Ono to vyplývá z pracovních smluv, které jim bývalý generální ředitel Kostka podepsal. Zaručili jim totiž nejen odchodné, ale i konkurenční doložku. A aby byla částka co nejvyšší, tak Kostka dával spolupracovníkům i vysoké odměny. A to i přesto, že je pojišťovna několik let ve ztrátě. Díky odměnám tak Smolík dostane na odchodnou celkem 23 milionů, což ale v přepočtu znamená, že vydělával v průměru skoro milion měsíčně. Tolik nemá ani prezident republiky. Ten bere 633 tisíc korun měsíčně i s náhradami. Smolík to nijak neobjasnil, na naše dotazy ani telefonáty také nereagoval. A ex-šéfka personálního Jaroměřská, která dostala na odchodnou téměř 21 milionů, také na otázky nereagovala. Komentář odmítl i bývalý generální ředitel Kostka.
0: Kolik zaměstnanců pojišťovny měl podobně výhodnou smlouvu?
18: Podle pojišťovny mělo do loňska 6 lidí roční konkurenční doložku a někteří i stejně vysoké odchodné. Šlo o nejbližší spolupracovníky bývalého vedení, kromě už zmíněných třeba šlo o generálního ředitele Kostku, ten dostal na odchodnou 6 milionů, bývalá šéfka jeho sekretariátu Martina Brzo-Bohatá dostala z konkurenční doložky přes 9 milionů a Smolíková poradkyně Edita Wagnerová přes 6 milionů. Ani jedna z nich to nechtěla komentovat. Jen pro srovnání ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek, který, a to už zaznělo, vedl největší pojišťovnu v zemi, dostal na odchodnou necelé 3 miliony. Nový ředitel pojišťovny ministerstva vnitra Ondřej Felix ale slíbil, že už se takové smlouvy nebudou opakovat, jak ostatně uvedl i jeho mluvčí Martin Bačkovský.
19: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
18: Pojišťovna bez náhrady také zrušila Smolíkovu pozici výkonného ředitele. Není podle ní potřeba.
0: Správní rada o těch smlouvách věděla?
18: Dozvěděla se o tom podle jejího předsedy a policejního prezidenta Martina Vondráška teprve nedávno. Výplaty manažerům byly odpovědností generálního ředitele, tedy Kostky. Správní rada do toho nemluví, o nutnosti vyplatit miliony ex-manažerům je informoval až nový ředitel. Podle Vondráška je nepochopitelné, že dával Kostka mimořádné odměny spolupracovníkům v době, kdy od něj rada žádala naopak úspory v rozpočtu. Požádal proto o prošetření, kontrolu odměňování v pojišťovně už dělá ministerstvo financí i dozorčí rada pojišťovny, jak nám potvrdil její předseda Slavomír Bel.
20: Zabýváme se tímto tuhle chvíli jsme si vyžádali od zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podklady. Tyto podklady pak budeme hodnotit a na základě závěru, který předložíme správní radě na příštím zasedání v září, pak budeme tedy navrhovat další opatření.
0: A do jaké míry je tady ta částka ve výši 23 milionů pro bývalého manažera na odchodnou přemrštěna?
18: Kdyby šlo o státní podnik, tak by mohli manažeři na odchodnou dostat maximálně 6 výplat. U státních podniků platí jasná a závazná pravidla schválená vládou. Pro zdravotní pojišťovny ale taková omezení nejsou, i když hospodaří s veřejnými penězi. Vidět to bylo i u bývalého generálního ředitele zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Davida Kostky, který získal o něch zmíněných 6 milionů. Je to podle nevládní organizace Lobio 4x víc, než by měl šéf státní firmy. Výdaje na zdravotní péči přitom rychle rostou, letos přesáhnou 560 miliard a vláda žádá od šéfů pojišťoven, ať hledají úspory.
0: Shrnuli jsme situaci kolem zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Ve studiu byla reportérka Kristýna Šopfová. Děkujeme.
18: Naslyšenou.
2: Pro a proti.
21: Poslanci opět zvažovali, zda zakážou alkohol ve sněmovně. Návrh přezdívaný Lex Střízlivost nakonec neprošel. Šli by politici veřejnosti příkladem, nebo by se jednalo o těžko vymahatelné opatření? Zeptám se poslance Hnutí STAN Jana Papajanovského a poslance ODS Štěpána Slováka.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
15: A v 9:30 přichází do studia Martin Matějka s aktuálními zprávami.
2: Český rozhlas Plus.
5: Záchranáři zasahují nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidice na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán, 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy, další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli. Irán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn a Kuvajt, reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože Washington používá ve své operaci proti Iránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu tu má americká 5. flotila. V zásobnících plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni a podle statistiky ministerstva průmyslu a obchodu jich loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace taky odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, aby podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion korun mohli využít takzvané EET off. A podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější koňskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. A kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranice a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna vzniká kolona před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Přímo v omezení na kilometru 208, navíc v levém pruhu bourala 3 osobní auta. Dá se očekávat, že zdržení bude narůstat. Na D1 před Brnem směrem z Prahy trvá zdržení hlavně pro řidiče kamionů. Zpomalují v okolí Ostrovačic mezi kilometry 177 a 179. Omezení u ruzyňského letiště působí potíže už v obou směrech. Na D7 směrem ze Slaného se zpomaluje za sjezdem na Středokluky na 5. kilometru. Od Prahy pak za odbočkou do Evropské v obou případech ztratíte v kolonách okolo 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekám dopoledne oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami, jinak bude oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
15: V 8 hodin a 33 minut dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Systém elektronické evidence tržeb 2.0, o kterém dnes budou jednat poslanci ve třetím čtení, by se mohl týkat až 600 tisíc podnikatelských subjektů. Uvádí to důvodová zpráva k vládnímu návrhu. Současně ale dodává, že jde pouze o odhad. Na jaká nová pravidla v daňové evidenci se velká část zdejších podnikatelů nejspíš musí od příštího roku připravit? Teď víc probereme s Petrou Pospíšilovou, prezidentkou Komory daňových poradců. Vítejte v Ranním plusu.
1: Dobré ráno vám.
15: Jak výrazně se EET 2.0 liší od původní elektronické evidence tržeb, tedy z toho uživatelského hlediska podnikatelů a účetních?
1: Tak pochopitelně nějaké změny tam jsou. Je potřeba si uvědomit, že EET jednička byla zavedena od roku 2016, a to už je v podstatě 10 let zpátky. Takže mezi tím se vyvinuly technologie i přístup daňové správy do určité míry. Takže EET 2, tak jak je navržená, má trochu jiné parametry a trochu jiné technologické nároky, než měla ta původní EET. Dochází tam k nějakým úpravám, zjednodušením, ale asi nemůžu úplně čestně tvrdit, že to pro podnikatele žádnou větší zátěž znamenat nebude. Je to prostě další povinnost, která jim tam teď přiskočí a budou si s tím muset nějak vyrovnat.
15: K tomu vládnímu návrhu se sešlo přes 100 připomínek. Kabinet ale dává najevo, že jich zohlední jen minimum. Chybí z vašeho pohledu daňových poradců něco v tom návrhu, nebo vidíte tam už teď nějaká úskalí?
1: Tak to, jakým způsobem bude EET nastaveno, je opravdu hodně jako politické rozhodnutí, takže my z toho odborného hlediska se spíš díváme na to, jako jakým způsobem je to proveditelné a nakolik ta pravidla, která jsou navržena, jsou jasná a srozumitelná pro ty adresáty, to znamená hlavně pro ty podniky, protože ty s tím budou muset pracovat.
15: A srozumitelná je nebo není? Ano.
1: No, má to jistá úskalí, myslím si, že hodně se tam budou popasovávat s tím, které ty platby vlastně se evidovat musí a které nemusí, protože pochopitelně tak, jak jsou různé obchodní modely jednotlivých podniků a podnikatelských sektorů, tak ta situace může být celkem jednoduchá, ale nebo poměrně komplexní. A hlavní problém bude následně dokládat, pokud nějaká tržba evidována nebude, že nebyla evidována oprávněně, a to může být poměrně složité.
15: Tím narážíte asi na ten termín kontaktní platba, kam vlastně bude patřit i platba kartou nebo QR kód, a značí to, že tedy obchodník a zákazník se setkají na jednom místě a dojde tam k té platbě. Takže můžete dát nějaký příklad, kdy to nemusí být pro podnikatele jasné, jestli jde o kontaktní platbu nebo není? Nebo nejde?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Ta otázka toho, zda se jedná o kontaktní platbu, bude úplně klíčová. Pochopitelně budete mít asi sektory a tržby, kde ta situace nebude nějak komplikovaná. Pokud budete v supermarketu procházet přes pokladnu, tak je v zásadě jedno, jaký způsob platby zvolíte. Tam je jasné, že ta platba je kontaktní. No. Ale jsou jiné obchodní modely, kde ta situace zdaleka tak jasná nebude. Daňová správa říká, že vlastně chce evidovat všechny ty platby z důvodu, které uvádí v té důvodové zprávě, a včetně toho, že tam jsou zahrnuty platby kartou, ale také například platby přes QR kód. A platba přes QR kód je v podstatě jenom zadání vlastně běžné bankovní transakce převodu z účtu na účet. A tam dokládat, jestli vlastně ta platba byla kontaktní nebo ne, nebude tak jednoduché. Pochopitelně můžete mít restaurace, které přijímají platby přes QR kód a jsou to kontaktní platby, protože platí zákazník, který sedí u stolu nad čtením QR kódu a převodem, ale můžou to být i situace, kde dodávají jídlo sebou a ten zákazník tím QR kódem platí na dálku a pak ta kontaktní platba není. A jakým způsobem se popasují s tím, které ty platby do toho zahrnou a nezahrnou a jak následně budou dokládat, že ty nezahrnuté jsou nezahrnuté oprávněně, to si myslím, že bude ještě jako velká diskuze, jak to má vypadat.
15: A jak bude podle vás fungovat ten zvláštní režim, takzvaný EET off pro podnikatele s příjmy do 1 000 000 korun ročně a v režimu paušální daně? Koho si pod tím typicky můžeme představit?
1: Já si dokážu představit, že jsou to nějaké menší subjekty, které jako dělají nějaké třeba služby osobního typu, menší řemeslníci a podobné situace, protože ten limit toho 1 000 000 korun tržeb ročně je relativně nízký. To není úplně mnoho peněz, když se bavíme o tom, že to je opravdu ten hrubý příjem, nikoliv zisk. Jak bude to EET fungovat? Sama jsem na to hodně zvědavá, protože ta cenovka za to, těch 1400 korun na paušální dani navíc, není úplně malá. Pro ty podniky to může být docela zásadní věc, protože ne vždycky těch asi 16 800 korun ročně, které bude to stát na denní navíc. To může být jako docela drahá věc ve srovnání s tím, co by je stálo jako reálné zavedení EET na tu jejich činnost. Takže jsem hodně zvědavá, jestli vlastně o EET bude zájem a kdo ho projeví. A je tam ještě jeden zajímavý aspekt, že pochopitelně tím, jak je ta částka, ta hodnota té daně, kterou zaplatí ty podnikatelé navíc, stanovena paušálně, tak pochopitelně čím nižší příjmy ten podnikatel bude mít, tím větší podíl té daně tam zaplatí. Takže těch 1400 korun navíc pro ty je opravdu s nejnižšími příjmy je poměrně jako velká zátěž. Tak sama jsem zvědavá, jak to dopadne, jestli to bude zájem.
15: Naším hostem byla Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců. Děkujeme za rozhovor.
1: Já vám také děkuji a přeji hezký den.
15: A posluchačům se omlouváme za zhoršenou kvalitu signálu.
0: Posloucháte Daní Plus a my teď doplníme další důležité události, kromě této, které sledujeme. Američané obnovili námořní blokádu iránských přístavů. Velitelství americké armády CENTCOM ohlásilo večer našeho času, že tam operuje přes 20 bojových lodí a stovky letounů. A v noci na dnešek také americká armáda uvedla, že dokončila 7-hodinovou vlnu úderů na Irán, zatímco iránské revoluční gardy ohlásily útoky na Bahrajn, Kuvajt a Jordánsko. Poslanec za motoristy sobě, Filip Turek, na svém Facebooku napsal, že do rozhodnutí policie o viníkovi své pondělní nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Uvedl také, že rezignuje, pokud ho policie označí za viníka nehody. V centru Prahy se jeho vůz střetl s nemocničním autem. A při ruském útoku na Oděsu zemřeli 3 lidé. Další 2 mrtvé hlásí úřady z Chersonu a z Černihivské oblasti.
15: Státy Evropské unie se stále nedokázaly dohodnout na schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Bez výsledku, podle informací Radiožurnálu, skončila i úterní schůzka unijních velvyslanců v Bruselu. Pokud přitom 27. nové sankce nepřijme ještě dnes, tak se automaticky výrazně navýší cenový strop na prodej ruské ropy. A to už je téma pro naši bruselskou zpravodajku Zdeňku Trachtovou. Zdeňko, dobré ráno.
4: Hezký den.
15: Proč se členským státům nedaří najít shodu na tom 21. balíku sankcí proti Rusku?
4: Ty sankce se schvalují jako vždy jednomyslně a některé státy mají s tím 21. balíkem stále problém. Aktuálně jde hlavně o 2 země. Řecko odmítá plán na postupné ukončení dodávek ruského skapalněného plynu. Rakousko zase požaduje, aby banka Raiffeisen Bank měla přístup ke zmrazeným ruským aktivům. 21. balík přitom počítá i s prodloužením, jak už zaznělo, toho současného cenového stropu na prodej ruské ropy. Ten platí do dneška, je ve výši $44 za barel a dnes mají tedy státy poslední šanci to prodloužení cenového stropu schválit. Pokud by to neudělali, tak by od zítřka, respektive v příštích dnech, u ten termín jasný, úplně není 100% jasný, tak by zásadně ten cenový strop měl stoupnout a to zhruba na $60 až $70.
15: Ale proč Evropská unie řeší cenový strop na ruskou ropu, když ji sama už nenakupuje?
4: Evropská unie už v podstatě ruskou ropu neodebírá, to je pravda, ale evropské přepravní a pojišťovací společnosti stále hrají zásadní roli v dopravě té ropy z Ruska do třetích zemí. A podle pravidel Evropské unie smějí tu přepravu a pojištění té přepravy ruské ropy zajišťovat pouze tehdy, pokud byla ta ropa prodána pod tím stanoveným cenovým stropem. Cílem tohoto pravidla je snížit příjmy Ruska, aniž by ale zároveň došlo k výpadku dodávek ropy na světový trh.
15: A co se teď tedy bude dít? Může ještě Evropská unie prodloužení cenového stropu stihnout?
4: Ano, velvyslanci členských států se scházejí znovu dnes dopoledne. O této věci by měli začít jednat zhruba v 11 hodin a budou se tedy znovu pokoušet najít dohodu.
15: Co dalšího ten 21. balík sankcí obsahuje?
4: Počítá například s rozšířením sankcí proti ruským bankám a s dalšími postihy takzvané ruské stínové flotily. To jsou ty staré tankery, pomocí kterých Rusko se snaží obcházet dosavadní sankce Evropské unie. Ty nové postihy mají dopadnout také například na kryptoplatformy, které podle Evropské unie pomáhají Rusku obcházet finanční postihy. Návrh 21. balíku obsahuje také například zákaz prodeje tankerů na LNG Rusku. Kvůli odporu některých členských států už ale ten balík během vyjednávání byl částečně oslabený. Například vypadl návrh, aby byl ruský patriarcha Kiril zařazený na sankční listinu a taky se nakonec ustoupilo od návrhu na výrazné omezení importu ruských ryb do Evropské unie, zejména jde tedy o ruskou tresku.
15: O složitém procesu schvalování 21. balíku proti ruských sankcí jsme mluvili s bruselskou zpravodajkou Českého rozhlasu Zdeňkou Trachtovou a děkujeme za to.
4: Naslyšenou.
6: Posloucháte Plus a my bychom se teď měli podívat na to, co se dočteme v zahraničních médiích. Lídr britských liberálních demokratů Ed Davey vyzval nastupujícího premiéra Andyho Burnhama, aby ještě před příštími parlamentními volbami prosadil změnu volebního systému Británii na poměrné zastoupení. Píše o tom BBC. Podle něj by vláda neměla čekat ani pořádat referendum. Davey uvedl, že jeho strana, tedy liberální demokraté, jsou připraveni s lejbristy spolupracovat, pokud budou skutečně usilovat o reformu britské politiky a spravedlivější zastoupení voličů v parlamentu. Británii funguje většinový volební systém.
15: Andy Burnham, který se má stát novým premiérem Spojeného království, v minulosti opakovaně podpořil zavedení poměrného volebního systému. V posledních týdnech ale naznačil, že změnu neplánuje prosadit okamžitě. Uvedl, že se nejprve pokusí přesvědčit vlastní stranu, aby volební reformu zařadila do svého programu pro příští parlamentní volby, připomíná BBC.
6: Právě uvnitř lejbistické strany téma volební reformy získává také podporu. Více než 80 poslanců podpořilo návrh na vznik komise, která by posoudila možnosti změny volebního systému a jeho dopady na zastoupení voličů. O návrhu by poslanci měli jednat na podzim. Pro Burnhama, tedy nastupujícího premiéra, půjde o jeden z prvních významných politických testů po nástupu do funkce. Nyní BBC.
15: A teď se podíváme na stránky dnešního vydání bruselského webu Politico. Ten píše, že 9 členských států Evropské unie vyzvalo Evropskou komisi, aby přestala finančně podporovat Mezinárodní olympijský výbor. Důvodem je rozhodnutí výboru zrušit pozastavení členství Ruského olympijského výboru. Ministři sportu upozorňují, že Rusko nadále vede válku proti Ukrajině a jeho návrat do mezinárodních sportovních struktur považují za předčasný a neslučitelný s hodnotami Unie.
6: Otevřený dopis podepsali zástupci Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich stále neexistují rovné podmínky pro ukrajinské sportovce, kteří kvůli válce čelí zásadním omezením při tréninku i přípravě na mezinárodní soutěže. Signatáři dopisu odmítají argument, že sport lze oddělit od politiky.
15: Ministři zároveň požadují zastavení evropského financování dalších mezinárodních sportovních organizací, které umožnily návrat ruských sportovců do soutěží. Mezinárodní olympijský výbor své rozhodnutí odůvodnil, jak připomíná Politico, tím, že ruský olympijský výbor už nezahrnuje sportovní organizace z okupovaných ukrajinských území.
6: Americká imigrační služba ICE má omezit většinu zastavování vozidel během svých operací po celé zemi. O tom píše americký deník New York Times. Rozhodnutí přichází po dvou smrtelných střelbách. Během jediného týdne došlo k nim ve státech Texas a Maine. Oba případy se týkaly lidí sedících v automobilech, které se agenti pokoušeli zadržet. Opatření má změnit rostoucí kritiku postupu imigračních úřadů.
15: Kritika zesílila kvůli tomu, že během druhého prezidentského období Donalda Trumpa zemřelo při střelbách spojených s imigračními zásahy několik lidí. Od ledna 2025 bylo podle dostupných údajů postřeleno nejméně 22 osob a 6 z nich zemřelo. Politici i představitelé některých států požadují vysvětlení okolností posledních případů a také větší kontrolu nad postupem agentů, píší New York Times.
6: V texaském Houstonu agenti zastřelili mexického přistěhovalce, který ve městě žil už více než 30 let. Maine zemřel občan Kolumbie. Federální úřady tvrdí, že oba muži se pokoušeli uprchnout, ale neposkytli důkazy podporující tato tvrzení. V minulosti se navíc objevily případy, kdy videozáznamy zpochybnili verzi událostí zveřejněnou úřady. Tak to jsme citovali z amerického deníku New York Times na závěr výběru ze zahraničních médií.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
6: Saset peníze na predikci počasí nebo na to, jestli americký prezident Donald Trump někoho veřejně urazí, takové možnosti nabízí platforma s názvem Polymarket. Ale dlouho v Česku fungovat nebude. Ministerstvo financí zařadilo na seznam nepovolených internetových her. Poskytovatelé mají 15 dní na zamezení přístupu českým zákazníkům. Polymarket zakázala předtím už řada jiných evropských států, třeba Německo, Polsko, Belgie nebo Švýcarsko. Ve spojení jsem teď s Janem Řeholou z Institutu pro regulaci hazardních her. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
6: V čem se odlišuje ta zmíněná platforma Polymarket od jiných provozovatelů takových internetových her, jako je Allwin, Tipsport, další?
8: Tak primárně se odlišuje tím, že vlastně v České republice podniká bez patřičných povolení, to znamená nedodržuje ta platná pravidla, která především směřují k tomu, že hráči hazardních her by měli být ztotožněni, registrováni, ověřená jejich totožnost a tak dále. Z tohohle pohledu vlastně na ní mohou hrát jak děti nezletilí, tak osoby vyloučení z hraní hazardních her. My v České republice dneska máme více než 250 tisíc dospělých, kteří si legálně vsadit nemohou a právě ti potom mohou být zákazníky Polymarketu a podobných nelegálních stránek. To znamená, nejde jenom o Polymarket, jde o to, že Polymarket je součástí vlastně většího problému, který se jmenuje nelegální hazard. A dneska vlastně českým zákazníkům na nich prohrají ročně 14,5 miliardy korun a více než, nebo téměř 800 tisíc Čechů dneska hrají právě v tomto nelegálním prostředí.
6: Kdo rozhoduje, na co všechno se může přes Polymarket sázet a kdo vyhodnocuje výsledky?
8: Polymarket je právě odlišný v tom, že sází hráči mezi sebou, jde o takzvanou betting exchange, to znamená takovou burzu. To znamená, jednotliví hráči mohou navrhovat Polymarketu sázky a nesází se pouze na sportovní a politické události, ale na společenské, na to, jak jste taky na začátku říkala, co řekne Donald Trump, kdy bude otevřen Hormuzský průliv a tak dále. A v takových chvílích je velmi důležité právě o tom, kdo o tom rozhoduje, protože dnes je velmi složité určit, jestli je Hormuzský průliv uzavřen nebo otevřen. A tyto platformy vlastně potom obsahují speciální pravidla, kdo rozhoduje o tom, jestli ta událost nastala nebo nenastala. A v konečném důsledku v případě nějakých sporů to jsou až držitelé vlastně kryptových tokenů, kteří potom hlasováním určují, za ta událost je výherní nebo proherní. A to může být další riziko pro případné hráče, protože jakkoliv oni si mohou myslet, že ta událost nastala, tak to hlasování může dopadnout jinak.
6: Jinými slovy, je větší riziko sfalšování výsledku.
8: Ano, ano, je to přesně tak.
6: Jak oblíbený byl ten Polymarket v Česku a jak se vyvíjel zájem o něj?
8: Tak tím, že, jak jsme říkali, Polymarket vlastně tady podniká bez české licence, neplatí daně, nereportuje žádná čísla ministerstvu financí, tak přesná čísla za Českou republiku nejsme schopni říct. Každopádně víme, že ten trh v Čechách byl, protože nabízeli zápasy české fotbalové ligy, dalo se sázet na výsledky českých voleb a tak dále. To znamená, z tohoto pohledu je zřejmé, že i v Čechách populární byl, celosvětově ten zájem roste raketovým způsobem. Víme, že vlastně během posledního roku jenom na predikčních trzích typu Polymarket nebo Kalshi se vlastně prosázelo téměř 300 miliard dolarů. a ten trh opravdu roste velmi rychle.
6: Teď je tedy Polymarket na tom seznamu nepovolených internetových her a ještě 15 dní určitá lhůta, dokdy tedy musí být k němu zamezen přístup. Dá se třeba takový zákaz internetové hry obejít třeba přesměrováním spojení přes službu VPN?
8: Ano, tím, jak vlastně dneska funguje blokace, která je vedena na úrovni DNS domén, tak existují technologické procesy, jak se vlastně této blokaci vyhnout. Z tohoto pohledu by právě stálo za úvahu, aby se ten stávající systém blokace nelegálního hazardu v České republice nějakým způsobem modifikoval, rozšířil například o blokaci plateb, o postihování vlastně propagace hazardních her prostřednictvím velkých sítí, jako je Meta, Google a tak dále. Protože samozřejmě s trochou vynalézavosti dneska ten klasický DNS zákaz obejít lze.
6: Ale to by vyžadovalo třeba nějakou změnu zákonu, nebo zase by to šlo třeba takhle formou ministerstva financí, opatření ministerstva financí?
8: No, pokud se bavíme o té širší změně, která by vlastně umožnila nějakým způsobem efektivnější blokování a postih těch nelegálních provozovatelů, tak tam se nebavíme pouze o tom zablokování té jedné jednotlivé stránky, ale skutečně o legislativních změnách, které by nějakým způsobem tu efektivitu blokace a vymáhání práva v České republice zvýšily.
6: Ale případně i tedy na unijní úrovni, ne? Když jsme slyšeli, že, nebo je to téma i pro unijní úroveň, ne? Když jsme slyšeli o tom, že řada evropských zemí blokuje ten Polymarket.
8: Ano, ta vlna vlastně je obrovská, kromě těch států, které jste na začátku jmenovali, tak vlastně Polymarket byl také zablokován ve Francii, v Nizozemsku, v Portugalsku, ve Španělsku, na Kypru, v Řecku, v Rumunsku a tak dále. To znamená, Česká republika se spíše jenom přidává do té množiny většiny evropských zemí, které už proti Polymarketu zasáhly. A správně říkáte, že ty koordinované akce jsou samozřejmě s ohledem na přeshraniční provozování těchto služeb efektivnější než pouze ta národní řešení.
6: Jan Řeholas, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her. Děkujeme.
8: Děkuju taky, hezký den, nashledanou.
15: Posloucháte Ranní plus a 5 minut zbývá do 9 hodiny. Budeme se věnovat sportu. Prvním finalistou fotbalového mistrovství světa je Španělsko. Včera v Dallasu zdolalo Francii 2-0. Jak Španělé utkání sledovali a jak se radovali z jeho výsledku, to sledoval na jihu Španělska náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, dobré ráno.
7: Hezké ráno.
15: Kde se Španělé v místě, kde teď si scházeli ke sledování zápasu, jak to prožívali?
7: Já jsem ve městě Lanilla de la Concepción na jihu Španělska, na samém jižním cípu, a tady jsem se byl podívat na takovém hřišti u Domu mládeže. Tam byla velkoplošná obrazovka, nebo spíše plátno, na které se promítaly záběry vysílání španělské televize. Tam bylo několik stovek, hlavně mladých lidí, kteří měli na sobě ty červeno-žluté dresy, nebo i červeno-žluto-fialové, a nebo bílo-karmínové, ve kterých tedy hrála jejich reprezentace tentokrát. Měli vlajky, měli vuvuzely, měli píšťalky, byla tam atmosféra opravdu velice vřelá ještě před začátkem toho zápasu, protože tam byla taková diskotéka a potom tam velice emotivně vnímali veškeré ty momenty, kterým tam docházelo, jak fauly, tak samozřejmě potom ty góly, ale byl jsem se podívat i v centru města, je to 65-tisícové město, a tam v barech, v restauracích, tam lidé nejenom, že se tam bavili, konzumovali, pili pivo, ale hlavně byli fixováni na ty obrazovky, které tam měli, a při obou dvou těch gólech tak vstávali ze židlí, nechali jídlo jídlem a objímali se, a někteří volali Viva España.
15: Nakolik si Španělé věří, že by mohli nakonec být mistry světa, a s kým by se tady o titul nejraději utkali, s Anglií nebo s Argentínou?
7: Já jsem se jich ptal už před tím zápasem, jestli si věří proti Francii, a říkali, no my máme některé dobré střelce, ale oni prostě mají v záloze dynamit. Tak to se nakonec neukázalo, jak jsme viděli, ale říkali, no ale věříme tomu, že vyhrajeme, že máme tu šanci, rádi bychom potom byli i ve finále. A když jsem se po skončení toho zápasu tam ptal lidi, kteří odcházeli slavit na ulici, kde potom vlastně projížděla auta s vlajkami a troubky, byla a všichni je tam zdravili a zpívali soy espanol, tak říkali, že by rádi Argentínu, že by to bylo takové latinskoamerické nebo španělskoamerické, dá se říct trochu koloniální finále a věří si, že by oni mohli být tím mistrem světa.
15: Pavle, ty ses ale nevydal až na samý jich Španělska kvůli sledování zápasu Francie versus Španělsko. Co tam natáčíš? Co tě tam zajímá?
7: Ten původní záměr je, že se právě dnes v noci otevřela dlouho uzavřená nebo dlouho pevná hranice mezi Gibraltarem a Španělskem a La Linea de la Concepción je vlastně poslední město před tou hranicí, kde ta hranice probíhá, kde vlastně 150 metrů té úzké šíje, která vede na Gibraltar, takže když jsem tam byl včera, tak jsem musel ukázat cestovní pas, abych se dostal dovnitř. Dneska ráno je ta brána otevřená, všichni tam normálně projíždějí, lidé na motorkách jeli do práce, opravdu tisíce lidí kolem mne mířilo na Gibraltar do práce, takže byli velice rádi, když jsem s nimi včera mluvil, tak říkali, doufáme, že to bude daleko jednodušší, že už nebudeme stát tady ve frontách, abychom ukázali naše cestovní doklady a že to bude snazší. Opravdu to je, protože tam se projíždělo úplně zcela volně, mohl jsem přejít ze Španělska do Británie, de facto z Británie do Španělska, nikdo si mě na nic neptal a bylo to naprosto volné ide.

0: Lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Je tu 9. hodina ve středu 15. července. Vám společnost nadále dělá Ranní Plus a také Martina Mašková
4: a Daniela Vrbová.
1: Český rozhlas Plus.
4: A která témata vám nabídneme? Jak postupuje maďarská vláda vůči prezidentovi, spojenci Viktora Orbána?
3: Jak se letos v některých zdejších regionech změní počty volebních okrsků?
4: A proč chce Japonsko reformovat své tajné služby?
3: Nejdřív jsou tu ovšem zprávy s Martinem Matějko.
5: Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně ropných tankerů. Oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy. Podle něj jde o další fázi operace po tom, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
6: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
5: To odmítla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je návrh v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a reaguje na nejnovější platební metody. Evidence i bezhotovostních plateb podle ní přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky. A povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET OFF, budou moci využít malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Irán v noci na dnešek podnikl útok na Bahrajn. Kuwait. Reagoval tak na údery Spojených států, které podle prohlášení americké armády pokračovaly i v úterý večer. Teherán tvrdí, že útočí na americké základny v arabských zemích, protože Washington používá ve své operaci proti Iránu. Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě. Základnu tu má americká 5. flotila. Záchranáři zasahují u nehody 2 autobusů pražské integrované dopravy u Lidic na Kladensku. Na místě vyhlásili traumaplán, 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy, další mají lehčí zranění, úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli, říká jich středočeská mluvčí Michaela Richterová.
7: Po 7:30 ráno jsme vyjížděli společně s dalšími složkami integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě 2 autobusů, k níž došlo na silnici první třídy číslo 61 na pomezí Lidic a Buštěhradu. Na místě je několik zraněných s tím, že jeden z nich byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi o 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
8: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek, především dovoz ze západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
5: Kvůli současným vyšším cenám ale Asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice.

0: velice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region.
1: Evropa musí za svou bezpečnost převzít větší část odpovědnosti. Klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
2: Řekl v Paříži polský premiér Donald Tusk s tím, že eskalace konfliktu ze strany Ruska je stále možná. Příprava na vyostření konfliktu má mít zatím podobu společného cvičení na polském území. Toho se zúčastní například vojáci z Francie a Velké Británie, nezúčastní se ho Němci. Polsko se podle premiéra Tuska také logisticky a finančně připraví na trvalou přítomnost evropských spojeneckých sil. V Polsku už působí také američtí vojáci. Jejich počet v zemi by mohl vzrůst až na 15 tisíc. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. Národní galerie Praha potvrzuje zvýšenou návštěvnost a je připravená pokračovat na podzim.
3: Národní galerie v Praze je jedním z více než 40 muzeí a galerií, které mohly o nedělích v dubnu, květnu a červnu navštívit lidé zdarma.
4: Návštěvnost se zvýšila, o těch volných nedělích přišly o stovky lidí více.
3: Potvrzuje zvýšenou návštěvnost mluvčí galerie Jana Holcová. Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt, upozorňuje na jistou zmatečnost programu a finanční nejistotu, ve které se instituce často nacházejí.
5: Ty instituce jsou z toho prostě zmatený a zvlášť, když potom vlastně ten model se nastartuje a zase pak se jako v červenci zruší.
3: Pokud rezort kultury označí pilotní fázi projektu za úspěch, plánuje na podzim navázat a rozšířit ho o další místa, včetně například hradů a zámků. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Německa byly zhruba 20 minut v obou směrech uzavřené tunely Panenská a Libouchec. Nedalo se projet mezi kilometry 82,5 a 86,5. A před dřívějším odklonem na exitu 87 Petrovice se vytvořila kolona kamionů, pomalu se ale začíná dávat do pohybu. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy už se plní před zdiby, nesouvisle se pokračuje i dál Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zpomalují kamiony za Ostrova na kilometru 180, na úrovni Kývalky na kilometru 182 už se brzdí v obou pruzích. Na D7 směrem ze Slaného přetrvává zdržení odjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Zhruba 20 minut se jede k omezení u letiště a kolonu čekejte i směrem z okruhu, brzdí se za odbočkou na Horoměřice. V Praze v Troji pokračuje regulace provozu v tunelu Blanka, dost výrazná, kolony se sunou jak Libereckou od Proseka, tak i od Balabenky, nejprve Čuprovou a pak i po Vltavskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháníkami, jinak bude oblačno až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Ranní plus.
7: Dnes vás jim provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Maďarský parlament schválil ústavní dodatek, který má ukončit mandát prezidenta Tamáše Šojoka. Premiér Peter Maďar má v parlamentu k tomu dvoutřetinovou ústavní většinu. Argumentuje tím, že se prezident nedržel své role nezávislé hlavy státu, ale fungoval jako prodloužená ruka dnes opozičního Fidesu a autoritářského expremiéra Viktora Orbána. Orbán tvrdí, že pokud bude prezident odstaven, Maďarsko má právo postavit se na odpor a mluví o autokracii. Debatu o těch ústavních změnách v Maďarsku nám teď přiblíží hungarista, který tam žije, Robert Pejša. Dobrý den.
8: Dobrý den, do Prahy. Dobrý den.
7: Jaká probíhá o tom veřejná debata? Vnímá veřejnost tu možnost odvolání prezidenta jako legitimní součást obnovy maďarských demokratických institucí, nebo to na některé lidi dělá dojem politické odvety vůči Fidesu?
8: Tak já si myslím, že většinový názor společnosti, pokud člověk sleduje samozřejmě zejména sociální sítě, páč oficiální průzkumy nebo nějaké měření prostě neproběhla, tak vidí, že samozřejmě lidé se přejí v podstatě změnu právě na těch v podstatě postech, ústavních postech u lidí, kteří byli vlastně dosazeni tím předchozím režimem. A není to vůbec nic nového. Já chápu, že to je takové jakoby mediálně vděčné, ale odvolání v podstatě prezidenta Šojoka bylo avizováno kritizováno vlastně opoziční, ještě před volbami, opoziční stranu TISA v podstatě několik měsíců před volbami, takže skutečně to je takový logický krok, ke kterému vlastně Maďar přistoupil. Nicméně samozřejmě ozývají se i kritické hlasy, zejména ze strany ústavních právníků. Nicméně samozřejmě kromě těch kritických se samozřejmě hovoří o tom, že skutečně je třeba na těchto nejvyšších postech, a nejedná se pouze a jen o post prezidenta republiky, ale jedná se například o post předsedy ústavního soudu a členů ústavního soudu a dalších, že de facto skutečně je třeba tyto pozice a tyto lidi, kteří tam skutečně byli v uplynulých letech dosazeni čistě účelově, tak je třeba změnit. Já si myslím, že v podstatě vlastně odpovědí na to vaši otázku je to, že jaká byla podpora strany TISA ve volbách. A já si myslím, že vlastně právě i Maďar toto zdůrazňuje, že vlastně to jeho pověření a podpora ze strany společnosti se projevila ve volbách těmi více než 3 miliony hlasů, které získali.
7: Na druhou stranu některé nevládní organizace vlastně upozorňují na ty určité, řekněme, citlivé právní aspekty téhle věci. Je jasné, že tedy Fidesz za těch 16 let u moci ovládl řadu institucí, jak jste o tom i vymluvil, ale je možné to třeba podle nevládních organizací v Maďarsku změnit, aniž by vláda sahala k těm mimořádným a právně citlivým krokům?
8: No právě, že nejde. Právě proto k tomu sahá. To znamená v podstatě změna ústavy je jediné možné řešení, jakým způsobem vlastně tyto dosazené představitele z toho původního režimu, jak z těchto pozic v podstatě vlastně odstranit. Jo, to znamená, jiné právní zřejmě cesta není a samozřejmě to ale ještě tímto přijetím vlastně tady té změny ústavy nekončí, protože samozřejmě prezident má možnost se odvolat k ústavnímu soudu, což předpokládám, že asi udělá, pokud nepodepíše právě vlastně tuto 17. změnu ústavy, a samozřejmě bude následovat právní bitva, ale říkám, tady nejde pouze a jen o prezidenta, tady jde prostě o více pozic, o více změn, který vlastně tato změna 17. změna ústavy přináší.
7: Jenom technicky nebo organizačně, když by se tedy prezident obrátil na ústavní soud, pak myslím by o tom ústavní dodatku rozhodovalo vedení parlamentu, je to tak?
8: Ne, o tom vlastně, samozřejmě ústavní soud musí rozhodnout, nicméně ústavní soud také může rozhodnout třeba, dejme tomu, v horizontu půl roku, a v okamžiku, kdy vynese jaksi verdikt, tak samozřejmě se o tom bude opět vlastně debatovat, hovořit v parlamentu. No a samozřejmě v parlamentu má dvoutřetinovou pohodlnou většinu vládní strany TISA, to znamená, já si myslím, že i nedoporučení případné, teoreticky můžeme o tom takhle hovořit, by v podstatě vlastně v parlamentu bylo potom následně přehlasováno vlastně většinovou dvoutřetinovou většinou prostě TISA.
7: Součástí toho vládního návrhu ústavní změny omezení poslaneckého mandátu na 12 let, také odchod části ústavních soudců nebo vznik nového úřadu pro boj s korupcí. Co si o to slibuje vládní většina, jaká je na to zatím v Maďarsku odezva?
8: Já si myslím, že vesměs pozitivní. Pokud jde vlastně o omezení vlastně mandátu poslance na maximálně 3 volební cykly, to znamená 12 let, tak si myslím, že to je celkem logické, protože pokud, co my tady žijeme, tak víme, že někteří poslanci, včetně například bývalého premiéra, v podstatě vlastně nevykonávali žádnou jinou činnost, než vlastně byli buď poslanci nebo ministr nebo premiéry více než 12 let, respektive někteří přes 30 let, takže je to taková jakoby automatická, organická změna nebo pokus vlastně o změnu dostat do parlamentu zejména lidi, kteří jsou a působili v praxi, protože většina třeba poslanců ze strany Fidesz v podstatě nikdy v praxi a v běžném životě pracovním nefungovala, prostě seděli stále v parlamentu. Pokud jde o ty další změny, samozřejmě tam jde o zejména ústavní soud, o to, aby vlastně například předsedu ústavního soudu již nejmenoval parlament, ale aby si vlastně členové ústavního soudu z vlastních členů vybírali sami autonomně předsedu ústavního soudu maximálně na dobu 3 let. A samozřejmě dále tam je ještě i věková hranice, která kdysi tady dávno byla, která byla následně zrušena, to znamená, aby ústavní soudci mohli být i ve funkci maximálně do věku 70 let. A samozřejmě potom to ještě přináší další změny, například, pokud jste říkala, ten antikorupční, zjednodušeně řečeno antikorupční úřad. Samozřejmě jde o to dopátrat se zejména toho, kam se podělily veřejné peníze, veřejné finance za uplynulých let, které skutečně jaksi prokazují jaksi známku, jakési v podstatě zpronevěry. To znamená, teď jde o to vysledovat, kudy, kam ty peníze se dostaly, k komu se dostaly. Teď nejde o to ty peníze dostat zpátky, protože si myslím, že většina vlastně těchto veřejných prostředků, financí, již možná už v Maďarsku samozřejmě ani není. To znamená, jde čistě vlastně jako ukázat toho, že v podstatě nikdo nemá právo, respektive nemůže krást a rozkrádat veřejné finance, a má to být vlastně jakýsi takový upozornění, že samozřejmě každého, nejenom netýká se to jenom politiku, ale na každého, kdo de facto by chtěl nějakým způsobem defraudovat veřejné finance, tak samozřejmě na to existuje nějaký právní páka, která mu v tom zabrání.
7: Pane Pejšo, děkuji za rozhovor. Robert Fejša, hungarista, který žije v Maďarsku. Naslyšenou.
8: Děkuji pěkně, naschledanou.
9: Posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 15 minut. Některá města budou mít během letošních podzimních komunálních voleb méně volebních okrsků než v minulosti. Kvůli novému zákonu o správě voleb to musela řešit s předstihem. Změnu počtu nebo velikosti volebních okrsků totiž musí nově schválit ministerstvo vnitra. Počty volebních okrsků se měnily třeba v Děčíně, Frištáku nebo v Plzni a v tom plzeňském obvodě jich zrušili rovnou 10. Podrobnosti už má náš reportér Jan Markup. Dobrý den.
10: Hezké dopoledne. No tak hlavním důvodem, proč se v Plzni, v prvním plzeňském obvodě po mnoha letech volební okrsky měnily, bylo velice nerovnoměrné rozložení voličů, třeba kvůli nové výstavbě. V některém okrsku tak bylo 350, v tom dalším zase 1350 lidí. Během těch letošních úprav se tak větší okrsky rozdělovaly, no a ty menší naopak slučovaly. V každém tak nově bude v průměru necelých 800 lidí. Benefitem té optimalizace má být jednodušší organizace voleb, částečná úspora peněz, no a taky podle mluvčí obvodu Miroslavy Vejvodové se tím zároveň řeší i dlouhodobý problém s nedostatkem spolehlivých členů okrskových a volebních komisí. Dopad na voliče by měl být ovšem minimální. Ve většině případech budou chodit do stejných budov, obvykle do škol. Jen to číslo volebního okrsku může být jiné. Vůbec se pak neměnily specifické okrsky, jako je třeba sídlo městského úřadu v Aleji Svobody. Třeba v budově dopravní průmyslové školy na Karlovarské, ale naopak jeden volební okrsek přibyde.
9: Tak to byl z Plzně Jan Markup. Děkujeme.
10: Naslyšenou, hezký den.
9: A podobné změny čekají i na voliče v Ostravě Porubě. Tam sice zůstává počet obvodů stejný, mění se ale počet zastupitelů. Detaily nám teď přinese reportérka Marta Pilařová. Dobrý den.
11: Dobré dopoledne. Ano, druhý nejlidnatější obvod Ostravy totiž stárne a počet obyvatel klesl meziročně o víc než tisícovku. Stávající zastupitelé Poruby, kterých je 45, rozhodli, že v příštím volebním období jich bude o 8 méně, 37. Ročně díky tomu ušetří přes 5 300 000 korun. 6 zastupitelských křesel škrtli taky v Třinci. I tam bydlí méně lidí, typicky se stěhují do okolních obcí. V Bruntále klesl počet obyvatel o víc než 1500 a už nebudou mít 27 zastupitelů, ale 25. Snížení navrhla opozice i v Opavě, ale neprošlo a zůstávají na 39. Nic se nemění ani v Novém Jičíně, Bohumíně a městě Ostrava. Zajímavý případ je Karviná. Tam bylo přes 6 000 lidí a mezi městy nad 50 000 obyvatel to už tak Karvinou drží jen cizinci, kteří se ale voleb nezúčastní. Přesto si možná naposledy ponechali 41 zastupitelů.
9: Tak to byla z Ostravy Marta Pilařová. Děkujeme, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
7: 9 hodin a skoro 19 minut. Stručně shrneme důležité události. Američané obnovili námořní blokádu íránských přístavů. Poslanec za motoristy sobě Filip Turek ohlásil, že do rozhodnutí policie o viníkovi své pondělní nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Sněmovna nezřejmě schválí návrh na obnovu elektronické evidence tržeb. Ta by platila od příštího roku. A při ruském útoku na Oděsu zemřeli 3 lidé.
9: Japonsko čeká reforma tajných služeb. Nutí ho k tomu velmi aktivní síť zahraničních špionů, zejména těch čínských, ruských a severokorejských. A premiérka Sanae Takajčiová chce první konkrétní kroky stihnout už do konce letošního roku. My už jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
12: Dobré dopoledne.
9: Znamená to tedy, že až dosud bylo Japonsko, tato země, ekonomická velmoc a spojenec Západu bez aktivních tajných služeb?
12: Ne tak docela. Japonsko se opírá o celkem 5 subjektů, které patří do kategorie tajná služba, ale citelně mu chybí vlastní silná kontrašpionáž, tedy bránit ekonomické a bezpečnostní zájmy přímo na vlastním území. A co je podstatné, chybějí potřebné paragrafy. Letos v lednu například japonské úřady obvinili zaměstnance podniku, který za peníze předával informace o výrobním portfoliu a technologických postupech přímo příslušníkovi ruské tajné služby, který se v Japonsku vydával za obchodního zástupce. Soud teď ale nemá paragraf, podle kterého by muži udělil vysoký trest, takže ten je souzen pouze za porušení zákona o nekalé konkurenci. No a v podobném případu z roku 2020 zase japonský občan vyvázl s 5letým vězením a relativně nízkou pokutou.
9: Japonsku mají při formování nové tajné služby pomáhat západní spojenci. Které informace zajímají zahraniční špiony v Japonsku nejvíc?
12: Na prvním místě jsou technologie. Přeci jen Japonsko je čtvrtá nejsilnější ekonomika světa. Potom zahraniční zpravodajské služby zajímá japonská výroba zbraní a prodej zbraní do světa. No a v neposlední řadě domácí politika, protože takovým zbožným přáním Číny, Ruska a Severní Koreji je dlouhodobá roztržka Japonska se západními spojenci. A k tomu jim můžou pomoci hlavně rozhádaní politici nebo rozhádaná společnost. Japonsko po mnoha desetiletích změnilo svoji bezpečnostní doktrínu, aktivně teď pomáhá Tchaj a Peking i Moskva mají popravdě řečeno z japonské armády respekt. Jinak bez ohledu na to, jak snaha o vznik nové tajné služby dopadne, tak pořád platí, že nejzranitelnější je japonská společnost ve chvíli, kdy zahraniční rozvědky získají na svou stranu vysoké politiky. I to už se v minulosti stalo. Nejznámější je třeba případ bývalého japonského premiéra Ishidy, který byl v 70. letech aktivním spolupracovníkem sovětské KGB, anebo generála Miyanagi. Ten dokonce prodával vojenské informace tehdejšímu Sovětskému svazu.
9: Zejména Austrálie a Spojené státy americké v minulosti několikrát varovali japonskou vládu, že ve špionáži i kontrašpionáži musí výrazně přidat a za vzor mu dávali Jižní Koreu. Proč?
12: No tak Jižní Korea, to je jedna z nejvíce militarizovaných zemí světa s mimořádně nebezpečným sousedem za zády, takže ani nemůže jít jinou cestou, než mít efektivní, rozvětvenou a co se týká financí i bohatou špionážní síť. Samozřejmě, že Seoul ale vnímá i čínské nebo ruské tajné služby a nebezpečí průmyslové špionáže. Jinak Jižní Korea má 4 hlavní tajné služby s jasně vymezenými pravomocemi a také úkoly. No a popravdě, pokud z KLDR uniknou nějaké informace, tak pokaždé zatím stojí práce jihokorejské rozvědky. Nikomu jinému se do Severní Koreji nedaří infiltrovat tak úspěšně jako právě Jihokorejcům. No a Jižní Korea svou ochranu před ruskými tajnými službami začíná už tím, že velmi přísně posuzuje třeba udělování víz ruským občanům. Teď od začátku války na Ukrajině je tady v Jižní Koreji například minimum ruských turistů. Těžší to má samozřejmě s Číňany, těch je tady pořád hodně. Mezi Čínou a Jižní Koreou létají desítky leteckých linek každý den. No a tomu, řekněme, masivnímu turistickému ruchu i té masivní ekonomické výměně navzdory, tak Čína není pro Jižní Koreu zrovna spřátelenou zemí.
9: Z Jižní Asie, konkrétně tedy z Jižní Koreje, z Asie se přihlásil náš zpravodaj David Jakš. Děkujeme za to.
12: Hezký den.
7: Posloucháte Ranní plus. Velké zahraniční hvězdy, české premiéry, osvědčená jména na zmíněné se můžou těšit návštěvníci festivalu Colors of Ostrava. V dalším příspěvku se dozvíte, kdo zazáří na hlavním pódiu a jaký program si připravil Český rozhlas.
13: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá Lord fanouškům během koncertu nedá jedinou chvíli na oddech. Na pódiu jako jedna z mála světových hvězd vystupuje bez výrazného líčení a extravagantních kostýmů. Do Ostravy v sobotu přiveze jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals, za který v roce 2014 získala 2 ceny Grammy.
14: And the Grammy goes to Royals!
13: Světelných a ohňových efektů a taky nečekaných okamžiků slibují první den festivalu 21 Pilots. Americké poprokové duo se do Ostravy vrátí po 4 letech. Půjde o nejdražší vystoupení v historii festivalu, doplňuje umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek.
15: Ty náklady rostou nahoru nejen u kapel, ale obecně u té produkce. ale máme radost, že vlastně se nám daří udržet ten standard, udržet i standard komfortu, bezpečnosti, protože to je to, proč se k nám návštěvníci vrací, nejen program samotný.
13: Festival Colors of Ostrava zažije i jeden velký návrat. Po 17 letech v Česku vystoupí legenda taneční a elektronické hudby Moby. Ten si první fanoušky získal na přelomu 80. a 90. let. Průlom v jeho kariéře ale nastal v roce 1999 s deskou Play. Českou premiéru naopak bude mít americký písničkář Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
16: Řekl bych jedním slovem, že bude komplexní, protože na ten rozhovor budeme mít dostatek času a bude aktuální, poněvadž vidíme všichni kolem sebe, která je doba dynamická. To znamená, rozebereme to, co se aktuálně děje na domácí i mezinárodní politické scéně.
13: Diskuzní forum ale připomene i tajemnou obálku se vzkazem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterou jsme v loni v září otevřeli v přímém přenosu.
17: Posloucháte Radiožurnál, právě jsme tedy otevřeli onu obálku a napětě čekáme, co v ní je.
18: Dokument vypadá i jako jisté politické poselství.
13: Moderátor Jan Pokorný si v gongu bude povídat s českou historičkou z Masarykova ústavu Dagmar Hájkovou. A na své si přijdou i fanoušci sportu, a to díky fotbalové talk show experta Radiožurnálu Sport Pavla Horváta.
19: Přivítáme legendárního střelce československé reprezentace Antonína Panenku a přijde i patriot ostravského Baníku Václav Sirkoš. Moc se těšíme na vás i na hosty.
13: Návštěvníci festivalu Colors of Ostrava se díky Českému rozhlasu mohou i pobavit. Vydat se můžete na natáčení pořadu Buchty a divadelní skupina Vosto 5 bude diskutovat o tom, jak vytvořit úspěšnou rozhlasovou satiru. Jiří Štefl, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Rozhovor s vítězkou Wimbledonu Lindou Noskovou nabídl včera svým posluchačům Český rozhlas Radiožurnál. Šampionka je po sobotním triumfu na kurtech All England Clubu už zpátky v Česku a s moderátorem Janem Pokorným mluvila o finálovém zápase, o trofeji, kterou si přivezla z Londýna, i o svých plánech do budoucna.
20: Je to konec. Přímý bod z podání, Linda Nosková na zádech.
21: Takhle zachytil triumf Noskové v živém vysílání Radiožurnálu sportovní reportér Jaroslav Plašil. 21-letá tenistka v historicky prvním ryze českém finále Wimbledonu porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala tak při premiérové účasti v grandslamovém finále i svůj první titul v kariéře. Talíř pro vítěze přinesla ukázat i do studia Radiožurnálu. Jak ale přiznala, šlo pouze o kopii.
22: Ten hlavní talíř je právě velice těžce střežen. Všichni vlastně kromě té vítězky každoroční vlastně opatrujou a berou si na něho, že jo, všechnu možnou výbavu a všechny jakoby pravidla kolem toho mají.
21: A v rozhovoru mluvila i o finálovém zápase. Při něm se podle svých slov snažila nedat najevo počáteční nervozitu. Přiznala totiž, že tenistky musí být trochu i herečky. Zápas sledovala přímo v All England Clubu třeba tenisová legenda Martina Navrátilová nebo britská princezna Kate. O tom ale Linda Nosková vůbec nevěděla.
22: Já jsem na tohle ani nemyslela, docvaklo mi to, až jak jsem od týmu, od všech obětí zase přišla zpátky na kurt po zápase a uvědomila jsem si, že princezna Kate vchází na kurt a že ona tady vlastně byla celou dobu ten zápas.
21: Vítězství na prestižním turnaji si stále neuvědomuje. To se nejspíš stane až za pár dní. Teď ji každopádně čeká třeba návštěva Pražského hradu, kam ji spolu s Muchovou pozval prezident Petr Pavel, ale i další povinnosti. Sama Nosková ví, že je před ní náročný program.
22: Můj trenér, který si tímhle s několika hráči taky prošel už několikrát těmihle velkými i těžkými momenty, tak taky říkal, že hlavně nejdůležitější to všechno udělat co nejdříve a potom se soustředit na sebe a hlavně na relax.
21: Uzavírá aktuálně 7. hráčka světového tenisového žebříčku. V rozhovoru dál mluvila třeba o své finálové soupeřce a kamarádce Karolíně Muchové, trenérovi Tomáši Krupovi nebo finanční prémii, kterou za vítěz na Wimbledonu dostane. Celý pořad si můžete pustit na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo na serveru irozhlas.cz. David Šalek, Český rozhlas.
7: Za pár okamžiků se dostaneme opět ke zprávám, pak uslyšíte pro a proti o tom, jestli patří alkohol do sněmovny, a ještě vaší pozornosti doporučuji Osobnost Plus po 11:30. Hostem bude Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu a historik čerstvě jubilující, je mu 80 let. Má po desetiletích pozorování a komentování politiky ještě iluze o lidech u moci, ptát se bude Barbora Tachecí. Děkujeme, že jste poslouchali dnešní Ranní Plus, loučí se Martina Mašková
9: a Daniela Vrbová.
0: Půl desáté.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí elektrárny v Búšehru. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47% a podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, a protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší než je v létě obvyklé, v topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovu zavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo na 14 miliard korun. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Poskytování dotací Agrofertu začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nařídil jí to Úřad evropského veřejného žalobce. Jde o reakci na trestní oznámení Pirátů, kteří ho podali v únoru kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
1: Piráti tvrdí, že české úřady začaly znovu vyplácet dotace Agrofertu, přestože nebyl střet zájmu premiéra Babiše dostatečně vyřešen. Premiér na to nereagoval. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to ale odmítla.
2: Jsem přesvědčena, že Andrej Babiš jako premiér svůj střet zájmu vyřešil.
1: Naopak podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba teď hrozí, že pokud Evropská unie dotace neuzná, zaplatí je český stát.
4: Těhle 23,5 miliardy potom zaplatí český daňový poplatník, tudíž ty peníze budou chybět například na podporu dostupného bydlení a nebo na podporu rodin.
1: Žalobci prověřují taky politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva během války. Je to už její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další dvě kapitoly ve vyjednáváních o přistoupeních do Evropské unie. Turecko si dnes připomíná 10. výročí vydařeného vojenského puče proti prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Tehdy o život během noci přišlo 251 lidí. Po potlačení puče začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo také zatýkání desítek tisíc lidí kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče, duchovního Fethullaha Gülena. Začíná stavba nové trasy hlavní silnice mezi Krnovem a městem Albrechticemi. Jde o úsek v místní části Linhartovi, ve kterém je několik táhlých zatáček, snížená povolená rychlost a nedá se tam předjíždět. Ředitelství silnic a dálnice postaví novou přeložku a úsek srovná. Součástí prací je i nový most přes tamní biokoridor. Stavba cesty potrvá do roku 2028. A dnes začíná na Bruntálsku rekonstrukce Rýmařovského muzea. Fasáda budovy je ve špatném stavu, součástí oprav bude taky nový mural znázorňující legendu o Rýmařovské vlčici. Městské muzeum sídlí v památkově chráněné budově ze 17. století, říká jeho ředitelka Ružena Zapletalová.
3: Ta fasáda se odlupuje. Budeme měnit i barvu. Měly by ty barvy být světle bílo okrové a měla by být teda i obnovená původní římsa, která právě tady z té přední strany a z boční strany je prostě nepůvodní.
0: Dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy trvá zdržení za Ostrovačicemi z kilometru 178. Od Vyškova se jede pomaleji v obou pruzích od Slatiny z kilometru 201. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy zůstává plná od sjezdu na Zdiby. Nejen kamiony, ale i osobní vozidla se posouvají až do omezení ve Kbelské. Na D7 od Slaného se popojíždí za sjezdem na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště. A podobně je i to z druhé strany od okruhu, brzdí se za odbočkou na Horoměřice. Ústecká D8 před Prahou zůstává plná za sjezdem na Zdiby. Nejen kamiony, ale i osobní vozidla se posouvají až do omezení ve Kbelské. V Praze v Liberecké směrem do centra se rozjíždí kolona od Střížkova. Odtud pak k Blance pojedete okolo 20 minut. Fronta se rychle dává do pohybu i na trase z Balabenky. Klidnější provoz už sledujeme jak v Čuprově, tak v Povltavské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme na severu a severovýchodě oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matoška.
5: Skupina zákonodárců se do jednacího řádu sněmovny pokusila prosadit, aby poslanci při jednáních nesměli být pod vlivem alkoholu. Předkladatelé to odůvodňovali tím, že politici mají jít příkladem, když se ani v jiných zaměstnáních nepije. Navrhované ustanovení přezdívané Lex Střízlivost ale nakonec neprošlo. Podle odpůrců by se nedalo vymáhat. Jak velký problém je alkohol při jednáních ve sněmovně?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden z předkladatelů zmíněného návrhu, poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský. Dobrý den.
23: Dobrý den, díky za pozvání.
5: A místopředseda poslaneckého klubu ODS Štěpán Slovák. Dobrý den i vám.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání také.
5: Pane Papajanovský, proč vy chcete, aby v jednacím řádu sněmovny výslovně byla zavedená ta povinná střízlivost při jednáních?
23: Ty důvody jsou dva. A za prvé nám přišlo, že by to přispělo ke kultivovanosti jednání sněmovny, protože v tomto volebním období, ale i v těch volebních obdobích předchozích jsme tady byli občas svědky incidentů, v případě kterých mám podezření, že za vyhrocením těch situací nebo za, řekněme, vulgárním neslušným jednáním některých poslanců nebo poslankyň mohla stát právě i konzumace alkoholu, protože samozřejmě ten alkohol některé lidi uvolňuje, posilňuje, pak si zkrátka dovolí věci, které by si třeba zastřízlova nedovolili. Takže proto jsme s tím návrhem, který se tedy vztahoval nebo vztahuje ne na alkohol, ale na drogy obecně, přišli. No a ten druhý důvod je to, že si myslíme, že sněmovna by opravdu měla jít příkladem, že poslanci by neměli mít žádné výhody oproti běžným zaměstnancům, běžným lidem. No a běžný zaměstnanec v práci také nemůže popíjet. V zákoníku práce je ten zákaz konzumace alkoholu poměrně jasně vyjádřený.
5: Na úvod to úplně stačí, děkuju vám. Pane Slováku, proč vy jste tento návrh, aby ve sněmovně byla povinná střízlivost zanesená do jednacího řádu, proč jste ho nepodpořil?
24: Tak děkuju. Já myslím, že jsme ho nepodpořili nejenom my, ale i třeba tady někteří kolegové z hnutí STAN, kteří prostě pro ten návrh nepřišli hlasovat. Tři předkladatelé, kteří tam byli uvedení. Teď předpokládám, že tam byl tady pan kolega, kterého si jako právníka vážím, ale pro ten návrh taky nehlasoval, protože tu nebyl ve sněmovně, nebyla tady ani Barbora Urbanová, nebyl tu ani Karel Dvořák, což jsou tři právníci z hnutí STAN, kterých si vážím. A já si to tedy vykládám předpokládám tak, že i přesto, že tady tuhle jako nějakou vějíčku do sněmovny přinesli, tak jako právníci přece museli vidět, že ten návrh prostě není jako vymahatelný, nebo je vymahatelný obtížně s různými dalšími úskalími. A já se jako obávám, že by to té politické kultuře ve sněmovně nepřispělo. A i ta veřejná debata, musím říct, že si myslím, že moc tomu nepřidala. To celé, co se kolem toho odehrálo, tak jako na veřejnost to vypadalo, že tady jsme jedna velká banda ožralů v poslanecké sněmovně, všichni tady společně popijeme alkohol a potom si tady něco odhlasujeme, tak prosím pěkně, tak to není. Ano, v poslanecké sněmovně existuje pár jedinců, který měli nějaké excesy, ale už máme opatření, které prostě můžeme proti ním uplatnit a já nevidím důvod tu debatu takhle dál jako stupňovat a nemyslím si, že to bude mít pozitivní
10: efekt. Nejprve k té vymahatelnosti a vracím se k vám, pane Papajanovský. Kdyby i nakrásně ten váš návrh prošel a skutečně v jednacím řádu sněmovny by bylo to ustanovení, že při jednáních poslanec musí být střízlivý. Jakým způsobem by se to vymáhalo? To by si poslanci před jednáním museli fouknout?
23: Ten návrh obsahoval standardní vymáhací mechanismus, který už dneska ve sněmovně máme v případě prohřešků, jako když si třeba poslanci sprostě nadávají, nebo když třeba vznikne nějaká strkanice a tak podobně. No tak pro tyhle případy tady máme mandátový a imunitní výbor, který může poslancům uložit pokutu, může uložit nějaké jiné pořádkové opatření.
10: Nezlobte se, jak by se zjišťovalo, že ten poslanec je skutečně pod vlivem?
23: Obecně takovými důkazními prostředky, které je možné použít právě před tím mandátovým a imunitním výborem, to může být například doznání, ale může to být třeba i svědectví. V případě, že si tady dva poslanci řeknou něco sprostého, no tak se to taky musí nějakým způsobem prokazovat a prokazovat se to může třeba tím, že se jeden nebo druhý přizná, může se to dokazovat tím, že jeden nebo druhý, třetí u toho byl, může se to prokazovat třeba
10: když
23: nějakým záznamem.
10: Se ten dotyčný nepřizná, vy ho přece nemůžete přinutit na půdě poslanecké sněmovny, jakožto zvoleného zástupce jakožto ústavního činitele, aby podstoupil dechovou zkoušku nebo aby šel na krevní testy.
23: To je pravda. K tomu nikoho přinutit nemůžeme, to je pravda, ale ten náš návrh s tím ani nepočítal, protože jsme si byli vědomi toho ústavního omezení. Nicméně podle našeho názoru ten návrh byl vymahatelný těmi způsoby, o kterým jsem říkal. Nebyl by vymahatelný ve 100% případů, to máte pravdu, ale zároveň by sloužil k tomu, aby poslanci šli příkladem, aby si dávali pozor. Takže my třeba na našem klubu ten alkoholmetr máme a byli jsme připraveni jít příkladem. To znamená, byť by nás k tomu nikdo nenutil, tak jsme byli připraveni si v případě podezření dýchnout. No a zároveň, kdyby některý kolega chtěl prokázat, že opravdu je střízlivý, tak pak bychom mu ten alkoholmetr rádi půjčili.
10: Nezafungovalo by, pane Slováku, to ustanovení, kdyby bývalo prošlo do jednacího řádu sněmovny jako signál směrem k veřejnosti, že my, poslankyně a poslanci, jdeme příkladem a při práci nepijeme?
24: Já myslím, že veřejnost vidí to jednání poslanecké sněmovny a ten příklad, kdo jaký dává a potom se projeví přeci u voleb, jestli ten daný poslanec tady odváděl ty výkony nebo neodváděl. To znamená, to je podle mě má být ten příklad. Vidíme ty vystoupení, vidíme, že tady měl podle mě takové skandální vystoupení pan předseda poslaneckého klubu SPD, pan Radim Fiala. Ano, a v ten moment podle mě mělo dojít k tomu zásahu v podobě pořádkového opatření, že za to, že použil na plénu poslanecké sněmovny vulgarizmy, tak měl být prostě
10: dobře, ale
24: vyveden z jednacího sálu. To mělo být
10: pod vlivem alkoholu a vysvětlete prosím jednoduše, proč vy nepodporujete, aby v jednacím řádu sněmovny jasně stálo, poslanec při jednáních musí být střízlivý.
24: Já říkám, nevidím pro to důvod, nemyslím si, že to vlastně má ten efekt, o kterém, který jsme zamýšleli, dělá to tady z poslanecké sněmovny nějakou bandu, která má navenek působit jako skupina opilců. Já myslím, že tady i v minulosti nějaké takové touhy potom zakázat byly a když si vzpomeneme, tak tehdejším slavným protagonistou tady toho byl pan bývalý
10: Hamáček.
24: Předseda ČSSD Hamáček a pamatujeme si na jeho legendární schůzi u interpelací, kterou evidentně řídil pod vlivem a ta jako vstoupila do dějin tady tohle. Jo. A
10: nejsem se teď už jistý, co k tomu tehdy pan předseda Hamáček přesně říkal. Nevracejme se takto hluboko do minulosti. Myslím si, že pro tu naši dnešní diskusi to ani není potřeba. Pane Papajanovský, neděláte tak trochu ze všech poslankyň a poslanců sprosté podezřelé tím vaším návrhem? Nevytvořil jste na veřejnosti dojem, že celá poslanecká sněmovna je pod vlivem?
23: Určitě ne, protože pokud by zákaz konzumace alkoholu a drog dělal z poslanců sprosté podezřelé, no tak by přeci sprostými podezřelými byli všichni zaměstnanci v této zemi, protože každý zaměstnanec, na kterého se vztahuje zákoník práce, ale dále i různí další pracovníci, například v bezpečnostních složkách a tak dále, to znamená i lidé, na které se ten zákoník práce nevztahuje, ale mají svoji zvláštní úpravu toho poměru, ve kterém pracují, podobně jako mají poslanci jednací řád, no tak přeci na všechny tyhle lidi se ten zákaz vztahuje. A nelze říct, že bychom tvrdili, že celá země je sprostým podezřelým. To znamená, ty argumenty, proč ten zákaz nepodpořit, já jim na jednu stranu rozumím, jde možná o nějakou kolegialitu a tak podobně, ale z mého pohledu sněmovna měla prostor ukázat, že se chce zlepšit, že se chce stát důstojnějším, modernějším místem a bohužel tím, že ten návrh nebyl schválen, tak tuhle příležitost promrhala.
10: Pane Slováku, proč by se na poslance neměla vztahovat, co se týče pití alkoholu na pracovišti, stejná pravidla, jaká se vztahují na všechny ostatní zaměstnance podle zákoníku práce?
24: Protože přesně jste správně jmenoval podle zákoníku práce a my přece pod zákoníkem práce nejsme.
10: Jakožto zákonodárci pod něj nespadáte.
24: Nespadáme pod zákoník práce.
10: Ale proč by se vás nemělo týkat toto konkrétní pravidlo, že nemůžete pracovat pod vlivem?
24: Takže to se pak můžeme dostat do té situace, že budeme vyzobávat jako konkrétní pravidla ze zákoníku práce, které budeme aplikovat na něco, co pod zákoník práce nespadá. Já si nemyslím,
10: čímž, že promiňte, neodpovídáte na tu otázku, proč by se na vás nemělo vztahovat toto konkrétní pravidlo týkající se alkoholu?
24: Protože to vlastně jako nedává smysl, proč by se to mělo nás vztahovat, jo? A já říkám, normální je v práci nepít, nekouřit a nefetovat, já nic z toho nedělám a pokud by to dělal někdo jako v rámci toho poslaneckého klubu, tak si ho ten poslanecký klub daný je schopen prostě srovnat. My kdybychom měli kolegu, který je pod vlivem, nikdo ho na to plénum poslanecké sněmovny prostě nepustí. My ho tam nenecháme jako žvatla nesmysly, které tady předvedl třeba pan Radim Fiala, který podle mě tam to bylo už s otazníkem a my prostě tohle nechceme poslanecké sněmovně dopustit, takže my bychom si to vyřešili na klubu, ale nevidím důvod opět jako tohle dávat.
10: Pana poslance Fialu tady nemáme, aby se mohl vymezit vůči tomu, co jste řekl, ale pane Papajanovský, nejsou ty stávající regulatorní mechanismy třeba uvnitř vašich poslaneckých klubů dostatečné a nemělo by to zůstat na posouzení vedení daného poslaneckého klubu, zda ten nebo onen poslanec, ta nebo ona poslankyně už se chová nepřístojně a třeba byla na jednání pod vlivem alkoholu?
23: No, já si myslím, že ne, protože stejně jako u těch zaměstnanců nebo u dalších profesí, to nenecháváme jenom na uváženích samotných nebo na uvážení jejich šéfa, tak pro poslance by ta pravidla měla platit úplně stejně. Bavili jsme se tady o vyzobávání ze zákoníku práce. Je pravda, že na poslance se zákoník práce nevztahuje a existují dobré důvody, protože třeba pracovní doba je tady naprosto odlišná, je tady odlišná, já nevím, dovolená a další věci.
10: A především jste zvolení představitelé.
23: A jsme zvolení představitelé státu, ale z mého pohledu dává smysl, abychom se od toho zákoníku práce odchylovali tam, kde je k tomu racionální důvod, jako je to třeba právě v případě vzniku té práce, jako je to zvolení právě té pracovní doby a tak dále. No ale ta pravidla ze zákoníku práce, která prostě dávají smysl, aby se vztahovala na všechny, se mají vztahovat i na poslance a to je právě třeba zákaz konzumace alkoholu a drog. Takže v tomhle ohledu my jsme to považovali za velmi důležitý signál k veřejnosti, že poslanci nejsou nad lidi, ale bohužel. Žel, jak se říká, kapři si svůj rybník nevypustí a kapři si rybník v tomhle případě nevypustili. Nicméně my se těch snah, jak si omezovat alkohol ve sněmovně nevzdáváme. Přemýšlíme teď, co budeme dělat dál a možná přijme s nějakým dalším návrhem.
10: Pane Slováku, chráníte v Občanské demokratické straně kolegy, kteří čas od času, když to tak řeknu, se posilní při vykonávání svého mandátu?
24: Ne, protože zastávám názor, že si nemyslím, že by se někdo z našich kolegů posiloval na jednání poslanecké sněmovny a když by se tak dělo, tak si ho jsme schopni v poslaneckém klubu ODS jaksi uhlídat a skutečně nedopustit to, aby nám tady na plénu poslanecké sněmovny dělal ostudu, tak jak se to u některých kolegů v minulosti stalo. to si myslím, že je i na každém z nás, jak k tomu mandátu přistoupí, jestli se někdo rozhodl, že svůj mandát, ať už tady v budově, ve sněmovních bufetech, nebo mimo ně po pražských restaurací propije a prokouří, tak budiž to jeho vůle. Já jsem tady do poslanecké sněmovny přišel pracovat, tak třeba jsou i kolegové, kteří k tomu plánují přistoupit takto. Já rozhodně ne a nemyslím si opravdu, že by ten návrh jako přispíval k tomu, k nějakému zlepšení politické kultury, kterou se tady v poslanecké sněmovně neustále ohání.
10: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají místopředseda poslaneckého klubu ODS Štěpán Slovák a poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Pánové poslanci, ať tady kolem toho nekroužíme, vy jste se teď oba napili, ale musím konstatovat čisté vody. Vy jste tady úvodem narážel na to, že máte zkušenost s některými kolegy nebo kolegyněmi, kteří dorazili na jednání pod vlivem. To se děje často?
23: Já jsem řekl, že si myslím,

0: Myslím, že dorazili pod vlivem a nechci jmenovat, nechci být konkrétní, protože myslím si, že každý by si měl do toho svého svědomí sáhnout sám a zároveň, že v okamžiku, kdy tady ten zákaz neplatí, tak není fér na ty kolegy nějakým způsobem ukazovat a řešit konkrétní jména. Ten náš návrh nebyl cílený proti nikomu konkrétnímu, ten náš návrh směřoval k tomu, aby zlepšil politickou kulturu
1: jak
0: celé té
1: říkal,
0: instituce.
1: Mě teď jenom zajímá, jak vážný problém z vašeho pohledu alkohol ve sněmovně je. Předpokládám, že asi vážný a často se opakující, když jste přišel s tímto návrhem na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny.
0: Tak já si myslím, že není to tak, že by většina poslanců pravidelně konzumovala alkohol během jednání, ať už sněmovny nebo výboru, ale myslím si, že určitá skupinka poslanců, která se neudrží, tady prostě je. Každý se nakonec sám může přesvědčit, když si otevřete YouTube a zadáte tam, vyhledáte si videa z poslanecké sněmovny, kde je někdo pod vlivem, tak jich tam určitě každý občan České republiky najde několik desítek, ať už řekněme z tohohle volebního období nebo z volebních období předchozích.
1: Takže desítky poslanců jsou čas
0: podobu
1: od času
0: historie,
1: pod vlivem alkoholu.
0: Historicky, to znamená, netroufal bych si říct, že to jsou desítky v té současné
1: teď
0: sněmovně.
1: Teď to jsou tedy jednotky nebo kolik?
0: Myslím si, že by to byly jednotky poslanců.
1: A kvůli těm jednotkám je potřeba dělat změnu jednacího řádu sněmovny?
0: To není kvůli těm jednotkám, to je proto, abychom srovnali podmínky mezi poslanci a běžnými zaměstnanci. To znamená, ten návrh cílil jak na některé konkrétní kolegy, řekněme, ale zároveň cílil na to, abychom ukázali, že sněmovna je moderní institucí, která se necítí nadřazená ostatním občanům v této zemi.
1: Pane poslanče Slováku, máte i vy zkušenost s tím, že někteří vaši kolegové nebo kolegyně mají problém s pitím při pracovní době?
2: Tak můžu mít podezření, když některé kolegy poslouchám, tak si říkám, že tohle by možná za střízlivá nevypustili, ale potom, když počtu i jejich rozhovory mimo budovu poslanecké sněmovny, tak si říkám, že to by asi museli být pod parou celý den, aby vypustili tyhle zajímavé informace.
1: Dobře, takže to jste teď ironický a poněkud utíkáte z té mojí otázky, která se týkala toho, jestli skutečně jste měl někdy důvodné podezření, že by váš kolega, ať už z jakékoliv strany, byl pod vlivem alkoholu při práci.
2: Tak myslím si, že to mohlo být tehdy, když padly ty vulgarizmy na půdě poslanecké sněmovny v souvislosti se sjezdem sudeto německého Landsmannschaftu, což byla celkově taková nechutná etída, kterou tady vládní koalice předvedla, tak tam možná jsem u jednoho či dvou kolegů tohle podezření měl, ale nemyslím si, že by to tahle ta úprava, která byla kolegy z hnutí STAN navržena, jako vyřešila.
1: Já jsem se na to ptal ještě předtím, než jsme začali tu naši dnešní debatu, než jsme začali vysílat pro a proti. Zda si můžete ve všech sněmovních restauracích i v době jednání pořídit alkohol. A vy jste mi, pane Papajanovský, říkal, že tomu tak je?
0: Já jsem říkal, že tomu tak je, tuším s výjimkou jednoho zařízení, a to je bufet přímo naproti sálu, tam se alkohol neprodává, jinak ve všech těch běžných restauracích, které tady máme, a to já nevím, 4 nebo 5 zařízení, tak tam se ten alkohol běžně v průběhu dne prodává.
1: Vaše zkušenost, pane Slováku?
2: Já myslím také, že to tady nejde v bufetu, jelikož jsem to během jednacího dne neskoušel, že bych si tady zašel na pivo, víno,
1: tak
2: předpokládám, že to v těch jednotlivých, restauracích dole, ale i tady v těch dalších částech možná je, ale vím, že to určitě není ani tady žádný alkohol v nabídce opticky v bufetu vedle poslanecké sněmovny.
1: Jste oba poslanci v prvním volebním období vašem, to znamená, jste ve sněmovně teprve necelý rok, počítám-li správně, a za tu dobu jste si při práci žádný alkohol nikdy nedali, pane Papajanovský, předpokládám, že když vy hovoříte o tom, že je potřeba jít příkladem, tak ne?
0: Já si myslím, že jsem si tady jednou dal pivo. Ale nevybavuju si, jestli to bylo v den, kdy sněmovna jednala upřímně, nebo kdy nejednala. Měl jsem jednání s člověkem mimo sněmovnu, který za mnou přišel na návštěvu, a opravdu už upřímně nevím, jestli to bylo v den, kdy jednání probíhalo nebo ne.
1: Zůstalo u toho jednoho piva.
0: Jak to bylo u vás, pane Slováku?
2: My se dáváme většinou po skončení schůze s kolegy na poslaneckém klubu, protože si myslím, že je potřeba jako udržovat nějaké zdravou atmosféru na pracovišti a bavit se s kolegy napříč politickým spektrem, a myslím, že po ukončení jednání sněmovny v večerních hodinách je sněmovna ideální platforma, jak se třeba bavit i s kolegy z koalice, i s kolegy z opozice, a myslím si, že o tom přeci ta politika je, že jsme schopni spolu debatovat v těch kuloárech i mimo to, a to, že to navenek vypadá, že se vlastně všichni nesnášíme a útočíme na sebe, tak taková ta realita podle mě není a nesmí být.
0: Já pardon, jenom jestli ještě na tohle můžu zareagovat.
1: Určitě.
0: Já si myslím, že po skončení jednání sněmovny nebo jejich orgánů nelze poslancům nic zakazovat. Proto i ten návrh, který jsme předložili, se vztahoval právě na jednání sněmovny nebo výboru. A i když se mě na to někdo ptal, tak jsem přesně říkal to, co teď komentoval kolega, že potom, co jednání sněmovny skončí, tak pokud tady poslanci zůstanou a otevřou si flašku vína nebo si udělají nějakou oslavu narozenin a tak podobně, no tak to, že je pochopitelné, to se nakonec děje občas i na některých dalších pracovištích, že když odchází třeba kolega nebo jsou nějaké oslavy, tak ve večerních hodinách si třeba nějaký pracovní večírek uděláte, takže proti tomu ten můj návrh nesměřuje.
1: Rozumím, ale že je alkohol běžně dostupný i v době, kdy poslanecká sněmovna zasedá, v době, kdy jedná, to je v pořádku?
0: No, z mého pohledu ten návrh nenavrhoval zakázat prodej toho alkoholu.
1: Jsem si toho vědomý, proto
0: my jsme zakazovali, my jsme přikazovali poslancům být střízliví a to, zda si ho ten poslanec koupí nebo nekoupí, no tak to jsme nechávali na uvážení každého jednotlivého poslance, protože tady ve sněmovně se nepohybují jenom poslanci, ale můžou sem chodit hosté úplně odjinut. Je tady, jsou tady vlastně stovky nebo možná tisíce lidí, takže nám prostě přišlo dobré zacílit na to konkrétního poslance, na konkrétní poslance, nikoliv
1: rozumím.
0: Na ten prodej.
1: To asi vidíte podobně, pane Slováku, předpokládám.
2: No, říkám, prodej tady zakázaný není a myslím si, že se ukazuje, že jako regulace prodeje jako takového třeba nemusí být úplně ta správná cesta i navenek jako mimo poslaneckou sněmovnu, co je podle mě cesta, tak je třeba regulace vizibility alkoholu. Alkohol je v České republice extrémně viditelná věc, je vidí věc, která je viditelná v reklamách. Máme tady teďka předloženou novelu zákona o regulaci reklamy. Určitě jsme připraveni se o tom bavit. Jsme připraveni se o tom bavit i v souvislosti s tím Lex Kratom, který je teďka vlastně v mezirezortním připomínkovém řízení, kde vládní koalice reguluje problém, který se v České republice prostě týká velmi úzkého segmentu lidí, ale ten alkohol tomu se věnovat jako nechce mimo tady poslaneckou sněmovnu, tak já říkám, že naopak my jsme jako připraveni se o tom bavit, jsme připraveni se bavit o tom, jestli alkohol má být v reklamách, jestli ta reklama má být tolik dostupná dětem. Ano, tohle jsou podle mě témata, která jsou zcela jako důležitá, zcela legitimní a o těch se pojďme tady na půdě poslanecké sněmovny bavit. To jsou ty
1: skutečné
2: problémy.
1: Pan Slovák teď tu naši diskusi zobecnil a předejmul, na co jsem se vás, pánové, taky chtěl ptát, a sice, zda v Česku potřebujeme zpřísnit regulaci alkoholu, nebo ta stávající opatření, jak jsou nastavena, stačí, pane Papajanovský?
0: No, já osobně jsem také příznivcem výraznější regulace reklamy na alkohol a zároveň si myslím, že důležité jsou v tomhle případě zejména ekonomické pobídky. My v České republice ten alkohol máme prostě hodně levný. Máme tady velmi nízké spotřební daně na alkohol, které už se dlouhé roky nevalorizovaly, protože ty daně jsou vyjádřeny konkrétními částkami, které se v průběhu let nemění, to znamená reálná hodnota té daně spotřební klesá. Máme tady dokonce tiché víno, které není zdaněné vůbec. To je třeba něco, co já osobně bych chtěl změnit.
1: Není zdaněné spotřební daně.
0: Není zdaněné spotřební daně.
1: DPH samozřejmě
0: ano,
1: daně je.
0: Díky za upřesnění. Takže to je něco, o čem třeba teď v našem klubu diskutujeme a já jako člověk, který se věnuje financím, tak se snažím právě všechny kolegy přesvědčit, abychom to zdanění tichého vína podpořili.
1: Tedy zvýšit spotřební daň a zavést ji i na tiché víno. To je postoj hnutí STAN. Postoj ODS je jaký?
2: Mně se tam zdá, jako dává smysl to zdanění podle podílu etanolu v tom alkoholu. O tom jsme se s kolegy bavili, že taky je to něco na půdě našeho zdravotnického týmu, čemu bychom se chtěli věnovat.
1: Jako tomu,
2: já si právě myslím, že podle podílu etanolu nemusí věc k tomu, že se jako vždycky ta spotřební daň zvedne. U některých třeba se ta spotřební daň spíš jenom zavede, ale pokud se bavíme o spotřebních daní jako takových, tak třeba jsme to viděli teďka u tvrdého alkoholu, kde spotřební daň je poměrně vysoko, třeba u těch jako typicky, já pocházím z Moravy, takže když si chcete koupit slivovici v obchodě, tak je tam, ta spotřební daň malá není. Když si chcete vypálit slivovici v pálenice, tak tam spotřební daň nízká není a teď, i když byla úrada ovoce, tak došlo k tomu, že v pálenicích se méně pálilo a lidé prostě pálili někde na černo, takže já si myslím, že to taky jako úplně není ta cesta, že nahodíme masivní spotřebky a budeme si myslet, že nám to přinese jenom výnos do státního rozpočtu.
1: Pane Slováku, a zavedl byste spotřební daň na tiché víno?
2: My s kolegy na tom v klubu prostě jednotný názor nemáme.
1: Váš názor mě zajímá.
2: Můj názor spíše ano.
0: A já, pardon, jenom musím opravit ten názor, který já jsem říkal, byl názor můj, nikoliv názor celého hnutí STAN. Já jsem také říkal, že o tom ještě s kolegy diskutujeme. Byť věřím, že se tu shodu konkrétně třeba na zdanění tichého vína podaří najít.
2: Já si totiž myslím, že je trošku problém v České republice, kdy jako víno vnímáme jako prostředek společenské interakce, pivo, jak alkohol národní.

0: Americká armáda znovu zaútočila na Írán. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb a do Kyjeva dnes přijeli srbský prezident i šéfka Evropské komise. Zprávy a Martin Matějka. Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu a podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. A tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít takzvané EET off, pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
1: Drobní živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun fungující v takzvaném režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
0: Měsíční paušální daň si ale nejmenší podnikatelé budou muset navýšit ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výjimku pro malé živnostníky prosadilo hnutí SPD a motoristé jako koaliční kompromis. Proti znovu zavedení EET je opoziční ODS, která návrat systému označila za automatickou nedůvěru vůči podnikatelům. Srbský prezident Aleksandar Vučić přicestoval do Kyjeva na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Mimo jiné vyjádřil naději, že schůzka podpoří země na jejich cestě do Evropské unie. Srbský prezident, který udržuje přátelské vztahy i s Moskvou, se už loni zúčastnil regionálního summitu v Oděse. Do Kyjeva dnes ráno přijela taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V plánu má jednání o vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo o společné obranné spolupráci mezi 27 a Kyjevem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu, ministerstva vnitra zaměří se na její hospodaření. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů korun dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměrská. Vysoké odměny jim zajistily smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. U Lidice na Kladensku se srazily dva autobusy. Jedna žena se zranila těžce, dalších 11 lidí je zraněných lehce. Nehoda se stala na silnici číslo 61 na křižovatce do centra Lidic. Na místě zasahuje policie, hasiči a středočeská záchranná služba, včetně vrtulníku. Záchranáři zraněné rozvezli do nemocnice, říká mu mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
3: Jedna žena utrpěla středně těžké poranění, je při vědomí a po ošetření byla letecky transportována do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Ostatní pacienti mají lehčí poranění, převážně odřeniny a úrazy horních nebo dolních končetin. Po ošetření je vezeme do okolních nemocnic, převážně do nemocnice v Kladně a ve Slaném.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 80. narozeniny dnes slaví dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. I přes vážné problémy se zrakem vystudoval historii na Univerzitě Karlovy a začal později působit jako novinář. Pro Český rozhlas komentoval politické dění od roku 1999. Spolu s Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum. Takto Nováček před pár lety vzpomínal na svůj začátek v rozhlase.
4: Rozhlas byla odmála moje láska, jak jsem špatně viděl. Tak jsem pořád byl u rádia, pořád jsem poslouchal. No a tak jim říkám, ale to já sem nemůžu přijít, protože ten hlas na to nemám a tak dále. A teď se na mě podíval kolega Pokorný a říká, my tě neberem na hlas, ale na hlavu.
0: V roce 2000 získal Petr Nováček novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. O 20 let později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Příjezd do Prahy po strakonické dálnici D4 komplikuje požár vozidla na 2. kilometru na úrovni z Braslavy. Komunikace byla neprůjezdná, teď už se jede levým pruhem. Na místě stále zasahují hasiči, odklon dopravy z exitu 5 Baně je ukončený. Čekejte ale zdržení v dlouhé koloně, sune se přes 20 minut. Na dálnici D7 před Prahou směrem ze Slaného se krátí zdržení před omezením u letiště. Fronta je od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru na 10 minut. Podobný čas ztratíte i ve směru z Prahy z odbočky do Evropské. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vzniká kolona za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 180. Zdržení se týká hlavně kamionů, sunoucí se pravým pruhem až do omezení u D2. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno, i zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, jinak bude oblačno až polojasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Americká armáda opět útočila na Írán.
7: Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu.
8: Tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Írán.
9: Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
10: Trump navzdory útokům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu.
5: Horko na Blízkém východě, válka v Íránu pokračuje. Kdo si začal? Selhala diplomatická jednání? A jak je to teď s Hormuzským průlivem? Ptám se na to Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Dnes je středa, 15. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil po čase k nám do Vinohradské 12.
11: Dobrý den.
5: Co den, to další americký útok na Írán, teda nejdřív útok, pak přichází vždy odveta. Teherán odpovídá údery na americké základy na Blízkém východě. Jak intenzivní ty boje v těch posledních dnech jsou, když to porovnáte s tím, čeho jsme byli svědky v únoru, kdy zásah té americko-izraelské koalice zlikvidoval vedoucí představitele íránského režimu?
11: Tak samozřejmě teď je ta intenzita bojů válečných operací nesouměřitelně menší než tehdy před těmi několika měsíci, kdy běžela naplno řadu týdnů otevřená válka. Nicméně vidíme určitou eskalaci posledních 4-5 dní, která vlastně začala, točí se to kolem Hormuzského průlivu, kdy skutečně, jak říkáte, je to takový začarovaný kruh, prostě útok, odveta, a to ve srovnání třeba s tím, co bylo před týdnem, před dvěma, před třemi týdny, samozřejmě výrazné zdramatizování situace, protože připomenu, že v polovině června vlastně před měsícem, řekněme, bylo dosaženo takzvané memorandum o porozumění, kdy se boje v podstatě zastavily, měl se začít Hormuzský průliv znovu zprovozňovat postupně, k tomu byly nějaké dané parametry a teď vidíme, že se ta situace zase vrací někam k tomu bodu, řekněme, před měsícem.
5: A kdo teďka ten Hormuz ovládá, Hormuzský průliv jako takový? Protože americké velitelství CENTCOM, to regionální vojenské velitelství, tvrdí, že útočí na Iránce z toho důvodu, aby Iránci neútočili na lodě, které mají proplouvat Hormuzským průlivem. Tak proplouvají jim vůbec teď?
11: Ano, proplouvají, ale třeba před týdnem proplouvali daleko více. Teď se zase v době bojů, řekněme, od konce minulého týdne, za posledních 4-5 dní, samozřejmě ty lodě zase přestaly proplouvat v takové četnosti, protože Irán na některé skutečně začal útočit. Ale tady se ale dostáváme k jádru. Vy jste citoval a správně, je dobře, že se na ně odkazujete, že prostě si držíte distanc, protože ono je to konflikt a ten má i druhou stranu. A dostáváme se k tomu memorandu o porozumění, které má jeden z 20 bodů, je bod číslo 5, který právě mluví o režimu v Hormuzském průlivu. A jak se ukazuje, tak tento bod má vlastně dva různé výklady. Zjednodušeně řečeno, Íránci byli zaúkolováni okamžitě uvolnit prostě proplouvání na další 2 měsíce, na 60 dní, kdy se jedná o dalších věcech, o trvalé americko-íránské mírové dohodě. Íránci dostali 30 dní na odminování a odstranění dalších, řekněme, překážek v plynulé a zcela neomezené plavbě. Zároveň s tím ale vlastně byl zabetonován jakýsi status quo a v tomto bodě zase poukazují Iránci na to, že to memorandum porušují Američané, protože Američané vlastně začali lodě odklánět z té iránské části Hormuzu do ománské. A Iránci tvrdí, že vlastně jsou to Američané, kdo tímto porušuje status quo s vidinou, že až skončí to přechodné dvouměsíční období, tak vlastně Irán bude z celé věci vyšachován. A my jsme vlastně v posledních měsících se mohli přesvědčit, že to Iránci myslí vážně, že poté, co byli napadeni, tak vlastně už se nemluví dneska o jaderném programu tolik iránském, ale o Hormuzu, protože se ukázalo, že Hormuz je daleko, řekněme, zásadnější páka nebo strategická zbraň v rukou iránského režimu a evidentně si Iránci nechtějí nechat vzít. A poslední věc z téhle dlouhé odpovědi. Připomenu, že před tou válkou, kterou rozpoutal Izrael, a vtáhl do ní i Američany 28. února letos, tak Hormuz byl zcela volný. Kdokoliv tam proplouval, kudy chtěl, včetně válečných lodí amerických, nikdo žádné mýto ani žádné poplatky nevybíral. Tato věc se dostala na stůl až poté, co byl Irán napaden a začal hrát tuto kartu.
5: Přetislavě, jak rozumíte tomu záměru té iniciativě Donalda Trumpa, který se teď chce pasovat a Spojené státy jako takové do role jakéhosi strážce Hormuzského průlivu, protože Američané chtěli teda vybírat 20% z výše přepravovaného nákladu od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pak začal zase Trump mluvit o tom, že poplatky nebudou, že je nahradí obchodní a investiční dohody, tak kdo ví, jaké podmínky nakonec budou platit pro ty země, jejichž lodě budou tím Hormuzským průlivem proplouvat.
11: No tak měli jsme i v České republice řadu proizraelských influencerů, kteří říkali, že Irán bude vybírat mafiánské výpalné a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli to teď budou říkat o Donaldu Trumpovi, protože to, co Iránci říkali, že by eventuálně vybírali $1 milion za loď, tak je nic ve srovnání s tím, to je tu procento dvě ve srovnání s těmi procenty, která jste teď zmínil, kterými vyhrožuje teď Donald Trump. Realisticky si ale myslím, že na to nedojde, že je to prostě zase takový Trumpův tweet, který je neprosaditelný.
5: Na druhou stranu si říkám, ale jestli skutečně Spojené státy, jestli to není oprávněné, jestli prostě nemohou být jako jediným garantem té bezpečnosti té plavby. A jestli si za to prostě nemůžou vzít peníze navíc, no tak co?
11: Američané by mohli být garantem jedině, kdyby s tím souhlasil Irán. Já připomenu, že Hormuzský průliv, o něj se dělí Omán a Iránci a neumím si představit, že by Irán přistoupil na to, že pár kilometrů od jeho ostrovů, od strategického přístavu, největšího komerčního přístavu Bandar Abbas, budou patrolovat americké lodě. Pokud by někdo tam chtěl být tím strážcem, jak říkáte, tak by to asi musela být nějaká třetí neutrální síla. Já si dobře umím představit Čínu nebo někoho napojeného na Čínu. Prostě ta tam má daleko větší zájmy obchodní než Američané. Čína je neutrální, má v podstatě vztahy se všemi aktéry v oblasti Perského zálivu, jak s Íránem, tak i třeba se Saudskou Arábií, jak víme, strategické. Takže ta by byla možná daleko vhodnějším garantem než jedna z bojujících stran.
5: Asi spousta lidí by se ptala, jak může být Čína neutrální, když od Íránu i přes blokádu, která byla, bere ropu, kterou Irán v době blokády nemohl vyvážet. Teď ta blokáda je iniciovaná znovu Spojenými státy.
11: No, ty vývozy nejsou ilegální. To nebylo mezinárodní embargo ropné. To nebylo embargo schválené Radou bezpečnosti. Nakupovat iránskou ropu není nic ilegálního. A jestli Čína potřebuje polovinu své ropy z oblasti Blízkého východu, tak je poměrně jasné, že bude se snažit, aby ji dále mohla odebírat i od Iránu a i od dalších zemí, jak už jsem zmínil, i třeba od těch Saudů. To byla podstata čínského přístupu, řekněme.
5: To memorandum o porozumění, které bylo porušeno, o kterém tady celou dobu teda mluvíme, že teď moc neplatí, když se útočí z jedné a z druhé strany.
11: A jestli bylo porušeno, obě strany se obvinují, že bylo porušeno.
5: A týká se to toho bodu 5? Tedy to, Hormuzský průliv.
11: Ano, to vidíme, že teď jde opravdu hlavně rozbuškou této eskalace, řekněme mocenské znovu a i vojenské, se stala nikoliv jiné body toho memoranda, ale právě, řekněme, otázka Hormuzského průlivu.
5: To znamená, že znovu se k tomu vrátím, vy už jste to říkal a vím, že jste to říkal, že Američané začali odklánět tu dopravu a Američané, a to naštvalo Irán, že porušili teda pravidla, ale naopak zase Američané tvrdí, že Irán zaútočil na ty lodě a tím on porušil to memorandum.
11: Přesně tak. A vlastně, že jo, my samozřejmě tady máme blíž k těm americkým a izraelským zdrojům, ty citujeme velice intenzivně, ale jak říkám, prostě když se podíváme na jiné zdroje z jiných částí, na jiné televize než české, tak prostě vidíme, že je to složitější a mimochodem, když se podíváme na znění toho memoranda, tak některé body, včetně tohoto, který, jak vidíme, je velmi výbušný, jsou opravdu psané velmi vágně a umožňují různé výklady.
5: No, tak nebylo už od začátku jasné, že to někdo poruší nebo že to nebude dodržované? Nebylo to napsané špatně?
11: Já bych neřekl, jestli bylo jasné, že to někdo poruší. Bylo jasné, že jsou tam prostě místa, která umožňují různé výklady. A dlouho se třeba říkalo, že problémem Američanů je, že nemají vyjednávače, že vyjednávací tým velice zkušený si přiváděli k těm jednacím stolům v Pákistánu Íránci, zatímco Američané tam poslali biznismeny jako Steva Witkoffa, Jareda Kushnera a tak dále. A když se podíváme zase na nějaké analýzy i třeba v amerických zdrojích, tak prostě vidíme, že říkají, to je náš problém. My jsme jednali s perfektně připravenými Íránci a teď vlastně vidíme, že ano, Trump stejně jako Íránci potřebovali dosáhnout nějakého memoranda, prostě aby se ta situace uklidnila, ale teďka vidíme, že to bylo šité horkou jehlou, že prostě aby se dosáhlo nějakého, řekněme, průniku zájmů, tak řada věcí zůstala nevysvětlená zcela. Řeklo se, co je nevysvětlené, to budeme řešit v té trvalé mírové dohodě, no a teď se ukazuje, že to nestačilo. A přesně dochází k tomu, že íránský režim má také své zájmy a samozřejmě ta slepá místa v té dohodě, nedohodě využívá ve svůj prospěch.
5: Jsou ty zájmy i nadále spjaté, byť jste říkal, že už se to aktuální dění toho tolik netýká, ale jsou nadále spjaté s jadernými zbraněmi, protože americká CNN získala satelitní snímky, na kterých jsou patrné stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Znamená to, že Irán obnovuje svůj jaderný program?
11: Já vás musím poopravit. Tvrdí se, že tam byly jaderné objekty. Ona je to vojenská základna. To jsou přesně ta slovíčka. Já vám řeknu třeba jedno své dávné selhání z doby, kdy jsem byl v rozhlase. Také jsem citoval americké zdroje, vypadaly zasvěceně, že Irán, co si někde bourá na stejné základně Parčín, že tam prostě zakryl obrovským stanem nějakou budovu, kterou odklízí, aby tam nebyly stopy radioaktivních částic a tak dále. Pak se ukázalo, že prostě tu budovu, že tam normálně stála dál, že jenom obkládali růžovým polystyrenem. My teďka máme nějaké satelitní snímky, které ukazují, že se tam něco děje.
5: A informuje o nich CNN, to znamená, neopravujete mě, ale CNN. Když
11: já neopravuju vás, já vám jenom říkám, že
5: i když je to CNN.
11: Výborně, ale to neznamená, že to tak je. Já jsem tehdy také citoval nějaké novináře a nebyla to prostě pravda. Jo? Takže my tady říkáme, že tam, ano, Irán je obviňován, že využívá jaderný komplex.
5: Na druhou stranu americká CNN je relevantní médium, které ano, prostě je důvěryhodné.
11: Tak uvidíme, jak to bude za chvíli, ale každopádně toto, podívejte se, co se týká vy jste řekl jaderných zbraní, jde o jaderný program, jestli je nebo není využíván k jadernému zbrojení. A když se podíváme na stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak ta léta s různou intenzitou říkají pořád totéž. Irán je v mnoha věcech velmi nevypočitatelný, velmi diskutabilně postupuje, často velmi mlhavě a tajnůstkářsky, ale to pořád z hlediska našeho expertního není důkaz, že vyvíjí jaderné zbraně.
5: Trump, a to je zajímavé, teda teď na summitu v Ankaře, ale říkal, že ta válka je vlastně už úspěšná pro Spojené státy, když Irán byl denuklearizován. A Irán, a dostávám se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy neotálí a útočí zpět na americké základny v regionu. V regionu to znamená v zemích jako Bahrajn, Kuwait, Jordánsko, ty země musí likvidovat rakety, které míří vlastně na jejich území, ale na ty americké základny.
11: Ano.
5: Jak moc to ty země štve? Že něco takového musí
11: hodně,
5: dělat.
11: Oni se vlastně stali jakýmsi rukojmím. Prostě ty země nemají radost z iránského režimu, ale nemají radost ani z Izraele. Nemají radost té války, protože se ukázalo, že Američané sice využívají jejich území a využívali i v době té horké války na jaře, ale pak nejsou schopni je ubránit. Vy jste nezmínil Izrael třeba. Dneska třeba je velice zajímavé téma, že Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu, největší letiště v Izraeli, je ze 70% vyblokováno pro americké vojenské letectvo. Tankují tam Američané se svými tankovacími letouny a sami Izraelci připouštějí, že to ohrožuje lety s desítkami tisíc pasažérů. Jinými slovy, pokud budeme říkat, že Irán někde využívá lidské štíty, tak tady je využívají Američané a Izraelci, protože si Američané udělali obrovské vojenské letiště na civilním letišti uprostřed 3milionové Tel Avivské aglomerace v Izraeli. Takže to samozřejmě potom z tohoto letiště dělá legitimní cíl. Pokud odsud budou startovat letouny k dalším útokům na Irán, tak Irán a Iránci to říkají otevřeně, my budeme útočit zpátky na americké základny.
5: Na druhou stranu jsou to partneři, ty země jsou ano. Partneři Spojených států a chápu, že teda nesouhlasí se režimem s Islámskou republikou teda v Tehránu, třeba nemají se úplně rádi s Izraelem, jak vy popisujete, ale hájí a chrání Američany. tak asi zas tak moc mít naštvaný nemohou, ne?
11: Uvidíme, dejte tomu čas. Jo, už teďka se v uplynulých měsících se objevovalo, že Američané nedokázali uchránit nejen ty partnery, ale ani ty své základny, že se budou postupně přesouvat z oblasti Perského zálivu, protože ty základny tam byly mnohem více poničené, než Američané veřejně přiznávali. S tím také přišla CNN, mimochodem, kterou jste citoval. A to, že teďka přesouvají ty tankovací letouny třeba z arabských zemí Perského zálivu do Izraele, také o něčem svědčí. Mít je co nejdále od Íránu.
5: Spojené arabské emiráty oznámily, že Írán taky zaútočil na minimálně dva tankery emirátů v Hormuzském průlivu. Můžou emiráty jako sami o sobě konat nějakou odvetu vůči Íránu?
11: Ano, mohou, a oni to, jak víme, jak se ukázalo zpětně v podstatě, nebo potvrdilo zpětně, oni to dělali i během té války, řekněme v březnu, v dubnu. Nehlásili se k tomu, to je hodně zajímavé, ale nejen Spojené arabské emiráty, ale dost možná i Saúdská Arábie, i tehdy vedle Izraele a Američanů útočili na některé cíle v Íránu, ale na rozdíl od Američanů a Izraele se k tomu nehlásili veřejně. To se dá interpretovat tak, že prostě chtěli dát Iráncům najevo, my jsme připraveni k odvetě, jestli nám ničíte tankery nebo ropné vrty, my vám je také budeme ničit, ale zároveň nechceme, aby to eskalovalo, aby vypukla otevřená válka mezi Saúdskou Arábií a Íránem.
5: Takže reciproční symbolická vendeta z jejich
11: strany. Je to dost možné, je to určitě. To Emiráty se nemohou vojenskou silou a připraveností rovnat síle Íránu, tak jako íránské ozbrojené síly se nemohou rovnat síle Američanů a Izraele. Ale nejde vždy o to uštědřit protivníkovi maximální škody, zabít mu co nejvíce lidí, ale často je to prostě i gesto stylem, my vám to teď vrátíme a nechme toho.
5: Ale že by se rozpoutala větší regionální válka na základě těchto útoků, to neočekáváte?
11: Vyloučit se nedá nic, ale nemá na tom nikdo zájem.
5: Jaká je vůbec v tuhle chvíli role vyjednavačů o tom, jaký má být vztah mezi Spojenými státy a Íránem? Pokračují ty rozhovory ještě, které byly v Pákistánu, v Kataru,
11: je dost možné, že stále pokračují. Oni, Donald Trump, vlastně je potřeba brát s rezervou ty jeho impulzivní tweety, řekněme, ale i on říká, že to jsou dvě paralelní věci. Sice se tady bojuje, ale zároveň je potřeba vyjednávat o zásadnějších věcech a já si to umím představit, že se to skutečně děje.
5: A čeho chtějí teďka Američané v Íránu dosáhnout? Když jsme mluvili o té denuklearizaci, bavili jsme se o Hormuzském průlivu. Do toho teda přicházejí zprávy a to bylo docela zajímavé, když odlétal Donald Trump z Ankary z Turecka z toho summitu špiček Severoatlantické aliance, tak mu bylo tajnými službami doporučeno, aby využil starší letoun Air Force One, ne ten nový, co dostal z Kataru, že Irán by ho mohl se chtít prý pokusit i zabít. Tak není v tom i něco trochu už osobního ze strany Donalda Trumpa, nějaká msta možná iránskému režimu? Já jsem to takhle zaslechl v podcastu Telegrafu, kde se o tom otevřeně bavili.
11: No tak ono jde o to, že teď před pár dny probíhal řadu dní pohřeb ajatolaha Alího Chámenejího, který byl do 28. února nejvyšším íránským vůdcem, byl zavražděn spolu s několika členy své rodiny. Teď byl pohřeb, který probíhal v Íránu i v Iráku částečně a během toho řada nejen íránských politiků a vojenských činitelů, ale i velká část íránské veřejnosti volala po pomstě a tam byly všude visely transparenty, přijde naše pomsta. Trump bude také zavražděn, Netanyahu bude také zavražděn. Jedny íránské noviny Jame Jam, tak ty vyšly s titulkem, který byl persko-anglicko-hebrejský, že přijde pomsta. Tak nevím přesně ta slova, jo, prostě takže...
5: No jestli je v tom nějaké jádro ještě obsahové, nebo se už jenom chtějí prostě ty lidé mstít sami sobě? Z jedné nebo z druhé strany,
11: jádro,
5: to už je jedno.
11: Já to řeknu takhle, představme si, že by Íránci zavraždili skutečně Trumpa, že by to celé začalo tím, že by 28. února Íránci zavraždili Trumpa nebo Benjamina Netanyahu. Bylo by osobní, kdyby židovský stát a Spojené státy chtěli zaútočit na Irán. Asi bychom to brali jako logické. Takže určitou logiku má, že tyto výzvy zaznívají i v Iránu. Musíme si také uvědomit, že politici, kteří prosadili to memorandum o porozumění, kteří říkají, tak dobrá byla válka, teďka už to pojďme uklidnit, potřebujeme biznis se světem, potřebujeme uvolnit zmrazené miliardy iránských dolarů v zahraničí, pojďme to uklidnit, tak to je jenom jeden z iránských politických, mocenských táborů. Jsou tam i jiní, kteří říkají, ne, my jsme měli v té válce pokračovat, Američané byli ještě pokořeni a potrestáni málo. Takže my tady si můžeme říkat, jak je iránský režim extremistický a radikální, ale to jsou lidé, kteří jednají se Západem, kteří létají do Ženevy, do Pákistánu jednat, ale pak jsou tam takoví, kteří na ně hází kamení za to, že jednají se Západem. Jo, takže i
5: žádná společnost není monolit, bez pochyby. Přesně. A ti lidé, kteří s tím ale nesouhlasí, mají třeba kam utéct a utíkají z Íránu? Je tam nějaký větší exodus někam?
11: Tak nezaznamenal jsem, ono se mluvilo o tom, že Íránci, jako bavíme-li se o populaci, utíkali z Teheránu v době, kdy ta válka vrcholila na sever třeba ke Kaspickému moři, protože v Teheránu bylo hodně cílů, které byly zasahovány a víme, že byly bombardovány i civilní cíle, dokonce i Izraelci vybombardovali jednu ze synagog v Teheránu. Takže to se dělo, ale že by masově Íránci jako uprchlické vlny někam prchali, to jsem nezaznamenal ve velkém.
5: Vy jste zmínil ten pohřeb Alího Chameneího, mimochodem jeho syn teda teď vede Írán, protože ho nikdo ještě neviděl.
11: Neviděl a mimochodem Donald Trump napsal někde, že na 90%, nebo řekl to v televizi, na 90% Mojtaba Chameneí je mrtev. Uvidíme, jestli tyto poznatky, nebo radši říkejme tvrzení amerického prezidenta jsou pravdivá. Nikdo ho neviděl. Ono se hodně uvažuje o tom, že i on byl vážně zraněn, zmrzačen, ano, znetvořen ano. Toho 28. února a dost možná proto je prostě schováván před veřejností, aby třeba říká se, že není schopen ani mluvit, takže by stejně neměl co říct, že vydává písemné příkazy. To bychom opravdu spekulovali. Ono se o tom strašně moc už napsalo a vždycky je potřeba být v tomhle opatrní. Chamenej, než byl zabit 28. února, tak xkrát se říkalo, že už je mrtev a stejně nikdy mrtev nebyl.
5: V Tehránu je teď kvůli tomu jaká atmosféra? Iránci ho nepostrádají. Mojtabu.
11: Někdo ano, někdo ne. Tady vlastně se, co se týká nálady ve veřejnosti nebo obecně politické situace v Íránu, tak prostě ta válka jí hodně posunula.
5: Jo. Co dělá ve vězení třeba bývalý prezident Ahmadinejad?
11: On není ve vězení, pokud se to píše správně, tak je v domácím vězení. A je tam
5: tak kvůli, to je pořád vězení, ale.
11: Užívá si, je pod ochranou. Oni by vám řekli, že je pod ochranou.
5: No, on by to asi neřekl, ale.
11: To je zase jiný příběh, který je také hodně zajímavý. Mahmud Ahmadinejad, řada posluchačů si možná pamatuje před lety, když byl prezidentem v letech 2005 až 2013. 8 let byl prezidentem, proslul celou řadu velmi útočných výroků na adresu Izraele. Třeba říkal, pokud chcete Izrael, proč jste si ho vybudovali v muslimské Palestině, proč jste si ho nevybudovali na Aljašce. No a teď se stále více, a to nejen v amerických New York Timesech, ale už i v Izraeli se zcela seriózně píše, že v posledních letech s ním spolupracovala izraelská tajná služba Mossad, že s ním počítala, že bude-li svržen režim, nebo někteří lidé z toho režimu, tak právě Ahmadinejad by je mohl nahradit. Dokonce bývalý ředitel Mossadu se měl s Ahmadinejadem sejít na jakési částečně fingované nebo účelové konferenci akademické v Budapešti před několika lety, kdy prostě Ahmadinejad byl pozván na konferenci. I tady v Česku tehdy někdo psal, jak může takovéhoto antisemitu někdo zvát vůbec do Evropy. A ejhle, oni tam antisemitu si pozvali Izraelci, aby s ním dojednávali možnosti nějakého mocenského převratu v Islámské republice Írán. Takže tady vidíme, že prostě jedna věc jsou novinové titulky, jedna věc je nálepky, které dáváme, a druhá věc je, co se odehrává za oponou. A osud Mahmuda Ahmadinejada bude v této věci samozřejmě velice zajímavý.
5: Ale nejde jenom teda o Ahmadinejada, ale vůbec teda o celou tu atmosféru a situaci, která teď je, a to napětí, které nadále pokračuje. Jak dlouho očekáváte, že takhle pokračovat intenzivně ještě bude? Protože my skutečně každým večerem se dozvídáme, že byly zahájeny nové útoky a pak se v noci dozvídáme, jaké odvety přišly.
11: Já si myslím, že pořád je to velice omezené. I z těch prohlášení, která jsou sice bojovná, ale prostě vidíme, že i Američané, i Iránci, myslím ten mainstream mocenský, který má tu většinu moci v rukou, nemluvím o těch jestřábech, kteří by bojovali do Armagedonu na obou stranách nebo na všech třech, protože i Izraelci jsou takoví někteří politici, tak si myslím, že jim jde o to situaci uklidnit. Iránci potřebují uvolnit ekonomiku, to už jsem říkal, Američané také.
5: Takže nejsme v mrtvém bodě diplomatických vyjednávání.
11: Nemyslím si. Mimochodem na ta jednání byly vyměřeny 2 měsíce. My máme za sebou měsíc.
5: No ale jak to vypadá po tom měsíci?
11: To my právě nevíme. Ano,
5: no, vidíme se, to docela.
11: Vidíme, že se bojuje, ale už jsme se bavili o tom, že paralelně s tím se může jednat. Může. To jsou 2 světy.
5: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, bylo to zajímavé.
11: Já děkuji za pozvání.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha, a přinesl svůj pohled na dění v Íránu, ptal jsem se ho na obnovenou válku, na dění v Hormuzském průlivu a tak dále. Mění se to každým dnem, ty nejaktuálnější informace proto najdete jako vždy ve vysílání na Radiožurnálu na Plusu a taky na webu i rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus. Místo činu. Po stopách zločinu v terénu i laboratoři. Který obor je považován v nedávné a dnešní době za nejdůležitější? Co pro kriminalistu znamená případ neobjasnit a odložit? Poslouchejte dnes po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Půl jedenácté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Nejméně 7 vojáků zemřelo po amerických útocích na íránskou vojenskou základnu v Bampuru, informovala o tom iránská polooficiální tisková agentura TASNIM s odvoláním na armádu. A podle jeho tvrzení americké rakety zasáhly třeba ubytovnu a strážní stanoviště s cílem způsobit co největší počet obětí. Zraněných je několik vojáků, iránská armáda slíbila ráznou odvetu. Teherán zároveň tvrdí, že nejnovější série amerických útoků v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů a více než 200 stovky lidí zranila. V zásobnicích plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace také odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Záchranáři zasahují u nehody dvou autobusů pražské integrované dopravy u Lidice na Kladensku. Na místě hlásili traumaplán. 17 cestujících se zranilo. Jednu ženu transportoval vrtulník do nemocnice do Prahy. Další mají lehčí zranění. Úrazy rukou, nohou a odřeniny. Policisté silnici uzavřeli. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion korun mohli využít takzvané EET off. A podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Počet potvrzených případů eboly v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější koňskou epidemii eboly způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních komunálních volbách kandidovat. Po úterním jednání na tom trvá předsednictvo strany. To nechce, aby nejasnosti ohledně jeho majetku negativně ovlivnily důvěryhodnost strany. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři zdědil 230 milionů korun. A vedení ODS po něm chtělo vysvětlení, jak otec k takovému jmění přišel. Dvořák trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a není obviněný ani vyšetřovaný. Konečnou kandidátní listinu bude schvalovat výkonná rada ODS v pátek. Praze ve Strakonické směrem z dálnice D4 do centra popojíždí kolona od sjezdu na Baně. 20 minut zabere trasa k dřívějšímu požáru nákladního vozidla na úrovni z Braslavy. Na místě jsou stále hasiči a průjezdný je pouze levý pruh. Dálnice D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí zůstává plnější od sjezdu na Zděby. Nejen kamiony, ale i osobní vozidla se posouvají až do omezení ve Kbelské. A pokud z pražského okruhu sjíždíte na dálnici D11 a míříte směr Hradec, připravte se na zdržení kvůli omezení u Jiren. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až zataženo, s občasným deštěm, jinak oblačno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Osobnost Plus Barbory Tachecí.
13: Současná politika je brutální, řekl můj dnešní host už léta předtím, než nastoupila dnešní vláda, a věděl, o čem mluví. České politiky sleduje desítky let. Viděl jejich ideály, podrazy, vzestupy, pády. I partaje, které měly změnit svět a nakonec nezměnily ani sami sebe. Může člověk strávit celý život pozorováním politiky, aniž by přišel o iluze, nervy a smysl pro humor? Historik, komentátor Českého rozhlasu a právě ode dneška čerstvý osmdesátník Petr Nováček je mým dnešním hostem. Moc vás vítám, Petře. Dobrý den.
4: A já jsem moc rád, že jsem tady s vámi, Váro. A s posluchači.
13: Hezký den z Plusu vám přeje Barbora Tachycí.
2: Osobnost Plus.
13: Petře, máte po tolika dekádách mluvení o politice ještě nějaké iluze? Myslím, iluze politická samozřejmě.
4: Nemám.
13: Vůbec nic?
4: Nemám opravdu, protože bývaly slabší chvíle, když jsem si říkal, hele, z tohle by třeba něco mohlo být. Jo. Tohle to ty pořád sníš o tom, že se zjeví nějaká strana, která bude mít program a nejen, že ji ho napíšou cizí lidi, ale on zejde opravdu z ní a teď oni řeknou, když by to bylo na vás, tak v prvním roce tohle, pak tohle a budou to důvěryhodní lidé, jenomže jsem se toho nedočkal. My jsme vám tohle, Báro, očekávali s mým věrným, můžu říct přítelem, byť jsme se dlouho neviděli, Honzou Hartlem, že ho, zakladatelem STEMu. A jednoho dne jsme si řekli, už dál nečekáme, víc, protože je zbytečný takovou stranu už.
13: Ne, ale znamená to, co říkáte, Petře, že vás vlastně každá partaj, která tu byla od začátku 90. let, něčím zklamala?
4: Já nechci vést po všechné řeči, ale když to obrátím, jak se to ve filozofii někdy dělá, tak žádná mi nevyhověla úplně, ale to je v pořádku, to přeci nemůže být, to je lidská záležitost, i ta politika. Ale žádnou ideální politickou stranu jsem za tu dobu nepotkal.
13: Myslíte, že vás ještě něco od politiků může doopravdy, myslím, překvapit, nebo už se vždycky jen mění jména a ty lidské slabosti zůstávají stejné?
4: Ale tak, já si myslím, že vy čekáte také, to víte, že mě může ještě něco překvapit. Nevíme prostě, až se tahle garnitura opotřebuje, nebo až lid obecní přijde na to, co si zvolil a začne přece jenom hledat něco jiného, takže se třeba ještě něčeho dočkáme. Jo. No prostě teď je to tak, jak to je, tak to vypadlo z minulých voleb. Člověk si může myslet cokoliv. Já mám spíš strach o tu budoucnost, víte, když ten lid český, a to se na něj nepovyšuju, chraň Bůh, ale když přestane určité věci rozlišovat, vnímat, kam to s touhle zemí, tato současná garnitura stačí dovést.
13: Kam, nechci se vás teď zeptat, kam to může dovést. Ptám se jenom, co přestane rozlišovat volič podle vás?
4: Báro. Ta politika se strašně změnila, vy to víte líp, než my každý den tady někoho s proměnutím kucháte u toho mikrofonu. Okamžiku, kdy do toho nastoupily sociální sítě, tak už to není ta polis, služba obci nebo státu. Je to všecko svým způsobem nějak marketingová záležitost. Ideje se vytratily, sleduje se efekt a lidem, a to je to moje zjištění, lidem to zatím nevadí, ba některým to vyhovuje. Ono je evidentně pro určitou část společnosti pohodlné, když projede večer ta svoje oblíbená sociální média a myšla by se něčím složitěji zabývala, tak za 5 minut si vytvoří obraz, ale také plný odsudků, nepodložených odsudků. Prostě ta politika se zkazila. Já si opravdu myslím, že se zkazila v okamžiku, kdy ovládly sítě. No ale to neznamená, že vy, podívejte se, může přijít chvíle, kdy se ukáže, že tento způsob vládnutí vede tu zemi opravdu do nějaké úzké uličky, z které by nemuselo být východu. Já se hlavně bojím, protože jsem se zabýval nacismem a totalizací státu, já se hlavně bojím toho, že se postupně budou oslabovat nejrůznější mechanismy demokratické, ale zejména instituce.
13: No a nemáte pocit, Petře, že přesně tohle se začíná dít s touhle vládou?
4: Já s váma naprosto souhlasím, to víte, že ano. A ještě, co mám další pocit, a to nevím, jestli vás povídat, to si nedovolím, ale Ono se to děje krok za krokem naprosto cíleně. Sedíme v Českém rozhlase, to, co se děje kolem Českého rozhlasu, to přece není nic jiného, než pokus, my jim prostě hodíme oprátku na krk. Uděláme to postupně, nenápadně, a než mrknou okem, tak to za rok bude všecko jiný.
13: Ale dělají to nápadně, to si přiznáme.
4: Dělají to nápadně, ale helejte se, Hitler měl si takovou zásadu, že komu patří dětské učebnice, tomu bude patřit budoucnost Německa. To jsme se posunuli. Dneska se to odhrává všecko na sítích a hlavně dneska nemáme politické síly, které by podobným názorům účinně oponovaly. Máme politické strany z té bývalé vládní koalice, ale nezlobte se na mě, já při vašem jarém věku, promiňte, se tak vyjádřím, ale prostě to není žádná opozice, to, co oni nám předvádějí.
13: No, to jste otevřel další téma, ke kterému se dostaneme hned za chvilku, ale určitě jste zaznamenal, že právě kvůli reorganizaci financování televize, České televize, Českého rozhlasu, zdejší zaměstnanci stávkovali.
4: Báro, kdybych byl ještě stále zaměstnancem, tak bych stávkoval určitě s váma.
13: Ale vidíte, já se na to chtěla zeptat a vy jste mě předběhl.
4: Ale
13: stávkovali i s tím, a to by mě zajímalo, jak byste se s tím vyrovnával, že to možná k ničemu nebude. Že to nejspíš nepomůže od ničeho k ničemu. Jak byste se vyrovnával, kdybyste stále sem každý den docházel právě s tím, co se bude dít?
4: Báro, nelehko. Ale víte, protože jsem historik, tak to bylo stávek v dějinách, které byly de facto dopředu prohrané a stejně do nich ti stávkující šli. A teď nemyslím takové ty stávky divoké nebo určitou politickou krajností vyhnané jaksi k životu. To nemyslím. Byly i třeba v Itálii vezmu stávky po druhé světové válce, ve Francii, to bylo něco podobného. Prostě stávky se někdy vedou, bohužel jenom kvůli tomu, abyste dala ještě jednou najevo, že prostě takhle ne a ne a ne. A když to prohrajeme, tak to je to něco, jak když to prohrajeme v boji. To víte, že to, já se obávám, že to prohrajeme, protože podívejte se, přijímání zákonů tady, to je prostě, tady se dělá politika jak v časech výjimečného stavu. To prostě neexistuje, aby v normálně fungující demokracii, aby si to vláda, která chce vládnout rychle, efektivně, aby si to usnadňovala tak, že vždycky se nějaké myšlenky zmocní skupina poslanců. Ten návrh zákona pomine to jinak předepsané oponentní řízení. Posluchači jistě vědí, ale to je asi až 35 míst, na něž ten zákon normálně přijde, oni se vyjádří ano, ne a dají své připomínky. Tohle to se všecko nekoná. Jinými slovy, to ty zákony, které vznikají, víte, co bude první věc? Že až se trošku znormální ta situace, že se budou muset zase všecky opravovat.
13: Petře, tohle, jak prochází návrhy zákonů sněmovnou, co se děje s médií veřejnoprávními a spoustu dalších věcí se odehrálo. A já se ptám teď jenom, co vás nejvíc tíží z těch věcí, které se dějí za poslední měsíce?
4: Cílené útoky na instituce demokratického státu a jejich oslabování.
13: Myslíte tím třeba soudy?
4: Třeba i soudy, to už jsme opravdu hodně daleko, to se v demokracii opravdu nedělá. Myslím třeba soudy, ale myslím instituty a instituce, jakým je nakonec i Český rozhlas, teď vemte nadační hnutí, kdo se bude starat o ty chudý nebohý lidi, o kterých se dosud starali aspoň částečně veřejně prospěšné společnosti. Tohle to, víte, já už si na to pamatuju. Oni to politické strany neměli rádi, nevěděli si s tím rady. Protože zatímco politická strana je organizovaná vertikálně od zhora dolů, tak tahle ta všelijaká občanská hnutí veřejnoprávní, ta jaksi prostupují vodorovně tou společností. A ty strany, oni to někde na to narazili, uchopili to a teď co s tím, jo? Nemohli dát pokyn tam nahoře, takže...
13: Špatně se to ovládalo.
4: Ale to, co dělají oni dneska, to je totální útok na ty veřejně. Tenkrát to bývala ODSka neměla ráda tyhle instituce, a měla k tomu ideologii svoji, jo, tak dobrá, to věděli, ale to, co je dneska, to je něco jiného, to je vendeta.
13: Víte, když mluvíme právě o tomhle tématu, docela by mě zajímalo, jestli při kritickém vidění toho všeho, tak jestli taky kriticky vidíte, nebo si vůbec vzpomenete na to, že tyhle partaje musel někdo zvolit. Na to, že takto většina zjevně prostě chtěla. Uvědomujete si to?
4: Uvědomuju, protože ta krize politického stranictví nastala někdy v polovině, někdy kolem roku 2005. Jo. To nám tady tenkrát místo těch kamenných politických stran začala vznikat taková podivná uskupení, nejdřív jedno a pak v roce 2011 hnutí ANO. A pamatujete si, pan dnešní premiér Babiš to zkusil s tím nominovat několik svých kandidátů do Senátu a ti všichni neuspěli, tak správně řekl, na to se musí jít jinak, a založil si vlastní politické hnutí, což není politické hnutí, a to jsou de facto jeho zaměstnanci. Ale já to tady nemohu říkat, protože to nemůžu doložit, ale i v téhle bídě mám stále takové nějaké kontakty, že se třeba dovídám, co se dělo na koaličních poradách, nebo ještě lépe pak na poradách poslaneckých klubů.
13: Této vlády. A co?
4: Zejména některý, takhle byste nejednala ani, tam padají vulgární slova. Já jsem se kdysi po jednom tom jejich celostátním sezení, když došlo ke zásadní změně stanov, zabral do těch jejich nových stanov. A opravdu jsem se tomu věnoval 2 dny, než se o tom napsal článek do Lidovek. Měl jsem z toho velké nepříjemnosti, vrhli se na mě 2 zbrojnoši královi a nakonec to skončilo dvěmi velmi zajímavými rozhovory z očí do očí s dotyčným mužem, dnes číslo 1, velmi zajímavým. Říkám to jenom proto, že to se všecko vaří z vody, to nemá žádný ideologický podklad.
13: Ale
4: vy to víte. A prostě nemáme tyhle, nefungují, najmem si jiný, jo?
13: Teď jenom řekněte, vidíte vy sám nějaké světlo na konci tunelu? Vidíte něco, k čemu by se dalo, já nechci říkat upnout, to je možná moc silný výraz, ale takové nakopnutí, že může být i jinak. Tak vidíte něco takového?
4: Páro, vždycky to v těch dějinách bylo tak, že míra netrpělivosti, dříve se říkalo nespokojenosti mas, se jednoho dne dovrší a současně ta vládnoucí garnitura udělá tak těžké chyby, za to zaplatí i ta společnost. Třeba by nás vtáhli do nějaké aliance, v kterých bychom nechtěli být. Najednou bychom byli na straně pana Putina, nebo co takového. Rozumíte, kam myslím? Prostě nějaký takovýhle otřes často tu společnost, jak jste říkala, nakopne a některé části těch lidí se jakoby rozhrstkne a oni se jednou, to přece už není možný. To přece už ergot nejde. Ale trvává to velmi dlouho. Ale to jste, víte, učilo se o to. To jsme u povinnosti politických stran a hnutí. To jsme u povinnostek opozice.
13: Tak, právě přesně o tom chci mluvit. Myslíte si...
4: Já vás znám, to já vím.
13: Myslíte si, že Babiš je o tolik, a teď mluvím o jeho výsledcích volebních, o tolik lepší než ostatní, anebo opozice je o tolik horší, než jsme čekali?
4: Já se bohužel myslím, že vaše druhá varianta je ta správná. Ne, ta opozice je špatná zatím. Ale prostě podívejte se ten balík těch 32-33% hlasů, který to hnutí ANO dostává, ať se děje, co se děje, jinými slovy. To je v podstatě jeho stabilní elektorát, s kterým neotřese vůbec nic. To znamená, nedá se s tím dělat, buď to jedna možnost, že se taková věc přece jenom stane. Podívejte se, já přeju panu Babišovi dlouhého zdraví jako každému, jo. Osobně proti němu vůbec nic nemám, jenom bych si vybral jiného předsedu vlády a se na mě nezloví. No, já proti němu nic nemám, ale nejsme nesmrtelní. On to táhne do jisté míry sám, je to workoholik, spí asi 3 hodiny denně, od půl páté obvolává své ministry a ke jich jistě velké radosti jim udílí úkoly, že jo? Jo? To je prostě, to je ten jeho mikromanagement, který on říká, ale tohle to přeci ani člověk, který je zvyklý tímto způsobem pracovat, když mu bude 73, nemůže dělat do nekonečna. Takže si kladu otázku, co bude z hnutí ANO, až jednou jeho v čele nebude stát Andrej Babiš.
13: Tak, ale je zajímavé to, co jste řekl, že bez ohledu...
4: Neříkejte.
13: Počkejte vážně. Bez ohledu na to, co případně hnutí ANO provede, či neprovede, prostě může provést už téměř cokoliv a stejně bude mít velikánskou voličskou základnu větší než jiné. To samé včera řekl profesor Lukeš, se kterým jsem mluvila o Trumpovi. On říkal, to
4: já
13: je...
4: Já jsem vás samozřejmě slyšel.
13: Tak, to je prostě ta figura, která je vlastně neporazitelná v tuhle chvíli kvůli tomu charizmatu. Takže jenom se ptám, jestli vy, který tak jako obecně fandíte politice, dík jste jí zasvětil život.
4: Je to do věce, ano, přiznávám se k ní.
13: Tak, ale jestli vlastně jste ukonejšen, bych řekla tím, že prostě zákony přírody nám jako slibují, že jednou se to změní, jestli vám to
4: říkáte
13: stačí.
4: Říkáte to jemně, ale já opravdu přeju každému a panu premiérovi taky dlouhé zdraví. On to v tom životě ostatně taky nemá jednoduché, ale kdo máme. No ale to víte, že tohle bývají prostě tak, pan Havlíček je nepochybně schopný člověk, technokrat, nemám nejmenší pochyb o to, že by dokázal stát v čele vlády hnutí ANO a že by to fungovalo možná jako hodinky. Ale
13: to
4: ta magie,
13: ano.
4: To je ten Babiš.
13: Ja. A teď, když jste zmínil to slovo magie, se mi líbí, více při zemi se tomu říká charisma toho vůdce, tak já se ptám, vidíte na straně opozice ne někoho takového, ale naději, že by tam někdo takový časem mohl být?
4: Laruško, já vás nechci popudit, ale soudruzi říkali, že kádry rostou z úkoly. Jo. Prostě, když to hrajou takhle při zemi, jako to ta opozice hraje, se podívejte, jo. To přeci nemůže být role opozice, aby si vynutili svolání mimořádné schůze sněmovny. Tam se handrkovali, než jim to ty druhý zarazej a neschválili ani program. Tohle to přeci ani přátelé té opozice přeci nemůže uspokojit. Proč to nemá žádný efekt? Je tam pár schopných řečníků, ale řečnit pro řečení nemá smysl.
13: Ale můžu něco na vás zkusit, Petře? Totiž myslím si, že cesta od pozorování politiky k dělání politiky je ještě dlouhá, ale můžu si troufnout tenhle dotaz, doufám. Kdybyste
4: vy cokoliv.
13: Díky. Vy, kdybyste byl na místě dnešní opozice, s tím chumlem těch partají, které tam jsou, tak Co byste udělal?
4: Jak baronko, můžu si dovolit malou lekci nejdřív.
13: No.
4: Protože jsem historik a protože se to tady obecně plete. Dávám hádanku. Voskovec a Werich v jedné předscéně zpívali: my nemáme strany, my máme partaje. Napadne vás proč? Nemusíte přemýšlet, já to řeknu, jo.
13: Jo, to jste se mě ptal.
4: No.
13: Aha, to jsem nepochopila.
4: Promiňte, jasně.
13: Já myslím, že to je součást té písně.
4: Ne, prostě to se tady zaměňuje, partaj. Partaj. To byla SPD ve 20. letech v Německu a jiné. Partaj, to je strana, která má 250 000 členů, jako tady měla za první republiky národní socialisti měli 230 000, sociální demokratie 250 000. To jsou partaje. To jsou velké struktury, které když se dostanou k moci, tak jako to třeba bývalo v Rakousku, tak obsazují všecko od ministra školství až po školníky, jo?
13: Ale Petře, počkejte, na vteřinku. Jako my se ale vzdalujeme od té mé otázky. Co byste dělal?
4: Hned přiblížím, my nemáme žádný partaje. My máme větší či širší stolní společnosti, které nefungují vůbec jako ty takzvané partaje. Existuje známá teorie, první republika byla republikou stran, které tam měly dominantní úlohu, taky ke škodě, jo? Ale to my vůbec nemáme. To je, tady neexistují normální výměny personální v těch stranách, že by tam někdo s někým bojoval. Ty strany jsou tak úzké, tak malé, že se to všecko odehrává v takový rovi, hele, my pomůžeme Jardovi a vy vás pomůžete našemu Frantovi, jo. To je ten problém.
13: A taky zapouzdřené jsou.
4: A taky zapouzdřené. Oni mezi sebe nikoho nepustějí. Já jsem se mezi nima pohyboval, jo. Prostě, jako by nám tam dělal zbytečný problém. Tak ještě počkáme.
13: Ale tak, Petře, teď ten dotaz znova. Co byste dělal na místě dnešní opozice?
4: Sformuloval bych nějaký program, ne megalomanský, za prvé, za druhé, za třetí. Tři hlavní témata. A hlavně bych se dohodl, jak budeme společně vystupovat a kdo si veme na starost jakou tématiku. Není možné, tohle to se dneska děje, že každý hovoří ke všemu a nemá to často hlavu a patu. Takhle to, ta opozice na ničem nesedí. Ta se prostě vznáší a když se jí zdá, že od protilehlé strany letí nějaký míček, tak ho napálí. A to je málo, že jo?
13: Víte, vy jste osobně poznal stovky politiků, tak odhaduji.
4: Asi jo, no.
13: A podle čeho se nejrychleji pozná, že člověk není pro politiku dost dobrý? Podle čeho se to pozná? Podle čeho to poznáte hned ze začátku?
4: Neumí formulovat myšlenky.
13: Že řeknete, nemá myšlenky.
4: No tak děkuji vám, to samozřejmě. Neumí formulovat myšlenky, záhy přijme na tom, že důvod je v tom, že prostě nemá myšlenky. To je ještě to další stádium. Ano, děkuji vám. Teď jste klepla, že bych přímo na lebku. Tak a to je to samozřejmě. Neumí své myšlenky veřejně obhajovat. Prostě je to amplion, který zapne, něco odvypráví a bez ohledu na to, co říkají ty druhý, protože neposlouchá, a totiž hlavně není schopen toho. Všimla jste si, že jak přestaly existovat ty některé deníky, takže z českého politického života téměř mizí politický diskurs. Tady se, co já pamatuju z 90. let, někdo něco prohlásil a druhý mu na to odpověděl v jiných novinách. A takhle to běželo jako nové. To už tady neexistuje. Tady mluví k sobě, tady už nikdo neočekává ani odpověď. Ten se okamžitě ozývá z těch sociálních sítí, ale to není hluboká výměna názoru. To opravdu ne.
13: Nepříliš optimistické povídání dneska s čerstvým osmdesátníkem Petrem Nováčkem bylo dnes na programu. Petře, doufám, že se nevidíme naposledy, protože to téma, o kterém spolu mluvíme, bude věčné. Děkuju moc.
4: Já děkuji za pozvání, moc si ho vážím a přeju Českému rozhlasu a Varunko vám osobně co největší kus štěstí, protože ho budete a budeme potřebovat. Já se s prominutím, i když od 1. ledna už jsem plném důchodu, tak já se stále k těm rozhlasákům počítám.
13: Děkuju moc. Hezký den.
4: Já taky děkuju. Nashledanou.
2: Interview Plus.
8: V čem spočívá nová politická strategie Ukrajiny? Proč kvůli ní po roce odchází premiérka Svyrydenková? A přibližuje se Ukrajina k přístupovým jednáním s Evropskou unií? Na to se budu ptát ukrajinistky Lenky Výchové.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
0: 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. Nejméně 7 vojáků zemřelo po amerických útocích na íránskou vojenskou základnu v Bampuru. Informovala o tom iránská polooficiální tisková agentura TASNIM s odvoláním na armádu a podle jeho tvrzení americké rakety zasáhly třeba ubytovnu a strážní stanoviště s cílem způsobit co největší počet obětí. Zraněných je několik vojáků. Iránská armáda slíbila ráznou odvetu. Teherán zároveň tvrdí, že nejnovější série amerických útoků v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů a více než 200 lidí zranila. Podle Američanů měl dnešní útok za cíl snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Iránské revoluční gardy naopak noci zaútočily v Bahrajnu na základnu americké 5. flotily.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Francouzští poslanci budou hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. Podle deníku Le Monde národní shromáždění zřejmě legislativu schválí. Francie by se v takovém případě připojila k 11 zemím ve světě, ve kterých vážně nemocní pacienti můžou na lékařský předpis dostat smrtící látku.
2: Říkám si, že až to nepůjde a rakovina se rozšíří po celém těle, tak budu mít aspoň nějaká úniková vrátka. Nechci skončit jako zelenina odkázaná na přístroje.
3: Popsala českému rozhlasu 82letá paní, kterou operovali kvůli nádoru v prsu a rakovině tlustého střeva. Návrh zákona počítá s tím, že o asistovanou sebevraždu nebo v některých případech o eutanázii budou moct požádat dospělí lidé s nemocí v terminálním stádiu, kteří o sobě dokáží vědomě rozhodovat. Zatímco obhájci zákona tvrdí, že je vyvážený, kritici poukazují na to, že nezavádí dostatečné záruky, které by zabránily zneužití nebo špatné interpretaci legislativy. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skoro za hodinou se otevře areál Kalarsov Ostrava, až do soboty nabídne více než 100 hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmí vnášet deštníky a velká zavazadla, zakázaný je také alkohol nebo zbraně. Na Kalarsa se opět platí jen bezhotovostně. Ředitel festivalu Filip Košťálek doporučuje stáhnout si do telefonu festivalovou aplikaci.
4: Rozhodně to chce dobře se vybavit, to znamená dobrou obuv, pláštěnku sebou, počasí může být nevyspytatelné, pokrývku hlavy, no a taky prázdnou láhev, protože všude tady v areálu je pitná voda zdarma, takže doporučuji dodržovat pitný režim.
0: Vítězství 2-0 nad Francií a postup do finále mistrovství světa slavili Španělé ještě po půlnoci. Vyšli do ulice s vlajkami a oslavovali hlavně troubením auta zpěvem. O titul světového šampiona se utkají v neděli s vítězem druhého semifinále, tedy buď s Anglií nebo s Argentinou.
5: Radost z výsledku utkání dávali fanoušci v Andaluzii na jihu Španělska najevo hlavně sborovým skandováním popěvku o hrdosti na to, že jsou Španělé. V barech, restauracích a před zahrádkách lidé neodtrhli oči od obrazovek a prožívali s hráči chvíle napětí. Při obou gólech vstávali ze židlí a objímali se a konec zápasu pak si jasotem odpočítali.
6: Argentina.
5: Parta kluků ve žluto-červených dresech a se španělskými vlajkami na ramenou by jako finálového soupeře nejraději viděla Argentinu. Z Linea de la Concepción Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna popojíždí delší kolona ve směru z Prahy. V obou pruzích se zpomaluje u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178. Od Vyškova čekejte jen kratší zdržení od Slatiny z kilometru 201. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy kousek před Novou Vsí na 18. kilometru bourala 2 nákladní vozidla, blokují pravý pruh. V koloně se zdržíte 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude oblačno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě další epizoda pořadu Místo činu.
7: On jak stál na tom balkoně, zhruba metr ode mě, tak na parapetu, měl vražednou zbraň, měl tu pistoli, kterou měl nataženou na bojový komoře. Když si vezmu třeba pachové stopy, které se pořád taky vyvíjejí, tak bohužel u nás teda pachová stopa není jako soudní důkaz. je to určitá indicie, která se může vložit do toho řetězce nepřímých důkazů. V nějakém časopise jsem se dozvěděl, že existuje nějaká genetika a byl tam popisovaný případ z Velké Británie. Čistým sledovám můžu říct, že vždycky pro ten případ člověk udělal maximum. A když už skutečně byl v koncích, tak pak to odložení je takový těžký, ale pořád si k tomu vracíte.
8: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl třetí. Po stopách zločinu v terénu i laboratoři. V dalším dílu série se nejprve vrátíme k práci operativy. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým hostem je opět bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Při pohledu do minulosti, byla jeho práce u policie někdy nebezpečná?
7: Samozřejmě, že někdy může být nebezpečná. Každopádně ty operativci nebo ty kriminalisti tak chodí ve dvou. Já jsem tam jeden čas měl jednoho kluka, to byl workoholik, a na to nezapomnu, tenkrát to bylo vytěžování na takový ty ukrajinský dělnický ubytovně, kde prostě, když přišli po práci, tak se odevřela vodka a pilo se a taková ta klasická, kde v jedné místnosti bydlo třeba 10 lidí, byly tam 3 palandy nad sebou až ke stropu a to byla velká ubytovna, kdy tam kluci byli tam ve třech a končili někdy v půlnoci a já ráno ve 4 hodiny mám domů telefon a ona mi tenhle ten člověk říká, tak já už jsem zase na ubytovně a dělám tady další šetření. Říkám, s kým tam seš? No sám. Říkám, a švěj tam otať. Kluk, on se snaží. On se snaží, no ale byl tam novej a on si tohle neuvědomí. Neuvědomí si to nebezpečí. Já sám jsem se dostal do takové situace taky nedopatřením. Já o tom teda píšu v jedné knížce tady ten případ. V té době jsem nedělal ještě vedoucího oddělení, dělal jsem vedoucího pracovní skupiny jedný, zastupal jsem vedoucího, ale zároveň jsem dělal vedoucího té pracovní skupiny a tenkrát byla vražda na Praze 4, bylo to v prostoru mezi panelákama a já, protože jsem ráno přijel do práce, bylo to v noční době, kdy jsem tam našel teda tělo, které bylo zastřelené. A já jsem se nedostal na místo, protože od rána tím pádem máte spoustu práce kolem připravy se šetření lidí, co místo, pitva. Je tam spousta práce kolem toho, spousta papírování jako vedoucí a tenkrát tam byla nová policistka Petra Matoušková, která tam krátce předtím nastoupila. Já jsem ji zaučoval, ona tam teda předtím pracovala, ale někde jinde. A já jsem ji zaučoval teda na těch vraždách, to byly takový ty první týdny, který tam byla, se dá říct. A teď byla vražda, ona mi pomáhala s papírama a my jsme končili někdy kolem 7-8 hodiny večer, bylo to už v zimě, takže byla tma a já říkám, Petru, já ti děkuju, já si beru auto domů, já tě hodím taky domů, ona bydla na Barandově. A ještě tam byl kluk z Prahy 4, výborný operativec taky z obvodu, kterýho já jsem vždycky přemlouval, aby k nám šel na vraždy a on, že je teda věrnej tý 4, tak nešel. Peťa Kočí. A on tam zůstal taky ještě s námi, pomáhal tam. Říkám, já tě taky hodím domů, ale chtěl bych ještě vidět to místo, kde se to stalo, aby člověk si tak nějak ujasnil, co by, jak by. A přijeli jsme na tu Prahu 4, na to jižní město a mezi ty paneláky Peťa říká, hele, bylo to tady, tělo leželo tak a tak. Já už jsem teda měl fotodokumentaci, takže už jsem zhruba věděl, ale přece, když to vidíte na život, tak to je o něčem jiným. A my jsme se šli podívat, já jsem bral Petru taky ven. Já říkám, ježiš, tady z toho baráku, ale mohl někdo něco slyšet, protože to šetření ještě tam nebylo hotové. Já říkám, hele, jen tak pro zajímavost, to byl nějaký 4-5-patrový baráček, nebo panelák, teda takový ten malej, ta kostka. Říkám ti, Petro, pojď, koukneme tam, kdyby náhodou, já to vezmu úplně ve zkratce. Vyšli jsme tam, většinou ty prověrky v baráku se děly od posledního patra směrem dolů, tak já jsem zazvonil na první dveře. Přišla nám otevřít nějaká paní kolem těch 35 let, já si ji představil, říkám, dobrý den, Teď se mi vysvětlil, jestli něco slyšela, neviděla, takovýhle ty. Ona říká, no já bych něco o tom možná věděla, pojďte dál, já nechci tady na chodbě. Tak jsme teda vešli do bytu, ona nás pozvala do kuchyně, říká, posaďte se, já akorát si dělám kafe, dáte si se mnou, no tak mi samozřejmě, že jo. A to byla taková ta malá kuchyňka, paneláková, kuchyňská linka, průchod na balkon, sedací souprava rohová, tak jsme sedli k té sedací soupravě, paní zuhořela kafe, sedla si k nám, říká, víte, já tady bydlím sama, já jsem rozvedená, a jako mám problémy s penězma, tak jsem si sem vzala podnájemníka. Je to nějaký cizinec, bydlí tady pár dní. A já jsem slyšela včera večer ten výstřel, venku tu střelbu, a on krátce na to přiběh a měl zakrvacený čelo celý a hned se zamknul u sebe v pokoji. A říkal, no tak, a to bylo krátce poté. No on přiběh, potom jenom vylez a jestli bych mu to ošetřila a on má rozseklý celý čelo, tak jsem mu tady ošetřovala a od té doby vlastně tady v pokoji. A říkám, je tam, ne, on když vás slyšel, víte, tak vyběh z pokoje a než jste sem prošli, tak on se schoval na balkóně. A teď říkám, no tak to je hezký, tenkrát nebyly žádný mobily, nic, abych telefonoval, aby tam někdo přijel. Říkám, no kde je teď? No stojí na balkóně a asi na nás kouká z té tmy přes to sklo. A já jsem seděl přímo pod tím oknem. A říkám, no tak to je hezký, tak jak to provedem teďka? Tam, když půjdeme pryč, tak on zmizí. Říkám, víte co, tak se domluvíme, my jsme tady z obodního oddělení, tady odtaď jsme teda už v civilu, už máme po práci, ale přeci jenom tady dole máte kočárkárnu, kolárnu a někdo tam ukradl nějaký drahý kolo, tak my jsme tady kvůli tomu kolu. Když tak ho zavolajte dovnitř a my jsme tady, tak se zeptám, jestli někoho viděl, neviděl, kde je celý den doma. Tak ona odevřela dveře, říká, je to dobrý, můžeš jít dovnitř. Pane, paní, kdybyste viděla, co tam lezlo do dveří, to byla, jestli to můžu říct, reklama na Mr. Proper. Ten holohlavej plešatej, ta ohromná hrana, jo. On se sotva vešel do těch balkonových dveří s těma ramenama. A říkám, proboha, no to je šílený tohleto. A teď si tak v duchu říkám, no tenhle ten, kdyby se do nás dal, tak nás tady rozmlátí. Jeli jsme domů, žádnou zbraň, žádný pouta jsme neměli nic. A já mu říkám, je, ahoj, posaď se, proč jsi schovanej venku, prosím tebe, tam musí být zima. On to byl cizinec, jestli to můžu říct, byl to Polák. No a tak si ta ohromná hrana sedla proti nám. Já říkám, dej si taky kafe. A teď mu říkám, víš, my jsme tady z policie, no a teď jsme začali, no a mezi řečí mu říkám, jestli něco neviděl, neslyšel, že kvůli kolům jsme tam někdo ukradl drahý kolo. A Petry brácha, on jezdil závodně, nějaký ty bajky, já nevím co všechno, tak mu začala popisovat strašně drahý kolo, který má její brácha. Prostě hned mi tam přihrávala. Tak jsme se tam chvíli povídali a po chvíli mu paní uvařila taky kafe a říkám, ty prosím tebe, co se ti stalo, máš takový šram na čele? On říkal, že ho mohli zabít, že nějaký Ukrajinci, že se s nima nepohod. A já říkám, ty Ukrajinci, prosím tebe, ale jsem se jako Ukrajinci, víš, ty jsem teď jezdí, oni, ty seš tady za prací, oni tam vám Poláku, my jsme bratři, že jo, s Polákama a Ukrajinci, oni vám tady berou práci a takový ty teďka ty. No prostě během čtvrt hodiny jsme byli kamarádi. Já jsem mu ještě řekl, že ho mohli zabít chudáka. A jestli to oznámil na policii, on byl takový jednodušší, říkal, že ne. Říkám, no to bys měl oznámit, protože jestliže to oznámíš, tak mě můžem chytit. Teď fakt tě mohli zabít. Věřte tomu, no já to zkrátím, my jsme během dalších 10 minut se sebrali a šli jsme dolů do auta s tím, že ho odvezu na policii a on to tam oznámí a my pak ty Ukrajince budeme hledat. Takže v první chvíli jsem si nemohl vzpomenout, kde tam je to obodní oddělení nejbližší. Jo. Ale Peťa, který na nás čekal v autě ještě, tak poradil, tak jsme přijeli tam na to obodní oddělení, no místní, já jsem hned vyběhl, vynechal jsem je v autě s ním, říkám, prosím tebe, kde tady máte celu, já jsem přivedu, pravděpodobně to je pachatel, tak jsem zase přišel a to říkám, pojď je to vyřízen, jdeš hned na řadu, vůbec nebudeš čekat. Tak jsem mu tam posadil do té jejich separační místnosti, to malé, co mají zadržený, no a Nejhorší potom bylo, když jsme se vrátili do toho bytu, tak on jak stál na tom balkoně, zhruba metr ode mě, tak na parapetu, měl vražednou zbraň, měl tu pistoli, kterou měl nataženou na bojový komoře. Takže stačilo tam jenom trošku zazmatkovat a asi ani já, ani Petra by jsme tady už dneska nebyli. Můžete se dostat i k takovým situacím. Já potom, když jsem to v práci vyprávěl, tak ty nejvyšší šéfové se chytali za hlavu. Jo. No ale prostě stalo se to, ale dostali jsme se z toho. Takže můžete se kdykoliv, čemukoliv takhle dostat.
8: Který obor a jeho rozvoj považuje Josef Lotés v nedávné a dnešní době za nejdůležitější?
7: Bezesporu dneska je to genetika. Genetika. Když si vezmu třeba pachové stopy, které se pořád taky vyvíjejí, tak bohužel u nás teda pachová stopa není jako soudní důkaz. Je to určitá indicie, která se může vložit do toho řetězce nepřímých důkazů. Já svýho času jsem jim hodně fandil, dokonce manžel té Petry Matouškový, která u nás pracovala, tak to byl specialista na pachové stopy a dokonce svýho času dělal pachové stopy, tak dělal drogy, drogoví psy a svýho času vyhrál i mistrovství světa v drogových psech. Takže ty pachové stopy, kolega můj, který se zabýval pachovkama, Martin Kloubek na policejní akademii, který pracoval, tak se úzce zabýval pachovýma stopama. Dokonce na pachových stopách si mám takový dělal docenturu, kdy spolupracoval s Polákama, kdy Poláci podle všech poznatků jsou nejdál ve vývoji těch pachových stop, kdy dokáží z vody sejmout pachový stopy a takovýhle ty. Takže i to, ale v současné době bezesporu je to genetika. Je to známý, já jsem o tom vyprávěl mnohokrát, kdy já jsem se dostal poprvé ke genetice. Bylo to v roce 1991. Já jsem ani nikdo u nás o té genetice do té doby neslyšel a já náhodně, snad v nějakém časopise, jsem se dozvěděl, že existuje nějaká genetika a byl tam popisovaný případ z Velké Británie, kolebka genetiky, někdy v roce 1987. Byla dvojnásobná vražda v jednom britském hrabství, kdy byly zavražděny dvě dívenky a poprvé v kriminalistice tam byla použitá genetika jako novinka s tím, že rok na to ti pachatelé byli odsouzeni na základě genetiky. No já jsem z tenkrát, že jsme tady měli tři vraždy z počátku 90. let. Vražda a byly to sexuálně motivované vraždy. V rozmezí vždycky pár měsíců od sebe, kdy modus operandi podle vyhodnocení se nám jednalo o jednoho pachatele. A ne ve všech případech, ale v těch dvou posledních případech jsme měli ještě zachovaná těla. A tak já jsem začal zjišťovat, jestli u nás v republice někdo dokáže udělat genetiku. A tenkrát jsem zjistil, že jediný, kdo to dokáže, tak je v Bratislavě pan profesor Ferák. Tak já jsem se s ním domluvil telefonicky s tím, že ano, že on by se o to pokusil a abych mu přivez teda vzorky. Tak já jsem byl na soudním lékařství a oni říkají, no jaký vzorky? A říkám, já nevím, on chtěl vzorky. Tak mi tam dali tenkrát chladicí tašku a do toho mi dali nějaké vzorky, nějaké tkáně těch těl, rozdělili to. Vím, že tam byl část pochvy a takovéhle věci. A já jsem s tím vyrazil do Bratislavy a když jsem přijel do Bratislavy, a teď jsem to panu profesorovi takhle tam vyndaval, tak on se chytal za hlavu, protože říká, Ježíš Maria, mě stačí stěr z toho. Co já s tím, no, takže to jako si z toho vezme odborně sám ty stěry a že se pokusí teda z toho udělat genetiku. Trvalo to tenkrát dost dlouho, dneska ta genetika úplně o něčem jiným. On mi tenkrát začal vykládat, co je to vlastně genetika, já jsem to teda poznával, to byly takový ty prvopočátky vůbec, jakým způsobem se to získává, zkoumá teda buňku, jo, a takovýhle, že neví, jak dlouho potrvá ten vývoj té řady, jak se to bude vyvolávat, jo, jestli na to působí měsíc nebo počasí, jestli prší, neprší. To nikdo tenkrát pořádně nevěděl, každopádně to trvalo asi 3 měsíce a po 3 měsících jsme dostali teda genetiku. A skutečně se jednalo o jednoho pachatele v těch dvou případech. No ale pro modus operandi bylo to naprosto shodný postup toho pachatele, tak i ta třetí vražda tam byla. Mě to nesmírně mrzí, protože ty případy zůstaly neobjasněny. A i když znalci tvrdili, že se jedná o devianta, který bude pokračovat, a dokonce nám tvrdili, že časový období mezi jednotlivýma vraždama, že se bude zkracovat, jak to na ně bude postupně přicházet, tak od té doby se nám nic takového neobjevilo. A já ten genetický vzoreček jsem dával vlastně do celé Evropy na všechny ústavy kriminalistický a během těch let, už to je 35 let, se nám nic neobjevilo, takže podle mě ten pachatel zemřel. Ten pachatel se nám nikde neobjevil, i když předpoklad, že by se měl objevit a žádnou trestnou činnost, kde by se odebírala genetika, a ta se neodebírá jenom při násilných trestných činech, ale i u majetkových trestných činů a všeho, a dokonce v Evropě jsou dál, kdy to berou ještě víc každému pachateli a nikde se nám prostě nikdo neozval. Já, aby jsme teda si byli jisti, skutečně jisti, že ta genetika byla správná, tak těsně před prekluzí, po těch necelých 19 letech, tak jsem ještě určil dva operativce, kteří se znova tím zabývali a znova jsme z toho zbytku nechávali dělat genetiku. A tím nejnovějším způsobem, který se dělá teďka už počítačově samozřejmě, tak ta genetika nám vyšla naprosto shodně jako v těch počátcích, kdy to dělal pan profesor Ferák.
8: Genetika také někdy může pomoci s pomníky, tedy případy, které se nepodařilo vyřešit. Jaké má Josef Lotés v této oblasti zkušenosti?
7: Když jsem odcházel, já jsem pak dost těžce onemocněl, nějaký problémy závažný jsem měl. Chtěl jsem odejít do civilu, to bylo v roce 2010 a tenkrát ten pan ředitel zprávy, tak poslední den, když jsem byl v práci, tak mě přemluvil Martin Červíček, já ho teda budu jmenovat, tak mě přemluvil, abych zůstával, že prostě bych chtěl, abych neodcházel od policie, že ty práce si cení a že je škoda, abych odešel. A řekl mi tenkrát takovýto tajemství, které ještě nikdo nevěděl, že on pravděpodobně půjde na policejní prezidium a že na policejním prezidiu má v plánu založit skupinu pracovní, která by se zabývala starými neobjasněnými případy vražd, protože tam prekluze 20 let promlčení a v republice jsou případy, na které by šlo znova dělat, znova je otevřít. A tenkrát jsme dali dohromady partu, já teda jsem zůstal. Zůstal jsem teda pak už jako řadovej na oddělení, s tím, že po mně to přebíral Pepa Mareš a pár měsíců na to jsem skutečně odcházel na policejní prezidium, kde teda jsme založili dneska teda známou skupinu Tempus. No a tenkrát ředitel tehdejší a i Červíček říká, kdybyste objasnili jeden případ za rok, neznámej starý, tak to stálo za to. A nám se ten první rok povedly 4 případy, takže ohromný úspěch.
8: A hrála v nich tedy roli genetika? Nebo...
7: Genetika, víte, s tou genetikou tam byly trochu problémy, protože tam zase záleží, jak jsou uschované vzorky. Protože když ten případ je takzvaně odložený, to znamená neznámý, a během těch let ty spisy se různě přehazují vzorky, které by měly být uložené někde, ne jako v Americe, že všechno mají v podzemí, v těch krabicích. Tady prostě kolikrát jsme někam přišli a potřebujeme třeba nedopalky. Jo, takhle měli všechny sesypaný dohromady. Takže potom je to těžký. Pak i kdyby se z toho dělal nějaký profil, tak už to je smíšený profil, který je absolutně k nepotřebě. Ale taky tam hrála roli genetika. Já teda, jak jsem hovořil předtím o tom případu těch 3 zavražděných dívek, tak to bylo takové štěstí, protože pak jsem se trochu začal zajímat o genetiku a v té době jsem se seznámil s panem doktorem Vaňkem, který vlastně s Broučkem ještě, s jeho kolegou, dostali za úkol založit genetické pracoviště na kriminalistickém ústavu v Praze, což byla taková ta první vlaštovka. No a dá se říct, s oběma já jsem se zkamarádil, pak jsem teda často využíval genetiku.
8: Co pro kriminalistů znamená případ neobjasnit a odložit?
7: I po letech vám to tady sedí. Že prostě jste tam možná mohl něco udělat, že se tam něco zanedbalo, prostě něco se tam udělalo špatně. Třeba do dneška mě mrzejí ty 3 holky zavražděný. Jenže v té době tady byl takovej zmatek, to prostě tady v té době byla spousta cizinců, spousta ze zahraničí, lidí sem jezdilo za prací. Byly ubytovny, třeba bylo to na Zeleným pruhu, ta jedna vražda, kde bylo několik ubytoven. Tam prostě přespával kde kdo, nikdo nevěděl, kde kdo je. Tam byly nějaký fiktivní sešity, ale byli tam vrátní, kteří dostávali tady do kapsy a v sešitě bylo napsaných, já nevím, 150 lidí a dalších 150 lidí tam bylo na černo. Takže byla to nesmírně stížná práce, bylo to hrozný období.
9: Přemýšlíte třeba o těch případech, co se nevěří?
7: Přemýšlíte samozřejmě, že jo. S čistým sedovám můžu říct, že vždycky pro ten případ člověk udělal maximum. A když už skutečně byl v koncích, tak pak to odložení je takový těžký. Ale pořád si k tomu vracíte. Pořád. Když se něco objeví nového, tak prostě pořád máte, vždycky se k tomu vrátíte, uděláte to šetření a prostě zase to bylo falešný. No.

0: příštím dílu série Místo činu se budeme podrobněji věnovat slavnému případu, který dlouhá léta čekal na své otevření a vyřešení. Mám na mysli vraždu Otýlie Vranské. S případem strávil řadu let ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, ale nebyl na práci sám. A jedním z jeho kolegů se stal i Josef Lotes.
1: Já jsem se na většině věcí podílel s tím Radkem, protože i když většinu, teda 90% skutečně dělal on, tak já jsem dělal takovou zase tu operativní činnost. Bylo to takový, jsme se dostali třeba s nýma cestama k pozůstalým a teď jak se k nima dostat. Já říkám, půjdem tam normálně natvrdo, prostě řeknem natvrdo, o co nám jde. Slíbíme jim možný, nemožný a my to dodržíme, to jsme prostě vždycky dělali. Byla to taková radostná práce, kdy jsme se dostávali dál než oni v těch 30. letech. Samozřejmě, my jsme tam měli trochu jiné možnosti, i když já teda smekám před tím spisem, jak ten spis byl fantasticky zpracovaný. A co oni všechno tam prověřovali, co všechno oni tam udělali, já si dovolím tvrdit, že my bychom takový nebyli. Že my bychom tam rozhodně nedělali to všechno, co dělali oni. I se zahraničím a všechno, pokud bychom měli ty možnosti, co měli oni tenkrát.
0: Takže to hodnotíte, že to bylo pečlivě vedeno?
1: Bylo to pečlivě vedené. Jediné, co jsme se i s Radkem shodli, že tam tenkrát Baňásek to dal vyšetřovat neskušenému policistovi, který byť měl teda vzdělání, tak sloužil krátkou dobu a neměl tu praxi. A že on se pravděpodobně tenkrát nechal strhnout tiskem, novinama k tomu fantomovi, který tam posílal ty dopisy a tak podobně, a že vlastně se dal po té špatné verzi, kdežto na pana Pěknýho a na paní Koklesovou už zapomněl, kteří podle nás jsou ti pachatelé.
0: Jména pravděpodobných viníků tedy známe. Jak ale vyšetřování probíhalo? Dozvíte se za týden ve čtvrtém dílu série Místo činu.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Půl dvanácté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Americká armáda oznámila, že dokončila novou vlnu úderů proti Íránu. Podle jejího velitelství CENTCOM bylo cílem snížit schopnost Teheránu ohrožovat obchodní lodě. Íránské revoluční gardy naopak dnes v noci zaútočili na Bahrajn, kde udeřili na základnu americké 5. flotily. A tvrdí taky, že mířili na základny v Kuvajtu a Jordánsku, kde jsou američtí vojáci. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu, ministerstva vnitra zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Do poloviny století bude každý třetí obyvatel Evropské unie starší 65 let. Vyplývá to z nového demografického reportu, který v úterý představila Evropská komise. Počet obyvatel 27 je podle něho aktuálně na vrcholu a do konce století bude už jen klesat. V Evropské unii teď žije více než 450 50 milionů lidí. Do konce století má podle expertů jejich počet klesnout pod 400 milionů. Už v roce 2050 má být každý třetí Evropan starší 65 let. A kontroly na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily. Předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moct přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. Na dálnici D11 na výjezdu z metropole směrem na Hradec trvá zdržení z 6. kilometru. Zhruba 10 minut zabere trasa k omezení u sjezdu na Jarny. Na 7,5 kilometru se projíždí pouze jedním pruhem. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy popojíždí kolona kamionu od Ostrovačice z kilometru 178. Osobní auta zpomalují jen krátce, a to v okolí Kývalky. Na dálnici D7 směrem z Chomutova do Prahy narostla fronta opět až ke sjezdu na středu Kluky na 5. kilometr. Do zúžení u letiště se jede 10 minut, podobné zdržení naberete i směrem z Prahy. Do kolony se vjíždí kousek za odbočkou do Evropské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme oblačno až zataženo, jinak bude oblačno až polojasno, ojedni, ale odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus Pavlíny Nečáskové.
4: Ukrajinský parlament přijal demisi vlády Julie Svyrydenko. V čele kabinetu tak končí přesně rok po nástupu. Kdo ji v premiérské funkci nahradí? Co sleduje Volodymyr Zelenský novou politickou strategií Ukrajiny? Jaký dopad mají na situaci v zemi opakované obměny ve vládě? A přibližuje se Ukrajina k Evropské unii? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
4: Ve vysílání vítám ukrajinistku Lenku Výchovou. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Do Kyjeva dnes přicestovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tématem návštěvy jsou mimo jiné také přístupová jednání s Evropskou unií. Považujete to za signál, že se Ukrajina blíží k tomuto procesu?
6: Samozřejmě, tak těch signálů je teď v poslední době opravdu hodně. Dá se říct, že Ukrajina zase o krok postoupila. Samozřejmě, že pro tu Ukrajinu je to neuvěřitelně složité, nejenom z toho důvodu, že plní nebo snaží se plnit jistá kritéria během válečného stavu, což opravdu není vůbec jednoduché, ale i vzhledem k tomu, že vidíme vlastně tu manipulaci, to parazitování některých zemí Evropské unie na tom, že už se staly členy Evropské unie a že teď si můžou vlastně parazitovat na tom svém postavení a zároveň na té velmi složité situaci Ukrajiny.
4: A koho myslíte konkrétně?
6: No, nejdříve to bylo Maďarsko, Orbánovo. Teď samozřejmě se bohužel nedá se říct, že Petr Maďar by úplně změnil své stanovisko, protože samozřejmě už to není Orbán, ale to, že chce využívat tu ukrajinskou kartu v jednáních s Evropskou unií, je naprosto zřejmé. A pak samozřejmě jsme to viděli i u posledního usnesení Evropského parlamentu, které se týkalo vlastně usnesení nebo rezoluce Evropské komise k situaci na Ukrajině, kde po její přečtení bylo zřejmé, že 99,9% tohoto dokumentu tvořili opravdoví profesionálové, kde všechno odpovídalo vlastně reáliím, jak pochvala Ukrajiny za určité věci, jak popis situace určitých věcí, jak kritika, která samozřejmě potřebná je. My víme všichni, co Ukrajina potřebuje udělat a tak dále. A pak se tam ocitnou najednou takové body, které si prosadilo Polsko, Bulharsko a patrně i Rumunsko, které se týkají takových věcí, které prostě vůbec nic z kritérií přijetí by neměly mít, jo, jako věci spojené s historickou pamětí, kde vlastně tím, že se to odhlasovalo, tak se vyslal signál, že snad Evropská unie má jedinou variantu interpretace dějin 100 let starých a tak dále. Velmi, velmi nešťastná věc, protože právě to, že to prošlo tím parlamentem, tak vidíme, že dnes v Polsku krajně pravicové síly to využívají jako instrument a proti Ukrajině. To samé se stalo v případě Bulharska. Bulharsko mimochodem včera oznámilo, že taky odstupuje od koalice ochotných, kdy se do tohoto usnesení divným způsobem dostal odstavec o tom, že Evropský parlament bere na vědomí prodej bulharském Ukrajině dvou starých ruských reaktorů. Jo? Což na Ukrajině už dávno vlastně ty debaty proběhly, vypadá to na obrovský vlastně zločinný komplot a přesto se to dostalo do Evropského parlamentu. Takže těch zemí, které se snaží využít, ať už ve spolupráci s Ruskem, nebo jenom kvůli svému vnitřnímu nějakému boji politickému této situace Ukrajiny, je stále hodně a vždycky přebírají jako kdyby štafetu. Jo? Štafetu od Slovenska si převezme Maďarsko, od Maďarska Polsko, pak Bulharsko. A tady vidíme, jak ta Evropská unie je vlastně strašně složitá platforma, protože v případě takhle kritického období by prostě měla být operativnější.
7: No, Ukrajina otevřela tento týden další dvě kapitoly, které mají vést k těm přístupovým jednáním. To znamená, vy už jste to trošičku naznačila, je skutečně realistické, aby ukrajinské úřady ve chvíli, že země ve válečném stavu funguje úplně jinak, než v běžném provozu, připravovala a realizovala reformy, které po ní Evropská unie chce?
6: Samozřejmě, že je. Je to extrémně složité, pochopitelně, ale Ukrajina na tom pracuje, pro Ukrajinu je to velmi důležité, ale ve chvíli, jak už jsem říkala, když se začínají vlastně debaty ne o opravdových kritériích spojených s lidskými právy, obchodem a tak dále, se tam vměšuje tohleto smetí dodávané jistými evropskými zeměmi, tak to vlastně ještě více znesnadňuje, protože samozřejmě ta propaganda potom funguje taky. To se zneužívá opět ruskou stranu. Na Ukrajině vidíte to, Evropa vás nikdy nepřijme, Evropa vás nikdy nechce, až skončí otázky spojené s historickou pamětí, tak se jako šáhne po něčem jiném. To je obrovský problém.
7: No, je snaha přiblížit se do Evropy propojená s odporem proti ruskému agresorovi, nebo jde o dva izolované procesy?
6: Ne, odpor ruskému agresorovi souvisí s tím, že Ukrajina se cítí být evropskou zemí a Ukrajinci evropským národem a ta přístupová jednání v podstatě, nebo snahy o to zapojit se do Evropské unie, v podstatě se dá říct, že byly takovým spouštěčem této války.
7: Do ukrajinské metropole dnes dorazil také srbský prezident Aleksandr Vučić. Přijel na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Ono je to vůbec poprvé od začátku ruské války na Ukrajině, kdy tento politik, který udržuje přátelské styky s Moskvou, přijel do Kyjeva. Považujete to za důležitý signál?
6: Je to velmi zajímavá záležitost, protože my vidíme, jak Ukrajina ztrácí střední Evropu. Dá se říct, že vlastně to, co říkala, já to neustále opakuju, nezlobte se na to, když se v roce 2015 zeptali evropští partneři Petra Porošenka, s čím mu mohou pomoci, tak Petro Porošenko, tehdejší prezident Ukrajiny, řekl, nesesypte se.

0: A my vidíme, jak celý pás střední Evropy se sesypává.
1: Myslíte Maďarsko, Polsko, Slovensko?
0: Ano, Maďarsko, Polsko, Slovensko a bohužel i Česká republika. A ta Ukrajina nemá moc hranic s evropskými státy. Jo, její největší hranice jsou s Běloruskem a s Ruskem. Pak má Černé moře a ty země, jako je Moldávie, která samozřejmě není ještě členem Evropské unie, a Rumunsko. A právě to, že dnes navštíví Kyjev prezidentka Moldávie, Rumunska a Srbska, to může svědčit o tom, že Ukrajina se bude snažit vlastně pracovat více na tomto směru, tom jihozápadním směru.
1: A vnímáte to třeba od Alexandra Vučiče jako nějaký signál Moskvě?
0: Já se moc nevyznám právě v této oblasti, takže bych to nechtěla dopodrobna říkat, jako analyzovat. Každopádně to, co vím jako ukrajinistka, jako když sleduju ten ukrajinský mediální prostor, tak i v těchto zemích může retorika znamenat trošku něco jiného než ty praktické kroky.
1: Hostem Interview Plus je ukrajinistka Lenka Výchová.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Jak chápete strategii Volodymyra Zelenského, který se po roce rozhodl vyměnit předsedkyni vlády Julii Svyrydenko?
0: No, ono to bude mít asi více důvodů a motivů. Samozřejmě, že dnes se ještě ty poslední 2-3 dny se o tom velmi žhavě diskutuje, protože se hledají vlastně důvody pro většinu ukrajinských obyvatel. To byla novinka, protože neviděli za ten poslední rok nějaké problémy. Nicméně těch důvodů může být, jak jsem říkala, více. Tím důvodem je to, že vlastně Volodymyr Zelenský s tím způsobem se snaží vypouštět páru. Protože po 13. roce války, po 12 letech války, v pátém roce prostě opravdu velké války a poté, co Ukrajina nemůže vlastně už 6. rok provádět volby, tak toto je jediný nějaký mechanismus a moment, kdy Volodymyr Zelenský může jako kdyby zase dát naději lidem, že se něco změní tím, že se přestaví křesla, vymění lidé a tak dále. To je jeden z takových motivů, o kterém se v ukrajinském mediálním prostoru mluví. A dalším asi velmi významným taky bude, důvodem bude to, že se už delší dobu mluví o velmi špatných vztazích mezi ministrem obrany Ukrajiny a velitelem ozbrojených sil. Prý ty vztahy jsou tak špatné, že vlastně bylo potřeba se, když to řeknu takhle vulgárně, jednoho z nich zbavit, protože přeci jenom tam právě mezi ministerstvem obrany a generálním štábem musí být, i když to není generální štáb, je to vrchní velitel ozbrojených sil, tak tam musí být nějaká dobrá spolupráce, která teďko vázla. A tím, že ministr obrany je velice příznivě brán společností i opozicí, i vlastně tou monokoalicí, nebo jak bych to řekla, tak by bylo nesnadné pro prezidenta Zelenského odstranit pouze nebo přesunout ministra obrany na jiné křeslo. Tím pádem, když podá demisi premiérka, tak vlastně padá celá vláda a musí se to všechno odznova budovat.
1: No, objevují se i takové názory, že ministr obrany Michail Fjodorov byl právě tak populární, že to ani Volodymyru Zelenskému se příliš nelíbí.
0: Jsou takové názory. Samozřejmě, že se mluví o tom, že vždy, když se objeví někdo, kdo je tak populární, takže je to nebezpečí pro Volodymyra Zelenského. Ale tady je třeba brát, já si myslím, že tady to úplně tak pravda nemusí být, protože pan Fedorov vlastně byl vždycky velmi loajální a nikdy neprojevoval nějakou politickou samostatnou
1: ambici.
0: ambici. Naopak tím, že ho Volodymyr Zelenský sesadí, přesune, že ho jistým způsobem poníží politicky, by si mohl vytvářet právě tuhle tu politickou opozici. Takže tady se mi to zdá, ono se to často říká, ale jenom kvůli tomu, že Ukrajinci už ztratili více takhle populárních osobností. Kromě Valerie Zalužného, tak je to i pan Fedorov. Ale to si myslím, že pokud hraje roli, tak tu nejmenší, protože zároveň chápeme a chápe to i Volodymyr Zelenský, že na podzim volby nebudou.
1: A ještě jeden úhel pohledu. Kyiv Independent v našem komentáři napsal, že Volodymyr Zelenský mění Julii Svyrydenko také z toho důvodu, že si nebyla schopna za ten rok vybudovat dobré a pevné vztahy s parlamentem. Může na tom něco být?
0: To je určitě částečně pravda. Vlastně to bylo vidět i na zasedáních parlamentu, který se účastnila paní Svyrydenko, že ona měla velký problém s některými poslanci mluvit. Ale na druhou stranu parlament dnešní Ukrajině nehraje téměř žádnou roli. Opravdu vlastně tím, že monovětšina se tam dostala pouze pod značkou Volodymyr Zelenský. Tím, že to znamená většina parlamentu vlastně tvoří jeho strana, tím, že je válečný stav a že vlastně veškeré instrumenty má v rukou prezident Zelenský. Opravdu jako parlamentarismus teď na Ukrajině je velmi ohrožený a nedá se s tím nic extra udělat. Prostě volby nejsou možné. To znamená, že tohle to bych téměř vyloučila. To, co se nelíbí parlamentu Volodymyra Zelenského, zas až tak netrápí. Jiná věc by byla, kdyby se to nelíbilo občanům jako takovým. Ale paní Svyrydenko, i když neměla úplně skvělé vztahy s parlamentem, tak se taky vyskytují takové myšlenky, že byla příliš málo jako samostatná, že vlastně to byl mikromanagement a tak dále. Ale to všechno jsou, já bych řekla, jistou část pravdy, samozřejmě to mít může. Ale za paní Svyrydenkovou nestojí žádný skandál. Paní Svyrydenková vlastně se projevila jako výborný premiér a vyjednavač v rámci smlouvy o minerálech se Spojenými státy a tak dále. Ale je možné, že Volodymyr Zelenský, protože tady je třeba říct, že paní Svyrydenková patřila mezi ty lidi, kterým se říkalo člověk Jermaka, tím, že Andrej Jermak vlastně už skoro půl roku je mimo politický proces, takže i paní
1: Připomenu, že to byl šéf prezidentské kanceláře, šéf, pravá ruka Volodymyra Zelenského.
0: Tak, a on si vyhledával lidi, kteří vlastně byli extrémně loajální a nebyli iniciativní. On to nepotřeboval. Ale možná, že se trošku teď po propuštění Andreje Jermaka se přebudovává celý systém a Volodymyr Zelenský potřebuje někoho, kdo je víc iniciativní.
1: Jinými slovy, možná se ukázalo, že přece jenom řídit stát skrze úzkou, velmi uzavřenou skupinu lidí se nevyplácí Volodymyru Zelenskému?
0: Nevyplácí a není to rozumné, protože Ukrajina je velmi složitý stát, tím chci říct velmi komplexní a 5-6 manažerů, o kterých kdysi prezident Zelenský mluvil a kterého vlastně to tomu bude vyčítat opozice do nekonečna, prostě nemůže zvládnout tak složitý organismus, jakým je stát, tím spíše stát ve válce.
1: V souvislosti s budoucím premiérem se nejčastěji skloňuje jméno šéfa společnosti Naftogaz, Sergeje Koreckého. Proč by si měl Volodymyr Zelenský vybrat právě jeho?
0: Mluví se o tom, že Volodymyr Zelenský už delší dobu vlastně se na něj jako kdyby kouká jako na možného premiéra, protože zajímavé i pro mě bylo, že právě Sergej Korecký byl v delegaci, která směřovala do Ankary minulý týden a za normálních okolností v Ankaře na summitu NATO, pak samozřejmě, že tam mohly probíhat i jiné diskuze a setkání, ale většinou v delegacích takoví lidé nejsou. Ale mluví se o tom, že o Sergeji Koreckém prezident Zelenský uvažoval už dávněji. Proti němu nemá vůbec nic ani opozice, ani sluha lidu. Je to opravdu, Serhij Korecký platí za velmi úspěšného manažera a dnes uvidíme, protože dnes podle, aspoň podle některých informací ukrajinských poslanců, si Serhij Korecký vlastně je požádal o setkání a požádal o setkání nejenom vládní stranu sluha lidu, ale dokonce i opozici, což se v předešlých případech vůbec nedělo. Takže Serhij Korecký se Serhijem Koreckým nemusí být žádné problémy. Co může být v parlamentu trochu problém, je právě ten Fedorov.
1: No, ukrajinská média informují o tom, že ale i Volodymyr Zelenský začal v posledních dnech více jednat s opozicí, dokonce jednal i s ex-prezidentem Petrem Porošenkem, tak naznačuje to nějakou změnu strategie?
0: Bylo by to velmi dobré, kdyby tohleto... Víte, on, i když má Volodymyr Zelenský v parlamentu většinu, tak nicméně za těch 6 let se dá říct, že ta většina se mu rozpadá a že čím dál, tím hůře vlastně se jim daří spojovat a prohlasovat některé zákony a záležitosti, které je potřeba. Jistou dobu to zvládala ta většina tím, že vlastně používala hlasy poslanců z bývalé strany ještě Viktora Janukoviče. Jo. Ale myslím, že je to čím dál složitější. A čím dál složitější je také vlastně ustát ten požadavek společnosti na to, aby byla vytvořena přeci jenom vláda takzvané národní jednoty, aby se s opozicí vlastně lépe komunikovalo. Volodymyr Zelenský v posledních týdnech opravdu měl různá setkání i s Valeriem Zalužným. To znamená, že všichni to samozřejmě přepisovali blížícím se volbám a jeho strachu z určitých oponentů a tak dále, ale možná, že v tom je ještě i něco jiného.
1: Naším hostem je dnes ukrajinistka Lenka Výchová. Podle OSN bylo v červnu zabito na Ukrajině nejméně 293 lidí, což je nejvyšší počet obětí od dubna roku 2022. Znamená to, že Rusové stupňují svou agresivitu?
0: Rusové svou agresivitu stupňují, ale tato agresivita nebo tyto oběti, o kterých mluvíte, jsou způsobeny tím, že byly způsobeny tím, že Ukrajina neměla protiraketové střely. Protože většina těch obětí vlastně zahynula ve městech Kyjev a tak dále. Jo. Takže, ale to, že ruská vojska stupňují agresivitu na frontě, je zřejmé, ale toto jsou oběti většinou právě těch raketových útoků.
1: No, může v této situaci pomoct ukrajinské protiraketové obraně to, že jí Spojené státy poskytnou licenci na vyrábění střel Patriot?
0: Samozřejmě, že může, ale asi spíše do budoucna. Já se v těchto otázkách tak úplně dobře nevyznám, nevím také, jako, jak ta situace vypadá dnes, ale neviděla bych v tom pouze jako takovou tu otočku pozice Spojených států a ve smyslu podpory Ukrajiny a neviděla bych v tom jenom to, že Spojené státy nejsou schopny vyrábět v takové množství ty protirakety, které potřebují oni, svět, Blízký východ a Ukrajina jako taková, protože dnes Spojené státy vyrábí kolem 700 takovýchto protiraket a hodlají dojít někam k 2000, ale to je minimální počet, prostě nestačí to. Takže já, abych se vrátila k tomu, co jsem chtěla říct, nevidím v tom jenom samaritánství, vidím v tom také ten kalkul, protože je evidentní, že pokud Spojené státy nebudou schopny vyrábět více těch protiraket, tak jak Ukrajina, tak i celý svět se bude muset vlastně podívat po jiné alternativě, což se už právě teď děje. Právě na platformě koalice ochotných se řeší nic, ne krom jiného a především vlastně ta protiraketová obrana a ty systémy. To znamená, tvoří se platforma, která bude vlastně přitáhne i tu Ukrajinu, protože ta už zahájila nějakou výrobu těch protiraket, ale je spousta věcí, které sama Ukrajina nemůže udělat. Potřebuje k tomu složité systémy, radary a tak dále, na kterých by mohly vlastně pracovat jiné státy Evropské unie, a takovýmto způsobem by se dal vytvořit takovýto štít v Evropě.
1: Vy jste se před pár týdny sama vrátila z Ukrajiny. V jaké atmosféře jste ji zastihla? Máte pocit, že se něco mění třeba ve vnímání běžných civilistů, že věří tomu, jak říkají někteří, že tento rok bude zlomový, nebo naopak už se připravují na tuhou zimu?
0: Když se bavíte s lidmi, ať už s vojáky nebo s obyčejnými civilisty, oni takhle jako my nepřemýšlí. Jo, my se vždycky ptáme na to, jestli Ukrajinci věří, nevěří. Oni prostě žijou a potřebují žít. My si nedovedeme představit, že ve válce se také žije, ale ono se žije. A oni, kdyby si každý den odpovídali na tyto otázky, tak nepřežijí. Jo, oni prostě musí bojovat a musí přežít. Ale to, že se Ukrajina připravuje na tuto zimu, je zřejmé. Ona se na ní začala připravovat už v zimě, během minulé zimy. Mluví se o tom, že tato zima nadcházející může být ještě komplikovanější než ta předchozí, a to by mohl být taky jeden z důvodů právě výměny premiéra.
1: No, mění třeba nějak, nebo jak vnímají ty informace o tom, že ukrajinské drony úspěšně ničí ruskou ropnou infrastrukturu a Rusko už samo přiznává nedostatek paliva. Jestli jim třeba toto dodává naději?
0: Ukrajincům?
1: Ano.
0: To obrovskou naději je to. Ale jak říkám, většina lidí, se kterými se já bavím, jsou velmi pragmatičtí a nepodléhají těmto emocím. Ale z emocionálního hlediska je to neuvěřitelné opravdu, protože Ukrajinci vlastně píchli do toho srdce ruského. Dokonce včera jsem četla, ale to jsou komentáře Rusů, ne Ukrajinců, že kdyby Vladimír Putin měl místo Ruska poušť, takže by ve velmi krátké době na poušti chyběl písek, jo? Protože je naprosto neuvěřitelné. Nikdo si nedokázal představit, že taková velmoc, ta pumpa vlastně by mohla přijít o pohonné hmoty. A to se Ukrajincům zatím docela vede.
1: Když jste říkala, ještě vrátím se k té zimě, že může rozhodnout i výměna premiéra, tak co tady od nové vlády očekává Volodymyr Zelenský v tomto ohledu?
0: No, já samozřejmě úplně nevím, co očekává Volodymyr Zelenský, ale asi to, aby to Ukrajina ustála, a je dobré, aby člověk, který bude tuto problematiku řešit, a ten premiér nebude řešit problematiku válečnou, ale tu vlastně, která se týká energetiky a tak dále, aby byl profesionálem v této oblasti, aby věděl, o co kráčí.
1: Což vlastně potom napovídá.
0: Což by se mohl, ano.
1: Hostem Interview Plus byla dnes ukrajinistka Lenka Výchová. Děkujeme za váš čas.
0: Rovněž děkuji.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Zaostřeno.
3: 20 let neúspěšně léčených depresí, porucha příjmu potravy od 16. A loni v zimě konkrétní plán, jak to vše ukončit. Mladé ženě nakonec pomohl projekt, který v Česku testuje nový model. Ketaminovou terapii poskytovanou zdarma společně s podporou sociálního pracovníka. Co to znamená v praxi a proč samotná terapie často nestačí? Téma, na které se podívala Jana Šafaříková.
2: Zaostřeno. Dnes po 8. hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna se chystá schválit obnovení elektronické evidence tržeb. Opozice je kritická.
5: Tak, jak to je navrženo v tuhle chvíli, tak může tam být poměrně hodně administrativní zátěže.
4: Ukrajinské drony zasáhly v Černém moři 20 ruských lodí, včetně 17 ropných tankerů.
5: Zničíme jich tolik, kolik bude potřeba. Je to jenom otázka času.
4: Obhájci zlata z Argentiny nastoupí v semifinále fotbalového mistrovství světa proti Anglii. Požár auta komplikuje provoz na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Berouna. A bude oblačno až polojasno, zataženo taky místy přehánky a teploty do 28 stupňů. Je středa 15. července. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causerisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete

0: EET podle vlády přinést ročně 14 miliard korun. To zpochybňuje opozice, například předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
1: To se nestane, protože velká část těch transakcí už dnes probíhá bezhotovostně, takže ta šedá zóna je podstatně menší, než byla před lety.
0: Pokud poslanci návrh schválí, dostanou ho k posouzení senátoři. Fungovat by nová EET měla od ledna. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Ministr zdravotnictví prověří odchodné, které dostávali manažeři zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Radiožurnál zjistil, že rekordních 23 milionů korun musí pojišťovna vyplatit bývalému manažerovi Otakarovi Smolíkovi. Ten se k tomu vyjádřit odmítl. Na odchodnou dostávali mnoha milionové částky i další manažeři, včetně bývalého generálního ředitele.
3: Ten padák zlatý pro generálního ředitele bývalého, který za mě nebyl dobrým ředitelem, tak si myslím, že také není úplně standardní, ale to, co považuji za úplně skandální, je právě celý ten systém vlastně.
4: Kontrolu poslal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO do všech zdravotních pojišťoven. Nové vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra už systém odměňování upravilo, říká mluvčí pojišťovny Martin Bačkovský.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
4: Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
2: Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout 20 ruských tankerů a dalších lodí v černomořských vodách.
6: Velitel nepilotovaných sil Robert Brody, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, dva se skapalněným plynem a jednu vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Velvyslanci států Evropské unie se v Bruselu právě teď znovu snaží dohodnout na 21. balíku sankcí proti Rusku. Nové postihy počítají i se zmrazením současného cenového stropu na ruskou ropu. Pokud dnes EU sankce nepřijme, cena ruské suroviny se výrazně navýší.
7: Cenový strop na ruskou ropu by bez schválení sankcí automaticky prudce stoupl ze současných 44 na 60 až 70 dolarů za barel. Evropská unie už sama ruskou ropu téměř neodebírá, ale evropské přepravní a pojišťovací společnosti stále hrají zásadní roli v její dopravě z Ruska do třetích zemí. Ruskou ropu smějí přepravovat pouze v případě, že byla prodaná pod stanoveným cenovým stropem. A ten současný platí právě do dneška. Návrh 21. balíku sankcí kromě toho počítá také s dalšími postihy ruských bank, či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojují či bojovali ve válce na Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Poslanec za motoristy Filip Turek rezignuje na funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud ho policie označí za viníka pondělní nehody. Oznámil to na sociálních sítích. Turek projel přes křižovatku v centru Prahy rovně odbočovacím pruhem a střetl se zdravotnickým autem. Podrobnosti má reportér Jakub Vik.
9: Filip Turek ve videu uvedl, že z nehody vyvodí odpovědnost i teď před koncem vyšetřování.
10: Tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
9: Poslanci se dnes k nehodě alespoň zatím nevrátili. Turek se z jednání sněmovny omluvil ze zdravotních důvodů. Opozice ho vyzvala, aby rezignoval na všechny funkce. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se Turek k nehodě postavil dospěle a ocenil, že dal k dispozici funkci zmocněnce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že pokud se potvrdí průběh nehody, jak naznačují kamerové záznamy, měl by Turek na funkci zmocněnce rezignovat. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: V českých zásobnících je letos o třetinu plynu méně než loni. Je to zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná z poloviny.
11: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
12: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk, jako v některých předchozích letech.
11: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
13: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
11: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Radiožurnál.
2: První návštěvníci přicházejí na hudební festival Colors of Ostrava. Hlavní hvězdou dnešního programu je americká dvojice 21 Pilots. U vstupu na ostravské Colors je reportér František Kuča.
14: Tady u hlavní brány se už asi hodinu tlačí několik stovek lidí a podle oblečení a často výrazného líčení jde právě většinou o fanoušky 21 Pilots. Jakmile se teď někdo z nich dostane do areálu, tak vyloženě běží obsadit ta nejlepší místa hned u pódia a bude to dlouhé čekání, protože dnešní hvězda začíná hrát o 10:30. Samotné slavnostní zahájení festivalu začne o 7:30, navážou Miraj. No a už za pár desítek minut přímo pod vysokými pecemi začne speciální vysílání Radiožurnálu s Petrem Králem a Liborem Boučkem. Z Ostravy František Kuča, Radio Žurnál.
15: Po postupu Španělů přes Francii se rozhodne o druhém finalistovi fotbalového mistrovství světa. V Atlantě proti sobě nastoupí Angličané a obhájci titulu Argentinci. Ti dvakrát zvládli prodloužení a osmifinále s Egyptem otočili ze stavu 0-2. O argentinské mentalitě mluví trenér Lionel Scaloni.
16: Jsme národ, který se nikdy nevzdává. Ostatně to ani Španělé, Francouzi nebo právě Angličané. Máme vynikající fotbalisty, mentálně správně nastavené. Zvládli jsme těžké chvíle, které nás udělaly silnějšími.
15: Semifinále světového šampionátu mezi Argentinou a Anglií začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Vítěz ve finále narazí na Španělsko, poražený bude hrát s Francií o bronz.
17: Kolona na D5 u Berouna a nebezpečí u Mýta. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně nejprve čekejte komplikace u Berouna. Na 15. kilometru ještě hasiči dohašují osobní auto, projíždí se okolo pouze levým pruhem, kolona má asi 3 kilometry, zdržení od sjezdu na Vráž je asi 15 minut. A na D5C pak pozor i dál na Plzeň za sjezdem na Mýto. Na 51. kilometru hlásíte nebezpečnou situaci.
18: Stojí kamion a něco opravuje, řidič běhá okolo toho, je to tam takový nepřehledný.
17: A na dálnici D1 stále silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná teď u Ostrovačic na kilometru 178 a pomalu se pokračuje až do omezení v Brně na 196. I pro osobní auta čekejte 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo taky bouřkami, teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21, na jihu Moravy bude teplej, tam naměříme kolem 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Vladimírem Krocem.
19: Jak citlivá je pro koaliční partnery motoristů kauza kolem nehody Filipa Turka? Co může podle dopravního experta vyplývat pro policejní vyšetřování ze záběru kolize v centru Prahy? A jak těžce zasáhne Irán obnovená americká blokáda jeho přístavů? Poslanec a čestný prezident motoristů sobě, Filip Turek, nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody, při níž se v centru Prahy srazil s nemocničním vozem, vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal, sdělil v úterý na sociální síti.
20: To je úplně poslední, že jezdím jako papaláš, nevyvozuji důsledky. Není to pravda, kdybych jezdil jako papaláš, tak každopádně jedu autem z ministerstva s řidičem za vaše státní peníze, jel jsem svým autem a kdybych nevyvozoval důsledky, tak bych neřekl to, co řeknu teďko, a to je to, že tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
19: A v případě, že bude policie označen za viníka nehody, je Turek připraven na post zmocněnce rezignovat. Podle premiéra Andreje Babiše, který o této situaci mluvil s předsedou motoristů, ministrem zahraničí Petrem Macinkou, by Turek měl složit funkci zmocněnce, pokud se zveřejněné záběry z pondělní kolize na náměstí IP Pavlova ukážou jako pravdivé. Podle opozice by měl Turek služit i poslanecký mandát. O krátký komentář teď požádám politologa Lukáše Jelínka. Dobrý den.
21: Pěkné poledne.
19: Je pravděpodobnější, že se poslanec Turek rozhodl ke změněnému kroku den po nehodě sám, nebo spíš pod tlakem hlavně podvečerního vyjádření premiéra Babiše?
0: Podle mě ten tlak premiéra Babiše byl naprosto zásadní, protože nejde jenom o to, že Andrej Babišovi osobně nejspíš dochází se stylem a manýry pana Turka trpělivost, ale ono to souvisí i s tím, že na podobné chování jsou hákliví voliči a vzhledem k tomu, že hnutí ANO má voliče, kteří nejsou nějak extravagantní, kteří jsou spíš usedlí a kteří těžce nesou podobné projevy neomalenosti nebo arogance, tak si myslím, že se Andrej Babiš rozhodl zakročit velmi rychle, podobně jako když to udělal třeba před volbami v případě bývalé poslankyně Balaštíkové a údajné objednané vraždy nebo zabití psa jejího exmanžela. Jenom s tím rozdílem, že tady v tomto případě nemá na Filipa Turka přímou páku, tak alespoň vyzval jeho, ať se tady k této situaci nějak zodpovědně postaví.
19: Jak obecně tady je pro Andreje Babiše nepříjemná tahle ta kauza?
0: Nepříjemná je docela určitě hned z několika důvodů, protože jednak se zdálo v těch předchozích měsících, že už se ty spekulace, konflikty kolem Filipa Turka, všechny informace o jeho smýšlení, o jeho chování na sociálních sítích i na veřejnosti, tak se zdálo, že všechny tady tyto problémy pominuly, že se pan Turek umírnil, že se usadil ve svých politických funkcích, ale ukazuje se, že tomu tak úplně není. Ostatně politik, který je jednou přistižen při nějaké dopravní nehodě nebo při porušení předpisů, si zpravidla dá příště už setsakramensky pozor, aby se do podobné situace nedostal, zatímco panu Turkovi je to zjevně naprosto jedno. A to už Andrej Babiš snáší podle mě velmi obtížně, protože potom podobné kauzy, jako je ta Turkova, samozřejmě překrývají to, čím on by chtěl zásobovat veřejnost, to znamená informacemi o úspěších své vlády. Místo toho se ve zpravodajství rozebírají vlastně naprosto neuvěřitelné příběhy jednoho z těch nejmenších koaličních partnerů.
19: Předseda Motoristů vicepremiér Petr Macinka ocenil, že Turek dal dočasně funkci zmocněnce k dispozici. Nechce se prý účastnit, jak řekl, lidového soudu a počká na výsledek vyšetřování nehody. Pokud by byl Turek označen za viníka nebo spoluviníka pondělní kolize, budou se motoristé muset smířit s jeho rezignací?
0: Nejspíš ano, Andrej Babiš na to v takovém případě podle mě tlačit bude, i když pro ně to bude velmi nepříjemná situace, poněvadž pan Turek fakticky řídí ministerstvo životního prostředí a je otázka, nakolik se bez něj tedy ministr, oficiální ministr Igor Červený obejde, ale myslím si, že koaliční strany budou spoléhat na to, že takovéto vyšetřování, to oficiální vyšetřování se ještě může táhnout hodně dlouho. Takovéto překlenovací řešení, o které mluví pan Turek, že dává funkci k dispozici, tak to je sice pěkné, ale to by skutečně jedině vyžadovalo, že by její vláda z pozice zmocněnce odvolala, pokud v jiných situacích pan Turek říká, že nebude do vyšetření svoji funkci vykonávat, tak to zase působí dojmem, že do té doby se hodí nohy na stůl a nebude vůbec nic dělat, což asi voliči by také příliš neocenili. Takže já si myslím, že nakonec celá ta aféra víceméně vyústí nebo skončí dostracena, ale určitá pachuť zůstane, bude to dál souviset se politickým stylem motoristů sobě a Andrej Babiš jakkoliv pořád opakuje, že se mu tady v této koalici vládne nejharmoničtěji ze všech, tak si myslím, že bude mít se svými koaličními partnery nervy stále více.
19: Opozice volá i po Turkově odchodu z parlamentu. Myslíte, že to tak může dopadnout?
0: Ne, tak to se určitě nestane. Jednak porušení dopravních předpisů ještě není důvodem ke skládání poslaneckého mandátu, ale hlavně pro motoristy je skutečně Filip Turek ikonou. Řekněme si, že strana motoristů výrazně proměnila svůj politický program, s něčím jiným šla do voleb, něco jiného hájí a reprezentuje v současnosti, ale to, co zůstává, co bylo před volbami i po volbách, tak to je pan Turek. A vzhledem k tomu, že za sebou má nejspíše skupinu voličů, kteří si na podobný styl, na podobné politické metody, jaké on předvádí, potrpí, tak by si motoristé mezi tím svým sice nepočetným, ale přeci jenom elektorátem podřezali větev, kdyby se pana Turka rychle zbavili.
19: Politolog Lukáš Jelínek, děkuju, nashledanou.
0: Nemáte za český zbytek středy.
19: Podle záznamu nehody nemocniční vůz se při průjezdu křižovatkou ulic Ječné a Sokolské měl spuštěnou sirénu. Turek předjížděl těsně před karambolem kolonu odbočovacím pruhem, potom jeho auto jako jediné přímo vjelo do křižovatky a zasáhlo zadní část vozu s právem předností jízdy. U telefonu je právník, dopravní expert Robert Časný, bývalý ředitel oddělení BESIP. Dobrý den.
1: Dobrý den.
19: Z toho, co zatím víme, kdo je pravděpodobnější viník pondělní dopravní nehody?
1: U něho tohohle typu, to vždycky po právní stránce je to nejtěžší, ale z hlediska klasický jako silničního provozu je to určitě ten, kdo nedal přednost to vozidlu s právem přednosti. To vozidlo, pokud správně houkalo, měl zapnutý výstražný i zvukový, což si určitě dá potom zpětně dokázat, jak z toho auta, tak do nějakých svědků, tak každý ostatní je povinen mu umožnit cestu. Zároveň ten známý řidič udělal to, že jel místy, kde ty ostatní řidiči měli právo předvídat, že ten člověk pojede úplně někam jinam, než nakonec jel. To znamená, uvedl omyl ty ostatní a vlastně ohrožil. To znamená, já z hlediska toho posuzování to neberu jenom z hlediska ty nehody, ale pokud bych využíval zkušenosti z kolegů z jiných zemí, tak určitě by to mohli posuzovat i nějaký mnohem závažnější věc v ohrožení těch ostatních lidí, protože tam se pohybují chodci a tak dále. To znamená, pokud vjedu do prostoru, kde nemám co dělat a jsem způsobit nehodu, tak vlastně to je vina na mě. Takže z mé strany je to jednoznačný, ale samozřejmě mohlo tam být mnoho věcí, které z těch našich záznamů není úplně prokazatelný, protože ten řidič jel pruhem, který jasně očekává, že jedete jinam, než máte jet a ten ostatní má právo to předvídat, že tam pojedete a tudíž má volný prostor.
19: Pokud by se u řidiče SUV vina prokázala, teď bez ohledu na poslaneckou imunitu Turka, jaký trest by mohl dostat?
1: Tak je to přestupkové řízení, tím, že nedošlo ke zranění, zřejmě nedošlo k nějakému vážnému zranění s nějakou hospitalizací, tak to bude v přestupkovém řízení a tady já nechci ani předvídat, protože už jsme některé jeho přestupky viděli, jak jsou řešeny a já jsem v českých právních vodách vždycky velký optimista, takže věřím, že to bude správně projednáno a že spíš i ten samotný přestupce se k tomu postaví čelem a nebude zkoušet nějaký takový ty klasický kličky, co zkouší mnozí advokáti, protože přestupka řízení nás neprobíhá u soudu, probíhá to na obecních úřadech a ta možnost být tvrdý je mnohem menší než v jiných zemích.
19: Premiér řekl, že by policie měla případ co nejrychleji vyšetřit, jak dlouho obvykle takové šetření trvá.
1: Říkám, pro tu policii totiž to nebude tak jednoznačný, když bude se z té druhé strany vozidlo s právem předností jízdě nejspíšelo v době, kdy je mu na červenou, že za mě ono má právo jet i na červenou, ale musí dávat samozřejmě výraznou opatrnost, takže bude řešeno, zda ten řidič nemohl taky trošku uspůsobit té situaci a tím, že ta nehoda byla hodně off-off, viděli jste podle fotek, že ten kontakt byl skutečně jenom na rozích těch aut, naštěstí také, tak ano, i protistrana určitě bude uplatňovat leccos a tudíž to pro policii nebude vůbec jednoduché, ale vyšetření policie je jenom jedna věc, ta odezdá nějaký poznatky, ta vyslechne svědky, zjistí si případně nějaký údaj z kamer a tak dál a předá to tomu přestupkovému úřadu. A tam to může být velmi dlouhé právě kvůli průtahům těch různých právních zástupců, protože říkám, správní řízení a přestupkové řízení u nás je ukázka toho, jak to nemá fungovat.
19: Dopravní expert Robert Šťastný, bývalý vedoucí BESIP, děkuji vám. Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký den a šťastnou cestu.
19: Donald Trump varuje, že Spojené státy zaútočí příští týden v Iránu na mosty a elektrárny, pokud Teherán do té doby neuzavře s Američany dohodu. Trump dodal, že američtí vyjednavači v úterý varovali v tomto smyslu zástupce iránského režimu. V úterý večer americká armáda oznámila obnovu námořní blokády iránských přístavů a v noci na dnešek pokračovaly americké síly v úderech na Irán, zatímco iránské revoluční gardy oznámily další útoky na americké cíle v Bahrajnu, Kuvajtu nebo Jordánsku. Washington označuje své nálety za odpovědi na iránskou palbu na lodě v Hormuzském průlivu. Zdravím bezpečnostního experta bývalého českého velvyslance v Izraeli Jiřího Schneidera. Dobrý den.
3: Dobrý den.
19: Jak citelně zasahuje Irán obnovená námořní blokáda jeho přístavů?
3: Já myslím, že hlavně symbolicky ta blokáda se projeví teprve v řádech dnů, kdyby trvala déle. Ten symbolický význam je v tom, že už neplatí to memorandum o příměří. Rozhořel se tam konflikt, který nebýt toho velkého v dubnu od února do dubna, tak bychom ho považovali za velký. Takhle ho považujeme ještě za relativně omezený konflikt. A je to pokus eskalovat z americké strany ta hrozba, že zasáhnou i další přepravní trasy, nejenom ty přístavní, ta je samozřejmě vážně míněná.
19: Pokud Američané proklamují, že chtějí zajistit bezpečný provoz Hormuzského průlivu, ale obě strany si zjevně vykládají po svém, co v téhle otázce stojí v červnovém memorandu o porozumění, netočí se v začarovaném kruhu, ze kterého bude dost složité se nějak dostat?
3: Točí. Ta formulace jednoho z těch bodů, toho pátého bodu z těch 20, v tom memorandum je tak vágní, že umožňuje různé výklady, i když myslím si, že to, že Iránci nesplnili ten předpoklad, který je tam vysloveně zmíněný, že mají jednat o podmínkách. Oni prostě nastolili systém, který stanovil, že se má plavat po iránské straně toho průlivu, nikoli po té ománské, a že je potřeba za to platit nějaké poplatky. Takže z mého pohledu to také nesplnili. Ale ten druhý prvek je ten, že z mnoha závažných věcí, které z těch dalších bodů v memorandu a i z těch bodů, které tam vlastně ani nejsou, které se týkají jaderného programu, raketového programu Iránu, podpory těch ozbrojených sil, které působí mimo Irán, těch proxies, najednou se mluví pouze o Hormuzském průlivu a všechno ostatní jakoby padá pod stůl. To je, mám myslím, z hlediska iránského režimu velké vítězství, že se najednou mluví pouze o Hormuzském průplavu, kde oni mají jaksi velkou vydírací sílu.
19: Ještě ve stručnosti, je možné, že Trump naplní výhrušku, že příští týden obnoví nálety na iránské mosty a elektrárny, pokud Tehrán neuzavře do té doby se Spojenými státy dohodu?
3: Podívejte, možné je úplně všecko. Vidíme, ty kroky prezidenta Trumpa jsou jaksi velmi cik-cak. Na zítra oznámil projev, který se má týkat interference do voleb v roce 2020, tak je možné, že prezident Trump najednou nastolí úplně jiné téma, které odvede pozornost od jednání s Iránem. Takže nechtějte po mně předvídat, jaké můžou být další americké kroky.
19: To říká bezpečnostní expert Jiří Schneider. Děkuju. Naschledanou.
3: Naslyšenou, děkuju.
19: Příští minuty věnujeme životnímu jubileu našeho váženého dlouholetého kolegy. 80. slaví, dá se říci, doyen zdejší komentátorské scény Petr Nováček. Vystudoval historii na Karlově univerzitě, později se vydal na novinářskou dráhu a v Českém rozhlase komentoval politický ruch od roku 1999. V roce 2000 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. O 20 let později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy. Dnes byl Petr Nováček hostem pořadu Osobnost Plus a první otázka moderátorky Báry Tachecí zněla.
4: Petře, máte po tolika dekádách mluvení o politice ještě nějaké iluze? Myslím, iluze politická samozřejmě.
5: Nemám.
4: Vůbec nic?
5: Nemám opravdu, protože bývaly slabší chvíle, když jsem si říkal, hele, z tohle mi třeba něco mohlo být. Jo. Tohle to ty pořád sníš o tom, že se zjeví nějaká strana, která bude mít program a nejen, že ji ho napíšou cizí lidi, ale on zejde opravdu z ní a teď oni řeknou, když by to bylo na vás, tak v prvním roce tohle, pak tohle a budou to důvěryhodní lidé, jenomže jsem se toho nedočkal. My jsme vám tohle, Báro, očekávali s mým věrným, můžu říct přítelem, byť už jsme se dlouho neviděli, Honzou Hartlem, že zakladatelem STEMu. A jednoho dne jsme si řekli, už dál nečekáme, víc, protože je zbytečný. Takovou stranu už.
4: Ne, ale znamená to, co říkáte, Petře, že vás vlastně každá partaj, která tu byla od začátku 90. let, něčím zklamala?
5: Já nechci vést po všechné řeči, ale když to obrátíme, jak se to ve filozofii někdy dělá, tak žádná mi nevyhověla úplně. Ale to je v pořádku, to přeci nemůže být. To je lidská záležitost, i ta politika. ale žádnou ideální politickou stranu jsem za tu dobu nepotkal.
4: Myslíte, že vás ještě něco od politiků může doopravdy, myslím, překvapit, nebo už se vždycky jen mění jména, ty lidské slabosti zůstávají stejné?
5: Ale tak, já si myslím, že vy čekáte také, to víte, že mě může ještě něco překvapit. Nevíme prostě, až se tahle garnitura opotřebuje, nebo až lid obecní přijde na to, co si zvolil a začne přece jenom hledat něco jiného, takže se třeba ještě něčeho dočkáme. Jo. No prostě teď je to tak, jak to je, tak to vypadlo z minulých voleb. Člověk si může myslet cokoliv. Já mám spíš strach o tu budoucnost, víte, když ten lid český, a to se na něj nepolišuju, chraň Bůh, ale když přestane určité věci rozlišovat, vnímat, kam to s touhle zemí, tato současná garnitura stačí dovést.
4: Kam? Nechci se vás teď zeptat, kam to může dovést. Ptám se jenom, co přestane rozlišovat volič podle vás?
5: Ta politika se strašně změnila. V okamžiku, kdy do toho nastoupily sociální sítě, tak už to není ta polis, služba obci nebo státu. Je to všecko svým způsobem nějak marketingová záležitost. Ideje se vytratily, sleduje se efekt. A lidem, a to je to moje zjištění, lidem to zatím nevadí, ba některým to vyhovuje. Ono je evidentně pro určitou část společnosti pohodlné, když projede večer ta svoje oblíbená sociální média a myšla by se něčím složitěji zabývala, tak za 5 minut si vytvoří obraz, ale také plný odsudků, nepodložených odsudků. Prostě ta politika se zkazila. Já si opravdu myslím, že se zkazila v okamžiku, kdy ovládli sítě. No ale to neznamená, že podívejte se, může přijít chvíle, kdy se ukáže, že tento způsob vládnutí vede tu zemi opravdu do nějaké úzké uličky, z které by nemuselo být východu.
19: Tolik krátce z rozhovoru, který vedl čerstvý osmdesátník, náš dlouholetý politický komentátor Petr Nováček s Bárou Tachecí v pořadu Osobnost Plus, kde také mimo jiné vyjádřil obavy z oslabování demokratických institucí, včetně veřejnoprávních médií, a dodal, že pokud by byl stále zaměstnancem Českého rozhlasu, připojil by se k výstažné stávce na protest proti záměru vlády převést financování médií veřejné služby z dosavadního systému rozhlasových a televizních poplatků na výdaje ze státního rozpočtu. Podle Petra Nováčka má zmíněný projev nesouhlasu smysl i svědomím, že nemusí uspět.
5: Stávky se někdy vedou, bohužel, jenom kvůli tomu, abyste dala ještě jednou najevo, že prostě takhle ne a ne a ne. A když to prohrajem, tak to je to něco, jak když to prohrajeme v boji.
19: Ještě dodám, že plnou verzi rozhovoru s Petrem Nováčkem najdete na našem webu iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Tak to byla středeční polední publicistika s datem 15. července. Další si budete moci poslechnout opět po 18. hodině, jak na Radiožurnálu, tak na Českém rozhlase Plus. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc. Teď už se blíží čas, kdy vám nabídneme další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
6: Hodin 30 minut.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanecká sněmovna dnes do třetice projednává návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by podnikatelé s ročním výdělkem nepřesahujícím milion mohli využít takzvané EET off. Podle Schillerové má EET každoročně přinést do státního rozpočtu na 14 miliard korun. Nejméně 7 vojáků zemřelo po amerických útocích na íránskou vojenskou základnu v Bampuru. Informovala o tom iránská polooficiální tisková agentura TASNIM s odvoláním na armádu. Podle jejího tvrzení americké rakety zasáhly například ubytovnu a strážní stanoviště s cílem způsobit co největší počet obětí. Zraněných je několik vojáků. Iránská armáda slíbila ráznou odvetu. Teherán zároveň tvrdí, že nejnovější série amerických útoků v posledních dnech zabila nejméně 30 civilistů a více než 200 lidí zranila. V zásobnících plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu jich loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace taky odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Počet potvrzených případů eboli v Kongu se zvýšil na více než 2000, přes 750 lidí zemřelo. Skutečné číslo nakažených může být podle Světové zdravotnické organizace i několikanásobně vyšší. Výskyt nových případů se nedaří trasovat a mnoho lidí, kteří na nemoc zemřeli, se nedostalo do zdravotnických zařízení. Nejnovější koňskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba. Kandidát na starostu Prahy 1 Filip Dvořák z ODS dostatečně neobjasnil otázky ohledně svého majetku a neměl by v podzimních komunálních volbách kandidovat. Po úterním jednání na tom trvá předsednictvo strany. To nechce, aby nejasnosti ohledně jeho majetku negativně ovlivnily důvěryhodnost strany. Podle serveru Seznam zprávy Dvořák po otci lékaři zdědil 230 milionů korun. Vedení ODS po něm chtělo vysvětlení, jak otec k takovému jmění přišel. Dvořák trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a není obviněný ani vyšetřovaný. A konečnou kandidátní listinu bude schvalovat výkonná rada ODS v pátek. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Plzně opatrně zasjezdeme na Beroun. Na 15. kilometru je po požáru osobního auta neprůjezdný pravý pruh, tvoří se kratší kolona. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte zasjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se sune až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Před omezením ve Kbelské v Praze směrem do Hloubětína se zastavují kamiony už na konci D8. U sjezdu na Zdiby v opačném směru se popojíždí v Novopatské od sjezdu z Pražského okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy naměří až 30 stupňů a na horách bude většinou kolem 17 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď začíná dnešní vydání názorů a argumentů.
7: Pondělní havárie dohání čestného prezidenta motoristů. Když boj s byrokracií posiluje úřady, Peter Maďar se sazuje orbánovského prezidenta, musíme jednat dřív, než umělá inteligence zlikviduje střední třídu, bylo by efektivní nechat německé automobilky zkrachovat, anebo jakým vozem jezdí konzervativec. Tak zní témata příspěvků středečního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
8: Názory a argumenty.
7: Především v úterý zveřejněné další video z bezpečnostní kamery v Sokolské ulici zachycující situaci před pondělní havárií čestného prezidenta motoristů Filipa Turka přimělo premiéra Babiše hovořit o jeho rezignaci na post zmocněnce na ministerstvu životního prostředí. Ten pak včera večer oznámil, že dokud policie incident nevyšetří, nebude funkci vykonávat. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švác, buď zdrav.
10: Dobrý den.
7: Co tedy vlastně to video ukazuje nebo zřejmě ukazuje?
10: Tak co jsme mohli vidět je, že Filip Turek se pokouší předjíždět odbočovacím pruhem kolonu a v křižovatce se poté před tu kolonu snaží zařadit. Předjíždí zleva, to znamená, že hlídá si potom zřejmě pravou stranu a tím pádem nemohl tolik reagovat na rychle přijíždějící zdravotnický vůz byť houkající a svítící, který právě přijížděl zleva. To jsme viděli. Ukazuje to samozřejmě, že minimálně v tomto případě Filip Turek poněkud překročil dopravní předpisy. Ovšem, co to bude znamenat vlastně definitivně i z hlediska toho, co zatím padlo, to je teprve otázkou. Filip Turek tedy říká, že zatím nebude vykonávat, uvidí teprve, jak rozhodnou policejní orgány. Policejní orgány samozřejmě při vyšetřování mohou dospět k názoru, že přijíždějící zdravotnický vůz také zcela nejel bezpečně, to opravdu nemůžeme v této chvíli předjímat. Byť, jak jsem říkal, to, že tam Filip Turek porušil dopravní předpisy, konec konců i tím, že samozřejmě houkající a svítící sanitce nedal přednost, to je zcela zřejmé. Uvidí se také, jestli to ještě nepovede k trestnímu stíhání, protože v tomto případě i lehké zranění, pokud si vyžádá neschopnost delší než 7 dní, se bere jako trestný čin ublížení z nedbalosti. Ale to bychom vše teprve velice předjímali. Otázkou spíše je, jakým způsobem se k tomu postaví motoristé, a ti se k tomu zatím staví tak, že říkají, že Filip Turek se zachoval dospěle, a jak třeba řekl předseda motoristů Petr Macinka, Filipu Turkovi drží palce, což je trošku zvláštní, protože drží mu palce, aby se z toho vyvlékl, nebo v jakém ohledu. Petr Macinka hovořil o tom, že na Filipa Turka nyní je jakýsi lynč, že mu lidé navlékají oprátku a on, že bude tajně tu oprátku odřezávat. No myslím, že k tomu opravdu zatím nedojde. Ale nemáme jakoukoliv reakci z ministerstva životního prostředí, jak vlastně tam situaci budou řešit. Protože Filip Turek nyní tam, jak víme, obsadil ministerskou kancelář, vybudovala se za drahé peníze pro ministra životního prostředí Igora Červeného nová kancelář. Takže ano, může se pouze stát, že ten půlroční experiment s vládním zmocněncem prostě bude odpískán a kancelář zůstane volná, protože opravdu asi nadále nebudou potřeba dva ministři. Ale my nevíme opravdu v této chvíli, co zamýšlí ministerstvo životního prostředí, co zamýšlí motoristé a co zamýšlí Filip Turek. Jakým způsobem se projeví to, že nyní nebude vykonávat funkci, jakým způsobem se projeví to, že případně v okamžiku, kdyby policie rozhodla, že za nehodu nese vinu, rezignoval. Odejde zcela z rezortu, odejde zcela z politiky. To se asi opravdu v této chvíli úplně čekat nedá. Konec konců máme i nejenom od nás případy, kdy politici se snaží vlastně legitimizovat i své poklesky tím, že se prostě nechají znovu zvolit. A jestli Filip Turek bude chtít odejít z politiky, to opravdu zatím nic takového neřekl.
9: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, díky mnohokrát.
10: Naslyšenou.
9: Většina lidí asi netuší, co znamená zkrátka JMHZ. Jde o nedávno zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Mělo právě zaměstnavatelům pomoci, ale ti si podle provedeného průzkumu vůbec tím nejsou jisti. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
12: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvart tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelů v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když z čista jasna počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
9: To byl Petr Holub. Změnou ústavy začalo v pondělí večer odtikávat posledních několik dní v úřadě maďarskému prezidentovi, dlouhodobě servilnímu vůči nedávno od moci odstaveného Viktora Orbána. Prezident Tamáš Šujok totiž doposud nereagoval na výzvy premiéra Maďara, aby rezignoval. A hovoří o tom Luboš Palata z deníku CZ.
11: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný. Árpád Genc, politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Báči, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jožef Antal. Pomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Šujoka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, niž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
9: Říká Luboš Palata z deníku CZ.
8: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Bylo by skutečně efektivní nechat zkrachovat německé automobilky v problémech, jak znějí některé tamní hlasy expertů? Téma komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
13: Německá automobilka Volkswagen plánuje historicky nevídané kroky. Chce zrušit polovinu modelové řady svých vozů. A mluví se o tom, že o práci ve firmě přijde až 120 000 lidí. Přitom Volkswagen není prodělečná firma, není před krachem. Nicméně trendy jsou neúprosné a vyhlídky temné. Firma má příliš velké výrobní kapacity. Její modely neodpovídají požadavkům zákazníků. Nedokáže pořádně konkurovat čínským elektroautům a přichází rychle o klíčový čínský trh. Je to odraz chyb minulosti. Šéfové Volkswagenu nepochopili, že elektromobil není jen předělané auto se spalovacím motorem. Spíš o něco jako o mobil na kolečkách. Navíc u aut se spalovacím motorem akceptovali víceméně bez protestů přísné emisní limity, kterým nakonec vyhověli jen pod vodem. Do velkých změn se jim nechtělo, zaspali. Expandovali do Číny, vsadili na tamní růst, ale naivně si mysleli, že Číňané nedokáží nikdy vyrobit pořádné auto. Přezíravost, spoléhání se na pomoc politiků a bank vedli k odmítání velkých inovací, nehybnosti a píše, která předchází pád. Politici chránili firmu regulacemi před zahraniční konkurencí, banky i na přání politiků podporovaly autoprůmysl. Jenže technologie se mění a nic nemůže fungovat věčně. Automobilku předhání konkurence. Představa, že výpadek v prodeji aut, zejména mimo Evropu, nahradí Volkswagenu zapojení do zbrojní výroby, je jen iluzí. Zbraně nejsou v době míru, na rozdíl od aut, masově prodávaným spotřebním zbožím a nejsou na ně navázány tak velké další služby. Německý ekonomický novinář Wolfgang Münchau, který popsal problémy německého automobilového průmyslu už před lety, proto navrhuje nechat německé automobilky zkrachovat. Bylo by to efektivní. Znamenalo by to rozvoj prosperujících zbytkových částí koncernu, třeba české Škodovky, a přesun ostatních zdrojů do perspektivnějších odvětví. Je to hezká myšlenka. Je ale otázka, za k tomu manažeři a politici najdou odvahu. Nejspíš ne. A tak budou problémy německých automobilek a tím i německého a na ně navázaného českého průmyslu nejspíš nadále pokračovat.
9: To byl redaktor Lidových novin Marek Hudema. Schopnosti AI mohou v příštích letech
7: přinést bezprecedentní proměnu ekonomiky, snad i radikálnější než kdysi průmyslová revoluce, ovšem za nesrovnatelně kratší dobu. Vedle rizik, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ovšem mohou vznikat i zajímavé příležitosti, například výrazné zvýšení životní úrovně. A detailněji to probírá Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
14: Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a vybudovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle, a přirovnali k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Tento scénář přinese pokles mezd pro střední třídu, masovou nezaměstnanost v kancelářských profesích a extrémní koncentraci bohatství v rukou pár technologických firem. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář prý povede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. Lidé budou díky AI schopni produkovat mnohem větší hodnotu, což povede k masivnímu zvýšení životní úrovně pro všechny. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mezd nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní daní pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropiku, OpenAI i Google, jejich podpis, jejich reputací. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
9: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě jednou ostře sledovaná havárie Filipa Turka, tentokrát ovšem jako podnět k úvaze kolegy Jana Fingranda s titulkem Jakým vozem jezdí konzervativec?
15: Rozmohl se nám tady takový nešvar. Určitá část pravičáků a současně určitá část levičáků se shodne na tom, že jezdit po městě ve velkém autě je projev konzervativního politického přesvědčení. Je to asi taková pravda, že obědvat salát a pít vodu z plastové lahve je levicové. Určitá souvislost mezi ideologií a volbou způsobu přepravy nebo i konkrétního typu automobilu nepochybně existuje. Pamatuji například doby, kdy britští univerzitní profesoři jezdili velmi často v Saabu. V Americe, kde milují statistiky, tuto souvislost zmapovali přinejmenší pro tamní poměry. Republikáni častěji jezdí v pick-upech, nejlépe amerických. Liberálové volí častěji japonské nebo i evropské značky, i když ne nutně menší vozy. Je to samozřejmě složitější, protože američtí demokraté bývají častěji univerzitně vzdělaní a movitější. Současně mají menší rodiny a častěji bydlí ve městech. Naopak republikáni mají více dětí, žijí na venkově a třeba korbu skutečně občas potřebují. Nejde tedy jen o ideologii, ale i o konkrétní potřeby. U nás se v 90. letech rozšířila představa, že vlastnictví kvazi terénního vozu je symbolem ekonomického úspěchu nebo maskulinity, což bylo také vnímáno jako něco pravicového. Tato víra se paradoxně vztahovala i na značky a typy, které si v zemích s poklidnějšími dějinami oblíbily hlavně bázlivé dámy a maminky malých dětí. Dospělý muž sedící v takovém autě mohl působit trochu infantilně. Stejně ošidné jako představy o mužnosti jsou i představy o tom, co je pravicovost nebo konzervatismus. Neplatí zásada, že čím více válců, tím víc svobody. Je ale pravda, že se etabloval jeden proud pravicovosti, který v maximální svobodě jízdy vidí klíčovou položku svého kréda. Tradiční konzervatismus nespočíval ani v konzervování, ani v prosazování konkrétních politik. Usiloval o udržení přirozeného lidského světa. Konzervativní může být ochrana práv řidičů, stejně jako přesvědčení, že někdy je lepší motorismus omezovat a používání velkých vozů zvláště. Tedy, že je zdravé, pokud se lidé mohou potkávat tváří tvář, nikdo se nemusí bát chodit pěšky a když díky tomu mohou na ulici prosperovat obchody. To například v Sokolské ulici v Praze není moc dobře možné. Komu by to přišlo jako levičácká propaganda, může si zalistovat v britském konzervativním týdeníku Spectator. Tam najde články o tom, že aut už je v tamních městech moc, že auta jsou příliš velká a chodcům nebezpečná a že majitelé zejména SUV by měli platit větší poplatky, protože příliš expandují do společného prostoru. Podobné hledisko najdeme i u dvou autorů, kteří nejvíce ovlivnili návrat konzervatismu u nás po roce 1989. Američan Russell Kirk, autor knihy Konzervativní mysl, automobily nazýval mechanickými jakobíny. Brit Roger Scruton, autor Konzervativního smýšlení, si všímal také nápadné ošklivosti moderních měst, což spojoval i s motorismem. Žádný zločinec prý nikdy nevymyslel lepší plán než výrobci aut, kteří úspěšně zprivatizovali zisky a náklady přenesli na ostatní společnost. Tolik Scruton. Pravý konzervativec si samozřejmě váží lidské svobody, tedy i svobody jet kam chci, kdy chci a jak chci. Jenže vždy v nějakém organickém vztahu k jiným dobrům, včetně zdraví a obyvatelnosti měst. Skoro by se chtělo říci, že opravdový konzervativec po městě ze všeho nejraději chodí pěšky. Je to bezpečné, čisté, tiché, a ještě přitom potkává jiné lidi.
9: Jan Fingrand byl posledním autorem středečních názorů a argumentů, jimiž ze studia Českého rozhlasu Plus provázel Ondřej Konrád.
6: 13 hodin.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Ukrajinské drony zasáhly přes noc v Černém moři 20 ruských lodí. Americké útoky na íránskou armádní základnu zabily nejméně 7 lidí a začaly Kalasov Ostrava. Pod Vysokými Pecemi vystoupí více než stovka interpretů. Zprávy a Martin Matějka. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přijela do Kyjeva během války. Je to už její 11. návštěva Ukrajiny. V plánu má mimo jiné představení iniciativy zaměřené na spolupráci evropského a ukrajinského obranného průmyslu. Šéfka unijní exekutivy chce jednat taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Kyjev včera oficiálně otevřel další dvě kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Konkrétně zahájil projednávání takzvaného 6. tematického bloku, který se týká vnějších vztahů. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů, říká ministr Vojtěch.
16: Naším cílem je, abychom celý tento proces co nejvíce zkrátili, protože to je...

0: Trump s tím, že chtěl zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. V úterý rozhodnutí změnil a oznámil, že místo toho budou státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech obchodní a investiční dohody. Spojené státy uplatňovaly blokádu na íránské přístavy od dubna zhruba do poloviny června, kdy s Íránem uzavřeli memorandum o porozumění. Poté pak znovu zahájili vzdušné údery na íránské území. Obě strany se vzájemně obvinují z porušování dohody. Na hranicích mezi Španělskem a britskou zámořskou enklávou Gibraltar dnes skončily policejní kontroly. Tisíce pracovníků, kteří denně docházejí na britské území ze Španělska pracovat, nemusí čekat ve frontách na hranici. Ani turisté na návštěvě skalnatého výběžku nemusí ode dneška při přechodu hranice ukazovat osobní doklady.
1: Pan Raul pracuje na gibraltarském letišti. Předpokládá, že zrušení osobních kontrol přechod hranice tam a zpět zjednoduší a zrychlí. Možná ne pro obchodníky, protože pro zboží budou stále platit určitá omezení. Pro pracovníky dojíždějící do Gibraltaru ze Španělska a pro turisty to podle něj bude ale určitě přínosné. O zrušení kontrol jednali Evropská unie, Španělsko a Velká Británie 5 let. Výsledkem je dohoda, podle které Gibraltar posílí ostrahu své námořní hranice a její pozemní části mimo přechod. Na něm bude fungovat systém identifikace podle obličeje. Ze španělsko-britské hranice Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pod vysokými pecemi dnes začaly Kalársov Ostrava. Brány festivalu se otevřely přesně v poledne. Letos festival postavil na hlavní pódia novou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl také zvuk méně šířit mimo areál festivalu, jak popisuje technický ředitel Josef Ženíšek.
2: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí.
0: Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na úvaly. Mezi 7,5 a 8 kilometrem pracují silničáři, v kratší koloně se zdržíte asi 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení na 196. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se sune nesouvislá kolona hlavně nákladních aut od sjezdu z D1 až za tunely, tam stále regulují vjezdy. Zastavíte se proto i v levém pruhu, je to kvůli silnému provozu před Barandovem. A Pražský okruh, tentokrát směr na D1, tam se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne oblačné až polojasné a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
3: V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Pozornost zaměříme například na konec vládní regulace cen pohonných hmot. Výsledky vlády v prvním pololetí, jejího úřadování, odjezd Zetoru z Česka do Asie, či také prodlužování životnosti jaderných elektráren. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
3: Vláda neprodlouží regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mimořádná tržní situace pominula. Souhlasíte s tím, pane Kovando?
4: Úplně nepominula, protože nyní jsme svědky toho, že opětovně narůstají ceny ropy, byť ne na úrovně 100 a více dolarů za barel, ale narůstají. Nyní jsou kolem 85 dolarů za barel, takže vláda, si myslím, správně se snaží ukončit to opatření v podobě stropování cen na snížení daně z nafty, ale činí tak, za což samozřejmě nemůže v době, kdy se situace v Perském zálivu zase spíše komplikuje, takže už to není tak bez mráčku, jako se to zdálo být třeba začátkem července nebo koncem června, protože nyní zase to riziko, že se tam rozhoří nějak nějaký zásadní střet je přece jenom citelně vyšší. Pokud by se ta situace dále komplikovala, tak vzhledem k tomu ukončení té snížené spotřební daně z nafty a vzhledem k růstu cen ropy, pokud by dále i tedy pokračoval, by se mohli řidiči nadít toho, že třeba během jednoho týdne, během 7 dnů zdraží nafta u čerpacích stanic v České republice třeba o 4 koruny na litr, což už je výrazné zdražení. Může se to stát i v tom příštím týdnu už. A to samozřejmě se obrátí proti vládě, protože pak bude kritizována za to, že tedy dopustila takovýto růst cen zrovna v době dovolených.
3: Jinak rezort financí bude ty ceny paliv a marže prodejců nadále pozorně monitorovat, jak řekla ministryně Schillerová. Ten výsledek regulace, jak ho hodnotíte?
4: Hodnotím ho příznivě z hlediska toho, že skutečně se podařilo přenášet ten vývoj cen na burze v Rotterdamu velmi rychle do těch cen koncových, takže není pravda, že by to bylo opatření netržní, protože stále tedy odrážely ceny u čerpacích stanic v České republice vývoj tržní ceny na burze v Rotterdamu a vývoj těch velkoobchodních cen. Akorát tedy ty koncové čerpací stanice musely tento vývoj promítat rychleji do těch cen pro řidiče, aniž by si tedy přechodně mohli navyšovat své marže. Ale takové opatření by nemělo trvat déle, než je nezbytně nutné, přestože tedy tlumilo nějaké cenové extrémy, to jednoznačně, tak byl to zásah do trhu a jako takový je opodstatnitelný v nějaké mimořádné situaci, ale neměl by trvat tedy déle, než je nezbytně nutné, jak jsem již řekl, proto kvituji, že tedy její vláda ukončuje, ale musím zároveň tedy připodotknout, jak už jsem uvedl, že tak činí z objektivních důvodů v poměrně stížené době a není vyloučeno, že se ještě k takovým opatřením třeba vrátí v srpnu, pokud by se dále situace v Perském zálivu komplikovala.
3: Jak už jste sám, pane Kovando, řekl, ta situace v Hormuzském průlivu je stále nepřehledná, také ty ceny ropy vystřelily, pak trošku klesly. Donald Trump včera řekl, americký prezident, že Hormuzský průliv bude otevřen pro všechny s výjimkou Iránu. A když jste zmínil leteckou dopravu, tak Evropská agentura pro bezpečnost letectví už vyzvala aerolinie, aby se do 29. července vyhnuli státům v Perském zálivu. Tak propisuje se ta situace také do letních dovolených cestování?
4: Zatím ne, alespoň tedy, co se týče těch stávajících cen, ale může se promítnout právě v srpnu, protože jestliže budou třeba řidiči platit výrazně více za pohonné hmoty v čele s naftou, no tak samozřejmě jim to dovolenou může citelně prodražit. A to nejen tedy dovolenou České republice, ale také dovolenou v zahraničí, kde by nastal podobný vývoj, byť samozřejmě se různí to, jak jednotlivé země ustupují a či zda vůbec ustupují od těch svých regulací, ale byl by to tedy nepříjemný, nečekaný cenový šok pro řidiče, zejména tedy v srpnu. Co se týče letecké dopravy, tam bych nečekal tak rychlé propsání těch cen, pokud by se dále dramatizovala situace v Perském zálivu do těch cen letenek. Přeci jenom spousta lidí už má nakoupeno, letecké společnosti mají zásoby paliv, tam ten vývoj zkrátka není ze dne na den se měnící, jako v případě vývoje cen, které všichni pozorujeme na čerpacích stanicích.
3: Jako zprávou v tom mezinárodním kontextu, co se týče dění nejenom v oblasti Perského zálivu, je včerejší sdělení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že oba bloky jaderné elektrárny Temelín by mohly být v provozu až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uváděl.
4: Je to uklidňující situace, protože jaderná energetika i v těch příštích desetiletích zůstane páteřní z hlediska energetického mixu České republiky, ať už v podobě těch klasických reaktorů, či případně pokud se podaří je vyvíjet uspokojivě těch takzvaných malých modulárních reaktorů, které jsou zatím ale stále hudbou budoucnosti. Tudíž myslím si, že tato zpráva je pozitivní a že dává České republice další čas na to, aby mohla postavit další jaderné bloky, protože zřejmě tedy je třeba počítat s tím, že bude narůstat poptávka po elektřině, a to z důvodu nejen tedy například elektromobility, rozvoje elektromobility, ale i třeba s ohledem na umělou inteligenci, která je velkým konzumentem elektřiny, a samozřejmě elektřina bude tím zřejmě, čím byla ropa ve 20. století, tak elektřina bude tím klíčovým pohonem ekonomickým v tom století 21. a zřejmě v těch dalších.
3: Vidíme, pane Kovando, podobný trend, co se týče prodlužování životnosti jaderných elektráren v jiných zemích.
4: Ano, vidíme, a dalo se to tak trochu očekávat, že dojde k něčemu takovému i v České republice právě s ohledem na vývoj v zahraničí. Ano, a ještě navíc to tedy podporuje návratnost nebo tu ekonomickou smysluplnost výstavby i nových bloků. Teď mám na mysli třeba právě ty dukovanské, nebo mám na mysli právě ty malé modulární reaktory. To si můžeme představit jako reaktor, který by zásoboval elektřinou třeba jednu obec nebo nějaké menší město. A nyní tedy, když se prodlužuje vlastně životnost, jak nyní dokládá ta situace v Temelínu, no tak samozřejmě tím pádem z ekonomického hlediska kvůli prodloužení délky provozu je ještě vlastně výhodnější stavět jaderné bloky, protože jakmile jednou jaderný blok postavíte, což je samozřejmě obrovsky nákladné, tak ale pak ten samotný provoz i ta samotná výroba té elektřiny je vlastně velice, velice levná, takže když je tu dalších 20 let provozu a takto levné výroby elektřiny, tak je to samozřejmě něco, co dává vysoký ekonomický smysl a co tedy má ještě výrazněji rozvíjet, než třeba se dosud mínilo.
3: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
3: Výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v domácím Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je totiž podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 zaměstnanců. Nešlo tomu zabránit, pane Kovando, i když čteme vlastně v tom zdůvodnění, jak společnost to komunikovala. Dlouhodobý růst cen materiálů, zejména oceli, plastu, hliníku a energie.
4: Šlo tomu zabránit, ale v současné podobě je tedy celá hospodářská politika, teď si troufám říci, Evropské unie, nejen České republiky, prostě postavena tak, že upřednostňuje, řekněme, zelené cíle, že v rámci nich tedy například skrze emisní povolenky se více než kdekoliv jinde na světě, včetně třeba právě Indie, zdražují umělé energie, což je samozřejmě i pro výrobce typu Zetoru zásadní vstup, a nejen v podobě těch samotných energetických surovin, ale i vlastně v ceně té oceli, v ceně hliníku, v ceně plastů, což jsou všechno materiály, na jejichž drahotu si Zetor stěžuje, tak se zrcadlí právě to, že zkrátka ty energetické vstupy například pro výrobu oceli jsou nákladné, ale také se vlastně měnily v rámci Evropské unie předpisy, normy, ono to trochu vlastně souzní s tím, co se děje ve Volkswagenu, který také se potýká s problémy a také klíčovým důvodem důvodem je taková politika ode zdi ke zdi Bruselu, kdy vlastně nejdříve docházelo k prosazování v oblasti tedy těch automobilů, ale ono u těch traktorů je to strukturálně podobné. Nejdříve tedy do roku, řekněme, 2015 se prosazoval silně dotačně ten dieselový pohon a pak po té Dieselgate, po tom skandálu právě Volkswagenu s podváděním při měření těch norem a jejich tedy dosahování, tak vlastně se zase v rámci ode zdi ke zdi přeorientoval Brusel na podporu nikoli tedy dieselů, ale elektropohonu, jenže v době, kdy už zase z hlediska třeba vývoje v Asii bylo pozdě. Podobný přístup vlastně patrný nejen u těch automobilů, ale právě i u traktorů, takže na to doplácí Zetor. Samozřejmě některým jiným výrobcům se daří, například závod John Deere americké firmy v Mannheimu německém, tak ten sice také prokazuje citelný útlum, řekněme, výroby v posledních letech, stěžuje si na drahé energie, ale díky tomu, že je to vlastně mezinárodně daleko šířej, neporovnatelně šířej rozkročená firma než Zetor, tak dokáže prostě ty nepříznivé tlaky lépe absorbovat a nemusí se stěhovat tedy ještě do Indie jako právě ten brněnský výrobce Zetor, ale co není, tak to může být. To znamená, já bych to bral jako určitou výstrahu varování, že zkrátka průmyslová politika, dá-li se o tom tak hovořit, Evropské unie jde po špatné cestě a pokud vlastně se něco nezmění, tak budou odcházet nejen relativně drobné firmy, samozřejmě já si uvědomuji to obrovské renomé, které Zetor historicky má, ale teď mám na mysli, že skutečnou ránou pro ekonomiku Evropské unie by byl třeba kolaps právě zmíněného Volkswagenu, který ale také prostě není vyloučený, takže berme to jako napjata. Výstrahu, berme situaci v Zetoru jako výstrahu, že skutečně tady může dojít k fatálním pochřadnutí a kolapsu vlastně třeba automobilové výroby v rámci celé Evropské unie, což by se dotklo v podstatě milionů zaměstnanců.
3: A rýsuje se, pane Kovato, tedy nějaká změna toho vidění, strategie, když jste popisoval tu průmyslovou cestu?
4: Já ji zatím nevidím. Tady vyšla Draghiho zpráva před 2 lety, už to budou vlastně 2 roky, ale vlastně se nic moc nezměnilo. Ona upozorňuje na to, že právě ty drahé energie jsou jedním z klíčových důvodů ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Existují i akademické studie na toto téma, které vlastně paradoxně dokládají, že se uhlíková emise nebo uhlíkové emise ještě zvyšují. Ono to je patrné v případě Zetoru, protože on si sice bude vyrábět v Indii, ale tam jsou volnější ty limity, pak se bude dovážet do zpátky Evropy, takže už jen ten převoz je emisně náročný, ty volnější limity v Indii samozřejmě také způsobují vyšší emise, takže pak nakonec, a to potvrzují akademické studie, ta emisní náročnost obchodu, zahraničního obchodu Evropské unie skrze dražší emisní povolenky paradoxně nikoli klesá, ale stoupá. Takže ono je to kontraproduktivní z hlediska celkových klimatických změn ve světě, z hlediska globálních klimatických změn, ale zatím nepozoruje, že by se nějak zásadně vlastně situace měnila, a to ani po té Draghiho zprávě, která vlastně upozorňovala na důvody ztráty konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a právě upozorňovala na drahé energie, kromě jiného.
3: Pohled Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank.
5: Jak to vidí?
3: Sněmovna dnes zřejmě schválí návrh na obnovení elektronické evidence, tržeb neboli EET od příštího roku. Od zavedení systému, byť v upravené podobě, si slibuje narovnání podnikatelského prostředí, předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů, což opozice ty přínosy zpochybňuje. Tak jak to vidíte, pane Kovando, jaký je skutečný přínos EET?
4: EET by měla mít přínos zhruba 14 miliard korun ročně, tedy o 6 miliard korun více, než jaký měla EET, řekněme, v tom roce 2019, než tedy kvůli covidu a pak kvůli změně vlády skončila. Ale ten nárůst o 6 miliard jde z podstatné části za tím, že vlastně mezi lety 2019 a současností prostě narostla ekonomika, ale také cenová hladina, to znamená nominální hrubý domácí produkt je citelně vyšší a tím pádem tedy jsou vyšší i ty nominální příjmy, včetně těch, ze kterých se pak vypočítává dopad EET. Takže určitě nečekejme, že těch 14 miliard, a to jsou peníze, které by to mělo vynést i podle studií, které jsou nezávislé na vládních propočtech, to upozorňuji, podtrhuji, i když ten vládní odhad je podobný, tak nečekejme, že těch 14 miliard korun jaksi spasí veřejnou kasu. Připomínám, že jenom to letošní převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, tedy z účtu firem a domácností, vyjde veřejnou kasu na 17 miliard korun. Takže už jen tímto vlastně celý přínos EET vymazán a ještě tam je 3 miliardy korun mankot. Tudíž skutečně toto veřejné finance rozhodně nespasí.
3: Po hlasování o obnově elektronické evidence tržeb by měla schůze dolní komory skončit poslancům a by měly začít takzvané parlamentní prázdniny. Tak když se podíváme, s čím odchází vláda, poslanci na parlamentní prázdniny, pane Kovando, ze 978 bodů vládního programu Trojkoalice je už podle premiéra Andreje Babiše hotová pětina, na dalších 774 bodech programového prohlášení se pilně pracuje. Tak jak to hodnotíte?
4: V ekonomické oblasti vláda je, řekněme, úspěšná v těch takových krátkodobých opatřeních, která jsou prostě vidět a která uleví rychle peněženkám domácností či firem. Teď mám na mysli právě převod podpory obnovitelných zdrojů na státní rozpočet. To prostě domácnostem zlevňuje elektřinu, o tom není pochyb. A také třeba právě už zmiňované stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Jestliže nyní je inflace 1,5%, tak bez těchto opatření by byla 2%, to znamená, byla by citelně vyšší. Vláda tedy snižuje inflaci poměrně razantně, ale samozřejmě, a to je nutné doplnit, bez toho to nejde. Děje se tak přesunem tedy těch plateb a úhrad z peněženek našich na veřejné rozpočty. Takže to není tak, že by se skutečně jak si soustředila na strukturální reformy, které by skutečně zefektivnily chod ekonomiky. Ona pouze přesouvá to, kdo ty peníze platí a jakým způsobem se platí. Že to uleví od inflace, to je pravda, ale to plyne vlastně jenom ze způsobu, jakým je ta inflace vypočítávána, že vlastně odráží vývoj v tom spotřebitelském koši. No a když se to převede, prostě ty výdaje na státní rozpočet, tak už nejsou součástí spotřebního koše a pak tedy inflace je nižší, ale není to tak, že by se my byli efektivnější ekonomikou díky nějakým strukturálním dlouhodobým reformám, která by uměla tedy fungovat levněji při té nižší inflaci. No a to je právě to, kde zatím vláda se moc nepředvedla, to jsou ty strukturální dlouhodobé reformy, které by měly zaručit nějakou právě vyšší hospodárnost, vyšší efektivitu celého našeho hospodářství. Takže v těch krátkodobých, rychle viditelných opatřeních, která rychle dopadnou na naši peněženku pozitivně, tak tam se vládě daří. Myslím si, že řada voličů to může ocenit, že to může být i jeden z důvodů, proč třeba v preferencích zatím třeba vládní hnutí ANO rozhodně nenaráží ani v nejmenším na to, že by mu preference klesaly, ale, a to už vlastně není ani pro vládní politiky tak lákavé, ty dlouhodobé reformy, které se projeví až za řadu let, které ale vlastně jsou z hlediska celého hospodářství daleko důležitější, tak tady zatím žádný zásadní posun nespatřujeme.
3: A jak se vůbec, pane Kovando, daří prosazovat právě ty dlouhodobé cíle, které jdou jaksi dál než ten konkrétní mandát vlády, ať je XY?
4: No, když tedy pominu třeba to opětovné zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, což je ale stejně opatření, které bude mít své náklady až ve 30. letech, to znamená už za úplně jiné vlády, nebo za vlády, která přijde po vládě této, možná to bude podobná vláda, já nevím, ale prostě až za toho dalšího kabinetu, tak vlastně to je něco, co tuhle vládu nebolí. Ona mohla provést tento líbivý krok, aniž by tedy musela vydat jediný haléř, prostě protože zatím jsme ve fázi, kdy se ten věk odchodu do důchodu jenom stále dostává k té hranici 65 let, takže stejně i kdyby k tomu zastropování nedošlo, by to probíhalo tak, jak to probíhá, ale v těch dalších dlouhodobých reformách a celkové koncepci veřejných financí tam zatím žádné zásadní posuny, ani plány nebo záměry nepozorujeme. Uvidíme, jak to dopadne se státěním výroby elektřiny v ČES. Ta zatím, alespoň co se týče dopadů do akcí ČES, se zdá se vládě daří, alespoň se jí daří to, že má nyní trh pocit, že skutečně přichází s nějakým kloudným plánem, který, pokud se dočká naplnění, spíše tedy celému energetickému sektoru České republiky prospěje.
3: Zmínil jste se, pane Kovando, o strukturálních reformách, které zatím příliš u této vlády nevidíte. Tak které by byly z vašeho pohledu nezbytné pro tuzemskou ekonomiku?
4: Určitě je to debata o celkové otevření problematiky daní. A teď nemám na mysli nějaké úpravy sazeb DPH, posuny, čísílka zařazení toho či onoho zboží té či oné položky do té či oné sazby, ale skutečně komplexní daňová reforma, která by se zaměřila třeba na to, jakým způsobem řešit to, že skutečně tady je strukturálně schodek stále přes 200 miliard korun, že kvůli dalším nárokům, například v oblasti zbrojení, ale také stárnutí populace, bude tato oblast, zásadní oblast pod rostoucím tlakem a bude tedy třeba, aby stát jednak hledal nové příjmy, ale také, aby se dokázal dlouhodobě, ne pouze tím, že prodá nějaký státní podnik, o čem se také někdy spekuluje třeba v souvislosti s explozí, ale dlouhodobě trvale každoročně, aby byl schopen tedy nějakým způsobem ukočírovat své veřejné finance. V této oblasti zatím nic moc nepozorujeme a není ani se co divit, ono to vlastně není politicky nějak lákavé, je to něco, co volič hned teď nepozná na své peněžence, naopak jsou to v řadě případů kroky, které spíše by byly nepopulární, kdyby vlastně třeba vláda musela přistoupit k, řekněme, alespoň částečnému návratu do doby před zrušením, takzvaným zrušením superhrubé mzdy, kdy tedy bylo zdanění příjmu obyvatelstva, zdanění příjmu mezi citelně vyšší, to znamená do roku 2020 a před něj. To samozřejmě by nebylo populární.
3: Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, hezký den.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: 13 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus.
0: Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací tzv. Školkovné a studentům slevu na daní, která zrušil konsolidaci. kompenzační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba téměř z poloviny. Podle vrchního ředitele sekce energetiky Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí. Ceny jsou totiž kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvykle. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22. hodiny. A bouřky bude doprovázet přívalový déšť, napršet může v úhrnech až 30 mm srážek. Foukat bude také silný vítr, který na rázech dosáhne rychlosti až 70 km za hodinu. A meteorologové taky varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Očekávají tam až 34 stupňů. Lidé by proto měli držet ve stínu a dodržovat pitný režim. Na jihu Moravy taky platí riziko vzniku a šíření požárů. 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak můžou zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Policie dnes převzala z litoměřické vazební věznice do Německa zadrženou německou pravicovou extremistku Mariu Sveniu Libichovou. Ta byla německými soudy ještě před úřední změnou pohlaví odsouzená jako muž Sven Libich. Dostala trest 1,5 roku vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. O předání extremistky do německé věznice rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud. Dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor u sjezdu na úvaly. Pracují tam silničáři a projíždí se pouze jedním pruhem, tvoří se kolona zdržení asi 15 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se suná až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy zastavují i osobní auta v levém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je oblačné až polojasné, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy měří až 30 stupňů a na horách většinou okolo 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
6: A u poslechu necelé 30 minutovky zasvěcené objevům, pozorování a teoriím přibližujícím svět kolem nás, vás vítá Tomáš Pavlíček. A jaká témata budeme stavět do popředí? Čeští vědci vymysleli, jak zpracovat zvláštní druh odpadu. Odřezky z gramofonových desek, tím začneme. Jak vzniká a dozrává virus klíšťové encefalitidy? A víte, co je slunka a piskoř? Zveřejníme nejenom jejich identitu, ale také způsoby, jak se vědci snaží zachránit. Přeji vám příjemný poslech.
5: Věda plus.
6: Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
7: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
8: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
7: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
9: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
7: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
8: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
7: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde. Popularitu také získávají takzvané picture disky, kdy se do desky zalisuje obrázek. Ten papír už není na středové etiketě, ale je na celé plošete disky.
8: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
10: Získáte vlastně takovou směs.
8: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková.
10: To je nějak neupravené. My jsme chtěli, aby tam bylo co nejméně zpracovatelských kroků.
11: To není jenom z těch černých desek, ale jsou tam různé barvy.
10: Když máme směs růžové, modré, zelené, hnědé, tak všichni jsme si hráli jako malí s modelínou, takže víme, co z toho potom nakonec vyleze.
9: Drť se sype do přístroje. Co to bude dělat teď?
10: My musíme postupně tady v tom zařízení materiál rozstavit.
9: Ve vzduchu cítím rozstavenou umělou hmotu a z přístroje pozvolna vylézá. Vypadá to jako žížela.
10: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
9: Žížela rozstaveného plastu pak odjíždí po běžícím páse a je pořád tenčí a delší.
10: Dloužíme na ten definovaný průměr 1,75 mm.
9: Odpad z gramofonových desek je hlavně PVC s dalšími příměsemi. Podobá se materiálu plastových oken nebo potrubí. Podle Aleny Kadeřábkové se s ním pracuje dobře i bez dalších úprav a hodí se pro výrobu součástí pro elektroniku.
10: Ten chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost, což je pro použití v elektronice naprosto nezbytné. Výhodou pro nás bylo to, že už tam nemusíme přidávat žádnou další chemikálii. Říká se tomu retardéry hoření, potenciálně zdraví škodlivá látka. Když jsme se tomuto mohli vyhnout, tak tento odpad byl pro nás naprosto ideální.
9: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT. Strunu z gramofonového odpadu tam zavedou do 3D tiskárny, předvádí Petr Veselý.
12: Jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
9: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
12: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku vytvářet otvory pro ty součástky a ty součástky tím pádem můžeme krásně usadit dovnitř.
9: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
12: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektrický vodivý ingoust a ten nám vlastně propojí ty součástky bez toho, aniž bychom to museli lepit, pájet.
9: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
12: Ten elektrický vodivý ingoust je tady teda na bázi stříbra. Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
9: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
12: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby a ty výrobní časy jsou 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
9: A navíc, když prototyp nefunguje, nemusí skončit v odpadu.
12: Tím, že to je termoplast, tak dokážeme i po použití už jednou recyklovaného materiálu využít zase na něco dalšího.
9: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Nedá se například pájet za vysoké teploty. Martin Srb, Český rozhlas.
6: O experimentech s recyklovaným materiálem budeme mluvit i v příštích minutách Vědy Plus. Podle prvních zkušeností by se s nimi dali třeba radiové přijímače vyrábět úspornějším způsobem. Jenže celý výrobní postup by se musel obrátit na ruby. Víc k tomu řekne opět náš vědecký reportér Martin Srb. Dobrý den, Martine.
9: Dobrý den.
6: Co je tedy ta věc, která by se musela obrátit na ruby?
9: Jsou to hlavně ty takzvané tištěné spoje. Kdybyste rozebrali rádio, počítač, chytrý telefon, spoustu dalších zařízení, třeba i gramofon. Tak jsou v nich typické destičky z pevného materiálu s takovými křivolakými kovovými cestičkami. Ty se vyrábějí předem a pak se na ně připájejí součástky. To je postup starý přibližně 90 let. Jenomže s tím novým přístupem by konstruktér napřed vzal součástky a pak k ním natiskl destičku. Svým způsobem tedy opravdu na ruby, říká Petr Veselý z ČVUT.
12: Ten proces toho návrhu, ty desky plošního spoje, tam člověk musí dát trošku pozor na to, že ten motiv se tvoří zrcadlově obráceně, aby se to vlastně mohlo zapustit dovnitř.
6: No a Martine, co je podle odborníků špatného na klasických tištěných spojích?
9: Hlavně to, že jsou nešetrné a že to je docela složitý postup. My sice říkáme tištěné spoje populárně, ale z toho dnešního pohledu na nich moc tištěného není. Odborníci raději říkají plošné spoje. Ten základ si představte jako velkou laminátovou desku, která má na sobě měděnou folii z jedné nebo z obou stran. Na to se v určité fázi sice natiskne to schéma toho elektrického zapojení, kde mají být ty součástky pospojované, ale potom je potřeba odstranit všechnu měď, kde to propojené být nemá a to se tady netiskne, ale to se musí třeba rozpustit, odleptat a potom se celá deska musí také nařezat do potřebného tvaru, vyvrtat nějaké otvory a tak dále. Ta výroba se sice dá automatizovat, ale pořád je tam hodně pracovních kroků, hodně odpadů a nástrojů, co se opotřebovávají, shrnuje Petr Veselý.
12: Standardní deska plošného spoje je epoxidová pryskyřice, v sobě má skelnou tkaninu, takže je to vlastně impregnovaná skelná tkanina tím epoxidem. Což má samozřejmě za výhodu to, že to je extrémně pevný materiál, extrémně odolný, ale to je prakticky nerecyklovatelný materiál.
6: No, u nás existuje sběr elektroodpadu, co se potom děje s těmi plošnými spoji?
9: Nazval bych to recyklací hrubou silou. Oni se dají rozdrtit, zahřívat, chemicky rozpouštět a hlavní věc je získat z nich kovové materiály. To je to, co je cenné. Měděné spoje, pájka neboli cínová slitina, kterou jsou ty součástky připevněné, a potom různé kovy ze součástek, včetně zlata. No a jako odpad zůstane i ten laminát z izolační podložky. Možná se ho část dostane nějak do nějaké směsi na nějaké výplně, ale to už je druhořadý materiál. To už nemůžeme mluvit o recyklaci.
6: No tyhle problémy s recyklací by se tedy odstranily, kdyby se tištěné spoje tiskly tak, jak jsme to slyšeli v té reportáži?
9: Ano, záleží tedy na materiálu a nejenom to. Ty elektrické obvody už by nemusely být na speciální destičce zamontované uvnitř přístroje, ale dali by se tisknout přímo zevnitř, třeba na tu krabičku, ze které je vyrobené rádio nebo jiný přístroj. Nemusel by to být zrovna 3D tisk, protože ten je pro sériovou výrobu dost pomalý, ale ten vodivý inkoust se dá nanášet i prastarou technologií sítotiskem.
6: No, v reportáži zaznělo, že používají inkoust s obsahem stříbra. Není to drahé?
9: Je to určitě dražší než třeba měď, ze které se dělají ty klasické plošné spoje. Navíc získávání stříbra, jak mi vědci řekli, není úplně čisté ani z hlediska životního prostředí, ale vědci mají právě proto hodně důvodů pokračovat dál, zkoušet různé kovové inkousty a další vylepšení.
6: No a mohly by se tištěné spoje třeba z recyklovaného vinulu vyrábět ve velkém?
9: Podle odborníků by bylo hodně těžké na ně přejít masově. Zrovna ten vinyl, tedy odborně polyvinyl chlorid, má zásadní omezení, že nevydrží vysokou teplotu, asi nad 70 stupňů Celsia začíná měknout, staví se. K takové destičce se nedají jednoduše připájet ani drátky od baterie nebo jiný konektor, protože páječka má kolem 200 stupňů. Kvůli tomu se to nedá ani opravovat v běžně zařízené dílně. Takže ten recyklovaný vinyl v té dnešní podobě, použitý na plošné spoje, je vlastně okrajová záležitost pro nějakou malosériovou výrobu, pro testování na fakultě. Ale ten výzkum ještě není úplně u konce a třeba nás konstruktéři ještě překvapí.
6: Tak rub i víc gramofonových desek a odpadů, z nich jsme převraceli spolu s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Děkuji, naslyšenou.
9: Naslyšenou, hezký den.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Teď si představte, že vědci z CEJTECu Masarykovy univerzity v Brně zjistili, že virus klíšťové encefalitidy nevypadá tak, jak ho dosud popisovaly učebnice. Pomocí výkonného mikroskopu objevili, že na povrchu má místa, kde chybí část jeho obalu. Právě díky těmto jakýmsi lysinám výzkumníci lépe pochopili, jak virus vzniká a dozrává. Podobně se podle nich mohou chovat i viry horečky, dengue nebo žluté zimnice. Poznatky by pak mohly pomoct při vývoji nových vakcín a antivirů. Více pověděl dnes ráno kolegyni Martině Maškové virolog z CEJTECu Tibor Fűzik. Nejprve popsal, co na viru klíšťové encefalitidy spolu s kolegyní objevil.
13: Ten virus naozaj není tak symetrický, jak jsme si předpokládali. Stejně jako virus klíšťové encefalitidy, taky jsou dengue, zika, žlutá zimnice, tyhle viry jsou z jedné rodiny a dosud se předpokládalo, že ten povrch je kompletně pokrytý proteinama a ta membrána je nepřístupná. A my jsme zjistili, že tomu tak není. A na hranách těchto v podstatě lysin, nepokrytých částí, jsou přístupné části toho proteinu, které doteraz jsme se domývali, že přístupné nejsou.
14: Tahle slabina tedy vlastně odkrývá ty viry pro imunitní systém?
13: Ano, je to tak. V podstatě některé části těch povrchních proteinů zůstávají skryté pro imunitní systém a těžko se vysvětlilo, jak je možné, že některé protilátky jsou proti týmto částem účinné, když nejsou přístupné. A my jsme zjistili, že když vidíme tyhle lysiny a na kraji těch lysin jsou tyto části dostupné, tak vysvětlují to mnohé ty interakce s protilátkama, které do teda bylo nevysvětlitelné.
14: Co tedy můžete dělat dál? Jak budete pracovat s tím novým poznatkem?
13: My jsme tento nový poznatek opublikovali vo vědeckém časopisu v režimu Open Access, takže každý k němu má přístup dokonce bezplatně a můžu na to navázat v podstatě při hledání například nových protilátek, které míří v oči týmto jako částem toho viru. Nicméně, jelikož se jedná o základní výzkum, tak my se dál budeme podílet na základnou výzkumu mechanismu v podstatě životného cyklu tohto viru. A tím, že víme, že dochází k tímto jako lysinám, či už nezralé nebo zralé části viru, tak nás bude zajímat, jestli to nemůžeme využít v dalším výzkume v hledání poznatku, jak dochází k zrání tohto viru, jak dochází k transformování nezralé částice neinfekčné v zralou infekčnou část. částici.
14: Co to znamená, to zrání viru? Ten virus ze začátku třeba ještě nemá tu účinnost, jakou měl, nedokáže se tak množit?
13: Je to přesně tak, jak rovíte. Ono v ten virus v podstatě v té buňce se vytvárá jako nezralá částice, tahle ještě neinfekční. Je to z důvodu, aby neinfikovala tu samou buňku, v které se vytvorila. A následně, když se buňky odchází, tak dochází k enzymatickému štěpení a změně pH. A ta částice nezralá prejde v zralou formu, která se výrazně líší z také formy, kde jsou hroty na povrchu toho viru. Je ten virus kompletně hladký a tahle částice už vysoce infekční.
14: Co by se tedy mohlo změnit v tom principu současných antivirotik, případně vakcínu? Přece jenom klíšťová encefalitida je velmi závažná nemoc.
13: Ano, je tomu tak. V současnosti proti tomu existuje očkování, které je velice účinné a nicméně existuje terapie už lidí, které jsou nakaženy, takže v budoucnu by mohly být vyvinuty antivirotika, které buď budou bránit dozrávání těch částic, nebo se navážou na ten už zralý virus a budou bránit prostě, aby ten virus mohl infikovat ty buňky.
14: Možná ještě na závěr stojí za zmínku, jak jste přišli na ty slabiny, na ty lysiny na povrchu viru, jaký typ mikroskopu to byl?
13: Používali jsme kryoelektronový mikroskop, tady co máme v Brně, vysoce výkonný 300-kilovoltový elektronový mikroskop a nazbírali jsme 10 000 obrázků částic a tím se byli schopni udělat 3D rekonstrukce vlastně toho viru v podstatě molekulárném rozlišení. Takže my tam jsme schopni vidět jednotlivé postranné reťazce protein, aminokyselin proteinu a tím můžeme velmi přesně popsat, jak molekulárně tyhle viry vypadají.
6: O lysých místech v obalu viru klíšťové encefalitidy mluvila Martina Mašková s biologem, fyzikem z CEJTECu Masarykovy univerzity. Teď posloucháte Český rozhlas Plus. V létě všechno roste a kvete, je to ale zároveň i hlavní sezóna boje s invazními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodu ochranáři zvolí, ale také správné načasování. Právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazních pajasanů.
15: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
16: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře. Několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
17: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
16: Do nich pak lije postřik.
17: Poslední otvor. Tak, dáme další kmínek.
16: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
17: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
16: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
18: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně dost daleko.
16: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
15: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
16: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: No a teď ve Vědě Plus o něčem, co je naopak potřeba chránit. Zastavit vymírání dvou rybek, které byly kdysi běžnou součástí našich rybníků, tak to chtějí vědci z Biologického centra Akademie věd a potřebují i pomoc veřejnosti. Konkrétně se zaměřují na slunku a piskoře. Více teď to všechno probereme s Markem Šmejkalem z Hydrobiologického ústavu zmíněného centra Akademie věd. Dobrý den.
19: Dobrý den.
6: Tak jsou to překrásné názvy, určitě také překrásné rybky, takže jak byste nám popsal slunku obecnou a piskoře pruhovaného?
19: Tak oni to jsou vlastně docela drobné rybky. Piskoř je známý tím, že má 10 vousků. Mm-hmm. Může vyrůstat až do 30 cm, ale většinou ho nacházíme spíše menšího. Slunka je vlastně drobná stříbrná rybka, tvořící kompaktní hejna a má neúplnou postranní čáru, což je takový dobrý poznávací znak, ale pro jejich určování je dobré prohlédnout naše webové stránky, kde mohou posluchači případně nakoukat detaily.
6: Já už jsem se díval, ten piskoř je opravdu roztomilý, fousatý tvor, ale dnes ho asi člověk v přírodě tolik nevidí, přitom dřív patřili neodmyslitelně spolu se slunkou do našich rybníků, tak proč tedy mizí?
19: Tak oni vlastně ztratili přirozené prostředí, tedy řeky, které meandrují a tvoří okolo sebe spoustu tůní, to už ale naše krajina nemá delší dobu. Z rybníku je potom vytlačilo příliš intenzivní hospodaření a ta slunka má ještě navíc velký problém se střevličkou východní invazním druhem, který se šíří na její úkor. Zatímco u toho piskoře, tam k nám ty invazní piskoři teprve docházejí, jsou v Rakousku, v Německu nebo třeba v Belgii.
6: No a navzdory tomu, co popisujete, tak jsou ještě místa, kde se pořád tyhle dva druhy ryb vyskytují?
19: Ano, ano, můžeme stále najít slunky hlavně v zatopených lomech, v zapomenutých pískovnách, občas ještě někde v tůních a piskoře je asi ještě trošku méně. Jsou nějaké lokality na Třeboňsku, Polabí, u Odry, případně na Soutoku nebo v Pohří, ale celkově jich opravdu není mnoho.
6: No a jak vám může pomoct veřejnost? Co třeba máme dělat, když v nějakých nádržích ty zmíněné druhy uvidíme?
19: Můžete nám je nahlásit pomocí našich webových stránek Zachraň karase, kde má vlastně piskoř a slunka speciální záložku a tam mohou posluchači nahrát dokumentační fotografii toho druhu a říct nám více o té lokalitě.
6: A co
19: my se tam potom můžeme stavit.
6: Tak stavíte se a co budete dělat?
19: Zmonitorujeme ten stav a potom na vybraných lokalitách se snažíme dělat nějaká ochranářská opatření, podobně jako tomu je u karase, s kterým jsme vlastně před 5 lety začali.
6: Tak dobře, tak když jste tedy zmínil karase, který vlastně i díky všímavým lidem se za 5 let rozšířil svá hejna, tak kolik jste objevili nových míst, kde žijí?
19: Celkově jsme dostali relevantních více než 300 typů. Z toho jsme našli vyšší desítky dobrých populací. Z těch ale dále jsme museli vybírat podle vlastně genetické diverzity těch populací. A na základě těch potom jsme například na Vysočině dělali akční plán, který je teďka ve schvalovacích procesech a který napomůže tomu šíření druhu.
6: Co ten plán ještě dalšího obsahuje, kromě toho, co jste teď popsal?
19: Tak my vlastně jako navrhujeme nějakou péči o ty stávající lokality a kontrolované rozšíření těch hodných populací do dalších blízkých lokalit. A takže vlastně namnožujeme i ty lokality, v kterých se vyskytují ty druhy v hojném počtu.
6: No a myslíte si, že to půjde stejně dobře u slunky a piskoře?
19: U slunky ano, ta se množí velmi dobře, velmi ochotně. A potřebuje jako vhodný management a nějak kontrolovat ty invazní ryby. Ale u toho piskoře je ta situace složitější, on se nemnoží tak snadno a je i špatně k dostání i na těch lokalitách, kde se vyskytuje, tak ho často nemůžeme úplně nachytat, protože má takovou nepředvídatelnou dynamiku a teď třeba před bouřkami by asi byl aktivní, ale není to tak rozhodně každý den.
6: No, když říkáte management množení, tak můžete to ještě víc přiblížit?
19: Ano, tak ten karas a slunka, ty se vlastně ochotně rozmnoží i opravdu v drobných nádržkách, i v trošku větších zahradních foliových rybnících. Není k tomu potřeba asi úplně nic zvláštního, jen prostě ta prázdná voda bez ostatních ryb, kde oni najdou vhodné podmínky, dost potravy a množí se velmi dobře. Už vlastně prvním rokem budete mít mnoho a mnoho potomků.
6: No a co s tím chudákem piskořem tedy?
19: To uvidíme, dá se dělat i nějaká kontrolovaná reprodukce, ale určitě budeme preferovat to, aby jsme těm rybám vytvořili takové podmínky, případně aby se mohli množit sami. Už to testujeme na dvou rybničcích ve spolupráci s HKO Třeboňsko.
6: Takže to je taková nějaká reprodukční klinika, dá se říct. No ale do záchrany karasů, které jsme zmiňovali, se zapojili i školy, zoologické zahrady. Předpokládáte podobnou spolupráci i v případě slunky a piskoře?
19: Ano, moc to doufám. A například Zoo Plzeň a škola u Říčenského lesa se už zapojili do chovu slunky, moc se jim v tom daří. Takže věřím, že pokud se zapojí i další instituce, všechno půjde minimálně se slunkou velmi dobře. Ten piskoř je navíc i chráněný, takže pro něj se musí dělat výjimka, takže tam čekám, že to bude jako delší práce s nějakým papírováním.
6: No tak to mají potom děti i jako edukační program konkrétní. Tak tolik Marek Šmejkal z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký den a ať se daří.
19: Děkuji vám taky. Nasledanou.
6: Posloucháte Vědu Plus. Dřív tu byly železniční dílny a za pár let tu má vzniknout železniční muzeum. Schátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, čeká totiž rekonstrukce. Jak to tam teď vypadá, byla zjistit redaktorka Sabina Vosecká.
20: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
21: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
20: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
21: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
20: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
21: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
20: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
21: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
20: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostor vlastně nestačí, je třeba je nějakým způsobem adaptovat, takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
21: Rozlehlé objekty, které stojí mezi pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
6: No a půl hodince věnované přírodě, společnosti, lékařství, někdy i historii, už odtikávají poslední vteřiny. Za všechny, kteří se na přípravě podíleli, se loučí Tomáš Pavlíček. 14. hodina je startovním výstřelem pro Odpolední plus. Ve středu 15. července vás k poslechu zve Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
6: A A tady je cestovní mapa první půl hodiny. Jak se snaží záchranné služby předejít nehodám podobným té, co se stala Filipu Turkovi? Rozumějí voliči motoristů incidentům čestného předsedy strany? A jak stěžuje Ukrajina vývoz ruského zboží přes Azovské moře? U jména zprávaře se dnes nemůžeme splést, je jím Martin Matějka.
0: Podnikatelé nejspíš od příštího roku budou muset znovu povinně evidovat tržby. Obnovení EET popolední schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. Třeba předsedovi poslanců TOP 09 Janu Jakobovi vadí taky to, že stát má evidovat i bezhotovostní platby.
1: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET, tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: Obnovením elektronické evidence tržeb se teď budou zabývat senátoři. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
2: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem si dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
0: Premiér

0: Armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Íránská média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Búšehru. Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
1: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, 2 se skapalněným plynem a 1 vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. Okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo zdravotnictví prověří desítky milionů korun na odchodnou pro manažery zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Český rozhlas zjistil, že rekordních 23 milionů korun musí pojišťovna vyplatit bývalému manažerovi Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů ex-šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka dostal na odchodnou 6 milionů. Ex-ředitel největší zdravotní pojišťovny v zemi VZP Zdeněk Kabátek dostal ve srovnání s manažerem Smolíkem na odchod o 20 milionů méně.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO je připraven podat trestní oznámení, pokud se ukáže, že byly částky pro bývalé manažery nepřiměřené.
4: I ten padák zlatý pro generálního ředitele bývalého, který za mě nebyl dobrým ředitelem, tak si myslím, že také není úplně standardní, ale to, co považuji za úplně skandální, je právě celý ten systém vlastně těch odměn pro další zaměstnance.
3: Kontrolu poslal spolu s ministerstvem financí do všech zdravotních pojišťoven. Nové vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra už systém odměňování upravilo, říká mluvčí pojišťovny Martin Bačkovský.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
3: Kostka i Smolík vyjádření odmítli. Jaroměřská napsala, že jde o nepřesné informace, ke kterým se nechce vyjadřovat. Kristýna Šupfová, Český rozhlas.
0: 9 evropských zemí vyzvalo Evropskou unii k ukončení financování Mezinárodního olympijského výboru. Vadí jim rozhodnutí z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moci zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Otevřený dopis podepsali ministři odpovědní za sportovní problematiku ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Podle nich ruská agrese na Ukrajině znemožňuje tamním reprezentantům připravovat se na mezinárodní soutěže za rovných podmínek. Policisté obnovili provoz na silnici 1/61 u Lidic na Kladensku po ranní nehodě 2 autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Odhadovaná škoda je přes 1 000 000 korun, říká mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.
6: Co se týče odhadu způsobené škody při dopravní nehodě, tak bylo předběžně vyčísleno na 1 300 000 korun. Veškeré okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků budou prověřovat kladenští kriminalisté. Oba havarované autobusy byly odtaženy, následky po jejich střetu odklizeny a provoz se vrátil do běžného provozu.
0: Na jihu a jihozápadě Čech se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do 10 hodin večer. Podle meteorologa Františka Šopka se budou bouřky tvořit hlavně na Šumavě.
7: Může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Ve čtvrtek a v pátek varují meteorologové před silnou zátěží organismu kvůli teplu. Platí to pro jižní a střední Moravu, Polabí a Ostravsko. Výjezdu z Prahy po D11 směr do Hradce Králové se zastavuje na 4. kilometru. Kolona pokračuje k omezení na 8. kilometr, tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je třeba 15 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony. Ta se nesouvisle sune až na konec omezení v Brně ke sjezdu na Bratislavu. A na Pražském okruhu z D1 ve směru na letiště se táhne kolona hlavně kamionu od sjezdu na Jesenici až k tunelům, tam stále regulují vjezdy kvůli silnému provozu. Další informace z dopravy za půl.

0: půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky a ojediněle i bouřky a nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
2: A pohled na hodiny nám říká, že 14 hodin a 8 minut. Policie šetří nehodu, při které se auto poslance za motoristy Filipa Turka v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Turek uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi srážky nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. K tomu ho vyzval i premiér Andrej Babiš. Turek sice vjel do křižovatky odbočovacím pruhem, ale někteří odborníci, například Roman Budský, míní, že chybu mohl udělat i řidič vozidla, které vezlo biologický materiál. Předseda strany motoristé sobě Petr Macinka k případu uvedl, že oceňuje Turkův dospělý přístup. I to, že dal dočasně k dispozici funkci. Naším hostem je Marek Slabý, bývalý ředitel záchranné služby Jihočeského kraje, který je stále záchranářem, ale také senátorem zvoleným coby nestraník za hnutí Tábor 2020 a v rámci koalice Spolu. Dobrý den, pane Slabý.
3: Dobrý den.
2: Kdo všechno může takhle akutně převážet krev?
3: Ono... Krevní deriváty a jejich transport jsou ošetřeny v několika zákonných a podzákonných normách. A co se týče těch krevních derivátů jako takových, tak je to jednak zákon 378 o léčivech, jednak vyhláška číslo 229 z roku 2008 o výrobě a distribuci léčiv, která právě říká, jakým způsobem ve svém paragrafu 39 musí být zajištěna přeprava těch léčivých přípravků. To znamená dodržet podmínky skladování, nevystavovat ty přípravky nepříznivým vlivům, monitorovat teplotu a tak dále a tak dále. A potom samozřejmě se na to stahují evropské pokyny pro správnou distribuční praxi léčivých přípravků.
2: Ano, a můžu to...
3: Ano. Ano. No a kdo může přepravu zajišťovat? Říká zákon 372 z roku 2011 sbírky o zdravotních službách a ten říká, že může mezi účely zdravotnické dopravní služby řadí i právě přepravu léčivých přípravků, krve a jejich složek a tak dále a dalšího biologického materiálu. Ale k té přepravě samotné se vztahuje vyhláška 296, z roku 2012, která byla novelizována v loni a ta vlastně říká úplně přesně, jak má vozidlo pro přepravu zdravotnických pracovníků nebo přepravu tkání, buněk a dalšího biologického materiálu vypadat. A jednoznačně ve svých paragrafech říká, jak to vozidlo má vypadat, čím má být vybaveno a jakým způsobem, a tam jsou i třeba ty zvláštní výstražné světla modré barvy a zvukové výstražné zařízení.
2: No a řidič takového vozu, a to může být vůz třeba záchranné služby nebo i nějaké soukromé služby, která převáží ten biologický materiál, tak když má zapnutý maják a houkačku, tak má jednoznačně přednost před dalšími účastníky silničního provozu?
3: My už neznáme žádnou absolutní přednost, tak jak to bývalo do roku 90, to prostě neexistuje. Všichni ty řidiči, my známe stejné případy a máme stejné problémy jako tihle přepravci, ať už jsou to dopravní zdravotní služby nebo kdokoliv jiný, kdo je vybaven tímto výstražným, i policie samozřejmě, výstražnými zařízeními, tak prostě účelem tohoto výstražného zvukového i světelného zařízení je, aby to vozidlo projelo plynule provozem, aby mu nikdo nečinil překážky v průjezdu a tak dále a tak dále. To znamená, že to není absolutní přednost. Řidiči mají tomuto vozidlu dát přednost, mají mu umožnit plynulý příjezd a nečinit mu žádné překážky nebo cokoliv jiného v tom provozu.
2: No ale
3: protože
2: můžu se zeptat.
3: Hry je vlastně dopravit posádku toho vozidla plynule z místa výjezdu do místa, kde je buď nějaký zásah nebo právě přeprava těch odborníků nebo biologického materiálu.
2: No a musí si takový řidič, ale přestože má přednost, tím, že není absolutní, tak dávat pozor, jak tam vyjíždí třeba do té křižovatky, a pokud, dejme tomu, vjede na tu červenou do křižovatky moc rychle a nepodívá se dostatečně, jestli ho něco neohrožuje, takže to může být i jeho chyba?
3: Může. Může to být i jeho chyba, už jsme se s tím několikrát setkali. My jsme měli dost obdobné nehody sanitních vozidel po České republice, když se podíváte, tak třeba konkrétně v Českých Budějovicích došlo k velmi podobné nehodě, je to asi 3 nebo do 5 let, kdy skutečně vozidlo, které vjelo do křižovatky, tak převrátilo sanitní vozidlo na bok, ne na střechu, ale na bok. A byl to dost podobná situace, ale musí to skutečně vyhodnotit ty orgány, které to mají na starosti, to znamená dopravní policie a tak dále, protože to těžko může vyhodnocovat kdokoliv z nás.
2: Rozumím, rozumím, ale můžu se zeptat, promiňte, že vás přerušuji, na ten příklad, který jste teď jmenoval, tak tam to policie posoudila jak?
3: Tuším, že nakonec nebyla vina na straně záchranné služby, ale mohla by být, znám takové případy, neumím je citovat z paměti, nepamatuju si, kdy skutečně se nakonec zhodnotilo, že na vině byl ten řidič toho vozidla s tím výstražným znamením. Ale většina těchto nehod je dána tím, že ten viník té nehody, pokud to není ten řidič toho vozidla s těmi majáky, tak většinou je to proto, že se nevěnoval provozu, neslyšel, měl puštěnou na hlas hudbu a tak dále, prostě nevnímá to sanitní vozidlo nebo to vozidlo s tím právem přednostní jízdy a prostě ho zignoruje nebo projíždí na poslední chvíli křižovatku na zelenou, jo, a tak dále, je to podobné jako s jakýmikoliv jinými nehodami, ale v podstatě vidíme velmi často, že jedeme třeba před kolonou, 3 řidiči nám uvolní průjezd a 4. má pocit, že uvolňují průjezd jemu a udělá nám myšku těsně před sanitní vozidlo a dojde ke kolizi.
2: Děkuji vám. Musí se to
3: provozu.
2: Ano, a potom šetřit veškeré okolnosti, které přesně to provázely. Tak tolik Marek Slabý, bývalý ředitel záchranné služby Jihočeského kraje a dnes senátor. Děkuji vám za rozhovor a za přiblížení té situace. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: A teď se na to celé podíváme ještě z jiného úhlu, a to sociologického. Zveme do vysílání Martina Buchtíka, ředitele společnosti STEM. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak významně je propojená popularita strany Motoristé sobě a jejich čestného předsedy Filipa Turka?
4: No, donedávno bych vám řekl, že jsou to opravdu spojené nádoby, ale řekněme, že v průběhu jara tady tu roli hlavně osobnosti strany Motoristů začal přebírat její předseda Petr Macinka.
2: No a nakolik voliči téhle strany reagovali na ty předchozí Turkovy incidenty, například na tu známou jízdu více než 200 km za hodinu na dálnici, kterou si sám natočil?
4: Voliči nebo potenciální voliči na tady ty situace reagovali na to loni na jaře v předvolebním období. Bylo vidět, že v těch volebních modelech nebo výzkumech Motoristé ztráceli loni na jaře a vidíme také, že poté, co se vlastně zveřejnili smazané anebo i nesmazané příspěvky a výroky Filipa Turka ze sociálních sítích, to bylo loni někdy v říjnu a v listopadu, tak tam také ty motoristé ztratili, řekněme, 1,5% bodu ve výsledku.
2: No, já vás nechci tlačit k nějakým výrazným spekulacím, ale může ten poslední případ být vnímaný ještě jinak dramatičtěji než ta rychlá jízda, když v něm figuruje vůz převážející materiál pro záchranu lidí, když řidič utrpěl zranění, jak třeba obvykle voliči na tento typ nehod reagují, pokud jste tedy něco podobného někdy sledovali?
4: Jo, tak my asi nemáme nějakou velkou analýzu jakoby dopravních nehod a jejich vlivu na veřejné mínění. Nicméně tyhle události jsou většinou spíš nějaký zástupný problém. My to vidíme i třeba na sociálních sítích. Teďko to, že se samozřejmě část lidí rychle přeorientovala když to řeknu v nadsázce, z fotbalových trenérů na znalce silničního provozu asi nikoho v České republice nepřekvapí, ale vidíme, že ta interpretace té situace je značně podmíněná tím, jestli máte nebo nemáte rád Filipa Turka, respektive jestli jste nebo nejste fanoušek motoristů. V tomhle ohledu to může utvrdit jádro voličů motoristů, jako že se proti jejich představiteli vede nějaký veřejný lynč. Hodně to ovlivní i vyjádření potom dopravní policie, až celou tu věc prošetří. Zároveň můžeme říct, že Filip Turek zareagoval vlastně poměrně rychle, nebo ne poměrně rychle, ale rychle. Prostě řekl, že dává jaksi v zástavu tu svoji funkci vládního zmocněnce. Samozřejmě voliči opozice budou očekávat, že rezignuje i na pozici poslance, jo, to je vždycky jenom otázka nějakých jakoby sympatií a nesympatií spíš než fakticity. Uvidíme, jestli tohle téma bude důležité delší dobu než 14 dní a jestli se o prázdninách něco dalšího nestane. My zase vidíme, že tady ty jakoby zástupné problémy jsou tak vděčné, protože jsou srozumitelné, jsou emotivní, často jsou personalizované, ale jestli na začátku prázdnin třeba veřejným prostorem hodně se ozývaly výroky motoristů nebo zástupců motoristů ve strážnici na festivalu, tak dneska už si na ně nikdo nevzpomene a takhle to může, ale věcně nemusí být i s touhle srážkou.
5: Tak je tady určitá část motoristů nebo voličů, potenciálních motoristů, které se třeba chování pana Turka nelíbí, část, které se líbí, naopak jim imponuje, ale když to vezmeme jako celek, tak jak to s tou oblibou u voličů, co se týče motoristů, je? Protože ono to zatím úplně jednoznačně nevypadá, že by ztráceli, protože pořád se podle různých sociologických průzkumů pohybují kolem 5%, což je práh vstupu do sněmovny a to bývá v rámci statistické chyby.
4: No oni se pohybují v těch výzkumech kolem 5%, ale zase třeba říct, že ve volbách měli 6,5% nebo 6,7%, abych byl přesnější. Takže tam určitý systematický pokles vidět je napříč těmi výzkumy, ale co se motoristům opravdu daří je, že většina lidí v České republice i laiků dokáže vyjmenovat tři zástupce motoristů. Jo? Filipa Turka, Petra Macinku a ministra kultury. A
5: Borise
4: to se málo kdy...
5: třeba taky někdy?
4: Ne, Borise Šťastného tolik lidí nezná. Ne. To takhle není, ale to u většiny stran, kdyby laik dokázal vyjmenovat tři zástupce nějaké strany, vezměme si třeba Starosty nebo v dnešní době třeba TOP 09, tak by byli ti, řekněme, strategové nebo marketéři té strany opravdu spokojení. Na druhou stranu je třeba říct, že jak u Otto Klempíře, tak u Petra Macinky, tak u Filipa Turka je to dané nějakou jako kontroverzi, kterou oni záměrně vyvolávají, ale díky tomu vlastně jsou známí, byť pro část, značnou část lidí a to třeba i pro nějakou část voličů, řekněme ano, jsou naprosto nepřijatelní.
5: Tak to byl Martin Buchtík, ředitel společnosti STEM. Jsem rád, že jsme nakonec vyjmenovali i toho posledního člena užšího vedení motoristů. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den.
4: Děkuji, mějte se pěkně, naslyšenou.
5: Teď máme 14 hodin a 21 minut. Ukrajina pokračuje v útocích na tankery zásobující Krym pohonnými hmotami přes Azovské moře. Kyjev tvrdí, že jich zasáhl více než stovku. Ukrajinské útoky také zastavily plavbu nákladních lodí, které vezly na export ruskou pšenici a slunečnicový olej. Přes přístavy v Azovu a Tamany šla až pětina ruského vývozu těchto komodit. Odborníci varují, že přeorientování se na jiné přístavy bude nesmírně náročné, ne-li nemožné. Ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Vítej, Ondřej.
6: Dobrý den.
5: Jak pokračují ty ukrajinské útoky na ruské tankery a proč jsou tak úspěšné?
6: Skutečně pokračují, dokonce se rozšířily i mimo oblast toho Azovského moře, což jenom připomeňme, je vlastně takové to téměř vnitrozemské moře mezi ruskou pevninou a Krymem. A teďka už se ty nálety rozšířily na vlastně samotné Černé moře. Jejich cílem je prostě odříznout Krym od zásobování palivem. No a
5: udělat z Krymu ostrov, jak říkají Ukrajinci.
6: Přesně tak. A což se jim daří, protože černomorská flotila tak je prostě víceméně evakuovaná daleko od Krymu v Novorosijsku a oni nemají žádné prostě prostředky obrany. Dokonce i takový ti prováleční publicisté kritizují, tak pro boha jim tam dejte aspoň nějakou posádku na ty tankery, protože samozřejmě, jako když máte 150 metrů dlouhou loď naloženou benzínem, no tak to je jako jednoduchý cíl pro ty drony.
5: No a proč je pro Rusko doprava přes Azovské moře tak důležitá?
6: Oni vlastně používali jednak teda samozřejmě pro to zásobování Krymu, tam byly tam i železniční trajekty třeba, protože z nějakého důvodu, který vlastně pořád nejsme úplně asi jistí proč, tak ten slavný Kerčský most, který byl poškozen několikrát, tak se vůbec nesmí používat pro přepravu paliva. Nevíme, co se tam stalo, nicméně pro Rusko to Azovské moře je ještě důležité právě v úvodu zmíněným vývozem pšenice, slunečnicového oleje, dalších věcí, protože oni to většinou vozí jenom do Turecka, nebo to je asi 60% ruského vývozu pšenice do Turecka a tam to vlastně nakládají na ty nákladní lodi, které jsou nepotřebují ty hlubokovodní přístavy. No, takže teďka se to samozřejmě bude muset přesměrovat.
5: No, ale kam, kudy může Rusko vyvážet pšenici, když ne přes Azovské moře?
6: No, už třeba do toho zmíněného Novorosijsku, ovšem tam je prostě problém, že tam zase chybí kapacita. Podle výpočtu odborníků, které cituje server Moscow Times, tak tam ta kapacita je nějakých 5 milionů tun měsíčně. Nicméně to v srpnu bývá prostě většinou okolo 8 tun, takže se nejspíš nějaká část vůbec vyvést nepodaří.
5: Tak tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který tady mluvil o plavbě, respektive neplavbě v Azovském moři a má na to pivovar, protože má hezké námořnické tričko. Ondřej, děkuji. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
5: A teď si poslechněme, co se děje ve světě biznisu. Sněmovna schválila znovu zavedení EET od příštího roku. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Evidence nebude spodléhat mimo jiné prodej vánoční kaprů. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích budou spadat do 12% sazby dané z přidané hodnoty. Tomu tématu se budeme věnovat i v našem odpoledním vysílání po 16. hodině. Německá vláda na svém dnešním zasedání přijala opatření, která podle ní sníží byrokratickou zátěž. Podle ministra pro digitalizaci a státní modernizaci Karstena Wildbergera ušetří opatření občanům a firmám ročně 600 milionů eur. A porušení právních předpisů Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí odhalila u víc než 3/4 kontrol internetových obchodů, konkrétně u 97 ze 123 prověrek. A teď jedno ekonomické téma. Podrobněji, počet nově instalovaných solárních panelů v Česku klesá. Za první pololetí jich bylo zhruba 9300, tedy o 30% méně než loni ve stejném období. Aktuální čísla dnes představila solární asociace. Na počet obyvatel je Česko jednou z nejhorších zemí v Evropské unii. Fotovoltaika se tu staví asi 5x pomaleji než v Rumunsku nebo Maďarsku. Detaily má redaktor Dominik Hron. Dobrý den, Dominiku.
7: Pěkný den.
5: Pokles v počtu instalací je hlavně u běžných domácností. Proč se jim už nechce investovat do fotovoltaiky?
7: Ten trend je takový, že segment domácích fotovoltaik klesá už asi poslední 3 roky. Velký rozvoj byl někdy okolo roku 2023, kdy byly energie drahé kvůli válce na Ukrajině a lidé si chtěli vyrábět elektřinu sami doma. Jednoduše se jim to prostě vyplatilo. Teď o tom sice znovu začínají přemýšlet, naopak kvůli válečnému konfliktu na Blízkém východě, přesto ale vyčkávají na dotace, říká ředitel solární asociace Jan Krčmář.
8: I my vidíme, že vlastně ta válka v Iránu opět zvýšila zájem o fotovoltaiku, ale na druhou stranu domácnosti vyčkávají, protože chtějí zkusit požádat o nějaké dotace, takže zatímco v okolních zemích třeba, kde už fotovoltaické dotace mají nastavené dlouhodobě nebo zrovna žádné nemají, tak tam se prostě staví a v Česku se vyčkává na ty dotace.
7: Žádosti o dotace Nová zelená úsporám, díky kterým je možné získat i peníze na fotovoltaiku, spustilo Ministerstvo životního prostředí koncem minulého měsíce. Jaký je o ně zatím zájem, přibližuje Petr Waldmann ze Státního fondu životního prostředí.
9: V programu Nová zelená úsporám Light, určenému pro zranitelné domácnosti, si k dnešnímu dní požádalo o dotaci v souhrnné výši 50 milionů korun celkem 250 žadatelů. V programu Nová zelená úsporám si o posouzení projektu za účelem získání bezúročného úvěru požádalo celkem 443 žadatelů.
7: O bezúročné půjčky půjde žádat od září, je tedy možné, že v druhém pololetí počet nově instalované fotovoltaiky vzroste. Přesto jsou odhady solární asociace takové, že ten výsledek bude horší než loni.
5: No a zachraňují čísla aspoň instalace firem?
7: Ano, tam zájem roste, vznikají nejrůznější solární parky. Investory dosud lákalo, že mohli k fotovoltaice připojit taky baterii a elektřinu pak ukládat a využívat podle potřeby. Dokonce mohli mít s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS smlouvu o takzvané službě výkonové rovnováhy. Ve zkratce dostávali zaplaceno za to, že díky uchované elektřině dokázali vyrovnávat potřeby energetické sítě. Jak ale upozorňuje Jan Fousek z asociace Akubat, ten zájem byl tak vysoký, že už je tahle možnost téměř vyčerpaná.
10: Čím to portfolio je širší, tím jsou služby výkonové rovnováhy levnější. To je výhoda pro nás, spotřebitele energie, protože platíme díky tomu míň za stabilizaci soustavy. Na druhou stranu ti provozovatelé sami se potom dostávají do kleští, protože poskytování služeb výkonové rovnováhy už pro ně není dostatečně atraktivní.
7: Podle Fouska se postupně trh vyčerpá. Investoři proto musí už teď hledat jiné obchodní modely.
5: No, my se bavíme o fotovoltaice, ale co další obnovitelné zdroje energie daří se v Česku stavět?
7: Ani tam nejsou výsledky příliš pozitivní. Komora OZE zveřejnila statistiky za první čtvrtletí letošního roku a Česko je podle nich vůbec nejhorší v Evropě, co se týče výroby energie z obnovitelných zdrojů. V prvním čtvrtletí se nepostavila ani jedna vodní nebo větrná elektrárna, říká předseda komory Štěpán Chalupa.
11: Čísla bohužel nám nějaký pozitivní progres neukazují a to ani u fotovoltaiky, malých vodních elektráren, biomasy, bioplynu, větrných elektráren.
7: Chalupa říká, že se povedlo usnadnit některé povolovací procesy, kritizuje ale třeba mapu akceleračních zón. A například i proto, že ani v jedné z nich není možné stavět nejmodernější druhy větších větrných elektráren.
5: Dominik Hron, díky, naslyšenou.
7: Hezký den.
5: A teď v půl třetí je tu se zprávami Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Na podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na daní, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje prodávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Spojené státy kolem poledne zahájily další sérii útoků na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda. Podle ní to má oslabit iránské vojenské kapacity, se kterými Teherán cílí na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Irán čelil americkým útokům už v noci na dnešek a podle americké armády údery trvaly 7 hodin a mířily hlavně na raketové a dronové základny nebo pobřežní obranné systémy. Spojené státy taky obnovily blokádu iránských přístavů. Naopak odvetné údery Teheránu mířily na americké armádní cíle v zemích arabského poloostrova. Jižní Čechy dnes zasáhnou silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se můžou objevovat celé odpoledne a večer až do 22 hodin. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť. Foukat bude taky silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km za hodinu. A meteorologové taky varují před vysokými teplotami, které zítra zasáhnou Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj. Turecko si dnes připomíná 10. výročí nevydařeného vojenského puče proti prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi. Tehdy během noci zemřelo 251 lidí. Pak začal režim dělat rozsáhlé čistky v armádě a státní správě. Následovalo zatýkání desítek tisíc lidí kvůli obvinění z vazeb na domnělého strůjce puče duchovního Fetilaha Gülena. Kontrol na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem dnes krátce po půlnoci skončily a předcházela tomu dohoda mezi Evropskou unií a Británií. Cílem je usnadnit překračování hranic a ukončit roky politické nejistoty ohledně britského zámořského území. Obyvatelé Gibraltaru budou moci přecházet do Španělska pouze na základě průkazu rezidenta. Španělé zase s využitím svého občanského průkazu. A policisté obnovili provoz na silnici u Lidice na Kladensku po ranní nehodě dvou autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisté. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do kolony. Ta se nesouvisle suná až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Pro nákladní auta je zdržení výrazně delší. Na Pražském okruhu počítejte s nesouvislou kolonou kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Jesenici až za tunely. Tam stále regulují provoz. Nárazově se tak zastavíte i v levém pruhu v opačném směru. Trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí před Europarkem z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matuška.
12: Skupina zákonodárců se do jednacího řádu sněmovny pokusila prosadit, aby poslanci při jednáních nesměli být pod vlivem alkoholu. Předkladatelé to odůvodňovali tím, že politici mají jít příkladem, když se ani v jiných zaměstnáních nepije. Navrhované ustanovení přezdívané Lex střízlivost ale nakonec neprošlo. Podle odpůrců by se nedalo vymáhat. Jak velký problém je alkohol při jednáních ve sněmovně?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden z předkladatelů zmíněného návrhu, poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský. Dobrý den.
13: Dobrý den, díky za pozvání.
12: A místopředseda poslaneckého klubu ODS Štěpán Slovák. Dobrý den i vám.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání také.
12: Pane Papajanovský, proč vy chcete, aby v jednacím řádu sněmovny výslovně byla zavedená ta povinná střízlivost při jednáních?
13: Ty důvody jsou dva. A za prvé nám přišlo, že by to přispělo ke kultivovanosti jednání sněmovny, protože v tomto volebním období, ale i v těch volebních obdobích předchozích jsme tady byli občas svědky incidentů, v případě kterých mám podezření, že za vyhrocením těch situací nebo za, řekněme, vulgárním neslušným jednáním některých poslanců nebo poslankyň mohla stát právě i konzumace alkoholu, protože samozřejmě ten alkohol některé lidi uvolňuje, posilňuje, pak si zkrátka dovolí věci, které by si třeba za střízlova nedovolili. Takže proto jsme s tím návrhem, který se tedy vztahoval nebo vztahuje ne na alkohol, ale na drogy obecně, přišli. No a ten druhý důvod je to, že si myslíme, že sněmovna by opravdu měla jít příkladem, že poslanci by neměli mít žádné výhody oproti běžným zaměstnancům, běžným lidem. No a běžný zaměstnanec v práci také nemůže popíjet. V zákoníku práce je ten zákaz konzumace alkoholu poměrně jasně vyjádřený.
12: Na úvod to úplně stačí, děkuju vám. Pane Slováku, proč vy jste tento návrh, aby ve sněmovně byla povinná střízlivost zanesená do jednacího řádu, proč jste ho nepodpořil?
14: Tak děkuju. Já myslím, že jsme ho nepodpořili nejenom my, ale i třeba tady někteří kolegové z hnutí STAN, kteří prostě pro ten návrh nepřišli hlasovat. Tři předkladatelé, kteří tam byli uvedení. Teď předpokládám, že tam byl tady pan kolega, kterého si jako právníka vážím, ale pro ten návrh taky nehlasoval, protože tu nebyl ve sněmovně, nebyla tady ani Barbora Urbanová, nebyl tu ani Karel Dvořák, což jsou tři právníci z hnutí STAN, kterých si vážím. A já si to tedy vykládám tak, že i přesto, že tady tuhle jako nějakou vějíčku do sněmovny přinesli, tak jako právníci přece museli vidět, že ten návrh prostě není jako vymahatelný nebo je vymahatelný obtížně s různými dalšími úskalími. A já se jako obávám, že by to té politické kultuře ve sněmovně nepřispělo. A i ta veřejná debata, musím říct, že si myslím, že moc tomu nepřidala. To celé, co se kolem toho odehrálo, tak jako na veřejnost to vypadalo, že tady jsme jedna velká banda ožralů v poslanecké sněmovně, všichni tady společně popijeme alkohol a potom si tady něco odhlasujeme, tak prosím pěkně, tak to není. Ano, v poslanecké sněmovně existuje pár jedinců, který měli nějaké excesy, ale už máme opatření, které prostě můžeme proti ním uplatnit a já nevidím důvod tu debatu takhle dál jako stupňovat a nemyslím si, že to bude mít pozitivní
13: efekt. Nejprve k té vymahatelnosti a vracím se k vám, pane Papajanovský. Kdyby i nakrásně ten váš návrh prošel a skutečně v jednacím řádu sněmovny by bylo to ustanovení, že při jednáních poslanec musí být střízlivý. Jakým způsobem by se to vymáhalo? To by si poslanci před jednáním museli fouknout?
15: Ten návrh obsahoval standardní vymáhací mechanismus, který už dneska ve sněmovně máme v případě prohřešků, jako když si třeba poslanci sprostě nadávají, nebo když třeba vznikne nějaká strkanice a tak podobně. No tak pro tyhle případy tady máme mandátový a imunitní výbor, který může poslancům uložit pokutu, může uložit nějaké jiné pořádkové opatření.
13: Nezlobte se, jak by se zjišťovalo, že ten poslanec je skutečně pod vlivem?
15: Obecně takovými důkazními prostředky, které je možné použít právě před tím mandátovým a minutním výborem, to může být například doznání, ale může to být třeba i svědectví. V případě, že si tady dva poslanci řeknou něco zprostého, no tak se to taky musí nějakým způsobem prokazovat a prokazovat se to může třeba tím, že se jeden nebo druhý přizná, může se to dokazovat tím, že jeden nebo druhý, třetí u toho byl, může se to prokazovat třeba nějakým záznamem.
13: Se ten dotyčný nepřizná, vy ho přece nemůžete přinutit na půdě poslanecké sněmovny, jakožto zvoleného zástupce jakožto ústavního činitele, aby podstoupil dechovou zkoušku nebo aby šel na krevní testy.
15: To je pravda. K tomu nikoho přinutit nemůžeme, to je pravda, ale ten náš návrh s tím ani nepočítal, protože jsme si byli vědomi toho ústavního omezení. Nicméně podle našeho názoru ten návrh byl vymahatelný těmi způsoby, o kterým jsem říkal. Nebyl by vymahatelný ve 100% případů, to máte pravdu, ale zároveň by sloužil k tomu, aby poslanci šli příkladem, aby si dávali pozor. Takže my třeba na našem klubu ten alkoholmetr máme a byli jsme připraveni jít příkladem. To znamená, byť by nás k tomu nikdo nenutil, tak jsme byli připraveni si v případě podezření dýchnout. No a zároveň, kdyby některý kolega chtěl prokázat, že opravdu je střízlivý, tak pak bychom mu ten alkoholmetr rádi půjčili.
13: Nezafungovalo by, pane Slováku, to ustanovení, kdyby bývalo prošlo do jednacího řádu sněmovny jako signál směrem k veřejnosti, že my, poslankyně a poslanci, jdeme příkladem a při práci nepijeme?
14: Já myslím, že veřejnost vidí to jednání poslanecké sněmovny a ten příklad, kdo jaký dává a potom se projeví přeci u voleb, jestli ten daný poslanec tady odváděl ty výkony nebo neodváděl. To znamená, to je podle mě má být ten příklad. Vidíme ty vystoupení, vidíme, že tady měl podle mě takové skandální vystoupení pan předseda poslaneckého klubu SPD, pan Radim Fiala. Ano, a v ten moment podle mě mělo dojít k tomu zásahu v podobě pořádkového opatření, že za to, že použil na plénu poslanecké sněmovny vulgarizmy, tak měl být prostě
13: dobře, ale
14: vyveden
13: teď
14: z jednacího sálu. To mělo fungovat.
13: Pod vlivem alkoholu a vysvětlete prosím jednoduše, proč vy nepodporujete, aby v jednacím řádu sněmovny jasně stálo, poslanec při jednáních musí být střízlivý.
14: Já říkám, nevidím pro to důvod, nemyslím si, že to vlastně má ten efekt, o kterém, který jsme zamýšleli, dělá to tady z poslanecké sněmovny nějakou bandu, která má navenek působit jako skupina opilců. Já myslím, že tady i v minulosti nějaké takové touhy potom zakázat byly a když si vzpomeneme, tak tehdejším slavným protagonistou tady toho byl pan bývalý Hamáček. Předseda ČSSD Hamáček a Pamatujeme si na jeho legendární schůzi u interpelací, kterou evidentně řídil pod vlivem, a ta jako vstoupila do dějin tady tohle. Jo. A
13: nejsem si teď už jistý, co k tomu tehdy pan předseda Hamáček přesně říkal. Nevracejme se takto hluboko do minulosti. Myslím si, že pro tu naši dnešní diskusi to ani není potřeba. Pane Papajanovský, neděláte tak trochu ze všech poslankyň a poslanců sprosté podezřelé tím vaším návrhem? Nevytvořil jste na veřejnosti dojem, že celá poslanecká sněmovna je pod vlivem?
15: Určitě ne, protože pokud by zákaz konzumace alkoholu a drog dělal z poslanců sprosté podezřelé, no tak by přeci sprostými podezřelými byli všichni zaměstnanci v této zemi, protože každý zaměstnanec, na kterého se vztahuje zákoník práce, ale dále i různí další pracovníci, například v bezpečnostních složkách a tak dále, to znamená i lidé, na které se ten zákoník práce nevztahuje, ale mají svoji zvláštní úpravu toho poměru, ve kterém pracují, podobně jako mají poslanci jednací řád. No tak přeci na všechny tyhle lidi se ten zákaz vztahuje a nelze říct, že bychom tvrdili, že celá země je sprostým podezřelým. To znamená, ty argumenty, proč ten zákaz nepodpořit, já jim na jednu stranu rozumím, jde možná o nějakou kolegialitu a tak podobně, ale z mého pohledu sněmovna měla prostor ukázat, že se chce zlepšit, že se chce stát důstojnějším, modernějším místem, a bohužel tím, že ten návrh nebyl schválen, tak tuhle příležitost promrhala.
13: Pane Slováku, proč by se na poslance neměla vztahovat, co se týče pití alkoholu na pracovišti, stejná pravidla, jaká se vztahují na všechny ostatní zaměstnance podle zákoníku práce?
14: Protože přesně jste správně jmenoval podle zákoníku práce, a my přece pod zákoníkem práce nejsme.
13: Jakožto zákonodárci, ano, pod něj nespadáte.
14: Nespadáme
13: dobře
14: pod zákoník práce.
13: Ale proč by se vás nemělo týkat toto konkrétní pravidlo, že nemůžete pracovat pod vlivem?
14: Takže to se pak můžeme dostat do té situace, že budeme vyzobávat jako konkrétní pravidla ze zákoníku práce, které budeme aplikovat na něco, co pod zákoník práce nespadá. Já si nemyslím,
13: že promiňte, neodpovídáte na tu otázku, proč by se na vás nemělo vztahovat toto konkrétní pravidlo týkající se alkoholu?
14: Protože to vlastně jako nedává smysl, proč by se to mělo nás vztahovat, jo? A já říkám, normálně je v práci nepít, nekouřit a nefetovat, já nic z toho nedělám, a pokud by to dělal někdo jako v rámci toho poslaneckého klubu, tak si ho ten poslanecký klub daný je schopen prostě srovnat. My kdybychom měli kolegu, který je pod vlivem, nikdo ho na to plénum poslanecké sněmovny prostě nepustí. My ho tam nenecháme jako žvatla nesmysly, které tady předvedl třeba pan Radim Fiala, který podle mě tam to bylo už s otazníkem, a my prostě tohle nechceme poslanecké sněmovně dopustit, takže my bychom si to vyřešili na klubu, ale nevidím důvod opět jako tohle dávat.
13: Pana poslance Fialu tady nemáme, aby se mohl vymezit vůči tomu, co jste řekl, ale pane Papajanovský, nejsou ty stávající regulatorní mechanismy třeba uvnitř vašich poslaneckých klubů dostatečné a nemělo by to zůstat na posouzení vedení daného poslaneckého klubu, zda ten nebo onen poslanec, ta nebo ona poslankyně už se chová nepřístojně a třeba byla na jednání pod vlivem alkoholu?
15: No, já si myslím, že ne, protože stejně jako u těch zaměstnanců nebo u dalších profesí, to nenecháváme jenom na uváženích samotných nebo na uvážení jejich šéfa, tak pro poslance by ta pravidla měla platit úplně stejně. Bavili jsme se tady o vyzobávání ze zákoníku práce. Je pravda, že na poslance se zákoník práce nevztahuje a existují dobré důvody, protože třeba pracovní doba je tady naprosto odlišná, je tady odlišná, já nevím, dovolená a další věci.
13: A především jste zvolení představitelé,
15: a jsme zvolení představitelé státu.
13: Činitele.
15: Ale z mého pohledu dává smysl, abychom se od toho zákoníku práce odchylovali tam, kde je k tomu racionální důvod, jako je to třeba právě v případě vzniku té práce, jako je to zvolení právě té pracovní doby a tak dále. No ale ta pravidla ze zákoníku práce, která prostě dávají smysl, aby se vztahovala na všechny, se mají vztahovat i na poslance, a to je právě třeba zákaz konzumace alkoholu a drog. Takže v tomhle ohledu my jsme to považovali za velmi důležitý signál k veřejnosti, že poslanci nejsou nad lidi, ale bohužel. Žel, jak se říká, kapři si svůj rybník nevypustí a kapři si rybník v tomhle případě nevypustili. Nicméně my se těch snah, jak si omezovat alkohol ve sněmovně, nevzdáváme. Přemýšlíme teď, co budeme dělat dál, a možná přijme s nějakým dalším návrhem.
13: Pane Slováku, chráníte v Občanské demokratické straně kolegy, kteří čas od času, když to tak řeknu, se posilní při vykonávání svého mandátu?
14: Ne, protože zastávám názor, že si nemyslím, že by se nikdo z našich kolegů posiloval. jednání poslanecké sněmovny a když by se tak dělo, tak si jsme schopni v poslaneckém klubu ODS jaksi uhlídat a skutečně nedopustit to, aby nám tady na plénu poslanecké sněmovny dělal ostudu, tak jak se to u některých kolegů v minulosti stalo. To si myslím, že je i na každém z nás, jak k tomu mandátu přistoupí, jestli se někdo rozhodl, že svůj mandát, ať už tady v budově, ve sněmovních bufetech nebo mimo ně po pražských restauracích propije a prokouří, tak budiž to jeho vůle. Já jsem tady do poslanecké sněmovny přišel pracovat, tak třeba jsou i kolegové, kteří k tomu plánují přistoupit takto. Já rozhodně ne a nemyslím si opravdu, že by ten návrh jako přispíval k tomu, k nějakému zlepšení politické kultury, kterou se tady v poslanecké sněmovně neustále ohání.
13: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají místopředseda poslaneckého klubu ODS Štěpán Slovák a poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Pánové poslanci, ať tady kolem toho nekroužíme, vy jste se teď oba napili, ale musím konstatovat čisté vody. Vy jste tady úvodem narážel na to, že máte zkušenost s některými kolegy nebo kolegyněmi, kteří dorazili na jednání pod vlivem. To se děje často?
15: Já jsem řekl, že si myslím, že dorazili pod vlivem a nechci jmenovat, nechci být konkrétní, protože myslím si, že každý by si měl do toho svého svědomí sáhnout sám a zároveň, že v okamžiku, kdy tady ten zákaz neplatí, tak není fér na ty kolegy nějakým způsobem ukazovat a řešit konkrétní jména. Ten náš návrh nebyl cílený proti nikomu konkrétnímu, ten náš návrh směřoval k tomu, aby zlepšil politickou kulturu
13: jak
15: celé té
13: říkal,
15: instituce.
13: Mě teď jenom zajímá, jak vážný problém z vašeho pohledu alkohol ve sněmovně je, předpokládám, že asi vážný a často se opakující, když jste přišel s tímto návrhem na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny.
15: Tak já si myslím, že není to tak, že by většina poslanců pravidelně konzumovala alkohol během jednání, ať už sněmovny nebo výboru, ale myslím si, že určitá skupinka poslanců, která se neudrží, tady prostě je. Každý se nakonec sám může přesvědčit, když si otevřete YouTube a zadáte tam, vyhledáte si videa z poslanecké sněmovny, kde je někdo pod vlivem, tak jich tam určitě každý občan České republiky najde několik desítek, ať už řekněme z tohohle volebního období nebo z volebních období předchozích.
13: Takže desítky poslanců jsou čas od času historie, pod vlivem alkoholu.
15: Historicky, to znamená, netroufal bych si říct, že to jsou desítky v té současné
13: teď
15: sněmovně.
13: Teď to jsou tedy jednotky nebo kolik?
15: Myslím si, že by to byly jednotky poslanců.
13: A kvůli těm jednotkám je potřeba dělat změnu jednacího řádu sněmovny?
15: To není kvůli těm jednotkám, to je proto, abychom srovnali podmínky mezi poslanci a běžnými zaměstnanci. To znamená, ten návrh cílil jak na některé konkrétní kolegy, řekněme, ale zároveň cílil na to, abychom ukázali, že sněmovna je moderní institucí, která se necítí nadřazená ostatním občanům v této zemi.
13: Pane poslanče Slováku, máte i vy zkušenost s tím, že někteří vaši kolegové nebo kolegyně mají problém s pitím při pracovní době?
14: Tak můžu mít podezření, když některé kolegy poslouchám, tak si říkám, že tohle by možná za střízliva nevypustili, ale potom, když počtu i jejich rozhovory mimo budovu poslanecké sněmovny, tak si říkám, že to by asi museli být pod parou celý den, aby vypustili tyhle zajímavé informace.
13: Dobře, takže to jste teď ironický a poněkud utíkáte z té mojí otázky, která se týkala toho, jestli skutečně jste měl někdy důvodné podezření, že by váš kolega, ať už z jakékoliv strany, byl pod vlivem alkoholu při práci.
14: Tak myslím si, že to mohlo být tehdy, když padly ty vulgarizmy na půdě poslanecké sněmovny v souvislosti se sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, což byla celkově taková nechutná etída, kterou tady vládní koalice předvedla, tak tam možná jsem u jednoho či dvou kolegů tohle podezření měl, ale nemyslím si, že by to tahle ta úprava, která byla kolegy z hnutí STAN navržena, jako vyřešila.
13: Já jsem se na to ptal ještě předtím, než jsme začali tu naši dnešní debatu, než jsme začali vysílat Pro a proti. Zda si můžete ve všech sněmovních restauracích i v době jednání pořídit alkohol? A vy jste mi, pane Papajanovský, říkal, že tomu tak je? Já jsem říkal, že tomu tak je, tuším s výjimkou jednoho zařízení, a to je bufet přímo naproti sálu, tam se alkohol neprodává, jinak ve všech těch běžných restauracích, které tady máme, a to já nevím, 4 nebo 5 zařízení, tak tam se ten alkohol běžně v průběhu dne prodává.
16: Vaše zkušenost, pane Slováku?
14: Já myslím také, že to tady nejde v bufetu, a jelikož jsem to během jednacího dne neskoušel, že bych si tady zašel na pivo, víno,
16: tak
14: předpokládám, že to v těch jednotlivých, restauracích dole, ale i tady v těch dalších částech možné je, ale vím, že to určitě není ani tady žádný alkohol v nabídce opticky v bufetu vedle poslanecké sněmovny.
16: Jste oba poslanci v prvním volebním období vašem, to znamená, jste ve sněmovně teprve necelý rok, počítám-li správně, a za tu dobu jste si při práci žádný alkohol nikdy nedali, pane Papajonovský, předpokládám, že když vy hovoříte o tom, že je potřeba jít příkladem, tak ne?
13: Já si myslím, že jsem si tady jednou dal pivo. Ale nevybavuju si, jestli to bylo v den, kdy sněmovna jednala upřímně, nebo kdy nejednala. Měl jsem jednání s člověkem mimo sněmovnu, který za mnou přišel na návštěvu, a opravdu už upřímně nevím, jestli to bylo v den, kdy jednání probíhalo nebo ne.
16: Zůstalo u toho jednoho piva. Jak to bylo u vás, pane Slováku?
14: My se dáváme většinou po skončení schůze s kolegy na poslaneckém klubu, protože si myslím, že je potřeba jako udržovat i nějaké zdravou atmosféru na pracovišti a bavit se s kolegy i napříč politickým spektrem. A myslím, že po ukončení jednání sněmovny v večerních hodinách je sněmovna ideální platforma, jak se třeba bavit i s kolegy z koalice, i s kolegy z opozice. A myslím si, že o tom přeci ta politika je, že jsme schopni spolu debatovat v těch kuloárech i mimo to, a to, že to navenek vypadá, že se vlastně všichni nesnášíme a útočíme na sebe, tak taková ta realita podle mě není a nesmí být.
13: Já pardon, jenom jestli ještě na tohle můžu zareagovat.
16: Určitě.
13: Já si myslím, že po skončení jednání sněmovny nebo jejich orgánů nelze poslancům nic zakazovat. Proto i ten návrh, který jsme předložili, se vztahoval právě na jednání sněmovny nebo výboru. A i když se mě na to někdo ptal, tak jsem přesně říkal to, co teď komentoval kolega, že potom, co jednání sněmovny skončí, tak pokud tady poslanci zůstanou a otevřou si flašku vína nebo si udělají nějakou oslavu narozenin a tak podobně, no tak to, že je pochopitelné, to se nakonec děje občas i na některých dalších pracovištích. Že když odchází třeba kolega nebo jsou nějaké oslavy, tak ve večerních hodinách si třeba nějaký pracovní večírek uděláte, takže proti
16: chápu,
13: tomu ten můj návrh nesměřuje.
16: Rozumím, ale že je alkohol běžně dostupný i v době, kdy poslanecká sněmovna zasedá, v době, kdy jedná, to je v pořádku?
13: No, z mého pohledu ten návrh nenavrhoval zakázat prodej toho alkoholu.
16: Jsem si toho vědomý, proto
13: jsme zakazovali, my jsme přikazovali poslancům být střízliví, a to, zda si ho ten poslanec koupí nebo nekoupí, no tak to jsme nechávali na uvážení každého jednotlivého poslance, protože tady ve sněmovně se nepohybují jenom poslanci, ale můžou sem chodit hosté úplně odjinut. Jsou tady vlastně stovky chápu. Nebo možná tisíce lidí, takže nám prostě přišlo dobré zacílit na to konkrétního poslance, nikoliv
16: rozumím.
13: Na ten prodej.
16: To asi vidíte podobně, pane Slováku, předpokládám.
14: No, říkám, prodej tady zakazaný není a myslím si, že se ukazuje, že jako regulace prodeje jako takového třeba nemusí být úplně ta správná cesta. I navenek jako mimo poslaneckou sněmovnu, co je podle mě cesta, tak je třeba regulace vizibility alkoholu. Alkohol je v České republice extrémně viditelná věc, je vidí věc, která je viditelná v reklamách. Máme tady teďka předloženou novelu zákona o regulaci reklamy. Určitě jsme připraveni se o tom bavit. Jsme připraveni se o tom bavit i v souvislosti s tím Lex Kratom, který je teďka vlastně v mezirezortním připomínkovém řízení, kde vládní koalice reguluje problém, který se v České republice prostě týká velmi úzkého segmentu lidí, ale ten alkohol tomu se věnovat jako nechce mimo tady poslaneckou sněmovnu, tak já říkám, že naopak my jsme jako připraveni se o tom bavit, jsme připraveni se bavit o tom, jestli alkohol má být v reklamách, jestli ta reklama má být tolik dostupná dětem. Ano, tohle jsou podle mě témata, která jsou zcela jako důležitá, zcela legitimní, a o těch se pojďme tady na poslanecké sněmovny bavit. To jsou ty
16: skutečné
14: problémy. Pan
16: Slovák teď tu naši diskusi zobecnil a předejmul, na co jsem se vás, pánové, taky chtěl ptát, a sice, zda v Česku potřebujeme zpřísnit regulaci alkoholu, nebo ta stávající opatření, jak jsou nastavena, stačí, pane Papajanovský?
13: No, já osobně jsem také příznivcem výraznější regulace reklamy na alkohol a zároveň si myslím, že důležité jsou v tomhle případě zejména ekonomické pobídky. My v České republice ten alkohol máme prostě hodně levný. Máme tady velmi nízké spotřební daně na alkohol, které už se dlouhé roky nevalorizovaly, protože ty daně jsou vyjádřeny konkrétními částkami, které se v průběhu let nemění, to znamená reálná hodnota
15: hodnota té daně spotřební klesá. Máme tady dokonce tiché víno, které není zdaněné vůbec. To je třeba něco, co já osobně bych chtěl změnit.
16: Není zdaněné spotřební
15: daně. Není zdaněné spotřební
16: daně. DPH samozřejmě
15: ano,
16: daně je.
15: Díky za upřesnění. Takže to je něco, o čem třeba teď v našem klubu diskutujeme a já jako člověk, který se věnuje financím, tak se snažím právě všechny kolegy přesvědčit, abychom to zdanění tichého vína podpořili.
16: Tedy zvýšit spotřební daň a zavést ji i na tiché víno. To je postoj hnutí STAN. Postoj ODS je jaký?
14: Mně se tam zdá, jako dává smysl to zdanění podle podílu etanolu v tom alkoholu. O tom jsme se s kolegy bavili, že taky je to něco na půdě našeho zdravotnického týmu, čemu bychom se chtěli věnovat.
16: Jako byste zvedli spotřební daň na alkohol?
14: Já si právě myslím, že podle podílu etanolu nemusí vést k tomu, že se jako vždycky ta spotřební daň zvedne. U některých třeba se ta spotřební daň spíš jenom zavede, ale pokud se bavíme o spotřebních daní jako takových, tak třeba jsme to viděli teďka u tvrdého alkoholu, kde spotřební daň je poměrně vysoko, třeba u těch jako typicky, já pocházím z Moravy, takže když si chcete koupit slivovici v obchodě, tak je tam ta spotřební daň malá není. I když si chcete vypálit slivovici v pálenice, tak tam spotřební daň nízká není. A teď, i když byla úrada ovoce, tak došlo k tomu, že v pálenicích se méně pálilo a lidé prostě pálili někde na černo. Takže já si myslím, že to taky jako úplně není ta cesta, že nahodíme masivní spotřebky a budeme si myslet, že nám to přinese jenom víno z toho státního rozpočtu.
16: Pane Slováku, a zavedl byste spotřební daň na tiché víno?
14: My s kolegy na tom v klubu prostě jednotný názor nemáme.
16: Váš názor mě zajímá.
14: Můj názor spíše ano. Jako jo.
15: A já, pardon, jenom musím opravit ten názor, který já jsem říkal, byl názor můj, nikoliv názor celého hnutí STAN. Já jsem také říkal, že o tom ještě s kolegy diskutujeme. Byť věřím, že se tu shodu konkrétně třeba na zdanění tichého vína podaří najít.
14: Já si totiž myslím, že je trošku problém v České republice, kdy jako víno vnímáme jako prostředek společenské interakce, pivo jako národní klenot a tvrdý alkohol jako něco naposilněnou. Tak tenhle mindset jako taky podle mě úplně ideální není a musíme s ním pracovat a mladá generace podle mě to umí nejlépe.
16: Tolik poslanec ODS Štěpán Slovák diskutoval s poslancem hnutí STAN Janem Papajanovským. Pánové, děkuji vám oběma.
15: Díky za pozvání.
16: Díky. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: 90. léto.
17: Legendární rozhlasový komentátor Petr Nováček byl v 90. letech u toho, když vznikaly desítky nových politických stran, některé dost obskurní.
18: Oni se stoupili s kolegy do Kramářovy hrobky, aby na ně padlo to fluidum. Takže to dneska by asi takhle fungovalo.
1: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
19: Hodin ve středu 15. července trávíte čas ve společnosti Odpoledního Plusu, jmenovitě Tomáše Pavlíčka.
1: Český rozhlas Plus.
19: Co se na vás v dalších 30 minutách chystá? Američané se stahují z Iráku a vyzývají k témuž Izraelce ohledně Sýrie a Libanonu. Neplní tím přání Iránu. Zatímco jinde se bariéry stavějí, na hranici mezi Španělskem a britským Gibraltarem jedna padla. Co přesně se stalo? A parta dětí příšery z obráceného světa a návrat jedné hollywoodské hvězdy. Seriál Stranger Things slaví 10 let od premiéry. I tomu se budeme věnovat. A já už teď mávám do zpravodajského studia za sebou Martinu Matějkovi a předávám mu slovo.
0: Spojené státy kolem poledne zahájily další sérii útoků na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda a podle ní to má oslabit íránské vojenské kapacity, se kterými Teherán cílí na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Irán čelil americkým útokům už v noci na dnešek. Podle americké armády údary trvaly 7 hodin a mířily hlavně na raketové a dronové základny nebo pobřežní obranné systémy. Spojené státy taky obnovily blokádu íránských přístavů. Naopak odvetné údery Teheránu mířily na americké armádní cíle v zemích arabského poloostrova. V minulých dnech v Hormuzském průlivu Irán útočil na lodě, které podle něj nedodržovaly předem schválenou trasu. Teherán i Washington se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
20: Navázali jsme vlastně na zkušenosti s EET 1 a liší se velice zásadně v tom, že je moderní, je méně administrativně náročné, vyšli jsme z různých výtek, které byly vůči nám směřovány, když jsme zaváděli EET 1 a taky jsme technologicky 10 let prostě někde jinde.
0: Část opozice přínos EET do rozpočtu zpochybňuje. Elektronická evidence tržeb podle ní navíc nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Návrh teď posoudí senátoři. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a e-průmyslovou evropskou

0: a ambiciózní program, který tímto společně spouštíme. Takže si myslím, že to je velmi významný krok. Jde o praktické naplňování závěrů z jednání a podepsaného memoranda mezi vládami obou zemí.
1: Ministři se taky domluvili, že se na konci července společně potkají na představení zmíněné techniky na Slovensku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Předání požárem zasažené výškové budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně majiteli se dnes neuskuteční. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek a vodou prolévají ohniska. Pokračuje mluvčí majitele budovy společnosti Krým Marcel Schmidt.
3: Co se týká převzetí objektu, tak společnost Krým je součástí krizového štábu. Konkrétní termín nějaký závazný nepadnul. Skutečně my teďka vyčkáváme a děláme ty přípravné práce pro to převzetí.
1: Společnost Krým musí zajistit bourání budovy. V tuto chvíli má předvybranou demoliční společnost. Odborníci z pražských univerzit VŠCHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonů. Nových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě.
4: Olivinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
5: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
6: Když člověk vyvíjí elektroniku místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
5: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se můžou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
7: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
1: A začal 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. V oblasti bývalých vysokých pecí během 4 dnů vystoupí 110 interpretů. Fanoušci se můžou těšit třeba na legendu elektronického soulu Mobiho nebo na poprokové duo A 21 Pilots.
8: Američtí 21 Pilots jsou středečními headlinery. Do Ostravy přijíždějí s celosvětově známými hity, ale hlavně s novinkami z alba Breach, na kterém zakončují 10letý příběh celkem 5 desek. Ještě před nimi vystoupí třeba Ondřej Ruml nebo skupina Mirai. Čtyřdenní festival nabídne i fórum Melting Pot. Ve středu se na něm představí například zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 a fotograf Petr Horálek zase ukáže fotografie vesmíru, které ocenila i americká NASA. Jiří Štefl, Český rozhlas.
1: Na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy opatrně zasjezdem na most. Na 88. kilometru havarovala dodávka převážející osobní auto. Ta skončila na boku, začíná se tvořit kolona a na místo se sjíždějí záchranáři. Na Pražském okruhu ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona kamionů se táhne nesouvisle od sjezdu na Jesenici. Místy se kvůli regulaci zastavíte i v levém pruhu. V opačném směru tedy na D1 čekejte kolonu za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut. V nájezdu na Pražský okruh z D1 směrem z Brna dejte pozor, v zatáčce stojí kamion v pravém pruhu a musí se náhle vybočovat. A přitom mezi ním ve Kbelské počítejte se zdržením v obou směrech ve směru do Hloubětína se stojí v Cínovecké odsjezdu na Březiněves, v opačném směru se popojíždí v Novopatské. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách kolem 21 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
9: A zprávy můžeme zakončit údajem o čase 15 hodin a 8 minut. Americká armáda se do konce září úplně stáhne z Iráku, uvedl to dnes irácký premiér Ali Zayed.

0: Indii při setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Myslíme, že už tam armádu nepotřebujeme, prohlásil Trump. Mezitím server Axios napsal, že americký prezident minulý týden v telefonátu vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, aby stáhl izraelské jednotky ze Sýrie a Libanonu. Naším hostem je vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Oldřich Bureš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A jaká byla vlastně historie působení amerických vojáků v Iráku?
1: Tak působení amerických sil v Iráku je poměrně dlouhé. Pokud se skutečně stáhnou na konci září, tak by to bylo více než 23 let od té doby, co v rámci invaze v Iráku původní za George Bushe mladšího v roce 2003 přišly poprvé americké síly, kterých tam pak v největším počtu bylo přes 170 tisíc, tuším to bylo v roce 2007. Pak se jejich počet výrazně snižoval a k jistému, řekněme, navýšení opět došlo v rámci boje proti Islámskému státu, který v druhé polovině minulé dekády kontroloval značnou část území jak Iráku, tak Sýrie. Nicméně po jeho porážce v roce 2019 počty amerických sil opět klesly a v těch posledních letech jich tam bylo okolo 2500.
0: Takže když prezident Trump dnes říká, že si nemyslí, že tam Spojené státy potřebují armádu, tak má pravdu?
1: To je komplikovanější otázka. Je potřeba říci, že to, že se ty zbylé americké síly stáhnou, vyplývá už z dohody, kterou uzavřela předchozí Bidenova administrativa v roce 2024 a to načasování souvisí s tím, co teď americký prezident současný deklaroval. Nicméně již tehdy Bidenova administrativa byly kritizována za dvě věci. První, že Islámský stát sice nekontroluje teritorium už ani v Iráku, ani v Sýrii. Nicméně stále se odhaduje, že tam můžou být stovky nebo nižší tisíce bojovníků, kteří čas od času provádí teroristické útoky. Zejména se koncentrovali na části Kurdistánu, ve kterých také v současné době jsou ty poslední čísla nebo zbytky těch amerických vojáků. A druhá pak spíše vnitropolitická záležitost, která má ale ten regionální přesah k současnému dění, a to je to, zda stažení těch amerických sil nebude s tím způsobem otevírat větší prostor pro působení různých šíjických milic, které podporuje Irán, zejména v té jižní části iráckého území, což by pak mohlo vést, řekněme, k poklesu té centrální autority irácké vlády.
0: No mimochodem právě ten odchod Američanů se podmiňuje tím, že ty zmíněné šíjické milice služí zbraně. Nakolik je to pravděpodobné?
1: Z těch veřejně dostupných informací, které já mám, to úplně pravděpodobné není, respektive to není pravděpodobné do konce září, pokud tedy někdy vůbec. Kromě té linky na Irán je zde i problém toho, že jaksi tyto milice jsou poměrně integrovány do šedé ekonomiky, pašování ropy a dalších produktů z ní související právě v těch jižních částech Iráku. A vzdání se jejich zbraní by je připravilo de facto o moc. Takže nepředpokládám, že by se chtěli zbraní vzdát a nepředpokládám, že irácká vláda je k tomu bude chtít donutit. Spíše ty minulé kroky byly, že se snažili nějak alespoň formálně integrovat do bezpečnostních struktur iráckých, ale de facto zůstávali stále velmi autonomní.
0: No, americký prezident, jak jsme říkali, vyzval podle serveru Axios izraelského premiéra Netanyahua, aby se jeho síly stáhly i ze Sýrie a z Libanonu. Nakolik rozumné by to bylo z bezpečnostního hlediska?
1: Z bezpečnostního hlediska nahlíženou izraelskou perspektivou pravděpodobně ne příliš, respektive ta odůvodnění, proč mají ty takzvané z pohledu Izraele bezpečnostní zóny, jak na jihu Libanonu, tak rozprostřené nejenom za již dříve okupované Golanské výšiny, ale i nárazníkové pásmo, které tam bylo v obou případech minimálně 10 plus kilometrů směrem do Libanonu nebo do Sýrie, je to, že to znemožňuje z pohledu Libanonu, libanonské hranice, útoky Hezbaláhu a jejich působení příliš blízko izraelské hranice, zejména to oddaluje možnosti i použití dronů a v případě různých raketových útoků na Izrael. A v případě Sýrie se jedná, řekněme, o využití situace, které došlo po občanské válce v Sýrii, kdy syrská vláda nebyla schopná to území celkově kontrolovat, ale i tak je to opět vysvětlováno bezpečnostními záležitosti. Takže z pohledu Izraele je to něco, co určitě izraelský ministerský předseda, obzvlášť takto blízko před izraelskými parlamentními volbami, pravděpodobně nebude chtít dělat.
0: Jedním z původních cílů Spojených států při zahájení války proti Íránu bylo, že chtěli, aby spolu s Izraelci, aby Teherán stáhnul svoji podporu takovým těm proxy skupinám, zástupným skupinám v regionu. Neděje se teď ale pravý opak, tedy že Američané, jak vidíme, částečně vyklízejí pole a nutí k tomu do jisté míry také Izraelce?
1: Tady bych asi odlišoval trochu tu situaci v Libanonu a v Sýrii, zatímco v Libanonu určitě jak si platí ta linka, že iránský režim i v současné době víceméně otevřeného konfliktu s Amerikou potenciálně opět může dojít i k otevření toho vstupu Izraele do tohoto konfliktu. Není ochoten obětovat toho klíčového z jeho pohledu proxy aktéra, což znamená Hezbollah, který právě dlouhodobě útočí ze severu nebo na jih, na severní území Izraele, což je pro Izrael reálná bezpečnostní hrozba. A v Sýrii se naopak jedná spíše z mého pohledu o dočasné nebo současné zbližování nové vlády v Sýrii s Amerikou. Amerika nedávno ji zrušila označení Sýrie jako stát podporující terorismus a obecně se snaží zlepšit nějakým způsobem jak své vlastní vztahy, tak vztahy Izraele se Sýrií, ale právě díky těm územním požadavkům dlouhodobým Izraele se to úplně nedaří, protože syrská vláda trvá minimálně na vyklizení těch nedávno obsazených částí syrského území Golanských výšin a to Izrael opět odmítá.
0: Tak tolik vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Oldřich Bureš. Pane profesore, děkuji vám. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Jaký je aktuální čas? 15:45 a skoro 1 minuta. Velká Británie a Španělsko dnes prožívají velký historický okamžik. Zrušili pasové kontroly na své společné hranici, tedy mezi britským zámořským územím Gibraltar a jihem Španělska. Hranice, někdy dokonce zcela uzavřená a neprostupná, tam byla od roku 1909. Ode dneška je to jiné. Na hranici nebo na linii mezi Španělskem a Velkou Británií je náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobrý den, Pavle.
2: Pěkný den. Já už jsem dokonce v Británii, vlastně jsem v Gibraltaru, jsem na náměstí Kasemat, kde je spousta barů a restaurací a u jedné kavárny také jsem.
0: Takže můžeš přecházet volně sem a tam? Co znamená, že ta hranice je nově volně přístupná, prostupná?
2: Ano, dá se přecházet volně sem a tam, to jsem si dneska ráno vyzkoušel, kdy jsem šel ze Španělska do Gibraltaru a hned zase z Gibraltaru do Španělska. Včera, když jsem přecházel tu hranici, tak to bylo možné jenom s cestovním pasem. Španělé bydlící tady v okolí to ještě mohou také s občanským průkazem nebo s nějakou identifikační kartou. Dnes už je to možné úplně bez ničeho, nikdo nic na těch hranicích nehlídá, nekontroluje, nejsou tam žádné fronty na tu kontrolu úředníkem, dokonce i dnes ráno odstraňovali takové budky policejní stanice. Místo kontroly dokladů je tam instalovaný takový systém rozpoznávání obličejů, takže pokud by tu hranici chtěl přejít nějaký, řekněme, hledaný člověk, tak by ho to mělo zachytit. Jinak Spojené království a Gibraltar se budou spíše soustředit na ochranu své mořské hranice a hranice na letišti, no a na zbytku té pozemní hranice mimo ten přechod tam má být nějaký vyšší, bezpečnější, dokonalejší plot.
0: No takže podobně jako u Cimrmana se dalo volně projít sem na chvíli na severu, na chvíli na jihu. No ale tak, Pavle, kdo bude mít ze zrušení policejních kontrol na té pozemní hranici mezi Španělskem a Gibraltarem největší prospěch?
2: Docela určitě to budou všichni pendleři, ti, kteří pracují tady na Gibraltaru. Je to asi 15 000 pracovníků ze Španělska, ale z jiných zemí, kteří denně dojíždějí. Jsou to vlastně pendleři a oni právě stáli třeba v těch dlouhých frontách a někdy přišli i pozdě do práce. Jak mi říkali, tak si libovali v tom, že už jedou na kole, na koloběžce, pěšky, autem a přejíždějí tu hranici a nikdo je nijak nezastavuje. Potom z toho samozřejmě těží i turisté, kterých sem přichází. Myslím, že stejně jako předtím, jak se tak dívám, jak si pamatuju tu dobu ještě s kontrolami, tak jich to je podobné množství, ale nic už je nezadrží vlastně na té hranici, nemusí spěchat a procházejí docela plynule. Jediné, co ještě tam je jako překážka, to je přistávací dráha Gibraltarského letiště, protože když přistává letadlo, ona vlastně vede přes tu hlavní silnici a když přistává letadlo, tak tam spadnou závory, podobně jako na železničním přejezdu, ale zkrátka tam neprojede vlak, ale projede tam letadlo. Už zmizela ta hranice pro pohyb osob, ale není tady ještě úplně odstraněná pro pohyb zboží. Ta celní hranice stále existuje, takže je třeba možné vyvést nebo dovést omezené množství alkoholu, cigaret nebo dalšího atraktivního zboží z Gibraltaru na pevninu, protože tady je často právě takovéhle zboží jako cigarety a tabákové výrobky jsou tady levnější.
0: Tak my slyšíme ten provoz, tu uvolněnou atmosféru za tebou, ale řekni nám, Pavle, jak se vůbec stalo, že takový ten velmi malý kousek země na jihu Španělska ovládala a vlastně stále drží Velká Británie?
2: On to je malý kousek, ale velice strategický, protože tady je úžina vlastně výstup ze Středozemního moře do Atlantského oceánu, takže to bylo velice strategické vždycky a stále je. A to, že tady je Velká Británie, to je pozůstatek z války o španělské dědictví. 24, to bylo, když vymřela španělská větev Habsburků, jiná než těch, kteří vládli tady u nás v Rakousku. Španělsko tehdy bojovalo s Velkou Británií, s Nizozemskem, které také kdysi bylo ovládané Španělskem. A tu válku tedy Španělsko prohrálo a podle smlouvy z Maastrichtu potom muselo odstoupit Gibraltar, což je asi 7 čtverečních kilometrů Británii. A v té smlouvě je napsáno, že to je na věčné časy. I když se Španělsko mnohokrát v historii snažilo získat svrchovanost nad Gibraltarem, třeba diktátor Francisco Franco v 60. 70. letech tady tu enklávu úplně izoloval od světa a lidé nemohli vůbec nikam vlastně odjet, museli být zásobováni jenom po moři nebo letecky. Před 10 lety také Velká Británie vystoupila z Evropské unie, i když 95% v Evropské unii. Takže dnes mají alespoň ten volný pohyb osob, jak odtud vlastně mohou cestovat zpátky do Španělska, jinak se odtud vlastně nelze nijak jinak dostat. Ta hranice na letišti docela pevná a také v přístavu budou přísné kontroly, protože tím se to vlastně stalo vnější hranicí šengenského prostoru.
0: Tak u nás v rádiu není prakticky nic na věčné časy. Pro tuhle chvíli děkuji našemu zvláštnímu zpravodaji Pavlu Novákovi. Díky a naslyšenou.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: No, po zámecké zahradě v Lánech se v úterý odpoledne neprocházeli jenom vojáci na obhlídkách. Prezident Petr Pavel tam pozval mladé politiky a političky. Zajímalo ho třeba to, jaké zkušenosti z poslanecké sněmovny mají.
3: Pod velkým bílým zahradním stanem číšníci, státci s jídlem, pitím nebo špinavým nádobím kličkují mezi hosty, kteří se postupně scházejí.
4: Já mám strašnou radost z toho, že pan prezident zjevně má zájem o to setkávat se s malými lidmi a vyslechnout si jejich problémy a témata, která řeší.
3: Říká pirátská poslankyně Kateřina Stojanová. Kolem vysokého stolku stojí její straničtí kolegové a u toho vedlejšího zase zástupci koaličního hnutí ANO, třeba Petr Kovanda.
5: Jsem nový, je první půl rok, trošku byla potřeba se to rozkoukat, jak fungují výbory, podvýbory, sněmovna.
4: Využívají vás vaši starší kolegové ve sněmovně k tématům, já to nechci škatulkovat, jasně, jo, jasně. Ale tlačí vlastně, abyste to přiblížil?
5: Tak určitě se ptají na mé názory, protože vlastně je to pohled té mladé generace, takže tam se ptají, je to spíš o nějakém názoru, co na to mám, na tu danou tematiku.
4: A je vyslyšen.
5: A je vyslyšen, většinou, jo.
6: Dobrý den, jmenuji se Ladislav Adam a budu vás provázet Lánským zámkem.
3: A chvíli po prohlídce zámku přítomné hosty přivítal prezident Petr Pavel.
7: Budu moc rád, když strávíme to dnešní odpoledne maximální otevřenosti a pokud možno vstřícnosti, protože těch nevstřícností a neochoty komunikovat je kolem nás více než dost.
3: Následná debata se točila kolem třech hlavních témat. Jaká byla motivace vstoupit do politiky a veřejného života, jak se v politice prosadit a jestli mají mladí specifická témata, která řeší.
8: Ukazuje se, že je velká poptávka po jiném přístupu, ani ne tak po jiných tématech, protože bydlení a další témata, které jsou s námi spojovány, můžou zajímat i ty starší voliče.
3: Zapojila se třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN. Matěj Gregor z Motoristů mluvil o tom, že největší výzvou, které mladí politici čelí, je nenechat se semlít okolím, tlakem, ale i stylem, který prý často přebírají od zkušenějších kolegů.
9: Já mnohem dříve, než jsem byl poslancem a mnohem dříve, než jste vy byl prezidentem, jsem vás kupříklad na sociálních sítích velmi ostře urazil a ve svém prvním projevu v poslanecké sněmovně jsem se vám prostřednictvím toho projevu i za to omluvil, protože jsem si právě s těmi pár zkušenostmi uvědomil, že to není ten způsob, kterým bych to chtěl dělat. Musím říct, že i proto mě velice mrzelo, že jsem ku příkladu z vaší strany na naší adresu slyšel, že adorujeme nacismus či násilí, že to stále v té politice je.
3: Gregor naráží na svůj příspěvek na sociálních sítích, kdy Pavla označil například za tupého špiona.
7: Možná jenom malá poznámka, já se vždycky snažím nepaušalizovat, takže pokud jsem takový výraz použil, tak byl určitě na konkrétní osoby. A tam si myslím, že to mělo svoje zdůvodnění.
3: Prezident Petr Pavel v dalších blocích diskutoval taky se starostkami nebo starosty, zástupci mládežnických organizací, poslaneckých stran nebo různých think tanků. Celkem do Lánské zahrady přijalo pozvání asi 60 lidí, kteří se do veřejného života zapojili a nebylo jim 35 let. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
10: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Teď máme 15 hodin a 24 minut. Přesně před 10 lety měl premiéru seriál Stranger Things, který se stal jedním z největších fenoménů streamovací éry. Dobrodružný horor zasazený do 80. let odstartoval kariéry několika mladých herců a zároveň znamenal velký herecký návrat Winony Ryderové, která se díky roli Joyce znovu získala celosvětovou pozornost. Značka Stranger Things podle odhadů vydělala Netflixu více než miliardu dolarů a patří k nejúspěšnějším projektům v historii této platformy.
11: Ohnivou kouli, ochranní zaklínadlo. Demogorgona už nebaví hloupý lidský dohadování.
12: Malé město, velké zlo. Sledujeme skupinu dětí z městečka Hawkins, které zjistí, že jejich svět je propojený s temnou paralelní dimenzí zvanou Upside Down, vzhůru nohama. Když se začnou objevovat zmizení, nadpřirozené jevy a monstra, parta společně s dospělými bojuje proti hrozbě, která postupně sílí. Příběh zároveň sleduje jejich dospívání, přátelství a to, jak se obyčejné vztahy lámou pod tlakem něčeho, co je mnohem, mnohem větší než oni sami. And this time we are ready. Tvůrci seriálu Dvojčata Matt a Ross Duffrovi se na začátku rozhodli pro krok, který tehdy vypadal riskantně. Hlavní role svěřili téměř neznámým dětským hercům. Konkurzem prošly stovky dětí z USA i Kanady a bratři hledali nejen herecký talent, ale i jiskru, kterou měli hrdinové osmdesátkových filmů. Chtěli někoho, kdo působí skutečně. A trefili se. Představitelka jedenáctky, milý Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo a Noah Schnapp se během 10 let stali světovými hvězdami, které znají i ti, kdo Stranger Things nikdy neviděli. Na slavnostní premiéře 5. řady padla i otázka na to, jak velkou zodpovědnost cítili, když obsazovali do hlavních rolí tehdy neznámou partu dětí. Matt Duffer přiznal, že vůbec nepočítali s tím, že by se z původně nenápadného projektu stala taková věc. A už vůbec ne, že by dostali druhou řadu, takže o tom ze začátku vůbec nepřemýšleli.
13: Ale ve chvíli, kdy se ten seriál rozjel a stal se mnohem větším, než kdokoliv z nás čekal, včetně Netflixu, tak o tom začneš přemýšlet jinak, protože najednou cítíš právě tu zodpovědnost. Ale jsme fakt hrdí na to, jak vyrostli, jako herci i jako lidi. Zvládli to neuvěřitelně vyrovnaně. Pomohlo i to, že jich je víc. Nikdo z nich tím neprocházel sám. Jsou si hrozně blízcí.
12: Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Za 3 minuty bude 15:30, posloucháte Odpolední plus. Vlády po celém světě v poslední době přicházejí s návrhy různých omezení sociálních sítí a používání mobilů dětmi a mladistvými. Zařadila se k ním i ta britská, když oznámila záměr zakázat už v příštím roce sociální sítě dětem do 16 let. Aktuálně k tomu přidává omezení i pro starší 16-leté. Více o tom ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
0: Jaká další omezení, pokud jde o sociální sítě, vláda pro britské teenagery chystá?
14: Londýn oznámil, že chce zavést takový noční zákaz. Pro 16 a 17 leté by byly sociální sítě nedostupné od půlnoci do 6 hodin ráno. Další opatření, které britská vláda oznámila, je, že by sociální sítě a podobné platformy měly pro takhle staré uživatele vypnout návykové designové prvky, jako třeba možnost nekonečného scrollování nebo listování, řekněme, obsahem, který se nikdy nevyčerpá, nebo takzvaný autoplay, tedy že skončí jedno video a okamžitě se začíná další. Vláda si o to slibuje, že by to vše mělo 12-letým vylepšit soustředění na školu, zkvalitnit spánek, zlepšit rodinný společenský život. To všechno je podle ministryně pro technologie Liz Kendallové zásadní pro vybudování šťastného, zdravého a naplňujícího života v dospělosti.
0: A tahle omezení by britští teenageři neměli žádnou možnost nějak obejít?
14: Tak samozřejmě tam je ta všeobecná debata, jak se bude věk uživatelů ověřovat, přesně, ale to teď nechme stranou. Asi nejdiskutovanější věc na tom návrhu je právě to, že by tahle omezení měly sice 16-letí a 17-letí uživatelé primárně nastavené, ale mohli by si je vypnout. Takže pokud by chtěli sociální sítě používat po půlnoci, šli by do nastavení, omezení by vyply. To někteří zastánci omezování technologií pro dospívající kritizují, například Ellen Roomová, která věří, že její 14-letý syn zemřel kvůli nebezpečné online výzvě, řekla pro BBC, že možnost ta omezení vypnout z nich dělá omezení nedostatečná. Přirovnala to k tomu, jako by se 17-letému dítěti nabídla láhev alkoholu a pak se jen odsunula o kousek dál s tím, že když bude chtít, tak na ní dosáhne. No a vláda se hájí, že i s těmi opatřeními takhle by Británie měla pro děti už takhle nejkomplexnější ochranu na světě.
0: A kdyby tahle opatření měla v Británii vejít v platnost spolu s tím zákazem sociálních sítí pro 15-leté a mladší?
14: Přesně tak. Vláda v Londýně uvedla, že chce ten balík opatření předložit parlamentu na konci roku a platit by mohl začít na jaře. Abychom to ujasnili, je to podobné jako v Austrálii, která se stala v tomhle směru průkopníkem a zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let už tam platí. Takže i v Británii by měly nepřístupné sociální platformy jako TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat nebo X. Netýkalo by se to třeba aplikací určených pro komunikaci jako WhatsApp nebo Signal, ale ani platform pro streamování hudby nebo se vzdělávacími účely, takže dostupné by byly třeba služby jako YouTube Kids, Lego Play, Google Classroom nebo Pinterest. Podle průzkumu vlády takový zákaz podporuje 9 z 10 britských rodičů a dokonce i 2/3 mladých lidí. Například nadace Molly Rose, založená po tom, co 12-letá Britka Molly Russellová spáchala sebevraždu po sledování škodlivého obsahu na sociálních sítích, tvrdí, že ten zákaz nechá rodiče ve falešném pocitu bezpečí a třeba i server YouTube vlastněný Googlem se obává, že zákaz bude děti tlačit jinam na neregulované a nebezpečné platformy.
0: Tak tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
0: A krátce po půl čtvrté si poslechněte zprávy v podání Martina Matějky.
15: Český rozhlas Plus.
16: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb, začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhla jeho zamítnutí. Předlohu teď musí posoudit ještě senát a prezident. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi, informovali o tom francouzští četníci z Šamony, podle kterých je třetí člen výpravy zraněný. Neštěstí se stalo v noci na dnešek. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce, další dva byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90 minut Tová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně 17 ropných tankerů. Oznámil to velitel dronových vojsk Robert Brovdy a podle něj jde o další fázi operace potom, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se dojíždí do Kolony, ta se nesouvisle sune až na konec omezení v Brně ke sjezdu na Bratislavu. Na dálnici D5 z Rozvadova ve směru do Prahy havarovala dodávka za sjezdem na Plzeň a Most a skončila na boku, tvoří se kolona, zdržení je okolo 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se táhne nesouvislá fronta hlavně kamionů až za tunely, tam stále regulují vjezdy. V opačném směru se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
17: Ukrajinský parlament přijal demisi vlády Julie Svyrydenko. V čele kabinetu tak končí přesně rok po nástupu. Kdo ji v premiérské funkci nahradí? Co sleduje Volodymyr Zelenský novou politickou strategií Ukrajiny? Jaký dopad mají na situaci v zemi opakované obměny ve vládě? A přibližuje se Ukrajina k Evropské unii? O tom bude dnešní Interview plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
15: Interview plus.
17: A ve vysílání vítám ukrajinistku Lenku Výchovou. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Do Kyjeva dnes přicestovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Tématem návštěvy jsou mimo jiné také přístupová jednání s Evropskou unií. Považujete to za signál, že se Ukrajina blíží k tomuto procesu?
18: Samozřejmě, k těch signálů je teď v poslední době opravdu hodně. Dá se říct, že Ukrajina zase o krok postoupila. Samozřejmě, že pro tu Ukrajinu je to neuvěřitelně složité, nejenom z toho důvodu, že plní nebo snaží se plnit jistá kritéria během válečného stavu, což opravdu není vůbec jednoduché, ale i vzhledem k tomu, že vidíme vlastně tu manipulaci, to parazitování některých zemí Evropské unie na tom, že už se staly členy Evropské unie a že teď si můžou vlastně parazitovat na tom svém postavení a zároveň na té velmi složité situaci Ukrajiny.
17: A koho myslíte konkrétně?
18: No, nejdříve to bylo Maďarsko, Orbánovo. Teď samozřejmě se bohužel nedá se říct, že Petr Maďar by úplně změnil své stanovisko, protože samozřejmě už to není Orbán, ale to, že chce využívat tu ukrajinskou kartu v jednáních s Evropskou unií je naprosto zřejmé. A pak samozřejmě jsme to viděli i u posledního usnesení Evropského parlamentu, které se týkalo vlastně usnesení nebo rezoluce Evropské komise k situaci na Ukrajině, kde po její přečtení bylo zřejmé, že 99,9% tohoto dokumentu tvořili opravdoví profesionálové, kde všechno odpovídalo vlastně reáliím, jak pochvala Ukrajiny za určité věci, jak popis situace určitých věcí, jak kritika, která samozřejmě potřebná je. My víme všichni, co Ukrajina potřebuje udělat a tak dále. A pak se tam ocitnou najednou takové body, které si prosadilo Polsko, Bulharsko a patrně i Rumunsko, které se týkají takových věcí, které prostě vůbec nic z kritérií přijetí by neměly mít, jo, jako věci spojené s historickou pamětí, kde vlastně tím, že se to odhlasovalo, tak se vyslal signál, že snad Evropská unie má jedinou variantu interpretace dějin 100 let starých a tak dále. Velmi, velmi nešťastná věc, protože právě to, že to prošlo tím parlamentem, tak vidíme, že dnes v Polsku krajně pravicové síly to využívají jako instrument a proti Ukrajině. To samé se stalo v případě Bulharska, Bulharsko mimochodem včera oznámilo, že taky odstupuje od koalice ochotných. Kdy se do tohoto usnesení divným způsobem dostal odstavec o tom, že Evropský parlament bere na vědomí prodej bulharském Ukrajině dvou starých ruských reaktorů. Jo? Což na Ukrajině už dávno vlastně ty debaty proběhly, vypadá to na obrovský vlastně zločinný komplot a přesto se to dostalo do Evropského parlamentu. Takže těch zemí, které se snaží využít, ať už ve spolupráci s Ruskem, nebo jenom kvůli svému vnitřnímu nějakému boji politickému této situace Ukrajiny, je stále hodně a vždycky přebírají jako kdyby štafetu. Jo? Štafetu od Slovenska si převezme Maďarsko, od Maďarska Polsko, pak Bulharsko. A tady vidíme, jak ta Evropská unie je vlastně strašně složitá platforma, protože v případě takhle kritického období by prostě měla být operativnější.
19: No, Ukrajina otevřela tento týden další dvě kapitoly, které mají vést k těm přístupovým jednáním. To znamená, vy už jste to trošičku naznačila. Je skutečně realistické, aby ukrajinské úřady ve chvíli, že země ve válečném stavu funguje úplně jinak, než v běžném provozu, připravovala a realizovala reformy, které po ní Evropská unie chce?
18: Samozřejmě, že je. Je to extrémně složité, pochopitelně, ale Ukrajina na tom pracuje, pro Ukrajinu je to velmi důležité, ale ve chvíli, jak už jsem říkala, když se začínají vlastně debaty ne o opravdových kritériích spojených s lidskými právy, obchodem a tak dále, se tam vměšuje tohleto smetí dodávané jistými evropskými zeměmi, tak to vlastně ještě více znesnadňuje, protože samozřejmě ta propaganda potom funguje taky. To se zneužívá opět ruskou stranou na Ukrajině, vidíte to, Evropa vás nikdy nepřijme, Evropa vás nikdy nechce, až skončí otázky spojené s historickou pamětí, tak se jako šáhne po něčem jiném. To je obrovský problém.
19: No, je snaha přiblížit se do Evropy propojená s odporem proti ruskému agresorovi, nebo jde o dva izolované procesy?
18: Ne, odpor ruskému agresorovi souvisí s tím, že Ukrajina se cítí být evropskou zemí, Ukrajinci evropským národem a ta přístupová jednání v podstatě, nebo snahy o to zapojit se do Evropské unie, v podstatě se dá říct, že byli takovým spouštěčem této války.
19: Do ukrajinské metropole dnes dorazil také srbský prezident Aleksandr Vučić. Přijel na summit zemí jihovýchodní Evropy a Ukrajiny. Ono je to vůbec poprvé od začátku ruské války na Ukrajině, kdy tento politik, který udržuje přátelské styky s Moskvou, přijel do Kyjeva. Považujete to za důležitý signál?
18: Je to velmi zajímavá záležitost, protože my vidíme, jak Ukrajina ztrácí střední Evropu. Dá se říct, že vlastně to, co říkala, já to neustále opakuju, nezlobte se na to, když se v roce 2015 zeptali evropští partneři Petra Porošenka, s čím mu mohou pomoci, tak Petro Porošenko, tehdejší prezident Ukrajiny, řekl, nesesypte se. A my vidíme, jak celý pás střední Evropy se sesypává.
19: Myslíte Maďarsko, Polsko, Slovensko?
18: Ano. Maďarsko, Polsko, Slovensko a bohužel i Česká republika. A ta Ukrajina nemá moc hranic s evropskými státy. Jo, její největší hranice jsou s Běloruskem a s Ruskem. Pak má Černé moře. A ty země, jako je Moldávie, která samozřejmě není ještě členem Evropské unie, a Rumunsko. A právě to, že dnes navštíví Kyjev prezidentka Moldávie, Rumunska a Srbska, to může svědčit o tom, že Ukrajina se bude snažit vlastně pracovat více na tomto směru, tom jihozápadním směru.
19: A vnímáte to třeba od Aleksandra Vučiče jako i nějaký signál Moskvě?
18: Já se moc nevyznám právě v této oblasti, takže bych to nechtěla dopodrobna říkat, jako analyzovat. Každopádně to, co vím jako ukrajinistka, jako když sleduju ten ukrajinský mediální prostor, tak i v těchto zemích může retorika znamenat trošku něco jiného než ty praktické kroky.
19: Hostem Interview Plus je ukrajinistka Lenka Výchová.
15: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
19: Jak chápete strategii Volodymyra Zelenského, který se po roce rozhodl vyměnit předsedkyni vlády Julii Svyrydenko?
18: No, ono to bude mít asi více důvodů a motivů. Samozřejmě, že dnes se ještě ty poslední 2-3 dny se o tom velmi žhavě diskutuje, protože se hledají vlastně důvody pro většinu ukrajinských obyvatel. To byla novinka, protože neviděli za ten poslední rok nějaké problémy. Nicméně těch důvodů může být, jak jsem říkala, více. Za a tím důvodem je to, že vlastně Volodymyr Zelenský s tím způsobem se snaží vypouštět páru. Protože po 12 letech války v pátém roce prostě opravdu velké války a poté, co Ukrajina nemůže vlastně už šestý rok provádět volby, tak toto je jediný nějaký mechanismus a moment, kdy Volodymyr Zelenský může jako kdyby zase dát naději lidem, že se něco změní tím, že se přestaví křesla, vymění lidé a tak dále. To je jeden z takových motivů, o kterém se v ukrajinském mediálním prostoru mluví. A dalším asi velmi významným taky bude, důvodem bude to, že se už delší dobu mluví o velmi špatných vztazích mezi ministrem obrany Ukrajiny a velitelem ozbrojených sil. Prý ty vztahy jsou tak špatné, že vlastně bylo potřeba se, když to řeknu takhle vulgárně, jednoho z nich zbavit, protože přeci jenom tam právě mezi ministerstvem obrany a generálním štábem musí být, i když to není generální štáb, je to vrchní velitel ozbrojených sil, tak tam musí být nějaká dobrá spolupráce, která teďko vázla. A tím, že ministr obrany je velice příznivě brán společností i opozicí, i vlastně tou monokoalicí, nebo jak bych to řekla, tak by bylo nesnadné pro prezidenta Zelenského odstranit pouze nebo přesunout ministra obrany na jiné křeslo. Tím pádem, když podá demisi premiérka, tak vlastně padá celá vláda a musí se to všechno odznova budovat.
19: No, objevují se i takové názory, že ministr obrany Michail Fjodorov byl právě tak populární, že to ani Volodymyru Zelenskému se příliš nelíbí.
18: Jsou takové názory. Samozřejmě, že se mluví o tom, že vždy, když se objeví někdo, kdo je tak populární, takže je to nebezpečí pro Volodymyra Zelenského. Ale tady je třeba brát, já si myslím, že tady to úplně tak pravda nemusí být, protože pan Fedorov vlastně byl vždycky velmi loajální a nikdy neprojevoval nějakou politickou samostatnou ambici. Naopak tím, že ho Volodymyr Zelenský sesadí, přesune, že ho jistým způsobem poníží politicky, by si mohl vytvářet právě tuhletu politickou opozici. Takže tady se mi to zdá, ono se to často říká, ale jenom kvůli tomu, že Ukrajinci už ztratili více takhle populárních osobností. Kromě Valerie Zalužného, tak je to i pan Fedorov. Ale to si myslím, že pokud hraje roli roli, tak tu nejmenší, protože zároveň chápeme a chápe to i Volodymyr Zelenský, že na podzim volby nebudou.
19: A ještě jeden úhel pohledu. Kyiv Independent v dnešním komentáři napsal, že Volodymyr Zelenský mění Julii Svyrydenko také z toho důvodu, že si nebyla schopna za ten rok vybudovat dobré a pevné vztahy s parlamentem. Může na tom něco být?
18: To je určitě částečně pravda. Vlastně to bylo vidět i na zasedáních parlamentu, kterých se účastnila paní Svyrydenko, že ona měla velký problém s některými poslanci mluvit. Ale na druhou stranu parlament dnešní Ukrajině nehraje téměř žádnou roli. Opravdu vlastně tím, že monovětšina se tam dostala pouze pod značkou Volodymyr Zelenský. Tím, že to znamená většina parlamentu vlastně tvoří jeho strana, tím, že je válečný stav a že vlastně veškeré instrumenty má v rukou prezident Zelenský. Opravdu jako parlamentarismus teď na Ukrajině je velmi ohrožený. A nedá se s tím nic extra udělat. Prostě volby nejsou možné. To znamená, že tohle to bych téměř vyloučila. To, co se nelíbí parlamentu Volodymyra Zelenského, zas až tak netrápí. Jiná věc by byla, kdyby se to nelíbilo občanům jako takovým. Ale paní Svyrydenko, i když neměla úplně skvělé vztahy s parlamentem, tak se taky vyskytují takové myšlenky, že byla příliš málo jako samostatná, že vlastně to byl mikromanagement a tak dále. Ale to všechno jsou, já bych řekla, jistou část pravdy, samozřejmě to mít může. Ale za paní Svyrydenkovou nestojí žádný skandál. Paní Svyrydenková vlastně se projevila jako výborný premiér a vyjednavač v rámci smlouvy o minerálech se Spojenými státy a tak dále. Ale je možné, že Volodymyr Zelenský, protože tady je třeba říct, že paní Svyrydenková patřila mezi ty lidi, kterým se říkalo člověk Jermaka, tím, že Andrej Jermak vlastně už skoro půl roku je mimo politický proces, takže i paní
19: Připomenu, že to byl šéf prezidentské kanceláře, pravá ruka Volodymyra Zelenského.
18: Tak, a on si vyhledával lidi, kteří vlastně byli extrémně loajální a nebyli iniciativní. On to nepotřeboval. Ale možná, že se trošku teď po propuštění Andreje Jermaka se přebudovává celý systém a Volodymyr Zelenský potřebuje někoho, kdo je víc iniciativní.
19: Jinými slovy, možná se ukázalo, že přece jenom řídit stát skrze úzkou, velmi uzavřenou skupinu lidí se nevyplácí Volodymyru Zelenskému?
18: Nevyplácí a není to rozumné, protože Ukrajina je velmi složitý stát, tím chci říct velmi komplexní a 5-6 manažerů, o kterých kdysi prezident Zelenský mluvil a kterého vlastně to tomu bude vyčítat opozice do nekonečna, prostě nemůže zvládnout tak složitý organismus, jakým je stát, tím spíše stát ve válce.
19: V souvislosti s budoucím premiérem se nejčastěji skloňuje jméno šéfa společnosti Naftogaz, Sergeje Koreckého. Proč by si měl Volodymyr Zelenský vybrat právě jeho?
18: Mluví se o tom, že Volodymyr Zelenský už delší dobu vlastně se na něj jako kdyby kouká jako na možného premiéra, protože zajímavé i pro mě bylo, že právě Sergej Korecký byl v delegaci, která směřovala do Ankary minulý týden a za normálních okolností v Ankaře na summitu NATO, pak samozřejmě, že tam mohly probíhat i jiné diskuze a setkání, ale většinou v delegacích takoví lidé nejsou. Ale mluví se o tom, že o Sergeji Koreckém prezident Zelenský uvažoval už dávněji. Proti němu nemá vůbec nic ani opozice, ani sluha lidu. Je to opravdu, Sergej Korecký platí za velmi úspěšného manažera a dnes uvidíme, protože dnes aspoň podle některých informací ukrajinských poslanců si Sergej Korecký vlastně je požádal o setkání a požádal o setkání nejenom vládní stranu sluha lidu, ale dokonce i opozici, což se v předešlých případech vůbec nedělo. Takže Sergej Korecký se Sergejem Koreckým nemusí být žádné problémy. Co může být v parlamentu trochu problém, je právě ten Fedorov.
19: No, ukrajinská média informují o tom, že ale i Volodymyr Zelenský začal v posledních dnech více jednat s opozicí, dokonce jednal i s ex-prezidentem Petrem Porošenkem, tak naznačuje to nějakou změnu strategie?
18: Bylo by to velmi dobré, kdyby tohleto... Víte, on, i když má Volodymyr Zelenský v parlamentu většinu, tak nicméně za těch 6 let se dá říct, že ta většina se mu rozpadá a že čím dál, tím hůře vlastně se jim daří spojovat a prohlasovat některé zákony a záležitosti, které je potřeba. Jistou dobu to zvládala ta většina tím, že vlastně používala hlasy poslanců z bývalé strany ještě Viktora Janukoviče. Jo. Ale myslím, že je to čím dál složitější. A čím dál složitější je také vlastně ustát ten požadavek společnosti na to, aby byla vytvořena přeci jenom vláda takzvané národní jednoty, aby se s opozicí vlastně lépe komunikovalo. Volodymyr Zelenský v posledních týdnech opravdu měl různá setkání i s Valeriem Zalužným. To znamená, že všichni to samozřejmě připisovali blížícím se volbám a jeho strachu z určitých oponentů a tak dále, ale možná, že v tom je ještě i něco jiného.
19: Naším hostem je dnes ukrajinistka Lenka Výchová. Podle OSN bylo v červnu zabito na Ukrajině nejméně 293 lidí, což je nejvyšší počet obětí od dubna roku 2022. Znamená to, že Rusové stupňují svou agresivitu?
18: Rusové svou agresivitu stupňují, ale tato agresivita nebo tyto oběti, o kterých mluvíte, jsou způsobeny tím, že byly způsobeny tím, že Ukrajina neměla protiraketové střely. Protože většina těch obětí vlastně zahynula ve městech Kyjev a tak dále. Jo. Takže, ale to, že ruská vojska stupňují agresivitu na frontě, je zřejmé, ale to jsou oběti většinou právě těch raketových útoků.
19: No, může v této situaci pomoct ukrajinské protiraketové obraně to, že jí Spojené státy poskytnou licenci na vyrábění střel Patriot?
18: Samozřejmě, že může, ale asi spíše do budoucna. Já se v těchto otázkách tak úplně dobře nevyznám, nevím také, jako, jak ta situace vypadá dnes, ale neviděla bych v tom pouze jako takovou tu otočku pozice Spojených států a ve smyslu podpory Ukrajiny a neviděla bych tom jenom to, že Spojené státy nejsou schopny vyrábět v takové množství ty protirakety, které potřebují oni, svět, Blízký východ a Ukrajina jako taková, protože dnes Spojené státy vyrábí kolem 700 takovýchto protiraket a hodlají dojít někam k 2000, ale to je minimální počet, prostě nestačí to. Takže já, abych se vrátila k tomu, co jsem chtěla říct, nevidím v tom jenom samaritánství, vidím v tom také ten kalkul, protože je evidentní, že pokud Spojené státy nebudou schopny vyrábět více těch protiraket, tak jak Ukrajina, tak i celý svět se bude muset vlastně podívat po jiné alternativě, což se už právě teď děje. Právě na platformě koalice ochotných se řeší nic ne krom jiného a především vlastně ta protiraketová obrana a ty systémy. To znamená, tvoří se platforma, která bude vlastně přitáhne i tu Ukrajinu, protože ta už zahájila nějakou výrobu těch protiraket, ale je spousta věcí, které sama Ukrajina nemůže udělat. Potřebuje k tomu složité systémy, radary a tak dále, na kterých by mohly vlastně pracovat jiné státy Evropské unie a takovýmto způsobem by se dal vytvořit takovýto štít v Evropě.
19: Vy jste se před pár týdny sama vrátila z Ukrajiny. V jaké atmosféře jste ji zastihla? Máte pocit, že se něco mění třeba ve vnímání běžných civilistů, že věří tomu, jak říkají někteří, že tento rok bude zlomový, nebo naopak už se připravují na tuhou zimu?
18: Když se bavíte s lidmi, ať už s vojáky nebo s obyčejnými civilisty, oni takhle jako my nepřemýšlí. Jo, my se vždycky ptáme na to, jestli Ukrajinci věří, nevěří. Oni prostě žijou a potřebují žít. My si nedovedeme představit, že ve válce se také žije, ale ono se žije. A oni, kdyby si každý den odpovídali na tyto otázky, tak nepřežijí. Jo, oni prostě musí bojovat a musí přežít. Ale to, že se Ukrajina připravuje na tuto zimu, je zřejmé. Ona se na ní začala připravovat už v zimě, během minulé zimy. Mluví se o tom, že tato zima nadcházející může být ještě komplikovanější než ta předchozí, a to by mohl být taky jeden z důvodů právě výměny premiéra.
19: No, mění třeba nějak, nebo jak vnímají ty informace o tom, že ukrajinské drony úspěšně ničí ruskou ropnou infrastrukturu a Rusko už samo přiznává nedostatek paliva. Jestli jim třeba toto dodává naději?
18: Ukrajincům?
19: Ano.
18: To obrovskou naději je to. Ale jak říkám, většina lidí, se kterými se já bavím, jsou velmi pragmatičtí a nepodléhají těmto emocím. Ale z emocionálního hlediska je to neuvěřitelné opravdu, protože Ukrajinci vlastně píchli do toho srdce ruského. Dokonce včera jsem četla, ale to jsou komentáře Rusů, ne Ukrajinců, že kdyby Vladimír Putin měl místo Ruska poušť, takže by ve velmi krátké době na poušti chyběl písek, jo? Protože je naprosto neuvěřitelné. Nikdo si nedokázal představit, že taková velmoc, ta pumpa vlastně by mohla přijít o pohonné hmoty. A to se Ukrajincům zatím docela vede.
19: Když jste říkala, ještě vrátím se k té zimě, že může rozhodnout i výměna premiéra, tak co tady od nové vlády očekává Volodymyr Zelenský v tomto ohledu?
18: No, já samozřejmě úplně nevím, co očekává Volodymyr Zelenský, ale asi to, aby to Ukrajina ustála, a je dobré, aby člověk, který bude tuto problematiku řešit, a ten premiér nebude řešit problematiku válečnou, ale tu vlastně, která se týká energetiky a tak dále, aby byl profesionálem v této oblasti, aby věděl, o co kráčí.
19: Což vlastně potom
18: napovídá. Což by Sergej Korecký mohl, ano.
19: Hostem Interview Plus byla dnes ukrajinistka Lenka Výchová. Děkujeme za váš čas.
18: Rovněž děkuji.
19: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
15: Zaostřeno.
20: 20 let neúspěšně léčených depresí, porucha příjmu potravy od 16. A loni v zimě konkrétní plán, jak to vše ukončit. Mladé ženě nakonec pomohl projekt, který v Česku testuje nový model. Ketaminovou terapii poskytovanou zdarma společně s podporou sociálního pracovníka. Co to znamená v praxi a proč samotná terapie často nestačí? Téma, na které se podívala Jana Šafaříková.
15: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
21: Radioservis představuje
15: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
22: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
15: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
22: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
15: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: V odpoledním plusu jsme dospěli k 16. hodině. Nerušený poslech vám stále přeje Tomáš Pavlíček.
15: Český rozhlas Plus.
0: Řekněme si nejdřív, jak je rozvržené následující vysílání. Jak se staví malé a střední podniky ke znovu zavedení EET? Kdo se zúčastní vojenského cvičení koalice ochotných v Polsku? A osvědčil se projekt vstupů zdarma do vybraných galerií a muzeí? Pevné místo mají v tuto chvíli ve scénáři Zprávy dnes s Martinem Matějkou.
23: Na
16: podnikatele by v Česku měla od příštího roku znovu dopadnout elektronická evidence tržeb, schválila to sněmovna. Podle vlády půjde o modernější verzi bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Nová EET má narovnat podnikatelské prostředí a podle odhadu ministerstva financí ročně přinese státu více než 14 miliard korun. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha zavádí i další daňové změny. Mimo jiné rodinám s dětmi navrací tzv. Školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12% sazby DPH. A téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. V českých zásobnících je teď míň plynu než loni. Podle dat ministerstva průmyslu a obchodu obsahují 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. Loni v nich bylo o 800 milionů metrů krychlových víc. A podle asociace nezávislých dodavatelů energií je teď plyn dražší než bývá v létě obvykle, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Zásobníky se ale budou postupně plnit. Třeba státní společnost Gas Storage CZ má pro letošní topnou sezónu rezervovaných už 84% svých kapacit, říká ředitelka obchodu a dispečinku firmy Denisa Řezničková.
1: Současně a i v dalších týdnech pořádáme aukce, v níž nabízíme dosud neprodanou část skladovací kapacity. Naším cílem je, aby byla kapacita všech 6 provozovaných zásobníků využita v maximální možné míře, a děláme vše proto, abychom kapacitu prodali.
16: Společnost MND, která provozuje 2 zásobníky, očekává jejich naplněnost na konci léta až ze 3/4. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli 2 Češi, informovali o tom francouzští četníci z Šamony, podle kterých je 3. člen výpravy zraněný. Neštěstí se stalo v noci na dnešek. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce, další 2 byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra musí na odchodnou vyplatit přes 23 milionů korun bývalému výkonnému řediteli Otakaru Smolíkovi a téměř 21 milionů ex-šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Oběma zaručila pracovní

0: O tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun na 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. V Maďarsku v politice končí jeden z nejznámějších představitelů bývalé vlády Viktora Orbána. Péter Szijjártó se vzdává poslaneckého mandátu a odchází do soukromého sektoru. Někdejší ministr zahraničí bude podle serveru Telex HU nově pracovat pro čínskou automobilku BYD.
1: Szijjártó své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích. Ve firmě bude zodpovídat za mezinárodní vztahy a rozšiřování obchodu. Bývalý šéf maďarské diplomacie patřil k nejviditelnějším tvářím Orbánovy vlády. Dlouhodobě prosazoval úzkou spolupráci s Ruskem i Čínou a pravidelně komunikoval s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Začátkem roku navíc přiznal, že s ním mluvil také o dění na jednáních Evropské unie. Následně zveřejněné nahrávky jejich telefonátů ukázaly, že spolu řešili i snahy o zmírnění evropských sankcí vůči Rusku. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kalarsov Ostrava až do soboty nabídne více než stovku hudebních vystoupení, divadelních představení i diskuzí. Festival tradičně navštíví desítky tisíc lidí. Do areálu nesmí vnášet deštníky a velká zavazadla. Zakázaný je také alkohol nebo zbraně. Na Kalarse se opět platí jen bezhotovostně. Ředitel festivalu Filip Košťálek doporučuje stáhnout si do telefonu festivalovou aplikaci.
2: Rozhodně to chce dobře se vybavit, to znamená dobrou obuv, pláštěnku sebou, počasí může být nevyspytatelné, pokrýku hlavy, no a taky prázdnou láhev, protože všude tady v areálu je pitná voda zdarma, takže doporučuji dodržovat pitný režim.
0: A na trati z Dolního Bousova do Kopidlna začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která musí zkušební provoz ukončit do konce roku 2027, říká jí generální ředitel Zdeněk Hrdle.
3: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou fungovat. Zatím víme, že to dobře jezdí přes vyhybky, že to ovlivňuje dobře přejezdy, že ta infrastruktura funguje.
0: Do nákupu, oprav a vybavení vlakotramvaje investovala společnost AŽD zhruba 12 milionů korun. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Domašov. Na 172. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta se sune až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem na letiště počítejte s komplikacemi. Za sjezdem na Jesenici se zastavuje nesouvislá kolona, pokračuje až k Barandovu. Navíc před Cholupickým tunelem řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Ve směru na D1 se vleče kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení je asi 20 minut. V Praze na Štěrbohlovské spojce směrem na Lanový most se jede pomalej od sjezdu na Běchovice za Europark, zdržení je kolem 15 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavíte u sjezdu na Vídeňskou až na Barandovský most, je to tam na 15 minut. V tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most stojí na konci tunelu osobní auto v pravém pruhu, už regulují vjezdy do všech tunelů a plní se proto Vrchlického už od Lírky. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
5: Tak Martin skončil jako vždycky úplně přesně na vteřinu, to znamená 8 minut po 16. hodině v tuto chvíli. Česká vláda je opět o krok blíž k prosazení znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Návrh dnes poslanecké sněmovně prošel finálním schvalováním. Podle koalice má systém narovnat podmínky mezi podnikateli a zároveň přinést do státní kasy zhruba 14 miliard korun. To opozice rozporuje. Já už do sněmovny zdravím kolegyni Danielu Brichtovou. Hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
5: Tak když se ve sněmovně schvalovalo zavedení EET poprvé, tak zabralo třetí čtení kvůli obstrukcím několik dní, já se to dobře pamatuji. Čelilo i jeho znovu zavedení takové nevoli opozice, zatím to vypadá, že ne.
6: Dnešní schvalování EET ve třetím čtení zabralo poslancům oproti tomu prvnímu schvalování zhruba 4 hodiny. Opoziční zástupci sice normu kritizovali, ale nešlo o žádné dlouhé projevy. To ostatně ocenila i sama ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
7: Probíhala debata, ale bylo to konstruktivní a když se podíváte, tak máme vlastně před prázdninami EET je schváleno v poslanecké sněmovně, což já považuji za obrovský posun. A myslím si, já samozřejmě nemohu mluvit za opozici, že ta doba, kdy EET bylo politickým tématem, je pryč.
6: Poslanci z řad opozice kritizovali hlavně ten avizovaný přínos do státní kasy ve výši 14 miliard korun nebo evidenci bezhotovostních plateb. Například ODS podávala i návrh na úplné zamítnutí předlohy. Ten ale neprošel.
5: No a jak se bude lišit ten nový systém?
6: Jednou z hlavních změn je, že nebude nutné tisknout papírové účtenky. Tou další bude právě opozicí kritizovaná evidence bezhotovostních plateb. Živnostníci, kteří platí paušální daň a mají roční tržby do 1 000 000 korun, budou moci být od povinnosti evidovat tržby osvobozeni. Zvýší se pro ně ale sazba paušální daně ze 100 korun na 1500. Jde o výjimku, kterou vyjednali koaliční partneři Hnutí ANO, tedy motoristé a SPD, kteří se zavedením EET před vznikem koalice nesouhlasili. Pokračuje šéf poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
8: Také jsme prosadili, že elektronická evidence tržeb do budoucna bude technicky velice jednoduchá. Bude stačit mobilní telefon, aplikace zdarma, žádné složité registrační pokladny a tak dále.
6: Právě tuto výjimku kritizuje opozice. Třeba místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Věra Kovářová z Hnutí STAN neví, kde se vzala částka 1500 korun jako paušální daň.
9: Nikdy jsme se nedozvěděli, jak tato částka byla spočítána, nebo jestli se podívali z okna a řekli si, že je to docela dobrá částka.
6: Evidence se také nebude vztahovat například na předvánoční prodej ryb. Člen poslaneckého klubu SPD Libor Vondráček ze Svobodných neuspěl s návrhem, aby stejně byl vyňat i prodej vánočních stromků.
5: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Ještě jednu otázku bych měl. Součástí novely mají být ale také daňové změny. Jaké to jsou?
6: Vláda touto novelou například vrací takzvané školkovné pro rodiny s dětmi. Studentům slevu na dani a nealkoholické nápoje podávané v restauracích by měly být nově v 12% sazbě daně z přidané hodnoty. Od daně by podle ministryně Schillerové mělo být osvobozeno spropitné v restauracích. Návrh teď ale zamíří ještě k posouzení do Senátu. Alena Schillerová předpokládá, že horní komora novelu vrátí zpět do sněmovny. I tak je ale podle ní reálné, že se stihne případná senátní vratka včas hlasovat, aby mohl návrh dostat k posouzení prezident republiky a EET mohlo znovu fungovat od ledna příštího roku.
5: Tak tolik kolegyně Daniela Brichtová, které děkuji do sněmovny. Naslyšenou.
6: Hezké odpoledne.
5: No a teď je naším dalším hostem Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků. Dobrý den.
10: Dobrý den.
5: Tak pokud jsem dobře sledoval v těch posledních měsících váš názor na EET 2.0, tak byl vesměs příznivý. Je to tak? Platí to stále?
10: Je to tak. Není to názor pouze naší asociace, ale vlastně všech organizací, které zastupují podnikatele, ať už je to Hospodářská komora, Svaz průmyslu, Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů a další, že opravdu máme za to, že tento nástroj by mohl narovnat trh, to znamená omezit šedou ekonomiku a nekalou konkurenci, protože ten systém cash only vlastně stlačuje ceny pod reálné náklady poctivých podnikatelů a s tím se naši členové velmi těžce potýkají.
5: A neobáváte se, že bude víc byrokracie, jak si myslí opozice, tedy KDU, ČSL a ODS?
10: Nebudu se asi moc vyjadřovat k tomu, co říká KDU, ČSL a ODS, protože tato Jasně. stanoviska jsou dlouhodobě známa.
5: Ano, ale co vy si myslíte, bude víc byrokracie nebo ne?
10: Ale pokud se týká byrokracie, tak za nás mohu říci, že máme za to, že opravdu tomu tak nebude. Co vítáme je, že vlastně nové EET 2.0 je bez povinnosti vydávat papírové účtenky, jak zmiňovala vaše paní kolegyně, bez nutnosti pořizovat si nové zařízení, protože i ministerstvo financí vlastně nabízí zdarma software nebo aplikaci do chytrého telefonu, to znamená, tyto náklady podnikatelům odpadají. Dokonce je tam slibováno i sleva na dani 5000 korun v tom prvním roce pro ty nejmenší podnikatele. Správně jste také uvedli, že se podnikatel, který je živnostníkem a má je v prvním paušálním normálním režimu do milionu tržeb ročních se může rozhodnout pro takzvané EET off a nebýt součástí EET, ale zvyšují si mu ty měsíční daně na 1500 korun.
5: No, na to bych se právě chtěl zeptat. Myslíte si, že tohle EET off bude větší část živnostníků využívat nebo ne?
10: Neumím to odhadnout, protože samozřejmě záleží na tom, v jakém oboru podnikají, kolik těch tržeb vlastně mají a jestli jsou schopni si vlastně spočítat, co se jim vyplatí. Je pravdou, že nyní platí jenom těch 100 korun a 1500, to je skokový nárůst. Ministerstvo financí tuto částku analyzovalo a rozhodlo o ní tak, jak rozhodlo. My samozřejmě také nevíme, jak k tomu výpočtu došlo, ale u těch prvotních jednání jsme byli a toto jsme odsouhlasili. Takže koho se to bude nejvíce týkat, budou určitě i podnikatelé, které nepostihla ta první vlna, to znamená řemeslníci a další obory, které nebyly zahrnuty v té první vlně EET, tam byly pouze gastronomické provozy a obchodníci a ti s tím opravdu problémy nemají. Pokud se nejedná o ty nejmenší třeba hospody na venkově, prodej ve stáncích a podobně.
5: No a to znamená, že tu částku z těch 100 korun na 1500, to byste rozporovala? Myslíte si, že by to mělo být míň?
10: My bychom to nerozporovali. My jsme rádi, že vůbec tam nějaká výjimka aspoň se objevila, i když na druhou stranu víme, že každá výjimka zapleviluje trochu tu českou legislativu, ale aspoň něco pro ty nejmenší se tam prostě vyskytlo.
5: No a když se mluví o tom, že bude nutné evidovat i bezhotovostní platby, tak není to zbytečné?
10: My jsme nad tím také docela dlouho uvažovali, co k tomu vlastně ministerstvo financí vede, ale když se podíváte, tak není vůbec pravda, že většina plateb probíhá vlastně bezhotovostně. Pokud vyjedeme z Prahy, což je taková bublina, kde ten svět trošku funguje jinak, i co se týká plateb, tak je mnoho podniků, kde skutečně funguje pouze platba v hotovosti. Nebo jsou to samozřejmě QR kódy, přes které se platí, ale vy vlastně vůbec nevíte, kam ten QR kód vede. Je to třeba u hospod nebo menších restaurací, nebo třeba u lékaře, nebo platba za parkovné, ale vy vůbec nevíte, na který účet vlastně platíte, jestli je to účet toho podnikatele nebo úplně někoho jiného. Takže tady si myslíme, že ten argument, že by se tam měly zahrnout i tyto typy plateb, je správný.
5: No a jak se podnikatelé z vaší asociace stavějí k tomu, že přes EET se mají získávat a centralizovat konkurenčně využité informace pod střechou státu?
10: Je to určitě obava legitimní, to musíme říci na rovinu, ale je třeba si říci, že podnikatelé dneska dobrovolně svěřují kompletní data třeba o skladových zásobách, o maržích, o platebních kartách, o zákaznicích, soukromým poskytovatelům pokladních systémů, jako je třeba Dotykačka, Storios, dále bankám, globálním korporacím, což je Google, Microsoft a podobně. Navíc ti, kdo jsou plátci DPH, tak mají kontrolní hlášení, které prozradí o nich mnohem víc, tím pádem ta EET technologie vlastně nepřináší žádnou novou informaci. Protože přesto EET 2.0 se nyní bude posílat jenom celková částka, ne položky, co si konkrétní zákazník kupuje. Takže tam nejsem schopna vyčíst ani marži, ani nákupní chování těch zákazníků. Takže skutečným problémem není EET, ale spíš chybějící důvěra ve stát ze strany podnikatelů.
5: Tak to byla Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků. Děkuji vám, hezký den.
10: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: Polsko bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení, takzvané koalice ochotných. Oznámil to premiér Donald Tusk po jednání v Paříži. Cvičení by mělo posílit nejenom obranné schopnosti Evropy, ale mělo by také koalici připravit na poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině. To téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den, Katko.
11: Dobré odpoledne.
5: Víme, jak by cvičení měla vypadat a kdo by se jich mohl zúčastnit?
11: Ta cvičení by měla začít na podzim, ale konkrétní termín ještě neznáme. Hostitelskou zemí by tedy mělo být Polsko. Ta takzvaná koalice ochotných má asi 30 členů. Čerstvě ji tedy opustilo Bulharsko. Bulharský premiér Rumen Radev, který je ve funkci od května, je proti dalším dodávkám vojenské techniky Ukrajině. Podle něj to jen prodlužuje konflikt, který opět podle něj může vyřešit jen silná diplomatická mise. Ke koalici se ale nově připojili Moldavsko a Severní Makedonie. Británie. Cvičení v Polsku by se ale měli účastnit hlavně francouzští a britští vojáci. Naopak třeba Němci oznámili, že se cvičení účastnit nebudou, protože toto konkrétní cvičení se má týkat hlavně velitelských štábů, které mají procvičovat jednak rozhodovací procesy, ale také rozmístování vojsk. Vlastně Němci to označili za maloobjemové štábní cvičení. Obecně ale, ať už tohle cvičení nebo cvičení vojsk koalice ochotných v budoucnu má sloužit k secvičení sil, které koalice hodlá nasadit na Ukrajině po uzavření příměří, aby vlastně ty síly byly schopné poskytnout Ukrajině skutečné bezpečnostní záruky a třeba dokázaly zajistit to případné příměří.
5: No a jak se cvičení zúčastní Polsko?
11: Zatím nevíme, jestli se polští vojáci sami budou účastnit toho terénního cvičení. V tomhle konkrétním případě premiér Donald Tusk to ani nepotvrdil, ani nevyvrátil. Nějak by ale do něj mělo být zapojené velení v Bydhošti, které je zodpovědné za logistiku, ale třeba analýzu dat získaných z války na Ukrajině. Tam třeba v tom centru hodnotí, jak válku proměňují drony nebo třeba bezobslužné robotické vozy nebo třeba používání optických kabelů. Takže toto velitelství by mělo být do toho zahrnuté, ale o terénním zapojení přímo polských vojáků zatím nevíme.
5: No, Polsko se ale podle premiéra Donalda Tuska připravuje na možnou stálou přítomnost evropských vojáků na svém území. Co je o tom známo?
11: Ano, takový plán představil premiér Donald Tusk v pondělí v Paříži. Nyní si ho můžeme poslechnout.
12: S velkým zadostí učiněním jsme přijali konečné rozhodnutí, že Polsko bude hostit nejen americké vojáky, ale taky vojáky z Francie a Velké Británie. Nyní to bude v rámci cvičení, ale řekl jsem všem představitelům, že Polsko se logisticky a finančně připraví také na tu možnost stálé přítomnosti nejen amerických vojáků, ale taky evropských spojeneckých vojáků. Víme, že Evropa musí převzít za svou bezpečnost větší zodpovědnost a klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
11: Tuskova vláda dlouhodobě stojí o blížší spolupráci s evropskými armádami NATO. Například také stojí o to, aby se i Polska týkal francouzský nukleární deštník, nebo Polsko uzavírá dohody na vývoj a nákup vojenské techniky a vojenských technologií v rámci Evropy, třeba se Švédskem nebo Finskem nebo už Ukrajinou. Tou hlubší integrací se Polsko snaží kompenzovat tu nejistotu, kterou působí současné Spojené státy, které se vlastně nechtějí angažovat v Evropě už tak, jak v posledních letech. Pentagon stahuje část vojáků třeba z Německa, Rumunska, málem stáhl i jednu rotaci z Polska. Polsko má tu výhodu, že platí přibližně 5% HDP na obranu a současný prezident Navrocký má velmi dobré vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, takže to nakonec vypadá, že by v Polsku mohlo sídlit až 15 000 amerických vojáků. No a právě prezident Navrocký a opozice, která je mu blízká, zase spíš zpochybňují tu bližší vazbu na Francii nebo na Británii. O Německu už vůbec nemluvím, protože za největšího a vlastně jediného garanta bezpečnosti Polska tito politici považují právě Spojené státy.
5: Tak to byla z Polska naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Katko, moc děkuji. Naslyšenou.
11: Já také. Naslyšenou a hezký den.
5: Teď máme 22 minut po 16. hodině, tohle je Odpolední plus. Nový pohled na vědu i umění, hrozba dezinformací a práce s umělou inteligencí, tak to budou hlavní témata tradičního diskusního fóra Melting Pot, které dnes začíná na festivalu Colors of Ostrava. V areálu Dolních Vítkovic je teď i naše reportérka Kateřina Svátková z kulturní redakce. Dobré odpoledne, Katko.
13: Dobré odpoledne, Tomáši. Tak já všechny zdravím z areálu Dolních Vítkovic, kde už se zahušťují místa před těmi hlavními hudebními stagemi, ale plní se i místa na stagech, kde právě probíhá to forum Melting Pot. Je to všechno zároveň dohromady a zároveň trošku rozdělené. A letos je ten festival tak trochu ve staronovém. Hlavní programové momenty celého festivalu zůstávají. Po dlouholeté ředitelce Zlatě Holušové převzal vedení našeho největšího festivalu Filip Košťálek a odráží se to trochu právě i v programu Fora Melting Pot, jak to mi vysvětlil přímo Filip Košťálek.
14: Ono je to vlastně velice jednoduché, protože Melting Pot vždy zrcadlí to, co se děje ve společnosti. Aktuálně samozřejmě nás trápí války, dezinformace, taky trošku ta dosocializace vlastně lidí jako takových vztahy. Takže tomu všemu se věnujeme a přináší to nám to vlastně ta společnost a situace kolem nás.
5: A Katko, co konkrétního tady v programu letošního Melting Potu přitahuje pozornost?
13: Ono dříve to bylo hodně koncentrované na literaturu a té literatury čím dál více ubývá. Každopádně dnes je jedním z těch mezinárodních hostů běloruský autor, spisovatel Saša Filipenko. Jeho vystoupení právě teď začíná, co tak nahlížím na jeho stage. U nás ho zatím proslavil román Kremulátor. To byl takový příběh, i jsme o něm hodně mluvili na Plusu, příběh o prvním řediteli moskevského krematoria. Byl to takový opravdu mrazivý příběh na základě skutečných událostí NKVD a právě to, co se dělo před 80 lety a co vlastně autor Saša Filipenko připomíná tuhle historii, která vlastně nějakým způsobem definuje i současné dění ve světě, tak je hluboce aktuální. A to se bude pravděpodobně týkat i jeho nového románu. On teďko v češtině vydává román Slon, znovu ve skvělém překladu Jakuba Šedivého a znovu to vychází v Odeonce, v té klasické řadě. Ten Slon v názvu není ani úplnou náhodou, protože je to znovu alegorický, satirický příběh o tom, co to je být tím příslovečným slonem v místnosti. To znají každopádně tenhle idiomatický výraz znají ti, co znají dobře angličtinu. To je vlastně taková postava, která znázorňuje nějaké tabu, o kterém vlastně nechceme mluvit a přesto je přítomné a nějak nás dráždí. A já bych nezůstala jen tedy u té dnešní literatury, je tady i spousta divadla, přednášek o nových technologiích. Trochu možná ustupuje taková vlna influencerů v tematice dlouhověkosti, která tady dlouhé roky vlastně teď tedy vévodila tomu melting potu a bude se to spíše tady koncentrovat na ty nové technologie, dezinformace a AI.
5: No já spíš znám slona v porcelánu, než slona v místnosti, ale toho také, prostě těch slonů je spousta. Ale kdo si kromě Saši Filipenka ještě vystoupí během toho dnešního programu?
13: Tak pozornost chytají už jen i názvy přednášek. Jednou z těch dnešních zajímavostí je třeba zamyšlení nad souvislostí právě AI a zdravotní péče. To je téma, o kterém ostatně často mluvíme i ve Vědě Plus. Tady k tomu vystoupí Nikoleta Ekonomou Zavlano z Athénské univerzity a debatovat bude mimo jiné s českým anesteziologem Tomášem Koťulá. Tady spousta i dalších vědecko-technických témat. Najde si tady svoje opravdu každý. Jsou tady meditace různé. Je tady dnes třeba debata o energetické soběstačnosti, udržitelnosti. Třeba Evropa v klinči, jak se říká, v zajetí toho, že exportuje z Číny nebo importuje z Číny, jak se vlastně Evropa může posouvat ve vlastním vývoji, třeba právě v otázce energetické soběstačnosti.
5: No tak vědecko-technickým tématem by mohlo být i naše spojení, které občas tak lehoučce pokulhává. Ale snad se to zlepší ještě v průběhu, ty už jsi zmiňovala další.
13: Já se tady snažím popocházet, ale je tady hodně lidí, možná proto je horší signál, tak to se tady omlouvám.
5: Teď je to v pořádku zrovna. Tak ty už jsi zmiňovala další bod doprovodného programu letošního festivalu Colors of Ostrava. A to je divadlo. Jaký je o ně zájem?
13: Obrovský. Já bych řekla, že obrovský, přestože si návštěvníci festivalu musí ještě doplatit lístky k tomu poměrně drahému lístku na festival, si ještě doplácejí lístky vlastně na ta jednotlivá divadla. Jsou to divadla, na která se třeba těžko dostává. Divadlo Petra Bezruče, tady domovská scéna, je to něco jako u nás se dostat na Davidské divadlo v Praze. Od 11 hodin zítra budou mimochodem i hosté našeho speciálního vysílání, protože tady máme Airstream. Tradičními hvězdami jsou Losers Cirque Company, Vostopětka, no a loňským objevem pro mnohé byl soubor, který si říká My kluci, co spolu chodíme se svým improvizačním divadlem Svědomitě nepřipraveni.
5: Tak to je krásné. To je, my jako Český rozhlas, ale máme na Colors of Ostrava velké zastoupení. Co uvidí návštěvníci naživo z našeho vysílání?
13: To naše vysílání můžou návštěvníci pokaždé navštívit před naším Airstreamem a můžou sledovat to, jak bude právě naši moderátoři Petr Král a Libor Bouček, jak budou debatovat s různými hosty, budou tam muzikanti, právě zástupci divadelních souborů třeba. A dneska tam byl Matěj Skalický, moderátor Vinohradské 12. A to je právě jeden z programů Melting Potu, na který se podle mě chystá docela dost lidí, protože dneska bude možné nahlédnout tak trochu pod prsty právě tvůrcům Vinohradské 12. Je to úspěšný podcast a vlastně dnes tady bude s Janem Charvátem, posluchači si ho možná spojí se sérií o extremismu a je to věc, která je dobře poslouchaná a zároveň věc, která je zajímavá sledovat právě, jak vzniká naživo.
5: Tak to byla Kateřina Svátková z Ostravy. Děkujeme, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
5: A o dění na Melting Potu nás bude informovat i zítra ve stejnou dobu. Třikrát během jara, vždycky první neděli v měsíci, mohli lidé navštívit vybrané galerie a muzea zdarma. V červenci Ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a vyhodnocuje výsledky. Cílem je zvýšit návštěvnost, která se po pandemii covidu nevrátila na původní čísla. Volné vstupy přilákaly za kulturu více lidí než běžně, ale instituce zůstávají v nejistotě. O finančních kompenzacích se totiž stále jedná.
15: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
16: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
15: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba ohrady a zámky.
17: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
15: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Otázkou zůstávají finanční kompenzace, o těch se totiž stále jedná. Jan Vytvar upozorňuje, že už teď instituce často pracují s omezeným rozpočtem a jistá zmatečnost programu jim plánování komplikuje.
16: Třeba taková Národní galerie je tak podfinancovaná, že vlastně nedávno třeba zrušila svoji kasu ve Šternberském paláci, jenom aby ušetřila prostě na tom jednom člověku, který tam prodává lístky. A v okamžiku, kdy najednou z ničeho nic jí přikázáno, aby se v ní v neděli vůbec žádný vstupní nevybíralo, tak je to samozřejmě velká čára přes rozpočet.
15: Peníze podle něj chybí třeba na propagaci akcí nebo výstav.
16: Dávat víc peněz třeba příspěvkovým organizacím na jejich propagaci, která je opravdu slabá, to je vidět všude, nebo teda to není právě vidět všude v republice, že vlastně když se něco zajímavého děje, tak tomu chybí propagace. Myslím, že bych zlepšoval spíš tohleto.
15: Uzavírá Jan Vytvar. Cílem programu je kromě zvýšení návštěvnosti také dostupnost kultury pro co nejvíce lidí. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: A po půl páté si poslechněte stručné zprávy s Martinem Matějkou.
4: Český rozhlas Plus.
0: Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě, napsal to deníku Blesk. A k nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převážilo krev. V Číně nedávno zadrželi českého občana, informovalo o tom ministerstvo zahraničí s tím, že ambasáda v Pekingu je se zadrženým v kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů ministerstvo situaci dál nebude komentovat ani poskytovat podrobnější informace. Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region. Na dálnici D5 z Rozvadova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Plzeň a Most odklízejí tam následky nehody dodávky. Dálnice byla na nezbytnou dobu neprůjezdná, projíždí se pouze levým pruhem, kolona od 90. kilometru je na zhruba 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se podařilo odklidit následky nehody před Cholupickým tunelem na 7. kilometru. Z levého pruhu regulují vjezdy do obou tunelů, kolona se táhne od sjezdu na Jesenici. A ve směru na D1 zpomalíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů. Na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Přesný čas 16 hodin 33,5 minuty. Ukrajinci drony zasáhli prvních 20 ruských ropných tankerů a dalších lodí plujících ve vodách Černého moře. Předtím zničili nebo poškodili 116 lodí takzvané stínové flotily v Azovském moři. Ruská reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Moskva už pátý den za sebou intenzivně útočí na oděskou oblast i samotnou Oděsu. Ani dnešní ráno nebylo výjimkou, zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni.
18: Před 7 hodinou zdejšího času jsem si čistil zuby, byl jsem za 2 stěnami, protože jsem věděl o letící hrozbě, o raketovém útoku na Oděsu. Telegramové kanály už předtím informovaly o tom, že vzlétly ruské stíhačky s raketami, ty potom kroužily chvíli někde v oblasti Kinburské kosy a nevědělo se, kam poletí, jako by se rozmýšleli. Potom přišla zpráva, že letí přímo na Oděsu. No a ozval se první výbuch. A krátce potom druhý, asi 150 metrů ode mě. Ale také o 50 metrů níž. Ale i tak z domu padala omítka. Teď jsem přímo na místě toho příletu, ptal jsem se lékařů, zdravotníků, jestli jsou tam zranění a jedna mladá lékařka mi říkala, nejenom zranění, jsou tam i mrtví. Byl to poměrně nový 5-patrový dům, dole s nějakými prodejními prostory, ty jsou kompletně zničené. Na místo okamžitě přijeli zástupci městské a oblastní vojenské správy, a samozřejmě také čety záchranářů. Dívka Káťa bydlí v jednom z těch vyšších pater, vracela se domů a v tom tedy nastala ta hrozná situace. Tlaková vlna jí odhodila o několik metrů dál. Naštěstí se jí nic nestalo, ale musela v tom zmatku, v tom chaosu a prachu se dostat nějak nahoru do svého bytu, protože tam má kočku Vasilisu. Nebojí? Vasilisa už je teď tady dole před domem s námi v pořádku, ale Káťa říká, že si teď bude muset hledat nějaké náhradní ubytování, protože tam se teď nedá vrátit. Domem protéká voda, nejde plyn, nejde elektřina a než to opraví, bude to nějakou dobu trvat. K tomu domu dolů vedou schody, po kterých se pohybovali lidé. Možná ráno venčili psy, tak jak jsem je viděl z balkónu, jak to dělají každé ráno, a na schodech leželo několik mrtvých, říkají svědci.
19: Повністю в крові і потім приїхала вже скоро.
20: Хотіла зайти бомбовіше закрити двері, мене волна віднесло туди.
18: Další obyvatelka tohoto domu, slečna Vika, běžela po schodišti dolů po vyhlášení leteckého poplachu, ale jakmile otevřela dveře do krytu, tak ji taky tlaková vlna srazila k zemi.
20: Malinká. Kajfuša.
18: Kajfuš?
20: Da, kajfuša.
18: Kočku Kajfušu ve schráně si ale vzala sebou a přirozeně se dostala do šoku. Říká, že křičela ne, že by se bála sama o sebe, ale hlavně o to zvíře. A znovu poplach. Objevila se informace o dalším odpálení raket. Tak všichni jdeme do krytu. To je taková dlouhá chodba vedoucí k oděským katakombám, hluboko pod zemí. Tento kryt je velmi dobře vybavený, jsou tady zásoby vody, chodby se táhnou daleko do nitra oděského podzemí, ale mají tady, jak vidím, i internet a zraněný byl také správce tohoto krytu, který byl v tu dobu venku. Z oděského podzemí Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: A na Ukrajině zůstaneme i v dalších minutách. Do Kyjeva dnes totiž přicestoval srbský prezident Aleksandar Vučić na summit zemí jeho východní Evropy a Ukrajiny. Schůzka má, jak Vučić doufá, podpořit země na jejich cestě do Evropské unie. Jde o Vučićovi první návštěvu Kyjeva od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Srbský prezident totiž udržuje přátelské kontakty s Moskvou. Jeho země se o členství v unii oficiálně uchází, ale v praxi její integrace už řadu let nepostupuje. Na summit dnes dorazila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a podle médií také prezidenti Rumunska, Moldavska, Nikuš Ordan a Maja Sanduová. Ve vysílání s námi analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Čermák. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
5: Může podle vás ten summit skutečně aspoň o trošku posunout Ukrajinu a možná i Srbsko blíž k Evropské unii?
1: Neočekával bych nějaké velké posuny, které by vzešly z jednoho summitu, který je, dá se říct, téměř rutinní záležitostí. On je to pátý ročník toho summitu. Nemyslím si, že to by byl ten formát, kde se bude dosahovat velkých pokroků, ale pravdou je, že to, že ta jednání probíhají v Kyjevě, probíhají za účasti Ukrajiny i států západního Balkánu, respektive většiny států západního Balkánu, a že do Kyjeva přicestovala i Ursula von der Leyen, je známkou toho, že i Evropská unie tomu přikládá poměrně velký symbolický a politický význam.
5: No, srbský prezident zmiňuje společné úsilí na cestě do Evropy. Deklaruje nějaký konkrétní zájem na vstupu Ukrajiny do Unie?
1: Ne, to bych tam nečetl. Aleksandr Vučić je mistr prázdných vyjádření a tak čtu i toto jeho poslední vyjádření. Já si myslím, že pokud bychom šli do hloubky toho, co spojuje a rozděluje Srbsko a Ukrajinu, tak najdeme mnohem více třecích ploch. Myslím si, že to spíš byla floskule, kterou si Aleksandr Vučić připravil, aby tomu dodal nějaký narrativ, že je to důležité a klíčové, ale nemyslím si, že on upřímně by tam viděl nějakou svou prioritu. Pro něj to může být důležité v tom, že tím, že je v Kyjevě, že se tam setká i s Ursulou von der Leyen, tak může pracovat na budování svého obrazu částečně i pro západního politika, který kromě toho, že tedy, jak už zaznělo, si udržuje otevřené dveře v Moskvě, tak potom dělá i gesta směřující směrem na západ. A to si myslím, že je přesně smysl té jeho cesty a těch vyjádření.
5: A můžeme si stručně připomenout, jak na tom momentálně Ukrajina je, tedy v jaké fázi přibližování k Evropské unii se Kyjev nachází a jak je na tom Srbsko?
1: Přiznám se, že nejsem úplně expertem na ten ukrajinský proces evropské integrace, ale zachytil jsem zprávu, že vlastně Ukrajina v posledních dnech otevírala nějaké ty klastry přístupových rozhovorů, což asi z perspektivy Ukrajiny je považováno za úspěch. Ten proces má poměrně velkou dynamiku, probíhá asi relativně rychle, obzvlášť právě pokud to srovnáme s tou dynamikou na západním Balkáně, kde ten proces celkově evropské integrace celého regionu je spíše stagnující, zamrznutý a Srbsko je možná na tom úplném dně, co se týče ochoty a schopnosti provádět ty reformy, plnit ty podmínky Evropské unie. Srbsko by teď velmi rádo také otevřelo nějaké ty klastry přístupových kapitol, ale v Evropské unii na tom, na rozdíl od Ukrajiny, není shoda. Poměrně velká skupina členských států se postavila proti tomu otevření. Takže tady vidíme dvě velmi odlišné trajektorie, Ukrajina a Srbsko, na cestě do Evropské unie.
5: Takže si myslíte, že vzhledem k tomu, co jsme říkali i na začátku, že se 27. obává Srbska, co by možná trojského koně ruských zájmů?
1: Já si myslím, že v této chvíli upřímně nikdo neuvažuje o tom, že by Srbsko, tak jak dnes funguje, tak jak dnes vypadá pod vládou Aleksandra Vučiće se zahraniční politikou, kterou má, vstupovalo do Evropské unie. Myslím si, že to vůbec není ta otázka na pořadu dne. Ta otázka, která se řeší každodenně jak v Bělehradě, tak v Bruselu, je, jak zachovat nějaký pragmatický, korektní vztah, který, řekněme, bude vytvářet podmínky pro to, aby Srbsko zůstalo aspoň poblíž Evropy a neodešlo úplně nějakou cestou směrem blíže k Rusku. Takže nemyslím si, že by vlastně někdo v této chvíli uvažoval o vstupu Srbska realisticky v horizontu nejbližších let, možná i desetiletí.
5: No a myslíte si, že ale se mění nějak postoj Bělehradu vůči ruské agresi na Ukrajině? Jak se v poslední době Aleksandr Vučić vyjadřuje k Ukrajině a tamní ruské agresi?
1: Aleksandr Vučić si drží takový ten lavírující přístup, který vlastně on ho má dlouhodobě, měl ho již dávno předtím, než začala ruská agrese proti Ukrajině, kdy vyvažuje ty různé směry své zahraniční politiky, ale samozřejmě s ruskou válkou proti Ukrajině ta jeho pozice je složitější. Ty poslední 4 roky on musí více balancovat, musí více dávkovat ta sdělení, která míří do Kremlu, která míří do Bruselu a na západ a která míří samozřejmě i k domácímu publiku, protože to je další důležitá scéna pro něj. A je vidět třeba v posledním roce, že se dostává možná pod sílící tlak i kvůli americkým sankcím na ropné společnosti v Srbsku, kde byl ruský kapitál vlastnický, ale zároveň vlastně nepřerušil nijak radikálně ty vazby, které má na Rusko. Stále Srbsko má bezvízový styk s Ruskem, stále uděluje poměrně velké množství občanství Rusům, kteří ve velkých počtech přijíždějí do Srbska. A to jsou, si myslím, ty klíčové body, které jsou i trnem v oku Evropské unie a proč právě vlastně další integrace Srbska do Evropské unie teď není úplně možná.
5: Vysvětluje analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Čermák. Děkuji vám za to. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
5: No a to odpoledne pokročilo už téměř ke 16:45, chybí do něj 1 minuta. Právo na dobrovolný odchod ze světa by už brzy mohl být realitou ve Francii. O eutanázii a asistované sebevraždě v těchto chvílích hlasují francouzští poslanci. Přistoupit by k tomu za přísných podmínek mohli pacienti s nevylečitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života. Detaily má náš zvláštní zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
5: Tak Marceli, co přesně návrh zákona obsahuje?
2: Zákon by měl umožnit pacientům s vážným a nevyléčitelným onemocněním podstoupit asistovanou sebevraždu nebo eutanázii. Asistovanou sebevraždou se míní to, kdy si pacient vezme smrtící lék sám za přítomnosti lékaře, a eutanázii to, kdy pacienta usmrtí sám lékař. Pacient musí být dospělý, být francouzským občanem a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilém nebo terminálním stádiu, a musí kvůli tomu taky trpět psychickými obtížemi způsobenými tou nemocí. Zákon by navíc stanovil jasná pravidla pro to, jak se může eutanázie vykonávat. V současnosti ji totiž podstupují lidé ve Francii nelegálně, jak upozornil pro Český rozhlas François Guimot z kolektivu Moje volba konce života.
21: Odhadujeme, že se ve Francii uskuteční 3 až 5 tisíc eutanázií. Je samozřejmě velký rozdíl mezi podáváním silných léků, tišících bolest, a mezi podáním smrtící látky. Ve většině případů jde o podání silných léků, ale ten výsledek je podobný. Pacienti pomalu zemřou, je s nimi rodina, je to samozřejmě na základě jejich požadavku.
2: V původním návrhu zákona prezidenta Emmanuela Macrona měli lékaři přístup k eutanázii posuzovat taky podle předpokládaného dožití pacienta, ale mnoho expertů tuto podmínku kritizovalo, protože je podle nich téměř nemožné určit, kolik času nemocnému člověku ještě zbývá. Navíc by to podle nich vyloučilo například pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou, kteří můžou s nemocí žít ještě dlouho.
5: No ale otázka, která asi napadne každého v souvislosti s tímto tématem, jaké jsou zákonně pojistky, aby ho nikdo nemohl zneužít, nebo aby se třeba pacient neunáhlil?
2: Ten pacient, který si přeje eutanázii podstoupit, musí být podle toho návrhu zákona schopný svobodného rozhodnutí. Rozlišovací schopnosti pacienta nesmí být vážně narušené a v den podání smrtící látky by taky musel lékař ještě ověřit, jestli ten daný člověk stále trvá na svém rozhodnutí. Na pacienta nesmí být vyvíjen žádný tlak a pokud by na to lékař přišel, tak musí okamžitě tu proceduru zastavit. Lékař taky musí o eutanázii rozhodnout sám, ale až po konzultaci s jiným lékařem, který se specializuje na dané onemocnění, a může se taky třeba vyžádat posudek psychologa, pokud k němu daný pacient dochází.
5: No a jak dlouho vlastně ten zákon vznikal?
2: Ten zákon vznikal několik let, kdy o něm debatovala odborná veřejnost i politici. V roce 2023 ho navrhl, nebo s tou iniciativou přišel prezident Emmanuel Macron, ale podoba zákona, která je dnes předmětem debat v Národním shromáždění, je dílem poslanců po 4 kolech čtení a poté, co ho Senát 3x vrátil. Zastánci zákona ho proto označují jako zákon, který je vyvážený a bezpečný a poskytuje podle nich dostatek pojistek tak, aby asistovaná sebevražda pořád zůstala spíše výjimkou.
5: No a má zákon i svoje odpůrce?
2: Ano, proti jsou někteří poslanci i část zdravotníků. Podle nich je zákon napsaný příliš obecně a otevírá dveře k eutanázii nebo asistované sebevraždě i lidem s nevyléčitelnými nemocemi, pro které ale určený není, a to jsou například pacienti s cukrovkou nebo fyzickým handicapem. Podle autorů legislativy ale bude muset každý pacient prokázat fyzické nebo psychické utrpení související právě s jeho onemocněním a bude podle nich muset splnit všechny ty podmínky dané zákonem.
5: Tak tolik náš zatím zvláštní zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis, který se brzo přemění ve zpravodaje stálého. Marceli, děkuji. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: A teď pojďme na fotbalový šampionát do Spojených států. Během něj se nenaplnily obavy, že by agenti imigračního úřadu ICE dělali zásahy přímo na stadionech. Platilo to i pro semifinále v Dallasu, ve kterém Španělé porazili 2-0 Francii. Celkově ale agenti ICE v poslední době zvýšili aktivitu, změnili styl svých zásahů v amerických městech a přímo na ulici zabili další lidi. Skupina Texasanů na to přišla upozornit právě i ke stadionu v Dallasu.
3: Mbappé, we cheering for Mbappé, we cheering for France.
7: 70 tisíc Američanů i cizinců si v Dallasu přišlo užít fotbal a své oblíbence.
3: Everything is safe here in Dallas. I don't think they're going to do anything here.
7: A podobně jako Probes, kamarády většinou nemají z agentů ICE obavy.
22: We feel safe, but we know that that's not the case for everyone.
7: Kristýna, co by běložská Američanka ve francouzském dresu, mi ovšem říká, že i když o sebe se nebojí někteří lidé mimo stadiony, mají strach oprávněně.
22: They're terrorizing our communities, hurting our most vulnerable people.
7: Agenti ICE podle ní terorizují ty nejzranitelnější, což považuje za špatné pro celou zemi. A úřad ICE by nejraději rozpustila. Včera prý bylo pozdě. Cílem této složky Trumpovy administrativy je podle ní záměrná krutost. Vládní představitelé hájí práci ICE snahou dostat ze země lidi bez patřičných dokumentů. Při akcích často neoznačených a kamerami nevybavených agentů ovšem umírají v amerických ulicích lidé. Třeba v lednu dva Američané v Minnesotě, což vyvolalo velké protesty. Jen za posledních 9 dní přibyli nejméně další 3 oběti. Na Floridě ve státě Maine, kde lidé vyšli do ulic, a dalšího muže agenti ICE zabili v Houstonu, tady v Texasu. I proto se u stadionu v Dallasu sešla skupinka demonstrantů. Chtějí, aby agenti zmizeli z ulic a křičí, že ICE roztaje v texaském horku, což je anglická slovní říčka se slovem led.
22: We're protesting for Lorenzo Salgado, but also all of the other countless victims of ICE. I mean, it's deeply touching and like devastating.
23: Jsme tu kvůli Lorenzovi Salgadovi, ale i dalším obětem ICE. Je to zdrcující. Lorenzo měl 3 děti, které přišly o tátu. Žil v Texasu 35 let, nezasloužil si umřít. Zaútočili na něj kvůli tomu, jak vypadá, protože je Hispánec. Je to zničující vidět ty agenty, jak jdou po lidech tmavé pleti tímhle způsobem. Podobně zabili v Maine Joana Sebastiana Guerrera. Tady v Dallasu a okolí je teď ICE zase aktivnější a tak jsme přišli během mistrovství světa upozornit na to násilí, které se tu děje našim sousedům.
7: Říká mi Nicole Pomalesová, taky hispánská Američanka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, pod které imigrační úřad ICE spadá, vysvětluje fatální zásahy svých agentů tím, že hájili veřejnou, případně svou vlastní bezpečnost. Zároveň ale v úterý Trumpova vláda oznámila, že agenti přestanou se zastavováním aut, což jsou situace, při kterých Salgado i Guerrero zahynuli. Muž na Floridě zemřel po srážce s traktorem, když před federálními agenty unikal.
24: In the beginning, they were doing these massive raids, causing a lot of publicity, getting a lot of people angry.
25: Ze začátku dělali ty obrovské razie, které měly hodně publicity a vyvolávaly hodně hněvu. Pak ale změnili taktiku a teď pracují zákeřněji, v utajení. Dělají menší razie brzy ráno nebo naopak večer. Nebudí to tolik pozornosti. Trump už o ní nestojí. Nechce ty velké protesty jako v Minneapolisu. Mistrovství světa mu v tomhle pomáhá odvést tu pozornost jinam, ale stále odvádějí lidi. A ministerstvo spravedlnosti jde po těch, kdo organizují akce za práva imigrantů a proti ICE. Třeba po Nadě Topete. Je to jasný útok na první dodatek ústavy, na svobodu slova, když nás vláda pronásleduje za to, že bráníme místa, kde žijeme.
24: government comes after us for speaking up, you know, for our neighborhoods.
7: Popisuje mi Javi Velázquez a mezi tím s přáteli skanduje a bubnuje do kroku fanouškům, kteří míří na utkání mistrovství světa mezi Španělskem a Francií. Razím na stadionech se agenti ICE vyhnuli, respektive pomáhali se zajištěním bezpečnosti turnaje. Tyto obavy se tedy nenaplnily. Za to Mexiko, které šampionát s Američany spolupořádalo, dává teď Spojené státy k soudu kvůli smrti 17 mexických občanů v detenčních zařízeních agentury ICE nebo při zatýkání. Z Dallasu Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Anglie versus Argentina, tak to je další semifinálový zápas na světovém šampionátu, od kterého nás dělí už jen hodiny. Desítky let po válce o Falklandy a Maradonově gólu boží ruky se znovu v souvislosti s tímto zápasem prolíná spor s politikou. Sport s politikou. Za Malvíny, za Diego, tak to skandovali Lionel Messi a jeho spoluhráči po vítězství nad Švýcarskem a to tež zaznívalo i od fanoušků. Válka o Malvíny nebo po Anglicku Falklandy má pro Argentinu kulturní význam a vítězství nad Anglií pomocí právě té božské ruky Diego Maradony a jeho brilantního sola rezonuje mezi Argentinci i dnes. My zveme do vysílání vedoucího oddělení Canal Plus Sport Karla Heringa. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne.
5: Tak my už jsme nastínili v úvodu něco z toho dramatu, které nás čeká, ale jak významné jsou zápasy s Anglií od války o Malvíny, respektive o Falklandy pro Argentince, kteří tehdy, jak víme, ten vojenský střet prohráli?
6: Ano, tak určitě se dá souhlasit s tím, že pro ně je to taková ta klasická formulka víc než jen obyčejný zápas fotbalový. Byť třeba trenér Lionel Scaloni, trenér argentinské reprezentace, se to snažil na tiskové konferenci tlumit a připomínat, že je to především a pořád jen fotbalový zápas, tak pro fanoušky, ale i pro hráče, jak jste zmiňoval ten song, vlastně, který zpívali po jednom utkání, tak je to určitě víc než jen zápas a bude právě pro trenéra a pro celý realizační tým velmi důležitý, aby v těch hráčů udrželi ty emoce do té správné míry, aby se to nezvrtlo a třeba aby hráči, protože víme, že oni hrajou Argentinci velmi emotivně, aby se to nezvrtlo v nějaké žluté a červené karty a následné oslabení.
5: Mimochodem má to utkání i takový vnitropolitický nádech v Argentině, protože jak jsme četli v Guardianu, tak ten současný argentinský prezident Javier Milei se vlastně paradoxně považuje za pokračovatele britské premiérky Margaret Thatcherové, takže může se to chápat tak, že když fotbalisté vyhrají, tak je to i jako políček Milejovi?
6: Nedokážu úplně přesně popsat tu politickou situaci v Argentině, ale z toho, co vlastně člověk vidí, byl jsem tam před už je to kolik 25 let, když jsem se bavil s těmi lidmi, tak oni opravdu, pro ně by to bylo velmi sladké vítězství. Ono je to poměrně jednoduché jako přirovnat pro české nebo prostě československé fanoušky, když si budeme vzpomínat na jakou příchuť, jaký význam mělo každé vítězství československých třeba hokejistů nad Sovětským svazem, tak si myslím, že to je velmi, velmi podobné. Říkám to samozřejmě z pohledu Argentinců, Angličané to vnímají jinak, oni vlastně do té rivality, řekněme, byli zataženi hlavně, samozřejmě byla tam ta válka o Falklandy, ale hlavně tím zápasem, který jste zmínil na mistrovství světa v Mexiku 1986, kdy prohráli s Argentinou po nejkontroverznějším a zároveň ten druhým nejkrásnějším gólem v historii mistrovství světa.
5: No a jak tedy politicky vypjatou atmosféru ze strany Argentiny vnímají právě na britských ostrovech? Třeba britská média uvádějí, že je nepředstavitelné, že by fotbalová asociace zveřejnila videa anglických hráčů nebo fanoušků zpívajících o Německu nebo o druhé světové válce.
6: Přesně tak, takhle. To je ten zásadní rozdíl v tomhle je, že my samozřejmě angličtí fanoušci, když to vezmu z pohledu fanoušku, tak oni nejsou svatoušci, taky zpívali vlastně písničky během těch vzájemných utkání na mistrovství světa 1998 i 2002, tak zpívali něco ve stylu, jaké to je prohrát válku a Falklandy nikdy nezískáte, ale to se týká fanoušků. Ten zásadní rozdíl je, že vlastně tady ty nekorektní, nebo jak to nazvat, songy zpívají i samotní hráči, což v anglicky nedokážu si to představit, že by se něco takového odehrálo a zároveň pustilo ven z anglického tábora, zatímco prostě v podstatě ty Argentinci jsou na to, oni neřeší, co si myslí okolí, co si myslí Anglie, co si myslí svět. Oni to berou tak, že jako je to jejich spravedlnost a že si to zaslouží zpívat a je to vlastně jejich takový, řekněme, vnitřní, nebo ne vnitřní, je to jejich prostě boj, jejich způsob vyjádření ne, té rivality směrem k Anglii.
5: Tak té sportovní části toho utkání, tak kolébka fotbalu Anglie čeká na titul na velké mezinárodní akci už 60 let. Tak jaká je šance, že se jí to tentokrát povede?
6: Myslím si, že je velká už z toho pohledu, že samozřejmě Anglii k tomu chybí dva zápasy, dnešní semifinále a pokud zvítězí, tak potom následné finále se Španělskem, byť i to bude, oba zápasy budou velmi těžké, ale Anglie působí, řekněme, velmi připraveným způsobem. Už si prošla na turnaji těžkými momenty, musela otáčet zápas s Demokratickou republikou Kongo, s Norskem, hrála na v Mexiku v těžkých podmínkách o 10, takže už je vlastně vyzkoušená i to trošku něco jiného, když měla Francie, která procházela zatím tím turnajem jako skvěle, dávala všem góly a vlastně když se poprvé dostala do situace, kdy prohrávala, tak si s tím nedokázala poradit. Anglie už to zažila a ten tým na mě působí vnitřně velmi silný, velmi odhodlaný, samozřejmě jsou tam výborní hráči, výborný trenér, byť občas se tam objeví zprávy, že nebo teď potom posledním utkání, že tam byla taková neschoda mezi hlavní hvězdou Judem Bellinghamem a trenérem Thomasem Tuchelem, ale je to opravdu velká šance pro Anglii.
5: Tak říká Karel Herring, vedoucí oddělení Kanal Plus Sport, znalec také britského fotbalu. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
8: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.
5: A zatímco na fotbalový zápas Argentina-Anglie se teprve čeká, Odpolední plus už stříhá metr, respektive poslední vteřiny. Za všechny kolegyně, které mi celou dobu kryly záda, vám přeje příjemný večer Tomáš Pavlíček, třeba i ve společnosti Českého rozhlasu.
0: 17 hodin.
8: Český rozhlas plus.
0: Poslanec Turek by v případě stíhání kvůli nehodě nevyužil imunitu. Sněmovna odsouhlasila opětovné zavedení EET a v Číně zadrželi českého občana, potvrdilo to ministerstvo zahraničí. Zprávy a Martin Matějka. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil imunitu v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě. Napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. A podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Například podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
9: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
0: Předlohu teď musí posoudit ještě Senát a prezident. V Číně byl nedávno zadržen český občan, dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
10: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů nebude ministerstvo danou záležitost nějak dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace.
0: Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti.
8: Český rozhlas plus.
11: Když chcete vědět proč.
0: Ukrajinská armáda rozšířila operaci proti ruským tankerům z Azovského i na Černé moře. Velení sil oznámilo, že v noci na dnešek se podařilo drony zasáhnout prvních 20 ruských tankerů a dalších lodí plujících v černomořských vodách.
12: Velitel nepilotovaných sil Robert Brovdy, známý jako Maďar, na sociálních sítích oznámil, že k dnešnímu svátku, ke dni ukrajinské státnosti, drony zasáhly 17 ruských ropných tankerů, dva se skapalněným plynem a jednu vlečnou loď. Rozsah poškození zatím není známý. Rusko ráno odpovědělo raketovým a dronovým útokem na Oděsu. V okolí přístavu zahynuli 3 lidé a další 3 byli zraněni, oznámila městská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Polsko letos na podzim bude hostit první mezinárodní vojenské cvičení koalice ochotných. Podle premiéra Donalda Tuska by se ho měli účastnit vojáci z Francie a Velké Británie. Cvičení má celou koalici připravit na poskytnutí skutečných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu i pro celý region.
13: Evropa musí za svou bezpečnost převzít větší část odpovědnosti. Klíčová role Polska je v tomto ohledu uznávaná.
14: Řekl v Paříži polský premiér Donald Tusk s tím, že eskalace konfliktu ze strany Ruska je stále možná. Příprava na vyostření konfliktu má mít zatím podobu společného cvičení na polském území. Toho se zúčastní například vojáci z Francie a Velké Británie. Nezúčastní se ho Němci. Polsko

0: mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
1: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
0: Kvůli festivalu Kalarsov Ostrava moravskoslezská policie posílila hlídky. V okolí areálu se pohybují i policisté s dlouhými zbraněmi. U dolní oblasti Vítkovice pak nesmí lítat drony, které nemají speciální povolení. Omezení platí i pro řidiče. Kolem areálu je snížená rychlost na 50 km za hodinu. A policie taky upozorňuje na uzavřený chodník okolo areálu mezi tramvajovými zastávkami Důl, Hlubina a Dolní Vítkovice. Lidé proto mají při vstupu raději využívat hlavní vchod do festivalového areálu. Právě u dolu Hlubina. Na Pražském okruhu směrem na letiště se stále sune nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Barrandov. Je to kvůli silnému provozu a následné regulaci vjezdu do obou tunelů. Pro osobní auta je to zhruba půl hodiny. V opačném směru tedy na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. V Praze na Štěrbohluské spojce se jede pomalej od sjezdu na Běchovice až za Europark, zdržení je okolo 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy přehánky a ojediněle i bouřky, nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách kolem 21 a noc bude oblačná až polojasná, ochladí se na 18 až 13 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
2: Kam může vést trestní řízení zahájené úřadem Evropského veřejného žalobce kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert? Kdy začnou možný střet zájmu premiéra v této souvislosti prověřovat místní úřady? A co je cílem trestního oznámení, které v této věci podali Piráti? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda České pirátské strany Martin Šmída, mimo jiné člen sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci. Zdravím vás do našeho studia ve sněmovně. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
2: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Co všechno to obnáší?
3: Tak v zásadě se začne vyšetřovat, jestli jsou vypláceny ty dotace Agrofertu v souladu se zákonem. No a my si myslíme, že nejsou, že je porušen minimálně ten zákon o střetu zájmu. Ten byl ostatně porušován už v tom období 2017 až 2021. A k tomu existují i rozsudky, stanovisko ústavního soudu, další analýzy. Dokonce se na základě těch rozsudků už vymáhalo. Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj zvládl některé ty neoprávněně čerpané dotace vymoct zpátky, ale je pořád spousta peněžních prostředků, které byly vyplaceny v rozporu tady s tím zákonem a stále nebyly vymoženy zpátky.
2: No takže proto jste jako Piráti v únoru podali trestní oznámení na neznámého pachatele za možné poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Co bylo tím konkrétním impulzem, co vás k tomu vedlo?
3: No, protože my se obáváme, že v tomto období nastane hodně podobná věc a to znamená, že budou vypláceny peněžní prostředky z našich daní, peníze, které fakticky patří občanům této země a nejenom této země, ale de facto Evropské unie a budou vypláceny Agrofertu, budou vypláceny premiérovi ve střetu zájmu v rozporu se zákony, takže právě od toho jsou přece evropský žalobce a náš český žalobce, aby toto rozhodli.
2: No a proč si myslíte, že ani po převedení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nemá Babiš střet zájmu vyřešený?
3: No tak od toho přece jsou právě ty orgány, aby to vyšetřili.
2: Já se ptám, proč to vy myslíte?
3: Přesně tak. No my si to myslíme a dává nám zapravdu i ten evropský výklad té věci, že ve střetu zájmu jste nejenom, když z té své politické moci těžíte vy osobně, ale i když z toho střetu zájmu těží i vaši blízcí příbuzní. A vlastně ten nový svěřenský fond vlastně dnes je nastaven tak, že z toho budou těžit právě děti, tedy jenom některé děti Andreje Babiše. Čili z toho evropského pohledu a i z našeho pohledu vlastně ten střet zájmu vyřešen není.
2: Podle dnešní zprávy Státní zemědělský intervenční fond, který poskytuje zemědělské dotace, od Úřadu evropského veřejného žalobce zatím neobdržel žádnou oficiální výzvu ke spolupráci. Tušíte, kdy se vyšetřování iniciované evropskými žalobci rozjede?
3: To konkrétní datum já neznám, ale my už máme informaci, že se prakticky rozbíhá. A ta důležitá věc, proč jsme vlastně zároveň dali i doplnění tomu vrchnímu státnímu zastupitelství u nás českému, je, že ten evropský žalobce řekl, že se bude zabývat pouze tou částí, která se týká pouze těch evropských dotací.
2: A ale tam je ptát, poměrně velká část, která se... Proč se trestní řízení zabývá jen evropskými dotacemi v tomto případě?
3: No, tak je to evropský žalobce, tak se zabývá evropskými dotacemi. Ale v tom balíku jsou i národní dotace a my chceme, aby se jim zabýval i ten český žalobce, který ale na začátku řekl, že to má řešit všechno ten evropský. Čili nám je teď jako teoreticky jedno, jak se tyto dvě instituce domluví, ale považovali bychom za velmi, velmi nešťastné, kdyby se opravdu řešila pouze ta celoevropská část. Čili jsme se pokusili tím doplněním pošťouchnout trošku i to vrchní státní zastupitelství v Česku, aby se náhodou nestalo, že se na některé ty peníze zapomene.
2: No, jestli tomu dobře rozumím, tak ten evropský úřad ani nemá kompetenci k prověřování národních dotací. Není to tak?
3: No, přesně tak, tak to je. Jo, ty obě instituce by měly v zásadě, z mého pohledu, pracovat nějakým způsobem v souladu, aby se dobrali vlastně společnému výsledku a potom podle toho, jestli se jedná o ty evropské nebo národní, tak potom konají ty své další kroky. Co by bylo nepříjemné, kdyby se na některou tu část úplně zapomnělo, nebo nedej bože, aby tam byla nějaká dvojkolejnost a skončilo to dvěma různými výsledky, protože to by potom mohlo být nekonečné. A popravdě řečeno, my nemáme nekonečno času, protože u některých těch věcí hrozí promlčení. Proto na to trochu spěcháme, protože některé ty věci jsou opravdu staré už od roku 2017, kdy poprvé se stal ten střet zájmu a to čerpání těch peněz a tak v roce 2027 by teoreticky po té desetileté lhůtě mohlo dojít k promlčení a ty peníze by byly nenávratně ztraceny. Takže
2: a o jakých částkách se vlastně bavíme?
3: No, celkově by se to dalo vyčíslit na zhruba 23,5 miliardy, přičemž 16 miliard z toho jsou vlastně veřejné zakázky, a 7,5 miliardy jsou ty dotace. Čili tam je to, u těch dotací tam je to úplně jasné, protože k tomu máme i české rozsudky, čili tam je to zřejmé, navíc je to podle toho, to byl ten svěřenský fond toho starého typu, kde už dneska my opravdu víme, že to ve střetu zájmu bylo, že ty peníze se vymáhat zpátky mají, že prostě si to Andrej Babiš ty peníze přihrál protizákonně a problém je, že dnes se ty peníze nevymáhají, čili my se snažíme dobrat nějaké aktivity těch našich úřadů, některých těch institucí.
2: Když se k tomu vracíte,
3: máte nějaké zemědělského fondu a podobně.
2: Máte nějaké informace o tom, jak se zachová vrchní státní zastupitelství v Praze nebo nejvyšší státní zastupitelství? Reagovali nějak na váš podnět?
3: No, já chápu, že si to musí asi vykomunikovat s tím evropským žalobcem, protože jejich první reakce byla, že to přesouvají na toho evropského žalobce. Ale ten zas pokud řekl, že bude řešit pouze tu evropskou část, a to já chápu, že naši evropští spoluobčané se nechtějí nechat okrádat, ale v zásadě ty národní dotace jsou jim jedno a tak si hlídají to, aby nebyly poškozené zájmy těch všech evropských států. Ale potom by hrozilo při té nečinnosti našeho státního zastupitelství, že se zapomene na ty národní, čili proto my chceme, aby konalo i vrchní státní zastupitelství.
2: No a kdo konkrétně ten možný střet zájmů pro evropské orgány tady v Tuzemsku prověřuje?
3: No tak vrchní státní zastupitelství to předalo tomu evropskému žalobci.
2: No dobře, ale jestli jsem to správně pochopil, tak ale tento zase předal Národní centrále proti organizovanému zločinu, nebo tak to není?
3: No to si nejsem jistý, jak konkrétně takhle probíhá to předávání toho horkého bramboru, ale každopádně evropský žalobce to vyšetřování zahájil, jo? Zatímco ten český stále ne. Čili proto se i naše aktivita teď zaměřila na toho českého žalobce, protože tam by hrozilo, že v případě nečinnosti o ty peníze přijdeme.
2: No, v zemědělské politice nesou odpovědnost za dodržování pravidel Evropské unie členské státy. Jaká je teda role Evropské komise, respektive tamních institucí, výhradně kontrolní v tuto chvíli?
3: Tak tam je v podstatě ta výkladová, čili Evropská komise říká, jestli jsme nebo nejsme, nebo jestli je premiér ve střetu zájmu nebo není, a samozřejmě potom dávají vědět, dávají nějaké stanovisko, zda mají být i ty finanční prostředky propláceny nebo ne. Čili z toho minulého období 2017 až 2021, tam je to jasné, tam ty výsledky soudní máme a už vlastně chybí jenom ten poslední krok, aby ten stát se těmi rozsudky řídil a začal konat, ale bohužel neřídí, čili to je problém, protože opírá se o nějaké analýzy právní kanceláře Portos, která už tehdy v tom období 17 až 21 dávala analýzy, že se proplácet může, a ukázalo se, že nemůže. A teď ty stejné orgány si zadávají analýzu zase u té stejné kanceláře, která už jim jednou poradila špatně. Čili tady je v tom vidět jistý vzorec, jak se ty úřady pod vládou Andreje Babiše chovají. A to je něco, co je skutku zarážející, protože právě vzhledem k tomu hrozícímu promlčení, tak jako vláda spustila nějakou zdržovací taktiku a to by znamenalo, že o ty peníze definitivně přijdeme.
2: Pirátský poslanec Martin Šmída je hostem 20 minut Radiožurnálu. Státní zemědělský intervenční fond začal firmám z Agrofertu opětovně přidělovat dotace koncem dubna na základě nezávislých analýz. Je to tedy v pravomoci zdejších orgánů a nevyžaduje to předchozí souhlas Evropské komise. To potvrdila její mluvčí. Takže jak to chápat? Je to všechno v pořádku?
3: Já se domnívám, že co se týče proplacení tady té konkrétní částky, tak se jedná vlastně o období minulé, kdy Andrej Babiš premiérem nebyl a tedy nebyl ve střetu zájmu, čili de facto proplacení těchto peněz je vlastně v pořádku. A když si vzpomeneme na to období předtím, kdy nastupovala ta vláda minulá, vláda Fialova, včetně Pirátů, tak tehdy přece padlo rozhodnutí, že se proplácet nemá, protože se to týkalo toho období zase předtím, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmu. Čili chronologicky to vlastně odpovídá, že když nastoupila ta další vláda, tak pokud to byla vláda po Andreji Babišovi, tak proplácet nemohla, protože se to týkalo toho minulého období. A teď, když nastoupila Babišova vláda opět, tak ta žádost o proplacení se vlastně teď zpětně týká zase toho období, kdy Andrej Babiš ještě ve střetu zájmu nebyl, protože hold nekumuloval tu svou funkci oligarchy a premiéra této země.
2: Takže abychom se v tom vyznali, ve středu 8. července oznámil tedy státní zemědělský intervenční fond, že Evropská unie všechny peníze proplatila. To je ten případ, o čem jste teď mluvila, no?
3: No, ale to se týká toho konkrétního případu. Prostě velmi brzo může nastat situace, kdy ty žádosti o proplacení budou nabíhat už z tohoto období, kdy zase Andrej Babiš podle nás ve střetu zájmu je. A nejenom podle nás, ale podle těch analýz, které máme, a já myslím, že i podle, řekněme, jako zdravého selského rozumu, kdy je prostě zřejmé, že ten, kdo řídí stát, tak si nemůže přihazovat dotace a zakázky vlastním firmám. Jo, od toho ten zákon o střetu zájmu přece máme, a to, že si ho Andrej Babiš pojmenoval Lex Babiš, tak tím vlastně jako de facto trochu přiznal, že v tom střetu zájmu je, protože se to týká především jeho. A teď budeme v té situaci, kdy se má začít proplácet zase za období už tohle, a tady právě, přestože přišel nějaký dopis formální, že se proplácet může,
2: jestli můžu,
3: tak Evropská komise řekla, že to není jak se říká, směroplatné, že to takové rozhodnutí ještě nepadlo.
2: Dobře, čili na druhou stranu právě ministerstvo zemědělství tvrdí, že zemědělské ředitelství Evropské komise to další vyplácení dotací v dopise schválilo. Čili to je ten e-mail, o kterém mluvíme, ano?
3: Tam jsou prostě protichudné informace. Tam byl nějaký e-mail z DG Agri, který vlastně jako provozně technicky popisoval nějakou cestu pro plácení a ta, pokud se aplikuje na to minulé období, tak vlastně je v pořádku. Zároveň ale Evropská komise řekla, že neexistuje verdikt, že to současné Babišovo řešení střetu zájmů je jako legální, čili to se musí vyzkoumat, to bez pochyby bude zkoumat jak komise, tak další orgány. A já, jak říkám, podle mě a podle toho evropského výkladu, Andrej Babiš stále ve střetu zájmu je, a říká mi to i jednoduchá lidská logika. Takže potom dojde k tomu, a já to předpokládám, že Evropa řekne, že z tohoto období už ty dotace proplácet nebude. Ale tam ještě nejsme.
2: Nevím, jestli jsem dostatečně pozorně poslouchal, ale nepochopil jsem z toho, jestli tady ten údajný dopis ze zemědělského ředitelství Evropské komise tedy to vyplácení dotací schvaluje nebo ne. Jak to je?
3: No, ten to schvaluje pro to minulé období.
2: No dobře, a já se teď tam
3: kdy
2: na ty další.
3: Kdy Babiš ve střetu zájmu nebyl.
2: Jasně, ale údajně to má být i pro vyplácení dotací těch dalších.
3: No a tam právě Evropská komise řekla, že takový výklad určitě možný není.
2: A o střet zájmu se začal zajímat také parlamentní výbor pro rozpočtovou kontrolu. Co tohle znamená?
3: Tak znamená to obecně, že s tím prostě střetem zájmu Andreje Babiše máme spoustu práce. Daleko nejlepší řešení by bylo, kdyby jsme měli premiéra, který ve střetu zájmu není. Jo, takže já chápu, že i tahle diskuze pro někoho může být už jako mírně technicistní, ale vlastně jde o to meritum věci a to je to, aby premiér této země neměl schopnost přihrávat si vlastní zakázky a vlastní dotace. A v kontextu toho mi připadá teda ještě velmi hrozivá věc, že existuje poslanecký návrh, že ta promlčecí lhůta pro to vymáhání těch neoprávněně vyplácených dotací by se měla zkrátit z 10 let na 4. Což už by znamenalo, že de facto se znemožní, že to vymáhání se bude stíhat, protože vidíme, že i ta desetiletá lhůta je poměrně na knap, když někdo zvolí takhle silnou zdržovací taktiku.
2: Čím to odůvodňují předkladatelé toho poslaneckého návrhu? Zkrácení té lhůty.
3: No tak ono nám to na plénum ještě nepřišlo, ani v prvním čtení, a takže ty argumenty takhle ještě nezazněly, ale...
2: No jestli si dobře vzpomínám, tak myslím, oni tvrdí, že přijde o to, že stejným způsobem nebo stejné lhůty mají v ostatních zemích Evropské unie.
3: No já si myslím, že je to poměrně zřejmé, o co tady jde. Tady prostě ten stát se začal ohýbat ve všech ohledech ve prospěch Andreje Babiše a Agrofertu. A souvisí to jak s tímto poslaneckým návrhem, aby se promlčovali v kratší lhůtě tady to vymáhání neoprávněných dotací, ale souvisí to vlastně i s útokem na ta veřejnoprávní média, protože ta často kontrolují všechny tady ty oligarchy a tady ty politiky. Souvisí to se služebním zákonem, který je úplně vykastrován a který de facto likviduje nezávislost úředníků. Teď bude pro ty politiky zase ještě jednodušší na ty úředníky zatlačit, aby konali to, co je v jejich zájmu, i když podle služebního zákona měli ještě jakous takou nezávislost. A teď třeba nominační zákon, jo, čili to je celá paleta kroků, která směřuje k jediné věci. A to je, jak ze státních peněz víc nakrmit Agrofert. Takhle jednoduchý to je.
2: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s prvním místopředsedou Pirátů, poslancem Martinem Šmídou. Máte tušení, kdyby mohlo být trestní řízení ze strany úřadu Evropského veřejného žalobce uzavřeno? Mohou tam být nějaké lhůty, nebo se to v tuto chvíli nedá vůbec odhadnout?
3: Já se to popravdě bojím odhadovat, protože když vidím, jak dlouho se to táhne, když popravdě některé ty věci jsou opravdu už z roku 2017, kdy došlo k tomu prvnímu neoprávněnému vyplácení dotací, a když si vzpomenu, že jakým způsobem, než došlo k tomu vymáhání, což bylo vlastně až při té další vládě, a Ivan Bartoš byl jediný, kterému se nakonec podařilo vymoct nějaké peníze, i když ke konci toho volebního období se k tomu vymáhání odhodlal i ministr zemědělství, tak už to bylo tak na konci a ve skutečnosti to bylo jenom deklaratorní, že se nakonec nic nestalo. Tak když vidím, jak to trvá, tak nechci říct, že ztrácím naději, protože já bych vždycky rád jako tu naději dodával, ale tady skutečně hrozí, že některé ty věci se promlčí a ty peníze budou nenávratně pryč, neboli nenávratně v kapsách konkrétní osoby, místo toho, aby posloužili tady zlepšení služeb a pomoci rodinám, mladým lidem, dostupnosti bydlení, všechny ty věci, které tady tolik potřebujeme a na které, jak ministr a ministryně financí neustále dokola říkají, že nejsou peníze, tak oni tady možná nejsou ty peníze právě proto, že se prostě rozkutálejí někam, kam nemají. Takže co se týče termínu, já prostě nechci říct, že jsem skeptický, já pořád chci doufat, že to dobře dopadne, ale když vidím, jak se ty věci táhnou, tak mám skutečně obavy, že některé ty částky, některé ty případy zkrátka propadnou.
2: Pokud by se poškození finančních zájmů Evropské unie potvrdilo, co by pachatelům hrozilo?
3: No tak především by mělo hrozit to, že ty peníze budou muset vrátit. A i ten samozřejmě i ten proces vymáhání je potom poměrně složitý a zase musí dojít k nějakému, že nejdříve vyzvete, aby to vrátili dobrovolně, ale my to víme, že i v minulosti ten Agrofert se vždycky dlouho bránil, takže pak musí dojít k dalšímu rozsudku a ten Agrofert zatím vždycky prohrál, čili to, co se podařilo dotáhnout do konce, tak se skutečně vymoct podařilo. Ale když se nastaví taková ta zdržovací taktika, a to je to, co vidím teď já, jak ze strany Agrofertu, tak ze strany vlády, tak potom je jako někdy těžké se toho práva domoci a domoci včas, což je důležité. A samozřejmě pokud jde o to, jestli jim hrozí nějaké odnětí svobody nebo něco, tak to já nevím. Ale poměrně závažné by mohlo být, pokud se ukáže, že to funguje jako organizovaná skupina. Jo, že se tam v jistém momentě spolčí Agrofert s premiérem a s nějakými konkrétními úředníky a schválně to zdržují, schválně to komplikují, schválně vyčkávají a pokud by to byla organizovaná skupina, tak to je samozřejmě o něco větší problém. Jo, protože tady si musíme říct, že není ten stejný metr na všechny. Tam, když udělá nějakou chybu v těch dotacích standardní zemědělec, standardní podnikatel, tak se koná okamžitě. Ale jakmile se jedná o Agrofert, tak najednou se prostě vyčkává, čeká se na analýzy a všechny ty lhuty se natahují a odvolávání. Čili tady není stejný metr na všechny a to je taky problém.
2: No, já jsem právě tou otázkou směřoval tam, že žalobci prověřují mimo jiné nejenom politiky, ale taky úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A chtěl jsem se zeptat na to, jak by se případně zodpovídali, pokud by se podezření prokázalo.
3: No pokud by se prokázalo, že skutečně jednají jako organizovaná skupina osob, tak to už jakoby hraničí prostě s mafiánskými praktikami, tak tam samozřejmě i nějaké tresty by přijít mohly. Ale popravdě já to takhle do detailu nevím, jestli by jim hrozilo nějaké odnětí svobody. Ve skutečnosti mě jde hlavně o to, aby se ty neoprávněné peníze vrátily do toho našeho rozpočtu, případně do toho evropského rozpočtu, aby prostě tady ti lidé, tady ti občané, jak naší země, tak Evropské unie, zkrátka nebyli okrádáni v rozporu se zákonem.
2: No, v takovém případě by se skutečně to podezření prokázalo. Mělo by být rozhodnutí úřadu Evropského veřejného žalobce vodítkem i pro zdejší úřady?
3: No tak každopádně, to je to hlavní, jo? To je to hlavní, aby se nestalo, že se na té evropské úrovni nějak rozhodne a tady ten stát prostě se vzepře a řekne, no ale to pro nás neplatí a my to tady vidíme jinak a my si to budeme řešit po vlastní ose a to je vlastně přesně ta zdržovací taktika, kterou podle mě zvolili. Proto jsme i pošťouchli tím doplněním toho vrchní státní zastupitelství, aby se zkrátka konalo. Už tak jsme vyzývali i státní zemědělský intervenční fond, aby začal vymáhat. Chceme to po ministru zemědělství, jo, který dokonce, když byla ta minulá vláda a on byl ve vedení fondu zemědělského, tak přijal to stanovisko Evropské unie a řekl, ano, to my musíme vymáhat. A teď se jeho role obrátili, je najednou ministrem zemědělství a obrátil i ten svůj kabát a najednou vymáhat nechce. Takže proto my se tolik snažíme, aby se ty peníze vrátily a aby všechny ty orgány konaly, protože hrozí, že pomocí té zdržovací taktiky a toho komplikování toho všeho se budou ty peníze prostě nenávratně pryč.
2: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, s prvním místopředsedou Pirátské strany Martinem Šmídou, členem sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
3: Já děkuji, ať se vám daří.
2: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
0: 17 hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb, začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Předlohu teď musí posoudit ještě senát a prezident. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění, lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý případ, vyšetřují francouzské úřady. Spojené státy dokončily nejnovější vlnu úderů proti Íránu na síti X, o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil. Armáda se podle něj zaměřila na systémy pobřežní ochrany a sklady řízených střel, včetně odpalovacích základen. 90-minutová série úderů podle velitelství dál oslabila schopnost Teheránu útočit na komerční dopravu v Hormuzském průlivu. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů, oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Polské letouny zachytily nad Baltským mořem dvojici ruských stíhaček Suchoj. Na sociální síť X to známil ministr obrany. Jde o druhý podobný incident v tomto týdnu. Včera se nad Baltským mořem asi 30 kilometrů od Ústky pohyboval ruský průzkumný letoun Ilyushin. Stát chce změnit podmínky pro klinické studie nových léčiv. Jejich počet dlouhodobě klesá nejen v Česku, ale i v Evropě. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k ním k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů. A maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr. To je o 78 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se dojíždí do kolony. Ta se sune nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Zdržení pro osobní auta je asi na 40 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne od sjezdu na Vestec. Ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru a následná fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé je to na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte oblačno až polojasno a nejvyšší čtvrteční teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
5: Současná politika je brutální, řekl můj dnešní host už léta předtím, než nastoupila dnešní vláda, a věděl, o čem mluví. České politiky sleduje desítky let. Viděli jejich ideály, podrazy, vzestupy, pády. I partaje, které měly změnit svět a nakonec nezměnily ani sami sebe. Může člověk strávit celý život pozorováním politiky, aniž by přišel o iluze, nervy a smysl pro humor? Historik, komentátor Českého rozhlasu a právě ode dneška čerstvý osmdesátník Petr Nováček je mým dnešním hostem. Moc vás vítám, Petře. Dobrý den.
6: A já jsem moc rád, že jsem tady s vámi, Váro.
5: A
6: posluchači.
5: Hezký den z Plusu vám přeje Barbora Tachycí.
4: Osobnost Plus.
5: Petře, máte po tolika dekádách mluvení o politice ještě nějaké iluze? Myslím, iluze politická samozřejmě.
6: Nemám.
5: Vůbec nic?
6: Nemám opravdu, protože bývaly slabší chvíle, když jsem si říkal, hele, z tohle mi třeba něco mohlo být. Jo. Tohle to ty pořád sníš o tom, že se zjeví nějaká strana, která bude mít program a nejen, že ji ho napíšou cizí lidi, ale on zejde opravdu z ní a teď oni řeknou, když by to bylo na nás, tak v prvním roce tohle, pak tohle a budou to důvěryhodní lidé, jenomže jsem se toho nedočkal. My jsme vám tohle, Báro, očekávali s mým věrným, můžu říct přítelem, byť už jsme se dlouho neviděli, Honzou Hartlem, že ho, zakladatelem STEMu. A jednoho dne jsme si řekli, už dál nečekáme, víc, protože je zbytečný takovou stranu už.
5: Ne, ale znamená to, co říkáte, Petře, že vás vlastně každá partaj, která tu byla od začátku 90. let, něčím zklamala?
6: Já nechci vést po všechné řeči, ale když to obrátíme, jak se to ve filozofii někdy dělá, tak žádná mi nevyhověla úplně. Ale to je v pořádku, to přeci nemůže být. To je lidská záležitost, i ta politika. Ale žádnou ideální politickou stranu jsem za tu dobu nepotkal.
5: Myslíte, že vás ještě něco od politiků může doopravdy, myslím, překvapit, nebo už se vždycky jen mění jména a ty lidské slabosti zůstávají stejné?
6: Ale tak, já si myslím, že vy čekáte také, to víte, že mě může ještě něco překvapit. Nevíme prostě, až se tahle garnitura opotřebuje, nebo až lid obecný přijde na to, co si zvolil a začne přece jenom hledat něco jiného, takže se třeba ještě něčeho dočkáme. Jo. No prostě teď je to tak, jak to je, tak to vypadlo z minulých voleb. Člověk si může myslet cokoliv. Já mám spíš strach o tu budoucnost, víte, když ten lid český, a to se na něj nepovyšuju, chraň Bůh, ale když přestane určité věci rozlišovat, vnímat, kam to s touhle zemí, tato současná garnitura stačí dovést.
5: Kam, nechci se vás teď zeptat, kam to může dovést. Ptám se jenom, co přestane rozlišovat volič podle vás?
6: Báro. Ta politika se strašně změnila, vy to víte líp, než my každý den tady někoho s proměnutím kucháte u toho mikrofonu. Okamžiku, kdy do toho nastoupily sociální sítě, tak už to není ta polis, služba obci nebo státu. Je to všecko svým působem nějak marketingová záležitost. Ideje se vytratily, sleduje se efekt a lidem, a to je to moje zjištění, lidem to zatím nevadí, ba některým to vyhovuje. Ono je evidentně pro určitou část společnosti pohodlné, když projede večer ta svoje oblíbená sociální média a myslím, aby se něčím složitěji zabývala, tak za pět minut si vytvoří obraz, ale také plný odsudků, nepodložených odsudků. Prostě ta politika se zkazila. Já si opravdu myslím, že se zkazila v okamžiku, kdy ovládly sítě. No ale to neznamená, že vy, podívejte se, může přijít chvíle, kdy se ukáže, že tento způsob vládnutí vede tu zemi opravdu do nějaké úzké uličky, z které by nemuselo být východu. Já se hlavně bojím, protože jsem se zabýval nacismem a totalizací státu, já se hlavně bojím toho, že se postupně budou oslabovat nejrůznější mechanismy demokratické, ale zejména instituce.
5: No a nemáte pocit, Petře, že přesně tohle se začíná dít? Začíná dít s touhle vládou?
6: Já s váma naprosto souhlasím, to víte, že ano. A ještě, co mám další pocit, a to nevím, jestli se vás povídá, to si nedovolím, ale ono se to děje krok za krokem naprosto cíleně. Sedíme v Českém rozhlase, to, co se děje kolem Českého rozhlasu, to přece není nic jiného, než pokus, my jim prostě hodíme oprátku na krk. Uděláme to postupně, nenápadně, a než mrknou okem, tak to za rok bude všecko jiný.
5: Ale dělají to nápadně, to si přiznáme.
6: Dělají to nápadně, ale helejte se, Hitler měl si takovou zásadu, že komu patří dětské učebnice, tomu bude patřit budoucnost Německa. To jsme se posunuli. Dneska se to odhrává všecko na sítích a hlavně dneska nemáme politické síly, které by podobným názorům účinně oponovaly. Máme politické strany z té bývalé vládní koalice, ale nezlobte se na mě, já při vašem jarém věku, promiňte se tak vyjádřím, ale prostě to není žádná opozice, to, co oni nám předvádějí.
5: No, to jste otevřel další téma, ke kterému se dostaneme hned za chvilku, ale určitě jste zaznamenal, že právě kvůli reorganizaci financování televize, České televize, Českého rozhlasu, zdejší zaměstnanci stávkovali.
6: Báro, kdybych byl ještě stále zaměstnancem, tak bych stávkoval určitě s váma.
5: Ale vidíte, já se na to chtěla zeptat a vy jste mě předběhl.
6: Ale
5: stávkovali i s tím, a to by mě zajímalo, jak byste se s tím vyrovnával, že to možná k ničemu nebude. Hmm. Že to nejspíš nepomůže od ničeho k ničemu. Jak byste se vyrovnával, kdybyste stále sem každý den docházel právě s tím, co se bude dít?
6: Báro, nelehko, ale víte, protože jsem historik, tak to bylo stávek v dějinách, které byly de facto dopředu prohrané a stejně do nich ti stávkující šli. A teď nemyslím takové ty stávky divoké nebo určitou politickou krajností vyhnané jaksi k životu. To nemyslím. Byly i stávky, třeba v Itálii vezmu stávky po druhé světové válce, ve Francii, to bylo něco podobného. Prostě stávky se někdy vedou, bohužel jenom kvůli tomu, abyste dala ještě jednou najevo, že prostě takhle ne a ne a ne. A když to prohrajeme, tak to je to něco, jak když to prohrajeme v boji. To víte, že to, já se obávám, že to prohrajeme, protože podívejte se, přijímání zákonů tady, to je prostě, tady se dělá politika jak v časech výjimečného stavu. To prostě neexistuje, aby v normálně fungující demokracii, aby si to vláda, která chce vládnout rychle, efektivně, aby si to usnadňovala tak, že vždycky se nějaké myšlenky zmocní skupina poslanců. Ten návrh zákona pomine. Jasně. To jinak předepsané oponentní řízení, posluchači jistě vědí, ale to je asi až 35 míst, na něž ten zákon normálně přijde, oni se vyjádří ano, ne a dají své připomínky. Tohle to se všecko nekoná, jinými slovy, to ty zákony, které vznikají, víte, co bude první věc? Že až se trošku znormální ta situace, že se budou muset zase všecky opravovat.
5: Petře, tohle, jak prochází návrhy zákonů sněmovnou, co se děje s médií veřejnoprávními a spoustu dalších věcí se odehrálo. A já se ptám teď, jenom co vás nejvíc tíží z těch věcí, které se dějí za poslední měsíce?
6: cílené útoky na instituce demokratického státu a jejich oslabování.
5: Myslíte tím třeba soudy?
6: Třeba i soudy, to už jsme opravdu hodně daleko, to se v demokracii opravdu nedělá. Myslím třeba soudy, ale myslím instituty a instituce, jakým je nakonec i Český rozhlas, teď vemte nadační hnutí, kdo se bude starat o ty chudý nebohý lidi, o kterých se dosud starali aspoň částečně veřejně prospěšné společnosti. Tohle to, víte, já už si na to pamatuju, oni to politické strany neměli rádi, nevěděli se s tím rady, protože zatímco politická strana je organizovaná vertikálně od zhora dolů, tak tahleta všelijaká občanská hnutí veřejnoprávní, ta jaksi prostupují vodorovně tou společností. A ty strany, oni to někde na to narazili, uchopili to a teď co s tím, jo? Nemohli dát pokyn tam nahoře, takže...
5: Špatně se to ovládalo.
6: Ale to, co dělají oni dneska, to je totální útok na ty veřejně. Tenkrát to bývala ODSka neměla ráda tyhle instituce a měla k tomu ideologii svoji, jo, tak dobrá, my jsme to věděli, ale to, co je dneska, to je něco jiného, to je vendeta.
5: Když mluvíme právě o tomhle tématu, docela by mě zajímalo, jestli při kritickém vidění toho všeho, tak jestli taky kriticky vidíte, nebo si vůbec vzpomenete na to, že tyhle partaje musel někdo zvolit. Na to, že takto většina zjevně prostě chtěla. Uvědomujete si to?
6: Uvědomuju, protože ta krize politického stranictví nastala někdy v polovině, někdy kolem roku 2005. Jo. To nám tady tenkrát místo těch kamenných politických stran začala vznikat taková podivná uskupení, nejdřív jedno a pak v roce 2011 hnutí ANO. A pamatujete si, pan dnešní premiér Babiš to zkusil s tím nominovat několik svých kandidátů do Senátu a ti všichni neuspěli, tak správně řekl, na to se musí jít jinak a založil si vlastní politické hnutí, což není politické hnutí a to jsou de facto jeho zaměstnanci. Já to tady nemohu říkat, protože to nemůžu doložit, ale i v téhle bídě mám stále takové nějaké kontakty, že se třeba dovídám, co se dělo na koaličních poradách, nebo ještě lépe pak na poradách poslaneckých klubů.
5: Této vlády.
6: A co? Takhle byste nejednala ani... tam padají vulgární slova. Já jsem se kdysi po jednom tom jejich celostátním sezení, když došlo ke zásadní změně stanov, zabral do těch jejich nových stanov. Opravdu jsem se tomu věnoval 2 dny, než se o tom napsal článek do Lidovek. Měl jsem z toho velké nepříjemnosti, vrhli se na mě 2 zbrojnoši královi a nakonec to skončilo dvěmi velmi zajímavými rozhovory z očí do očí s dotyčným mužem, dnes číslo 1, velmi zajímavým. Říkám to jenom proto, že to se všecko vaří z vody, to nemá žádný ideologický podklad.
5: Ale
6: vy to víte. A prostě nemáme tyhle, nefungují, najmem si jiný, jo?
5: Teď jenom řekněte, vidíte vy sám nějaké světlo na konci tunelu? Vidíte něco, k čemu by se dalo, já nechci říkat upnout, to je možná moc silný výraz, ale takové nakopnutí, že může být i jinak. Tak vidíte něco takového?
6: Páro, vždycky to v těch dějinách bylo tak, že míra netrpělivosti, dříve se říkalo nespokojenosti mas, se jednoho dne dovrší a současně ta vládnoucí garnitura udělá tak těžké chyby, za to zaplatí i ta společnost. Třeba by nás vtáhli do nějaké aliance, v kterých bychom nechtěli být. Najednou bychom byli na straně pana Putina, nebo co takového. Rozumíte, kam myslím? Prostě nějaký takovýhle otřes často tu společnost, jak jste říkala, nakopne a některé části těch lidí se jakoby rozhrstkne, oni se říkají, to přece už není možný. To přece už hergot nejde. Ale trvává to velmi dlouho.
5: Myslím.
6: Ale to jste vy teď učilo se o to. To jsme u povinnosti politických stran a hnutí. To jsme u povinnostech opozice.
5: Tak, právě přesně o tom chci mluvit. Myslíte si...
6: Já vás znám, to já vím.
5: Myslíte si, že Babiš je o tolik, a teď mluvím o jeho výsledcích volebních, o tolik lepší než ostatní, anebo opozice je o tolik horší, než jsme čekali?
6: Já se bohužel myslím, že vaše druhá varianta je ta správná. Ne, ta opozice je špatná zatím. Ale prostě... Podívejte se ten balík těch 32-33% hlasů, který to hnutí ANO dostává, ať se děje, co se děje, jinými slovy. To je v podstatě jeho stabilní elektorát, s kterým neotřese vůbec nic. To znamená, nedá se s tím dělat, buď to jedna možnost, že se taková věc přece jenom stane. Podívejte se, já přeju panu Babišovi dlouhého zdraví jako každému, jo. Osobně proti němu vůbec nic nemám, jenom bych si vybral jiného předsedu vlády a se na mě nezloví. No, já proti němu nic nemám, ale nejsme nesmrtelní. On to táhne do jisté míry sám, je to workoholik, spí asi 3 hodiny denně, od půl páté obvolává své ministry a ke jich jistě velké radosti jim udílí úkoly, že jo? Jo? To je prostě, to je ten jeho mikromanagement, který on říká, ale tohle to přeci ani člověk, který je zvyklý tímto způsobem pracovat, když mu bude 73, nemůže dělat do nekonečna. Takže si kladu otázku, co bude z hnutí ANO, až jednou jeho v čele nebude stát Andrej Babiš.
5: Tak, ale je zajímavé to, co jste řekl, že bez ohledu...
6: Neříkejte.
5: Počkejte vážně. Bez ohledu na to, co případně hnutí ANO provede, či neprovede, prostě může provést už téměř cokoliv a stejně bude mít velikánskou voličskou základnu větší než jen. To samé včera řekl profesor Lukeš, se kterým jsem mluvila o Trumpovi. On říkal, to
6: já
5: je...
6: Já jsem vás samozřejmě slyšel.
5: Tak, to je prostě ta figura, která je vlastně neporazitelná v tuhle chvíli kvůli tomu charizmatu. Takže jenom se ptám, jestli vy, který tak jako obecně fandíte politice, dík jste jí zasvětil život.
6: Je to do věce, ano, přiznávám se k ní.
5: Tak, ale jestli vlastně jste ukonejšen, bych řekla tím, že prostě zákony přírody nám jako slibují, že jednou se to změní, jestli vám to
6: říkáte
5: stačí.
6: Říkáte to jemně, ale já opravdu přeju každému a panu premiérovi taky dlouhé zdraví. On to v tom životě ostatně taky nemá jednoduché, ale kdo máme. No ale to víte, že tohle bývají prostě tak, pan Havlíček je nepochybně schopný člověk, technokrat, nemám nejmenší pochyb o to, že by dokázal stát v čele vlády hnutí ANO a že by to fungovalo možná jako hodinky. Ale
5: to
6: ta magie,
5: ano.
6: To je ten Babiš.
5: Ja. A teď, když jste zmínil to slovo magie, se mi líbí. Více při zemi se tomu říká charisma toho vůdce. Tak já se ptám, vidíte na straně opozice ne někoho takového, ale naději, že by tam někdo takový časem mohl být?
6: Laruško, já vás nechci popudit, ale soudrž říkali, že kádry rostou z úkoly. Jo? Prostě, když to hrajou takhle při zemi, jako to ta opozice hraje, se podívejte, jo? To přeci nemůže být role opozice, aby si vynutili svolání mimořádné schůze sněmovny. Tam se handrkovali, než jim to ty druhý zarazej a neschválili ani program. Tohle to přeci ani přátelé té opozice přeci nemůže uspokojit. Proč to, co to nemá žádný efekt? Je tam pár schopných řečníků, ale řečnit pro řečení nemá smysl.
5: Ale můžu něco na vás zkusit, Petře? Můžete. Totiž ne, no, myslím si, že cesta, že cesta od pozorování politiky k dělání politiky je ještě dlouhá, ale můžu si troufnout tenhle dotaz, doufám. Kdybyste kdybyste byl na místě dnešní opozice, s tím chumlem těch partají, které tam jsou, tak co byste udělal?
6: Jak Baronko, můžu si dovolit malou lekci nejdřív.
5: No.
6: Protože jsem historik a protože se to tady obecně plete. Dávám hádanku. Voskovec a Werich v jedné předscéně zpívali: my nemáme strany, my máme partaje. Napadne vás proč? Nemusíte přemýšlet, já to řeknu, jo.
5: Jo, to jste se mě ptal.
6: No.
5: Aha, to jsem nepochopila.
6: Promiňte, jasně.
5: Já myslela, že to je součást té písně.
6: Ne, prostě to se tady zaměňuje, partaj. Partaj, to byla SPD ve 20. letech v Německu a jiné. Partaj, to je strana, která má 250 000 členů, jako tady měla za první republiky národní socialisti měli 230 000, sociální demokratie 250 000, to jsou partaje. To jsou velké struktury, které když se dostanou k moci, tak jako to třeba bývalo v Rakousku, tak obsazují všecko od ministra školství až po školníky, jo?
5: Ale Petře, na vteřinku. Jako my se ale vzdalujeme od té mé otázky. Co byste dělal?
6: Hned přiblížím. My nemáme žádný partaje. My máme větší či širší stolní společnosti, které nefungují vůbec jako ty takzvané partaje. Existuje známá teorie, první republika byla republikou stran, které tam měly dominantní úlohu, taky ke škodě, jo? Ale to my vůbec nemáme. To je, tady neexistují normální výměny personální v těch stranách, že by tam někdo s někým bojoval. Ty strany jsou tak úzké, tak malé, že se to všecko odehrává v takový rovi, hele, my pomůžeme Jardovi a vy vás pomůžete našemu Frantovi, jo. To je ten problém.
5: A taky zapouzdřené jsou.
6: Takže... A taky zapouzdřené. Oni mezi sebe nikoho nepustějí. Já jsem se mezi nima pohyboval, jo. Prostě, jako by nám tam dělal zbytečný problém. Tak ještě počkáme.
5: Ale tak, Petře, teď ten dotaz znova. Co byste dělal na místě dnešní opozice?
6: Sformuloval bych nějaký program, ne megalomanský, za prvé, za druhé, za třetí. Tři hlavní témata. A hlavně bych se dohodl, jak budeme společně vystupovat a kdo si veme na starost jakou tematiku. Není možné, tohle to se dneska děje, že každý hovoří ke všemu a nemá to často hlavu a patu. Takhle to, ta opozice na ničem nesedí. Ta se prostě vznáší a když se jí zdá, že od protilehlé strany letí nějaký míček, tak ho napálí. A to je málo, že jo?
5: Víte, vy jste osobně poznal stovky politiků, tak odhaduji.
6: Asi jo, no.
5: A podle čeho se nejrychleji pozná, že člověk není pro politiku dost dobrý? Podle čeho se to pozná? Podle čeho to poznáte hned ze začátku?
6: Neumí formulovat myšlenky.
5: Já myslím, že řeknete, nemá myšlenky.
6: No tak děkuji vám, to samozřejmě. Neumí formulovat myšlenky, záhy přijme na tom, že důvod je v tom, že prostě nemá myšlenky. To je ještě to další stádium. Ano, děkuji vám. Teď jste klepla, že bych přímo na lebku. Tak a to je to samozřejmě. Neumí své myšlenky veřejně obhajovat. Prostě je to amplion, který zapne, něco odvypráví a bez ohledu na to, co říkají ty druhý, protože neposlouchá, a totiž hlavně není schopen toho. Všimla jste si, že jak přestaly vlastně existovat ty některé deníky, takže z českého politického života téměř mizí politický diskurs. Tady se, co já pamatuju z 90. let, někdo něco prohlásil a druhý mu na to odpověděl v jiných novinách. A takhle to běželo jako nové, to už tady neexistuje. Tady mluví k sobě Tady už nikdo neočekává ani odpověď. Ten se okamžitě ozývá z těch sociálních sítí, ale to není hluboká výměna názorů. To opravdu ne.
5: Nepříliš optimistické povídání dneska s čerstvým osmdesátníkem Petrem Nováčkem bylo dnes na programu. Petře, doufám, že se nevidíme naposledy, protože to téma, o kterém spolu mluvíme, bude věčné. Děkuju moc.
6: Já děkuji za pozvání, moc si ho vážím a přeju Českému rozhlasu a Varunko vám osobně co největší kus štěstí, protože ho budete a budeme potřebovat. Já se s prominutím, i když od 1. ledna už jsem v plném důchodu, tak já se stále k těm rozhlasákům počítám.
5: Děkuji moc, hezký den.
6: Já taky děkuji, nashledanou.
4: Radiokniha.
7: Případ Olgy Hepnerové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. Autor se pokusil o sondu do duše 22-leté ženy, která v úterý 10. července 1973 nasedla do nákladního auta a v Praze na Letné vjela do lidí čekajících na tramvaj. Předkládá výpovědi vražetkyně, jejich příbuzných, ale také posudky psychologů a psychiatrů, kteří se dívčinou osobností zabývali.
4: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda ve sněmovně prosadila obnovení elektronické evidence tržeb. Chce díky ní získat do rozpočtu 14 miliard.
9: Nejde o návrat ke starému systému, ale o řešení, které vychází ze zkušeností z minulých let a nezavádí se povinný tisk účtenek.
8: Spojené státy znovu útočily na Irán. Prezident Trump hrozí údery i v následujících dnech.
10: Zaútočíme na ně zítra v noci a zaútočíme na ně i další noc.
8: Fotbalisté Argentiny a Anglie se večer střetnou v semifinále mistrovství světa. Dlouhá kolona kvůli porouchanému kamionu popojíždí na Pražském okruhu od Jesenice až za Lochkov. A počasí zítřek bude oblačný až polojasný, postupně přehánky a ojediněle bouřky. Teploty zítra 25 až 30 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Čína zadržela českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Čech je už údajně ve vazbě. Není ale jasné, z čeho je obviněný.
11: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
12: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s ním jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
11: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Radiožurnál.
8: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET dnes ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
13: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
14: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
13: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
15: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
13: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
8: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednáních, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že
16: pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí může případný zástup na pozici zmocněnce zajistit úřad vlády.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
16: Spojené státy ukončily dnešní vlnu útoků na Irán. Podle americké armády trvala asi 90 minut a mířila na systémy pobřežní obrany, sklady a taky odpalovací základny řízených střel. Na ranní údery reagoval Tehrán odvetnými útoky na americké základny v Kataru, Bahrajnu nebo Kuvajtu.
17: Spojené státy hrozí i dalšími údery na Irán. Informovali taky o tom, že zadrželi dvě obchodní lodě, které chtěly prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Americký prezident Donald Trump televizi Fox News řekl, že Teherán musí s Washingtonem do příštího týdne uzavřít dohodu. V opačném případě chce začít bombardovat íránské mosty a elektrárny. To by byl podle Organizace spojených národů válečný zločin. Matěj Kolář, Radiožurnál.
16: Ministři sportu devíti unijních zemí

0: své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
1: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i Český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
2: Začal festival Colors of Ostrava. V první den se na hlavním pódiu představí američtí 21 Pilots, kteří jsou nejdražším interpretem v historii akce. Z festivalu se teď živě hlásí reportér Jiří Štefl.
3: Do koncertu 21 Pilots zbývají poslední hodiny, někteří fanoušci už na ně ale 6 hodin tedy od otevření areálu čekají před pódiem a neodradilo je od toho ani to dnešní velmi dusné počasí. Organizátoři upravili hlavní pódium tak, aby skupina mohla po konstrukci třeba i šplhat. Na stejném místě dnes večer ale zahraje i česká skupina Mirai, která je jednou ze 3 tuzemských skupin, která letos na té největší stage vystupuje. Ten oficiální program tady skončí o půlnoci a pak ještě 2 hodiny budou hrát DJové. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center měst.
4: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
5: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
4: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Hrdle.
6: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
4: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: Anglii čeká semifinále mistrovství světa ve fotbale proti obhájcům titulu z Argentiny. Památný je jejich vzájemný zápas ze šampionátu 1986, kdy dal gól rukou legendární Argentinec Diego Maradona. Odkaz na historii před zápasem v Atlantě připomněl trenér Angličanů Thomas Tuchel. It's a big rivalry
8: and two big football nations. Potkají se fotbalové národy, mezi kterými je nesmiřitelná rivalita. Kdo miluje fotbal a sleduje mistrovství světa, musí se na zápas těšit. Očekávám náročný duel, intenzivní, nahoru dolů. Jiný průběh utkání by mě překvapil. Yeah, everything else would
7: surprise me. Semifinále světového šampionátu začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z něj nabídne vstupy. Vítěz se pak utká o zlato se Španělskem, které po výhře 2-0 poslalo Francii do zápasu o bronz.
9: Kolony na D1 před Brnem, taky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu u Ostrovačic z kilometru 176. Osobním autem se jede v levém pruhu místy plynulej, stále je celý úsek do omezení u D2 na 40 minut. Dál potom na D1 za Brnem na Vyškov počítejte s velmi silným provozem přes zúžení kolem exitu 210 Holubice. Směrem na Vyškov se jede pomalu od Rohlenky, směrem na Brno fronta z 213. kilometru na 211. kde navíc v tom zúžení překáží ruchané vozidlo, zdržení kolem 10 minut. Jinak Brnem a okolím se teď prohání velmi silné bouřky s kroupami, sunou se dál na jihovýchod, kvůli prudkým srážkám auta i zastavovala na D52 kolem Hrušovan, tam se teď situace zlepšuje, ale posunulo se to nad bratislavskou D2 do okolí Blučiny mezi 10. a 20. kilometrem zuří bouřky. V Praze stále mnoho kolon, ucpaná mimo jiné Vilznova obousměrně mezi Muzeem a Štvanicí a nejdelší zdržení na okruhu směrem z D1 na letiště kvůli poruchanému kamionu za připojením od Barandova. Od Jesenice je to skoro na hodinu, ucpaná je před okruhem i ulice k Barandovu už ze zhora z Barandova od Lamačovy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Večer a v noci bude oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno a ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. K tomu se ochladí na 19 až 14 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se pak objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32 stupňů a na horách se ta maxima zastaví kolem 21. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Vladimír Kroc.
11: Jaký přínos by měl mít nový systém elektronické evidence tržeb a jaké úpravy doporučuje aktuální expertní studie? Podnikají evropské státy účinné kroky, aby snižovaly počty tzv. Nadúmrtí v období extrémních veder a potvrzují i nejnovější dnes zveřejněné údaje, že Česko je doslova houbařská velmoc. Elektronická evidence tržeb nastaví v podnikatelském prostředí spravedlivé podmínky, prohlásil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza poté, co sněmovna ve třetím čtení schválila znovu zavedení EET. Před poslanci opatření znovu obhajovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
12: Nejde o návrat ke starému systému, ale o řešení, které vychází ze zkušeností z minulých let i z připomínek samotných podnikatelů. Evidovat se budou pouze kontaktní platby. Systém bude pracovat jen s minimálním rozsahem nezbytných údajů a nezavádí se povinný tisk účtenek.
11: Opozice zpochybňuje přínos EET do rozpočtu. Elektronická evidence tržeb navíc podle ní nepřiměřeně zatíží malé živnostníky. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z návrhu by se proto měly vypustit, řekl na plénu předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
13: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
11: Analytici jsou zdrženliví k možnému přínosu EET do rozpočtu 14 miliard korun, který čeká vláda. Část z toho padne na schválené daňové výjimky. Ekonomičtí experti z Centra veřejných financí začátkem měsíce zveřejnili studii o dopadech znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Její premisa je, že pro českou ekonomiku jde o žádoucí krok, který povede k omezení šedé ekonomiky a lepšímu výběru daní. Jedním z autorů studie je Michal Šoltés, analytik think tanku IDEA při CERGEI. Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Tak doufám, že to spojení bude v pořádku. Zatím to tak úplně nevypadá. Jaké jsou podle vás hlavní přednosti EET 2?
14: Tak když se vrátím obecně k EET, tak mi připadá relativně důležitý změnit na začátku, že to je standardní nástroj daňové politiky státu. Není to něco, v čem bychom byli jako mimořádně výjimeční, něco, v čem bychom byli úplný outlier v evropském nebo OECD rozměru. A v tom srovnání s tím EET 1, myslím, že tam to, co říká ministerstvo financí nebo konkrétně paní ministrině, docela odpovídá tomu, co můžeme čekat. To znamená, že bude to nějaká jednodušší verze. Vidíme, že nebude potřeba tisknout účtenky, EET nebude dopadat na platby faktur, bude to především kontaktní platby. To myslím, že všechno jde směrem, takže by to mělo zjednodušit tu administrativu pro podnikatele.
11: Vám to vychází podobně jako ministerstvu financí těch asi 14 miliard, které by díky tomu měly ročně přibýt do státního rozpočtu?
14: Tak to hrozně moc záleží teda na to, přesně se ptáme. Pokud se ptáme na to čistý EET, to vlastně není ten balíček, který prošel dneska poslaneckou sněmovnou, ale to samotné zavedení EET 2, tak jsme těsně po 14 miliardách, nebo ten přínos pro veřejný rozpočet měl být těsně po 14 miliard. A v momentě, když začnete započítávat ty dodatečné věci jako školkovné, návrat školkovného nebo sleva pro studenty, tak samozřejmě ten celkový pozitivní vliv pro veřejné rozpočty bude malinko nižší. A myslím, že tady je relativně důležitý se i podívat na to, co jsme se naučili z té první vlny EET nebo z toho EET 1.0 a co se z toho můžeme naučit o tom, co nás čeká případně teďka s tou druhou plnou EET. Je vidět z těch prvních odhadů, co jsme dělali, nebo z těch odhadů, co jsme dělali, že většina toho pozitivního efektu pro veřejné rozpočty jde skrz DPH a primárně skrz velké firmy. Takže můžeme jako bavit o tom, že malé firmy na to reagují. Myslím, že vidíme i v datech, že hodně, že reagují, ale primárně na té makroúrovni, na těch agregovaných dopadech pro veřejné rozpočty, nejdůležitější jsou ty velké firmy z pravidla velkou obchod a malou obchod.
11: Oproti předchozímu období, kdy platilo EET, je mnohem více plateb bezhotovostních a ty zanechávají elektronickou stopu. Nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že EET je z tohoto důvodu nadbytečné?
14: To podle mě je velká otázka, ale kdybych si měl tipnout, tak si myslím, že nakonec to bude muset znovu řešit ústavní soud. A já si myslím, že jedna z těch věcí, co se nezmiňuje veřejně tak často, je v jaký podobě a jak živí ty data má generální finanční ředitelství. A jeden z těch argumentů, proč EET přináší kvalitnější data, je, že má danou strukturu a že GFR má přístup k těm datům průběžně. To, jak moc je to důležitý argument, trochu záleží, jak moc GFR bude schopná a co bude chtít s těmi datama dělat. Ale zároveň, jako to jsme viděli i třeba po té EET 1, tak se zkvalitnil audit. To znamená, že když GFR cíleně hledala potenciální firmy, které obchází daňovou povinnost, tak výrazně zvýšila pravděpodobnost toho, že tu firmu nebo toho podnikatele, kterého budou auditovat, nakonec se ukáže, že má nějaký problém s placením daním, což je přesně to, co bychom chtěli. Jednak je to snížení administrativního nákladu pro ty podnikatele, u kterých se nakonec ukáže, že nemají problém s daněma, a zároveň to šetří i veřejné rozpočty, protože to netráví zbytečně úředníci čas tím, že by auditovali někoho, u koho není problém s daněma.
11: Navrhujete dílčí úpravy, které vy považujete za nejvýznamnější?
14: Tak já myslím, že ta jedna věc, která tam jako trošičku bije do očí, je to EET off, kdy podnikatelé, kteří platí paušální výdaj do 1 milionu nebo s obratem do 1 milionu, tak by se mohli vykoupit z EET, kdyby platili vyšší daň v tom paušálním režimu a nemuseli by mít EET. Na jednu stranu chápu, že to vyvolává otázky. Vůbec otázka, jestli když paušální výdaj sám o sobě možná není ten nejdokonalejší systém, tak jestli s tím ještě zvyšovat tu atraktivitu. Zároveň platí, že v momentě, když řeknete, že kdo má tržby do 1 milionu korun, tak ho nebudeme kontrolovat, tak je velká pravděpodobnost, že spousta lidí se posune po ten 1 milion korun, právě protože je nemůžeme kontrolovat. Zároveň, když se podíváme opět na ten agregovaný pohled, na to, co to znamená pro příjmy státního rozpočtu, tak jde zpravidla o velmi malý podnikatel. Tržby do 1 milion korun znamená, že zpravidla nejsou pláci DPH, takže reálný dopad EET pro veřejný rozpočet může být skrz daň z příjmu fyzických osob, případně právnických osob. A to jsou relativně malý částky oproti tomu velkému efektu DPH. Takže je to potenciálně jakoby otázka, ale zároveň pro veřejný rozpočet to není tak důležité.
11: Srovnáváte využívání podobných nástrojů monitorování tržeb v okolních zemích, jak z něho vychází Česko?
14: To jsem částečně říkal v té první odpovědi. Když se podíváme na země okolo nás, jako Polsko, Slovensko, Maďarsko, tak nějakou formu monitoringu mají všechny tyto země. A podobně tak na úrovni OECD. Zhruba polovina zemí OECD má nějakou formu monitoringu. Takže spíš by se chtělo říct, že nějaká forma monitoringu tržeb je standardem a nemítý bychom byli v té, řekněme, menší polovině toho firm, zemí, které je nemají.
11: Shrnuje Michal Šoltés, analytik Tintenku IDEA při CGEI. Děkuji vám, nashledanou.
14: Nashledanou.
11: Evropské země zaznamenaly koncem června během rekordní vlny veder více než 10 000 případů úmrtí nad průměrem předchozích týdnů nebo měsíců. Ve valné většině šlo o muže a ženy ve věku nad 65 let. Vyplývá to z dat zveřejněných počátkem tohoto týdne. Včera také německý statistický úřad uvedl, že v posledním červnovém týdnu zemřelo v této zemi téměř o třetinu lidí více, než bylo běžné v předchozích letech. Odborníci připisují tento jev právě extrémním teplotám, na nich se podle vědců zásadně podílí klimatická změna. Na dnešek připadá Evropský den obětí globální klimatické krize a naše pozvání přijala lékařka Klára Matoušková, ambasadorka Evropského klimatického paktu iniciativy Evropské komise. Dobrý den.
15: Dobrý den.
11: Je možné věrohodně doložit, že i změna letošní nadúmrtí způsobila extrémní vedra, která především u starších skupin obyvatel zvyšují mimo jiné rizika kardiovaskulárních příhod?
15: No, já se vaší otázce vlastně cítím takové jako dvě podotázky. Jo. Tak jedna věc je, jestli vůbec vlastně organismus může reagovat na vnější vysokou teplotu tak, že vlastně tu adaptaci nezvládne a vlastně odumře. Tak to je, nebo umře. Takže to je na tuhle tu otázku vlastně ta odpověď je rozhodně ano. Ty vlastně tohle máme doloženo už i vlastně u zvířat, jak divokých, hospodářských, tak ale i u člověka. A my víme, že my vlastně se dokážeme na vysoké teploty adaptovat, že jo? Máme prostě způsob, jak vlastně se ochlazovat, jak to tělo ochlazovat zvýšeným pocením nebo periferním vlastně vazodilatací, to znamená, že se nám rozšíří vlastně cévky a to tělo se ochlazuje. Ale buď teda je to vnější okolní prostředí, ty podmínky jsou vlastně tak extrémní, že ten organismus vlastně tuhle adaptaci vlastně neumí, a nebo vlastně v tom samém organismu vlastně ty podmínky ještě buď nejsou vytvořeny, jako třeba u malých dětí, nebo u starší populace vlastně jsou tam nějaké podmínky, kdy vlastně tu adaptaci vlastně už jako ani neumíme. Takže ta odpověď, jestli extrémní vedra způsobují vlastně úmrtí, tak na to je odpověď jednoznačně ano. No a jestli máme teda ta věrohodná data, tak to je věc druhá, ano, podle té studie, ale podle mnohých dalších ta odpověď je také ano.
11: Jaký je tedy počet těch nadúmrtí, která lze připsat extrémním počasí podchycen v Česku?
15: No, my jsme teď, jak se zmiňoval tu studii, to byla studie zpravodajské organizace Politico, ta vycházela z dat vlastně z takové jako dat vlastně ze 27 evropských zemí Euromomo, která vycházela zase prostě z čísel Evropského centra pro prevenci nemocí a Světové zdravotnické organizace, a téhle se bohužel teda Česká republika dlouhodobě neúčastní, tady v tomhletom, v těchto datech vlastně jsou vlastně srovnávána data od už roku 2020. V České republice my tahle čísla taky jako máme, ale zrovna třeba v porovnání s evropskými státy vlastně to takhle jako srovnávat neumíme. Na Akademie věd České republiky vlastně působí třeba tým pana doktora Aleše Urbana, který vlastně ta čísla vlastně srovnává pro Českou republiku, takže i pro Českou republiku ta čísla máme.
11: No, četl jsem, že v roce 2024 souviselo s vysokými teplotami v Česku 544 úmrtí, ale že to skutečné číslo je pravděpodobně ještě vyšší. Ono je asi těžké skutečně zjistit ten faktický stav.
15: To bez pochyby je. My samozřejmě máme jako lékaři, máme vlastně svůj index nemocí a v tom je vlastně i úmrtí vlastně následkem vysoké teploty, ale tahle diagnoza se vlastně používá velice málo. Většina úmrtí vlastně na vysoké teploty se schová, statisticky schová do jiných stavů, právě jak jsem o tom hovořila, vlastně kdy ten organismus vlastně nedává tu adaptaci a vlastně umírá třeba na selhání srdce, protože prostě to srdce není dostatečně dokrvené díky vlastně těm patofyziologickým reakcím, na selhání ledvin anebo na multiorgánové selhání. Takže ano, těch úmrtí je určitě daleko víc, než vlastně jsme schopni úplně přímo doložit. Otázka je taky, jestli vlastně potřebujeme vlastně tu statistiku, jestli vlastně jako potřebujeme úplně nezbytně k tomu, abychom vlastně mohli konat, protože...
11: Ano, k tomu teď to směřuji s tou závěrečnou otázkou, protože vy působíte jako ambasadorka unijní iniciativy Evropský klimatický pakt, ta je zaměřena i na mírnění dopadu klimatické změny a na prevenci. A otázka zní, jestli jednotlivé státy, včetně Česka, přijímají účinná opatření, aby snižovali fatální důsledky, které můžou mít extrémní teploty pro tu nejzranitelnější skupinu populace.
15: Přijímají, ale jako samozřejmě můžeme dělat, jako když se okolo sebe rozhlédneme a vlastně porovnáme si tu situaci i vlastně okolo nás, tak ta možnost vlastně jak jako konat dál, protože my víme, že to, co zažíváme v dnešní době, tak bude jenom horší, že jo, vlastně máme i data, máme i vlastně z naší Akademie věd, máme vlastně jako data o tom, že tohle extrémní počasí, včetně vln veder, že bude jenom nabývat na častosti a intenzitě. Takže jak vlastně jako nastartovat ještě daleko víc těch adaptačních mechanismů, to tam je samozřejmě pole celé široké. Na úrovni státu my víme zase, že třeba časné varování, systém časného varování, to, co třeba už umíme v případě povodní, už to máme jako dobře nacvičené, dobře jsme se to naučili, tak včasné varování může snížit mortalitu vlastně v populaci vlivem vln veder třeba až o 25%. My potřebujeme udělat ale i dlouhodobé změny v politice třeba životního prostředí, prostředí, že v rámci mitigace vlastně o omezení vlastně, aby se ta klimatická krize zvyšovala, zhoršovala. Na úrovni urbanismu, že jo, pobídky ve stavebnictví, potřebuje adaptovat krajinu a zemědělství, podporovat domácnosti. A to je teda na úrovni státu, že jo. Když budu střílet ještě do vlastních řad, tak na úrovni jako v nemocnicích, v ordinacích, vlastně tam taky můžeme udělat mnohé, můžeme kontrolovat pacienty, přeobjednávat je, můžeme vlastně kontrolovat, jak jsou na tom třeba se zásobami léků. To, co mě třeba jako hodně zajímá na úrovni samospráv, jo, zase ta možnost vlastně, jak vlastně jako komunikovat s občany na úrovni během očekávaných vln veder, jak vlastně o sobě vědět, takže
11: hodně široké
15: můžeme téma. Udělat, je samozřejmě mnoho.
11: Lékařka ambasadorka Evropského klimatického paktu Klára Matoušková. Děkuju vám. Naschledanou.
15: Moc krát děkuji. Naschledanou.

0: Češi loni nazbírali více než 32 tisíc tun hub a lesních plodů, oproti roku 2024 o 750 tun více. V porovnání s dlouhodobým průměrem, sledovaným od roku 1994, byl ale loňský houbařský rok podprůměrný. Tohle všechno vyplývá ze šetření Ministerstva zemědělství a Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Zdravím Petra Zehnálka, mykologa z Národního muzea. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Každá domácnost, která loni vyrazila do lesa, si podle odhadu průměrně odnesla více než 6 kg hub. Evidentně jsme hubařští nadšenci. Dá se říci, že jsme i znalci hub?
1: No, to se samozřejmě úplně říci nedá, protože když někdo houbařský nadšenec nebo rád chodí do lesa na houby a sbírá je prostě jenom k jídlu, tak zná nějakých těch svých 5, 10, maximálně třeba 20 druhů, který umí dobře poznat a toho ostatního si nevšímá. A takový člověk není znalec hub, ale zároveň u nás široká základna těch houbařů, které vlastně v lese někdy se stane to, že je začne zajímat i to ostatní, co v tom lese nacházíme. A z těch se potom rekrutují ty znalci, kterých u nás je jako hodně, ale samozřejmě ve srovnání s tím, kolik je těch houbařů běžných u nás, tak je to nesrovnatelně jaksi malé procento.
0: Ano. Když vytěžíme v úvozovkách 20 tisíc tun hub ročně, jako to bylo loni, co to pro jejich populaci znamená? Existuje nadměrný sběr hub, který by jim škodil?
1: No, my bychom to jako úplně exaktně museli hodnotit pro každý jednotlivý druh, aby jsme mohli říct, jak ohrožujeme populaci. Když bereme houby jako celek, tak se to úplně říct nedá, ale jako dá se říct, že ten samotný sběr těm houbám vlastně moc neškodí. Ono těch 20 tisíc tun vlastně, když to stáhneme k tomu, kolik vlastně tun hub vůbec u nás v lesích může vyrůst, tak je to jako malý zlomek. Ale vlastně to, co těm houbám škodí, to, co omezuje ten jejich růst, tak je spíš vlastně poškozování těch jejich stanovišť. Když se třeba i houbaři, nebo případně ten, kdo v tom lese hospodaří, nebo na těch dalších stanovištích, kde houby rostou, tak když se tam chová jaksi nepříliš vhodně, ty lokality ničí, tak to omezuje ten růst těch hub. Ten samotný sběr, pokud k němu přistupujeme jaksi citlivě, tak vlastně těm houbám neškodí.
0: A co tady škodí houbám víc? Klimatická změna, sucho, kácení stromů?
1: No, ono je to vlastně všechno propojeno dohromady. Když si vezmeme třeba houby, které jsou mykorizní, to znamená, že potřebují ke svému životu partnerský strom, to jsou třeba hřiby, muchomurky, holubenky, rysce, které běžný houbař zná, tak tam samozřejmě, když ten strom skácíme, tak ta houba nutně zmizí. Ale zase jiné houby, které třeba potřebují, které rozkládají pouze mrtvou organickou hmotu v půdě, což budou třeba z těch známých hub třeba bedly, tak ty zase takový zásah příliš neovlivní. Takže různé houby ohrožují různé věci a my někdy ani pořádně nevíme vlastně, protože známe ty údaje o tom výskytu těch hub, zejména z výskytu těch plodnic, a ty houby se nám většinou času schovávají pod zemí. To znamená, že my vlastně nevíme valnou část toho roku nebo života té houby, co ta houba přesně dělá. Jestli tam ještě pořád je a nějak funguje v té půdě, i když nevytvořila tu plodnici, a nebo jestli zmizela. Takže je to, s těma houbama je to vždycky těžký, protože právě žijím tím svým skrytým způsobem života.
0: No, máme poslední minutu. Rostou teď nějaké druhy nebo je zatím na houby spíš sucho?
1: No, teď je určitě na houby spíš sucho, nicméně nějaké jako lokální srážky, zejména z různých bouřek, proběhly, takže lokálně nějaké houby růst můžou, ale určitě to není žádný plošný růst. Obecně jako platí, že když je sucho, tak se vyplatí navštěvovat nějaká místa, kde jsou nějaké severní svahy, nějaká údolí potoku, kde se udržuje vlhkost, nebo případně houby, které rostou na dřevě, které jsou taky relativně nezávislé na těch srážkách.
0: A jak odhadujete, a velmi krátce, letošní podzimní úrodu, nebo je to předčasná otázka?
1: To je určitě předčasná otázka, to je jako kdybyste se meteorologa zeptal, jaké počasí bude v říjnu. Je to prostě, když naprší, houby porostou, zatím dostatečně nenapršelo, tak zatím moc nerostou, ale může to přijít.
0: Tak uvidíme. Každopádně moc děkuji za rozhovor. To byl mykolog Národního muzea Petr Zehnálek. Mějte se hezky. Nashledanou.
1: Já taky děkuji. Nashledanou.
0: Tak to byla podvečerní publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou pro vás připraveny další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Z Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Radiožurnál k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a také o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu 44 dolarů za barel. V Chlupicích na jihu Prahy hoří statek. Hasiči tam vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. Informovali o tom na síti X. Na místě zasahuje přes 20 kusů požární techniky. Hořící statek patří společnosti DSS, která ho plánovala přestavit na malou zbrojovku, dodávající zbraně pro NATO a Ukrajinu. S tím nesouhlasili radní městské části a někteří místní. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra dál porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu může zítra zdražit oproti dnešku o 32 haléřů na 42 koruny a 21 haléřů. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat až za 40 korun a 12 haléřů za litr, což je o 70 haléřů víc než dnes. Stát bude ceny pohonných hmot regulovat už jen do konce tohoto týdne. A novinář, historik a dlouholetý politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček dnes slaví 80. narozeniny. V 90. letech začal pracovat jako novinář v deníku Mladá fronta Dnes. Na konci 90. let se Petr Nováček přesunul do Českého rozhlasu, kde se víc než čtvrtstoletí věnoval politice. S Janem Pokorným moderovali třeba pořad Radioforum a za svou práci získal několik ocenění, konkrétně v roce 2000 cenu Ferdinanda Peroutky. Norský cyklista Søren Werren Scholt ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Druhý byl Nizozemec Kooij a třetí Belgičan Fretin. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovinec Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner dnes obsadil 22. místo.
4: Silné bouřky na D2 u Hustopečí, kolony na D1 před Brnem. Jihomoravským krajem se prohání velmi silné bouřky s kroupami, teď hlavně v okolí Hustopečí. Pozor dejte i na dálnici D2 Brno-Bratislava mezi zhruba 20. a 30. kilometrem. Je tam místy i špatně vidět, některá auta zastavují v odstavném pruhu, zpomaluje se, vzniká kolona směrem na Bratislavu, hlavně v okolí 22. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď čekejte kolonu od exitu 178 Ostrovačice, jedou různě pomalu i osobní auta levým pruhem, celý úsek po D2 mají asi na 30 minut. Dál na D1 za Brnem směr Vyškov se za nájezdem z Ostravské jede velmi pomalu z kilometru 205 do omezení kolem exitu 210 Holubice, je to asi na čtvrt hodiny. A taky v opačném směru v tom zúžení na D1 z Vyškova do Brna vzniká kolona kus za Rusínovem z kilometru 213 na 211, je to na 10 minut, překáží tam v omezení porouchané vozidlo. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za nájezdem od Barandova řeší nehodu, teď už skoro půl hodiny stranou mimo jízdní pruhy. Kolona se rozjíždí, ale ten zbytek mezi sjezdem na Jesenici a Vestec pořád popojíždí po centimetrech. A taky před Ořechem kolona opačným směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Pondělní havárie dohání čestného prezidenta motoristů. Když boj s byrokracií posiluje úřady, Peter Maďar sesazuje orbánovského prezidenta, musíme jednat dřív, než umělá inteligence zlikviduje střední třídu, bylo by efektivní nechat německé automobilky zkrachovat, anebo jakým vozem jezdí konzervativec. Tak zní témata příspěvků středečního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví. Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Především v úterý zveřejněné další video z bezpečnostní kamery v Sokolské ulici zachycující situaci před pondělní havárií čestného prezidenta motoristů Filipa Turka přimělo premiéra Babiše hovořit o jeho rezignaci na post zmocněnce na ministerstvu životního prostředí. Ten pak včera večer oznámil, že dokud policie incident nevyšetří, nebude funkci vykonávat. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švác, buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Co tedy vlastně to video ukazuje, nebo zřejmě ukazuje.
6: Tak co jsme mohli vidět je, že Filip Turek se pokouší předjíždět odbočovacím pruhem kolonu a v křižovatce se poté před tu kolonu snaží zařadit. Předjíždí zleva, to znamená, že hlídá si potom zřejmě pravou stranu a tím pádem nemohl tolik reagovat na rychle přijíždějící zdravotnický vůz, byť houkající a svítící, který právě přijížděl zleva. To jsme viděli. Ukazuje to samozřejmě, že minimálně v tomto případě Filip Turek poněkud překročil dopravní předpisy. Ovšem, co to bude znamenat vlastně definitivně i z hlediska toho, co zatím padlo, to je teprve otázkou. Filip Turek tedy říká, že zatím nebude vykonávat, uvidí teprve, jak rozhodnou policejní orgány. Policejní orgány samozřejmě při vyšetřování mohou dospět k názoru, že přijíždějící zdravotnický vůz také zcela nejel bezpečně, to opravdu nemůžeme v této chvíli předjímat. Byť, jak jsem říkal, to, že tam Filip Turek porušil dopravní předpisy, konec konců i tím, že samozřejmě houkající a svítící sanitce nedal přednost, to je zcela zřejmé. Uvidí se také, jestli to ještě nepovede k trestnímu stíhání, protože v tomto případě i lehké zranění, pokud si vyžádá neschopnost delší než 7 dní, se bere jako trestný čin ublížení z nedbalosti. Ale to bychom vše teprve velice předjímali. Otázkou spíše je, jakým způsobem se k tomu postaví motoristé, a ti se k tomu zatím staví tak, že říkají, že Filip Turek se zachoval dospěle, a jak třeba řekl předseda motoristů Petr Macinka, Filipu Turkovi drží palce, což je trošku zvláštní, protože drží mu palce, aby se z toho vyvlékl, nebo v jakém ohledu. Petr Macinka hovořil o tom, že na Filipa Turka nyní je jakýsi lynč, že mu lidé navlékají oprátku a on, že bude tajně tu oprátku odřezávat. No myslím, že k tomu opravdu zatím nedojde. Ale nemáme jakoukoliv reakci z ministerstva životního prostředí, jak vlastně tam situaci budou řešit. Protože Filip Turek nyní tam, jak víme, obsadil ministerskou kancelář, vybudovala se za drahé peníze pro ministra životního prostředí Igora Červeného nová kancelář. Takže ano, může se pouze stát, že ten půlroční experiment s vládním zmocněncem prostě bude odpískán a kancelář zůstane volná, protože opravdu asi nadále nebudou potřeba dva ministři. Ale my nevíme opravdu v této chvíli, co zamýšlí ministerstvo životního prostředí, co zamýšlí motoristé a co zamýšlí Filip Turek. Jakým způsobem se projeví to, že nyní nebude vykonávat funkci, jakým způsobem se projeví to, že případně v okamžiku, kdyby policie rozhodla, že za nehodu nese vinu, rezignoval. Odejde zcela z rezortu, odejde zcela z politiky. To se asi opravdu v této chvíli úplně čekat nedá. Konec konců máme i nejenom od nás případy, kdy politici se snaží vlastně legitimizovat i své poklesky tím, že se prostě nechají znovu zvolit. A jestli Filip Turek bude chtít odejít z politiky, to opravdu zatím nic takového neřekl.
5: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Švart, díky mnohokrát.
6: Naslyšenou.
5: Většina lidí asi netuší, co znamená zkrátka JMHZ. Jde o nedávno zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Mělo právě zaměstnavatelům pomoci, ale ti si podle provedeného průzkumu vůbec tím nejsou jisti. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
7: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvar tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelů v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když zčista jasná počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
5: To byl Petr Holub. Změnou ústavy začalo v pondělí večer odtikávat posledních několik dní v úřadě maďarskému prezidentovi, dlouhodobě servilnímu vůči nedávno od moci odstaveného Viktora Orbána. Prezident Tamáš Šujok totiž doposud nereagoval na výzvy premiéra Maďara, aby rezignoval. A hovoří o tom Luboš Palata z deníku CZ.
8: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný. Árpád Genc, politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Báči, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jožef Antal. Pomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Šujoka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, v níž letos na jaře Fides po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
5: Říká Luboš Palata z deníku CZ.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Bylo by skutečně efektivní nechat zkrachovat německé automobilky v problémech, jak znějí některé tamní hlasy expertů? Téma komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
9: Německá automobilka Volkswagen plánuje historicky nevídané kroky. Chce zrušit polovinu modelové řady svých vozů. A mluví se o tom, že o práci ve firmě přijde až 120 000 lidí. Přitom Volkswagen není prodělečná firma, není před krachem. Nicméně trendy jsou neúprosné a vyhlídky temné. Firma má příliš velké výrobní kapacity. Její modely neodpovídají požadavkům zákazníků. Nedokáže pořádně konkurovat čínským elektroautům a přichází rychle o klíčový čínský trh. Je to odraz chyb minulosti. Šéfové Volkswagenu nepochopili, že elektromobil není jen předělané auto se spalovacím motorem. Spíš o něco, jako o mobil na kolečkách. Navíc u aut se spalovacím motorem akceptovali víceméně bez protestů přísné emisní limity, kterým nakonec vyhověli jen pod vodem. Do velkých změn se jim nechtělo, zaspali. Expandovali do Číny, vsadili na tamní růst, ale naivně si mysleli, že Číňané nedokáží nikdy vyrobit pořádné auto. Přezíravost, spoléhání se na pomoc politiků a bank vedli k odmítání velkých inovací, nehybnosti a píše, která předchází pád. Politici chránili firmu regulacemi před zahraniční konkurencí, banky i na přání politiků podporovaly autoprůmysl. Jenže technologie se mění a nic nemůže fungovat věčně. Automobilku předhání konkurence. Představa, že výpadek v prodeji aut, zejména mimo Evropu, nahradí Volkswagenu zapojení do zbrojní výroby, je jen iluzí. Zbraně nejsou v době míru, na rozdíl od aut, masově prodávaným spotřebním zbožím a nejsou na ně navázány tak velké další služby. Německý ekonomický novinář Wolfgang Minchau, který popsal problémy německého automobilového průmyslu už před lety, proto navrhuje nechat německé automobilky zkrachovat. Bylo by to efektivní. Znamenalo by to rozvoj prosperujících zbytkových částí koncernu, třeba české Škodovky, a přesun ostatních zdrojů do perspektivnějších odvětví. Je to hezká myšlenka. Je ale otázka, Za k tomu manažeři a politici najdou odvahu? Nejspíš ne. A tak budou problémy německých automobilek a tím i německého a na ně navázaného českého průmyslu nejspíš nadále pokračovat.
5: To byl redaktor Lidových novin Marek Hudema. Schopnosti AI mohou v příštích letech přinést bezprecedentní proměnu ekonomiky, snad i radikálnější než kdysi průmyslová revoluce, ovšem za nesrovnatelně kratší dobu. Vedle rizik, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ovšem mohou vznikat i zajímavé příležitosti, například výrazné zvýšení životní úrovně. A detailněji to probírá Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
10: Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a vybudovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle a přirovnaný k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Tento scénář přinese pokles mezd pro střední třídu, masovou nezaměstnanost v kancelářských profesích a extrémní koncentraci bohatství v rukou pár technologických firem. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář prý povede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. Lidé budou díky AI schopni produkovat mnohem větší hodnotu, což povede k masivnímu zvýšení životní úrovně pro všechny. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mezd nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní daň pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropiku, OpenAI i Google, jejich podpis, jejich reputací. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
5: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě jednou ostře sledovaná havárie Filipa Turka, tentokrát ovšem jako podnět k úvaze kolegy Jana Fingranda s titulkem Jakým vozem jezdí konzervativec?
11: Rozmohl se nám tady takový nešvar. Určitá část pravičáků a současně určitá část levičáků se shodne na tom, že jezdit po městě ve velkém autě je projev konzervativního politického přesvědčení. Je to asi taková pravda, že obědvat salát a pít vodu z plastové lahve je levicové. Určitá souvislost mezi ideologií a volbou způsobu přepravy nebo i konkrétního typu automobilu nepochybně existuje. Pamatuji například doby, kdy britští univerzitní profesoři jezdili velmi často v Saabu. V Americe, kde milují statistiky, tuto souvislost zmapovali přinejmenší pro tamní poměry. Republikáni častěji jezdí v pick-upech, nejlépe amerických. Liberálové volí častěji japonské nebo i evropské značky, i když ne nutně menší vozy. Je to samozřejmě složitější, protože američtí demokraté bývají častěji univerzitně vzdělaní a movitější. Současně mají menší rodiny a častěji bydlí ve městech. Naopak republikáni mají více dětí, žijí na venkově a třeba korbu skutečně občas potřebují. Nejde tedy jen o ideologii, ale i o konkrétní potřeby. U nás se v 90. letech rozšířila představa, že vlastnictví kvazi terénního vozu je symbolem ekonomického úspěchu nebo maskulinity, což bylo také vnímáno jako něco pravicového. Tato víra se paradoxně vztahovala i na značky a typy, které si v zemích s poklidnějšími dějinami oblíbily hlavně bázlivé dámy a maminky malých dětí. Dospělý muž sedící v takovém autě mohl působit trochu infantilně. Stejně ošidné jako představy o mužnosti jsou i představy o tom, co je pravicovost nebo konzervatismus. Neplatí zásada, že čím více válců, tím víc svobody. Je ale pravda, že se etabloval jeden proud pravicovosti, který v maximální svobodě jízdy vidí klíčovou položku svého kréda. Tradiční konzervatismus nespočíval ani v konzervování, ani v prosazování konkrétních politik. Usiloval o udržení přirozeného lidského světa. Konzervativní může být ochrana práv řidičů, stejně jako přesvědčení, že někdy je lepší motorismus omezovat a používání velkých vozů zvláště. Tedy, že je zdravé, pokud se lidé mohou potkávat tváří tvář, nikdo se nemusí bát chodit pěšky a když díky tomu mohou na ulici prosperovat obchody. To například v Sokolské ulici v Praze není moc dobře možné. Komu by to přišlo jako levičácká propaganda, může si zalistovat v britském konzervativním týdeníku Spectator. Tam najde články o tom, že aut už je v tamních městech moc, že auta jsou příliš velká a chodcům nebezpečná a že majitelé zejména SUV by měli platit větší poplatky, protože příliš expandují do společného prostoru. Podobné hledisko najdeme i u dvou autorů, kteří nejvíce ovlivnili návrat konzervatismu u nás po roce 1989. Američan Russell Kirk, autor knihy Konzervativní mysl, automobily nazýval mechanickými jakobíny. Brit Roger Scruton, autor Konzervativního smýšlení, si všímal také nápadné ošklivosti moderních měst, což spojoval i s motorismem. Žádný zločinec prý nikdy nevymyslel lepší plán než výrobci aut, kteří úspěšně zprivatizovali zisky a náklady přenesli na ostatní společnost. Tolik Scruton. Pravý konzervativec si samozřejmě váží lidské svobody, tedy i svobody jet kam chci, kdy chci a jak chci. Jenže vždy v nějakém organickém vztahu k jiným dobrům, včetně zdraví a obyvatelnosti měst. Skoro by se chtělo říci, že opravdový konzervativec po městě ze všeho nejraději chodí pěšky. Je to bezpečné, čisté, tiché, a ještě přitom potkává jiné lidi.
5: Jan Fingerland byl posledním autorem středečních názorů a argumentů, jimiž ze studia Českého rozhlasu Plus provázel Ondřej Konrád.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. Brno zasáhla silná bouřka, tamní hasiči mají desítky zásahů. Američané, Angličané a Argentinci se utkají o postup do finále světového šampionátu ve fotbale. Kolona popojíždí na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Vestcem a připojením od Barrandova. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, postupně s přeháňkami a teploty zítra až 30 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Podnikatelé v Česku nejspíš od příštího roku budou muset znovu povinně evidovat tržby. Obnovení EET odpoledne schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. A podrobnosti uslyšíte na Radiožurnálu krátce po zprávách. Brnem a jeho okolím se prohnala silná bouřka s kroupami. Hasiči kvůli ní zasahují u zhruba 50 událostí. Nejvíc zasažený přívalovým deštěm byl střed Brna. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve, říká jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Víš, že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i silnic. Někde jsme čerpali vodu z komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
1: Supercela teď postupuje k Hodonínu, právě pro jih Moravy a taky jich Čech. Ještě teď večer platí varování meteorologů před bouřkami. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc dnes zemřeli dva Češi. Informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti doplnil Radek Línert z České asociace horských vůdců.
3: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
1: Podle francouzských úřadů se nehoda stala v místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela Centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet kardiovaskulárním, onkologickým a dalším nemocem. Zájemci se můžou přihlásit taky do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
4: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě. To znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
5: Argentinští fotbalisté se znovu pokusí projít do finále mistrovství světa. Obhájci titulů se v Atlantě utkají o postup z Anglií. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport už za necelé dvě hodiny. Norský cyklista Søren Werenskiold vyhrál 11. etapu Tour de France, zvítězil v závěrečném hromadném spurtu. O finiši pak mluvil v rozhovoru pro web závodu.
6: Myslel jsem si, že jsem až moc vzadu, ale pak se to na pravé straně otevřelo a povedlo se mi dostat do čela. Sice jsem se ještě chtěl schovat za Kesebola, ale zbývalo jen 250 metrů do cíle. Tak jsem to zkusil a vyhrál. Je to neuvěřitelné.
5: Druhý duel Nizozemec Coy, třetí Belgičan Philipsen. V průběžném vedení je i dál Slovinec Tadej Pogačar, čtyřnásobný vítěz Tour de France, má víc než 3,5minutový náskok před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším z Čechů dnes byl Pavel Bittner, který obsadil 23. příčku.
7: Kolony na D1 před Brnem, taky na Pražském okruhu před Lochkovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se stále dojíždí do kolony za Ostrovačicemi na 181. kilometru i osobní auta v levém pruhu. Za sjezdem na Popůvky potom jedou plynuleji než kamiony, ale stále je to do omezení u D2 kolem 25 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se po dřívější nehodě v omezení za nájezdem od Barrandova dosud nevzpamatoval provoz. Kolona zůstává před tím exitem 16 od Vestce ze 3. kilometru. Osobním autem se ten úsek jede minimálně minimálně půl hodiny. A před okruhem se pořád tvoří dlouhá kolona taky v ulici k Barandovu. Od bazénu na Barandově je to určitě na čtvrt hodiny k okruhu. A na magistrále v centru počítejte s kolonami ve Velznově, hlavně směrem na Holešovice se popouští od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostě zhruba na čtvrt hodiny. Fronta opačným směrem před muzeem od hlavního nádraží je o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.

0: vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Americká armáda opět útočila na Írán.
3: Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu.
4: Tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Írán.
5: Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
6: Trump navzdory útokům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu.
1: Horko na Blízkém východě, válka v Íránu pokračuje. Kdo si začal? Selhala diplomatická jednání? A jak je to teď s Hormuzským průlivem? Ptám se na to Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Dnes je středa, 15. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil po čase k nám do Vinohradské 12.
7: Dobrý den.
1: Co den, to další americký útok na Írán, teda nejdřív útok, pak přichází vždy odveta. Teherán odpovídá údery na americké základy na Blízkém východě. Jak intenzivní ty boje v těch posledních dnech jsou, když to porovnáte s tím, čeho jsme byli svědky v únoru, kdy zásah té americko-izraelské koalice zlikvidoval vedoucí představitele íránského režimu?
7: Tak samozřejmě teď je ta intenzita bojů válečných operací nesouměřitelně menší než tehdy před těmi několika měsíci, kdy běžela naplno řadu týdnů otevřená válka. Nicméně vidíme určitou eskalaci posledních 4-5 dní, která vlastně začala, točí se to kolem Hormuzského průlivu, kdy skutečně, jak říkáte, je to takový začarovaný kruh, prostě útok, odveta, a to ve srovnání třeba s tím, co bylo před týdnem, před dvěma, před třemi týdny, samozřejmě výrazné zdramatizování situace, protože připomenu, že v polovině června vlastně před měsícem, řekněme, bylo dosaženo takzvané memorandum o porozumění, kdy se boje v podstatě zastavily, měl se začít Hormuzský průliv znovu zprovozňovat postupně, k tomu byly nějaké dané parametry a teď vidíme, že se ta situace zase vrací někam k tomu bodu, řekněme před měsícem.
1: A kdo teďka ten Hormuz ovládá, Hormuzský průliv jako takový? Protože americké velitelství CENTCOM, to regionální vojenské velitelství, tvrdí, že útočí na Iránce z toho důvodu, aby Iránci neútočili na lodě, které mají proplouvat Hormuzským průlivem. Tak proplouvají jim vůbec teď?
7: Ano, proplouvají, ale třeba před týdnem proplouvali daleko více. Teď se zase v době bojů, řekněme, od konce minulého týdne, za posledních 4-5 dní, samozřejmě ty lodě zase přestaly proplouvat v takové četnosti, protože Irán na některé skutečně začal útočit. Ale tady se ale dostáváme k jádru. Vy jste citoval a správně, je dobře, že se na ně odkazujete, že prostě si držíte distanc, protože ono je to konflikt a ten má i druhou stranu. A dostáváme se k tomu memorandu o porozumění, které má jeden z 20 bodů, je bod číslo 5, který právě mluví o režimu v Hormuzském průlivu. A jak se ukazuje, tak tento bod má vlastně dva různé výklady. Zjednodušeně řečeno, Íránci byli zaúkolováni okamžitě uvolnit prostě proplouvání na další dva měsíce, na 60 dní, kdy se jedná o dalších věcech, o trvalé americko-íránské mírové dohodě. Íránci dostali 30 dní na odminování a odstranění dalších, řekněme, překážek v plynulé a zcela neomezené plavbě. Zároveň s tím ale vlastně byl zabetonován jakýsi status quo a v tomto bodě zase poukazují Íránci na to, že to memorandum porušují Američané, protože Američané vlastně začali lodě odklánět z té íránské části Hormuzu do ománské. A Íránci tvrdí, že vlastně jsou to Američané, kdo tímto porušuje status quo s vidinou, že až skončí to přechodné dvouměsíční období, tak vlastně Írán bude z celé věci vyšachován. A my jsme vlastně v posledních měsících se mohli přesvědčit, že to Íránci myslí vážně, že poté, co byli napadeni, tak vlastně už se nemluví dneska o jaderném programu tolik íránském, ale o Hormuzu, protože se ukázalo, že Hormuz je daleko, řekněme, zásadnější páka nebo strategická zbraň v rukou íránského režimu a evidentně si Íránci nechtějí nechat vzít. A poslední věc z téhle dlouhé odpovědi. Připomenu, že před tou válkou, kterou rozpoutal Izrael a vtáhl do ní i Američany 28. února letos, tak Hormuz byl zcela volný. Kdokoliv tam proplouval, kudy chtěl, včetně válečných lodí amerických, nikdo žádné mýto ani žádné poplatky nevybíral. Tato věc se dostala na stůl až poté, co byl Írán napaden a začal hrát tuto kartu.
1: Břetislave, jak rozumíte tomu záměru té iniciativě Donalda Trumpa,

0: který se teď chce pasovat a Spojené státy jako takové do role jakéhosi strážce Hormuzského průlivu, protože Američané chtěli teda vybírat 20% z výše přepravovaného nákladu od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pak začal zase Trump mluvit o tom, že poplatky nebudou, že je nahradí obchodní a investiční dohody, tak kdo ví, jaké podmínky nakonec budou platit pro ty země, jejichž lodě budou tím Hormuzským průlivem proplouvat.
1: Měli jsme i v České republice řadu proizraelských influencerů, kteří říkali, že Irán bude vybírat mafiánské výpalné a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli to teď budou říkat o Donaldu Trumpovi, protože to, co Iránci říkali, že by eventuálně vybírali $1 milion za loď, tak je nic ve srovnání s tím, to je tuším procento dvě, ve srovnání s těmi procenty, která jste teď zmínil, kterými vyhrožuje teď Donald Trump. Realisticky si ale myslím, že na to nedojde, že je to prostě zase takový Trumpův tweet, který je neprosaditelný.
0: Na druhou stranu si říkám, ale jestli skutečně Spojené státy, jestli to není oprávněné, jestli prostě nemohou být jako jediným garantem té bezpečnosti té plavby. A jestli si za to prostě nemůžou vzít peníze navíc, no tak co?
1: Američané by mohli být garantem jedině, kdyby s tím souhlasil Irán. Já připomenu, že Hormuzský průliv, o něj se dělí Omán a Iránci a neumím si představit, že by Irán přistoupil na to, že pár kilometrů od jeho ostrovů, od strategického přístavu, největšího komerčního přístavu Bandar Abbas, budou patrolovat americké lodě. Pokud by někdo tam chtěl být tím strážcem, jak říkáte, tak by to asi musela být nějaká třetí neutrální síla. Já si dobře umím představit Čínu nebo někoho napojeného na Čínu. Prostě ta tam má daleko větší zájmy obchodní než Američané. Čína je neutrální, má v podstatě vztahy se všemi aktéry v oblasti Perského zálivu, jak s Íránem, tak i třeba se Saudskou Arábií, jak víme, strategické. Takže ta by byla možná daleko vhodnějším garantem než jedna z bojujících stran.
0: Asi spousta lidí by se ptala, jak může být Čína neutrální, když od Íránu i přes blokádu, která byla, bere ropu, kterou Irán v době blokády nemohl vyvážet. Teď ta blokáda je iniciovaná znovu Spojenými státy.
1: No, ty vývozy nejsou ilegální. To nebylo mezinárodní embargo ropné. To nebylo embargo schválené Radou bezpečnosti. Nakupovat iránskou ropu není nic ilegálního. A jestli Čína potřebuje polovinu své ropy z oblasti Blízkého východu, tak je poměrně jasné, že bude se snažit, aby ji dále mohla odebírat i od Iránu a i od dalších zemí, jak už jsem zmínil, i třeba od těch Saudů. To byla podstata čínského přístupu, řekněme.
0: To memorandum o porozumění, které bylo porušeno, o kterém tady celou dobu teda mluvíme, že teď moc neplatí, když se útočí z jedné a z druhé strany.
1: A jestli bylo porušeno, obě strany se obvinují, že bylo porušeno.
0: A týká se to toho bodu 5? Tedy to, Hormuzský průliv.
1: Ano, to vidíme, že teď jde opravdu hlavně rozbuškou této eskalace, řekněme mocenské znovu a i vojenské, se stala nikoliv jiné body toho memoranda, ale právě, řekněme, otázka Hormuzského průlivu.
0: To znamená, že, a znovu se k tomu vrátím, vy už jste to říkal a vím, že jste to říkal, že Američané začali odklánět tu dopravu a Američané, a to naštvalo Irán, že porušili teda pravidla, ale naopak zase Američané tvrdí, že Irán zaútočil na ty lodě, ano. A tím on porušil to memorandum.
1: Přesně tak. A vlastně, že jo, my samozřejmě tady máme blíž k těm americkým a izraelským zdrojům, ty citujeme velice intenzivně, ale jak říkám, prostě když se podíváme na jiné zdroje z jiných částí, na jiné televize než české, tak prostě vidíme, že je to složitější. A mimochodem, když se podíváme na znění toho memoranda, tak některé body, včetně tohoto, který, jak vidíme, je velmi výbušný, jsou opravdu psané velmi vágně a umožňují různé výklady.
0: No, tak nebylo už od začátku jasné, že to někdo poruší, nebo že to nebude dodržované, nebylo to napsané špatně?
1: Já bych neřekl, jestli bylo jasné, že to někdo poruší. Bylo jasné, že jsou tam prostě místa, která umožňují různé výklady. A dlouho se třeba říkalo, že problémem Američanů je, že nemají vyjednávače, že vyjednávací tým velice zkušený si přiváděli k těm jednacím stolům v Pákistánu Iránci, zatímco Američané tam poslali biznismeny jako Steve'a Witkoffa, Jareda Kushnera a tak dále. A když se podíváme zase na nějaké analýzy i třeba v amerických zdrojích, tak prostě vidíme, že říkají, to je náš problém. My jsme jednali s perfektně připravenými Iránci a teď vlastně vidíme, že ano, Trump stejně jako Iránci potřebovali dosáhnout nějakého memoranda, prostě aby se ta situace uklidnila, ale teďka vidíme, že to bylo šité horkou jehlou, že prostě aby se dosáhlo nějakého, řekněme, průniku zájmů, tak řada věcí zůstala nevysvětlená zcela. Řeklo se, co je nevysvětlené, to budeme řešit v té trvalé mírové dohodě. No a teď se ukazuje, že to nestačilo. A přesně dochází k tomu, že iránský režim má také své zájmy a samozřejmě ta slepá místa v té dohodě, nedohodě využívá ve svůj prospěch.
0: Jsou ty zájmy i nadále spjaté, byť jste říkal, že už se to aktuální dění toho tolik netýká, ale jsou nadále spjaté s jadernými zbraněmi, protože americká CNN získala satelitní snímky, na kterých jsou patrné stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Znamená to, že Irán obnovuje svůj jaderný program?
1: Já vás musím poopravit. Tvrdí se, že tam byly jaderné objekty. Ona je to vojenská základna. To jsou přesně ta slovíčka. Já vám řeknu třeba jedno své dávné selhání z doby, kdy jsem byl v rozhlase. Také jsem citoval americké zdroje, vypadaly zasvěceně, že Irán, co si někde bourá na stejné základně Parčín, že tam prostě zakryl obrovským stanem nějakou budovu, kterou odklízí, aby tam nebyly stopy radioaktivních částic a tak dále. Pak se ukázalo, že prostě tu budovu, že tam normálně stála dál, že jenom obkládali růžovým polystyrenem. My teďka máme nějaké satelitní snímky, které ukazují, že se tam něco děje.
0: A informuje o nich CNN, to znamená, neopravujete mě, ale CNN. Když
1: já neopravuju vás, já vám jenom říkám, že
0: i když je to CNN.
1: Výborně, ale to neznamená, že to tak je. Já jsem tehdy také citoval nějaké novináře a nebyla to prostě pravda. Jo? Takže my tady říkáme, že tam, ano, Irán je obviňován, že využívá jaderný komplex.
0: Na druhou stranu americká CNN je relevantní médium, které prostě je důvěryhodné.
1: Tak... Uvidíme, jak to bude za chvíli, ale každopádně toto, podívejte se, co se týká vy jste řekl jaderných zbraní, jde o jaderný program, jestli je nebo není využíván k jadernému zbrojení. A když se podíváme na stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak ta léta s různou intenzitou říkají pořád totéž. Irán je v mnoha věcech velmi nevypočitatelný, velmi diskutabilně postupuje, často velmi mlhavě a tajnůstkářsky, ale to pořád z hlediska našeho expertního není důkaz, že vyvíjí jaderné zbraně.
0: Trump, a to je zajímavé, teda teď na summitu v Ankaře, ale říkal, že ta válka je vlastně už úspěšná pro Spojené státy, když Irán byl denuklearizován. A Irán, a dostávám se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy neotálí a útočí zpět na americké základny v regionu. V regionu to znamená v zemích jako Bahrajn, Kuwait, Jordánsko, ty země musí likvidovat rakety, které míří vlastně na jejich území, ale na ty americké základny.
1: Ano.
0: Jak moc to ty země štve? Že něco takového musí dělat.
1: Oni se vlastně stali jakýmsi rukojmím. Prostě ty země nemají radost z iránského režimu, ale nemají radost ani z Izraele. Nemají radost té války, protože se ukázalo, že Američané sice využívají jejich území a využívali i v době té horké války na jaře, ale pak nejsou schopni je ubránit. Vy jste nezmínil Izrael třeba. Dneska třeba je velice zajímavé téma, že Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu, největší letiště v Izraeli, je ze 70% vyblokováno pro americké vojenské letectvo. Tankují tam Američané se svými tankovacími letouny a sami Izraelci připouštějí, že to ohrožuje lety s desítkami tisíc pasažérů. Jinými slovy, pokud budeme říkat, že Irán někde využívá lidské štíty, tak tady je využívají Američané a Izraelci, protože si Američané udělali obrovské vojenské letiště na civilním letišti uprostřed 3 milionové Tel Avivské aglomerace v Izraeli. Takže to samozřejmě potom z tohoto letiště dělá legitimní cíl. Pokud odsud budou startovat letouny k dalším útokům na Irán, tak Irán a Iránci to říkají otevřeně, my budeme útočit zpátky na americké základny.
0: Na druhou stranu jsou to partneři, ty země jsou partneři Spojených států a chápu, že teda nesouhlasí se režimem s Islámskou republikou teda v Teheránu, třeba nemají se úplně rádi s Izraelem, jak vy popisujete, ale hájí a chrání Američany. Tak asi zas tak moc mít naštvaný nemohou, ne?
1: Uvidíme, dejte tomu čas. Jo, už teďka se v uplynulých měsících se objevovalo, že Američané nedokázali uchránit nejen ty partnery, ale ani ty své základny, že se budou postupně přesouvat z oblasti Perského zálivu, protože ty základny tam byly mnohem více poničené, než Američané veřejně přiznávali. S tím také přišla CNN, mimochodem, kterou jste citoval. A to, že teďka přesouvají ty tankovací letouny třeba z arabských zemí Perského zálivu do Izraele, také o něčem svědčí. Mít je co nejdále od Iránu.
0: Spojené arabské emiráty oznámily, že Irán taky zaútočil na minimálně 2 tankery emirátů v Hormuzském průlivu. Můžou emiráty jako sami o sobě konat nějakou odvetu vůči Iránu?
1: Ano, mohou a oni to, jak víme, jak se ukázalo zpětně v podstatě, nebo potvrdilo zpětně, oni to dělali i během té války, řekněme v březnu, v dubnu. Nehlásili se k tomu, to je hodně zajímavé, ale nejen Spojené arabské emiráty, ale dost možná i Saudská Arábie, i tehdy vedle Izraele a Američanů útočili na některé cíle v Iránu, ale na rozdíl od Američanů a Izraele se k tomu nehlásili veřejně. To se dá interpretovat tak, že prostě chtěli dát Iráncům najevo, my jsme připraveni k odvetě, jestli nám ničíte tankery nebo ropné vrty, my vám je také budeme ničit, ale zároveň nechceme, aby to eskalovalo, aby vypukla otevřená válka mezi Saúdskou Arábií a Iránem.
0: Takže reciproční symbolická vendeta z jejich
1: strany. Je to dost možné, je to určitě. To Emiráty se nemohou vojenskou silou a připraveností rovnat síle Iránu, tak jako iránské ozbrojené síly se nemohou rovnat síle Američanů a Izraele. Ale nejde vždy o to uštědřit protivníkovi maximální škody, zabít mu co nejvíce lidí, ale často je to prostě i gesto stylem, my vám to teď vrátíme a nechme toho.
0: Ale že by se rozpoutala větší regionální válka na základě těchto útoků, to neočekáváte?
1: Vyloučit se nedá nic, ale nemá na tom nikdo zájem.
0: Jaká je vůbec v tuhle chvíli role vyjednavačů? O tom, jaký má být vztah mezi Spojenými státy a Íránem. Pokračují ty rozhovory ještě, které byly v Pákistánu, v Kataru,
1: je dost možné, že stále pokračují. On je Donald Trump, vlastně je potřeba brát s rezervou ty jeho impulzivní tweety, řekněme, ale i on říká, že to jsou dvě paralelní věci. Sice se tady bojuje, ale zároveň je potřeba vyjednávat o zásadnějších věcech a já si to umím představit, že se to skutečně děje.
0: A čeho chtějí teďka Američané v Íránu dosáhnout? Když jsme mluvili o té denuklearizaci, bavili jsme se o Hormuzském průlivu. Do toho teda přicházejí zprávy a to bylo docela zajímavé, když odlétal Donald Trump z Ankary z Turecka z toho summitu špiček Severoatlantické aliance, tak mu bylo tajnými službami doporučeno, aby využil starší letoun Air Force One, ne ten nový, co dostal z Kataru, že Irán by ho mohl se chtít prý pokusit i zabít. Tak není v tom i něco trochu už osobního ze strany Donalda Trumpa, nějaká msta možná iránskému režimu? Já jsem to takhle zaslechl v podcastu Telegrafu, kde se o tom otevřeně bavili.
1: No tak ono jde o to, že teď před pár dny probíhal řadu dní pohřeb ajatolaha Alího Chámenejího, který byl do 28. února nejvyšším iránským vůdcem, byl zavražděn spolu s několika členy své rodiny. Teď byl pohřeb, který probíhal v Iránu i v Iráku částečně a během toho řada nejen iránských politiků a vojenských činitelů, ale i velká část iránské veřejnosti volala po pomstě a tam byly všude visely transparenty. Přijde naše pomsta. Trump bude také zavražděn, Netanyahu bude také zavražděn. Jedny iránské noviny Jame Jam, tak ty vyšly s titulkem, který byl persko-anglicko-hebrejský, že přijde pomsta. Tak nevím přesně ta slova, jo, prostě takže...
0: No jestli je v tom nějaké jádro ještě obsahové, nebo se už jenom chtějí prostě ty lidé mstít sami sobě? Z jedné nebo z druhé strany,
1: jádro,
0: to už je jedno.
1: Já to řeknu takhle, představme si, že by Iránci zavraždili skutečně Trumpa, že by to celé začalo tím, že by 28. února Iránci zavraždili Trumpa nebo Benjamina Netanyahu. Bylo by osobní, kdyby židovský stát a Spojené státy chtěli zaútočit na Irán. Asi bychom to brali jako logické. Takže určitou logiku má, že tyto výzvy zaznívají i v Iránu. Musíme si také uvědomit, že politici, kteří prosadili to memorandum o porozumění, kteří říkají, tak dobrá byla válka, teďka už to pojďme uklidnit, potřebujeme biznis se světem, potřebujeme uvolnit zmrazené miliardy iránských dolarů v zahraničí, pojďme to uklidnit, tak to je jenom jeden z iránských politických mocenských táborů. Jsou tam i jiní, kteří říkají, ne, my jsme měli v té válce pokračovat, Američané byli ještě pokořeni a potrestáni málo. Takže my tady si můžeme říkat, jak je iránský režim extremistický a radikální, ale to jsou lidé, kteří jednají se Západem, kteří létají do Ženevy, do Pákistánu jednat, ale pak jsou tam takoví, kteří na ně hází kamení za to, že jednají se Západem. Jo, takže i tohle
0: žádná společnost není monolit bez pochyby. Přesně. A ti lidé, kteří s tím ale nesouhlasí, mají třeba kam utéct a utíkají z Iránu? Je tam nějaký větší exodus někam?
1: Tak nezaznamenal jsem. Ono se mluvilo o tom, že Iránci, jako bavíme-li se o populaci, utíkali z Teheránu v době, kdy ta válka vrcholila na sever třeba ke Kaspickému moři, protože v Teheránu bylo hodně cílů, které byly zasahovány a víme, že byly bombardovány i civilní cíle, dokonce i Izraelci vybombardovali jednu ze synagog v Teheránu. Takže to se dělo, ale že by masově Iránci jako uprchlické vlny někam prchali, to jsem nezaznamenal ve velkém.
0: Vy jste zmínil ten pohřeb Alího Chamenejího, mimochodem jeho syn teda teď vede Irán, protože ho nikdo ještě neviděl.
1: Neviděl a mimochodem Donald Trump napsal někde, že na 90%, nebo řekl to v televizi, na 90% Mojtaba Chamenejí je mrtev. Uvidíme, jestli tyto poznatky, nebo radši říkejme tvrzení amerického prezidenta jsou pravdivá. Nikdo ho neviděl. Ono se hodně uvažuje o tom, že i on byl vážně zraněn, zmrzačen, ano, znetvořen ano. toho 28. února a dost možná proto je prostě schováván před veřejností, aby třeba říká se, že není schopen ani mluvit, takže by stejně neměl co říct, že vydává písemné příkazy. To bychom opravdu spekulovali. Ono se o tom strašně moc už napsalo a vždycky je potřeba být v tomhle opatrný. Khamenei, než byl zabit 28. února, tak xkrát se říkalo, že už je mrtev a stejně nikdy mrtev nebyl.
0: V Tehránu je teď kvůli tomu jaká atmosféra? Iránci ho nepostrádají. Močtabu.
1: Někdo ano, někdo ne. Tady vlastně se, co se týká nálady ve veřejnosti nebo obecně politické situace v Iránu, tak prostě ta válka jí hodně posunula.
0: Jo, co dělá ve vězení třeba bývalý prezident Ahmadinejad?
1: On není ve vězení, pokud se to píše správně, tak je v domácím vězení. A je tam
0: tak kvůli, to je pořád vězení, ale.
1: Kvůli, užívá si, je pod ochranou. Oni by vám řekli, že je pod ochranou.
0: No, on by to asi neřekl, ale.
1: To je zase jiný příběh, který je také hodně zajímavý. Mahmud Ahmadinejad, řada posluchačů si možná pamatuje před lety, když byl prezidentem v letech 2005 až 2013. 8 let byl prezidentem, prosul celou řadu velmi útočných výroků na adresu Izraele. Třeba říkal, pokud chcete Izrael, proč jste si ho vybudovali v muslimské Palestině, proč jste si ho nevybudovali na Aljašce. No a teď se stále více, a to nejen v amerických New York Timesech, ale už i v Izraeli, se zcela seriózně píše, že v posledních letech s ním spolupracovala izraelská tajná služba Mossad, že s ním počítala, že bude-li svržen režim, nebo někteří lidé z toho režimu, tak právě Ahmadinejad by je mohl nahradit. Dokonce bývalý ředitel Mossadu se měl s Ahmadinejadem sejít na jakési částečně fingované nebo účelové konferenci akademické v Budapešti před několika lety, kdy prostě Ahmadinejad byl pozván na konferenci. I tady v Česku tehdy někdo psal, jak může takovéhoto antisemitu někdo zvát vůbec do Evropy. A ejhle, oni tam antisemitu si pozvali Izraelci, aby s ním dojednávali možnosti nějakého mocenského převratu v Islámské republice Irán. Takže tady vidíme, že prostě jedna věc jsou novinové titulky, jedna věc je nálepky, které dáváme, a druhá věc je, co se odehrává za oponou. A osud Mahmuda Ahmadinejada bude v této věci samozřejmě velice zajímavý.
0: Ale nejde jenom teda o Ahmadinejada, ale vůbec teda o celou tu atmosféru a situaci, která teď je, a to napětí, které nadále pokračuje. Jak dlouho očekáváte, že takhle pokračovat intenzivně ještě bude? Protože my skutečně každým večerem se dozvídáme, že byly zahájeny nové útoky, a pak se v noci dozvídáme, jaké odvety přišly.
1: Já si myslím, že pořád je to velice omezené. I z těch prohlášení, která jsou sice bojovná, ale prostě vidíme, že i Američané, i Iránci, myslím ten mainstream mocenský, který má tu většinu moci v rukou, nemluvím o těch jestřábech, kteří by bojovali do Armagedonu na obou stranách nebo na všech třech, protože i Izraelci jsou takoví někteří politici, tak si myslím, že jim jde o to situaci uklidnit. Iránci potřebují uvolnit ekonomiku, to už jsem říkal, Američané také.
0: Takže nejsme v mrtvém bodě diplomatických vyjednávání.
1: Nemyslím si. Mimochodem na ta jednání byly vyměřeny 2 měsíce. My máme za sebou měsíc.
0: No ale jak to vypadá po tom měsíci?
1: To my právě nevíme. Ano,
0: no, vidíme se, to docela.
1: Vidíme, že se bojuje, ale už jsme se bavili o tom, že paralelně s tím se může jednat. Může. To jsou 2 světy.
0: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, bylo to zajímavé.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha, a přinesl svůj pohled na dění v Iránu, ptal jsem se ho na obnovenou válku, na dění v Hormuzském průlivu a tak dále. Mění se to každým dnem, ty nejaktuálnější informace proto najdete jako vždy ve vysílání na Radiožurnálu na Plusu a taky na webu i rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.
2: Ten komunistický a nacistický režim mají stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu.
3: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
4: Tato místa se v Ďáblicích za vás žele odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště.
3: Tentokrát uslyšíte příběhy, které obestírají Ďáblický hřbitov. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanec motoristů Filip Turek by v případě trestního stíhání kvůli pondělní autonehodě nevyužil imunitu, napsal to deníku Blesk. K nehodě se dál vyjadřovat nechce s ohledem na vyšetřování. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem, které převáželo krev. Včera Turek řekl, že do rozhodnutí policie nebude dočasně působit jako vládní zmocněnec pro klima. Pokud ho policie označí za viníka, na post rezignuje. Dvoudenní izraelsko-libanonská jednání v Římě dopadla podle Spojených států pozitivně. Agenturu AFP tvrdí, že by se Izrael v následujících dnech měl stáhnout z takzvaných pilotních zón na jihu Libanonu. Poté by měly oblast kontrolovat libanonské ozbrojené síly. Jde o šesté kolo přímých mírových rozhovorů a první od uzavření rámcové izraelsko-libanonské dohody z konce června. Jednání se neúčastní libanonské hnutí Hezbollah bojující s izraelskou armádou. Libanon ani Izrael se k výsledkům rozhovorů zatím nevyjádřili. Česko chce zjednodušit výzkum a hodnocení nových léků. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo národní strategii pro klinická hodnocení, díky které by se k inovativní léčbě mělo dostat víc pacientů. Právě podle rychlosti celého procesu se totiž firmy podle ministerstva nakonec rozhodují, v jaké zemi klinickou studii nakonec udělají. Loni v Česku bylo přes 900 studií, do kterých se zapojilo 17,5 tisíce pacientů. A americká folková zpěvačka Susan Vega už za půl hodiny vystoupí v Praze. Jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace se představí v kulturním prostoru Archa Plus. Koncert nabídne průřez její 40-letou hudební tvorbou. Zazní nejslavnější skladby Luka a Tom's Dinner i písně z nejnovějšího alba, které zpěvačka vydala loni v květnu. Fotbalisté Jablonce v generálce na novou sezónu vyhráli na závěr soustředění v Rakousku nad Charkovem 1-0 díky trefě Chramosty. Benjamin Niarko po dvou letech opouští Slovan Liberec. 22-letý ghanský útočník, který v uplynulé sezóně hostoval v Teplicích, přestoupil do druholigové rakouské Admiry Wacker. A pražská Slavia přivedla z Gruzie 20-letého obránce z Burkiny Faso Rubena Campaoreho.
7: Kolony na D1 v Brně, taky v Praze na Štěrboholské spojce. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se rozjíždí zbytek kolony teď mezi 190. a 196. kilometrem, tedy mezi sjezdem k výstavišti a omezením u D2. Osobním autem je to až na čtvrt hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy je nové omezení u exitu Jirny Úvaly na 8. kilometru. Je provoz stažený do pravého pruhu, tvoří se zatím jenom kratší kolona za 9. kilometrem. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 na letiště se ještě před zúžením za připojením od Barandova rozjíždí zbytek kolony teď od exitu 15 Lochkov, je to tak na 10 minut. Krátí se už i fronta v ulici k Barandovu před okruhem, teď je to od poslední odbočky na Slivenec asi na 5 minut. Na východní části Pražského okruhu ve směru z Lanového na Černý most se teď nově pracuje za sjezdem na Běchovice. Zabraný je pravý pruh, kolona předtím začíná už na Štěrboholské spojce kousek za Europarkem a zdržení na rostlo ke 20 minutám.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: U poslechu necelé 30 minutovky zasvěcené objevům, pozorování a teoriím přibližujícím svět kolem nás, vás vítá Tomáš Pavlíček. A jaká témata budeme stavět do popředí? Čeští vědci vymysleli, jak zpracovat zvláštní druh odpadu. Odřezky z gramofonových desek, tím začneme. Jak vzniká a dozrává virus klíšťové encefalitidy? A víte, co je slunka a piskoř? Zveřejníme nejenom jejich identitu, ale také způsoby, jak se je vědci snaží zachránit. Přeji vám příjemný poslech.
5: Věda plus.
8: Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
9: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
10: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve středočeské Loděnici.
9: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
11: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
9: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
10: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
9: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde. Popularitu také získávají takzvané picture disky, kde se do desky zalisuje obrázek. Ten papír už není na středové etiketě, ale leje na celé plošaté disky.
10: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
12: Získáte vlastně takovou směs.
10: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková.
12: To je nějak neupravené. My jsme chtěli, aby tam bylo co nejméně zpracovatelských kroků.
13: To není jenom z těch černých desek, ale jsou tam různé barvy.
12: Když máme směs růžové, modré, zelené, hnědé, tak všichni jsme si hráli jako malí s modelínou, takže víme, co z toho potom nakonec vyleze.
10: Drť se sype do přístroje. Co to bude dělat teď?
12: My musíme postupně tady v tom zařízení materiál rozstavit.
13: Ve vzduchu cítím rozstavenou umělou hmotu a z přístroje pozvolna vylézá. Vypadá to jako žížala.
12: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
10: Žížala rozstaveného plastu pak odjíždí po běžícím páse a je pořád tenčí a delší.
12: Dloužíme na ten definovaný průměr 1,75 mm.
10: Odpad z gramofonových desek je hlavně PVC s dalšími příměsemi. Podobá se materiálu plastových oken nebo potrubí. Podle Aleny Kadeřábkové se s ním pracuje dobře i bez dalších úprav a hodí se pro výrobu součástí pro elektroniku.
12: Ten chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost, což je pro použití v elektronice naprosto nezbytné. Výhodou pro nás bylo to, že už tam nemusíme přidávat žádnou další chemikáli. Říká se tomu retardéry hoření, potenciálně zdraví škodlivá látka. Když jsme se tomuto mohli vyhnout, tak tento odpad byl pro nás naprosto ideální.
10: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT. Strunu z gramofonového odpadu tam zavedou do 3D tiskárny, předvádí Petr Veselý.
14: Jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
13: Černá destička. Dále mě trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
14: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku vytvářet otvory pro ty součástky a ty součástky tím pádem můžeme krásně usadit dovnitř.
13: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
14: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektricky vodivý ingoust a ten nám vlastně propojí ty součástky bez toho, aniž bychom to museli lepit, pájet.
10: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
14: Ten elektrický vodivý ingoust je tady teda na bázi stříbra. Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
10: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
14: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby a ty výrobní časy jsou 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
10: A navíc, když prototyp nefunguje, nemusí skončit v odpadu.
14: Tím, že to je termoplast, tak dokážeme i po použití už jednou recyklovaného materiálu využít zase na něco dalšího.
10: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Nedá se například pájet za vysoké teploty. Martin Srb, Český rozhlas.
8: O experimentech s recyklovaným materiálem budeme mluvit i v příštích minutách Vědy Plus. Podle prvních zkušeností by se s nimi daly třeba radiové přijímače vyrábět úspornějším způsobem. Jenže celý výrobní postup by se musel obrátit na ruby. Víc k tomu řekne opět náš vědecký reportér Martin Srb. Dobrý den, Martine.
13: Dobrý den.
8: Co je tedy ta věc, která by se musela obrátit na ruby?
13: Jsou to hlavně ty takzvané tištěné spoje. Kdybyste rozebrali rádio, počítač, chytrý telefon, spoustu dalších zařízení, třeba i gramofon, tak jsou v nich typické destičky z pevného materiálu s takovými křivolakými kovovými cestičkami. Ty se vyrábějí předem a pak se na ně připájejí součástky. To je postup starý přibližně 90 let. Jenomže s tím novým přístupem by konstruktér napřed vzal součástky a pak k ním natiskl destičku. Svým způsobem tedy opravdu na ruby, říká Petr Veselý z ČVUT.
14: Ten proces toho návrhu, ty desky plošního spoje, tam člověk musí dát trošku pozor na to, že ten motiv se tvoří zrcadlově obráceně, aby se to vlastně mohlo zapustit dovnitř.
8: No a Martine, co je podle odborníků špatného na klasických tištěných spojích?
13: Hlavně to, že jsou nešetrné a že to je docela složitý postup. My sice říkáme tištěné spoje populárně, ale z toho dnešního pohledu na nich moc tištěného není. Odborníci raději říkají plošné spoje. Ten základ si představte jako velkou laminátovou desku, která má na sobě měděnou folii z jedné nebo z obou stran. Na tu se v určité fázi sice natiskne to schéma toho elektrického zapojení, kde mají být ty součástky pospojované,
11: ale potom je potřeba odstranit všechnu měď, kde to propojené být nemá, a to se tady netiskne, ale to se musí třeba rozpustit, odleptat, a potom se celá deska musí také nařezat do potřebného tvaru, vyvrtat nějaké otvory a tak dále. Ta výroba se sice dá automatizovat, ale pořád je tam hodně pracovních kroků, hodně odpadů a nástrojů, co se opotřebovávají, shrnuje Petr Veselý.
14: Standardní deska prošného spoje je epoxidová pryskyřice, v sobě má skelnou tkaninu, takže je to vlastně impregnovaná skelná tkanina tím epoxidem, což má samozřejmě za výhodu to, že to je extrémně pevný materiál, extrémně odolný, ale to je prakticky nerecyklovatelný materiál.
8: No, u nás existuje sběr elektroodpadu, co se potom děje s těmi plošnými spoji?
11: Nazval bych to recyklací hrubou silou. Oni se dají rozdrtit, zahřívat, chemicky rozpouštět. A hlavní věc je získat z nich kovové materiály. To je to, co je cenné. Měděné spoje, pájka neboli cínová slitina, kterou jsou ty součástky připevněné, a potom různé kovy ze součástek, včetně zlata. No a jako odpad zůstane i ten laminát z izolační podložky. Možná se ho část dostane do nějaké směsi na nějaké výplně, ale to už je druhořadý materiál. To už nemůžeme mluvit o recyklaci.
8: No, tyhle problémy s recyklací by se tedy odstranily, kdyby se tištěné spoje tiskly tak, jak jsme to slyšeli v té reportáži?
11: Ano, záleží tedy na materiálu, a nejenom to. Ty elektrické obvody už by nemusely být na speciální destičce zamontované uvnitř přístroje, ale dali by se tisknout přímo zevnitř, třeba na tu krabičku, ze které je vyrobené rádio nebo jiný přístroj. Nemusel by to být zrovna 3D tisk, protože ten je pro sériovou výrobu dost pomalý, ale ten vodivý inkoust se dá nanášet i prastarou technologií sítotiskem.
8: No, v reportáži zaznělo, že používají inkoust s obsahem stříbra. Není to drahé?
11: Je to určitě dražší než třeba měď, ze které se dělají ty klasické plošné spoje. Navíc získávání stříbra, jak mi vědci řekli, není úplně čisté ani z hlediska životního prostředí, ale vědci mají právě proto hodně důvodů pokračovat dál, zkoušet různé kovové inkousty a další vylepšení.
8: No, a mohly by se tištěné spoje třeba z recyklovaného vinulu vyrábět ve velkém?
11: Podle odborníků by bylo hodně těžké na ně přejít masově. Zrovna ten vinyl, tedy odborně polyvinylchlorid, má zásadní omezení, že nevydrží vysokou teplotu, asi nad 70 stupňů Celsia, začíná měknout, taví se. K takové destičce se nedají jednoduše připájet ani drátky od baterie nebo jiný konektor, protože páječka má kolem 200 stupňů. Kvůli tomu se to nedá ani opravovat v běžně zařízené dílně. Takže ten recyklovaný vinyl v té dnešní podobě, použitý na plošné spoje, je vlastně okrajová záležitost pro nějakou malosériovou výrobu, pro testování na fakultě. Ale ten výzkum ještě není úplně u konce a třeba nás konstruktéři ještě překvapí.
8: Tak rub i víc gramofonových desek a odpadů, z nich jsme převraceli spolu s Martinem Srbem z naší vědecké redakce. Děkuji, naslyšenou.
11: Naslyšenou, hezký den.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Teď si představte, že vědci z CEJTECu Masarykovy univerzity v Brně zjistili, že virus klíšťové encefalitidy nevypadá tak, jak ho dosud popisovaly učebnice. Pomocí výkonného mikroskopu objevili, že na povrchu má místa, kde chybí část jeho obalu. Právě díky těmto jakýmsi lysinám výzkumníci lépe pochopili, jak virus vzniká a dozrává. Podobně se podle nich mohou chovat i viry horečky, dengue nebo žluté zimnice. Poznatky by pak mohly pomoct při vývoji nových vakcín a antivirů. Více pověděl dnes ráno kolegyni Martině Maškové virolog z CEJTECu Tibor Fűzik. Nejprve popsal, co na viru klíšťové encefalitidy spolu s kolegyní objevil.
15: Ten virus naozaj není tak symetrický, jak jsme si předpokládali. Stejně jako virus klíšťové encefalitidy, taky jsou dengue, zika a žlutá zimnice, tyhle viry jsou z jedné rodiny. A dosud se předpokládalo, že ten povrch je kompletně pokrytý proteinama a ta membrána je nepřístupná. A my jsme zjistili, že tomu tak není. A na hranách těchto v podstatě lysin, nepokrytých částí, jsou přístupné části toho proteinu, které doteraz jsme se domývali, že přístupné nejsou.
16: Tahle slabina tedy vlastně odkrývá ty viry pro imunitní systém?
15: Ano, je to tak. V podstatě některé části těch povrchních proteinů zůstávají skryté pro imunitní systém a těžko se vysvětlilo, jak je možné, že některé protilátky jsou proti týmto částem účinné, když nejsou přístupné. A my jsme zjistili, že když vidíme tyhle lysiny a na kraji těch lysin jsou tyto části dostupné, tak vysvětlují to mnohé ty interakce s protilátkama, které je doteď velmi nevysvětlitelné.
16: Co tedy můžete dělat dál? Jak budete pracovat s tím novým poznatkem?
15: My jsme tento nový poznatek opublikovali vo vědeckém časopisu v režimu Open Access, takže každý k němu má přístup dokonce bezplatně a může na to navázat v podstatě při hledání například nových protilátek, které míří v očitým jako částem toho viru. Nicméně, jelikož se jedná o základní výzkum, tak my se dál budeme podílet na základnom výzkumu mechanismu v podstatě životného cyklu tohto viru. A tím, že víme, že dochází k tímto jako lisinám, či už nezájemu zlé části viru, tak nás bude zajímat, jestli to nemůžeme využít v dalším výzkume v hledání poznatku, jak dochází k zrání tohto viru, jak dochází k transformování nezdralé částice neinfekčné v zralou infekčnou částici.
16: Co to znamená to zrání viru? Ten virus ze začátku třeba ještě nemá tu účinnost, jakou měl, nedokáže se tak množit?
15: Je to přesně tak, jak vidíte. Ono v ten virus v podstatě v té buňce se vytvárá jako nezralá částice, tahle ještě neinfekční. Je to z důvodu, aby neinfikovala tu samou buňku, v které se vytvorila. A následně, když se buňky odchází, tak dochází k enzymatickému štěpení a změně pH. A ta částice nezralá prejde v zralou formu, která se výrazně líší z také formy, kde jsou hroty na povrchu toho viru. Je ten virus kompletně hladký a tahle částice už vysoce infekční.
16: Co by se tedy mohlo změnit v tom principu současných antivirotik, případně vakcín? Přece jenom klíšťová encefalitida je velmi závažná nemoc.
15: Ano, je tomu tak. V současnosti proti tomu existuje očkování, které je velice účinné a nicméně existuje terapie už lidí, které jsou nakaženy, takže v budoucnu by mohly být vyvinuty antivirotika, které buď budou bránit dozrávání těch částic, nebo se navážou na ten už zralý virus a budou bránit prostě, aby ten virus mohl infikovat ty buňky.
16: Možná ještě na závěr stojí za zmínku, jak jste přišli na ty slabiny, na ty lysiny na povrchu viru, jaký typ mikroskopu to byl?
15: Používali jsme kryoelektronový mikroskop, tady co máme v Brně, vysoce výkonný 300-kilovoltový elektronový mikroskop a nazbírali jsme 10 000 obrázků částic a tím se byli schopni udělat 3D rekonstrukce vlastně toho viru v podstatě molekulárném rozlišení. Takže my tam jsme schopni vidět jednotlivé postranné reťazce aminokyselin proteinu a tím můžeme velmi přesně popsat, jak molekulárně tyhle viry vypadají.
8: O lysých místech v obalu viru klíšťové encefalitidy mluvila Martina Mašková s biologem, fyzikem z CEJTECu Masarykovy univerzity. Teď posloucháte Český rozhlas Plus. V létě všechno roste a kvete, je to ale zároveň i hlavní sezóna boje s invazními rostlinami. Důležité přitom není jen to, jakou metodu ochranáři zvolí, ale také správné načasování. Právě teď je vhodná doba na likvidaci třeba invazních pajasanů.
17: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
18: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet. Bere taky vrtačku a jdeme k prvnímu pajasanu. Má tvar spíše keře, několik kmenů roste hned vedle sebe a tak se musíme prodrat větvemi s listím.
17: Protože to je jeden trojkmen. Budu muset navrtat každý zvlášť, protože se rozdělují ty jednotlivé kmeny už u země a já musím dostat účinnou látku do všech tří. Takže na tento kmínek postačí 4 díry.
18: Do nich pak lije postřik.
17: Poslední otvor. Tak, dáme další kmínek.
18: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
17: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
18: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na Jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
19: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst, takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně daleko.
18: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
20: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
18: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na jižní Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: No a teď ve Vědě plus o něčem, co je naopak potřeba chránit. Zastavit vymírání dvou rybek, které byly kdysi běžnou součástí našich rybníků, tak to chtějí vědci z Biologického centra Akademie věd a potřebují i pomoc veřejnosti. Konkrétně se zaměřují na slunku a piskoře. Více teď to všechno probereme s Markem Šmejkalem z Hydrobiologického ústavu zmíněného centra Akademie věd. Dobrý den.
21: Dobrý den.
8: Tak jsou to překrásné názvy, určitě také překrásné rybky, takže jak byste nám popsal slunku obecnou a piskoře pruhovaného?
21: Tak oni to jsou vlastně docela drobné rybky. Piskoř je známý tím, že má 10 vousků. Mm-hmm. Může vyrůst až do 30 cm, ale většinou ho nacházíme spíše menšího. Slunka je vlastně drobná stříbrná rybka, tvořící kompaktní hejna a má neúplnou postranní čáru, což je takový dobrý poznávací znak, ale pro jejich určování je dobré prohlédnout naše webové stránky, kde mohou posluchači případně nakoukat detaily.
8: Já už jsem se díval a ten piskoř je opravdu roztomilý, fousatý tvor, ale dnes ho asi člověk v přírodě tolik nevidí. Přitom dřív patřili neodmyslitelně spolu se slunkou do našich rybníků. Tak proč tedy mizí?
21: Tak oni vlastně ztratili přirozené prostředí, tedy řeky, které meandrují a tvoří okolo sebe spoustu tůní, to už ale naše krajina nemá delší dobu. Z rybníku je potom vytlačilo příliš intenzivní hospodaření a ta slunka má ještě navíc velký problém se střevličkou východní invazním druhem, který se šíří na její úkor. Zatímco u toho piskoře, tam k nám ty invazní piskoři teprve docházejí, jsou v Rakousku, v Německu nebo třeba v Belgii.
8: No a navzdory tomu, co popisujete, tak jsou ještě místa, kde se pořád tyhle dva druhy ryb vyskytují?
21: Ano, ano. Můžeme stále najít slunky hlavně v zatopených lomech, zapomenutých pískovnách, občas ještě někde v tůních. A piskoře je asi ještě trošku méně. Jsou nějaké lokality na Třeboňsku, Polabí, u Odry, případně na Soutoku nebo v Ohří, ale celkově jich opravdu není mnoho.
8: No a jak vám může pomoct veřejnost? Co třeba máme dělat, když v nějakých, nevím, nádržích ty zmíněné druhy uvidíme?
21: Můžete nám je nahlásit pomocí našich webových stránek Zachraň karase, kde má vlastně piskoř a slunka speciální záložku a tam mohou posluchači nahrát dokumentační fotografii toho druhu a říct nám více o té lokalitě.
8: A co
21: my se tam potom můžeme stavit.
8: Tak stavíte se a co budete dělat?
21: Zmonitorujeme ten stav a potom na vybraných lokalitách se snažíme dělat nějaká ochranářská opatření, podobně jako tomu je u karase, s kterým jsme vlastně před 5 lety začali.
8: Tak dobře, tak když jste tedy zmínil karase, který vlastně i díky všímavým lidem se za 5 let rozšířil svá hejna, tak kolik jste objevili nových míst, kde žijí?
21: Celkově jsme dostali relevantních více než 300 typů. Z toho jsme našli vyšší desítky dobrých populací. Z těch ale dále jsme museli vybírat podle vlastně genetické diverzity těch populací. A na základě těch potom jsme například na Vysočině dělali akční plán, který je teďka ve schvalovacích procesech a který napomůže tomu šíření druhu.
8: A co ten plán ještě dalšího obsahuje, kromě toho, co jste teď popsal?
21: Tak my vlastně jako navrhujeme nějakou péči o ty stávající lokality a kontrolované rozšíření těch vhodných populací do dalších blízkých lokalit. A takže vlastně namnožujeme i ty lokality, v kterých se vyskytují ty druhy v hojném počtu.
8: No a myslíte si, že to půjde stejně dobře u slunky a piskoře?
21: U slunky ano, ta se množí velmi dobře, velmi ochotně a potřebuje jako vhodný management a nějak kontrolovat ty invazní ryby. Ale u toho piskoře je ta situace složitější, on se nemnoží tak snadno a je i špatně k dostání. I na těch lokalitách, kde se vyskytuje, tak ho často nemůžeme úplně nachytat, protože má takovou nepředvídatelnou dynamiku a teď třeba před bouřkami, aby asi byl aktivní, ale není to tak rozhodně každý den.
0: No, když říkáte management množení, tak můžete to ještě víc přiblížit?
21: Ano, tak ten karas a slunka, ty se vlastně ochotně rozmnoží i opravdu v drobných nádržkách, i v trošku větších zahradních foliových rybnících. Není k tomu potřeba asi úplně nic zvláštního, jen prostě ta prázdná voda bez ostatních ryb, kde oni najdou vhodné podmínky, dost potravy a množí se velmi dobře. Už vlastně prvním rokem budete mít mnoho a mnoho potomků.
0: No a co s tím chudákem piskořem tedy?
21: To uvidíme, dá se dělat i nějaká kontrolovaná reprodukce, ale určitě budeme preferovat to, aby jsme těm rybám vytvořili takové podmínky, případně aby se mohli množit sami. Už to testujeme na dvou rybničcích ve spolupráci s HKO Třeboňsko.
0: Takže to je taková nějaká reprodukční klinika, dá se říct. No ale do záchrany karasů, které jsme zmiňovali, se zapojily i školy, zoologické zahrady. Předpokládáte podobnou spolupráci i v případě slunky a piskoře?
21: Ano, moc to doufám. A například Zoo Plzeň a škola u Říčenského lesa se už zapojili do chovu slunky. Moc se jim v tom daří. Takže věřím, že pokud se zapojí i další instituce, všechno půjde minimálně se slunkou velmi dobře. Ten piskoř je navíc i chráněný, takže pro něj se musí dělat výjimka, takže tam čekám, že to bude jako delší práce s nějakým papírováním.
0: No tak to mají potom děti i jako edukační program konkrétní. Tak tolik Marek Šmejkal z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký den, ať se daří.
21: Děkuji vám taky. Nasledanou.
0: Posloucháte Vědu Plus. Dřív tu byly železniční dílny a za pár let tu má vzniknout železniční muzeum. Schátralé budovy, které najdete v blízkosti pražského Masarykova nádraží, čeká totiž rekonstrukce. Jak to tam teď vypadá, byla zjistit redaktorka Sabina Vosecká.
1: Nádraží před těma 180 lety, tak jak ho navrhl Jan Perner, mělo vlastně dvě části. Tu vnitřní, která už byla uvnitř hradeb Prahy, tak ta byla přístupná pro cestujícím, byla tady odjezdová a příjezdová budova a byly tady ty perony.
22: Popisujeme historii Masarykova nádraží, ale taky bývalého depa kurátor Národního technického muzea Adam Horký.
1: A pak byla ta vnější část, kterou běžná veřejnost neznala, a ta byla až za hradbami. Tam bylo dílenské a technické zázemí pro lokomotivy i vozy.
22: Objekty bývalého depa se podařilo na začátku 21. století získat a bezplatně převést od Českých drah na Národní technické muzeum.
1: Už tehdy se vlastně začal rodit ten plán, že v těchto velice cenných památkově chráněných objektech toho bývalého depa se začne budovat železniční muzeum.
22: Tak Adame, my teď spolu vcházíme do toho původního zmíněného depa. Musím tedy říct, že na první pohled, co je tady znát a jaký věm vnímám, je vůně, taková typická železniční vůně, řekla bych.
1: Myslím, že se tady mísí vůně těch bývalých strojních provozů s vlhkostí, která se tady projevuje na těch konstrukcích, jak zděných, tak dřevěných. Vlastně nad námi je dno nýtovaného vodojemu, který zde sloužil pro zbrojení parních lokomotiv.
22: Mimochodem, když zmiňujete ten vodojem, na který teď společně koukáme, tak jak je vlastně starý?
1: Vodojem byl vystaven v 60. letech 19. století, to znamená zhruba po 20 letech existence toho depa, kdy vlastně už zde probíhaly nějaké stavební úpravy. Už se zjistilo, že prostor vlastně nestačí, je třeba nějakým způsobem adaptovat, takže v té době vlastně vznikly tyhle ty pískovcové podpěry, které tady vidíme, těch 8 podpěr, které vlastně nesou ten vodojem, který byl samozřejmě velmi těžký ve chvíli, kdy byl naplněný vodou. A byla to vlastně budova takzvaných ústředních dílen, to znamená, že tady byly ty hlavní provozy, kde se opracovávaly kovové součásti těch lokomotiv, původně i vagónů, později hlavně lokomotiv. To znamená, byly tady soustružny, kovárny, slévárny, všechny tyhle ty těžké provozy.
22: Rozlehlé objekty, které stojí mezi Pražskou magistrálou a nádražím, teď čeká rekonstrukce. V řádu několika let by tu mělo vzniknout zmíněné dopravní muzeum. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: No a půl hodince věnované přírodě, společnosti, lékařství, někdy i historii, už odtikávají poslední vteřiny. Za všechny, kteří se na přípravě podíleli, se loučí Tomáš Pavlíček.
5: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Čína nedávno zadržela českého občana. Státy Evropské unie zatím prodloužily cenový strop na ruskou ropu jen o týden. Další balík sankcí vůči Rusku neschválili. Anglii čekají v semifinále mistrovství světa ve fotbale obhájci titulu z Argentiny. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana. Čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle Seznam zpráv jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě, ale není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat, pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí. Okamura to řekl v České televizi.
2: Pakliže bude ten požadavek, zítra je porada s ministrem zahraničí, tak jsem tomu otevřen. Zatím jsem ten požadavek neobdržel. Já si myslím, že bychom měli samozřejmě bojovat za české občany, to je v pořádku, ale podle mých informací v této chvíli se ještě vůbec identifikují, řekl bych, základní záležitosti. Takže jestli ty informace budou, tak já říkám, proč ne.
6: Čínská ambasáda v Praze zadržení Čecha odmítla komentovat. Unijní velvyslanci v Bruselu ani na dnešním jednání neschválili 21. balík sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27 tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
3: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského zkapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Vědci z pražských univerzit VŠHT a ČVUT vyrobili tištěné spoje z nového recyklovaného materiálu. Zpracovali odpad, který vzniká při výrobě vinylových gramofonových desek. Těch se v Česku podle webu Business Insider vyrábí nejvíc na světě.
12: Polyvinyl chlorid je zajímavý tím, že chlor v molekule způsobuje jeho samozhášivost. Už tam nemusíme přidávat retardéry hoření.
10: Popisuje Alena Kadeřábková z VŠHT. Z gramofonového odpadu vědci připravili materiál pro 3D tiskárny a vytvářejí z něj tištěné spoje pro elektroniku, říká Petr Veselý z ČVUT.
4: Když člověk vyvíjí elektroniku, místo toho, aby se to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tady to má za den.
10: Novinka se podle něj uplatní hlavně při experimentování a práci se studenty. Martin Srb, Radiožurnál.
23: Anglie nastoupí už ani ne za hodinu proti Argentině v semifinále mistrovství světa ve fotbale. Na turnaji, který spolu pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, si kapitán obhájců titulu Lionel Messi poprvé v kariéře zahraje proti Angličanům. V čem 8-násobný držitel zlatého míče vynikáví brankář Albionu Jordan Pickford.
24: Všichni víme, jak dobrý Messi je, ale zároveň víme, jak silná je celá Argentina. Nemůžeme se soustředit jenom na Messiho. Je to nejlepší tým na světě, ale taky má slabé stránky, ze kterých musíme těžit.
23: Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Anglie a Argentiny začne ve 21 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude o jeho průběhu informovat ve vstupech.
7: Překážky na D8 u Prahy a kolona v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D8 na vjezdu do Prahy z Ústí nad Labem jsou překážky. Pozorně projíždějte u exitu 1 z Diby. Na vozovce jsou desky, v místě se může brzdit, vybočovat. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už jen hustý provoz před omezením u sjezdu na Bratislavu. Kilometry 194 až 196, aktuální zdržení minimální. Na Pražském okruhu východní části směr Černý most je nové omezení mezi exity 62 Běchovice a 60 sjezd na dálnici do Hradce Králové. Zavřený pravý pruh, tvoří se kolona už na Štěrboholské spojce, začíná za Europarkem. Aktuální zdržení 10 až 15 minut. A na Hodonínsku je po bouřce v obci Prušánky v Mlýnské ulici. Voda na vozovce, podle policie je ulice teď téměř neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být místy až zataženo a bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 25 do 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 32. Tolik zprávy.

0: Výzkumný projekt českých odborníků proto nyní inovativně nabízí psychedelickou terapii ohroženým sociálním skupinám díky podpoře Evropské unie zcela zdarma a s podporou sociálního pracovníka. Testuje tím, zda takový model může změnit přístup k péči o duševní zdraví. Jaké jsou první výsledky? I o tom uslyšíte v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Jana Šafaříková.
1: Zaostřeno.
2: Před ketaminem jsem byla rozhodnutá, že to ukončím. Předcházelo tomu náročný období a všechno mi přestalo dávat smysl. Přišlo mi, že jsem zůstala úplně sama. Už jsem neměla sílu se o něco snažit. Moje dcera si občas dělá srandu z toho, že má vždycky na výběr. Když se jí nikam nechce, třeba na zkoušku nebo do práce, tak vždycky je tady to metro. A tím sama sobě říká, že nic není tak hrozný, když to porovná s koncem života. A já nechtěla žádnou složitou smrt. Takže jsem si říkala, tak jo, tak to metro.
0: Tato slova si zapsala žena, které pro ochranu jejího soukromí budeme říkat pouze křestním jménem, Aneta. Její 44 let, žije ve středně velkém městě v Čechách, má dospělou dceru. A k tomu také dlouholeté psychické problémy, vycházející ze složitého dětství, ze znásilnění, z celoživotní poruchy příjmu potravy, z posttraumatického stresu a 20 let neúspěšně léčené deprese. Žije navíc ve složité finanční situaci, z níž platit psychologickou a psychiatrickou léčbu je značně nákladné a zatěžující.
2: Já jsem se postupně během asi půl roku až tři čtvrtě jsem se dostala do naprosté izolace, kdy jsem se nevídala s nikým jiným než s dcerou a se svým psem. A dokázala jsem maximálně dojít na nákup a fakt jsem dokázala být jenom s dcerou. A ona ale odešla pryč na školu, je teďka mimo domov, takže jsem v tom bytě zůstala sama se psem. A nebyla jsem schopná pracovat, nic mě nebavilo, nic mě nezajímalo, najednou to bylo jako nic nemá smysl. A někdy o Vánocích jsem začala přemýšlet, samozřejmě ta myšlenka tady jako se mnou hodně celý život, ale teď už jsem začala přemýšlet konkrétně, jak to ukončím. Takže jsem fakt měla už konkrétní plán, jak to ukončím. Nejdřív jsem přemýšlela nad tím, že já jsem prostě chtěla skočit pod metro, ale pak jsem si řekla, že tady je dcera a že tý to udělat nechci.
0: Popisuje Aneta, co se dělo loni v zimě. Dcera odešla na školu. Aneta zůstala v prázdném bytě, bez peněz a bez naděje, že jí vůbec někdy bude dobře. Co přišlo dál, popisuje jako náhodu a zároveň jako svůj poslední pokus vše ještě nevzdat. Během následující návštěvy psychiatra totiž dostala možnost zúčastnit se léčby v rámci nového výzkumu. Právě Aneta je teď jedním z prvních pacientů, kteří se zapojili do výzkumného projektu, který lidem jako ona dává novou naději. Je zaměřen na znevýhodněné sociální skupiny, kterým umožňuje podstoupit ketaminovou terapii určenou k léčbě depresí, úzkostí nebo závislostí, a to zcela zdarma. Na výzkumu, který začal letos na jaře, se podílí pražská psychedelická klinika Psion, brněnské centrum inovativní terapie kliniky Podané ruce a třetí lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Vše probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a s rozpočtem téměř 20 milionů korun z grantu Evropské unie. Cílem výzkumu je zjistit, zda přes tento komplexní přístup a propojení ketaminové terapie s následnou sociální podporou vede cesta k novému modelu péče o duševní zdraví, prospěšném v důsledku pro celou společnost. Na to, jak konkrétně léčba probíhá, jsem se přišla podívat do pražské kliniky Psion. Jako psychiatr a psychoterapeut tu působí Vít Knop. Zabývá se výzkumem ketaminu a psilocybinu a je vyškolen v práci s rozšířenými stavy vědomí. Stojíme právě v jedné z terapeutických místností, kde i Aneta po podání ketaminu prošla svými hlubokými zážitky, které jí nakonec změnily život. Je to světlá útulná místnost se zatmívacími závěsy a uprostřední velká postel, na níž klienti po podání léku několik hodin leží. K K tomu dvě křesla, malý oltář se svíčkami a vonými oleji, v rohu počítač a hudební playlist. Právě hudba je důležitou součástí celé zkušenosti, říká Vít Knop.
1: Ta stejná hudba, kterou teďka slyšíte, tak je vlastně slyší terapeut, ale zároveň má i klient ve sluchátkách, který má na sobě. To znamená, že vlastně terapeut se dokáže orientovat, jako kde ten klient, tak asi může být podle té hudby. A tady ty písničky na začátek jsou takový jako uvolňující, aby klient se dokázal do toho nějak položit, neměly by být nějaký moc evokativní, spíš takový jako dobrý vstup, jako kdyby měli vytvářet nějaké jako bezpečí a takový uklidnění, že co se stane, tak to bude nějak v pohodě, jo.
2: Jak dlouho tahle ta fáze trvá?
1: To je u každého trošku jinak, ale obecně ten efekt naježdí do 10-15 minut. Někdy to může být třeba do minuty, ale to jsou spíš taky jako výjimky a to je ten nájezd. Potom je taková, tomu říkáme nějaký peak, to znamená ten největší efekt té látky, té zkušenosti a to trvá u každého trošku jinak, ale může to být kolem třeba dalších 40 minut. A tam my pouštíme trošku jinou kvalitu té muziky a následuje vlastně takový jako sestup, nebo když ta zkušenost skončí, tak tam vlastně člověk tak se zase víc dostává k sobě, tak tam zase používám trošku jiný písničky.
2: Tak pojďme se možná podívat teďka na tu část terapie, kdy už vlastně ta látka začala účinkovat a jakou hudbu pouštíte?

0: Takže to už je taková hudba, která vybízí k introspekci, je to ten záměr?
1: Přesně, ta hudba obecně vlastně může podpořit ten proces, nebo ho taky někdo říká jako určuje, nebo pomáhá vlastně projít nějakýma věcma, které se tam dějou. Může taky ta hudba sama evokovat nějaký obrazy, které se můžou propojovat vlastně v historii toho člověka, kdyby se tam vlastně najednou mohl propojit ten subjektivní prožitek, ale zároveň ta hudba do toho taky vstupuje a ovlivňuje to a z toho se vytváří ten celkový obraz té zkušenosti. A u ketaminu je vlastně docela specifický to, že my na to používáme i trošku jiný playlist, který nemá třeba, nevím, kytary, bubny, je to spíš takový jako ambientní, elektronický. Třeba tady ta písnička může vlastně mu pomoct se v té zkušenosti nějak uvolnit. Někdy klienti zažívají vlastně takový přesahový, transcendentní stavy, kde se uvolňují vlastně do prostoru, najednou třeba jejich tělo neexistuje a zažívají jako pocit jednoty. A ona i sama ta písnička, když člověk nemá v sobě žádnou látku, tak dělá vlastně docela silný vlastně dojem a té intoxikaci nebo té zkušenosti může být tady ten efekt jako mnohem, jako třeba stokrát, víckrát vlastně jako podpořený, jo.
0: Komunikuje s vámi třeba klient během téhle fáze, nebo je to spíš jeho vnitřní prožívání?
1: Většina klientů, pokud se mají u ketaminu, tak spíš je zanořená v sobě, leží, mají sluchátka, mají zakrývací brýle a nekomunikujou. A někdo, když zrovna třeba potřebuje, anebo potřebuje sdílet tu zkušenost, kde se zrovna nachází, nebo může být udívený najednou, tyjo, jsem úplně tam, kde jsem nikdy nebyl, nebo děje se úplně něco, co jsem nikdy nezažil, tak mají potřebu nebo tendenci to někdy jako sdílet. Nebo když naopak jako cítí třeba zase smutek nebo velký strachy třeba v tom, tak jsme domluveni, že ten terapeut je tam vlastně pro toho klienta jako nějaký support, nějaká podpora a může ho třeba chytnout za ruku. Já můžu ještě ukázat nějakou písničku, která je nakonec. Tady už můžeme jako slyšet, že
0: to už je taková cesta zpátky.
1: To už je taková cesta zpátky zase jako domů. Někdy se ke konci už dávají písničky, kde už někdo zpívá a jak kdyby vlastně ho tak jako volali zase jako zpátky k těm lidem někam jako zase, že existují nějaký taky lidský hlasy, aby si vlastně zase tak jako zvyknul, že tady v té realitě. No. Tady ty písničky ke konci už by neměly rozvíjet ten proces, nemělo by nějak evokovat nějaký nový témat a spíš to tak uzavírat, tak aby vlastně už tak jako člověk tak oddychoval, někdo třeba spí, někdo prostě jenom tak leží, už si třeba lidi sundávají ty sluchátka, brýle, potřebují si jenom tak odpočnout a zase se nějak dostat do těla.
2: Důležité je zmínit, že ne vždy jsou zážitky při tomto typu terapie příjemné. Často se objeví staré strachy a temnota, s níž si dosud člověk nevěděl rady. Právě proto je zásadní bezpečné prostředí a zkušený lékařský dohled a podpora. I tyto těžké prožitky ale mají v léčbě své důležité místo.
1: Klienti můžou vlastně plakat, jako projevovat ty emoce, které byly třeba dlouhodobu potlačené nebo nějak zasunuté, které vlastně v těch psychedelických stavech jdou takzvané do vědomí, začnou se jako ukazovat. Třeba vidíme, že to může potom souviset vlastně v konečném důsledku s těma depresema a tady ty stavy vlastně dokážou, ty lidi dokážou odprožit nějaké věci, které tam byly dlouhodobě schované a ty zkušenosti můžou být náročné. Smyslem toho je, že i tohle to vlastně může být léčivý. To, že člověk prožije něco náročného, dotkne se nějaké bolesti, tak v konečném důsledku může být léčivý a nemusí cítit třeba tolik úzkosti nebo depresi. S tím se my tady jako setkáváme. Dá se říct, že třeba 50% lidí zažije něco jako jednoduše příjemného a třeba dejme tomu 50% něco, že, anebo se to může v té zkušenosti různě měnit, že nejdřív zažívá smutek, jako pláče a najednou se to změní do něčeho příjemného, do nějakého uvolnění, takže v té zkušenosti to vlastně může mít i různou dynamiku.
2: Vysvětluje psychiatr Vít Knop. Ketamin je látka schválená v lékařství už od 60. let jako anestetikum. V psychiatrii se ale používá takzvaně off-label, tedy mimo svou původní registraci, ovšem zcela legálně a pod přísným lékařským dohledem. Ketamin ale není vhodný pro každého. Lékaři jeho podání nedoporučují lidem s diagnostikovanou psychózou nebo pokud se v rodině vyskytuje například schizofrenie. Dále osobám s neléčeným vysokým krevním tlakem, epilepsií nebo závažným tělesným onemocněním, pro které by mohla být taková zkušenost příliš náročná. Ani pro Anetu její první sezení nebylo snadné. Do deníku si poté zapsala.
0: V ketaminových prožitcích se propadám do prožitků z dětství, do toho děsu. Tenkrát jsem se cítila strašně osamělé a ta samota je něco, čeho se dodnes bojím. Znovu jsem prošla tím těžkým, tím, co pro mě jako dítě bylo nepochopitelné. Tenkrát jsem nechápala, proč se mi to děje a vysvětlila jsem si to tak, že si zasloužím peklo. Protože kdybych si peklo nezasloužila, tak by se mi tohle nedělo. Často jsem si myslela, že jsem mrtvá, protože jsem v blízkosti těch, kteří by mě měli chránit, zažívala děs. Léčivé bylo to, že tam se mnou někdo byl, ať jsem prožívala cokoliv. I kdybych lezla po stropě, jsem přijatelná. To mi řekl terapeut a doteď si tu větu připomínám ve chvílích, kdy mi není dobře a cítím vztek nebo smutek, který se pojí k minulosti.
2: Ale co se stane, když klient po několika hodinách z terapeutické místnosti vyjde? Vrátí se domů, často ke dluhům, do prázdného bytu nebo k lidem, kteří terapii nechápou. Právě na tuhle mezeru se současný výzkum zaměřuje. Na to, jak klienty podpořit i mimo terapeutickou místnost prostřednictvím pomoci sociálních pracovníků, říká koordinátor projektu Jan Blahušek.
3: Po třech kolech ketaminu zase ty pacienti se navrátí k té sociální pracovnici, která vlastně s nima jakoby řeší nejenom, aby jim to udělalo jakoby dobře na duši, ale pomáhají jim, aby se to promítlo i do toho běžného života, nějakého pracovního, sociálního. My tady vlastně na Psionu pro tenhle ten projekt vlastně vybíráme jakoby ty pacienty s těma psychiatrickýma potížema, deprese, úzkosti, který ale ještě mají nějakou sociální znevýhodnění. Maminky, samoživitelky, invalidní důchodci a podobně. Takže vlastně ta inovace je právě v tom, že tyhle ty lidi, kteří neřeší jenom to duševní zdraví, ale řeší práci, řeší bydlení, tak dostanou prostě komplexně jakoby tu pomoc, jakoby podporu, jak sociální, tak terapeutickou.
2: Zatímco během terapii se uvolní bloky v hlavě, sociální pracovníci pomohou přínosy přinést i do běžného života. Vysvětluje psycholožka Darina Zámečníková-Havlíčková, která vede Centrum inovativní terapie Kliniky podané ruce v Brně.
4: Výhoda sociálních pracovníků je v tom, že na rozdíl od terapeuta, který sedí s klientem v křesle, tak ten sociální pracovník může být s tím klientem v terénu. Takže když si vezmeme v jádru terapeutickou práci, tak to je práce o tom, jaký to všechno má význam. Je to snaha o dosažení nějakého vhledu, o zpracování toho zážitku. Terapeut se ptá, co to znamená, jak tomu rozumět. Zatímco ten sociální pracovník má tu výhodu, že může přímočařeji pomoci s přenosem změny do té každodenní reality. To znamená, může pomoci se stabilizací režimu, se stabilizací nějakého fungování, může toho klienta opravdu podpořit ve vztazích, v sociálním začlenění. To znamená, on se jako kdyby ptá, jak tu nějakou dosaženou změnu žít, jak ji potom dál udržet. Jo? Když bychom měli říct, tak to nejzákladnější je, on pomáhá, aby se to opravdu stalo zvykem, a žitou součástí dennodenní reality toho člověka.
5: Můžete dát nějaký příklad třeba, aby jsme si to mohli představit? Nějaký příklad klienta, který přijde s nějakým problémem, nějak ho řeší a potom pokračuje i vlastně mimo tu terapeutickou místnost?
4: Představme si situaci, máme klienta, nemá zaměstnání, má zvýšenou motivaci po léčbě to zaměstnání si najít, rozhodne se, že nakontaktuje agenturu práce. Sedíme na sezení, bavíme se o tom, klient reálně ten krok neudělal. V okamžiku, kdy je zapojený sociální pracovník, tak ten opravdu může s tím klientem do té agentury jít. To znamená, je to krůček po krůčku a každý krůček, který uděláme, je úspěch.
2: První kontakt se sociální pracovnicí byl i pro Anetu překvapením.
0: Pak jsem měla schůzku s tou sociální pracovnicí, od který jsem si moc neslibovala. Myslela jsem si, že to bude hodně jako formální a tak. A ona hned, jak jsem přišla, tak mi dala dopis, který já miluji dopisy, miluji psaní, takže to mě už to samotné mě udělalo radost. A pak jsme si celou dobu tak nějak povídali o tom, kde jsem, co potřebuju. A pro mě je to zpřízněná duše, no. Jakože mám tady někoho, s kým můžu probrat relativně cokoliv, ať už je to nějaká fakt sociální otázka nebo nějaká jenom lidská, no.
2: Podle lékařů i pacientů je tu totiž stále přítomné společenské stigma, které se s ketaminovou i obecně psychedelickou léčbou duševních poruch pojí. Řada lidí si podle nich tuto léčbu automaticky spojí se zneužíváním drog, problémovým chováním nebo potenciální závislostí.
0: Já se hodně setkávám s nepochopením. Hodně to lidi házejí do škatulky, jako ty se zase sjela. A překvapuje mě to, protože to slyším od lidí, který mě přijde docela otevřený a kolikrát užívají nějaké rekreační drogy. A čekala bych od nich třeba nějaké pochopení, že mně přijde, že je pořád psychický zdraví. Asi tam je pořád nějaký stigma.
2: Podobné zkušenosti klientů slýchá také Jan Blahůšek. Popisuje třeba případ pacienta z pilotního projektu a jeho partnerky.
3: Vrátí se domů, do rodiny nebo jako do práce a tam to nikdo nechápe. Jo, tam partnerka říkala tomu jednou pacientovi, že je prostě feťák, jo, a že skončí závislý na ketaminu nebo takovýhle jakoby věci. Takže tam oni naráží na nepochopení, předsudky, stigmata.
2: Jan Blahůšek přišel na terapeutickou kliniku Psion po 10 letech na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tématu psychedelik se věnuje i v České psychedelické společnosti, kde se jako vystudovaný evangelický teolog a religionista zabývá náboženským užíváním těchto látek a mystickými prožitky. Ty se často objevují i u pacientů psychedelické terapie a bývají rovněž obsahem vědeckého výzkumu. Říká, že současný projekt Psionu a jeho partnerů je průnikem všech jeho dosavadních zkušeností. A také, že bez podpory Evropské unie by nevznikl.
3: Ta podpora už je jakoby v tom, že vůbec, když zveme ty odborníky, tak říkáme, že tady neděláme něco, co bychom si tady jako vymysleli, ale děláme něco, co nám prostě schválilo a podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci operačního programu Zaměstnanost plus, který má právě řešit ty problémy sociální integrace zaměstnanosti a v rámci podpory sociálních inovací. A je to spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, který jenom jako pro zajímavost je vůbec jako nejstarší z těch strukturálních fondů Evropské unie. Tak má to už nějakou úroveň, má to krytí z vrchu a je to fajn. Máme z toho radost.
2: Vít Knop přidává historický kontext. Česko má ve výzkumu psychedelik v lékařském a psychiatrickém užití dlouhou tradici. Na tu v poslední době, po nedobrovolné přestávce, která po celém světě z politického rozhodnutí trvala více než 4 desetiletí, navazuje.
1: Je dobrý zmínit, že navazujeme i na zkušenost i z Československa, kde v 60. a 70. letech psychedeliky asistovaná terapie fungovala, byť to mělo trochu jiný parametry než teďka. Tam se používal teda LSD, ale v Sadský, což je takový detašovaný pracoviště u Kosmonos, tak se podalo asi jako 3 500 lahvek, jo, zkušeností. Znamená, že my tu zkušenost máme a měli jsme, myslím, tady dost kvalifikovaný odborníky, kteří byli dost průkopníci tady v té oblasti. Můžeme jmenovat třeba Stanislava Grofa, který potom emigroval, ale je to vlastně Čech, který se tady v té oblasti dost jako zasadil o výzkum a přinesení vlastně těch látek jako do terapie. A my vlastně tady na ty lidi něčem můžeme navazovat. Není to pro nás nic vlastně novýho, jenom vlastně možná ty studie, které se dělají teďka, tak už mají jinou metodologii, už ty studie, které se dělají v 60. vlastně už by to třeba nesplňovaly ty parametry a my to teďka vlastně děláme jako něčem znova. Dřív se tomu říkalo revoluce, nějaká psychedelická, teď se tomu říká renesance, jak kdyby jsme něco znova objevovali. Přijde mi to, že už je to teďka víc tak jako na zemi, už se to vlastně hodně jako dbá vlastně na to, aby to bylo bezpečné, aby si látky dobře zkoumali a taky co vlastně funguje, co nefunguje a máme jako ohromný množství dat, který fakt jako ten efekt jako prokazujou.
2: Podle dosavadních vědeckých studií má léčba ketaminem úspěšnost až 70% a pomáhá v případech, kdy klasické léky roky i desítky let nezabíraly. Ketamin dokáže ulevit od nejtěžších příznaků v podstatě okamžitě a pozitivní efekt trvá zhruba týden. Následná terapie se pak snaží tento účinek posílit a výrazně prodloužit. Ketaminem se léčí zejména závažné rezistentní deprese. V posledních letech se ale léčba rozšiřuje i na další diagnózy, jako jsou úzkosti, poruchy příjmu potravy, posttraumatický stres nebo obsedantně kompulzivní porucha.
6: Posloucháte Zaostřeno.
2: Vrátíme se zpátky k Anetě. Pro ní projekt neznamená pouhou sociální inovaci nebo sběr výzkumných dat. Je to pro ní zkušenost, která jí změnila život.
7: Já si myslím, že jsem úplně jiný člověk.
2: V čem?
7: Nahlížím na sebe jinak a nahlížím díky tomu jinak i na jiný lidi. Naučila jsem se o sebe pečovat. Hrozně bych si přála, abych byla jako šťastná a taková jako hodně uvolněná, ale to si myslím, že vlastně nemusí být ten cíl, že ten cíl je spíš přijmout sama sebe taková, jaká jsem. No.
2: Co byste možná vzkázala sama sobě před těma mnoha lety, když vám nebylo dobře z té pozice, ve které jste teď?
7: Asi, že je tady naděje, i když ji nevidím. A nebát se říct si o pomoc, protože já jsem měla takový přesvědčení, pamatuju si, jak jsem to terapeutovi říkala na té přípravě, že už nechci nikoho potřebovat, že už to chci zvládnout sama, že už toho bylo dost. Já jsem k sobě takový přístup radikální, takže bych si asi vzkázala, že můžu potřebovat pomoc a můžu si o to pomoc říct.
2: To si nakonec napsala i do svého deníku.
7: Změněné stavy vědomí mi pomohly otevřít cestu, ale sami o sobě nestačily. Moje zranění vzniklo ve vztazích a právě proto potřebuju lidi. Mít někoho, kdo neodmítá moje prožívání, mi pomohlo přestat se odmítat. Už jsem se nepropadala zpátky do izolace a zažila jsem, jaký to je být vidět a slyšet. A strach se pomalu změnil v důvěru. Když se ke mně někdo chová laskavě, postupně začínám věřit, že si to zasloužím.
2: Takové bylo Zaostřeno, které sledovalo příběh ženy a nový model péče, který propojuje ketaminovou terapii se sociální prací. Vrátit se k němu můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas nebo v jakékoliv podcastové aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Jana Šafaříková.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Přišel za strýcem a on říká, pane děkane, dostal jsem seznam lidí, který budeme pochovávat a je tam jméno Stanislav Broj, není to váš příbuzný, jo? Tak to bylo jediný, kdy jsme věděli, kde je pochovaný.
9: Ten komunistický a nacistický režim mají vlastně zajímavě stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu a k těm obětem.
10: Tato místa se v Ďáblicích za vás žela rumem, odpadem z celého hřbitova, to bylo smetiště, takže na tom smetišti jsem jedině chodila k tomu hrobu.
11: Právě u Zdeny Mašinové není do dneška jasné, kde ty ostatky té maminky jsou, stejně jako u těch mnohých dalších.
6: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
11: Dobrý den, vítám vás u poslechu dalšího dílu z naší speciální letní série, kdy se hlasy paměti vydávají na místa paměti. Se mnou je tady zase Adam Drda. Ahoj, Adame.
9: Ahoj, dobrý den.
11: A my jsme tentokrát zamířili do Ďáblic, konkrétně na Ďáblický hřbitov. Před malinkou chvilkou jsme prošli tou vstupní branou. A já jenom úplně na úvod, protože ten hřbitov, přiznám se, je jeden z mých nejoblíbenějších. Ano, mám ráda hřbitovy. Ne, není to divný. Máš taky rád hřbitovy?
9: Není to vůbec divný, já mám taky rád hřbitovy. No rád, jsou to zajímavý místa, to jsou pro mě vody, že?
11: No, hrozně dobře se tady za mě přemýšlí, vlastně tvoří a tak všechno dohromady. Ale vraťme se zpátky k tomu Ďáblickému. Ten byl vybudován mezi lety 1912 a 1914. A to proto, že Olšany už prý byly nedostatečné. Báli se, že ta kapacita nebude prostě stačit na to další pohřbívání. A tak měl být tady vybudován hřbitov, který se původně jmenoval Nový ústřední hřbitov a dneska ho tedy známe jako Ďáblický. A my nejsme tedy podcast o umění, ale Tenhle hřbitov je vlastně unikátní v tom, ano, jak jsou tady ty kubistické prvky. A to je opravdu zajímavé. A za to, jak ten hřbitov je vlastně řešený, tak za to děčíme architektonickému návrhu architekta Vladislava Hofmana. Tak, to by bylo k tomu začátku, vlastně k tomu původu toho hřbitova. Ale my rovnou přeskočíme k tomu, co nás zajímá. A to je samozřejmě to, že tohle místo je úplně enormně spjato s takovými těmi hrůzami 20. století, co se týká samozřejmě nacistické éry a komunistické éry. A zároveň je prostě hrozně opředený různýma mýtama, legendama, nejasnostma a věcma, které možná nikdy už nezjistíme, jak byly. A do těch my se teď ponoříme.
9: Já se přiznám, že jsem některý ty mýty odhalil až třeba v posledním roce a taky jsem je sdílel. No, to je zajímavý a dostaneme se k tomu. No, pro mě ten ďáblický hřbitov, já jsem tady asi po třetí, ne tolikrát jako ty, ale je to pro mě vlastně fascinující místo tím, že je tady, pokud se nemýlím, prokázaných přes 100 identifikovaných politických vězňů komunismu a blíže neurčený teda počet lidí zavražděných za nacismu. A vlastně jako pietní místo je to, myslím, dost výjimečný. No.
12: Během svého věznění se nedozvěděla, že její matka zemřela, ale když došlo na jaře 1951 k soudu, tak její matka se tam nevyskytla a moje maminka se to dozvěděla až po propuštění z vězení, nevím přesně od koho, ale dozvěděla se, že tehdejší političtí vězni byli pohřbeni v hromadném hrobě v Ďáblicích.
8: Tam se to v těch Ďáblicích praktikovalo tak, že se vyhloubila šachta, dalo se 10 rakví, vrstva vápna a fošny. Dalších 10 rakví. Takže ty šachty obsahovaly 30 rakví. Identifikace byla taková, že prostě když se ta šachta zahrnula, přikryla, tak klacek, na tom klacku tabulka, a otec tam měl 17, takže to byla 17. šachta. A bylo jich tam celkem asi 31, těch šachet. Takže každý rok jsme tam na ten hrob chodili, dávali jsme tam kytičky, jo, svíčky a tak dále. Tak nějak postupně se tohleto nechalo na pospas, jak v pralese. Tam jsme museli prostě si prořezat cestičku, aby jsme se vůbec na to místo dostali.
10: Takže jsem jela do Ďáblic, to já tenkrát vůbec nevěděla ani kde je. A tam za úplatek hrobník mi sdělil, že byla bez rakve pochována v hrobě s 32 dětma, kteří zemřeli ženám na pankrácký věznici v té době. A protože jim chybělo, ty šachty byly po 32, takže tam dali její ostatky, že je nesmím označit, ale byl aspoň tak laskav, že mi ukázal ten plán, kde údajně měla ležet.
13: Bratra popravili, s tím jsem se nesmířila ani teď. Nadávám, kdyby to byl nevím kdo, tak budu nadávat. Jak stanu, tak nadávám ten komunitu. Takže za toho bratra pořád také jako jsem trpěla, že jim do té Ďáblic každý rok, když můžu.
11: Je pravda, že těch obětí politických procesů, těch se podařilo dokázat mnohem více. U toho nacismu tam je to mnohem víc mlhavé, protože se nedochovaly žádné záznamy. K tomu se samozřejmě tak ještě dostaneme. Ale já bych i ráda na úvod řekla, že hodně, aspoň tedy já, vycházím z publikace Michala Louče, historika Vojenského historického ústavu, který předtím, ještě když byl v Ústavu pro studium totalitních režimů, tak vydal publikaci Ďáblický hřbitov, místo paměti 2. a 3. odboje. Ta kniha vyšla v roce 2021. Takže ale samozřejmě možné, že i některé ty věci už se zase posouvají nějakým výzkumem. Ale on to docela dobře souhrně sepsal.
9: Myslím, že z té knihy vycházíme oba, pak ještě studie. Kromě teda jiných, jak jsem zjistil, bádání Zory Dvořákový a studie Michala Blaška a Aleny Šimánkový, archivářky. A ty zajímavé je, že vlastně ten výzkum začal pozdě. Že jo? Myslím, že Michal Louč tu knihu vydal někde v roce 20 nebo 21.
11: 21.
9: A je to vlastně nějaký příznačný, je to první kniha, která to nějak souhrně uchopuje, přitom je to taková větší studie. A vlastně i v ní jsou věci, které už dneska víme, že možná tak nejsou, protože Michal Houč tam například ještě s jistotou píše, že tady v Ďáblicích jsou ostatky Gabčíka, Kubiše, Opálky a vůbec těch parašutistů z období nacismu a atentátu na Heydricha. A jak jsem se díval, tak historici se dneska z části kloní k tomu, že to není příliš pravděpodobný, protože by to neodpovídalo časově a je to zajímavý. To je jeden z mýtů, že nevypadá to pravděpodobně.
11: Nevypadá to pravděpodobně, ale já ještě než pokročíme dál, tak my jsme teď tady u té centrální části, kde je kruhové čestné pohřebiště padlých. A to účastníků druhé světové války ze zahraničí a byli to jugoslávští a italští partizáni, ale také Češi, kteří bojovali na barikádách během pražského povstání. A zatímco tohleto čestné pohřebiště, tak to tady vzniklo hned po druhé světové válce a mohlo se sem chodit a nebylo to žádné tajemství, tak to, kam míříme teď, do té severní části hřbitova, tak to bylo naopak místo, o kterém se mluvit vůbec nesmělo, dělalo se, že neexistuje, a to vlastně až do sametové revoluce.
9: Možná by bylo dobrý říct k tomu, co už jsi řekla předtím, že ten hřbitov vlastně vzniknul jako normální hřbitov a taky, že měl vlastně původně funkci, všude se píše sociální hřbitov, co to znamenalo. Že? Znamenalo to tak, že tady byli pohřbíváni do šachtových hrobů nebo do hromadných hrobů. Lidi, ke kterým se nikdo nehlásil, kteří umřeli, tuláci nebo bezdomovci, sebevrazi. Byly tady pohřbívaný ostatky lidí z anatomického ústavu a z různých pitev. Myslím, že i lidi, kteří odkázali svý tělo vědeckému výzkumu. A že vlastně ten nacistický režim i ten komunistický režim, ten hřbitov, jakoby velmi specifickým způsobem zneužívá. Že? A na tom, o čem jsem mluvila teď, je to strašně vidět. Jo. Tady, jak jsem se dočetl, tak od roku 45 se pravidelně konalo pietní setkání, jaksi k uctění teda těch bojovníků z pražského povstání. O pár metrů dál bylo smetiště na místě hrobů lidí, který sem hlavně komunisti odkládali, aby se k ním nedostali jejich pozůstalí. To se asi dostaneme k tomu, proč to dělali ještě. Ale je to vlastně neuvěřitelný a je to trošku, často zmiňujeme židovský téma, ale to je trochu jak Terezín. Jako, jo, že máš na jedné straně malou pevnost a hřbitov a připomínky a pravidelné pietní akty a o pár metrů dál je ghetto, kde umřelo 30 tisíc lidí a nic, celý komunismus, nic prostě.
11: Tam ještě zajímavé k tomu využití toho hřbitova, když se vrátím na začátek, a říkalo se, že byla potřeba nového hřbitova, protože Olšany začínaly být přeplněné. Tak ale Michal Louč vlastně v té své publikaci píše, že těch 20. a za začátku 30. let ten hřbitov moc využívaný nebyl. A jak máme rádi citace, nebo já mám ráda citace, tak on tam cituje i z Lidového deníku, který v roce 1928 dokonce uvedl: zajímavou charakteristikou poměrů ve hřbitovnictví je, že velká Praha má 24 hřbitovy a z těch malé hřbitovy jsou v provozu, kdežto takový hřbitov moderního rázu, jako je Ďáblický, zarůstá trávou.
9: Ty se to vždycky připravila. Já jsem to čet, ale nevzal jsem si to sebou.
11: Ono nám to dává takový... Víš co, když to člověk čet, tak si říká, jo, jo, takže nevyužívaný, no ale šup, jsme pak v roce 1943 a tím už se dostáváme samozřejmě do té éry protektorátu, nacistické okupace, a hřbitov bohužel začne být využívaný víc, než by se nám jako Čechům možná líbilo, protože právě od srpna 43 tady nacisté začínají pohřbívat, nebo ani nevím, co tomu dá říkat pohřbívat, prostě do hromadných hrobů házet popravené odbojáře, popravené odpůrce režimu, ale samozřejmě, jak ty jsi zmiňoval, to je hrozně důležité, ten sociální hřbitov, protože tam nejsou jenom ti odpůrci režimu. A vlastně stejně to potom za komunistů, proto, a to je potom velké téma, které si asi necháme úplně na závěr, to je ta případná exhumace a tohle všechno, že tam nejsou jenom oběti, by to stěžovalo. A druhá věc, která by to určitě stěžovala, že tam kromě obětí leží také dost často pachatelé.
9: Zajímavý pro mě je, to se tě rovnou zeptám, jestli to víš, protože já jsem to moc nevyčetl nikde, nakolik je prokázaný, kolik je tady vlastně těch lidí z období nacismu. Já nevím, protože myslím, že Petr Blažek s Alenou Šimánkovou v té své studii zmiňují, že vlastně průkazných je pár takových případů, ty věci, a nechci říkat nesmysl, ale myslím, že se zakládají na ústních svědectvích a na různých výpovědích, ale dokumentace k ním moc není, je to tak?
11: Není. A já jediné, co jsem také našla, byl nějaký počet osob německé národnosti, protože musíme si zase říct, že po válce, bezprostředně po ní, se tady pohřbívají osoby německé národnosti. A je to taky taková směs. Jsou to například vojáci SS, kteří se zastřelili na jiném místě nebo byli zastřeleni, ale pak byli převezeni sem do Ďáblic. Ale jsou to také třeba osoby německé národnosti, které spáchaly sebevraždu bezprostředně v těch dnech to osvobozování z obavy o svou další budoucnost.
9: To je taková kauza, která byla v 90. letech. To člověk může trošku posloužit jako pamětník, samozřejmě s pomocí oživené paměti Černou. Že vlastně to už tady bylo pětní místo, který myslím, že v té době bylo teprve upravený politickými vězni, kteří se začali zajímat o ten hřbitov, ale bylo to z důvodu teda obětí komunismu. A měla probíhat exhumace, tehdy se psalo německých vojáků. Myslím, že se ukázalo, nebo historici nakonec přišli na to, že těch vojáků je jenom část. Tehdy se psalo asi o tisíci těl, které tady mají ležet, ale je jich tady zřejmě asi 400. Jsou to informace, které mám vyčtený, můžu se mýlit, nejsem historik, jenom mě to zajímá. A já jsem tam našel třeba případ pro mě zajímavý, protože já jsem bydlel dlouho na Újezdě, na Malý Straně, a kousek od Újezda je takzvaný židovský, dneska dětský ostrov. A jeden z těch příběhů těch mrtvých lidí tady je, že tam jacísi manželé Votavovi, což byli buď Němci nebo český kolaboranti, to už jsem nedohledal, spáchali sebevraždu svítiplynem na konci nacismu a byli zakopaní u toho dětského ostrova a v roce, myslím, 46 byli vyhrabáni a pohřbeni tady v Ďáblicích. To je jeden z příběhů, který mě zaujal, protože na ten dětský ostrov chodím v podstatě celý život a nikde jsem to nevěděl.
11: Teď jsme mluvili o těch německých občanech, německých vojácích, kteří tady jsou, ale myslím, že by posluchače mohli zajímat, že v těch hromadných hrobech jsou ale také ostatky někdejšího státního ministra pro protektora Čechy a Morava Karla Hermana Franka. Mimochodem, pokud jste ještě neslyšeli náš podcast Katka H. Frank, teď si ho tady takhle drobně odpromuju, Adam mi to promine, ale jsou tam také třeba ostatky Haralda Wiesmana, což byl šéf kladenského gestapa, který se podílel na vypálení lidic.
9: No, těch problematických lidí, těch gestapáků je tu víc. Emanuel Moravec, pokud jsem se dočetl, o kterém jsme dělali Hlasy paměti, tak byl pohřbený. A tím se taky dostáváme ke způsobu toho pohřbívání. Byl pohřbený v rakvi s nějakým SS-manem a dvěma německýma dětma. A možná je chvíle říct, jako jak to pohřbívání vypadalo, že? Protože přinejmenším v těch částech, kde jsou ty šachtové hroby, taky aby si člověk udělal představu, jak to vlastně vypadá, tak těch hrobů šachtových je přes 60, někde se uvádí 72, někde 69, řekněme, že doložených jich je přes 60. A ta šachta má 4 podlaží a v každém tom podlaží je 10 jako rakví, pohřbívalo se do rakví, a přičemž v té rakvi nutně nebyly tam jedny ostatky. Přidávaly se, když to byly dětské těla, bylo jich tam víc, přidávaly se ostatky z těch anatomických ústavů. A ty odhady zase, ono se vlastně neví přesně, kolik je tam těl v těch šachtových hrobech. A říkám-li to dobře, mnohokrát jsme zmiňovali Michala Louče, on tam nejvyšší odhad uvádí 20 000 ostatků. Z toho zase plyne, jak vlastně málo víme o tom, kdo tam jako leží v těch hrobech.
11: Jsem tě chtěla doplnit, že ten údaj těch 20 000 osob je od archeologa Jana Havrdy, abychom to měli přesně, ale přesně tak, neví se, kolik jich tam je, kdo tam je. Musíme si uvědomit, že už je to víc jak 80 let od těch prvních obětí, brzy to bude 80 let od těch druhých obětí, tím myslím nacistického a komunistického režimu. Byly pohřbíváni, jak jsi říkal, v dřevěných bednách, pracuje nějak čas. Takže tam vlastně teď momentálně asi ti pachatelé, oběti, ale i v úvozovkách obyčejní lidé, kteří zemřeli a byli tam uloženi, tak jsou tam teď promícháni tak nějak dohromady.
9: Ještě k té druhé světové válce, k té nacistické okupaci, ono totiž taky mluvit o těch hrdinech protinacistického odboje je potřeba v tom kontextu, že některé ty oběti komunistické justice, některé ty zavraždění lidi komunistickým režimem, to jsou taky lidi z protinacistického odboje. Bych měl zmínit poslední případ, byla exhumována 3 těla, která by měla patřit členům skupiny Praha Žatec. Nebudu tady rozebírat, co byla skupina Praha Žatec, ale byli to lidé obvinění z vojenské přípravy protikomunistického povstání v roce 49. Karel Sábela, Miroslav Jebavý a Vilém Sok. A to jsou důstojníci prostě zahraniční armády, to jsou vojáci. Čili je to tak, jaký jsou dějiny 20. století. Spousta obětí komunismu jsou zároveň bojovníci proti nacismu.
11: To si myslím, že je hrozně důležité, aby zaznělo. A uzavřeme tady tu kapitolu Ďáblice a druhá světová válka zase takovou legendou nebo mýtem, chceš?
9: No.
11: Protože údajně podle bádání Jaroslava Čvančary tady v těch letech 42 a 45 byly ve fingovaném hrobě číslo 135-8 římská 4 ukryty části výstroje, tedy padákové postroje, kombinézy, polní lopatky, a to všechno patřilo parašutistům ze skupiny Anthropoid.
9: Já jsem si to vzpomněl taky, jak to začal říkat, bylo to sem dovezený v pohřebním voze.
11: Přesně tak, jak tajně. Měly být odvezeni tajně parašutisté, ale už se to nestihlo. Takže od parašutistů teď se posuneme malinko dál, ale vlastně v časově ani ne o tolik, jenom o pár let. 48 samozřejmě přichází komunistický puč, komunistická diktatura. A my jsme přišli k místu, kde jednak byly teda pohřbívány ty oběti za nacismu, ale zároveň i za komunismu. A to jsme tedy v severní části hřbitova Ďáblického.
9: Je vlastně zajímavý, a to je věc, kterou stojí za to připomínat, že než se dostaneme k tomu, kdo tu třeba leží a co se tady dělo, tak že je asi zajímavý a důležitý říct, že ten komunistický a nacistický režim mají vlastně zajímavě stejný přístup, naprosto lhostejný k individuálnímu osudu a k těm obětem. Že jo? A projevuje se to jednak tím, že samozřejmě ty těla nevydali příbuzným, protože to je nezajímalo, a zohledňovali takové věci jako propagandu. A jenom rovnou řeknu, proč sem vlastně komunisti pohřbívali ty oběti. Bylo, že jak se asi dá odhadnout a doložit, myslím, že ani ne tak proto, aby maskovali své zločiny, ale spíš proto, že se obávali, že jakmile tyhle lidi budou mít hroby, takže se to stane ty hroby místem nějaký manifestace protikomunistického naladění. Ovšem pro tyhle ty obludní lidi manifestací bylo to, že někdo by přišel a položil na ten hrob květinu. Jo. A je to vlastně, když potom znáš ty příběhy těch pozůstalých, jak z doby nacismu, tak z doby komunismu, tak ta bezohlednost je jako neuvěřitelná.
11: Od roku 48 do roku 68 bylo v Československu popraveno nějakých 414 osob. A teď se to trošku liší, ta čísla, ale většina historiků se shoduje na tom, ačkoliv nebudu říkat ta konkrétní,
9: z politických důvodů
11: jich bylo z tohoto počtu více jak polovina, ale nebylo jich se již 400, ale a říkám, teď se to liší. Zároveň jsou ale i jako vysoké odhady počtu osob, které zemřely ve vazbě nebo ve výkonu trestu, což se asi jednalo o tisíce lidí.
9: Ty příběhy jsou strašně rozmanitý a zajímavý. Já právě jsem chtěl jenom říct, že pokud citujeme Michala Louče právem, ta kniha je pěkná, když už v ní spousta věcí neplatí, ale podle té studie Petra Blaška a Leny Šimánkový, ta to zase zpřesňuje a tam jsou dost přesně napsaný ty doložitelný případy, kdo jsem byl kdy převezen z Pankráce nebo kolik to bylo obětí. A je tam spousta zajímavých otázek. Já jsem vlastně úplně nepochopil, protože ty oběti komunistického násilí se spalovaly, že jo, většinou. Proč se v některých případech vozili pohřbít do Ďáblic, není úplně asi podle mě jasný. Vysvětluje se to tím, že to byli ty lidi stejně jako z období nacismu, který byli pitvaný, ale nevím proč vlastně, žádný historik na to myslím moc neodpovídá. A ještě k tomu jako složitýmu hledání těch hrobů, tam je asi dobrý říct, že nejznámější asi exhumace, že jo, která tady proběhla oběti komunistický zvůle, tak je pater Toufar. Díky asi péči Miloše Doležala a neteře otce Toufara, která už v 60. letech se o to zajímala, o ten případ, a chtěla zjistit, kde je jeho hrob, že Toufar si přál být pohřbený v Čihošti. A v důsledku té péče to v 60. letech vyšetřovala státní bezpečnost. Ten příslušník STB, který to vyšetřoval, si ofotil jednu stránku z polohová kniha, nebo jak se to jmenuje, z dokumentace tady Ďáblický. A ta se zachovala ve spise. Ale pak tady došlo k nějakému záhadnému požáru, snad na konci 60. let, 68. Není k tomu zase podle Michala Louče, teda, abychom na něj zase odkázali, není k tomu dost jasná dokumentace, ale každopádně schořily ty knihy, teď se našla nějaká indexová kniha, která do toho vnáší trochu jasno. A já to říkám jenom kvůli tomu, jak obtížný je zjistit, kdo leží kde. No,
11: ono u toho Josefa Toufara tam přesně pomohlo tohleto, že zaprvé, i když ho ukládali, tak si načrtli, měli náčrtek toho, kam ho dávají. To potom pomohlo v tom 68. při tom vyšetřování, a to potom pomohlo v roce 2014 vyzvednout ostatky pátera Toufara a pohřbít je tady v Číhošti. Bohužel to byla vlastně taková výjimka, protože, jak si říkal, jak schořily indexové knihy, tak nikdo neví, kde přesně ty oběti ležely. A přestože třeba pozůstalí některých těch obětí přicházeli celé ty roky tajně, často i sledování tady potom státní bezpečností, a dávali sem nějaké pomníčky na místa, kde třeba měli údaje, ať už od hrobníka, nebo někde tajně získané, nebo kde se domnívali, že ten jejich příbuzný nebo přítel leží, tak na to jsem potom taky narazila, že ale jak to tady byla taková džungle, nikdo se o to nestaral, bylo to tady naprosto v dezolátním stavu, taky ty pomníčky se tak různě jako posouvaly.
9: No to bychom asi měli říct tohleto, protože to je důležitý, že jo? Protože ten komunistický aparát odmítal cokoliv sdělit, tak ty lidi byli naprosto odkázaný na různý svědectví. Hodně svědectví pocházelo od hrobníka, který se jmenoval, myslím, Křáp, Jaroslav Křáp. A To je příběh Zdeny Mašínové, když v roce 56 v podstatě umučili její těžce nemocnou matku, která umřela na rakovinu, tak odmítli říct rodině, že to fakt byla nenávist až za hrob, že kam byla Zdena Mašínová starší pohřbená. Zdena Mašínová mladší pátrala, potom chodila od čerta k ďáblu, byla ve věznici, byla na nějaký služebně SMB, nebudu vyjmenovávat kde, až se dostala do Ďáblic. A tady jí bylo řečeno, myslím, že tím hrobníkem, ona se to tak aspoň pamatovala, že její matka je v šachtě to a to číslo a že s ní tam bylo pohřbeno nějakých asi 32 dalších ostatků. A Zdena Mašínová nic jiného nevěděla, takže chodila k tomu místu, pak se tam ještě objevila cedulka na památku Pepička Baumruka, mrtvého dítěte. A ona chodila celý léta k tomu místu a když potom se konečně domohla, to je taky součást toho šíleného příběhu, po desítkách let od pádu komunismu, když se teda domohla nějaký exhumace, tak se zjistilo, že v tom označeném hrobě Zdena Mašínová starší není. Ona pravděpodobně někde je v Ďáblicích tady to tělo, ale tam nebyla. No.
11: A právě u Zdeny Mašínové není do dneška jasné, kde ty ostatky té maminky jsou, stejně jako u těch mnohých dalších. Ale ty jsi tam, a mně se líbilo, jak jsi to tak hezky řekl, tajemně schválně, protože mi chceš nahrát na ten bonus, ale ano, on jí řekl, že tam je 32 ostatků, 32 dětí. No a to potom možná byla i taková indicie k dalšímu výzkumu, který se týkal právě dětí pohřbených tady v Ďáblicích, ale to my probereme už v bonusu.
9: Já bych možná ještě taky řekl něco jenom úplně nakonec, minutovýho, že taky v tom bonusu bychom se asi měli dotknout toho, jak se vlastně tady s tím bytovem zacházelo, že i v polistopadové době taky je to součást toho příběhu.
11: A taky se určitě zamyslíme vlastně nad tím tématem, které vždycky jednou za čas tak jako pohne českou společností, jestli exhumovat nebo neexhumovat ty ostatky, které tady leží. Tak, ale to už se na vás budeme těšit v bonusu a teď se loučí Lucie Korcová.
9: A Adam Drda se loučí, tak též děkujeme.
6: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
2: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. 22-letá žena nasedla v létě 1973 do nákladního auta a vjela do lidí čekajících na tramvaj.
14: Mám-li se stručně vyjádřit k mým konkrétním úmyslům, odpovídám, že jsem chtěla zavinit smrt více lidí použitím dopravního prostředku. Nijak toho nelituji.
2: Hepnarová se mstila společnosti a výsledkem bylo 8 mrtvých.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Archiv Plus.
15: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
16: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
17: Mozek!
16: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
17: Mozek je lepší!
16: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
18: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
16: Ano, slyšíte z plna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
18: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
15: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Babyfree, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
19: A jak by teda probíhal ten odvoz?
20: No, že bychom prostě... Kolik? Říkáte, že vyjíždíte ve dvě v noci, jo? Hmm. Ve dvě v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondák je zase převzal, že jo?
19: Že já tam vidím teda čuju nějakou levou.
20: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
19: A jaký peníze máte na mysli?
20: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
19: Je to lákavý, no.
20: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
19: Jsou to tady nějaký obrovský peníze.
20: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostali ty děti přes hranice.
15: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
6: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Pro a proti.
21: Cenové stropy na benzín a naftu po 3 měsících končí. Vláda rozhodla, že od pondělka se ceny pohonných hmot budou opět řídit jen trhem. S koncem regulace navíc u nafty končí i daňová úleva. Spotřební daň se vrátí na původní úroveň. Zafungovala opatření tak, jak vláda slibovala? Pomohla řidičům, nebo by ceny klesly sami i bez regulace? Zeptám se předsedy představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka a generálního tajemníka Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Vojtěcha Hromíře.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Čína v červnu zadržela českého občana. Zůstává ve vazbě. Stíhačky NATO zachytily nad Baltským mořem další ruské vojenské letouny. Fotbalisté Argentiny zabojují o postup do finále mistrovství světa proti Anglii. A počasí čtvrtek bude oblačný až polojasný, postupně s přeháňkami a teploty zítra až 30 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Teď má být ve vazbě, ale není jasné, z čeho je obviněný.
22: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
23: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s nímž jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
22: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Radiožurnál.
15: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup na pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Polské letouny zachytily nad Baltským mořem dvojici ruských stíhaček Suchoj. Na sociální síti X to oznámil ministr obrany. Jde o druhý podobný incident v tomto týdnu. Včera se nad Baltským mořem asi 30 km od Ústky pohyboval ruský průzkumný letoun Iljušina.
24: Polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš na sociální síť X napsal, že ruské stíhačky se nepřiblížily k polskému vzdušnému prostoru. Podle ministra se ale pokoušeli pozorovat koordinační cvičení polských systémů protivzdušné obrany nad Baltským mořem. K ruským stíhačkám vystartovaly ze základny v Malborku 2 polské letouny. Od začátku roku Polsko registruje přibližně 10 takových incidentů.
25: To ukazuje, že Ruská federace celou dobu vede hybridní válku, provádí průzkum, je nepřátelská
0: přátelsky naladěná vůči všem členským zemím Severoatlantické aliance.
24: Řekl ministr Košiňák Kamiš včera, poté, co se nad mezinárodními vodami pohyboval ruský průzkumný letoun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Začal hudební festival Colors of Ostrava. Dnes večer bude hlavní kapelou americké hudební duo 21 Pilots. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem čtyřdenní akce. Nabídne živé rozhovory Libora Boučka a Petra Krále i vystoupení hudebníků. Letos festival postavil na hlavní pódia novou techniku s lepším zvukem. Díky speciálním basovým bednám by se měl taky zvuk méně šířit mimo areál festivalu v Dolních Vítkovicích, jak popisuje technický ředitel Colors of Ostrava Josef Ženíček.
3: Letos se používají nové basovky, jsou skoro dvojnásobný než byly, aby se přenesl ten výkon toho umělce jako dokonale na ty návštěvníky, ale zároveň, aby jsme limitovali vlastně ten nechtěný zvuk. To, co se šíří do okolí nekontrolovaně a může to ovlivňovat i třeba, dejme tomu, obydlí.
4: Úřadující mistři světa z Argentiny nastoupili na světovém šampionátu k semifinále proti Anglii. Zápas se hraje v Atlantě a přímý přenos na Radiožurnálu Sport komentuje Lukáš Michalík.
5: Čtvrtá minuta Anglie, Argentina zatím 0-0. Angličané mají v sestavě oproti vítěznému čtvrtfinále s Norskem tři změny. Konca O'Reilly a Madueke jsou jen mezi náhradníky. Místo nich nastoupili James Spence a Rogers. Argentina ve čtvrtfinále zdolala Švýcarsko 3-1 po prodloužení a v argentinské sestavě je jediná změna. Místo Paula nastoupil v základu Simeone. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí 13. května utkání pod širým nebem. Domácí Německo se v něm střetne se Švýcarskem na fotbalovém stadionu Schalke.
25: Kolony na dálnici D1 v Brně a na Pražském okruhu. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se vytvořila kolona. Mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu kilometry 194 až 196. Ve stávajícím omezení rovnají svodidla a jede se jedním pruhem. Aktuální zdržení v místě 5 až 10 minut. Na Pražském okruhu východní části se pohybuje údržba. Teď ve směru z Černého mostu na Barandovský jsou za sjezdem na dálnici do Hradce Králové zhruba mezi kilometry 61 až 62 mají zavřený jeden pruh a tvoří se kilometrová kolona zdržení kolem 5 minut. Silnice 15 z Litoměřic do Zahrádek a České Lípy je neprůjezdná. Uzavírka je za Úštěkem u obce Lukov. Vyprošťují tam návěse nákladního auta. A na silnici 164 na výjezdu z Kunžaku do Jindřichova Hradce čekejte omezený průjezd. U nehody motorky zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme nejdřív oblačno až polojasno, postupně se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 32. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: na které už jsme zapomněli. Na to všechno jsem se Petra Nováčka ptal. Dobrý poslech přeje David Hertl. Petře, vítám vás, hezký den.
1: Já také přeju hezký den posluchačům, ba i večer, pokud je to v opakování.
0: Chceme se bavit dneska o 90. letech a já si hned na začátku vzpomínám na takovou tu skoro dnes se říká ikonickou událost, na volbu Václava Havla prezidentem. To přece byla z velké části záležitost, kterou hodně tak nějak v zákulisí vyjednal pozdější premiér Marián Čalfa. Petře, víte něco o tom, jestli to opravdu bylo, řekněme, z dobré vůle, jestli to byla Čalfova snaha zkrátka pomoci těm událostem, anebo, jak se občas někde říká nebo i píše, byl to nějaký kalkul, slíbili si něco navzájem?
1: Já jsem nabyl blízkého vztahu k panu prezidentovi až o něco později, a totéž k Mariánu Čalfovi. Jsem za to vděčný i za to, že znám Mariána Čalfu, protože to je podle mě moudrý člověk, kterého dějiny ještě docení. Víte, oni s ním zúčtovali, že se překabátil bývalý komunista, ale nejspíš díky němu se to povedlo z Václava Havla udělat předposledního prosince prezidenta republiky. Já si myslím, že předběžné dohody mezi nimi nabyly. To je známá věc. Nastal problém, že teda Národci, Občanské fórum, rozdávali se takové ty nálepky, odznáčky, všude na plakátech byl Havel v tom svém černém svetru a s tím logem známým, s tím sluníčkem. Ale Občanské fórum mělo strach, dokonce ani to nevědělo celé. Prostě oni ho schovali u Jošky Skálníka, výtvarníka na Vinohradech v ateliéru, protože se opravdu báli, aby nepřišel k nějaké úhoně. Nezapomeňte, že v té době ještě původní federální minister vnitra existoval, že armáda čekala, jestli dostane pokyn vyrazit na Prahu a tak dále. No a to spojení zařizovalo venka s tím ateliérem jenom strašně málo lidí a jedním z nich byl Petr Pithart, který, když to pořád k ničemu nevedlo, jak to teda s tím Havlem udělat, protože pan profesor Jičínský říkal, no to se nedá úředně zařídit dřív, než že toho Havla budeme volit někdy v lednu, v únoru, to prostě nejde. A oni se báli, občanští foristé, že do té doby to neudrží, že to někdo s prominutím práskne, doby se s tím Havlem přihodí. A tehdy nějakými kanály vyšlo ve známost, tedy v tom ateliéru, že by se chtěl s panem budoucím prezidentem sejít Marián Čalfa. Pokud se pamatuju, tak tu schůzku zprostředkoval Petr Pithart, který ho přivedl. A tam to tenkrát dopadlo tak, že Marián Čalfa jako člověk, který dělal Adamcovi vládě ministra nejdřív bez portfeje a pak měl starosti legislativu a který mimochodem věděl, jak to udělat, aby na jedné straně zajásal lid a na druhé straně, aby z toho vylezlo z toho procedury prezident republiky a všecko to bylo ústavní. To byl velký kumš. Nezapomeňme, že ti, kteří přišli 17. listopadu, tak ty to nevěděli, to byli amatéři. A Čalfa se jim dal k dispozici, že to zařídí, no a skutečně to zařídil, takže se ta prezidentská volba stihla toho 30. prosince 1989. Já jsem je, dovolím si říct, si oba později velmi dobře znal, tak si myslím, že nějaký výměný obchod na začátku, helejte se, když tohle zařídíte, bude premiérem, tam nebyl. Ale evidentně se ukázalo, že ten Marián Čalfa, takto právník, šikovný, je prostě schopný člověk a že nikdo jiný to asi nezařídí. A tak padla volba, nejednoduchá, na Mariána Čalfu. Byla část v Občanském fóru, kteří mu nemohli zapomenout, že to je komunista, říkali, to je překabátěný komunista. Ale pak byli jiní, kteří, abych tak řekl, byli rozumnější a šlo jim hlavně o tu věc, abychom měli prezidenta. No a to Marián Čalfa zvládl. Nikdy nikomu neřekl přesně jak, ale je evidentní, že zatlačil na komunistické poslance ve federálním shromáždění, které nevím, co jim slíbil, to neví nikdo, ale nějakým způsobem spacifikoval do té míry, že proti Havlovi v té prezidentské volbě nehlasoval vůbec nikdo. Bylo tam pár zdržení se, ale jinak ta volba prošla úplně překvapivě.

0: Vánoce.
1: Hned potom začíná leden, únor, březen 1990 takovéto období, kdy se formují nové politické strany. Některé z nich už samozřejmě existovaly od prosince 89. Petře, vy jste mi jednou říkal, na kolika sjezdech politických stran jste byl, a já už to číslo zapomněl, kolik jich bylo?
0: Na 240.
1: 240.
0: No, to je se absolutně rekordman, na to jsem pyšný. A mimochodem, to už moje manželka byla léta po smrti, když mě sem tam ještě dali nějakou tu cenu, tak jsem jí děkoval, že bez ní bych to nedokázal, protože k tomuhle tomu musíte mít zázemí. Když prostě 32 týdnů v roce máte pracovní víkend a v pátek odjíždíte, a nevím, já jsem jezdil i na Slovensku a příští pátek zase jinam, to musíte mít hodně pevné zázemí, já jsem ho měl díky milence. Já vám jsem zažil start té procedury, to byla doslova legrace. U obecního domu 2 v Praze, je na náměstí Republiky, sídlil civilně správný úsek ministerstva vnitra, který vedl pan inženýr Hennig. Mnozí z nás si ještě pamatují, protože on pak byl hlavou všech mnohých voleb. Měl na starosti provedení voleb, vždycky to bylo v pořádku. Já jsem to tam zažil, to bylo v únoru roku 1990. Dva víkendy na to byly vyhrazeny a přípravné výbory politických stran, nově vznikajících politických stran, přinášely panu doktoru Hennigovi dokumenty potřebné k registraci té strany. Červený koberec, po něm vždycky šli 3-4 pánové, většinou jen pánové. Jeden držel takové desky, pokud možno safiánové, a přišli k tomu pan doktor Hennig je přivítal, a my jsme ty a ty, my bychom chtěli založit stranu takovou pomakou. Museli předložit návrh stanov, museli předložit návrh politického programu a museli předložit seznam členů, kteří za tu stranu mohou jednat. To všechno bylo provizorní, protože pan doktor Hennig to převzal a takhle vám jsem jich viděl, tuším 82 již takrát bylo těch stran, které požádali o registraci. Mimochodem byly některé strany, které jim byla jenom potvrzena registrace, a to byly komunisté, lidovci, socialisté, na Slovensku strana Slobody, teď jsem někoho možná vynechal, ale byly to ty předlistopadové politické strany. Ty je nemuseli žádat, oni si jeli dál. No a takhle jsem viděl ty dva víkendy, sobota, neděle, a někdy vám to bylo kuriozní. Ono to bylo třeba přišly tři zájemně konkurenční týmy, všechny chtěli založit zemědělskou stranu v nějaké podobě, protože oni říkali, oni určitě budou navazovat na Antonína Švehlu, toho známého politika první republiky, dlouhou dobu předsedu agrární strany. Pak jich bylo několik, kteří zase chtěli obnovit národní demokracii. Dokonce se pamatuju na jednoho z těch pánů předsedů přípravného výboru, který vykládal o tom, že oni se stoupili s kolegy do Kramářovy hrobky, aby na ně padlo to fluidum. Takže to dneska by asi takhle nefungovalo. Prostě ty strany defilovaly před panem ředitelem Hennigem, ten převzal příslušné dokumenty, ministerstvo vnitra to prohlédlo, a když to bylo v pořádku, tak je zaregistrovalo, když to nebylo v pořádku, tak museli něco doplnit. Tenkrát se to nevracelo, nepamatuju si, že by byl někdo jasně odmítnut. Na Slovensku těch stran bylo dalších ještě 40, které vznikly, takže to byla žeň. A byla obrovská diskuse tenkrát co s tolika stranami a jestli by se to nemělo hned v prvních volbách nějak probrat, nějakým vhodným volebním systémem, třeba většinovým volebním systémem, první na pásce, tam tohoto. Já jsem tenkrát patřil mezi ty snílky a novináře, kteří psali o tom, že ne, že by se tomu měl nechat přirozený průběh, ať se ty strany sami vytřídí. A ono to pak nakonec dopadlo a není náhodou, že už od poloviny 90. let jsme měli v parlamentu, poslanecké sněmovně, nejvýše 7-8 politických stran zastoupených v té sněmovně. Víc jich nebylo nikdy, to opravdu zredukovali život.
1: První červnový víkend 1990 to byly ty první svobodné volby. První svobodné volby měly také první velký politický skandál, tu slavnou kauzu Josefa Bartončíka. Jan Ruml to tehdy oznamoval v televizi poměrně jako téměř tragickým hlasem. Vnímal jste to jako, že to je nějaká naprosto zásadní událost, která by mohla ohrozit tu velmi, velmi mladou, téměř kojeneckou demokracii?
0: Já jsem byl tenkrát shodou okolností zapsán u ústřední volební komise. Zasadali jsme v tom známém pakulu Paláci kultury a tam každou chvíli nám někdo něco moudrého přišel říci. A vedle mě seděla významná novinářka z Lidové demokracie, kterou já jsem znal, protože jsme spolu bojovali za netradiční energetické zdroje prostřednictvím našeho společného známého na úřadu vlády. A když to tenkrát Honza Ruml vyhlásil tím tragickým hlasem, že teda ten pan Bartočík nesplnil to, co slíbil a neodstoupil sám, takže on musí říct, že dvakrát byl kontaktován komunistickou STB a získán ke spolupráci, tak ta chudá holka se na mě otočila a říkala mi: Petře, myslíš si, že to bude mít nějaký dopad na volby? A já jsem říkal: Liduško, to ví, že jo, samozřejmě. No, mělo to dopad na volby, a ne okamžitý. Lidovci dostali nějak, jestli se pamatuju, kolem 9%.
1: Ano.
0: Ale samozřejmě to byl škraloup na Lidové straně, která se v tom plácala. On, pan doktor Bartončík, byl strašně milý člověk. On vždycky, když přijel z té Moravy do toho pražského sekretariátu, tak děvčata, tak jak jste se měli o víkendu a co jste robili a tak to vykládali, to milovali tam. No jo, jenomže tohle opravdu se ukázalo, že bylo prostě takhle. Honza Ruml jako ministr vnitra to věděl s určitým předstihem a šel za panem prezidentem Havalem, který se chystal odjet služebně, teda na návštěvu do Moskvy. A byla taková dohoda, že pan doktor Bartončík odstoupí ještě před volbou. Ale on to nesplnil. A té volby se zúčastnil. No a proto Honza Ruml udělal to, co udělal, že se postavil před televizní kameru a řekl, jak to je. Lidovci mu strašně jaksi vyčítali tenhle ten krok a řekl, že daleko sále ovlivnil všecko a tohle a tamto, že jo. No nakonec se ukázalo, že pan doktor Bartončík se jim opravdu upsal a skončilo to tím, že já zavzpomínám, já to zkusím, 30. září 1991 se stal předsedou Lidové strany Josef Lux na Ždářském sjezdu. Ale když jsme šli na ten sjezd, tak ještě u dveří mě vítali děti pana Bartončíka, on mě rozvětenou rodinu, ti tam zajišťovali jakýsi servis. To byli milí lidi, no, ale tenhle škraloup měli, takže tu stranu pak převzal Josef Lux a ubíralo se to všechno už trošku jinými cestami.
1: Už jsme tady říkali, že těch politických stran vzniklo opravdu hodně, tak já teď, Petře, zkusím vám tak jako nahazovat názvy a schválit, co se vám bude vybavovat, když se řekne třeba republikáni, SPR, RSČ, vzpomínáte?
0: No, víte co, se mi bude vybavovat, já s tou nechci dělat humorný večer, ale nebo odpoledne, ale mně se vybavuje nabídka čerstvých angreštů od pana doktora Sládka.
1: Z vlastní zahrádky vám nabízel?
0: No jo, já jsem s ním chtěl udělat rozhovor, to jsem ještě tenkrát, prosím, pracoval v Zemědělských novinách, to byly noviny takzvaného druhého řádu, se jim říkalo. Takže tam taky bylo ukryta spousta lidí, kádrově vladných, se byl i já. A já jsem tam tak obcházel, objížděl ty politické strany, říkal jsem, no ale tady je ten energický pan doktor, s tím bych měl promluvit. No tak jsem ho vyhledal, mě pozval k ním domů, to bylo prosím v Bubenči, taková obytná vila bych to nazval. Přišel jsem k němu, to bylo zajímavé. Otevřel mi a říkal, vidíte to? Já jsem říkal, no nějak se u vás seká. A on říkal, no to předělávají elektriku. A to si představte, že ji přišli předělávat přesně, když jsem se stal předsedou SPRSČ. Myslíte si, že jsem blázen? No to víte, že jsem jim zakázal přístup do našeho bytu. To by tak hrálo, aby při té rekonstrukci elektriky mi tam zrovna natáhli štěnice.
1: Takhle to vnímal.
0: No jo, byl bělej ostražitej. No a pak jsme si povídali, jsme vstoupili do dveří, tak jeho manželka, takto kantorka na Vysoké škole zemědělské, pravila, když mě představil pan doktor, Ježíšmarja, Mirku, to zase bude ostuda. A on říkal, ne, tohle je hodnej pan novinář. Tak jsme popovídali si normálně, až poté, že jsem odcházel, tak on říkal, nechcete si tady vzít angreš čerstvý a tak, jo. A já si říkal, pane, který vy máte zahrádku, já to vím. A teď jsem mu řekl, kde, jo.
2: Říkal, jak to víte?
0: Já jsem říkal, v tom nejsou žádné výzvědné služby. Vedle vás si mají XY, to byl syn mého nejlepšího kamaráda, s kterým jsme taky psali historika. A obě ty paní se bavili přes plot o zahrádce, takže se znali. Tak jsme si to vyjasnili. No ale nikdy jsem nebyl na jejich sjezdu, protože to většinou organizoval tajemný strany pan Jiří Vik. A bývalo to tak, že tam byli vpuštěni třeba dva novináři, jim blízcí, ale jinak my ostatní jsme museli zůstat stát před dveřma a čekat, jestli někdo vyleze a něco nám řekne. Takže to byla taková stena nekomunikativní. Oni sbírali ty voliče, dělávali srazy třeba na Letánském náměstí a tam provolávali, že vládu je třeba hodit do Vltavy, jako jeho věci. Jo. No měli takový poněkud divoký elektorát, když pan doktor Sládek byl mimochodem velmi vzdělaný člověk, znající několik jazyků a tak, ale přesně pochopil, kde je ta mezera, kde se ti voliči dají sehnat. Oni pak dostávali až do roku 98 kolem 8% hlasů. No a on teda chtěl hodit Česko do Vltavy, to se jim nepovedlo, ale byli takovým čertíkem až čertem české politické scény a nasávali do sebe takové podivné radikální elementy. Ten pan poslanec Vik, ten byl dokonce zbaven imunity v roce 95, protože rozšířil leták, který jakoby napodoboval sdělení vlády Spolkové republiky Němcům a mělo to vytvořit dojem, že se u nás budou vracet majetky bývalých sudeckých Němců. Tak byl za to pohnán k odpovědnosti, trestně stíhán v roce 95, ale přišly volby v roce 96, takže on byl znovu zvolen a tím měl imunitu. Podruhé to šlo do poslanecké sněmovny a tentokrát už ho mandátu nezbavila.
1: Takovým zajímavým subjektem politickým v té době, na začátku 90. let, byly moravské, nebo také se říkalo moravistické strany. Jakoby nestačilo, že republika měla ten problém Češi, Slováci, tak ještě Moravané do toho. Jak jste tohle vnímal?
0: Já chci být opatrný, já mám Moravu velmi rád a měl jsem tam moc přátel a taky přízeň blízkou. Navíc jedna naše bývalá kolegyně, která pracovala v rozhlasu brněnském, tak ta vždycky říkala, pamatuj si, kdo nebyl v Brně, nezná svět. Já jsem se tak usmíval a on říkala, ne, oni si to vážně myslí. Já už dávno vím, že my Pražáci nerozumíme Brňákům a Moravanům. My jsme méně vzrušiví, jsme chladnější a tak dále. Já to říkám s tím úvodem, protože těch moralistických stran bylo několik. Ta největší byla Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro moravu a Slezsko. V jejím čele byl doktor práv Jan Krčer. To byl velmi zdvořilý člověk, který se pokoušel osekat krajnosti takového toho moravismu, nevím, řeknu, co to bylo. A byl to takový liberálně centristický politik. Ono to pak několikrát změnilo název, ale to gro zůstávalo dlouho stejné. To byla ta jedna část, ale pak byla druhá část a ta se taky jmenovala různě. Hlavní byla Moravská národní strana, v jejím čele byl Ivan Dřímal. Byl jsem pyšný na to, že na jedné tiskové konferenci mě najednou vyzval, abych povstal, kývnul hlavou, vyskočil jeden člen předsednictva, co si mu přinesl. Pan Dřímal mě povolal předsednickému stolu a předal mi moravskou orlici jako dík za to, že informuju o moravských problémech objektivně. Pak jsem je ovšem nějak zlítil, protože na přespříští tiskovce mě zase vyzval, abych to vyznamenání jim vrátil. Tam byl spor, my to Češi nepochopíme. Některé ty moravistické strany, Petr se jmenoval i jinak, Moravané, CZ a tak dále, tak ti, to byli takový nešťastníci. Oni v době ti moravisté, když se schylovalo k rozdělení Československa na dva samostatné státy, tak jejich poslanci v České národní radě začali vystupovat s tím, že ale pozor, že by teda ne Česká republika a Slovensko, ale Československo, ale jako trojčlenná federace. A že by to mělo být Česko, Moravsko a Slezsko a Slovensko. Oni proto měli dokonce, říkali, že důkaz, říkali, že opodstatněný výzkumem nějakého pracoviště na Masarykově univerzitě, totiž, že Moravané jsou samostatným národem, neb mají jinak tvarovanou a trošku jinak umístěnou patní kůstku. My to brali v Čechách na velkou váhu, ale oni na tom lpěli, dokonce na to téma uspořádali cosi jako lidové hlasování, z kterého mělo vyplynout, že prostě Morava chce vlastní, ale pozor, i právní subjektivitu. Takže to nebyla vůbec legrace, protože když se ta politika polarizovala na českou a slovenskou a byla všelijaká ta jednání národních rad české a slovenské o tom, teda jak to bude s tou republikou, tak oni do toho zasadili tenhle ten klín, že ne česká a slovenská záležitost, ale o to ještě moravská. Někdy to bylo tak přehnané, ty jejich pohledy na věc. Pamatuju se na poslance Bílého, který když šel, to byla ještě Česká národní rada, České národní radě k mikrofonu začal řečnit, tak polovina sálu odešla. Takže to zase nebyla taková legrace, ale jinak jejich politický vliv byl minimální. Pokud se pamatuju, asi dvakrát nebo třikrát se umístili ve volbách do zastupitelstva města Brna. 2-3 zástupce měli, ale po roce 92 se v poslanecké sněmovně nijak neuplatili, přestože se několikrát přejmenovali a přetvořili a tak dále.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Vy jste zmínil rok 1992, to byly tedy další volby, druhé po těch prvních svobodných. Mě tam zaujalo, že komunisté tehdy nekandidovali pod tou svojí firmou, abych tak řekl, ale byli schováni v koalici s názvem Levý blok. A já jsem si říkal, proč vlastně? Oni se báli toho neúspěchu?
0: Samozřejmě bylo velmi krátce po těch listopadových změnách. Pro část národa byli zcela nepřijatelní a mimochodem zažili jsme několik antikomunistických vln, které nevždy byly úspěšné. Oni kandidovali v koalici s takzvanou demokratickou levicí, což byl ansámbl, který měl několik málo lidí, ale to bylo skutečně jenom proto, aby se to mohlo jmenovat Levý blok. A tam vlastně skryli tu svoji firmu. Mimochodem to bylo velmi prozřelý krok. A oni pak v těch volbách taky dostávali běžně 12-13% a později ještě více. Jinými slovy, ti se nemohli ztratit, někde se museli objevit. A tam jsou s tím spojeny dvě příhody. Česká pravice udělala několik chyb. Já se pamatuju, když před volbami tehdejší pražský prokurátor, jinak významný právník a tak dále, chtěl odstranit komunisty z účastí na volbách tím, že je chtěl označit za stranu nebezpečnou našemu ústavnímu systému. Naštěstí se to nestalo, protože to by jim býval jenom přidal dalších hlasů. Tohle byl jeden antikomunistický postup. Druhý byl zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. To byl zákon, za ním stály zasloužilé disidentské rodiny, které si z toho částečně udělali svůj životní příběh. A samozřejmě lidé, kteří v tom minulém režimu trpěli v komunistických koncentrácích. Já jsem tomuhle tomu takhle nefandil, i když jsem to měl taky v rodině. Mé dvě tety z máminé strany byly sebrány na fiktivní česko-německé hranici, skončily v kriminále, jedna z nich tam dostala rakovinu a než ji pustili domů umřít, tak ještě stihla ve vězeňské nemocnici to, že pod jejím oknem popravovali Miladu Horákovou. Takže my jsme nebyli nepopsaný list. Ale mně se tenhle způsob zdál hloupý, totiž ten, že česká pravice si řekla, že komunisty vyřadějí ze všech významných funkcí v poslanecké sněmovně. Takže oni nedostali ani jednoho místopředsedu sněmovny, byť na to měli dostatek hlasů. Oni nedostávali šéfy výboru a tak dále. Jenka předtím varoval, taky bývalý komunista, ale už dávno vyhozený ze strany, profesor Jičínský, že to je špatný postup a taky to byl špatný postup, protože komunistům to umožnilo se zapouzdřit. V roce 1993 převzal vedení KSČ Miroslav Grebeníček a ta strana velmi přionula doleva. Jak ale byla držena jakýmsi plotem asanačním, tak ona si mezi tím zatím vyřešila svoje vnitrostranické spory. To bylo právě odstranění dosavadního předsedy, narazení panem Grebeníčkem a pěkně semkli řady. Takže když najednou přišly další volby v roce 96, tak oni měli 14% hlasů. Ne, že by vůbec nemizeli, protože komunistické přesvědčení to se dědilo a dlouho to trvalo, než jich prostě ubylo. No a navíc to byla bezvadná finta, protože v té koalici se dá co schovalo. Mimochodem, ten jejich poslanecký klub se jmenoval Levý blok. A tenkrát, jak se uvnitř KSČ tvořily různé ty proudy, některé, které nebyly tak militantní jako ten Grebeníčku hlavní, tak se vytvořil také proud v čele s Jaroslavem Ortmanem, už dávno zavedeným soudcem. A ten vlastně zneužil toho levého bloku tak, že z té koalice vyvedl určitou část poslanců a poslankyň, založil z nich stranu Levý blok a menšinu nechal komunistům. A to dělalo komunistickým voličům strašný problém ty dvě strany rozlišit. Takže ten Ortmann vlastně tímto způsobem Grebeníčkovi hodně zatopil. Takže to byla taková velmi složitá situace. Nicméně ta cesta vedla přes otevřenou tvrdou diskusi s nimi a podle mého soudu rozhodně ne v tom, že kolem nich byl postaven plot, aby se nám do ničeho nemíchali. Mimochodem, oni právě v té době, těch 92 až 96, kdy kolem nich ta naše pravice vytvořila sanitární kordon, tak oni absolvovali všechny ty své vnitřní spory, rozdělili se, spojili, rozdělili se a na konci z nich byla 14% strana.
1: Vy jste před chvílí říkal, že jste pracoval v Zemědělských novinách a mě to připomnělo, že v těch prvních volbách taky kandidovala strana, která se jmenovala Zemědělská. Když nad tím tak pořád přemýšlím, to byly opravdu jakoby projekty politické, kde ti lidé věřili, že mají nějakou šanci něco ovlivnit, uspět, nebo to spíš bylo jenom takové nějaké jakoby uspokojení něčího ega?
0: Těch zemědělských stran pak bylo několik a konkurovali si a tu hlavní byla ta, v jejímž čele stál pan docent Trnka. Mimochodem, já jsem tohle pána, víte, kde se ho potkal poprvé? My jsme s kolegou redakci, vždycky, když nebyl pan šéfredaktor přítomen, tak jsme vyrazili podívat se do Slušovic, protože to tenkrát to nás bylo zakázané ovoce. A tam mě říkají, tohle je pan docent Trnka, ten je tady vedoucí přidružené výroby a tohle je, teď mi tam ukázali řadu disidentů, protože to byl takový zvláštní podnik. No a tady ten docent Trnka si pak rozhodl, že vybuduje silnou zemědělskou stranu, taky vybudoval, ta strana silnou, dostávala 7-8% hlasů. Oni se pokusili získat Zemědělské noviny jako svůj deník. Ale já se musím přiznat, že po nějaké besedě u nás v redakci jsem se první přihlásil o slovo a říkal jsem, pane docente, nezlobte se na mě, ale to poslední, co bych chtěl být nějakým novým krychtálkem v deníku Zemědělské strany. No evidentně bylo, že oni nevěděli, o čem mluvím, že jo. Krychtálek byl známý kolaborantský novinář za protektorátu, takže jsem jim chtěl naznačit, že nechceme ze Zemědělek udělat stranický list, což jsme taky neudělali. Oni dlouho, dlouho bojovali, jenomže ono to bylo těžké, protože záležitosti týkající se vesnice měli ve svém programu například Lidovci. Josef Lux velmi toužil, aby byla sloučena některá ministerstva, vytvořeno velké ministerstvo pro zemědělství a venkov, pro Lidovce. Mělo by to bývalo logiku, no ale protože by to bylo ministerstvo silné, tak na to slovně nedošlo. No takže těch zájemců oslovit zemědělský lid, abych to tak řekl, těch bylo daleko více. To se jmenovalo jenom jednu stranu. Takže oni měli omezený prostor, no a pak se vlastně zařadili do liberálně sociální unie víceméně. To byla strana středová, názorově nevybarvená, kam vplula řada československých socialistů, mezi nimi v té době probíhal boj a z části strany se stala Československá strana národně sociální a tahali se tam o funkce. No tak část národních socialistů přešla právě do těchto zemědělské strany. Mimochodem, v té liberálně sociální unii vykvetlo to, co bylo něco nemožného za první republiky nepředstavitelného. Takzvaná poslanecká turistika. Byl jste zvolen za liberálně sociální unii, ale pak jste přestoupil do jiné politické strany a ještě do další, ale pořád jste sebou nesl ten mandát. Takže ty strany tomu nemohly čelit, protože mandát podle ústavy patří poslanci, ne straně. Zatímco za první republiky tomu bylo formálně sice taky tak, ale ty strany nad tím měly dokonalou kontrolu. Když jste musel podepsat revers, zvláštní soud politický, ale vám bez důvodu ten mandát odebral a předal ho té straně, z té se jste vystoupit. Takže se jste mohl sice přestoupit kamkoliv, ale už bez mandátu. To tady tak nebylo. Tady se to přesýpalo jak přesýpací hodiny a právě takovým rezervoárem potenciálních nespokojenců, kteří hledali své jiné a lepší bydlo, tím byla právě liberálně sociální unie, jejíž významnou částí byla ne jedna, pak dokonce dvě zemědělské strany.
1: Jak rychle jste v tom roce 1990 poznal nebo pochopil nebo vycítil, nevím, jaké je to správné slovo, že ta slovenská otázka, že to bude něco opravdu vážného a že by to mohlo vést třeba až k tomu rozdělení státu, pokud už jste to takhle vnímal?
0: No, to víte, že jsem to vnímal. Já jsem se narodil v Československu a mě je strašně líto to rozdělení. Můžeme se bavit, jestli muselo být nebo nemuselo být, ale já jsem opravdu brečil jak malý dítě, když nastala ta půlnoc a najednou ČT21 zasla, místo toho se tam objevil obrázek slovenské televize se jakési národovědecké manifestace na náměstí Slovenského národného povstání. A já jsem v tom viděl nedostatek dobré vůle a tolerance. Měl jsem pochopení pro Petra Pitharta, který tenkrát přišel s tou teorií dvojdomku, jestli si vzpomenete. To jsem zažil na sjezdu KDH u Čarnobruského v Žilině, když to tam promítali z videa. No a tam se mi to docela líbilo. Na tom nebylo nic až tak špatného. Pitthart vlastně naznačoval možnost vytvořit konfederaci. Ne federaci, ale konfederaci, kde by to hlavní bylo pod jednou střechou, obrana, finance, ještě tohle, tamto, a to ostatní by si ty obě republiky svrchované řídili sami a tak dále. To vůbec nebyl tak hloupý nápad, ale abych tak řekl, přišlo to pozdě, tady už byla jiná doba. A po těch pěti, tuším, rozhovorech Mečiara s Klausem a Klause z Mečiara, bylo už od třetích těch rozhovorů zřejmé, že se to odebírá jinak. Ten třetí rozhovor se konal v zahradě tenkrát nově vybudované budovy slovenské vlády v Bratislavě. No a já jsem si považoval za čest, že když jsme šli už asi na pátou tiskovku toho dne, to bylo někdy po půlnoci, tak mě, já to řeknu, on se snad lobit nebude, bývalý tiskový mluvčí ODSky, pozdější náš velvyslanec a dosud politický činný člověk, to byl bezvadný chlap, pan Jiří Schneider, tak mě říkal, Petře, zdržte se, vidíte tamhle mezi těmi platany ty dva, jak chodí, tím myslel Klaus s Mečiarem. Říkám, no a co? On říkal, no tak asi před čtvrt hodinou si řekli, že bavit se dál o tom, jak tu republiku udržet nemá smysl, že od teďka se budou bavit o tom, jak ji slušně rozdělit. A já jsem to přes takového obrovského mobilu, který jsme měli v dispozici, nadiktoval na zlom. A my jsme jako Mladá fronta, to jsem pro Samové frontě, to měli jako jediní v titulku druhý den, protože to jiné noviny stihly, no. Tak už byla dobrá vůle, byla tam nervozita. Z České národní rady se ozývaly některé steny, jako třeba ODA, které říkali, ne, dělá se to moc měkce, buď to teda spolehlivou federaci, nebo třeba i konfederaci, a nebo se oddělit. A byli to někteří jedinci, na které Slováci byli alergičtí, třeba na pana Chalvodu, ale už pak těžko šlo zakránit. Víte, ale ústavní rozdělení to nebylo, protože o takové věci mohlo rozhodnout jedině federální shromáždění, lépe řečeno všeobecné hlasování, tedy plebiscit. Jenomže ono se řekne plebiscit, ale kdo by formuloval tu otázku? Stejnou samozřejmě pro českou část federace a pro slovenskou. Ty by museli odsouhlasit bývaly obě národní rady, než by se takové referendum konalo. Dohodnout se na takové otázce bylo prakticky nemožné. Takže správně by bývalo mělo být referendum, ale ono nemohlo být, protože se na něm nebyly schopny příslušné strany v obou národních formacích dohodnout. Takže vlastně Klaus s Mačerem to vzali na sebe. Takže to byla veliká odpovědnost, že oni vlastně ten stát rozdělili. To je pravda, ale ono to taky byla velká odvaha. Ono už to pak nabíralo podoby, že už to nešlo. Já se pamatuju, když jsme přijeli k Warwicku, tam bylo jedno z těch jednání, to byl takový hotel, když si stranický nad Bratislavou vystupu z auta, tam se k nám přidal pan profesor Hvězdon Kočtůch, to byl ekonom, postižený v roce 69, pak normalizací. A ty říkal, teď nám začalo vysvětlovat, a to ne, my máme vyjednáno pre Slováku zahraniční půjžičku dolarovou, teď házel nějaký cifry, a ty říkal, a to půjde, budeme mít dvě cedulové banky, a já jsem říkal, pane profesore, ale kdo udrží pak tu měnu, když se bude tisknout stejná v Bratislavě a v Praze? No to dohodneme a všecko tohle. No oni měli opravdu některé snivé představy a já se nedivím Václavu Klausovi, což byl velmi racionální člověk, že je prostě musel odmítnout, ale nebyl to jeho cíl, to by určitě. Už z jednoduchého důvodu. On uvažoval jako ekonom. A ekonom věděl, že 15 milionů lidí představuje 15-milionový trh a že to je něco podstatně jiného než 10 milionů lidí a 10-milionový trh. To byl základ té úvahy. Ale pak už to nešlo. No ale dnes jistě lecos, jak rozhodli, učinili, udělali na vlastní pěst a budou asi mnozí ještě stále, kteří jim to třeba budou vytýkat. Ale oni měli tu odvahu. Bohužel něco se udělat muselo a nic lepšího nikdo neuměl. A důležité je, že se ty státy rozešly slušně. Já jsem se pak zúčastnil ještě jednání na Javoríně, kde se dojednávaly už takové ty věci detailní, to bylo v listopadu 1992. Mimochodem bývalým rekreačním zavřením předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Slovenska a tam to bylo dobrodružné. To bylo mimochodem první jednání na širší bázi, že z obou stran byly přítomny nejen delegace ODS české a ze slovenské HZDS, ale že to byly delegace vlád České republiky a Slovenské republiky. Mě později řekl Josef Lux, s kterým jsem se znal docela dobře, já se říkal, proč jste tak dlouho čekali a nechali jste vyjednávat samotného Klause. A on se na mě tak šibelsky podíval a říkal, víte, u některých věcí jsme opravdu nemuseli být.
1: Padlo tady několikrát jméno Václava Klause. Já si vzpomínám za sebe, že ten začátek 90. let to byla taková ta doba, řekněme v zásadě nadšení pro tu ekonomickou reformu, kuponová knížka, kterou každý dostal s podpisem Václava Klause. Když si vzpomínám na noviny z té doby, jako by se tam žádná jiná varianta ekonomické reformy než ta Klausova moc neprobírala. Nebo se možná pamatuju špatně, to taky bych připustil. Jak to vidíte vy?
0: Davide, máte víceméně pravdu, ale když trošku řádky rozhrnete, víte, jak říká klasik, dalo se vědět. On ten problém vlastně začal hned z kraje. Místopředsedou federální vlády se stal Walter Komárek, předseda prognostického ústavu a ekonom. A pan profesor Komárek, mimochodem muzický člověk, krásně hrál na klavír, napsal krásné paměti, jo, a tak dále, prýmový člověk. To byl všem člověk, který pamatoval 68. rok a tak dále, pak ho zkřísli, no. Co chci říct, ten proslul tím výrokem Marko bude za 3 koruny, že jo? A myslel to vážně. Mě vykládal Václav Klaus, říkal, víte, to byl snad nejhorší noc mýho života. Odpoledne přijeli i z Mezinárodního měnového fondu a tak jako se snažili mě přesvědčovat jako ministra financí, že ta marka by měla být nejvíc za 10 a ještě pokud možno za míň. A já jsem jim vysvětloval, že to prostě nejde, že to neudržíme. Pak jsem celou noc přemýšlel, hrozný to bylo, protože to bylo jenom na mě. A druhý den jsem oznámil, že marka bude za 15. A bylo trošku reptání, ale ten kurz se udržel, koruna nepadla, Česká národní banka nemusela masivně intervenovat, takže to vlastně, ten jeho nástřel se ukázal být jako v pořádku, plus mínus jistě, jaký měl tenkrát vodítka, těch moc neměl. No, ale jinak byly střety kolem podoby ekonomické reformy, kolem privatizace. Podívejte se, málo se třeba ví o místopředsedovi české vlády Petra Pitharta, což byl inženýr Jan Vrba. Pan Vrba byl mimořádný člověk, bránil, jak on říkal, bezhlavé privatizaci jenom kuponovým způsobem. Bylo to složitý. Škodovku chtěl Václav Klaus do kuponové privatizace. A škodováci se strašně báli. Jednou se u mě zastavil jeden kamarád, který dělal právním odboru o škodovce, právník, a říkal, Petře, já si musím dát u tebe kafe, prosím, těm jedem od Klauze, jo, ještě s kolegou. Já jsem říkal, co se dělo, on říkal, no, my jsme mu říkali, že my prostě nemůžeme do té kuponovky jít, protože ta fabrika se úplně rozbije a nebude z ní nic. A on se tak na nás podíval a říkal, no víte, když si představíte tu válku a bombardování německých měst, z těch zbyly jenom sutiny, ale i mezi sutinami počase vyrašila travička a ta, co vyrašila, tak ta už přežila všecko, víte? No, tak to se jim nelíbilo, že by měli být takovou travičkou. A byl to právě pan místopředseda vlády Vrba, který vlastně Škodovku zachránil před kuponovou privatizací. A ještě několik dalších takových továren stihli. Tam to bylo možné, bylo se to provést, to nebyla zase tak zaostalá fabrika, prostě to šlo. Byly jistě podniky, kde to nešlo, kde to dosavadní komunistické vedení bývalo rozkradlo, protože tenhle způsob privatizace byl náročný na právní obsluhu a na jiné věci a trval déle než ta kuponovka. Ale vycházely z něj způsobile funkční celky. Zatímco ta kuponovka, pamatujte se na takové giganty, jako nevím, Škodu Plzeň, nebo na bývalé SONP Kladno, nebo Ostravu. Tam nezůstal kámen na kameni. Já se pamatuju, jak ty koryfeje průmyslu mýval Václav Klaus v poledních otázkách. Tehdy to dělal kolega Černý a tam je vlastně představoval národu. A oni pak někteří z nich končili v kriminále pro obrovské dotační podvody. Ta britská cesta Marie Fletcherové by bývala byla pomalejší, ale byla by bezpečnější, jenomže ekonomové tvrdí, jako Václav Klaus, ale nejen on, že prostě my jsme ten čas neměli, že by se to bývalo všecko rozkradlo. Takže ta kuponovka byla nakonec dobrá, ale měla vady určité, bohužel ano. A ještě jedna věc, to byl vůbec zajímavý tým u Václava Klause. Oni do určité doby se scházeli s Petrem Pithartem v takové vinárničce, kousek za Rvem Lazarské, kde tehdy úřad české vlády sídlil. A jaksi si vyměňovali názory, ale pak tyhle ty vzájemné kontakty nějak ustaly a už to přestalo fungovat a všechno se nám tu urvalo a něco jiného byla po těch volbách v roce 1992, kde prohrálo občanské hnutí, to znamená Pithartova vláda šla do talónu, Václav Klaus se přesunul do České národní rady, to znamená do budoucí poslanecké sněmovny a do české vlády. To tež udělal Vladimír Mečiar, taky začal kandidovat ne na federální a na národní úrovni a tím vlastně dostala společnost signál, že spějeme k rozchodu.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Vy jste teď několikrát zmínil jméno Petra Pitharta. Předposlední otázka, jaký to byl tedy vlastně premiér? A možná ještě, jaký to byl člověk, jak jste ho poznal?
0: Já na Petra Pitharta nedám dopustit, takže jsem možná zaujatý. To bylo nedlouho, tak v 90. roce někdy, kdy ke mně přišel kolega v redakci Honza Schubert, to byl ten pozdější známý tiskový mluvčí BISky, a říkal, ty hele, byl jsem u Pitharta na takový schůzce asi 4 novinářů, ale to není pro mě, to je spíš pro tebe tematicky. Takže jsem tě tam ohlásil, tak jsem se tam objevil, konalo se to jednou měsíčně ve středu, 5 hodin a trvalo tak 3 hodiny. Neuvěřitelně otevřené hovory s Petrem Pithartem. Žádný politik před ní ani po něm, myslím si, že z novináři, nehovořil takhle otevřeně. A já si Petra Pitharta vážím jako mimořádně vzdálného člověka. On je nejen právník, ale on dokonale se orientuje v historii a ve filozofii. Žádný druhý český politik, pokud vím, nikdy nebyl u nás předsedou vlády. Pithart byl pro někoho nerozhodný a to považovali za jeho chybu. Ale Pithart mi říkal, já vždycky, když to slyším, tak si to vybavím, co je pro a proti a prostě o tom chvíli přemýšlím. My ho to stejně poznali, když přemýšlel, tak jsem mu udělal taková zvláštní díra nahoře na čele a to bylo vidět, že v té hlavě vevnitř. Jo. A on měl vždycky nějaké zpoždění. Byl daleko pomalejší než ten Klaus, ale byl svědomitý. A tím nechci, že Klaus nebyl, ale když k něčemu dospěl, tak to stálo za to. A on byl schopen vyjadřovat otevřeně i to, co se mnohým nelíbilo. Takový ty knížky 68. a 89. to mnohé lidi třeba z disentu naštval. Ale on to prostě napsal, měl za sebou poctivou práci, on byl ten, který přebíral tu literaturu pašovanou do komunistického Československa a jedním z těch, který svým trabantem rozvážel dál. No a on, jak byl člověk opatrný, tak byl člověk velmi moudrý, no. A neměl rád takové hurá akce. Mám na něj nějakou charakteristickou vzpomínku. V roce 1992 byla předvolební kampaň a občanské hnutí, to už občanské fórum bylo rozděleno na ODSku, která se oddělila v roce 1991, zbytek vzniklo občanské hnutí. To byli lidi, kteří kdysi dávno začasté byli členy KSČ a oni mi říkali, Petře, již my to tak nemáme rádi, to partaničení. My už jsme si to jednou vyzkoušeli, ale když ten Klaus se odtrh z části občanského fora a založil stranu, tak co nám zbývá, než z toho občanského hnutí udělat taky. No tak měli stranu a já jsem se dověděl, že úplně na závěr ty volební kampaně mají takový meeting v Písku. Tak jsem říkal manželce, Milenko, pojď, projdeme se po Písku, je hezký město a já odpoledne bych se potřeboval podívat na takovou sešlost. No bylo vám to v tamních sadech, takový altán v prostředí, kde normálně sedával lázeňský orchestr, jistěž ano, dole ty krásně vysypané cesty. No a já jsem se tam se ženou objevil, postavili jsme se tak nedaleko od toho podia stranou. Najednou ke mně běží Petr Pithart a říká, Ježíš Petře, vy jste nás přijel podpořit. Já jsem říkal, no podpořit, já jsem se přijel podívat, jak to děláte. A to vám říká všecko, ale tak oni začali na tom altánku vedení občanského hnutí a my jsme tady a my jsme strana takhle, jo. A teď povídali a povídal Petr Pidart. A teď vám v tom parku prmenovalo, no když vám řeknu, že 800 lidí, tak strašně moc, možná že 600. A najednou vám někdo z nich, možná Jiří Dinsbír, říká, mezi vámi tam dole vidím v tom parku jednoho vašeho souseda. Je tady s námi Karel Schwarzenberg. Pojďte k nám nahoru, Karle. A on přišel a říká, dobrý den, jak kníže, že jo? No a teď tohle tam předvedli. Teď vám to skončilo a oni počítali, že se s nimi lidi budou bavit a tam už bylo jen pár hloučků. A ten Pidart hodný zase přišel ke mně a říká, Petře, co jste tomu říkal? A já jsem říkal, nic se neptejte. A on se na mě tak podíval a říkal, víte, já tuším, co chcete říct, jenomže mě vám to tak strašně nejde prodávat ty prací prášky. Jo? Tím chtěl říct, postupovat jak z reklamních plakátů. Tak to snad říká o Petrovi Pidartovi všechno. Bohužel nevím, zaslechl jsem, že snad není příliš zdrav, tak jestli by nás náhodou slyšel, tak ho moc pozdravuju a děkuju mu za to, že byl u toho, když jsem se snažil stát se poctivým politickým novinářem.
1: Tak moc děkuju, Petře.
0: Děkuju, nashledanou.
1: To byly vzpomínky Petra Nováčka na události a osobnosti české politiky začátku 90. let. Určitě stojí za zmínku, že Petr Nováček, tato klíčová osobnost českého politického komentátorství, slaví 15. července 80. narozeniny. Tak ať mu zdraví ještě dlouho slouží. Dodám, že v tomto týdnu vysílá Český rozhlas Vltava v pořadu Osudy pětidílný seriál vzpomínek Petra Nováčka na jeho dětství, studia, práci v Zemědělských novinách a později i v Českém rozhlasu.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Interview Plus.
3: Nová maďarská vláda usilovně rozebírá mocenskou strukturu, vzniklou za 16 let vlády Orbánova Fidesu. Postupuje přitom premiér Péter Maďar v souladu s demokratickými principy? Musí maďarský prezident Tamás Šujok podepsat ústavní dodatek, který ukončí jeho mandát? A co znamená odchod exministra zahraničí Petra Szijjártá z politiky? Na to se zeptám reportéra týdeníku Respekt Tomáše Brolíka.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna schválila obnovení EET. Opozice k ní zůstává kritická. Spojené státy začaly s další vlnou vzdušných úderů na Irán. Dnes už druhou. Fotbalisté Anglie a Argentiny hrají na mistrovství světa o to, kdo ve finále vyzve Španělsko. Počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Podnikatelé v Česku budou muset nejspíš od příštího roku znovu povinně evidovat své tržby. Obnovení EET odpoledne schválili poslanci. Vláda tvrdí, že novinka narovná podnikatelské prostředí a do státního rozpočtu přinese přes 14 miliard korun. Přínos elektronické evidence tržeb ale zpochybňuje část opozice. Třeba předsedovi poslanců TOP 09 Janu Jakobovi vadí taky to, že stát má evidovat i bezhotovostní platby.
5: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
4: Obnovením elektronické evidence tržeb se teď budou zabývat senátoři. Americká armáda zahájila dnes už druhou vlnu útoků proti Íránu. Oznámilo to velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Údery jsou podle něj zaměřené na íránské vojenské kapacity, které ohrožují plavbu v Hormuzském průlivu. Iránská státní agentura MER informuje, že jsou v různých částech Íránu slyšet výbuchy. Protivzdušný poplach se rozezněl i v Bahrajnu, který bývá cílem odvetných íránských útoků. Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moct pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona večer po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění.
6: Mám dvojitou rakovinu. Před 20 lety mi operovali nádor v prsu a teď se mi to vrátilo.
7: Řekla Radiožurnálu 82letá Zelí, která chtěla eutanázii podstoupit v Belgii. Podobní pacienti budou mít teď stejnou možnost i ve Francii. Musí být dospělí, mít francouzské občanství a nevyléčitelnou nemoc, která způsobuje psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Přes jižní Moravou se odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpají vodu a odstraňují stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další pak ještě na Břeclavsku a Hodonínsku. V Prušánkách na Hodonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další škody místní ještě sčítají, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
8: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadního, tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
4: A bouřky se můžou v jižních Čechách a taky na jižní Moravě objevit ojediněle i v noci. Fotbalisty Španělska čeká ve finále mistrovství světa lepší z dvojice Argentina-Anglie. Jejich vzájemný souboj hostí Atlanta a další informace teď přidá Lukáš Michalík.
9: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním je skóre bezbrankové 0-0. Zatím je k vidění zápas hodně takticky svázaný, plný faulů, kterých bylo v úvodní 45 minutovce hned 19. Dvě slušné příležitosti na jedné straně respektive hlavičkoval mimo anglický stoper Stones, na opačné straně pálo ze střední vzdálenosti těsně nad branku argentinský záložník Enzo Fernández. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: A norský cyklista Søren Werenskiold ovládl závěrečný spurt 11. etapy Tour de France. Lídr závodu a obhájce prvenství Slovenec Pogačar dál vede o víc než 3,5 minuty před Dánem Vingegaardem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner dnes skončil na 23. místě.
10: Kolona na dálnici D1 v Brně a nehoda na silnici 35 na Jičínsku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava se stále tvoří kolona mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Kilometry 194 až 196. Vepředu ve stávajícím omezení rovnají svodidla a jede se jedním pruhem. Zdržení pro osobní auta je do 5 minut. Nákladní auta tam budou stát popojíždět déle. Na D7 se Chomutova do Prahy za sjezdem na Buštěhrad stojí dvě osobní auta. 8 kilometr na krajnici zřejmě s poruchou. Objíždí se plynule. Na silnici 35 na trase Jičín-Hořice srazilo osobní auto Lesní zvěř. S omezeným průjezdem taky překážkami počítejte za odbočkou na Lužany. A silnice 15 z Litoměřic do Zahrádek a České Lípy opět průjezdná. Uzavírka za Úštěkem kvůli vyprošťování návěsu nákladního auta skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Stanislav Krajči šéfuje projektu Trenčín 2026. Slovenské město se letos honosí titulem Evropské hlavní město kultury. Ale už dlouho předtím, než se Krajči dostal do této pozice, získával zkušenosti při komunitní práci a angažoval se ve studentské iniciativě Stojíme při kultuře. Působil také v bratislavské Kunsthalle a byl také poradcem ministryně kultury. Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Stanislav Krajči je hostem hovorů. Dobrý den.
12: Dobrý den prajem.
11: Od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
2: Hovory.
11: Trenčín jako Evropské hlavní město kultury 2026. Máte 3 měsíce od zahájení. Tak jaké byly představy a jaká je teď realita? Jak to vypadá teď v Evropském hlavním městě kultury?
12: Treba možno povedať, že naše očakávanie otvárací víkend prečil 2- až 3-násobne. V rámci tohto víkendu sme vlastne mohli hostiť viac ako 7 000 návštev, 10 000

0: skúsenosť. My už aj teraz na dátach vidíme, že ten záujem rovnako z Českej republiky, ako tak z Rakúska, je vlastne o mnoho vyšší v porovnaní napríklad s číslami z minulého roka. Takže má to pre nás vlastne aj takýto veľmi pragmatický dopad.
1: Znamená to tedy, že se vám splnil ten sen? Mám pocit, že jsem to někde četla, že jste říkal, že nechcete být elita v Trenčíně, v té kultuře a umění jenom díky tomu projektu Evropské hlavní město kultury a že nechcete tlačit do lidí jenom ten guláš a dechovku, takže to se opravdu splnilo. Pokud bychom přešli teď třeba k těm konkrétním projektům, nebo tedy k tomu konkrétnímu programu, co vy tedy navíc můžete teď v rámci toho projektu Evropské hlavní město kultury v Trenčíně nabídnout?
0: Ano, možno ta jednou větou k tomu, k té dramaturgii toho otvaracího víkendu. My jsme se právě že snažili velmi ako keby distribuovať aj to, kto sa zapojí. Možno tak poviem jednoducho, že chceli sme urobiť ten festival tým spôsobom, že si každý nájde aspoň niečo, na čo sa môže v tom meste tešiť. Nám sa podarilo vlastne naprieč celkom, samozrejme teraz rôznymi témami, ktoré spoločnosť rozdeľujú, viac ako spájajú, tak sme dokázali pospájať, tak povediac, súčasné umenie, dokázali sme zapojiť kostoly a rôzne náboženské obce, od židovskej obce po iné náboženské obce, ktoré venovali svoje priestory na rôzne umelecké inštalácie. Podarilo sa nám spojiť rôzne komunitné susedské aktivity, takže aj z tohto odvodzujeme vlastne ten úspech, lebo v podstate, keď to tak jednoducho poviem, neexistuje nejaký veľký odpor voči tomuto víkendu ani na sociálnych sieťach, čo je teda samozrejme v dnešnej dobe celkom úspech, keďže čokoľvek sa dá skritizovať. No a týmto sme vlastne chceli odzrkadliť ten celý program, možno na to nadviažem, ten celý celoročný program nie je postavený na len veľkých show, nie je to len o nejakých veľkých festivaloch. Je to veľakrát o také, niekedy to poviem, až sociálnej práce s komunitami, s vylúčenými komunitami, ale napríklad samozrejme aj s turistickými atrakciami, takže je veľmi ťažké vlastne povedať o tom projekte dvoma, troma vetami jednu vec, lebo len možno pre ukážku. Ten projekt obsahuje investície v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov, z toho 40 miliónov ide vlastne do takzvanej kultúrnej infraštruktúry, jednoducho povedané u nás do opravy hradu, do rekonštrukcie mostu, z ktorého sa stane kultúrne centrum. Takže nie je to most pre auta, ale je to most pre ľudí a pre kultúrne podujatia. Je to kompletná rekonštrukcia knižnice tu rovno v centre, ale sú tu aj ďalšie menšie aktivity, napríklad kompletná rekonštrukcia verejných priestorov alebo priestorov, ktoré sú parkami alebo sú takými zelenými oázami v meste. Takže toto všetko sa deje vďaka tomuto projektu. No a plus je nejakých 25 miliónov venovaných práve na tzv. Program, takže všetky aktivity, ako sú výstavy, koncerty, diskusie a podobne.
1: No, ono tady to vypadá, že teď v Trenčíně je opravdu frmol. Máte tam jistě taky hodně dobrovolníků, ale právě jaký vliv tedy to mám na místní obyvatele, na ty konzervativní domorodce, dejme tomu. Není toho na ně už moc? Nejsou vlastně místní už unavení nebo otrávení, že ještě po celý zbytek roku tam budou mít takové akce?
0: Tyto projekty se monitorují dlhšie ako len ten jeden rok, nie je to náš prípad, sú to prípady aj iných rokov. My dokonca z dát z predchádzajúcich miest kultúry vieme, že práve na to, na čo sa pýtate, sa ukazuje v dátach, že miestni obyvatelia častokrát znížia úroveň spokojnosti so žitím v tom danom meste práve v tom roku, kedy je zvýšený, tak povedať, výskyt návštevníkov alebo turistov. Treba povedať, že zatiaľ to naše dáta nepotvrdzujú, že by to bolo v Trenčíne až takýto extrémny prípad. My za tie posledné roky, ktoré monitorujeme, tak vidíme, že sa tá hrdosť na tú značku a rozpoznateľnosť vlastne vôbec tým, že čo je to Európske hlavné mesto kultúry, zvyšuje, ukazuje to aj naša návštevnosť podujatí, takže samozrejme viac o tom to budeme vedieť povedať na konci po tom celom roku. My v roku 2027 chystáme aj veľkú monitorovaciu konferenciu, tak povediac vyhodnocovaciu, takže je to teraz predčasné, ale keď by som mal byť akože veľmi tak akože iba pocitový, tak poviem, že zatiaľ necítime vlastne nejaký veľký odpor alebo nejaký typ nespokojnosti. Práve naopak, myslím si, že tým otváracím ceremoniálom sme zbudili chuť na veľké podujatia a tam treba povedať, že tých podujatí nie je možné takýchto veľkých robiť každý víkend, tak povediac. Takže mám skôr pocit, že ľudia možno čakajú ešte povediac väčšie show, ale samozrejme to v tom našom projekte nie je možné robiť každý víkend. Tak ja dúfam, že nebudú skôr sklamaní, že možno očakávali, tak povediac, svetielka každý víkend.
1: No. Ale teď byste tedy tady takhle vyzdvihli ten zájem, ale jak udržet? udržet zájem veřejnosti o vlastní město a kulturu, umění v něm, jak právě pokračovat v tom budování komunity, aby Trenčín nakonec nestratil to současné nadšení z programu Evropské hlavní město kultury. To je asi nejdůležitější teď.
0: Ano, ano, je to velmi, velmi dobrá otázka. Je to, tak povedať, vlastně otázka, která směruje do také úplně tej nejhlubší podstaty těchto projektů. Časom se ukázalo, že takýto projekt dokáže vlastně v tom městě naštartovat a ovplyvnit dokonce i tvorbu veřejných politik. Jednoducho povedané, dokáže zlepšit kvalitu života v městě. No a snažíme se o to aj my. My jsme vlastně už před tím naším týmto slávnostným rokom, ten projekt se rozbíhá cca 3 roky už před tím rokom, kedy vlastně máte ten oficiální titul. My jsme se proto soustředili na prácu s dobrovolníkmi, na prácu so susedskými iniciatívami, tak povediac grassroots, to jsou tie, ktoré idú z dola a teda častokrát sú postavené na dobrovoľnej práci alebo na veľmi malých grantoch. My sme pred 3 rokmi prišli do tých mestských častí s tou nálepkou, že je tu nejaké Európske hlavné mesto kultúry, ktoré veľká časť ľudí vnímala možno ako nejaké elitárske výstavy, ktoré sa odohrajú a nikto z toho nič nebude mať. A tak povediac sme prišli do terénu a snažili sme sa ľuďom vysvetliť, že aj úplne človek, ktorý možno žije niekde na okrajovej ulici mesta Trenčín alebo nechodil doteraz do galérie, si v tomto projekte môže nájsť peknú aktivitu, ktorá sa možno nemusí týkať možno výstavného priestoru alebo galérie, ale môže možno usporiadať nejaké malé podujatie také, ako si on predstavuje práve vo svojej mestskej časti. Máme dnes vlastne založenú napríklad susedskú radu. Je to rada založená zo susedov a zo susediek z mestských častí, ktorý napríklad prvýkrát sa to udialo práve pri otváracom ceremoniáli historicky, že sme otvárali mesto kultúry nie veľkou pompeznou show, tá prišla síce tiež, ale oveľa neskôr, ale prvý deň bol venovaný práve mestským častiam a otvárali sme hlavné mesto kultúry, tak povediac, opekačkami na susedských predmestiach alebo vo vnútroblokoch. Takže ten rozmer sme aj naozaj tomu dali tú vážnosť a mnoho európskych partnerov sa v prvý deň prišlo pozrieť na, tak povediac, pár ulic a domov v okolí Trenčína. Pre nás to bol taký dôležitý milník a dôležité aj symbolické otvorenie pre to mesto kultúry.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem hovoru je Stanislav Krajči, aktuálně ředitel projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Vaše práce tedy nyní stojí i na těch komunitních aktivitách, i vlastně v Trenčíně, ale těm jste se tedy věnoval už v minulosti. Vy jste například stál u zrodu komunitního centra Prugerka. Kde se vzala tato aktivita? Proč ta vášeň pro budování komunity?
0: Ta Prugerka je vlastně už pokračovanie takého predchádzajúceho projektu Kalab, ktorý sa venoval ešte ako študent spolu s mojimi ďalšími kolegami. Sme zakladali ako študent iniciatívu, vlastne taký priestor, kde sme chceli dať priestor súčasnému mladému umeniu, ale zároveň toho priestor, kde sa miešali rôzne témy ohľadne menšín, demokracie, práce s komunitami. Takže toto bol taký môj, tak povedať, štartovací bod, kde sa veľmi veľa vecí a veľa ľudí som spoznal práve z tejto sféry. No a Prugerka je už takým vyvrcholením spolupráci práve s mestom Bratislava, kde som sa teda profesne posledné roky ako keby vyskytoval, aj keď teda pochádzam práve z tohto regiónu z okolia Trenčína. Je to priestor, ktorý vlastne ponúka v centre mesta, v záhrade, ktorú vlastní mesto Bratislava. Priestor, ktorý bol predtým takým domčekom so skleníkmi, ktorý bol nevyužívaný. No a vďaka tomu nášmu skúsenostiam práve s komunitami sme presvedčili mesto Bratislava, aby sa rozhodlo tento priestor otvoriť pre komunitu, ale funguje to ako priestor, ktorý je otvorený bez obsluhy. Ľudia si tam, tak povediac, tú kávu, čaj a o ten priestor sa starajú sami. Je tam, tak povediac, jednoduchá kasička, kde si môžu podporiť práve túto starostlivosť o tento priestor, ale snažili sme sa týmto celým trojročným projektom budovať taký prirodzený záujem, aj prirodzenú zodpovednosť o veci verejné, lebo v krajine, ktorá vlastne spravuje svoju krajinu nejakých len posledných 30 rokov. Znamená vlastne učiť sa, čo je to demokracia, čo sú to veci verejné. Je to neustále taký proces. No a aj na takéto malé iniciatívy môžu byť nakoniec veľmi potrebnou súčasťou práve takýchto tém. Takže toto sú také moje skúsenosti, ktoré sme nabrali a veľkú časť tých skúseností práve zúročujem tu v Trenčíne.
1: A mluvíte tedy o komunitním centru Prugerka, které stále funguje. Ano. Znamená to tedy, že plní opravdu ten svůj účel dlouho? dlouhodobě? Tam totiž je i otázka financování. Vy říkáte, že lidi si tam třeba za kávu zaplatí sami, takže si asi chtějí vlastně platit, dopřát takový prostor, ale asi to nemůže celé utáhnout veřejnost. Takže vlastně jak zafinancovat takovýhle projekt?
0: Je to teraz zase otázka vlastne tej našej aktuálnej situácie na Slovensku. Áno, takýto projekt by bez partnerov, bez väčších nadácií, či už sú to nejaké súkromné nadácie, ktoré teda nebudem na schvál menovať konkrétne, ale sú to rôzne súkromné nadácie nejakých väčších firiem. Je to samozrejme nejaká podpora toho mesta Bratislava, ktoré dokáže vlastne takúto vec napríklad, tak povedať, symbolicky prenajímať nejakému OZ-ku, ktoré sa o to stará. Takže bez tohto by to nešlo. No a to je vlastne tá hodnota tej kultúry a tej komunity alebo tej práce s tým verejným sektorom, že nemôžeme túto vec vnímať len ako náklad alebo výdavok, ale treba ju vnímať ako investíciu. Vy keď vlastne ponúknete takýto priestor, nikdy dopredu neviete, či v nejakom komunitnom kultúrnom centre sa za tie roky nevytvorí príležitosť, aby tam vyrastla nejaká budúca hudobná hviezda. Neviete, či tam nevytvoríte priestor pre stretnutie nejakých ľudí, ktorí možno o 5 rokov založia nejakú nadáciu alebo nejaký väčší projekt. Je to vlastne investícia do toho, čo to mesto nedokáže mikromanežovať a musíte ponúknuť ten priestor, tak povediac, aby sa tá náhoda mohla niekde stať, aby sa na seba náhodne mohli naraziť ľudia, ktorí zdieľajú podobné hodnoty, zdieľajú ten záujem. Preto je veľmi dôležité investovať do takýchto priestorov, lebo na konci dňa to pre také veľké mesta, do ktorých patrí určite Bratislava a už postupne aj Trenčín, nie je zasa tak veľký finančný náklad. Treba povedať, že údržba rôznych ciest a iných infraštruktúrnych vecí stojí neporovnateľne. Na toto sa týka vlastne aj tej veľkej národnej politiky, kedy si myslím, že to, čo sa dnes u nás deje, že práve takéto rôzne kultúrne centra čelia vlastne nejakej kríze financovania zo štátu, je niečo, na čom nakoniec ako spoločnosť z dlhodobého pohľadu vlastne strácame všetci. Lebo toto není otázka nejakej konkrétnej strany, toto je vlastne otázka toho, že či ako štát chceme dávať priestor tým ľuďom, ktorí majú talent, ktorí majú záujem, ktorí majú nejaký chtič, sa niekde dať im šancu stretávať a vytvoriť spolu hodnoty, vytvoriť spolu hodnotné projekty. Keď takéto centra nebudú fungovať, tak sa títo ľudia, tak povediac, nemajú kde stretávať.
1: A máte tedy pocit vzhledem k té aktuální situaci kultury na Slovensku, že právě lidé začínají mít větší zájem o sbírky, dárcovství, crowdfunding, prostě podporovat tedy kulturu vlastně sami za sebe. Co se dále ještě dalšího vymyslet? Jak dál prostě podporovat bez veřejných zdrojů?
0: Je to velmi těžká téma. Dokonce já si ani nemyslím, že ta podpora aktuálně je vlastně možno taká velká, jako bychom si představovali. Myslím si, že do toho celkom velmi zapadá ta situace společenská jako taká. Je to otázka samozřejmě inflace. Zvýšených nákladov na život ako taký. Možno tak na okraj poviem, že tá naša kondícia tej našej krajiny není úplne najlepšia a to už nie sú len pojmy, to sú vlastne dáta, ktoré nám to ukazujú. Preto ja si myslím, že z dlhodobého pohľadu bude veľmi náročné sa začať rozprávať vlastne len o kultúre, ak sa nebudeme rozprávať vlastne o nejakom širšom systéme vlastne z toho spolunažívania v tej krajine a o to, ako sa o tú krajinu chceme starať. Je to samozrejme náročné, lebo v pojme kultúra sa nachádza veľmi veľa rôznych podtém. Asi žiadny sektor nie je tak, ako keby povedať, rozbitý na rôzne malé časti. Tie dáta nám to vlastne ukazuje, keď som ešte vlastne pracoval ako poradca pani ministerky Milanovej, tak sme pracovali práve na stratégii kultúry do roku 2030, práve na tej národnej úrovni a k tomu predchádzalo rôzne mapovanie. Ten náš sektor je naozaj veľmi diverzifikovaný, má od kameramanov po ľudí, ktorí sa venujú komunitným centrám, všetko medzi tým a je náročné takéto širokej skupine vlastne zohľadniť všetky potreby, ale zároveň aj odkomunikovať, že možno v budúcnosti bude veľmi náročné sa vlastne venovať len kultúre a nevenovať sa tým ako keby ďalším prilahlým témam, lebo na konci dňa je to otázka toho, aká ekonomika a aký zdravý je ten štát, aby tieto veci mohol podporovať. Lebo inak budeme musieť samozrejme byť asi nútení fungovať viacej na nejakom, ako ste povedala vy, darcovství, ale to je tiež otázka vlastne toho, ako máte zdravé firmy v tej krajine, prípadne či tie firmy veľké investičné prichádzajú sem.
1: Jaká je podpora na Slovensku pro kultúru práve ze strany toho biznisu, toho komerčního sektoru. Není teda na čase víc oslovovat ty větší hráče, zapojovat je víc a prostě vlastně si z nich udělat ty mecenáše?
0: Hranice mezi kulturnou obcou, tak povediac, a tým verejným sektorom ako takým je veľmi tenká. V podstate častokrát tie neziskovky plnia viacero úloh. Ja si myslím, že za posledné roky, aj práve napríklad kvôli fungujúcim nástrojom, ktoré dnes nefungujú, ako bol Fond na podporu umenia, ktorý, tak povediac, kolegovia z Čiech nám závideli, lebo to bol vlastne nejaký systém, ktorý rozdeľoval, tak povediac, veľmi férovo, alebo sa minimálne o to snažil na základe nie politickej preferencie a odborných komisí rozdeľovať peniaze, tak je aktuálne nefunkčný, máme vlastne veľké pochybnosti o tom, ako tam boli zvolení ľudia, ako fungujú. Ale toto celé vlastne prinútilo ten náš sektor sa oveľa viacej profesionalizovať. Takže ja si myslím, že tie nástroje alebo to povedomie týchto ľudí oslovať veľké firmy tu je a podľa mňa sa deje viacero už ako keby rokov. Čo je vlastne skôr strategická vec opäť z pohľadu štátu je, a to opäť vieme aj vďaka tej analýze pri tej strategii kultúry, že my máme na Slovensku, priznám sa, neviem ako je to v Čechách, ale nám chýbajú nástroje na takú sofistikovanú podporu práve pre firmy, ktoré chcú podporovať napríklad kultúru alebo chcú, tak povediac, venovať nejaké financie. Nám chýba zákon o sponzoringu do kultúry. Nám chýba zákon vlastne o subjektoch pracujúcich v kultúre. Chýba nám zákon o slobodnom alebo teraz štatút umelca. To je teda vlastne nejaký typ opäť vlastne podpory strategickej pre rôzne odvetvia umelecké. Čiže keď to tak poviem zjednodušenie, keď chcete byť firma, ktorá chce investovať do kultúry svoje nejaké zisky, tak máte na to veľmi obmedzené možnosti, ako to robiť takým spôsobom, aby sa to tak povediac oplatilo aj vám. Lebo veď neklamme si, veľakrát je to samozrejme o nejakom spoločnom záujme. Čiže niečo z toho má tá kultúra, niečo z toho má samozrejme aj tá firma. No a tento vzťah je pre nás na Slovensku veľmi ťažko nejakým spôsobom legislatívne definovať tak, aby to bolo pre tie firmy naozaj podporné a tak povediac trochu aj výhodné.
1: Ono pak záleží na tom, komu vlastne by chtěl dát peníze, tedy nějaký veľký hráč na trhu, jestli práve by to bolo takovému projektu ako Trenčín, Evropské hlavní město kultury, anebo se podílet na nějakém vyloženě mini projektu, protože prostě ta firma chce být vidět, jak jsem pochopila ano. Z toho, co jste říkal.
0: My to vlastně možno vidíme aj u nás, keď jste teda to tak nadhodila, že my se samozřejmě při tomto projekte snažíme vlastně oslovovat firmy už několik rokov, alebo různých teda lokálních partnerů, ale aj samozřejmě větších hráčů na národné úrovni. Máme tam pár vlastně generálních partnerů, ale tiež jsem na začátku myslel, že to bude vlastně o mnoho viacej zlákavé pre tie firmy. Keď už to mám takto osobne povedať, ale tá situácia naozaj není taká jednoduchá na Slovensku. Čiže nemáme možno 5 veľkých partnerov, ale ukázalo sa, že je o mnoho teraz efektívnejšie mať viacero menších partnerov a veľa práve z tých partnerov dnes chce, tak povedať, rôzne sociálne projekty, že chcú byť videní a chcú sa zapájať vlastne pri menších iniciatívach. Takže toto sa nám darí a tieto všetky buď sponzorské financie alebo dary venujeme práve do tých projektov s komunitami. Jeden z nich je napríklad aktuálne staviame na základe dát a na základe práce architektov v teréne pre takú vylúčenú komunitu, ktorá tu v Trenčine sa nachádza, také letné pavilóny, ktoré konečne po x rokoch spôsobia to, že tie deti a decka, ktoré tam vyrastajú v týchto vylúčených komunitách, sa môžu stretávať niekde vonku a pracovať a hrať sa a učiť sa do školy pod zatienenými prístrežkami, ktoré navrhovali architektky v spolupráci s našou terénou, s terénnymi výskumníkmi a na toto napríklad sa veľmi dobre hľadajú rôzni partnery práve zo súkromného sektora.
1: No ale vraťme sa tedy ešte krátce na závier k vašim začátkům. Studentská iniciativa Stojíme pri kultúre. Co mohou udělat studenti tedy pro slovenskou kulturu v současnosti? Má ešte ta iniciativa podľa vás nejaký výrazný vliv v kultúrnej a umelecké obci na Slovensku?
0: Treba povedať, že vlastne tá iniciatíva vznikala presne, keď sme boli študenti a konkrétne ja som zrovna končil Vysokú školu výtvarných umení. Tedy to súviselo napríklad vlastne s ochranou vlastne tých kľúčových inštitúcií, ako bola Kunsthalle Bratislava, teda, ktorá dnešnému dňu ale už nefunguje. Dnes už naša iniciatíva ako taká nefunguje, ale nastúpila na pone vlastne ďalšia iniciatíva, dneska veľmi aktívna otvorená kultúra, ktorú vlastne sa snažíme tiež podporovať. Je to iniciatíva, ktorá vlastne sa venuje práve súčasnej situácii v kultúre. Je to vlastne niečo, čo v slovenskom kultúrnom sektore je bežné, že vznikajú takéto iniciatívy a častokrát v tom úvode sú práve tí, ktorí sa tomu dokážu a trochu je to aj pragmatická záležitosť. Ako študent som mal o mnoho viacej času a prostriedkov na to sa venovať práve takéto dobrovoľnej aktivite. A keď to opäť len tak jemne stiahnem na Trenčín, je to jedna z tých vecí, kedy aj my pracujeme aktuálne s mladými ľuďmi, lebo sú to vlastne aj z tých dát nám to ukazuje ako skupina, ktorá nám najviac vypadáva pri tých aktivitách. Máme veľký záujem zo strany seniorov, zo strany detí a potom také, že mladšie rodiny, ale vypadávajú nám tak povediac tínedžeri a mladí ľudia.
1: No, tak mne sa zdá, že vy ste vlastne teď takový spíš kultúrny manažér, propagátor, popularizátor kultúry a umění, ale vy ste vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, ateliér Ilony Németh. Máte tedy vlastne čas na vlastní tvorbu? Máte pocit, že někdy bude čas vůbec se k ní vrátit?
0: No, já možná musím povedat, že mě se to trochu pretransformovalo a keď teda ma táto otázka teda aj vlastně zaskočila, lebo jsem o vlastnej tvorbe už neuvažoval posledné roky. Ani nějak jsem neuvažoval o tom, kedy se to nějak pretransformovalo. Treba povedať, že mě možno v tých posledných rokoch, keď jsem ještě byl aktivní, bavili právě věci, kedy jsem tak povedať participatívne. Takže snažil jsem se robiť taký typ umenia, ktorý zapájal vlastně tých divákov priamo do toho deju. No a niekde odtiaľ to sa vlastne u mňa ako keby ten záujem o tie veci verejné a o to zapájanie tých ľudí do širšieho kontextu vlastne preniesol práve do týchto vlastne ako keby manažerských vecí. Takže možno keby som teraz, keď sa nad tým tak zamýšľam, tak ja si tú potrebu tej tvorby vlastne naplňam cez tú prácu s tými ľuďmi a s tými komunitami, že nemusím síce tak povedať skresliť ten projekt na papieri a není to nejaká malba, ale to, že vlastne vidím, že sa to podujatie deje v tých susedstvách, mi prináša ten typ asi nejakého toho zadozučinenia, ako keby som zavesil niekde obraz v galérii. Takže u mňa je to vlastne podľa mňa nejaký typ tvorby, akurát je to takto pretransformované. Takže je to veľmi dôležitá, ako keby pre mňa tá situácia s tým, že to, čo vlastne som možno kedysi formuloval v nejakých mojich výstupoch, tak teraz sa snažím formulovať cez ovplyvňovanie práve nejakých verejných politik a toto je pre mňa dôležité. No a na toto mi vlastne na tejto ceste tá skúsenosť Vysokou školou výtvarných umení bola vlastne pre mňa kľúčovou, lebo tam sa naozaj nachádzajú ľudia, ktorí tieto veci podporujú, starajú sa a zároveň vám umožňujú práve napríklad počas štúdia vytvoriť nejaký typ iniciatívy, ktorý teraz, keď nad tým tak rozmýšľam, za posledné roky ma vlastne priviedol až k tomu, že sa zrazu môžem podieľať na jednom asi z najväčších a najkrajších projektov, aké môžeme aktuálne na Slovensku, a to je projekt Európskeho hlavného mesta kultúry.
1: Říká Stanislav Krajči, který v současnosti šéfuje projektu Trenčín 2026 Evropské hlavní město kultury. Může tak zúročit své zkušenosti z komunitní práce a z práce pro slovenskou kulturu obecně. Právě on byl hostem hovoru. Moc vám děkuji, zdravím do Trenčína a naslyšenou.
0: Ďakujem pekne a samozrejme pozývam všetkých poslucháčov a poslucháčky na Trenčín 2026 počas tohto roku. Ďakujem pekne.
1: Také ďakujeme. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: Electronic cash register system is set to return for Czech businesses from next year. According to the government, the system will be a more modern version that will not require printed paper receipts. According to the finance ministry's estimates, it is expected to bring the state more than 14 billion Czech crowns in additional revenue each year. The legislation must still be reviewed by the Senate and signed by the president before coming into force. A shooting in Hedbenova Street in Prague 10, in which one person was killed and another injured, is being investigated as a murder and attempted suicide, police said. Investigators believe the victim was a 51-year-old woman who was allegedly murdered by her 55-year-old former relative. The man then attempted to take his own life. Police said there is no further danger to the public. 10 EU member states, including the Czech Republic, have called on the EU to reconsider a new carbon emissions charge on transport fuels. They want the measure to be reviewed as part of a separate revision of the EU's emissions trading system. This could, however, complicate plans to reform the EU's main climate policy instrument. Weather. Tomorrow the weather is going to be mostly clear to partly cloudy with temporary periods of increased cloud cover and isolated showers or thunderstorms. Daytime highs will range from 26 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. More and more Czechs are discovering the joys of life on the water. The number of recreational boats registered in the country has doubled over the past decades, reflecting the growing popularity of boating as a summer pastime. Daniela Lazarová continues.
4: One of the country's most popular boating destinations is the Slapy Reservoir south of Prague. During the summer months, it attracts sailors, anglers, water sports enthusiasts, and families looking to spend time on the water. It is also one of the locations where the State Navigation Administration carries out regular patrols.
5: Dobrý den, státní plavební správa, můžu vás poprosit o předložení.
4: Klára Kroupa Němcová is head of the administration, which is responsible for regulating navigation and maintaining safety on all Czech rivers, lakes and reservoirs.
5: Tak v tuto chvíli je přes 22 tisíc plavidel evidováno v rejstříku.
3: There are currently more than 22,000 vessels in the national register and each year another 700 to 800 new vessels are added. This is accompanied by a growing number of people obtaining licenses to operate small and recreational vessels. The number of license holders increases by around 3,400 to 3,500 every year, and there are now more than 71,000 licensed operators in the Czech Republic.
5: Celkem je těchto držitelů přes 71 tisíc v České republice.
4: Jinek Beneš, who patrols the Slapy Reservoir, says his job involves much more than inspections. He often assists boaters in trouble, towing vessels that have broken down.
6: No, my se cítíme jako...
3: We see ourselves as guardians of the waterway, so besides inspections, like checking valid licenses, we also try to provide assistance on the water to anyone who needs it.
6: Pro každého, kdo ji potřebuje.
4: The water patrols inspect the technical condition of vessels and make sure they comply with navigation rules. They verify that boats carry the required safety equipment, including life jackets and fire extinguishers, and that skippers have valid licenses and registration documents. They also deal with swimmers who cross busy navigation routes, often putting themselves at risk. As temperatures rise, so does the number of people on the water, and not everyone follows the rules. The increase in summer traffic has also kept the Czech Red Cross Water Rescue Service increasingly busy. Its president, David Smejkal, says rescuers have already responded to more than 420 incidents this season across the country's 16 monitored locations.
7: Téměř se blížíme 50% loňské sezóny, kdy jsme měli...
3: We're already approaching 50% of last year's total, when we had 1,093 call-outs. The hot weather brought large numbers of people to the water, and during the hottest weekend alone, we responded to more than 120 incidents.
7: Za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů.
4: Alongside its law enforcement work, the State Navigation Administration plans to expand its educational campaigns and training programs to promote responsible behavior on the country's increasingly busy waterways.
3: Daniela Lazarová with that report. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Skupina zákonodárců se do jednacího řádu sněmovny pokusila prosadit, aby poslanci při jednáních nesměli být pod vlivem alkoholu. Předkladatelé to odůvodňovali tím, že politici mají jít příkladem, když se ani v jiných zaměstnáních nepije. Navrhované ustanovení přezdívané Lex Střízlivost ale nakonec neprošlo. Podle odpůrců by se nedalo vymáhat. Jak velký problém je alkohol při jednáních ve sněmovně?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou jeden z předkladatelů zmíněného návrhu, poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský. Dobrý den.
9: Dobrý den, díky za pozvání.
8: A místopředseda poslaneckého klubu ODS Štěpán Slovák. Dobrý den i vám.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání také.
8: Pane Papajanovský, proč vy chcete, aby v jednacím řádu sněmovny výslovně byla zavedená ta povinná střízlivost při jednáních?
9: Ty důvody jsou dva. A za prvé nám přišlo, že by to přispělo ke kultivovanosti jednání sněmovny, protože v tomto volebním období, ale i v těch volebních obdobích předchozích jsme tady byli občas svědky incidentů, v případě kterých mám podezření, že za vyhrocením těch situací nebo za, řekněme, vulgárním neslušným jednáním některých poslanců nebo poslankyň mohla stát právě i konzumace alkoholu, protože samozřejmě ten alkohol některé lidi uvolňuje, posilňuje, pak si zkrátka dovolí věci, které by si třeba za střízlova nedovolili. Takže proto jsme s tím návrhem, který se tedy vztahoval nebo vztahuje ne na alkohol, ale na drogy obecně, přišli. No a ten druhý důvod je to, že si myslíme, že sněmovna by opravdu měla jít příkladem, že poslanci by neměli mít žádné výhody oproti běžným zaměstnancům, běžným lidem. No a běžný zaměstnanec v práci také nemůže popíjet. V zákoníku práce je ten zákaz konzumace alkoholu poměrně jasně vyjádřený.
11: Na úvod to úplně stačí, děkuju vám. Pane Slováku, proč vy jste tento návrh, aby ve sněmovně byla povinná střízlivost zanesená do jednacího řádu, proč jste ho nepodpořil?
12: Tak děkuju. Já myslím, že jsme ho nepodpořili nejenom my, ale i třeba tady někteří kolegové z hnutí STAN, kteří prostě pro ten návrh nepřišli hlasovat. Tři předkladatelé, kteří tam byli uvedení, teď předpokládám, že tam byl tady pan kolega, kterého si jako právníka vážím, ale pro ten návrh taky nehlasoval, protože tu nebyl ve sněmovně, nebyla tady ani Barbora Urbanová, nebyl tu ani Karel Dvořák, což jsou tři právníci z hnutí STAN, kterých si vážím. A já si to tedy vykládám tak, že i přesto, že tady ten tuhle jako nějakou vějčku do sněmovny přinesli, tak jako právníci přece museli vidět, že ten návrh prostě není jako vymahatelný nebo je vymahatelný obtížně s různými dalšími úskalími. A já se jako obávám, že by to té politické kultuře ve sněmovně nepřispělo. A i ta veřejná debata, musím říct, že si myslím, že moc tomu nepřidala. To celé, co se kolem toho odehrálo, tak jako na veřejnost to vypadalo, že tady jsme jedna velká banda ožralů v poslanecké sněmovně, všichni tady společně popijeme alkohol a potom si tady něco odhlasujeme, tak prosím pěkně, tak to není. Ano, v poslanecké sněmovně existuje pár jedinců, který měli nějaké excesy, ale už máme opatření, které prostě můžeme proti ním uplatnit a já nevidím důvod tu debatu takhle dál jako stupňovat a nemyslím si, že to bude mít pozitivní
11: Nejprve efekt. K té vymahatelnosti a vracím se k vám, pane Papajanovský. Kdyby i nakrásně ten váš návrh prošel a skutečně v jednacím řádu sněmovny by bylo to ustanovení, že při jednáních poslanec musí být střízlivý. Jakým způsobem by se to vymáhalo? To by si poslanci před jednáním museli fouknout?
9: Ten návrh obsahoval standardní vymáhací mechanismus, který už dneska ve sněmovně máme v případě prohřešků, jako když si třeba poslanci sprostě nadávají, nebo když třeba vznikne nějaká strkanice a tak podobně. No tak pro tyhle případy tady máme mandátový a imunitní výbor, který může poslancům uložit pokutu, může uložit nějaké jiné pořádkové opatření.
11: Nezlobte se, jak by se zjišťovalo, že ten poslanec je skutečně pod vlivem?
9: Obecně takovými důkazními prostředky, které je možné použít právě před tím mandátovým a minutním výborem, to může být například doznání, ale může to být třeba i svědectví. V případě, že si tady dva poslanci řeknou něco zprostého, no tak se to taky musí nějakým způsobem prokazovat a prokazovat se to může třeba tím, že se jeden nebo druhý přizná, může se to dokazovat tím, že jeden nebo druhý, třetí u toho byl, může se to prokazovat třeba nějakým záznamem.
11: Se ten dotyčný nepřizná, vy ho přece nemůžete přinutit na půdě poslanecké sněmovny, jakožto zvoleného zástupce, jakožto ústavního činitele, aby podstoupil dechovou zkoušku nebo aby šel na krevní testy.
9: To je pravda. K tomu nikoho přinutit nemůžeme, to je pravda, ale ten náš návrh s tím ani nepočítal, protože jsme si byli vědomi toho ústavního omezení. Nicméně podle našeho názoru ten návrh byl vymahatelný těmi způsoby, o kterým jsem říkal. Nebyl by vymahatelný ve 100% případů, to máte pravdu, ale zároveň by sloužil k tomu, aby poslanci šli příkladem, aby si dávali pozor. Takže my třeba na našem klubu ten alkoholmetr máme a byli jsme připraveni jít příkladem. To znamená, byť by nás k tomu nikdo nenutil, tak jsme byli připraveni si v případě podezření dýchnout. No a zároveň, kdyby některý kolega chtěl prokázat, že opravdu je střízlivý, tak pak bychom mu ten alkoholmetr rádi půjčili.
11: Nezafungovalo by, pane Slováku, to ustanovení, kdyby bývalo prošlo do jednacího řádu sněmovny jako signál směrem k veřejnosti, že my, poslankyně a poslanci jdeme příkladem a při práci nepijeme?
12: Já myslím, že veřejnost vidí to jednání poslanecké sněmovny a ten příklad, kdo jaký dává, a potom se projeví přeci u voleb, jestli ten daný poslanec tady odváděl ty výkony nebo neodváděl. To znamená, to je podle mě má být ten příklad. Vidíme ty vystoupení. Vidíme, že tady měl podle mě takové skandální vystoupení pan předseda poslaneckého klubu SPD, pan Radim Fiala. Ano, a v ten moment podle mě mělo dojít k tomu zásahu v podobě pořádkového opatření, že za to, že použil na plénu poslanecké sněmovny vulgarizmy, tak měl být prostě dobře, ale vyveden z jednacího sálu. To mělo být, tak to mělo fungovat.
11: Pod vlivem alkoholu a vysvětlete prosím jednoduše, proč vy nepodporujete, aby v jednacím řádu sněmovny jasně stálo, poslanec při jednáních musí být střízlivý.
12: Já říkám, nevidím proto důvod, nemyslím si, že to vlastně má ten efekt, o kterém, který jsme zamýšleli, dělá to tady z poslanecké sněmovny nějakou bandu, která má navenek působit jako skupina opilců. Já myslím, že tady i v minulosti nějaké takové touhy potom zakázat byly. A když si vzpomeneme, tak tehdejším slavným protagonistou tady toho byl pan bývalý Hamáček. Předseda ČSSD Hamáček a pamatujeme si na jeho legendární schůzi u interpelací, kterou evidentně řídil pod vlivem a ta jako vstoupila do dějin tady tohle. Jo. A
11: nejsem se teď už jistý, co k tomu tehdy pan předseda Hamáček přesně říkal. Nevracejme se takto hluboko do minulosti. Myslím si, že pro tu naši dnešní diskusi to ani není potřeba. Pane Papajanovský, neděláte tak trochu ze všech poslankyň a poslanců sprosté podezřelé tím vaším návrhem? Nevytvořil jste na veřejnosti dojem, že celá poslanecká sněmovna je pod vlivem?
9: Určitě ne, protože pokud by zákaz konzumace alkoholu a drog dělal z poslanců sprosté podezřelé, no tak by přeci s prostými podezřelými byli všichni zaměstnanci v této zemi, protože každý zaměstnanec, na kterého se vztahuje zákoník práce, ale dále i různí další pracovníci, například v bezpečnostních složkách a tak dále, to znamená i lidé, na které se ten zákoník práce nevztahuje, ale mají svoji zvláštní úpravu toho poměru, ve kterém pracují, podobně jako mají poslanci jednací řád. No tak přeci na všechny tyhle lidi se ten zákaz vztahuje a nelze říct, že bychom tvrdili, že celá země je sprostým podezřelým. To znamená, ty argumenty, proč ten zákaz nepodpořit, já jim na jednu stranu rozumím, jde možná o nějakou kolegialitu a tak podobně, ale z mého pohledu sněmovna měla prostor ukázat, že se chce zlepšit, že se chce stát důstojnějším, modernějším místem a bohužel tím, že ten návrh nebyl schválen, tak tuhle příležitost promrhala.
11: Pane Slováku, proč by se na poslance neměla vztahovat, co se týče pití alkoholu na pracovišti, stejná pravidla, jaká se vztahují na všechny ostatní zaměstnance podle zákoníku práce?
12: Protože přesně jste správně jmenoval podle zákoníku práce a my přece pod zákoníkem práce nejsme.
11: Jakožto zákonodárci pod něj nespadáte.
12: Nespadáme
11: dobře,
12: pod zákoník práce.
11: Ale proč by se vás nemělo týkat toto konkrétní pravidlo, že nemůžete pracovat pod vlivem?
12: Takže to se pak můžeme dostat do té situace, že budeme vyzobávat jako konkrétní pravidla ze zákoníku práce, které budeme aplikovat na něco, co pod zákoník práce nespadá. Já si nemyslím,
11: že promiňte, neodpovídáte na tu otázku, proč by se na vás nemělo vztahovat toto konkrétní pravidlo týkající se alkoholu?
12: Protože to vlastně jako nedává smysl, proč by se to mělo nás vztahovat, jo? A já říkám, normálně je v práci nepít, nekouřit a nefetovat, já nic z toho nedělám. A pokud by to dělal někdo jako v rámci toho poslaneckého klubu, tak si ho ten poslanecký klub daný je schopen prostě srovnat. My kdybychom měli kolegu, který je pod vlivem, nikdo ho na to plénum poslanecké sněmovny prostě nepustí. My ho tam nenecháme jako žvatlat nesmysly, které tady předvedl třeba pan Radim Fiala, který podle mě tam to bylo už s otazníkem a my prostě tohle nechceme poslanecké sněmovně dopustit, takže my bychom si to vyřešili na klubu, ale nevidím důvod opět jako tohle dávat.
11: Pana poslance Fialu tady nemáme, aby se mohl vymezit vůči tomu, co jste řekl, ale pane Papajanovský, nejsou ty stávající regulatorní mechanismy třeba uvnitř vašich poslaneckých klubů dostatečné a nemělo by to zůstat na posouzení vedení daného poslaneckého klubu, zda ten nebo onen poslanec, ta nebo ona poslankyně už se chová nepřístojně a třeba byla na jednání pod vlivem alkoholu?
9: No, já si myslím, že ne, protože stejně jako u těch zaměstnanců nebo u dalších profesí, to nenecháváme jenom na uváženích samotných nebo na uvážení jejich šéfa, tak pro poslance by ta pravidla měla platit úplně stejně. Bavili jsme se tady o vyzobávání ze zákoníku práce. Je pravda, že na poslance se zákoník práce nevztahuje a existují dobré důvody, protože třeba pracovní doba je tady naprosto odlišná, je tady odlišná, já nevím, dovolená a další věci.
11: A především jste zvolení představitelé,
9: a jsme zvolení představitelé státu,
11: činitele.
9: Ale z mého pohledu dává smysl, abychom se od toho zákoníku práce odchylovali tam, kde je k tomu racionální důvod, jako je to třeba právě v případě vzniku toho, té práce, jako je to zvolení právě té pracovní doby a tak dále. No ale ta pravidla ze zákoníku práce, která prostě dávají smysl, aby se vztahovala na všechny, se mají vztahovat i na poslance, a to je právě třeba zákaz konzumace alkoholu a drog. Takže v tomhle ohledu my jsme to považovali za velmi důležitý signál k veřejnosti, že poslanci nejsou nad lidi, ale bohužel, jak se říká, kapři si svůj rybník nevypustí a kapři si rybník v tomhle případě nevypustili. Nicméně my se těch snah, jak si omezovat alkohol ve sněmovně, nevzdáváme. Přemýšlíme teď, co budeme dělat dál, a možná přijme s nějakým dalším návrhem.
11: Pane Slováku, chráníte v Občanské demokratické straně kolegy, kteří čas od času, když to tak řeknu, se posilní při vykonávání svého mandátu?
12: Ne, protože zastávám názor, že si nemyslím, že by se nikdo z našich kolegů posiloval na jednání poslanecké sněmovny, a když by se tak dělo, tak si ho jsme schopni v poslaneckém klubu ODS jaksi uhlídat a skutečně nedopustit to, aby nám tady na plénu poslanecké sněmovny dělal ostudu, tak jak se to u některých kolegů v minulosti stalo. To si myslím, že je i na každém z nás, jak k tomu mandátu přistoupí, jestli se někdo rozhodl, že svůj mandát, ať už tady v budově, ve sněmovních bufetech nebo mimo ně po pražských restauracích propije a prokouří, tak budiž to jeho vůle. Já jsem tady do poslanecké sněmovny přišel pracovat, tak třeba jsou i kolegové, kteří k tomu plánují přistoupit takto. Já rozhodně ne, a nemyslím si opravdu, že by ten návrh jako přispíval k tomu, k nějakému zlepšení politické kultury, kterou se tady v poslanecké sněmovně neustále ohání.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu zůstávají místopředseda poslaneckého klubu ODS Štěpán Slovák a poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Pánové poslanci, ať tady kolem toho nekroužíme, vy jste se teď oba napili, ale musím konstatovat čisté vody. Vy jste tady úvodem narážel na to, že máte zkušenost s některými kolegy nebo kolegyněmi, kteří dorazili na jednání pod vlivem. To se děje často?
9: Já jsem řekl, že si myslím, že dorazili pod vlivem, a nechci jmenovat, nechci být konkrétní, protože myslím si, že každý by si měl do toho svého svědomí sáhnout sám, a zároveň, že v okamžiku, kdy tady ten zákaz neplatí, tak není fér na ty kolegy nějakým způsobem ukazovat a řešit konkrétní jména. Ten náš návrh nebyl cílený proti nikomu konkrétnímu, ten náš návrh směřoval k tomu, aby zlepšil politickou kulturu
11: celé
9: té instituce.
11: Jak jste říkal, mě teď jenom zajímá, jak vážný problém z vašeho pohledu alkohol ve sněmovně je. Předpokládám, že asi vážný a často se opakující, když jste přišel s tímto návrhem na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny.
9: Tak já si myslím, že není to tak, že by většina poslanců pravidelně konzumovala alkohol během jednání, ať už sněmovny nebo výboru, ale myslím si, že určitá skupinka poslanců, která se neudrží, tady prostě je. Každý se nakonec sám může přesvědčit, když si otevřete YouTube a zadáte tam, vyhledáte si videa z poslanecké sněmovny, kde je někdo pod vlivem, tak jich tam určitě každý občan České republiky najde několik desítek, ať už řekněme z tohohle volebního období nebo z volebních období předchozích.
11: Takže desítky poslanců jsou čas
9: po dobu
11: od času
9: historie
11: pod vlivem alkoholu.
9: Řekl bych historicky, to znamená, netroufal bych si říct, že to jsou desítky v té současné
11: teď
9: sněmovně.
11: Teď to jsou tedy jednotky nebo kolik?
9: Myslím si, že by to byly jednotky poslanců.
11: A kvůli těm jednotkám je potřeba dělat změnu jednacího řádu sněmovny?
9: To není kvůli těm jednotkám, to je proto, abychom srovnali podmínky mezi poslanci a běžnými zaměstnanci. To znamená, ten návrh cílil jak na některé konkrétní kolegy, řekněme, ale zároveň cílil na to, abychom ukázali, že sněmovna je moderní institucí, která se necítí nadřazená ostatním občanům v této zemi.
11: Pane poslanče Slováku, máte i vy zkušenost s tím, že někteří vaši kolegové nebo kolegyně mají problém s pitím při pracovní době?
12: Tak můžu mít podezření, když některé kolegy poslouchám, tak si říkám, že tohle by možná za střízliva nevypustili, ale potom, když počtu i jejich rozhovory mimo budovu poslanecké sněmovny, tak si říkám, že to by asi museli být pod parou celý den, aby vypouštěli tyhle zajímavé informace.
11: Dobře, takže to jste teď ironický a poněkud utíkáte z té mojí otázky, která se týkala toho, jestli skutečně jste měl někdy důvodné podezření, že by váš kolega, ať už z jakékoliv strany, byl pod vlivem alkoholu při práci.
12: Tak myslím si, že to mohlo být tehdy, když padly ty vulgarizmy na půdě poslanecké sněmovny v souvislosti se sjezdem sudeto německého Landsmannschaftu, což byla celkově taková nechutná etída, kterou tady vládní koalice předvedla, tak tam možná jsem u jednoho či dvou kolegů tohle podezření měl, ale nemyslím si, že by to tahle ta úprava, která byla kolegy z hnutí STAN navržena, jako vyřešila.
11: Já jsem se na to ptal ještě předtím, než jsme začali tu naši dnešní debatu, než jsme začali vysílat pro a proti. Zda si můžete ve všech sněmovních restauracích i v době jednání pořídit alkohol? A vy jste mi, pane Papajanovský, říkal, že tomu tak je?
9: Já jsem říkal, že tomu tak je, tuším s výjimkou jednoho zařízení, a to je bufet přímo naproti sálu, tam se alkohol neprodává, jinak ve všech těch běžných restauracích, které tady máme, a to já nevím, 4 nebo 5 zařízení, tak tam se ten alkohol běžně v průběhu dne prodává.
11: Vaše zkušenost, pane Slováku?
12: Já myslím také, že to tady nejde v bufetu, jelikož jsem to během jednacího dne neskoušel, že bych si tady zašel na pivo vínočí.
11: Tak jak jste na to přišel?
12: Tak předpokládám, že to v těch jednotlivých, restauracích dole, ale i tady v těch dalších částech možné je, ale vím, že to určitě není ani tady žádný alkohol v nabídce opticky v bufetu vedle poslanecké sněmovny.
11: Vy jste oba poslanci v prvním volebním období vašem, to znamená, jste ve sněmovně teprve necelý rok, počítám-li správně, a za tu dobu jste si při práci žádný alkohol nikdy nedali, pane Papajanovský, předpokládám, že když vy hovoříte o tom, že je potřeba jít příkladem, tak ne?
9: Já si myslím, že jsem si tady jednou dal pivo. Ale nevybavuju si, jestli to bylo v den, kdy sněmovna jednala upřímně, nebo kdy nejednala. Měl jsem jednání s člověkem mimo sněmovnu, který za mnou přišel na návštěvu, a opravdu už upřímně nevím, jestli to bylo v den, kdy jednání probíhalo nebo ne.
11: Zůstalo u toho jednoho piva. Jak to bylo u vás, pane Slováku?
12: My se dáváme většinou po skončení schůze s kolegy na poslaneckém klubu, protože si myslím, že je potřeba jako udržovat nějaké zdravou atmosféru na pracovišti a bavit se s kolegy napříč politickým spektrem. A myslím, že po ukončení jednání sněmovny v večerních hodinách je sněmovna ideální platforma, jak se třeba bavit i s kolegy z koalice, i s kolegy z opozice. A myslím si, že o tom přeci ta politika je, že jsme schopni spolu debatovat v těch kuloárech i mimo to, a to, že to navenek vypadá, že se vlastně všichni nesnášíme a útočíme na sebe, tak taková ta realita podle mě není a nesmí být.
9: Já, pardon, jenom jestli ještě na tohle můžu zareagovat.
11: Určitě.
9: Já si myslím, že po skončení jednání sněmovny nebo jejich orgánů nelze poslancům nic zakazovat. Proto i ten návrh, který jsme předložili, se vztahoval právě na jednání sněmovny nebo výboru. A i když se mě na to někdo ptal, tak jsem přesně říkal to, co teď komentoval kolega, že potom, co jednání sněmovny skončí, tak pokud tady poslanci zůstanou a otevřou si flašku vína nebo si udělají nějakou oslavu narozenin a tak podobně, no tak to, že je pochopitelné, to se nakonec děje občas i na některých dalších pracovištích. Že když odchází třeba kolega nebo jsou nějaké oslavy, tak ve večerních hodinách si třeba nějaký pracovní večírek uděláte, takže proti tomu ten můj návrh nesměřuje.
11: Rozumím, ale že je alkohol běžně dostupný i v době, kdy poslanecká sněmovna zasedá, v době, kdy jedná, to je v pořádku?
9: No, z mého pohledu ten návrh nenavrhoval zakázat prodej toho alkoholu.
11: Jsem si toho vědomý, proto
9: jsme zakazovali, my jsme přikazovali poslancům být střízliví, a to, zda si ho ten poslanec koupí nebo nekoupí, no tak to jsme nechávali na uvážení každého jednotlivého poslance, protože tady ve sněmovně se nepohybují jenom poslanci, ale můžou sem chodit hosté úplně odjinud. Jsou tady vlastně stovky nebo možná tisíce lidí, takže nám prostě přišlo dobré zacílit na to konkrétního poslance. Na konkrétní poslance, nikoliv
11: rozumím.
9: Na ten prodej.
11: To asi vidíte podobně, pane Slováku, předpokládám.
12: No, říkám, prodej tady zakázaný není a myslím si, že se ukazuje, že jako regulace prodeje jako takového třeba nemusí být úplně ta správná cesta. I navenek jako mimo poslaneckou sněmovnu, co je podle mě cesta, tak je třeba regulace vizibility alkoholu. Alkohol je v České republice extrémně viditelná věc, je vidí věc, která je viditelná v reklamách. Máme tady teďka předloženou novelu zákona o regulaci reklamy. Určitě jsme připraveni se o tom bavit. Jsme připraveni se o tom bavit i v souvislosti s tím Lex Kratom, který je teďka vlastně v mezirezortním připomínkovém řízení, kde vládní koalice reguluje problém, který se v České republice prostě týká velmi úzkého segmentu lidí, ale ten alkohol tomu se věnovat jako nechce mimo tady poslaneckou sněmovnu, tak já říkám, že naopak my jsme jako připraveni se o tom bavit, jsme připraveni se bavit o tom, jestli alkohol má být v reklamách, jestli ta reklama má být tolik dostupná dětem. Ano, tohle jsou podle mě témata, která jsou zcela jako důležitá, zcela legitimní a o těch se pojďme tady na podě poslanecké sněmovny bavit. To jsou ty
11: pan Slovák problémy. Teď tu naši diskusi zobecnil a předejmul, na co jsem se vás, pánové, taky chtěl ptát, a sice zda v Česku potřebujeme zpřísnit regulaci alkoholu, nebo ta stávající opatření, jak jsou nastavena, stačí, pane Papajanovský?
9: No, já osobně jsem také příznivcem výraznější regulace reklamy na alkohol a zároveň si myslím, že důležité jsou v tomhle případě zejména ekonomické pobídky. My v České republice ten alkohol máme prostě hodně levný. Máme tady velmi nízké spotřební daně na alkohol, které už se dlouhé roky nevalorizovaly, protože ty daně jsou vyjádřeny konkrétními částkami, které se v průběhu let nemění, to znamená reálná hodnota. Ta té daně spotřební klesá. Máme tady dokonce tiché víno, které není zdaněné vůbec. To je třeba něco, co já osobně bych chtěl změnit.
11: Není zdaněné spotřební
9: daně. Není zdaněné spotřební
11: daně. DPH samozřejmě
9: ano,
11: daně je.
9: Díky za upřesnění. Takže to je něco, o čem třeba teď v našem klubu diskutujeme a já jako člověk, který se věnuje financím, tak se snažím právě všechny kolegy přesvědčit, abychom to zdanění tichého vína podpořili.
11: Tedy zvýšit spotřební daň a zavést i na tiché víno. To je postoj hnutí STAN. Postoj ODS jaký?
12: Mně se tam zdá, jako dává smysl to zdanění podle podílu etanolu v tom alkoholu. O tom jsme se s kolegy bavili, že taky je to něco na půdě našeho zdravotnického týmu, čemu bychom se chtěli věnovat.
11: Jako byste zvedli spotřební daň na alkohol?
12: No, já si právě myslím, že podle podílu etanolu nemusí věc k tomu, že se jako vždycky ta spotřební daň zvedne. U některých třeba se ta spotřební daň spíš jenom zavede, ale pokud se bavíme jako o spotřebních daní jako takových, tak třeba jsme to viděli teďka u tvrdého alkoholu, kde spotřební daň je poměrně vysoko, třeba u těch jako typicky, já pocházím z Moravy, takže když si chcete koupit slivovici v obchodě, tak je tam ta spotřební daň malá není. I když si chcete vypálit slivovici v pálenice, tak tam byla spotřební daň nízká není. A teď, i když byla úhrada ovoce, tak došlo k tomu, že v pálenicích se méně pálilo a lidé prostě pálili někde na černo. Takže já si myslím, že to taky jako úplně není ta cesta, že nahodíme masivní spotřebky a budeme si myslet, že nám to přinese jenom víno z toho do státního rozpočtu.
11: Pane Slováku, a zavedl byste spotřební daň na tiché víno?
12: My s kolegy na tom v klubu prostě jednotný názor nemáme.
11: Váš názor mě zajímá.
12: Můj názor spíše ano. Jako jo.
9: A já, pardon, jenom musím opravit ten názor, který já jsem říkal, byl názor můj, nikoliv názor celého hnutí STAN. Já jsem také říkal, že o tom ještě s kolegy diskutujeme. Byť věřím, že se tu shodu konkrétně třeba na zdanění tichého vína podaří najít.
12: Já si totiž myslím, že je trošku problém v České republice, kdy jako víno vnímáme jako prostředek společenské interakce, pivo jako národní klenot a tvrdý alkohol jako něco naposilněnou. Tak tenhle mindset jako taky podle mě úplně ideální není a musíme s ním pracovat a mladá generace podle mě to umí nejlépe.
11: Tolik poslanec ODS Štěpán Slovák diskutoval s poslancem hnutí STAN Janem Papajanovským. Pánové, děkuji vám oběma.
9: Díky za pozvání.
11: Díky. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Radiokniha.
13: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. Autor se pokusil o sondu do duše 22-leté ženy, která v úterý 10. července 1973 nasedla do nákladního auta a v Praze na Letné vjela do lidí čekajících na tramvaj. Předkládá výpovědi vražetkyně, jejich příbuzných, ale také posudky psychologů a psychiatrů, kteří se dívčinou osobností zabývali.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Stát. Státy Evropské unie ani dnes neschválily balík 21. sankcí proti Rusku, prodloužily dočasně cenový strop na ruskou ropu. Kanadu sužuje více než 830 lesních požárů. Anglie a Argentina bojují o postup do finále fotbalového mistrovství světa. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploměry ukážou až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Státy Evropské unie se shodly na prodloužení cenového stropu na ruskou ropu o jeden týden, tedy do 23. července. Do té doby bude 27. podle informací od diplomatů, které má Radiožurnál k dispozici, pokračovat v jednání o dlouhodobějším řešení a o přijetí celého 21. balíku sankcí proti Rusku. Cena ruské ropy přepravované evropskými tankery do třetích zemí tak zatím bude podléhat dosavadnímu stropu $44 za barel. 21. balík sankcí budí mezi členskými zeměmi spory mimo jiné kvůli návrhu na zákaz vstupu do Evropské unie všem Rusům, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra musí na odchodnou vyplatit přes 23 milionů korun bývalému výkonnému řediteli Otakarovi Smolíkovi a téměř 21 milionů ex-šéfce personálního Lidii Jaroměřské. Oběma zaručila pracovní smlouva nejen odchodné, ale i roční konkurenční doložku a pojišťovna je přitom dlouhodobě ve ztrátě. Smlouvy podepsal bývalý ředitel David Kostka, který dostal na odchodnou 6 milionů korun. Vyplývá to z informací, které Radiožurnál získal podle informačního zákona. A Kostkání Smolík částku nekomentovali. Jaroměřská napsala, že jde o zavádějící informace, ke kterým se nebude vyjadřovat. Nově bude pojišťovna sjednávat smlouvy přísněji, říká mluvčí Martin Bačkovský.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
14: Ve srovnání s ostatními manažery jde o rekordní sumy. Třeba ex-ředitel VZP Zdeněk Kabátek dostal o 20 milionů méně než Smolík. Vyplácení odměn v pojišťovně ministerstva vnitra už prověřuje dozorčí rada i zástupci ministerstva financí. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů, některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. Toronto dnes bylo na prvním místě globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře žene do Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News. Gibraltar je první den bez kontrol na hranicích se Španělskem. Je to výsledek nedávné dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Při cestě lodí a letadlem mají snažší vstup cestující ze zemí šengenského prostoru. Gibraltar na nejjižnějším cípu Španělska je součástí Británie od začátku 18. století.
16: Už po půlnoci využili možnost přejít hranici bez zastávky na pasovou kontrolu stovky lidí. Tisíce jich přešlo ze Španělska do Gibraltaru brzy ráno. Otevření hranice usnadní život asi 15 tisícům pendlerů, kteří v Gibraltaru pracují hlavně ve službách, ve stavebnictví a ve finančním sektoru. Při ceremoniálu na hranici řekl španělský premiér Pedro Sánchez, že otevření hranice zhojí letité rány. Místo kontrol Gibraltar posílí ostrahu své vnější mořské hranice a na přechodu zavede systém rozpoznávání obličejů. Z Gibraltaru Pavel Novák, Radiožurnál.
14: Fotbalisté Argentiny a Anglie hrají v semifinále mistrovství světa. Zápas sleduje reportér Lukáš Michalík.
17: Zápas na stadionu v Atlantě skončil. Argentinci postoupili do finále mistrovství světa. Semifinále s Angličany otočili v závěru dvěma góly v rozmezí 7 minut. Angličané dlouho vedli od 55. minuty díky brance Gordona. V 85. minutě ale srovnal Enzo Fernandez a utkání rozhodl ve druhé minutě nastavení po centru zprava Lautaro Martinez. Asistence na oba góly jeho Američanů si připsal nejlepší střelec šampionátu společně s Francouzem Mbappem, osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi. Argentinci se tedy ve finále utkají v neděli na stadionu v New Jersey proti Španělům. No a Angličany čeká zápas o třetí místo proti Francouzům. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
18: Omezení na D1 v Brně a nehoda v pražském tunelu. Dálnice aktuálně bez kolon, rozjela se i na D1 v Brně směr Ostrava v omezení mezi kilometry 196 až 198 rovnají svodidla, je tam průjezdný jeden pruh. A to omezení je v úseku podle našeho zpravodaje jak na Prahu, tak Ostravu.
19: D1 u Brna mezi kilometrem 194 a 196 obousměrné zúžení do jednoho pruhu.
18: V Praze ve Strahovském tunelu směr Troja havarovala motorka. Neprůjezdný pravý jízdní pruh, kolona se v místě netvoří. Na Vyškovsku výjezdu z obce Nevojice k silnici 50 do Slavkova u Brna. Komplikace. Na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť. Postupně se objeví přehánky a ojedinělé bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Pondělní havárie dohání čestného prezidenta motoristů. Když boj s byrokracií posiluje úřady, Peter Maďar se sazuje orbánovského prezidenta, musíme jednat dřív, než umělá inteligence zlikviduje střední třídu, bylo by efektivní nechat německé automobilky zkrachovat, anebo jakým vozem jezdí konzervativec. Tak zní témata příspěvků středečního právě začínajícího vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
20: Především v úterý zveřejněné další video z bezpečnostní kamery v Sokolské ulici zachycující situaci před pondělní havárií čestného prezidenta motoristů Filipa Turka přimělo premiéra Babiše hovořit o jeho rezignaci na post zmocněnce na ministerstvu životního prostředí. Ten pak včera večer oznámil, že dokud policie incident nevyšetří, nebude funkci vykonávat. A ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Švác. Buď zdrav.
21: Dobrý den.
20: Co tedy vlastně to video ukazuje, nebo zřejmě ukazuje?
21: Tak jsme mohli...

0: Turek poněkud překročil dopravní předpisy. Ovšem, co to bude znamenat vlastně definitivně i z hlediska toho, co zatím padlo, to je teprve otázkou. Filip Turek tedy říká, že zatím nebude vykonávat, uvidí teprve, jak rozhodnou policejní orgány. Policejní orgány samozřejmě při vyšetřování mohou dospět k názoru, že přijíždějící zdravotnický vůz také zcela nejel bezpečně, to opravdu nemůžeme v této chvíli předjímat. Byť, jak jsem říkal, to, že tam Filip Turek porušil dopravní předpisy, konec konců i tím, že samozřejmě houkající a svítící sanitce nedal přednost, to je zcela zřejmé. Uvidí se také, jestli to ještě nepovede k trestnímu stíhání, protože v tomto případě i lehké zranění, pokud si vyžádá neschopnost delší než 7 dní, se bere jako trestný čin ublížení z nedbalosti. Ale to bychom vše teprve velice předjímali. Otázkou spíše je, jakým způsobem se k tomu postaví motoristé, a ti se k tomu zatím staví tak, že říkají, že Filip Turek se zachoval dospěle, a jak třeba řekl předseda motoristů Petr Macinka, Filipu Turkovi drží palce, což je trošku zvláštní, protože drží mu palce, aby se z toho vyvlékl, nebo v jakém ohledu. Petr Macinka hovořil o tom, že na Filipa Turka nyní je jakýsi lynč, že mu lidé navlékají oprátku a on, že bude tajně tu oprátku odřezávat. No myslím, že k tomu opravdu zatím nedojde. Ale nemáme jakoukoliv reakci z ministerstva životního prostředí, jak vlastně tam situaci budou řešit. Protože Filip Turek nyní tam, jak víme, obsadil ministerskou kancelář, vybudovala se za drahé peníze pro ministra životního prostředí Igora Červeného nová kancelář. Takže ano, může se pouze stát, že ten půlroční experiment s vládním zmocněncem prostě bude odpískán a kancelář zůstane volná, protože opravdu asi nadále nebudou potřeba dva ministři. Ale my nevíme opravdu v této chvíli, co zamýšlí ministerstvo životního prostředí, co zamýšlí motoristé a co zamýšlí Filip Turek. Jakým způsobem se projeví to, že nyní nebude vykonávat funkci, jakým způsobem se projeví to, že případně v okamžiku, kdyby policie rozhodla, že za nehodu nese vinu, rezignoval. Odejde zcela z rezortu, odejde zcela z politiky. To se asi opravdu v této chvíli úplně čekat nedá. Konec konců máme i nejenom od nás případy, kdy politici se snaží vlastně legitimizovat i své poklesky tím, že se prostě nechají znovu zvolit. A jestli Filip Turek bude chtít odejít z politiky, to opravdu zatím nic takového neřekl.
1: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
1: Většina lidí asi netuší, co znamená zkrátka JMHZ. Jde o nedávno zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Mělo právě zaměstnavatelům pomoci, ale ti si podle provedeného průzkumu vůbec tím nejsou jisti. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
2: Kdo chce omezit byrokracii, ten musí omezit počet úředníků a předpisů. K tomu jsou ovšem třeba speciální antibyrokratické pracovní síly a nové antibyrokratické předpisy. Pokud tedy tažení proti byrokracii počet úředníků a úředních povinností nesníží, pak má automaticky za důsledek, že byrokracie posiluje. Selhání antibyrokratického boje právě zažívá Česká republika, konkrétně se jedná o jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele, které mělo podle jeho tvůrců z období Fialovy vlády i realizátorů z vlády Andreje Babiše omezit byrokratickou zátěž podniků a vůbec zaměstnavatelů. Jednotné hlášení se naostro začalo používat v dubnu a mezi tím vyšel průzkum společnosti Deloitte, podle kterého si 60% podnikatelů nemyslí, že jim hlášení pomůže, a čtvrtina to zatím neví. Bližší pohled na nový byrokratický model ukazuje zřetelně, na čem se tažení proti byrokracii zadrhlo. Zaměstnavatelé museli vždycky hlásit příjmy svých zaměstnanců a s tím spojené souvislosti, jako bylo oznámení o nástupu zaměstnance, o odvedeném pojistném, speciální

0: hlášení o zaměstnanci s cizím státním občanstvím a podobně. Prý se detaily zapisovaly až do 30 různých tiskopisů. Ty se teď sloučily do jednoho velkého digitálního tiskopisu, který se bude za každého zaměstnance posílat jednou měsíčně na sociální správu. V tom mohlo být určité ulehčení, ovšem autoři nového tiskopisu neodolali pokušení. Využili příležitosti a rozšířili počet kolonek, které se musí vyplňovat, například o kvalifikaci pracovníka a jeho rodinných poměrech, o tom, jaké dostává od firmy benefity, jaké měl přesčasy, jestli má zdravotní potíže a tak dále. Součástí nového modelu se stal i požadavek, aby se každý nástup nového zaměstnance, když třeba jenom uzavře dohodu o práci, hlásil několik dnů předem. Většina stížností na jednotné měsíční hlášení dosud směřuje na obvyklý nešvart tuzemské digitalizace, totiž že systém není vyladěn a že se všechno zadrhává. To se může zlepšit, selhání antibyrokratického tažení má ovšem hlubší důvody. Stát si najednou osobuje právo vědět o zaměstnancích všechno, co sdělí svému zaměstnavateli, a ještě zaměstnavatele nutí, ať o jejich soukromí zjistí další detaily. To by se dalo nazvat principiálním rozšířením nadvlády úřadů, tedy byrokracie. Skutečnost, že zjišťování většího objemu informací zabírá víc času, je už méně významná okolnost. Signálem druhého selhání je nespokojenost zaměstnavatelů. Je pravda, že hlášení musí podávat také veřejné instituce a spolky, jejichž účetní si ostatně také stěžují. Ovšem tím to skončí. Státní instituce to vždy nějak přežijí. To však není jisté u soukromých firem, pro které může znamenat nedomyšlená byrokratická změna další důvod, proč podnik zavřít. Přitom je pravda, že tuzemské podniky to v uplynulých letech vůbec neměly jednoduché. V dobách covidu byly nuceny zavírat dočasně své provozovny a jak informuje Eurostat, v důsledku to znamenalo, že oproti 140 tisícům podnikatelů v předdůchodovém věku, kteří v roce 2019 někoho zaměstnávali, jich po roce 2022 zbylo jen 105 až 110 tisíc. Nový propad nastal v první čtvrtině letošního roku, když z čista jasna počet podnikatelů poklesl pod 100 tisíc. Těžko říct, jestli k tomu přispěla vyhlídka na nový byrokratický model jednotného hlášení, anebo jestli se jeho vliv ještě dál projeví.
1: To byl Petr Holub. Změnou ústavy začalo v pondělí večer odtikávat posledních několik dní v úřadě maďarskému prezidentovi, dlouhodobě servilnímu vůči nedávno od moci odstaveného Viktora Orbána. Prezident Tamáš Šujok totiž doposud nereagoval na výzvy premiéra Maďara, aby rezignoval. A hovoří o tom Luboš Palata z deníku CZ.
2: Z maďarských prezidentů od roku 1990 se mi do paměti vryl jen jeden jediný. Árpád Genc, politický vězeň, spisovatel, disident a první hlava demokratického Maďarska po pádu komunismu. A především milý a milovaný člověk, kterému se v Maďarsku všeobecně říkalo Árpi Báči, tedy strýček Árpi. Když jsem nedávno dělal rozhovor o vzniku Vyšegrádské skupiny, chybně jsem mu vedle Václava Havla a polského prezidenta Lecha Valenci přisuzoval jednu z hlavních rolí. Na to byl totiž maďarský prezident už tehdy příliš slabou figurou. Maďarsko proto na hradu Vyšegrád zastupoval premiér Jožef Antal. Pomněl jsem si na tuto dávnou epizodu nyní, když Maďarsku probíhá pod vedením premiéra Pétera Maďara tažení za odstranění současné hlavy státu prezidenta Tamáše Šujoka z funkce. Na jednu stranu není třeba tohoto maďarského prezidenta nijak litovat. Už ve funkci předsedy ústavního soudu prokázal služebnost vůči vládnutí premiéra Viktora Orbána. Právě servilita k Orbánovi byla jedním z důvodů, proč byl vybrán loni v březnu jako další straně a Orbánovi zcela poslušná hlava státu. Po volbách, v níž letos na jaře Fidesz po 16 letech u moci senzačně prohrál, sice prezident neprotahoval jmenování nové vlády, přesto se od Pétera Maďara nedočkal vstřícnosti. Maďar mu naopak jasně sdělil, že když neodstoupí do jmenování nové vlády sám, bude odvolán. Jako bývalý předseda ústavního soudu si prezident uměl spočítat, že díky jasné ústavní většině na to Maďar má politickou sílu. Tak se také v pondělí večer změnou ústavy stalo a prezidentovi začalo otikávat posledních několik dní v úřadě. Nestranný pozorovatel se však nemůže ubránit rozpakům, že jde o velice účelovou změnu ústavy, u níž pochybnosti zbuzuje i to, že také novou hlavu státu bude opět volit parlament. Tedy, že si ji fakticky vybere a nechá zvolit sám premiér Maďar a jeho strana Tisza. Elegantnější by bylo, kdyby si po odvolání současné hlavy státu aspoň mohli Maďaři v přímé volbě prezidenta vybrat jeho nástupce či nástupkyni. Navíc odvolání prezidenta nebylo ani politicky nezbytné. Jak už totiž bylo řečeno, role prezidenta je v maďarském politickém systému velmi slabá. Voliči strany Fidesz, kterých bylo kolem 37%, by v případě setrvání prezidenta v úřadu navíc mohli mít kladný pocit, že mají mezi ústavními činiteli svého zástupce. Jenže to by bylo takové elegantní sametové řešení v rukavičkách. V těch se však politika už nejméně 25 let v Maďarsku nedělá. A premiér Péter Maďar dává jasně najevo, že jeho heslo naopak je na hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Říká Luboš Palata z deníku CZ.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bylo by skutečně efektivní nechat zkrachovat německé automobilky v problémech, jak znějí některé tamní hlasy expertů? Téma komentátora Lidových novin Marka Hudemy.
4: Německá automobilka Volkswagen plánuje historicky nevídané kroky. Chce zrušit polovinu modelové řady svých vozů. A mluví se o tom, že o práci ve firmě přijde až 120 000 lidí. Přitom Volkswagen není prodělečná firma, není před krachem. Nicméně trendy jsou neúprosné a vyhlídky temné. Firma má příliš velké výrobní kapacity. Její modely neodpovídají požadavkům zákazníků. Nedokáže pořádně konkurovat čínským elektroautům a přichází rychle o klíčový čínský trh. Je to odraz chyb minulosti. Šéfové Volkswagenu nepochopili, že elektromobil není jen předělané auto se spalovacím motorem. Spíš o něco, jako o mobil na kolečkách. Navíc u aut se spalovacím motorem akceptovali víceméně bez protestů přísné emisní limity, kterým nakonec vyhověli jen pod vodem. Do velkých změn se jim nechtělo, zaspali. Expandovali do Číny, vsadili na tamní růst, ale naivně si mysleli, že Číňané nedokáží nikdy vyrobit pořádné auto. Přezíravost, spoléhání se na pomoc politiků a bank vedli k odmítání velkých inovací, nehybnosti a píše, která předchází pád. Politici chránili firmu regulacemi před zahraniční konkurencí, banky i na přání politiků podporovali autoprůmysl. Jenže technologie se mění a nic nemůže fungovat věčně. Automobilku předhání konkurence. Představa, že výpadek v prodeji aut, zejména mimo Evropu, nahradí Volkswagenu zapojení do zbrojní výroby, je jen iluzí. Zbraně nejsou v době míru, na rozdíl od aut, masově prodávaným spotřebním zbožím a nejsou na ně navázány tak velké další služby. Německý ekonomický novinář Wolfgang Münchau, který popsal problémy německého automobilového průmyslu už před lety, proto navrhuje nechat německé automobilky zkrachovat. Bylo by to efektivní. Znamenalo by to rozvoj prosperujících zbytkových částí koncernu, třeba české Škodovky, a přesun ostatních zdrojů do perspektivnějších odvětví. Je to hezká myšlenka. Je ale otázka, za k tomu manažeři a politici najdou odvahu. Nejspíš ne. A tak budou problémy německých automobilek a tím i německého a na ně navázaného českého průmyslu nejspíš nadále pokračovat.
1: To byl redaktor Lidových novin Marek Hudema. Schopnosti AI mohou v příštích letech přinést bezprecedentní proměnu ekonomiky, snad i radikálnější než kdysi průmyslová revoluce, ovšem za nesrovnatelně kratší dobu. Vedle rizik, včetně rozsáhlého nahrazování pracovních míst, ovšem mohou vznikat i zajímavé příležitosti, například výrazné zvýšení životní úrovně. A detailněji to probírá Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
5: Ekonomové, tvůrci veřejných politik i lídři technologického sektoru musí jednat už teď, pochopit ekonomiku transformační AI a vybudovat pobídky, mantinely a instituce potřebné k tomu, aby se AI ubírala směrem, který bude lidem pomáhat a prospívat společnosti. Toto krátké, ale úderné prohlášení s názvem Musíme jednat a to hned podepsalo skoro 200 ekonomů, akademiků i tvůrců AI, včetně 15 nobelistů. Erik Brynjolfsson, přední světový odborník na AI ze Stanfordu, který pomáhal prohlášení zorganizovat, uvedl, že jeho cílem bylo přimět ekonomy a politiky, aby brali disruptivní potenciál AI vážněji. Vidí totiž nesoulad mezi současným stavem světa a budoucností, která přichází příliš rychle a přirovnaný k tsunami. Což je trochu paradox, protože právě tento akademik platí za AI optimistu. Dlouhodobě říká, že umělá inteligence může lidstvu hodně pomoci a radikálně zvýšit životní úroveň. Ekonomové ale upozorňují, že trh práce a hlavně sociální politika na příliš rychlou změnu nejsou připraveny. Chybí debata nad základním příjmem, nad masovými rekvalifikacemi a obecně nad hrozbou, že práce příslušníků střední třídy bude vymazána ze světa. Za co se tedy signatáři dlouhodobě zasazují? Chtějí regulovat AI tak, aby lidem pomáhala, takzvaně augmentovala jejich schopnosti a nikoli jejich práci nahrazovala. Jeden ze signatářů, nobelista Daron Acemoğlu, varuje před tím, aby firmy používaly AI jenom k tomu, aby nahrazovala lidi a snižovaly si tak náklady, aniž by to přineslo zásadní zvýšení produktivity. Tomu se říká takzvané so-so technologies, typu automatické pokladny v supermarketech. Tento scénář přinese pokles mezd pro střední třídu, masovou nezaměstnanost v kancelářských profesích a extrémní koncentraci bohatství v rukou pár technologických firem. Ekonomové varují, že pokud odpovědnost bude ponechána jen na majitelích a akcionářích firem, dopadne to přesně takhle. Zabránit tomu má scénář augmentace, kdy AI nemá lidi imitovat a nahrazovat, ale doplňovat je. AI by měla přebírat rutinní úkoly, což lidem umožní dělat kreativnější a produktivnější práci. Tenhle scénář přivede k tomu, že práce se promění, ale nezanikne. Lidé budou díky AI schopni produkovat mnohem větší hodnotu, což povede k masivnímu zvýšení životní úrovně pro všechny. A teď jak toho docílit? Debatuje se o několika receptech. První jsou daně. Nyní je to tak, že lidská práce je daňově znevýhodněna a zatížena mnoha odvody států. Naopak nasazení AI robotů si firmy mohou odepsat z daní. Ekonomové navrhují srovnat daňové podmínky. Pokud bude zaměstnání člověka daňově stejně výhodné jako nasazení AI bota, firmy nebudou lidi propouštět jen kvůli drobným úsporám na daních. Podobně je to u dotací na výzkum a vývoj. Vládní granty a zakázky by měly přednostně získávat ty projekty, které vyvíjejí AI pomáhající lidem dělat jejich práci lépe, například AI asistenty pro učitele, lékaře či řemeslníky, namísto technologií, které se snaží člověka z procesu vyřadit. Dalším návrhem je zapojit zástupce zaměstnanců do rozhodování o tom, jak bude AI na pracovištích implementována. Cílem je, aby technologie sloužila k ulehčení těžké práce a zvýšení produktivity lidí, ze které pak zaměstnanci dostanou podíl ve formě vyšších mezd nebo kratší pracovní doby. A v neposlední řadě také otevřít debatu o nepodmíněném příjmu, negativní daní pro lidi procházející rekvalifikací, placené vzdělávání a podobně, aby se zabránilo sociálním nepokojům. Pokud transformace proběhne příliš rychle a miliony lidí o práci přijdou, stávající úřady práce je nedokážou zachránit. Má prohlášení šanci na úspěch, možná větší než dřívější petice. Vedle nobelistů a osobností, jako je Ben Bernanke či Paul Krugman, ji podepsali totiž i lidé z AI gigantů, z Anthropicu, OpenAI i Google, jejich podpis, jejich reputací. Seznam signatářů avizuje, že se z AI stává ekonomické téma nejvyšší priority. Pro politiky je to signál, že dopad umělé inteligence na práci musí začít aktuálně řešit. Navíc prohlášení zní jasně. Osobnosti nechtějí regulovat AI, aby brzdili pokrok, ale aby zabránili ekonomickému kolapsu střední třídy. Proto by se z toho neměl stát jen cár papíru.
1: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě jednou ostře sledovaná havárie Filipa Turka, tentokrát ovšem jako podnět k úvaze kolegy Jana Fingranda s titulkem Jakým vozem jezdí konzervativec?
6: Rozmohl se nám tady takový nešvar. Určitá část pravičáků a současně určitá část levičáků se shodne na tom, že jezdit po městě ve velkém autě je projev konzervativního politického přesvědčení. Je to asi taková pravda, že obědvat salát a pít vodu z plastové lahve je levicové. Určitá souvislost mezi ideologií a volbou způsobu přepravy nebo i konkrétního typu automobilu nepochybně existuje. Pamatují například doby, kdy britští univerzitní profesoři jezdili velmi často v Saabu. V Americe, kde milují statistiky, tuto souvislost zmapovali přinejmenší pro tamní poměry. Republikáni častěji jezdí v pick-upech, nejlépe amerických. Liberálové volí častěji japonské nebo i evropské značky, i když ne nutně menší vozy. Je to samozřejmě složitější, protože američtí demokraté bývají častěji univerzitně vzdělaní a movitější. Současně mají menší rodiny a častěji bydlí ve městech. Naopak republikáni mají více dětí, žijí na venkově a třeba korbu skutečně občas potřebují. Nejde tedy jen o ideologii, ale i o konkrétní potřeby. U nás se v 90. letech rozšířila představa, že vlastnictví kvazi terénního vozu je symbolem ekonomického úspěchu nebo maskulinity, což bylo také vnímáno jako něco pravicového. Tato víra se paradoxně vztahovala i na značky a typy, které si v zemích s poklidnějšími dějinami oblíbily hlavně bázlivé dámy a maminky malých dětí. Dospělý muž sedící v takovém autě mohl působit trochu infantilně. Stejně ošidné jako představy o mužnosti jsou i představy o tom, co je pravicovost nebo konzervatismus. Neplatí zásada, že čím více válců, tím víc svobody. Je ale pravda, že se etabloval jeden proud pravicovosti, který v maximální svobodě jízdy vidí klíčovou položku svého kréda. Tradiční konzervatismus nespočíval ani v konzervování, ani v prosazování konkrétních politik. Usiloval o udržení přirozeného lidského světa. Konzervativní může být ochrana práv řidičů, stejně jako přesvědčení, že někdy je lepší motorismus omezovat a používání velkých vozů zvláště. Tedy, že je zdravé, pokud se lidé mohou potkávat tváří tvář, nikdo se nemusí bát chodit pěšky a když díky tomu mohou na ulici prosperovat obchody. To například v Sokolské ulici v Praze není moc dobře možné. Komu by to přišlo jako levičácká propaganda, může si zalistovat v britském konzervativním týdeníku Spectator. Tam najde články o tom, že aut už je v tamních městech moc, že auta jsou příliš velká a chodcům nebezpečná a že majitelé zejména SUV by měli platit větší poplatky, protože příliš expandují do společného prostoru. Podobné hledisko najdeme i u dvou autorů, kteří nejvíce ovlivnili návrat konzervatismu u nás po roce 1989. Američan Russell Kirk, autor knihy Konzervativní mysl, automobily nazýval mechanickými jakobíny. Brit Roger Scruton, autor Konzervativního smýšlení, si všímal také nápadné ošklivosti moderních měst, což spojoval i s motorismem. Žádný zločinec prý nikdy nevymyslel lepší plán než výrobci aut, kteří úspěšně zprivatizovali zisky a náklady přenesli na ostatní společnost. Tolik Scruton. Pravý konzervativec si samozřejmě váží lidské svobody, tedy i svobody jet kam chci, kdy chci a jak chci. Jenže vždy v nějakém organickém vztahu k jiným dobrům, včetně zdraví a obyvatelnosti měst. Skoro by se chtělo říci, že opravdový konzervativec po městě ze všeho nejraději chodí pěšky. Je to bezpečné, čisté, tiché a ještě přitom potkává jiné lidi.
1: Jan Fingrand byl posledním autorem středečních názorů a argumentů, jimiž ze studia Českého rozhlasu Plus provázel Ondřej Konrád.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Oprátka za 8 mrtvých.
0: Díl 9. Převtělení. Čtvrtek 4. dubna 1974. Atmosféra v soudní síni jakoby již od raního zahájení naznačovala, že se dění blíží k přirozenému vrcholu. Spěchalo se. Předseda soudu navrhl, aby v zájmu urychlení byly protokoly o výpovědích zbývajících svědků, jimiž se prokazují méně významné skutečnosti, pouze přečteny a netrvalo se na osobním výslechu. Prokurátor i obžalovaná nevznesli proti tomuto řešení námitku. Četla se četná svědectví zraněných a přihlížejících z třídy obránců míru, svědectví ženy, která zažila požár domu v Zábrodí, protokol o nehodě z 10. července 1973, protokol o negativním výsledku tehdejší zkoušky na alkohol v krvi, protokol o ohledání vozu značky Trabant svrženého ze srázu nad Novou Rabiní, zpráva z dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, protokol o ohledání místa požáru v Zábrodí, zpráva pojišťovny v Náchodě, dopis Olgy Hepnarové redakcím, moták sepsaný v pankrácké věznici, posudek kriminalistického ústavu z oboru ručního písma. Vše bez připomínek. O poslední významnější vzruch před závěrečnými řečmi se postaral až dokument, v němž Zdeněk N., vedoucí lékař psychiatrického oddělení Ústavu národního zdraví, popisoval své setkání s Olgou Hepnarovou na jaře 1973 po pracovní době, kdy u ní zřejmě vrcholila vnitřní krize a její přítel Miroslav D. ji po značném naléhání donutil k návštěvě odborného lékařského pracoviště.
2: Toto je prosím doklad, že jsem pomoc hledala, ale pomoci se mi nedostalo. Obvodního nebo závodního lékaře, jak mi pan doktor poradil, jsem nevyhledala, to nemělo cenu. Asi za 2 dny jsme byli s Mirkem v Bohnicích. Tam mě také nepřijali a sdělili, abych se dostavila za 2 dny. Pak už jsem nikam nešla.
0: Prokurátor však namítl.
3: Slečno obžalovaná, v průběhu celého vyšetřování jste stále zdůrazňovala, že se cítíte být duševně zdráva a dokonce i v rozporu s návrhy svého obhájce jste nechtěla být znovu duševně zkoumána. Proč tedy najednou přicházíte s tím, že jste všude hledala pomoc? Změnila jste snad svůj původní názor?
2: Nezměnila. Za psychiatry jsem chodila ne proto, že bych se cítila být duševně nemocnou, ale protože jsem byla zoufalá, což se projevovalo tak, že jsem se v denní činnosti omezila na zachování existence. Jinak jsem nebyla schopna ničeho.
0: Krátce poté skončila dokazovací část hlavního líčení. Po polední přestávce ve 14 hodin a 30 minut byl dán prostor pro závěrečné řeči. Jako první se ujal slova prokurátor. Navrhl uznat obžalovanou vinou podle obžaloby a uložit jí výjimečný trest. Zdůraznil především mimořádně vysoký stupeň společenské nebezpečnosti projednávaného trestného činu, jeho vážné následky i zavrženíhodnou podobu spáchání. Uložení výjimečného trestu je podle prokurátora vyžadováno zájmem účinné ochrany společnosti, přičemž není naděje, že by bylo možno obžalovanou napravit trestem odnětí svobody do 15 let, což mimo jiné vyplývá z doplňujícího posudku znalců psychiatrů a psychologů, kteří se i přes její mladý věk negativně vyslovili k možnostem resocializace obžalované Olgy Hepnarové. I když v prokurátorově řeči nepadlo slovo smrt, každý v soudní síni věděl, jaký závěr soudního líčení tu zástupce státu navrhuje. Že při tehdejší neexistenci trestu doživotí, a tedy propastné a těžko pochopitelné mezeře mezi 15 lety jako nejvyšší možnou mírou trestu odnětí svobody a trestem smrti, se výjimečný trest rovná trestu absolutnímu. Trestu hrdelnímu. Povstal obhájce. Otakar Topič, právník a promovaný psycholog, neměl již od počátku této kauzy snadnou pozici a sama jeho mandantka mu ji svými postoji neusnadňovala. Obhájce své argumenty vystavil především na svém přesvědčení o nesprávnosti psychiatrického a psychologického znaleckého posudku, a to již proto, že znalci musí vypracovat posudek sami a nemohou si své závěry nechat potvrzovat ve větším kolektivu, což se v tomto případě stalo formou odborného semináře na psychiatrické klinice. Obhájce požádal, aby se při rozhodování soudu nepřihlíželo k tomuto psychiatrickému a psychologickému znaleckému posudku, neboť ho považuje za procesně vadný úkon. Podrobně pak vysvětlil své názory na osobu obžalované a vyslovil pochybnosti o její příčetnosti, neboť jinak je pohnutka jejího činu těžko vysvětlitelná. Navrhl vyžádat si buďto nový psychiatrický a psychologický posudek, nebo, pokud soud dojde k jinému závěru, použít ustanovení o snížení příčetnosti. Ve věci trestu kategoricky odmítl návrh prokurátora na výjimečný trest a žádal uložení trestu odnětí svobody s přihlédnutím k věku obžalované a dalším polehčujícím okolnostem. Slovo pak dostala i Olga Hepnarová. Pronesla jen několik málo vět. Zopakovala v podstatě shodnými slovy to, co před soudem vyslovila již několikrát. Rámcově se pak ztotožnila s vývody svého obhájce, ale na rozdíl od něho v závěru své řeči jednoznačně požádala o uložení trestu smrti. Po jednodenní přestávce určené pro závěrečnou poradu byl soud připraven jí vyhovět. Rozsudek vyhlásil předseda Senátu Jan Roit v sobotu 6. dubna 1974 krátce po 11. hodině. Měl 24 stran textu. Olga Hepnarová dle mínění soudu byla vina, že spáchala.
4: Za prvé, trestný čin vraždy dílem dokonaný a dílem nedokonaný, tím bylo myšleno dění na třídě obránců míru dne 10. července 1973. Za druhé, pokus trestného činu poškozování cizí věci, tím bylo myšleno založení požáru v Zábrodí na Náchodsku dne 7. srpna 1970, a odsuzuje se proto k trestu smrti a přesně vyjmenovaným náhradám způsobené škody. U obžalované nebyla shledána žádná polehčující okolnost, naopak jí přitěžuje, že se dopustila více trestných činů. Pokud jde o míru jejího zavinění, byl trestný čin spáchán v úmyslu přímém po zralých úvahách. Není naděje, že by obžalovanou bylo možno napravit trestem odnětí svobody.
0: Rozsudek byl dočten. Nikdo nic nevykřikl, nikdo netleskal, ale nikdo také nepropukl v pláč. Pár vteřin bylo takové zvláštní ticho. Zaznamenal si jeden z přítomných. Předseda Senátu připomněl možnost odvolání. Prokurátor neměl důvod se odvolávat a na místě se tohoto nároku vzdal. Soud pak určil 5minutovou přestávku na to, aby se obžalovaná, na níž se nedalo poznat žádné rozechvění, mohla poradit se svým obhájcem. Debata to byla dost vzrušená, protože oba její aktéři došli k opačným závěrům a také je hned vyjádřili.
4: Moje mandantka se mnou sice nesouhlasí, ale já cítím povinnost vyslovit jako svůj osobní názor domněnku, že duševní stav obžalované je takový, že není odpovědná za způsob, jakým nyní na otázku o odvolání odpoví.
2: Chtěla bych vyslovit poděkování soudu a všem lidem za budoucí tolerování sebe samých a všech jedinců typu Prýglknábe, jakým jsem byla já. A k rozsudku říkám, že se neodvolám a odvolávat nebudu.
0: Jednání tím skončilo. Zpravodaj se šifrou FŘ v Rudém právu v pondělí 8. dubna 1974 napsal:
5: Absolutní trest, který Senát vyřkl nad obžalovanou, je zdůvodněn jako jediný trest, kterým se společnost může před takovýmto jedincem chránit. Vyplývá ze zjištění, že Olga Hepnarová netrpí žádnou duševní chorobou, byla plně schopna rozpoznat vysokou společenskou nebezpečnost svého činu a nejsou tu žádné polehčující okolnosti. Navíc znalci, kteří se v průběhu šetření zabývali osobou obžalované, shodně tvrdí, že její povahové zvláštnosti jsou takového druhu, že by se i při dlouhodobém výkonu trestu odnětí svobody mohli navzájem kloubit a tím se vyhrocovat do velmi nebezpečné agresivní formy vůči lidské společnosti. Soud zcela jasně prokázal, že mnozí měli snahu Hepnarové pomáhat, Mnohokrát jí nabízeli pomocnou ruku, dávali jí velké možnosti zapojit se do celospolečenského života. Hepnarová však jen odmítala, absolutně neuznávala jakoukoliv autoritu, sebemenší povinnost, nepociťovala nutnost podřizovat se zákonům společnosti. Své okolí vyprovokovávala k nedobrým vztahům a postupně v sobě vršila nenávist, zlobu a krvelačné plány na vypořádání se s lidmi. Trest smrti přijala bez sebemenší lítosti a prohlásila, že se vůči rozsudku neodvolává a odvolávat se nebude.
0: Sandy Winiferová. Poprvé to zvláštní jméno veřejně padlo ve druhém dnu hlavního líčení před městským soudem, tedy 3. dubna 1974. Svědek Miroslav D. tehdy na přímý dotaz sdělil.
6: Mohu jako člověk, který s ní trávil dost času, potvrdit, že Olga již nějakou dobu prohlašovala, že se jmenuje Winiferová a nemá s panem Hepnarem nic společného. Nemohu posoudit, zda o tom byla úplně přesvědčena. Odhadoval bych toto její přesvědčení tak na 90%. Říkala, že se jí o tom pořád zdá, ale nevzpomínám si, že by mi sdělovala podrobnosti těchto snů.
4: Umíte, pane svědku, vysvětlit, proč se nám obžalovaná o svém přesvědčení, že je Winiferovou a nikoli Hepnarovou, nesvěřila v době, kdy jsme se po mnoho hodin věnovali zkoumání jejího duševního stavu a hovořili jsme s ní o všech okolnostech jejího dosavadního života a také o její rodině, tedy o otci Antonínu Hepnarovi a matce Aně Hepnarové?
6: Tuto okolnost nijak vysvětlit neumím. Ale na skutečnost týkající se jména Winiferová jsem osobně upozorňoval již před mnoha měsíci ve svém sdělení, které jsem adresoval vyšetřovatelům veřejné bezpečnosti, prokuratuře, vám jako znalcům a dalším.
0: Sedmistránkovým dokumentem, který Miroslav D. pod názvem Podání svědecké výpovědi sepsal během svého léčebného pobytu v nemocnici v Obloukové ulici a odeslal zmíněným institucím 20. prosince 1973, se ku podivu nikdo podrobněji nezabýval a nestal se ani nedílnou, tedy číselně zařazenou součástí vyšetřovacího spisu. Proč asi? Miroslav D. zde mimo jiné velmi tvrdě posuzoval především přístup některých psychiatrů. K záležitosti jejího otce se Miroslav D. v tomto spisku vyjádřil slovy.
6: Olga tvrdila, že se jmenuje Winiferová. Nevím, zda má skutečně jiného otce nebo jméno, které vyslovila, byla jen halucinace. Koncem roku 1972 se Olga dozvěděla něco, co se dozvědět asi neměla, nebo objevila nějakou příčinu svých obtíží. Co to bylo, co se stalo, je pro mne tajemstvím, ze kterého neznám ani zrnko.
0: A nedozvěděl se to ani před soudem.
2: Nevím, o čem svědek hovoří, něco podobného si ze vzpomínek nevybavuji. Pokud jde o jméno Winifer, tak se mi o tom opravdu asi před 2 roky zdálo. Nic zvláštního jsem tím nemínila, když jsem se o tom Mirkovi D. a posléze i svému advokátovi svěřila. Ostatně mne to, kdo je mým otcem, ani příliš nezajímá. S lékaři znalci jsem o tom nemluvila, protože jsem si chtěla tuhle záležitost týkající se mého původu nechat až k soudu a zajímalo mne, jestli se v tom směru podaří něco zjistit. Nezjistilo se nic, takže teď už je jedno, jestli tu stojím jako Hepnarová či Winiferová.
0: Je to jedno? Zatím. Brzy však přijde čas, kdy jménem Olga Hepnarová dokonce i odmítne podepsat úřední dokument. Nečinné čekání na smrt je nejhorší podobou umírání, napsal v jedné ze svých novel Jean-Paul Sartre, oblíbený autor Olgy Hepnarové. Nečinnost však mohla ve vazbě pociťovat jen ona sama. Za zdmi vězení se o její žití či nežití stále zápolilo. Pořád byla ještě obžalovanou, nikoli odsouzenou. V květnu 1974 se totiž její matka Anna Hepnarová s pomocí obhájce Otakara Topiče odvolala k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky proti rozsudku Městského soudu v Praze. Při krátkém, pouze čtvrthodinovém informativním výslechu dne 12. května už ani Olga Hepnarová netrvala na svém předchozím postoji a souhlasila s tím, aby odvolání podané její matkou bylo projednáno. Zasedání Nejvyššího soudu České socialistické republiky se před senátem vedeným Vojtěchem Görnerem konalo 21. června 1974. Obhájce Otakar Topič zde znovu uplatnil námitky proti kvalitě a závěrům psychiatrického a psychologického posudku obžalované, žádal vyhotovení revizního posudku a vyslovil názor, že dosavadními znalci nebyla náležitě ozřejměna otázka trestní odpovědnosti obžalované z hlediska výjimečného trestu a nebyly náležitě ozřejměny ani možnosti její resocializace. Zástupce generální prokuratury České socialistické republiky František Zborník odmítl obhájcovi argumenty s tím, že zpochybňovaný znalecký posudek je ve všech směrech objektivní, náležitě fundovaný a nevzbuzuje pochybnosti. Skutková zjištění napadeného rozsudku jsou úplná a postačující k objasnění skutečného stavu věci jak z hlediska výroku o vině, tak i výroku o trestu. Z toho vyplýval jeho návrh, aby odvolání bylo zamítnuto jako nedůvodné. Olga Hepnarová si pro jednání připravila několik poznámek.
2: Rozsudek považuji ve výroku o vině za správný, ale z hlediska vylíčení mé osoby je frázovitý a překroucený, zejména svědectvím některých osob. Myslím si, že mé okolí se podílelo na mé trestné činnosti, bylo vrahem mé osoby. A já tudíž mám právo, abych lidi z tohoto okolí zabíjela. Mé svědomí a ruce jsou čisté.
0: Matka Anna Hepnarová se ve svém vyjádření podivila, že byla vyslýchána pouze vyšetřovateli, tedy kriminalisty, jimž nebyla povinna vysvětlovat intimnosti o zdravotním stavu a třeba i sexuální odchylce své dcery. Dále se pozastavila nad tím, že ani před soudem prvního stupně, ani před soudem druhého stupně nebyl proveden důkaz čtením dopisu doktora Vojtíška z Opařan, který z hlediska poznání osoby obžalované je významný. Usnesení Nejvyššího soudu České socialistické republiky na nic z toho nereagovalo a když bylo po závěrečné poradě 24. června 1974 předneseno, obsahovalo dva body.
4: Za prvé, návrh na vyžádání nového revizního znaleckého posudku z oboru psychiatrie a psychologie se zamítá z důvodu nadbytečnosti. Za druhé, odvolání matky obžalované, podané proti rozsudku Městského soudu v Praze, se zamítá, jež to není důvodné. Proti tomuto usnesení řádný opravný prostředek není přípustný.
0: Podobně dopadlo také přezkumné řízení u Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky, uskutečňované u tohoto federálního orgánu vždy, když došlo u některého ze soudů nižší instance k uložení výjimečného trestu. V usnesení z 5. září 1974 se sice konstatovala drobná formální pochybení v rozsudku Městského soudu v Praze, nicméně ale prý nedošlo k takovému porušení zákona, jež by mohlo mít vliv na uložení trestu smrti. A znovu se zde objevila věta, není přípustný opravný prostředek. Olga Hepnarová už nebyla obžalovanou, ale odsouzenou. Nyní zbývaly jen dvě možnosti. Žádost o milost, anebo snaha domoci se na základě nových skutečností obnovy soudního řízení. O obojí se obhájce Otakar Topič v této kauze pokusil. V srpnu ohlásil jménem Olgy Hepnarové podání žádosti o milost. Ale protože v úspěch tohoto kroku zřejmě nevěřil, již 30. září 1974 učinil krok zásadnější, i když ne o mnoho nadějnější, a předložil jménem Olgy Hepnarové Městskému soudu v Praze návrh na obnovu řízení podle paragrafu 277 trestního řádu, a to s uvedením následujících důvodů.
4: Za prvé, v souzené věci byla sporná otázka trestné odpovědnosti obžalované a byla proto podrobena znaleckému šetření. Znalecký posudek vyzněl u ní tak, že je trestně odpovědná a že trestné činy nespáchala ve stavu duševní poruchy a nebyla ani zmenšeně příčetná. Znalci dovodili, že určité náznaky by mohly svědčit pro psychotický stav, a to pro onemocnění schizofrenního rázu. Konkrétně šlo o to, že počala bludně uvažovat o tom, že jejím skutečným otcem je muž jménem Winifer neboť to prý jasně viděla v jasnozřivém snu. Znalci v průběhu hlavního líčení uvedli, že tato okolnost by mohla mít zásadní význam při diferenciální diagnostické úvaze. Současně však uvedli, že obžalovaná na svém názoru netrvá a že tedy nejde o blud. V průběhu rozhovoru se svým obhájcem se Olga Hepnerová opětovně vracela k tomu, že jejím otcem je osoba jménem Winifer, a ukládala obhájci, aby po této osobě pátral. Při nedávných návštěvách obhájce koncem srpna a 29. září 1974 byla ve stavu akutní psychózy, kdy uváděla, že Olga Hepnerová je již mrtvá a že ona sama je Sandy Winiferová. Dále uváděla, že se svým skutečným otcem Winiferem dorozuměla zvláštním způsobem. Znalci se ostatně ve svém posudku zmínili o tom, že nelze vyloučit v budoucnosti proniknutí psychotických fenoménů. K tomu je nutno podotknout, že se Olga Hepnerová v průběhu trestního řízení nikdy nesnažila psychickou poruchu předstírat a vždy se velmi bránila jakémukoliv náznaku v tom směru, že její psychická struktura je abnormní. Jsou tedy dány důvody pro obnovu řízení, neboť vzniklá duševní porucha navazuje, respektive může navazovat na okolnosti zjištěné a hodnocené znalci v průběhu trestního řízení. Právě nové psychopatologicky významné okolnosti, svědčící pro vznik originálního bludu, by byly diagnosticky velmi významné a mohly by změnit závěry znaleckého posudku jako podkladu pro hodnocení trestní odpovědnosti odsouzené. Za druhé, objektivně je třeba uvést, že bez velmi podrobného a důkladného vyšetření odsouzené znalci psychiatry nelze vyloučit možnost, že u odsouzené propukla takzvaná vazební psychóza, či u ní propuklo psychotické onemocnění, k jehož vzniku došlo až po ukončení trestního řízení. Za třetí, navrhuje se, aby soud povolil obnovu řízení, neboť změna psychického stavu odsouzené je novou skutečností a bludné představy, kterými nyní trpí, zakládají skutečnosti soudu dříve neznámé, které by mohly sami o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o vině. Za čtvrté, vyhoví-li soud návrhu na povolení obnovy, bylo by vhodné ustanovit soudními znalci z oboru psychiatrie a psychologie jiné osoby, aby tak byla zaručena maximální objektivita znaleckého posouzení. V tom směru se připomíná, že podle současného světového trendu při posuzování schizofrenních onemocnění, kteréžto onemocnění by zřejmě diagnosticky přicházelo v úvahu, se zvažuje zejména citové vychudnutí, které je u obžalované zřejmé.
0: Den před podáním návrhu na obnovu řízení zaslala Olga Hepnerová svému obhájci naléhavé sdělení.
2: Pane doktore, návrh na obnovu řízení nedělejte. Podepisuji se tím cizím jménem, abyste dopis dostal. Přijdete mne ještě navštívit? Ať přijdou i její rodiče, ale zařiďte, aby tam nebylo moc lidí. Posel ještě nepřišel. Čekám. Každý den. Vaše... víte kdo.
0: Zmíněný posel souvisel asi s mýtem pana Winifera a slovní spojení i její rodiče v dopise podtrhla, jako by se tím sice od svých vlastních rodičů odtahovala, zneosobňovala je, ale paradoxně přitom poprvé projevila o ně zájem. Ve stejné době, 25. září 1974, její matka Anna Hepnerová písemně oslovila Městský soud v Praze, konkrétně předsedu senátu Jana Rojta, s žádostí o povolení návštěvy své dcery.
7: Za celou dobu od 10. července 1973 byla mi návštěva mé dcery umožněna pouze jednou, a to 8. dubna 1974. Z lidských důvodů, které jsou pro každou matku pochopitelné a které snad není třeba podrobněji vysvětlovat, žádám o povolení k návštěvě.
0: Koncept odpovědi přímo na ten týž list papíru ručně sepsal Jan Rojt hned následujícího dne.
8: K vaší žádosti o povolení návštěvy dcery ve věznici sděluji, že žádosti nelze vyhovět.
3: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná, dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Aleš Slanina, Pavel Čeněk-Vaculík, Petr Kubes a Hana Briešťanská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
9: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
10: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
12: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
11: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
12: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
11: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
12: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
10: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. Státy Evropské unie prodloužily o týden cenový strop na ruskou ropu. Fotbalisté Argentiny postoupili po výhře nad Anglií 2-1 do finále mistrovství světa. Dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky, teploty až 30 stupňů. Je čtvrtek 16. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
14: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
15: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
14: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
16: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
14: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
13: Čínské úřady nedávno zadržely českého občana, čeští diplomaté v Pekingu jsou s ním v kontaktu, potvrdil to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. A podle Seznam zpráv jde o podnikatele, kterého čínské bezpečnostní složky zatkly v červnu na letišti. Teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten bude o propuštění Čecha v Číně jednat, pokud to po něm bude chtít ministerstvo zahraničí. Čínská ambasáda v Praze zadržení Čecha odmítla komentovat. Unijní velvyslanci v Bruselu neschválili 21. balík sankcí proti Rusku. Vyplývá to z informací, které má Radiožurnál od diplomatů. Země 27 tak zatím aspoň o týden prodloužili současný cenový strop na ruskou ropu, který by jinak výrazně stoupnul.
17: Část členských států má s návrhem 21. balíku sankcí stále problém. Některým vadí plán postupného ukončení dodávek ruského skapalněného zemního plynu. Jiné se zase snaží zmírnit navrhovaný zákaz vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Nejakutnější otázkou bylo zmrazení dosavadního cenového stropu na ruskou ropu, kterou evropské tankery dopravují do třetích zemí. Cenový strop měl původně platit do poloviny července. Členské státy ho ale prodloužili o týden, tedy do 23. července. A mezi tím budou podle diplomatů dál vyjednávat o celém 21. balíku sankcí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
13: Ministři sportu 9 unijních zemí vyzvali Evropskou unii, aby finančně nepodporovala Mezinárodní olympijský výbor. Vadí jim rozhodnutí výboru z minulého týdne, které zrušilo zákaz pro ruský olympijský výbor. Ruští sportovci se tak budou moct zúčastnit letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles.
18: Otevřený dopis podepsali ministři třeba ze Švédska, Nizozemska, Rumunska nebo pobaltských států. Podle nich by Mezinárodní olympijský výbor a další sportovní organizace neměly využívat žádnou unijní finanční podporu. Souhlasí s tím i český ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
19: Určitě bych se nebránil, kdyby se Česká republika připojila k těm členským zemím EU, které financování MOV chtějí omezit. Ze své pozice také osloví Mezinárodní olympijský výbor se svým stanoviskem.
18: Proti možné účasti ruských sportovců na letních olympijských hrách se minulý týden postavil i český olympijský výbor. Podle něj by Rusové neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
13: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uzavřela na Ukrajině dohodu o společné výrobě dronů. Vyzvala k investicím do ukrajinských podniků, a tedy i do evropské bezpečnosti. S prezidentem Volodymyrem Zelenským jednala třeba i o vstupu Ukrajiny do Evropské unie.
20: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po setkání se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že Evropa a Ukrajina tvoří jeden celek a jejich srdce jsou navzájem otevřená. Kromě dohody o společné výrobě dronů Zelenský přivítal také otevření dalších dvou kapitol přístupových jednání s Unií, které se týkají vnějších vztahů. Von der Leyenová řekla, že Ukrajina a Evropská unie musí spojit své silné stránky. Za ty ukrajinské označila znalosti a zkušenosti, kterých Ukrajina nabyla za války a které jsou přínosem pro bezpečnost celé Evropy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
13: Ve Francii bude legální eutanázie. Podstoupit ji budou moct pacienti s vážným a nevyléčitelným onemocněním, které jim výrazně zhoršilo kvalitu života. Návrh zákona po několikaleté debatě schválili poslanci Národního shromáždění.
21: Mám dvojitou rakovinu. Před 20 lety mi operovali nádor v prsu a teď se mi to vrátilo.
22: Řekla Radiožurnálu 82letá Zelí, která chtěla eutanázii podstoupit v Belgii. Podobní pacienti budou mít teď stejnou možnost i ve Francii. Musí být dospělí, mít francouzské občanství a nevyléčitelnou nemoc, která způsobuje psychické nebo fyzické utrpení. Podle předkladatelů je zákon vyvážený a bezpečný. Odpůrci ho ale označují za nebezpečný, protože je podle nich zneužitelný. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
13: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli dva Češi, informovala o tom Česká asociace horských vůdců. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podrobnosti řekl Radek Línert z České asociace horských vůdců.
23: Při nehodě zemřel horský vůdce a jeden z hostů. Druhý host byl podle stávajících informací převezen do nemocnice a propuštěn po ošetření. V tuto chvíli jsou okolnosti nehody předmětem šetření francouzských orgánů.
13: Podle francouzských úřadů se nehoda stala na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Americká skupina 21 Pilots vystoupila na festivalu Colors of Ostrava. Do industriálního areálu přivezla známé hity, ale i novinky z desky Bridge. Na místě je reportér Jiří Štefl.
24: Je to pár minut, co na hlavním pódiu skončil koncert 21 Pilots. Americká dvojice tady předvedla velmi svižné vystoupení. Po pódiu skákala, dokonce jeden z nich i po konstrukci vyšplhal a hrál na bicí soupravu ve zhruba 25-metrové výšce. Program tady v areálu ale ještě nekončí. Do druhé hodiny tady budou hrát různí DJové. Dnes odpoledne nebo dopoledne se areál otevře v 11 hodin a fanoušci se můžou těšit na Kateřinu Marii Tichou, zpěvačku LP, anebo na hudební dvojici Tomora. Forum Melting Pot zase představí pořad Radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta. Z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
13: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii, zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu.
1: Angličané vedli od 55. minuty po brance Gordona, nicméně Argentinci se postarali v závěru zápasu o obrat. V 85. minutě skóroval po přihrávce Messiho Enzo Fernandez a v druhé nastavené minutě otočil vývoj zápasu Lautaro Martinez znovu po přihrávce od Messiho. Argentinci si zahrají o zlato, o obhajobu titulu mistrů světa se Španělskem. Anglii čeká souboj o bronz proti Francii. Kristián Švěda, Radiožurnál.
2: Omezení na D3 a 5

0: Pardubic. Od včerejšího večera stojí nepojízdné nákladní auto mezi Vodňany a odbočkou na Újezd. Pozor, dejte kousek za Drůbežárnami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je teď oblačná až polojasná, místy přechodně skoro jasná a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Ochlazuje se na 19 až 14 stupňů Celsia a přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přeháňky a ojediněle bouřky, ale jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Kam může vést trestní řízení zahájené úřadem Evropského veřejného žalobce kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert? Kdy začnou možný střet zájmu premiéra v této souvislosti prověřovat místní úřady? A co je cílem trestního oznámení, které v této věci podali Piráti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první místopředseda České pirátské strany Martin Šmída, mimo jiné člen sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci. Zdravím vás do našeho studia ve sněmovně. Dobrý den.
4: Dobrý den všem.
3: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Co všechno to obnáší?
4: Tak v zásadě se začne vyšetřovat, jestli jsou vypláceny ty dotace Agrofertu v souladu se zákonem. No a my si myslíme, že nejsou, že je porušen minimálně ten zákon o střetu zájmů. Ten byl ostatně porušován už v tom období 2017 až 2021. A k tomu existují i rozsudky, stanovisko ústavního soudu, další analýzy. Dokonce se na základě těch rozsudků už vymáhalo. Ivan Bartoš jako ministr pro místní rozvoj zvládl některé ty neoprávněně čerpané dotace vymoct zpátky. Ale je pořád spousta peněžních prostředků, které byly vyplaceny v rozporu tady s tím zákonem a stále nebyly vymoženy zpátky.
3: No takže jste jako Piráti v únoru podali trestní oznámení na neznámého pachatele za možné poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Co bylo tím konkrétním impulzem, co vás tomu vedlo?
4: No, protože my se obáváme, že v tomto období nastane hodně podobná věc a to znamená, že budou vypláceny peněžní prostředky z našich daní, peníze, které fakticky patří občanům této země a nejenom této země, ale de facto Evropské unie a budou vypláceny Agrofertu, budou vypláceny premiérovi ve střetu zájmu v rozporu se zákony, takže právě od toho jsou přece evropský žalobce a náš český žalobce, aby toto rozhodli.
3: No a proč si myslíte, že ani po převedení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nemá Babiš střet zájmu vyřešen?
4: No tak od toho přece jsou právě ty orgány, aby to vyšetřili.
3: Já jsem tam, proč to vy myslíte?
4: Přesně tak, no my si to myslíme a dává nám zapravdu i ten evropský výklad té věci, že ve střetu zájmu jste nejenom když z té své politické moci těžíte vy osobně, ale i když z toho střetu zájmu těží i vaši blízcí příbuzní. A vlastně ten nový svěřenský fond vlastně dnes je nastaven tak, že z toho budou těžit právě děti, tedy jenom některé děti Andreje Babiše. Čili z toho evropského pohledu a i z našeho pohledu vlastně ten střet zájmu vyřešen není.
3: Podle dnešní zprávy Státní zemědělský intervenční fond, který poskytuje zemědělské dotace, od úřadu Evropského veřejného žalobce zatím neobdržel žádnou oficiální výzvu ke spolupráci. Tušíte, kdy se vyšetřování iniciované evropskými žalobci rozjede?
4: No,

0: to konkrétní datum já neznám, ale my už máme informaci, že se prakticky rozbíhá. A ta důležitá věc, proč jsme vlastně zároveň dali i doplnění tomu vrchnímu státnímu zastupitelství u nás českému, je, že ten evropský žalobce řekl, že se bude zabývat pouze tou částí, která se týká pouze těch evropských dotací.
1: Ano, ale tam je poměrně velká část, proč se trestní řízení zabývá jen evropskými dotacemi v tomto případě?
0: No, tak je to evropský žalobce, tak se zabývá evropskými dotacemi. Ale v tom balíku jsou i národní dotace a my chceme, aby se jim zabýval i ten český žalobce, který ale na začátku řekl, že to má řešit všechno ten evropský. Čili nám je teď jako teoreticky jedno, jak se tyto dvě instituce domluví, ale považovali bychom za velmi, velmi nešťastné, kdyby se opravdu řešila pouze ta celoevropská část. Čili jsme se pokusili tím doplněním pošťouchnout trošku i to vrchní státní zastupitelství v Česku, aby se náhodou nestalo, že se na některé ty peníze zapomene.
1: No, jestli tomu dobře rozumím, tak ten evropský úřad ani nemá kompetenci k prověřování národních dotací. Není to tak?
0: No, přesně tak, tak to je. Jo, my ty obě instituce by měly v zásadě, z mého pohledu, pracovat nějakým způsobem v souladu, aby se dobrali vlastně společnému výsledku a potom podle toho, jestli se jedná o ty evropské nebo národní, tak potom konají ty své další kroky. Co by bylo nepříjemné, kdyby se na některou tu část úplně zapomnělo, nebo nedej bože, aby tam byla nějaká dvojkolejnost a skončilo to dvěma různými výsledky, protože to by potom mohlo být nekonečné. A popravdě řečeno, my nemáme nekonečno času, protože u některých těch věcí hrozí promlčení. Proto na to trochu spěcháme, protože některé ty věci jsou opravdu staré už od roku 2017, kdy poprvé se stal ten střed zájmu a to čerpání těch peněz, a tak v roce 2027 by teoreticky po té desetileté lhůtě mohlo dojít k promlčení a ty peníze by byly nenávratně ztraceny. Takže
1: a o jaký částkách se vlastně bavíme?
0: No, celkově by se to dalo vyčíslit na zhruba 23,5 miliardy, přičemž 16 miliard z toho jsou vlastně veřejné zakázky, a 7,5 miliardy jsou ty dotace. Čili tam je to, u těch dotací tam je to úplně jasné, protože k tomu máme i české rozsudky, čili tam je to zřejmé, navíc je to podle toho, to byl ten svěřenský fond toho starého typu, kde už dneska my opravdu víme, že to ve střetu zájmu bylo, že ty peníze se vymáhat zpátky mají, že prostě si to Andrej Babiš ty peníze přihrál protizákonně, a problém je, že dnes se ty peníze nevymáhají, čili my se snažíme dobrat nějaké aktivity těch našich úřadů, některých těch institucí.
1: Když se k tomu vracíte, máte nějaké
0: zemědělského fondu a podobně.
1: Máte nějaké informace o tom, jak se zachová vrchní státní zastupitelství v Praze nebo nejvyšší státní zastupitelství? Reagovali nějak na váš podnět?
0: No, já chápu, že si to musí asi vykomunikovat s tím evropským žalobcem, protože jejich první reakce byla, že to přesouvají na toho evropského žalobce. Ale ten zas pokud řekl, že bude řešit pouze tu evropskou část, a to já chápu, že naši evropští spoluobčané se nechtějí nechat okrádat, ale v zásadě ty národní dotace jsou jim jedno a tak si hlídají to, aby nebyly poškozené zájmy těch všech evropských států. Ale potom by hrozilo při té nečinnosti našeho státního zastupitelství, že se zapomene na ty národní, čili proto my chceme, aby konalo i vrchní státní zastupitelství.
1: No a kdo konkrétně ten možný střet zájmů pro evropské orgány tady v tuzemsku prověřuje?
0: No tak vrchní státní zastupitelství to předalo tomu evropskému žalobci.
1: No dobře, ale jestli jsem to správně pochopil, tak ale tento zase předal Národní centrále proti organizovanému zločinu, nebo tak to není?
0: No, to si nejsem jistý, jak konkrétně takhle probíhá to předávání toho horkého bramboru, ale každopádně evropský žalobce to vyšetřování zahájil, jo? Zatímco ten český stále ne. Čili proto se i naše aktivita teď zaměřila na toho českého žalobce, protože tam by hrozilo, že v případě nečinnosti o ty peníze přijdeme.
1: No, v zemědělské politice nesou odpovědnost za dodržování pravidel Evropské unie členské státy. Jaká je teda role Evropské komise, respektive tamních institucí, výhradně kontrolní v tuto chvíli?
0: Tak tam je v podstatě ta výkladová, čili Evropská komise říká, jestli jsme nebo nejsme, nebo jestli je premiér ve střetu zájmu nebo není. A samozřejmě potom dávají vědět, dávají nějaké stanovisko, zda mají být i ty finanční prostředky propláceny nebo ne. Čili z toho minulého období 2017 až 2021, tam je to jasné, tam ty výsledky soudní máme a už vlastně chybí jenom ten poslední krok, aby ten stát se těmi rozsudky řídil a začal konat, ale bohužel neřídí, čili to je problém, protože opírá se o nějaké analýzy právní kanceláře Portos, která už tehdy v tom období 17 až 21 dávala analýzy, že se proplacet může a ukázalo se, že nemůže. A teď ty stejné orgány si zadávají analýzu zase u té stejné kanceláře, která už jim jednou poradila špatně. Čili tady je v tom vidět jistý vzorec, jak se ty úřady pod vládou Andreje Babiše chovají. A to je něco, co je skutku zarážející, protože právě vzhledem k tomu hrozícímu promlčení, tak jako vláda spustila nějakou zdržovací taktiku a to by znamenalo, že o ty peníze definitivně přijdeme.
1: Pirátský poslanec Martin Šmída je hostem 20 minut Radiožurnálu. Státní zemědělský intervenční fond začal firmám z Agrofertu opětovně přidělovat dotace koncem dubna na základě nezávislých analýz. Je to tedy v pravomoci zdejších orgánů a nevyžaduje to předchozí souhlas Evropské komise. To potvrdila její mluvčí. Takže jak to chápat? Je to všechno v pořádku?
0: Já se domnívám, že co se týče proplacení tady té konkrétní částky, tak se jedná vlastně o období minulé, kdy Andrej Babiš premiérem nebyl a tedy nebyl ve střetu zájmu, čili de facto proplacení těchto peněz je vlastně v pořádku. A když si vzpomeneme na to období předtím, kdy nastupovala ta vláda minulá, vláda Fialova, včetně Pirátů, tak tehdy přece padlo rozhodnutí, že se proplácet nemá, protože se to týkalo toho období zase předtím, kdy byl Andrej Babiš ve střetu zájmu. Čili chronologicky to vlastně odpovídá, že když nastoupila ta další vláda, tak pokud to byla vláda po Andreji Babišovi, tak proplácet nemohla, protože se to týkalo toho minulého období. A teď, když nastoupila Babišova vláda opět, tak ta žádost o proplacení se vlastně teď zpětně týká zase toho období, kdy Andrej Babiš ještě ve střetu zájmu nebyl, protože hold nekumuloval tu svou funkci oligarchy a premiéra této země.
1: Takže abychom se v tom vyznali, ve středu 8. července oznámil tedy státní zemědělský intervenční fond, že Evropská unie všechny peníze proplatila. To je ten případ, o čem jste teď mluvila, no?
0: No, ale to se týká toho konkrétního případu. Prostě velmi brzo může nastat situace, kdy ty žádosti o proplacení budou nabíhat už z tohoto období, kdy zase Andrej Babiš podle nás ve střetu zájmu je. A nejenom podle nás, ale podle těch analýz, které máme a já myslím, že i podle, řekněme, jako zdravého selského rozumu, kdy je prostě zřejmé, že ten, kdo řídí stát, tak si nemůže přihazovat dotace a zakázky vlastním firmám. No, od toho ten zákon o střetu zájmu přece máme a to, že si ho Andrej Babiš pojmenoval Lex Babiš, tak tím vlastně jako de facto trochu přiznal, že v tom střetu zájmu je, protože se to týká především jeho. A teď budeme v té situaci, kdy se má začít proplácet zase za období už tohle a tady právě, přestože přišel nějaký dopis formální,
1: že se proplácet doptat,
0: může,
1: jestli můžu,
0: tak Evropská komise řekla, že to není, jak se říká, směroplatné, že to takové rozhodnutí ještě nepadlo.
1: Dobře, čili na druhou stranu právě ministerstvo zemědělství tvrdí, že zemědělské ředitelství Evropské komise to další vyplácení dotací v dopise schválilo. Čili to je ten e-mail, o kterém mluvíme, ano?
0: Tam jsou prostě protichudné informace. Tam byl nějaký e-mail z DG Agri, který vlastně jako provozně technicky popisoval nějakou cestu proplácení a ta, pokud se aplikuje na to minulé období, tak vlastně je v pořádku. Zároveň ale Evropská komise řekla, že neexistuje verdikt, že to současné Babišovo řešení střetu zájmu je jako legální, čili to se musí vyzkoumat, to bez pochyby bude zkoumat jak komise, tak další orgány. A já, jak říkám, podle mě a podle toho evropského výkladu, Andrej Babiš stále ve střetu zájmu je, a říká mi to jednoduchá lidská logika. Takže potom dojde k tomu, a já to předpokládám, že Evropa řekne, že z tohoto období už ty dotace proplácet nebude. Ale tam ještě nejsme.
1: Nevím, jestli jsem dostatečně pozorně poslouchal, nepochopil jsem z toho, jestli tady ten údajný dopis ze zemědělského ředitelství Evropské komise tedy to vyplácení dotací schvaluje nebo ne. Jak to je?
0: No, ten to schvaluje pro to minulé období.
1: No dobře, a já se teď tam
0: kdy
1: na ty další.
0: Kdy Babiš ve střetu zájmu nebyl.
1: Jasně, ale údajně to má být i pro vyplácení dotací těch dalších.
0: No a tam právě Evropská komise řekla, že takový výklad určitě možný není.
1: A o střet zájmu se začal zajímat také parlamentní výbor pro rozpočtovou kontrolu. Co tohle znamená?
0: Tak znamená to obecně, že s tím prostě střetem zájmu Andreje Babiše máme spoustu práce. Daleko nejlepší řešení by bylo, kdyby jsme měli premiéra, který ve střetu zájmu není. Jo, takže já chápu, že i tahle diskuze pro někoho může být už jako mírně technicistní, ale vlastně jde o to meritum věci, a to je to, aby premiér této země neměl schopnost přihrávat si vlastní zakázky a vlastní dotace. A v kontextu toho mi připadá teda ještě velmi hrozivá věc, že existuje poslanecký návrh, že ta promlčecí lhůta pro to vymáhání těch neoprávněně vyplácených dotací by se měla zkrátit z 10 let na 4. Což už by znamenalo, že de facto se znemožní, že to vymáhání se bude stíhat, protože vidíme, že i ta desetiletá lhůta je poměrně na knap, když někdo zvolí takhle silnou zdržovací taktiku.
1: Čím to odůvodňují předkladatelé toho poslaneckého návrhu? Zkrácení té lhůty.
0: No, tak ono nám to na plénum ještě nepřišlo, ani v prvním čtení, a takže ty argumenty takhle ještě nezazněly, ale...
1: No, jestli si dobře vzpomínám, tak myslím, oni tvrdí, že přijde o to, že stejným způsobem nebo stejné lhůty mají v ostatních zemích Evropské unie.
0: No, já si myslím, že je to poměrně zřejmé, o co tady jde. Tady prostě ten stát se začal ohýbat ve všech ohledech ve prospěch Andreje Babiše a Agrofertu. A souvisí to jak s tímto poslaneckým návrhem, aby se promlčovali v kratší lhůtě tady to vymáhání neoprávněných dotací, ale souvisí to vlastně i s útokem na ta veřejnoprávní média, protože ta často kontrolují všechny tady ty oligarchy a tady ty politiky. Souvisí to se služebním zákonem, který je úplně vykastrován a který de facto likviduje nezávislost úředníků. Teď bude pro ty politiky zase ještě jednodušší na ty úředníky zatlačit, aby konali to, co je v jejich zájmu, i když podle služebního zákona měli ještě jakous takou nezávislost. A teď třeba nominační zákon. Jo, čili to je celá paleta kroků, která směřuje k jediné věci. A to je, jak ze státních peněz víc nakrmit Agrofert. Takhle jednoduchý to je.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s prvním místopředsedou Pirátů, poslancem Martinem Šmídou. Máte tušení, kdyby mohlo být trestní řízení ze strany úřadu Evropského veřejného žalobce uzavřeno? Mohou tam být nějaké lhůty, nebo se to v tuto chvíli nedá vůbec odhadnout?
0: Já se to popravdě bojím odhadovat, protože když vidím, jak dlouho se to táhne, když popravdě některé ty věci jsou opravdu už z roku 2017, kdy došlo k tomu prvnímu neoprávněnému vyplácení dotací, a když si vzpomenu, že jakým způsobem, než došlo k tomu vymáhání, což bylo vlastně až při té další vládě a Ivan Bartoš byl jediný, kterému se nakonec podařilo vymoct nějaké peníze, i když ke konci toho volebního období se k tomu vymáhání odhodlal i ministr zemědělství, tak už to bylo tak na konci a ve skutečnosti to bylo jenom deklaratorní, že se nakonec nic nestalo. Tak když vidím, jak to trvá, tak nechci říct, že ztrácím naději, protože já bych vždycky rád jako tu naději dodával. Ale ale tady skutečně hrozí, že některé ty věci se promlčí a ty peníze budou nenávratně pryč, neboli nenávratně v kapsách konkrétní osoby, místo toho, aby posloužili tady zlepšení služeb a pomoci rodinám, mladým lidem, dostupnosti bydlení, všechny ty věci, které tady tolik potřebujeme a na které, jak ministr a ministryně financí neustále dokola říkají, že nejsou peníze, tak oni tady možná nejsou ty peníze právě proto, že se prostě rozkutálejí někam, kam nemají. Takže co se týče termínu, já prostě nechci říct, že jsem skeptický, já pořád chci doufat, že to dobře dopadne, ale když vidím, jak se ty věci táhnou, tak mám skutečně obavy, že některé ty částky, některé ty případy zkrátka propadnou.
1: Pokud by se poškození finančních zájmů Evropské unie potvrdilo, co by pachatelům hrozilo?
0: No tak především by mělo hrozit to, že ty peníze budou muset vrátit. A i ten samozřejmě i ten proces vymáhání je potom poměrně složitý a zase musí dojít k nějakému, že nejdříve vyzvete, aby to vrátili dobrovolně, ale my to víme, že i v minulosti ten Agrofert se vždycky dlouho bránil, takže pak musí dojít k dalšímu rozsudku a ten Agrofert zatím vždycky prohrál, čili to, co se podařilo dotáhnout do konce, tak se skutečně vymoct podařilo, ale když se nastaví taková ta zdržovací taktika a to je to, co vidím teď já, jak ze strany Agrofertu, tak ze strany vlády, tak potom je jako někdy těžké se toho práva domoci a domoci včas, což je důležité. A samozřejmě pokud jde o to, jestli jim hrozí nějaké odnětí svobody nebo něco, tak to já nevím, ale poměrně závažné by mohlo být, pokud se ukáže, že to funguje jako organizovaná skupina. Jo, že se tam v jistém momentě spolčí Agrofert s premiérem a s nějakými konkrétními úředníky a schválně to zdržují, schválně to komplikují, schválně vyčkávají a pokud by to byla organizovaná skupina, tak to je samozřejmě o něco větší problém. Jo, protože tady si musíme říct, že není ten stejný metr na všechny. Tam, když udělá nějakou chybu v těch dotacích standardní zemědělec, standardní podnikatel, tak se koná okamžitě. Ale jakmile se jedná o Agrofert, tak najednou se prostě vyčkává, čeká se na analýzy a všechny ty lhuty se natahují a odvolávání. Čili tady není stejný metr na všechny a to je taky problém.
1: No já jsem právě tu otázku směřoval tam, že žalobci prověřují mimo jiné nejenom politiky, ale taky úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A chtěl jsem se zeptat na to, jak by se případně zodpovídali, pokud by se podezření prokázalo.
0: No pokud by se prokázalo, že skutečně jednají jako organizovaná skupina osob, tak to už jakoby hraničí prostě s mafiánskými praktikami, tak tam samozřejmě i nějaké tresty by přijít mohly. Ale popravdě já to takhle do detailu nevím, jestli by jim hrozilo nějaké odnětí svobody. Ve skutečnosti mě jde hlavně o to, aby se ty neoprávněné peníze vrátily do toho našeho rozpočtu, případně do toho evropského rozpočtu, aby prostě tady ti lidé, tady ti občané, jak naší země, tak Evropské unie, zkrátka nebyli okrádáni v rozporu se zákonem.
1: No, v takovém případě by se skutečně to podezření prokázalo. Mělo by být rozhodnutí úřadu Evropského veřejného žalobce vodítkem i pro zdejší úřady?
0: No tak každopádně, To je to hlavní, aby se nestalo, že se na té evropské úrovni nějak rozhodne a tady ten stát prostě se vzepře a řekne, no ale to pro nás neplatí a my to tady vidíme jinak a my si to budeme řešit po vlastní ose a to je vlastně přesně ta zdržovací taktika, kterou podle mě zvolili. Proto jsme i pošťouchli tím doplněním toho vrchní státní zastupitelství, aby se zkrátka konalo. Už tak jsme vyzývali i státní zemědělský intervenční fond, aby začal vymáhat. Chceme to po ministru zemědělství, jo, který dokonce, když byla ta minulá vláda a on byl ve vedení fondu zemědělského, tak přijal to stanovisko Evropské unie a řekl, ano, to my musíme vymáhat. A teď se jeho role obrátili, je najednou ministrem zemědělství a obrátil i ten svůj kabát a najednou vymáhat nechce. Takže proto my se tolik snažíme, aby se ty peníze vrátily a aby všechny ty orgány konaly, protože hrozí, že pomocí té zdržovací taktiky a toho komplikování toho všeho se budou ty peníze prostě nenávratně pryč.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, s prvním místopředsedou Pirátské strany Martinem Šmídou, členem sněmovního zemědělského výboru a podvýboru pro evropské fondy. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
0: Já děkuji, ať se vám daří.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Americká armáda opět útočila na Írán.
5: Donald Trump ohlásil blokádu vůči Íránu v Hormuzském průlivu.
6: Tvrdí, že je Hormuzský průliv znovu otevřený. Neplatí to ale pro Írán.
7: Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
8: Trump navzdory útokům věří, že Teherán s Washingtonem mohou uzavřít mírovou dohodu.
3: Horko na Blízkém východě, válka v Íránu pokračuje. Kdo si začal? Selhala diplomatická jednání? A jak je to teď s Hormuzským průlivem? Ptám se na to Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity Praha a bývalého zpravodaje Českého rozhlasu. Dnes je středa, 15. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil po čase k nám do Vinohradské 12.
1: Dobrý den.
3: Co den, to další americký útok na Írán, teda nejdřív útok, pak přichází vždy odveta. Teherán odpovídá údery na americké základy na Blízkém východě. Jak intenzivní ty boje v těch posledních dnech jsou, když to porovnáte s tím, čeho jsme byli svědky v únoru, kdy zásah té americko-izraelské koalice zlikvidoval vedoucí představitele iránského režimu?
1: Tak samozřejmě teď je ta intenzita bojů válečných operací nesouměřitelně menší než tehdy před těmi několika měsíci, kdy běžela naplno řadu týdnů otevřená válka. Nicméně vidíme určitou eskalaci posledních 4-5 dní, která vlastně začala, točí se to kolem Hormuzského průlivu, kdy skutečně, jak říkáte, je to takový začarovaný kruh, prostě útok, odveta, a to ve srovnání třeba s tím, co bylo před týdnem, před dvěma, před třemi týdny, samozřejmě výrazné zdramatizování situace, protože připomenu, že v polovině června vlastně před měsícem, řekněme, bylo dosaženo takzvané memorandum o porozumění, kdy se boje v podstatě zastavily, měl se začít Hormuzský průliv znovu zprovozňovat postupně, k tomu byly nějaké dané parametry a teď vidíme, že se ta situace zase vrací někam k tomu bodu, řekněme, před měsícem.
3: A kdo teďka ten Hormuz ovládá, Hormuzský průliv jako takový? Protože americké velitelství CENTCOM, to regionální vojenské velitelství, tvrdí, že útočí na Iránce z toho důvodu, aby Iránci neútočili na lodě, které mají proplouvat Hormuzským průlivem. Tak proplouvají jim vůbec teď?
1: Ano, proplouvají, ale třeba před týdnem proplouvali daleko více. Teď se zase v době bojů, řekněme, od konce minulého týdne, za posledních 4-5 dní, samozřejmě ty lodě zase přestaly proplouvat v takové četnosti, protože Irán na některé skutečně začal útočit. Ale tady se ale dostáváme k jádru, vy jste citoval a správně je dobře, že se na ně odkazujete, že prostě si držíte distanc, protože ono je to konflikt a ten má i druhou stranu. A dostáváme se k tomu memorandu o porozumění, které má jeden z 20 bodů, je bod číslo 5, který právě mluví o režimu v Hormuzském průlivu. A jak se ukazuje, tak tento bod má vlastně dva různé výklady. Zjednodušeně řečeno, Iránci byli zaúkolováni okamžitě uvolnit prostě proplouvání na další dva měsíce, na 60 dní, kdy se jedná o dalších věcech, o trvalé americko-iránské mírové dohodě. Iránci dostali 30 dní na odminování a odstranění dalších, řekněme, překážek v plynulé a zcela neomezené plavbě. Zároveň s tím ale vlastně byl zabetonován jakýsi status quo a v tomto bodě zase poukazují Iránci na to, že to memorandum porušují Američané, protože Američané vlastně začali lodě odklánět z té iránské části Hormuzu do ománské. A Iránci tvrdí, že vlastně jsou to Američané, kdo tímto porušuje status quo s vidinou, že až skončí to přechodné dvouměsíční období, tak vlastně Irán bude z celé věci vyšachován. A my jsme vlastně v posledních měsících se
9: mohli přesvědčit, že to Iránci myslí vážně, že poté, co byli napadeni, tak vlastně už se nemluví dneska o jaderném programu tolik iránském, ale o Hormuzu, protože se ukázalo, že Hormuz je daleko, řekněme, zásadnější páka nebo strategická zbraň v rukou iránského režimu a evidentně si Iránci nechtějí nechat vzít. A poslední věc z téhle dlouhé odpovědi. Připomenu, že před tou válkou, kterou rozpoutal Izrael, a vtáhl do ní i Američany 28. února letos, tak Hormuz byl zcela volný. Kdokoliv tam proplouval, kudy chtěl, včetně válečných lodí amerických, nikdo žádné mýto ani žádné poplatky nevybíral. Tato věc se dostala na stůl až poté, co byl Irán napaden a začal hrát tuto kartu.
3: Přetislavě, jak rozumíte tomu záměru té iniciativě Donalda Trumpa, který se teď chce pasovat a Spojené státy jako takové do role jakéhosi strážce Hormuzského průlivu, protože Američané chtěli teda vybírat 20% z výše přepravovaného nákladu od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem. Pak začal zase tam mluvit o tom, že poplatky nebudou, že je nahradí obchodní a investiční dohody, tak kdo ví, jaké podmínky nakonec budou platit pro ty země, jejichž lodě budou tím Hormuzským průlivem proplouvat.
9: Měli jsme i v České republice řadu proizraelských influencerů, kteří říkali, že Irán bude vybírat mafiánské výpalné a tak dále. Tak jsem zvědav, jestli to teď budou říkat o Donaldu Trumpovi, protože to, co Iránci říkali, že by eventuálně vybírali $1 milion za loď, tak je nic ve srovnání s tím, to je tuší procento dvě ve srovnání s těmi procenty, která jste teď zmínil, kterými vyhrožuje teď Donald Trump. Realisticky si ale myslím, že na to nedojde, že je to prostě zase takový Trumpův tweet, který je neprosaditelný.
3: Na druhou stranu si říkám, ale jestli skutečně Spojené státy, jestli to není oprávněné, jestli prostě nemohou být jako jediným garantem té bezpečnosti té plavby. A jestli si za to prostě nemůžou vzít peníze navíc, no tak co?
9: Američané by mohli být garantem jedině, kdyby s tím souhlasil Irán. Já připomenu, že Hormuzský průliv, o něj se dělí Omán a Iránci a neumím si představit, že by Irán přistoupil na to, že pár kilometrů od jeho ostrovů, od strategického přístavu, největšího komerčního přístavu Bandar Abbas, budou patrolovat americké lodě. Pokud by někdo tam chtěl být tím strážcem, jak říkáte, tak by to asi musela být nějaká třetí neutrální síla. Já si dobře umím představit Čínu nebo někoho napojeného na Čínu. Prostě ta tam má daleko větší zájmy obchodní než Američané. Čína je neutrální, má v podstatě vztahy se všemi aktéry v oblasti Perského zálivu, jak s Íránem, tak i třeba se Saudskou Arábií, jak víme, strategické. Takže ta by byla možná daleko vhodnějším garantem než jedna z bojujících stran.
3: Asi spousta lidí by se ptala, jak může být Čína neutrální, když od Íránu i přes blokádu, která byla, bere ropu, kterou Irán v době blokády nemohl vyvážet. Teď ta blokáda je iniciovaná znovu Spojenými státy.
9: No, ty vývozy nejsou ilegální. To nebylo mezinárodní embargo ropné. To nebylo embargo schválené Radou bezpečnosti. Nakupovat iránskou ropu není nic ilegálního. A jestli Čína potřebuje polovinu své ropy z oblasti Blízkého východu, tak je poměrně jasné, že bude se snažit, aby ji dále mohla odebírat i od Iránu a i od dalších zemí, jak už jsem zmínil, i třeba od těch Saudů. To byla podstata čínského přístupu, řekněme.
3: To memorandum o porozumění, které bylo porušeno, o kterém tady celou dobu teda mluvíme, že teď moc neplatí, když se útočí z jedné a z druhé strany.
9: A jestli bylo porušeno, obě strany se obvinují, že bylo porušeno.
3: A týká se to toho bodu 5? Tedy to, Hormuzský průliv.
9: Ano, to vidíme, že teď jde opravdu hlavně rozbuškou této eskalace, řekněme mocenské znovu a i vojenské, se stala nikoliv jiné body toho memoranda, ale právě, řekněme, otázka Hormuzského průlivu.
3: To znamená, že, a znovu se k tomu vrátím, vy už jste to říkal a vím, že jste to říkal, že Američané začali odklánět tu dopravu a Američané, a to naštvalo Irán, že porušili teda pravidla, ale naopak zase Američané tvrdí, že Irán zaútočil na ty lodě a tím on porušil to memorandum.
9: Přesně tak. A vlastně, že jo, my samozřejmě tady máme blíž k těm americkým a izraelským zdrojům, ty citujeme velice intenzivně, ale jak říkám, prostě když se podíváme na jiné zdroje z jiných částí, na jiné televize než české, tak prostě vidíme, že je to složitější a mimochodem, když se podíváme na znění toho memoranda, tak některé body, včetně tohoto, který, jak vidíme, je velmi výbušný, jsou opravdu psané velmi vágně a umožňují různé výklady.
3: No, tak nebylo už od začátku jasné, že to někdo poruší nebo že to nebude dodržované? Nebylo to napsané špatně?
9: Já bych neřekl, jestli bylo jasné, že to někdo poruší. Bylo jasné, že jsou tam prostě místa, která umožňují různé výklady. A dlouho se třeba říkalo, že problémem Američanů je, že nemají vyjednávače, že vyjednávací tým velice zkušený, si přiváděli k těm jednacím stolům v Pákistánu Íránci, zatímco Američané tam poznali biznismeny jako Steve'a Witkoffa, Jareda Kushnera a tak dále. A když se podíváme zase na nějaké analýzy i třeba v amerických zdrojích, tak prostě vidíme, že říkají, to je náš problém. My jsme jednali s perfektně připravenými Íránci a teď vlastně vidíme, že ano, Trump stejně jako Íránci potřebovali dosáhnout nějakého memoranda, prostě aby se ta situace uklidnila, ale teďka vidíme, že to bylo šité horkou jehlou, že prostě aby se dosáhlo nějakého, řekněme, průniku zájmů, tak řada věcí zůstala nevysvětlená zcela. Řeklo se, co je nevysvětlené, to budeme řešit v té trvalé mírové dohodě, no a teď se ukazuje, že to nestačilo a přesně dochází k tomu, že íránský režim má také své zájmy a samozřejmě ta slepá místa v té dohodě, nedohodě využívá ve svůj prospěch.
3: Jsou ty zájmy i nadále spjaté, byť jste říkal, že už se to aktuální dění toho tolik netýká, ale jsou nadále spjaté s jadernými zbraněmi, protože americká CNN získala satelitní snímky, na kterých jsou patrné stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Znamená to, že Irán obnovuje svůj jaderný program?
9: Já vás musím poopravit. Tvrdí se, že tam byly jaderné objekty. Ona je to vojenská základna. To jsou přesně ta slovíčka. Já vám řeknu třeba jedno své dávné selhání z doby, kdy jsem byl v rozhlase. Také jsem citoval americké zdroje, vypadaly zasvěceně, že Irán, co si někde bourá na stejné základně Parčín, že tam prostě zakryl obrovským stanem nějakou budovu, kterou odklízí, aby tam nebyly stopy radioaktivních částic a tak dále. Pak se ukázalo, že prostě tu budovu, že tam normálně stála dál, že ji jenom obkládali růžovým polystyrenem. My teďka máme nějaké satelitní snímky, které ukazují, že se tam něco děje.
3: A informuje o nich CNN, to znamená, neopravujete mě, ale CNN.
9: Já neopravuju vás, já vám jenom říkám, že
3: já i když je to CNN.
9: Výborně, ale to neznamená, že to tak je. Já jsem tehdy také citoval
3: to neříkám,
9: nějaké,
3: proto cituju CNN.
9: Nějaké novináře a nebyla to prostě pravda. Jo? Takže my tady říkáme, že tam, ano, Irán je obviňován, že využívá jaderný komplex.
3: Na druhou stranu americká CNN je relevantní médium, které ano, prostě je důvěryhodné.
9: Tak uvidíme, jak to bude za chvíli, ale každopádně toto, podívejte se, co se týká jaderných, jste řekli jaderných zbraní, jde o jaderný program, jestli je nebo není využíván k jadernému zbrojení. A když se podíváme na stanoviska Mezinárodní agentury pro atomovou energii, tak ta léta s různou intenzitou říkají pořád totéž. Irán je v mnoha věcech velmi nevypočitatelný, velmi diskutabilně postupuje, často velmi mlhavě a tajnůstkářsky, ale to pořád z hlediska našeho expertního není důkaz, že vyvíjí jaderné zbraně.
3: Trump, a to je zajímavé, teda teď na summitu v Ankaře, ale říkal, že ta válka je vlastně už úspěšná pro Spojené státy, když Irán byl denuklearizován. A Irán, a dostávám se k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, tedy neotálí a útočí zpět na americké základny v regionu. V regionu to znamená v zemích jako Bahrajn, Kuwait, Jordánsko, ty země musí likvidovat rakety, které míří vlastně na jejich území, ale na ty americké základny.
9: Ano.
3: Jak moc to ty země štve? Že něco takového
9: no hodně, oni se vlastně stali jakýmsi rukojmím, prostě ty země nemají radost z iránského režimu, ale nemají radost ani z Izraele, nemají radost té války, protože se ukázalo, že Američané sice využívají jejich území a využívali i v době té horké války na jaře, ale pak nejsou schopni je ubránit. Vy jste nezmínil Izrael třeba. Dneska třeba je velice zajímavé téma, že Ben Gurionovo letiště v Tel Avivu, největší letiště v Izraeli, je ze 70% vyblokováno pro americké vojenské letectvo. Tankují tam Američané se svými tankovacími letouny a sami Izraelci připouštějí, že to ohrožuje lety s desítkami tisíc pasažérů. Jinými slovy, pokud budeme říkat, že Irán někde využívá lidské štíty, tak tady je využívají Američané a Izraelci, protože si Američané udělali obrovské vojenské letiště na civilním letišti uprostřed 3milionové Tel Avivské aglomerace v Izraeli. Takže to samozřejmě potom z tohoto letiště dělá legitimní cíl. Pokud odsud budou startovat letouny k dalším útokům na Irán, tak Irán a Iránci to říkají otevřeně, my budeme útočit zpátky na americké základny.
3: Na druhou stranu jsou to partneři, ty země jsou ano. Partneři Spojených států a chápu, že teda nesouhlasí se režimem s Islámskou republikou teda v Tehránu, třeba nemají se úplně rádi s Izraelem, jak vy popisujete, ale hájí a chrání Američany. tak asi zas tak moc mít naštvaný nemohou, ne?
9: Uvidíme, dejte tomu čas. Jo, už teďka se v uplynulých měsících se objevovalo, že Američané nedokázali uchránit nejen ty partnery, ale ani ty své základny, že se budou postupně přesouvat z oblasti Perského zálivu, protože ty základny tam byly mnohem více poničené, než Američané veřejně přiznávali. S tím také přišla CNN, mimochodem, kterou jste citoval. A to, že teďka přesouvají ty tankovací letouny třeba z arabských zemí Perského zálivu do Izraele, také o něčem svědčí. Mít je co nejdále od Íránu.
3: Spojené arabské emiráty oznámily, že Írán taky zaútočil na minimálně dva tankery emirátů v Hormuzském průlivu. Můžou emiráty jako sami o sobě konat nějakou odvetu vůči Íránu?
9: Ano, mohou, a oni to, jak víme, jak se ukázalo zpětně v podstatě, nebo potvrdilo zpětně, oni to dělali i během té války, řekněme v březnu, v dubnu. Nehlásili se k tomu, to je hodně zajímavé, ale nejen Spojené arabské emiráty, ale dost možná i Saúdská Arábie, i tehdy vedle Izraele a Američanů útočili na některé cíle v Íránu, ale na rozdíl od Američanů a Izraele se k tomu nehlásili veřejně. To se dá interpretovat tak, že prostě chtěli dát Iráncům najevo, my jsme připraveni k odvetě, jestli nám ničíte tankery nebo ropné vrty, my vám je také budeme ničit, ale zároveň nechceme, aby to eskalovalo, aby vypukla otevřená válka mezi Saúdskou Arábií a Íránem.
3: Takže reciproční symbolická vendeta z jejich
9: je
3: strany.
9: Je to dost možné, je to určité, určitě. To Emiráty se nemohou vojenskou silou a připraveností rovnat síle Íránu, tak jako íránské ozbrojené síly se nemohou rovnat síle Američanů a Izraele. Ale nejde vždy o to uštědřit protivníkovi maximální škody, zabít mu co nejvíce lidí, ale často je to prostě i gesto stylem, my vám to teď vrátíme a nechme toho.
3: Ale že by se rozpoutala větší regionální válka na základě těchto útoků, to neočekává.
9: Vyloučit se nedá nic, ale nemá na tom nikdo zájem.
3: Jaká je vůbec v tuhle chvíli role vyjednavačů o tom, jaký má být vztah mezi Spojenými státy a Íránem? Pokračují ty rozhovory ještě, které byly v Pákistánu, v Kataru,
9: je dost možné, že stále pokračují. On je Donald Trump, vlastně je potřeba brát s rezervou ty jeho impulzivní tweety, řekněme, ale i on říká, že to jsou dvě paralelní věci. Sice se tady bojuje, ale zároveň je potřeba vyjednávat o zásadnějších věcech a já si to umím představit, že se to skutečně děje.
3: A čeho chtějí teďka Američané v Íránu dosáhnout? Když jsme mluvili o té denuklearizaci, bavili jsme se o Hormuzském průlivu. Do toho teda přicházejí zprávy a to bylo docela zajímavé, když odlétal Donald Trump z Ankary z Turecka z toho summitu špiček Severoatlantické aliance, tak mu bylo tajnými službami doporučeno, aby využil starší letoun Air Force One, ne ten nový, co dostal z Kataru, že Irán by ho mohl se chtít prý pokusit i zabít. Tak není v tom i něco trochu už osobního ze strany Donalda Trumpa, nějaká msta možná iránskému režimu? Já jsem to takhle zaslechl v podcastu Telegrafu, kde se o tom otevřeně bavili.
9: No tak ono jde o to, že teď před pár dny probíhal řadu dní pohřeb ajatolaha Alího Chámenejího, který byl do 28. února nejvyšším íránským vůdcem, byl zavražděn spolu s několika členy své rodiny. Teď byl pohřeb, který probíhal v Íránu i v Iráku částečně a během toho řada nejen íránských politiků a vojenských činitelů, ale i velká část íránské veřejnosti volala po pomstě a tam byly všude visely transparenty, přijde naše pomsta. Trump bude také zavražděn, Netanyahu bude také zavražděn. Jedny íránské noviny Jame Jam, tak ty vyšly s titulkem, který byl persko-anglicko-hebrejský, že přijde pomsta. Tak nevím přesně ta slova, jo, prostě takže...
3: No jestli je v tom nějaké jádro ještě obsahové, nebo se už jenom chtějí prostě ty lidé mstít sami sobě? Z jedné nebo z druhé strany, jádro, to už je jedno.
9: Já to řeknu takhle, představme si, že by Íránci zavraždili skutečně Trumpa, že by to celé začalo tím, že by 28. února Íránci zavraždili Trumpa nebo Benjamina Netanyahua. Bylo by osobní, kdyby židovský stát a Spojené státy chtěli zaútočit na Írán. Asi bychom to brali jako logické. Takže určitou logiku má, že tyto výzvy zaznívají i v Íránu. Musíme si také uvědomit, že politici, kteří prosadili to memorandum o porozumění, kteří říkají, tak dobrá byla válka, teďka už to pojďme uklidnit, potřebujeme biznis se světem, potřebujeme uvolnit zmrazené miliardy iránských dolarů v zahraničí, pojďme to uklidnit, tak to je jenom jeden z iránských politických mocenských táborů. Jsou tam i jiní, kteří říkají, ne, my jsme měli v té válce pokračovat, Američané byli ještě pokořeni a potrestáni málo. Takže my tady si můžeme říkat, jak je iránský režim extremistický a radikální. Ale to jsou lidé, kteří jednají se Západem, kteří létají do Ženevy, do Pákistánu jednat, ale pak jsou tam takoví, kteří na ně hází kamení za to, že jednají se Západem. Jo, takže i tohle
3: žádná společnost není monolit bez pochyby. Přesně. A ti lidé, kteří s tím ale nesouhlasí, mají třeba kam utéct a utíkají z Iránu? Je tam nějaký větší exodus někam?
9: Tak nezaznamenal jsem. Ono se mluvilo o tom, že Iránci, jako bavíme-li se o populaci, utíkali z Teheránu v době, kdy ta válka vrcholila na sever třeba ke Kaspickému moři, protože v Teheránu bylo hodně cílů, které byly zasahovány, a víme, že byly bombardovány i civilní cíle, dokonce i Izraelci vybombardovali jednu ze synagog v Teheránu. Takže to se dělo, ale že by masově Iránci jako uprchlické vlny někam prchali, to jsem nezaznamenal ve velkém.
3: Vy jste zmínil ten pohřeb Alího Chameneího, mimochodem jeho syn teda teď vede Irán, protože ho nikdo ještě neviděl.
9: Nikdo neviděl a mimochodem Donald Trump napsal někde, že na 90%, nebo řekl to v televizi, na 90% Mojtaba Chameneí je mrtvý. Uvidíme, jestli tyto poznatky, nebo radši říkejme tvrzení amerického prezidenta, jsou pravdivá. Nikdo ho neviděl. Ono se hodně uvažuje o tom, že i on byl vážně zraněn, zmrzačen, znetvořen toho 28. února a dost možná proto je prostě schováván před veřejností, aby třeba říká se, že není schopen ani mluvit, takže by stejně neměl co říct, že vydává písemné příkazy. To bychom opravdu spekulovali. Ono se o tom strašně moc už napsalo a vždycky je potřeba být v tomhle opatrní. Chamenej, než byl zabit 28. února, tak xkrát se říkalo, že už je mrtev a stejně nikdy mrtev nebyl.
3: V Tehránu je teď kvůli tomu jaká atmosféra? Iránci ho nepostrádají. Mojtabu.
9: Někdo ano, někdo ne. Tady vlastně se, co se týká nálady ve veřejnosti nebo obecně politické situace v Iránu, tak prostě ta válka jí hodně posunula.
3: Jo. Co dělá ve vězení třeba bývalý prezident Ahmadinejad?
9: On není ve vězení, pokud se to píše správně, tak je v domácím vězení. A je tam
3: tak kvůli, to je pořád vězení, ale.
9: Užívá si, je pod ochranou. Oni by vám řekli, že je pod ochranou.
3: No, on by to asi neřekl, ale.
9: To je zase jiný příběh, který je také hodně zajímavý. Mahmud Ahmadinejad, řada posluchačů si možná pamatuje před lety, když byl prezidentem v letech 2005 až 2013. 8 let byl prezidentem, proslul celou řadu velmi útočných výroků na adresu Izraele. Třeba říkal, pokud chcete Izrael, proč jste si ho vybudovali muslimské Palestině, proč jste si ho nevybudovali na Aljašce. No a teď se stále více, a to nejen v amerických New York Timesech, ale už i v Izraeli, se zcela seriózně píše, že v posledních letech s ním spolupracovala izraelská tajná služba Mossad, že s ním počítala, že bude-li svržen režim, nebo někteří lidé z toho režimu, tak právě Ahmadinejad by je mohl nahradit. Dokonce bývalý ředitel Mossadu se měl s Ahmadinejadem sejít na jakési částečně fingované nebo účelové konferenci akademické v Budapešti před několika lety, kdy prostě Ahmadinejad byl pozván na konferenci. I tady v Česku tehdy někdo psal, jak může takovéhoto antisemitu někdo zvát vůbec do Evropy. A ejhle, oni tam antisemitu si pozvali Izraelci, aby s ním dojednávali možnosti nějakého mocenského převratu v Islámské republice Irán. Takže tady vidíme, že prostě jedna věc jsou novinové titulky, jedna věc je nálepky, které dáváme, a druhá věc je, co se odehrává za oponou. A osud Mahmuda Ahmadinejada bude v této věci samozřejmě velice zajímavý.
3: Ale nejde jenom teda o Ahmadinejada, ale vůbec teda o celou tu atmosféru a situaci, která teď je, a to napětí, které nadále pokračuje. Jak dlouho očekáváte, že takhle pokračovat intenzivně ještě bude? Protože my skutečně každým večerem se dozvídáme, že byly zahájeny nové útoky, a pak se v noci dozvídáme, jaké odvety přišly.
9: Já si myslím, že pořád je to velice omezené. I z těch prohlášení, která jsou sice bojovná, ale prostě vidíme, že i Američané, i Iránci, myslím ten mainstream mocenský, který má tu většinu moci v rukou, nemluvím o těch jestřábech, kteří by bojovali do Armagedonu na obou stranách nebo na všech třech, protože i Izraelci jsou takoví někteří politici, tak si myslím, že jim jde o to situaci uklidnit. Iránci potřebují uvolnit ekonomiku, to už jsem říkal, Američané také.
3: Takže nejsme v mrtvém bodě diplomatických vyjednávání.
9: Nemyslím si. Mimochodem na ta jednání byly vyměřeny 2 měsíce. My máme za sebou měsíc.
3: No ale jak to vypadá po tom měsíci?
9: To my právě nevíme. Ano,
3: no, vidíme se, to docela.
9: Vidíme, že se bojuje, ale už jsme se bavili o tom, že paralelně s tím se může jednat. Může. To jsou 2 světy.
3: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jste přišel, bylo to zajímavé.
9: Já děkuji za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha, a přinesl svůj pohled na dění v Iránu, ptal jsem se ho na obnovenou válku, na dění v Hormuzském průlivu a tak dále. Mění se to každým dnem, ty nejaktuálnější informace proto najdete jako vždy ve vysílání na Radiožurnálu na Plusu a taky na webu i rozhlas.cz. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Michel Foucault sám sebe označoval za filozofa. Svým rozsáhlým dílem ale přispěl k rozvoji psychologie, historie, kultury i práva, sexuologie a také sociologie. Jeho jméno se vyskytuje téměř v každém akademickém textu z oblasti humanitních věd. Studiem jeho díla se dokonce zabývají hned dva speciální vědecké časopisy a jeho osobnost se stala tématem celé řady biografických studií.
11: Michel Foucault se narodil v roce 1926 v Poitiers. Vystudoval filozofii a psychologii na École Normale Supérieure. Jako lektor a kulturní pracovník působil ve švédské Uppsale. Poté se rozhodl pro akademickou dráhu. Přednášel na univerzitách ve Francii a Tunisku. V 50. letech byl členem komunistické strany a politicky se angažoval i ve studentských bouřích 60. let.
10: Jeho rozsáhlé dílo osciluje mezi problematikou vědění, moci a jejich vzájemným vztahem. Rozsáhlou diskusi o těchto tématech nastartovalo vydání jeho knihy Slova a věci. Po letech se k tématu vrátil ve své Archeologii vědění, kde dospívá k závěru, že poznání a věda nejsou cílem lidského snažení, ale slouží moci.
11: Konkrétní obrysy dostává Foucaultova teorie sociální disciplinace v jeho stěžejní monografii Dohlížet a trestat. Od praktik trestního soudnictví 18. století přechází Foucault ke každodenní disciplinaci člověka v moderní společnosti, která probíhá nejen ve věznicích či nemocnicích, ale také ve školách a na pracovištích.
10: V poslední etapě života pracoval na dějinách sexuality. Z původně zamýšlených 6 svazků, ale vyšly pouze 3. Umírá uprostřed redigování svých knih v roce 1984 jako jedna z prvních obětí AIDS.
11: Myšlenkový odkaz Michela Foucaulta není přes veškerou snahu snadné zařadit. Jeho dílo ovlivnilo vývoj francouzského strukturalismu i postmodernismu, přesto se nikdy programově nehlásil k žádnému směru. I přes svou agilní politickou angažovanost se nepovažoval za levicového intelektuála. Nejednal programově a šlo mu spíš o konkrétní politické postoje a otázky. Hlavní Foucaultovou metodou byla skepse. Možnost odpoutat se od obecných pravd a doktrín, které by mu bránily svobodně myslet.
10: Jako jeden z mála intelektuálů zanechal Michel Foucault svůj otisk i v současném každodenním životě. První díl jeho Dějin sexuality stál u zrodu vědeckého pohledu na homosexualitu či queer kultury obecně. Původně úzce vymezený termín diskurs se díky jeho dílu prosadil ve zvulgarizované formě i v běžné řeči.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Filip Turek se nebude z pozice zmocněnce pro Green Deal účastnit žádných jednání ani schůzek, potvrdilo to ministerstvo životního prostředí. Stíhačky na to zachytily nad Baltským mořem další ruské vojenské letouny. Fotbalisté Argentiny jsou po druhé za sebou ve finále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Zásobníky zemního plynu jsou teď v Česku plné zhruba ze 47%. Obchodníci v nich zatím uskladnili 1,5 miliardy metrů krychlových plynu. To je asi 800 milionů metrů krychlových méně, než bylo ve stejném období loni. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se obchodníkům skladování letos tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle Neděli nehrozí nedostatek plynu.
13: Česká republika dnes využívá několik zdrojů dodávek, především dovoz z západní Evropy, norský plyn a LNG hlavně z USA. Zásobníky představují důležitou pojistku, zejména po pokrytí vysoké zimní spotřeby a krátkodobých výkyvů.
12: Kvůli současným vyšším cenám ale Asociace nezávislých dodavatelů energií odhaduje, že v letošní topné sezóně zdraží plyn zhruba o 5 až 15%. Polské letouny zachytily nad Baltským mořem dvojici ruských stíhaček Suchoj. Na sociální síti X to oznámil ministr obrany. Jde o druhý podobný incident v tomto týdnu. Včera se nad Baltským mořem asi 30 kilometrů od Ústky pohyboval ruský průzkumný letoun Ilyushin.
14: Polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz na sociální síť X napsal, že ruské stíhačky se nepřiblížily k polskému vzdušnému prostoru. Podle ministra se ale pokoušeli pozorovat koordinační cvičení polských systémů protivzdušné obrany nad Baltským mořem. K ruským stíhačkám vystartovaly ze základny v Malborku dva polské letouny. Od začátku roku Polsko registruje přibližně 10 takových incidentů.
15: To ukazuje, že Ruská federace celou dobu vede hybridní válku, provádí průzkum, je nepřátelský, naladěná vůči všem členským zemím Severoatlantické aliance.
14: Řekl ministr Kosiniak-Kamysz včera, poté, co se nad mezinárodními vodami pohyboval ruský průzkumný letoun. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
12: V Brně vzniká nová hudební komedie Svět podle Adama. A v hlavní roli se představí Bolek Polívka. Snímek vypráví příběh o zpěvákovi, který se na konci kariéry pokusí složit muzikál, ale dostane přitom infarkt.
16: Ty agony se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý, když byl zamilovaný.
17: Popisuje Bolek Polívka hrdinovi sny po prodělaném infarktu. Komedie se dotýká také ekologických témat. Scenáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
18: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici. Ta společnost chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po kráter. Ľudia sa postavili proti tomu a ten proces vyhrali.
17: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
12: Mistrovství světa ve fotbal zná oba finalisty. Po Španělsku si postup vybojovala také Argentina, která v semifinále otočila duel s Anglií a vyhrála 2-1. O titul se bude hrát v neděli. Bronzový zápas mezi Francií a Anglií je na programu v sobotu. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagirovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje.
19: Noční uzavírka na D55 u Olomouce a nebezpečí na Českokrumlovsku. Na dálnici D55 novém úseku z Olomouce do Přerova je noční omezení. Mezi 3. a 2. kilometrem se jezdí v obou směrech jen pravým pruhem. Teď plynule je tam slabý provoz. Na silnici 157 z Českého Krumlova do Kaplice nádraží. Kluská vozovka, je tam rozlitý olej, pozor dejte, u Mirkovic. A na Vyškovsku na výjezdu z obce Nevojice k silnici 50 do Slavkova u Brna od včerejška komplikace na železničním přejezdu, stále nefunguje světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne může být ještě až zataženo a nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
20: Czech Radio. News in English.
21: Electronic cash register system is set to return for Czech businesses from next year. According to the government, the system will be a more modern version that will not require printed paper receipts. According to the finance ministry's estimates, it is expected to bring the state more than 14 billion Czech crowns in additional revenue each year. The legislation must still be reviewed by the Senate and signed by the president before coming into force. A shooting in Hedbenova Street in Prague 10, in which one person was killed and another injured, is being investigated as a murder and attempted suicide, police said. Investigators believe the victim was a 51-year-old woman who was allegedly murdered by her 55-year-old former relative. The man then attempted to take his own life. Police said there is no further danger to the public. 10 EU member states, including the Czech Republic, have called on the EU to reconsider a new carbon emissions charge on transport fuels. They want the measure to be reviewed as part of a separate revision of the EU's emissions trading system. This could, however, complicate plans to reform the EU's main climate policy instrument. Weather. Tomorrow the weather is going to be mostly clear to partly cloudy with temporary periods of increased cloud cover and isolated showers or thunderstorms. Daytime highs will range from 26 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. More and more Czechs are discovering the joys of life on the water. The number of recreational boats registered in the country has doubled over the past decades, reflecting the growing popularity of boating as a summer pastime. Daniela Lazarová continues.
0: One of the country's most popular boating destinations is the Slapy Reservoir south of Prague. During the summer months, it attracts sailors, anglers, water sports enthusiasts, and families looking to spend time on the water. It is also one of the locations where the State Navigation Administration carries out regular patrols.
4: Dobrý den, státní plavební správa, můžu vás poprosit o předložení.
0: Klára Kroupa-Němcová is head of the administration, which is responsible for regulating navigation and maintaining safety on all Czech rivers, lakes and reservoirs.
4: Tak v tuto chvíli je přes 22 000 plavidel evidováno v rejstříku.
21: There are currently more than 22,000 vessels in the national register and each year another 700 to 800 new vessels are added. This is accompanied by a growing number of people obtaining licenses to operate small and recreational vessels. The number of license holders increases by around 3,400 to 3,500 every year, and there are now more than 71,000

0: with navigation rules. They verify that boats carry the required safety equipment, including life jackets and fire extinguishers, and that skippers have valid licenses and registration documents. They also deal with swimmers who cross busy navigation routes, often putting themselves at risk. As temperatures rise, so does the number of people on the water, and not everyone follows the rules. The increase in summer traffic has also kept the Czech Red Cross Water Rescue Service increasingly busy. Its president, David Smejkal, says rescuers have already responded to more than 420 incidents this season across the country's 16 monitored locations.
1: We're already
2: approaching 50% of last year's total, when we had 1,093 call-outs. The hot weather brought large numbers of people to the water, and during the hottest weekend alone, we responded to more than 120 incidents.
1: Za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů.
0: Alongside its law enforcement work, the State Navigation Administration plans to expand its educational campaigns and training programs to promote responsible behavior on the country's increasingly busy waterways.
3: Daniela Lazarová with that report. Thank you for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Pozornost zaměříme například na konec vládní regulace cen pohonných hmot. Výsledky vlády v prvním pololetí, její úřadování, odjezd ze Toru z Česka do Asie, či také prodlužování životnosti jaderných elektráren. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
5: Ta neprodlouží regulaci cen pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy tuto neděli. Od příštího pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové mimořádná tržní situace pominula. Souhlasíte s tím, pane Kovando?
6: Úplně nepominula, protože nyní jsme svědky toho, že opětovně narůstají ceny ropy, byť ne na úrovně 100 a více dolarů za barel, ale narůstají. Nyní jsou kolem 85 dolarů za barel, takže vláda si myslím správně se snaží ukončit to opatření v podobě stropování cen na snížení daně z nafty, ale činí tak, za což samozřejmě nemůže v době, kdy se situace v Perském zálivu zase spíše komplikuje, takže už to není tak bez mráčku, jako se to zdálo být třeba začátkem července nebo koncem června, protože nyní zase to riziko, že se tam rozhoří nějaký zásadní střet, je přeci jenom citelně vyšší. Pokud by se ta situace dále komplikovala, tak vzhledem k tomu ukončení té snížené spotřební daně z nafty a vzhledem k růstu cen ropy, pokud by dále i tedy pokračoval, by se mohli řidiči nadít toho, že třeba během jednoho týdne, během 7 dnů zdraží nafta u čerpacích stanic v České republice třeba o 4 koruny na litr, což už je výrazné zdražení. Může se to stát i v tom příštím týdnu už. A to samozřejmě se obrátí proti vládě, protože pak bude kritizována za to, že tedy dopustila takový růst cen zrovna v době dovolených.
5: Jinak rezort financí bude ty ceny paliv a marže prodejců nadále pozorně monitorovat, jak řekla ministryně Schillerová. Ten výsledek regulace, jak ho hodnotíte?
6: Hodnotím ho příznivě z hlediska toho, že skutečně se podařilo přenášet ten vývoj cen na burze v Rotterdamu velmi rychle do těch cen koncových, takže není pravda, že by to bylo opatření netržní, protože stále tedy odrážely ceny u čerpacích stanic v České republice vývoj tržní ceny na burze v Rotterdamu a vývoj těch velkoobchodních cen. Akorát tedy ty koncové čerpací stanice musely tento vývoj promítat rychleji do těch cen pro řidiče, aniž by si tedy přechodně mohli navyšovat své marže. Ale takové opatření by nemělo trvat déle, než je nezbytně nutné, přestože tedy tlumilo nějaké cenové extrémy. to jednoznačně, tak byl to zásah do trhu a jako takový je opodstatnitelný v nějaké mimořádné situaci, ale neměl by trvat tedy déle, než je nezbytné nutné, jak jsem již řekl, a proto kvituji, že tedy její vláda ukončuje, ale musím zároveň tedy připodotknout, jak už jsem uvedl, že tak činí z objektivních důvodů v poměrně stížené době a není vyloučeno, že se ještě k takovým opatřením třeba vrátí v srpnu, pokud by se dále situace v Perském zálivu komplikovala.
5: Jak už jste sám, pane Kovando, řekl, ta situace v Hormuzském průlivu je stále nepřehledná, také ty ceny ropy vystřelily, pak trošku klesly. Donald Trump včera řekl, americký prezident, že Hormuzský průliv bude otevřen pro všechny s výjimkou Iránu. A když jste zmínil leteckou dopravu, tak Evropská agentura pro bezpečnost letectví už vyzvala aerolinie, aby se do 29. července vyhnuli státům v Perském zálivu. Tak propisuje se ta situace také do letních dovolených cestování?
6: Zatím ne, alespoň tedy, co se týče těch stávajících cen, ale může se promítnout právě v srpnu, protože jestliže budou třeba řidiči platit výrazně více za pohonné hmoty v čele s naftou, no tak samozřejmě jim to dovolenou může citelně prodražit, a to nejen tedy dovolenou České republice, ale také dovolenou v zahraničí, kde by nastal podobný vývoj, byť samozřejmě se různí to, jak jednotlivé země ustupují a či zda vůbec ustupují od těch svých regulací, ale byl by to tedy nepříjemný, nečekaný cenový šok pro řidiče, zejména tedy v srpnu. Co se týče letecké dopravy, tam bych nečekal tak rychlé propsání těch cen, pokud by se dále dramatizovala situace v Perském zálivu do těch cen letenek. Přece jenom spousta lidí už má nakoupeno, letecké společnosti mají zásoby paliv, tam ten vývoj zkrátka není ze dne na den se měnící, jako v případě vývoje cen, které všichni pozorujeme na čerpacích stanicích.
5: Jako zprávou v tom mezinárodním kontextu, co se týče dění nejenom v oblasti Perského zálivu, je včerejší sdělení místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že oba bloky jaderné elektrárny Temelín by mohly být v provozu až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo.
6: Je to uklidňující situace, protože jaderná energetika i v těch příštích desetiletích zůstane páteřní z hlediska energetického mixu České republiky, ať už v podobě těch klasických reaktorů, či případně pokud se podaří je vyvíjet uspokojivě těch takzvaných malých modulárních reaktorů, které jsou zatím ale stále hudbou budoucnosti, tudíž myslím si, že tato zpráva je pozitivní a že dává České republice další čas na to, aby mohla postavit další jaderné bloky, protože zřejmě tedy je třeba počítat s tím, že bude narůstat poptávka po elektřině, a to z důvodu nejen tedy například elektromobility, rozvoje elektromobility, ale i třeba s ohledem na umělou inteligenci, která je velkým konzumentem elektřiny, a samozřejmě elektřina bude tím zřejmě, čím byla ropa ve 20. století, tak elektřina bude tím klíčovým pohonem ekonomickým v tom století 21. a zřejmě v těch dalších.
5: Vidíme, pane Kovando, podobný trend, co se týče prodlužování životnosti jaderných elektráren v jiných zemích.
6: Ano, vidíme, a dalo se to tak trochu očekávat, že dojde k něčemu takovému i v České republice právě s ohledem na vývoj v zahraničí. Ano, a ještě navíc to tedy podporuje návratnost nebo tu ekonomickou smysluplnost výstavby i nových bloků. Teď mám na mysli třeba právě ty dukovanské, nebo mám na mysli právě ty malé modulární reaktory. To si můžeme představit jako reaktor, který by zásoboval elektřinou třeba jednu obec nebo nějaké menší město. A nyní tedy, když se prodlužuje vlastně životnost, jak nyní dokládá ta situace v Temelínu, no tak samozřejmě tím pádem z ekonomického hlediska kvůli prodloužení délky provozu je ještě vlastně výhodnější stavět jaderné bloky, protože jakmile jednou jaderný blok postavíte, což je samozřejmě obrovsky nákladné, tak ale pak ten samotný provoz i ta samotná výroba té elektřiny je vlastně velice, velice levná. Takže když je tu dalších 20 let provozu a takto levné výroby elektřiny, tak je to samozřejmě něco, co dává vysoký ekonomický smysl a co tedy má ještě výrazněji rozvíjet, než třeba se dosud mínilo.
5: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: Výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v domácím Brně. Produkci přesouvá do Indie. Výroba v Evropě je totiž podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 zaměstnanců. Nešlo tomu zabránit, pane Kovando, i když čteme vlastně v tom zdůvodnění, jak společnost to komunikovala. Dlouhodobý růst cen materiálů, zejména oceli, plastu, hliníku a energie.
6: Šlo tomu zabránit, ale v současné podobě je tedy celá hospodářská politika, teď si troufám říci, Evropské unie, nejen České republiky, prostě postavena tak, že upřednostňuje, řekněme, zelené cíle, že v rámci nich tedy například skrze emisní povolenky se více než kdekoliv jinde na světě, včetně třeba právě Indie, zdražují umělé energie, což je samozřejmě i pro výrobce typu Zetoru zásadní vstup a nejen v podobě těch samotných energetických surovin, ale i vlastně v ceně té oceli, v ceně hliníku, v ceně plastů, což jsou všechno materiály, na jejichž drahotu si Zetor stěžuje, tak se zrcadlí právě to, že zkrátka ty energie, energetické vstupy například pro výrobu oceli jsou nákladné, ale také se vlastně měnily v rámci Evropské unie předpisy, normy, ono to trochu vlastně souzní s tím, co se děje ve Volkswagenu, který také se potýká s problémy a také klíčovým důvodem je taková politika ode zdi ke zdi Bruselu, kdy vlastně nejdříve docházelo k prosazování v oblasti tedy těch automobilů, ale ono u těch traktorů je to strukturálně podobné. Nejdříve tedy do roku, řekněme, 2015 se prosazoval silně dotačně ten dieselový pohon a pak po té Dieselgate, po tom skandálu právě Volkswagenu s podváděním při měření těch norem a jejich tedy dosahování, tak vlastně se zase v rámci ode zdi ke zdi přeorientoval Brusel na podporu nikoli tedy dieselů, ale elektropohonu, jenže v době, kdy už zase z hlediska třeba vývoje v Asii bylo pozdě. Podobný přístup vlastně patrný nejen u těch automobilů, ale právě i u traktorů, takže na to doplácí Zetor. Samozřejmě některým jiným výrobcům se daří, například závod John Deere americké firmy v Mannheimu německém, tak ten sice také prokazuje citelný útlum, řekněme, výroby v posledních letech, stěžuje si na drahé energie, ale díky tomu, že je to vlastně mezinárodně daleko šířej, neporovnatelně šířej rozkročená firma než Zetor, tak dokáže prostě ty nepříznivé tlaky lépe absorbovat a nemusí se stěhovat tedy ještě do Indie jako právě ten brněnský výrobce Zetor, ale co není, tak může být. To znamená, já bych to bral jako určitou výstrahu varování, že zkrátka průmyslová politika, dá-li se o tom tak hovořit, Evropské unie jde po špatné cestě a pokud vlastně se něco nezmění, tak budou odcházet nejen relativně drobné firmy. Samozřejmě já si uvědomuji to obrovské renomé, které Zetor historicky má, ale teď mám na mysli, že skutečnou ránou pro ekonomiku Evropské unie by byl třeba kolaps právě zmíněného Volkswagenu, který ale také prostě není vyloučený. Takže berme to jako výstrahu, berme situaci v Zetoru jako výstrahu, že skutečně tady může dojít k fatálním pochřadnutí a kolapsu vlastně třeba automobilové výroby v rámci celé Evropské unie, což by se dotklo v podstatě milionů zaměstnanců.
5: A rýsuje se, pane Kovato, tedy nějaká změna toho vidění, strategie, když jste popisoval tu průmyslovou cestu?
6: Já ji zatím nevidím. Tady vyšla Draghiho zpráva před 2 lety, už to budou vlastně 2 roky, ale vlastně se nic moc nezměnilo. Ona upozorňuje na to, že právě ty drahé energie jsou jedním z klíčových důvodů ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Existují i akademické studie na toto téma, které vlastně paradoxně dokládají, že se uhlíkové emise ještě zvyšují. Ono to je patrné v případě Zetoru, protože on si sice bude vyrábět v Indii, ale tam jsou volnější ty limity, pak se bude dovážet do zpátky Evropy, takže už jen ten převoz je emisně náročný, ty volnější limity v Indii samozřejmě také způsobují vyšší emise, takže pak nakonec, a to potvrzují akademické studie, ta emisní náročnost obchodu, zahraničního obchodu Evropské unie skrze dražší emisní povolenky paradoxně nikoli klesá, ale stoupá. Takže ono je to kontraproduktivní z hlediska celkových klimatických změn ve světě, stálních klimatických změn, ale zatím nepozoruje, že by se nějak zásadně vlastně situace měnila, a to ani po té Draghiho zprávě, která vlastně upozorňovala na důvody ztráty konkurenceschopnosti evropské ekonomiky a právě upozorňovala na drahé energie, kromě jiného.
5: Pohled Lukáše Komandy, hlavního ekonoma Trinity Bank.
4: Jak to vidí?
5: Sněmovna dnes zřejmě schválí návrh na obnovení elektronické evidence, tržeb neboli EET od příštího roku. Od zavedení systému, byť v upravené podobě, si slibuje narovnání podnikatelského prostředí, předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů, což opozice ty přínosy zpochybňuje. Tak jak to vidíte, pane Kovando, jaký je skutečný přínos EET?
6: EET by měla mít přínos zhruba 14 miliard korun ročně, tedy o 6 miliard korun více, než jaký měla EET, řekněme, v tom roce 2019, než tedy kvůli covidu a pak kvůli změně vlády skončila. Ale ten nárůst o 6 miliard jde z podstatné části za tím, že vlastně mezi lety 2019 a současností prostě narostla ekonomika, ale také cenová hladina, to znamená nominální hrubý domácí produkt je citelně vyšší a tím pádem tedy jsou vyšší i ty nominální příjmy, včetně těch, ze kterých se pak vypočítává dopad EET. Takže určitě nečekejme, že těch 14 miliard, a to jsou peníze, které by to mělo vynést i podle studií, které jsou nezávislé na vládních propočtech, to upozorňuji, podtrhuji, i když ten vládní odhad je podobný, tak nečekejme, že těch 14 miliard korun jaksi spasí veřejnou kasu. Připomínám, že jenom to letošní převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet, tedy z účtu firem a domácností, vyjde veřejnou kasu na 17 miliard korun. Takže už jen tímto vlastně je celý přínos EET vymazán a ještě tam je 3 miliardy korun mankot. Tudíž skutečně toto veřejné finance rozhodně nespasí.
5: Po hlasování o obnově elektronické evidence tržeb by měla schůze dolní komory skončit poslancům a by měly začít takzvané parlamentní prázdniny. Tak když se podíváme, s čím odchází vláda, poslanci na parlamentní prázdniny, pane Kovando, ze 978 bodů vládního programu Trojkoalice je už podle premiéra Andreje Babiše hotová pětina, na dalších 774 bodech programového prohlášení se pilně pracuje. Tak jak to hodnotíte?
6: V ekonomické oblasti vláda je, řekněme, úspěšná v těch takových krátkodobých opatřeních, která jsou prostě vidět a která uleví rychle peněženkám domácností či firem. Teď mám na mysli právě převod podpory obnovitelných zdrojů na státní rozpočet. To prostě domácnostem zlevňuje elektřinu, o tom není pochyb. a také třeba právě už zmiňované stropování cen pohonných hmot a snížení spotřební daně z nafty. Jestliže nyní je inflace 1,5%, tak bez těchto opatření by byla 2%, to znamená, byla by citelně vyšší. Vláda tedy snižuje inflaci poměrně razantně, ale samozřejmě, a to je nutné doplnit, bez toho to nejde. Děje se tak přesunem tedy těch plateb a úhrad z peněženek našich na veřejné rozpočty.
5: Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré. Naslyšenou.
6: Naslyšenou, hezký den.
5: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
4: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění, lékaři ho po ošetření propustili z nemocnice. Neštěstí se stalo na místě, kde je pád kamenů poměrně častý případ, vyšetřují francouzské úřady. Americká armáda raketami vyřadila z provozu prázdný ropný tanker v Perském zálivu. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil Centcomb. A podle toho se loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao přibližovala k iránskému ostrovu Chark a posádka plavidla údajně ignorovala několik varování a pokusila se porušit americkou námořní blokádu. Ta platí na iránské přístavy znovu od úterý. V Kanadě hoří přes 830 lesních požárů, některé z největších jsou v provincii Ontario, kde se do ovzduší uvolňuje obrovské množství kouře. A Toronto bylo na prvním místě globálního žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduší. Sestavuje ho švýcarský portál IQR. Vítr kouře z ženy do Spojených států, kde by se tak do konce týdne měla kvalita ovzduší zhoršit milionům lidí, informuje o tom server televize ABC News. A hasičům se po několika hodinách podařilo uhasit požár statku na jihu Prahy, napsali to na síti X. Hasiči teď rozebírají konstrukci zasaženého objektu v Choloupicích a rozhrabávají zbytky sena. A budova byla odpoledne celá v plamenech. Hasiči měli na místě asi 30 kusů techniky. Statek patří společnosti DSS, která ho plánovala přestavit na malou zbrojovku, dodávající zbraně pro NATO a Ukrajinu. A s tím nesouhlasili radní městské části ani někteří místní. Argentinští fotbalisté jsou jedinou výhru od obhajoby titulu mistrů světa. Anglie po semifinálové porážce s Jihoameričany zabojuje s Francií o bronz. Argentinu čeká ve finále Španělsko. 11. etapu Tour de France vyhrál norský cyklista Søren Varenschot. Nor ovládl hromadný sprint před Nizozemcem Olafem Kojem. Žlutý trikot lídra průběžného pořadí udržel Slovinec Tadej Pogačar.
8: Nehoda na D1 za Prahou a překážka na Orlicko-Ústecku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozorně za sjezdem na Velké Popovice. Mezi kilometry 16 až 17 srazilo osobní auto zvěř. Místo nehody aktuálně plynule průjezdné kolona se tam netvoří. V Ostrově u Lanškrouna je na vozovce sražená lesní zvěř. Překážku čekajte na úrovni průmyslové zóny. Je to na cestě k hlavnímu tahu do Ústí nad Orlicí. A připomínáme omezení na D8 na Ústecku. V tunelech u hranic s Německem se jezdí jen v tubusech do Drážďan. Kilometry 83 až 87 obousměrně jedním jízdním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Noc je teď oblačná až polojasná, místy přechodně i skoro jasná a ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Ochlazuje se na 19 až 14 stupňů Celsia a přes den pak čekáme oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a místy bude ještě doznívat déšť a postupně se objeví přeháňky a ojediněle bouřky, ale už jen lokálně. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32 a na horách bude většinou kolem 21 stupňů Celsia. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Současná politika je brutální, řekl můj dnešní host už léta předtím, než nastoupila dnešní vláda, a věděl, o čem mluví. České politiky sleduje desítky let. Viděli jejich ideály, podrazy, vzestupy, pády. I partaje, které měly změnit svět a nakonec nezměnily ani sami sebe. Může člověk strávit celý život pozorováním politiky, aniž by přišel o iluze, nervy a smysl pro humor? Historik, komentátor Českého rozhlasu a právě ode dneška čerstvý osmdesátník Petr Nováček je mým dnešním hostem. Moc vás vítám, Petře. Dobrý den.
10: A já jsem moc rád, že jsem tady s vámi, Váro.
9: A
10: posluchači.
9: Hezký den z Plusu vám přeje Barbora Tachycí.
4: Osobnost Plus.
9: Petře, máte po tolika dekádách mluvení o politice ještě nějaké iluze? Myslím, iluze politická samozřejmě.
10: Nemám.
9: Vůbec nic?
10: Nemám opravdu, protože bývaly slabší chvíle, když jsem si říkal, hele, z tohle by třeba něco mohlo být. Jo. Tohle to ty pořád sníš o tom, že se zjeví nějaká strana, která bude mít program a nejen, že ji ho napíšou cizí lidi, ale on zejde opravdu z ní a teď oni řeknou, když by to bylo na vás, tak v prvním roce tohle, pak tohle a budou to důvěryhodní lidé, jenomže jsem se toho nedočkal. My jsme vám tohle, Báro, očekávali s mým věrným, můžu říct přítelem, byť už jsme se dlouho neviděli, Honzou Hartlem, že ho, zakladatelem STEMu. A jednoho dne jsme si řekli, už dál nečekáme, víc, protože zbytečný takovou stranu už.
9: Ne, ale znamená to, co říkáte, Petře, že vás vlastně každá partaj, která tu byla od začátku 90. let, něčím zklamala?
10: Já nechci vést po všechné řeči, ale když to obrátím, jak se to ve filozofii někdy dělá, tak žádná mi nevyhověla úplně. Ale to je v pořádku, to přeci nemůže být. To je lidská záležitost, i ta politika. Ale žádnou ideální politickou stranu jsem za tu dobu nepotkal.
9: Myslíte, že vás ještě něco od politiků může doopravdy, myslím, překvapit, nebo už se vždycky jen mění jména a ty lidské slabosti zůstávají stejné?
10: Ale tak, já si myslím, že vy čekáte také. To víte, že mě může ještě něco překvapit. Nevíme prostě, až se tato garnitura opotřebuje, nebo až lid obecný přijde na to, co si zvolil a začne přece jenom hledat něco jiného, takže se třeba ještě něčeho dočkáme. Jo. No prostě teď je to tak, jak to je, tak to vypadlo z minulých voleb. Člověk si může myslet cokoliv. Já mám spíš strach o tu budoucnost, víte, když ten lid český, a to se na něj nepolišuju, chraň Bůh, ale když přestane určité věci rozlišovat, vnímat, kam to s touhle zemí, tato současná garnitura stačí dovést.
9: Kam, nechci se vás teď zeptat, kam to může dovést. Ptám se jenom, co přestane rozlišovat volič podle vás?
10: Báro, ta politika se strašně změnila, vy to víte líp, než my každý den tady někoho s prominutím kucháte u toho mikrofonu. Okamžiku, kdy do toho nastoupily sociální sítě, tak už to není ta polis, služba obci nebo státu. Je to všecko svým způsobem nějak marketingová záležitost. Ideje se vytratily, sleduje se efekt a lidem, a to je to moje zjištění, lidem to zatím nevadí, ba některým to vyhovuje. Ono je evidentně pro určitou část společnosti pohodlné, když projede večer ta svoje oblíbená sociální média a myšla by se něčím složitěji zabývala, tak za pět minut si vytvoří obraz ale také plný odsudků, nepodložených odsudků. Prostě ta politika se zkazila. Já si opravdu myslím, že se zkazila v okamžiku, kdy ovládli sítě. No ale to neznamená, že vy, podívejte se, může přijít chvíle, kdy se ukáže, že tento způsob vládnutí vede tu zemi opravdu do nějaké úzké uličky, z které by nemuselo být východu. Já se hlavně bojím, protože jsem se zabýval nacismem a totalizací státu, já se hlavně bojím toho, že se postupně budou oslabovat nejrůznější mechanismy demokratické, ale zejména instituce.
9: No a nemáte pocit, Petře, že přesně tohle se začíná dít? Začíná dít s touhle vládou?
10: Já s váma naprosto souhlasím, to víte, že ano. A ještě, co mám další pocit, a to nevím, jestli co vás povídá, to si nedovolím, ale ono se to děje krok za krokem naprosto cíleně. Sedíme v Českém rozhlase, to, co se děje kolem Českého rozhlasu, to přece není nic jiného, než pokus, my jim prostě hodíme oprátku na krk. Uděláme to postupně, nenápadně a než mrknou okem, tak to za rok bude všecko jiný.
9: Ale dělají to nápadně, to si přiznáme.
10: Dělají to nápadně, ale hejte se, Hitler měl si takovou zásadu, že komu patří dětské učebnice, tomu bude patřit budoucnost Německa. To jsme se posunuli. Dneska se to odhrává všecko na sítích a hlavně dneska nemáme politické síly, které by podobným názorům účinně oponovaly. Máme politické strany z té bývalé vládní koalice, ale nezlobte se na mě, já při vašem jarém věku, promiňte se tak vyjádřím, ale prostě to není žádná opozice, to, co oni nám předvádějí.
9: No, to jste otevřel další téma, ke kterému se dostaneme hned za chvilku, ale určitě jste zaznamenal, že právě kvůli reorganizaci financování televize, České televize, Českého rozhlasu, zdejší zaměstnanci stávkovali.
10: Báro, kdybych byl ještě stále zaměstnancem, tak bych stávkoval určitě s váma.
9: Ale vidíte, já se na to chtěla zeptat a vy jste mě předběhl.
10: Ale
9: stávkovali i s tím, a to by mě zajímalo, jak byste se s tím vyrovnával, že to možná k ničemu nebude. Že to nejspíš nepomůže od ničeho k ničemu. Jak byste se vyrovnával, kdybyste stále sem každý den docházel právě s tím, co se bude dít?
10: Báro, nelehko, ale víte, protože jsem historik, tak to bylo stávek v dějinách, které byly de facto dopředu prohrané a stejně do nich ty stávkující šly. A teď nemyslím takové ty stávky divoké nebo určitou politickou krajností vyhnané jaksi životu. To nemyslím. Byly i třeba v Itálii vezmu stávky po druhé světové válce, ve Francii, to bylo něco podobného. Prostě stávky se někdy vedou, bohužel jenom kvůli tomu, abyste dala ještě jednou najevo, že prostě takhle ne a ne a ne. A když to prohrajeme, tak to je to něco, jak když to prohrajeme v boji. To víte, že to, já se obávám, že to prohrajeme, protože podívejte se, přijímání zákonů tady, to je prostě, tady se dělá politika jak v časech výjimečného stavu. To prostě neexistuje, aby v normálně fungující demokracii, aby si to vláda, která chce vládnout rychle, efektivně, aby si to usnadňovala tak, že vždycky se nějaké myšlenky zmocní skupina poslanců. Ten návrh zákona pomine to jinak předepsané oponentní řízení. Posluchači jistě vědí, ale to je asi až 35 míst, na něž ten zákon normálně přijde a oni se vyjádří ano, ne a dají své připomínky. Tohle to se všecko nekoná. Jinými slovy, to ty zákony, které vznikají, víte, co bude první věc? Že až se trošku znormální ta situace, že se budou muset zase všecky opravovat.
9: Tohle, jak prochází návrhy zákonů sněmovnou, co se děje s médii, veřejnoprávními a spoustu dalších věcí se odehrálo. A já se ptám teď jenom, co vás nejvíc tíží z těch věcí, které se dějí za poslední měsíce?
10: Cílené útoky na instituce demokratického státu a jejich oslabování.
9: Myslíte tím třeba soudy?
10: Třeba i soudy, to už jsme opravdu hodně daleko, to se v demokracii opravdu nedělá. Myslím třeba soudy, ale myslím instituty a instituce, jakým je nakonec i Český rozhlas, teď vemte nadační hnutí, kdo se bude starat o ty chudý nebohý lidi, o kterých se dosud starali aspoň částečně veřejně prospěšné společnosti. Tohle to, víte, já už si na to pamatuju. Oni to politické strany neměli rády, nevěděli si s tím rady, protože zatímco politická strana je organizovaná vertikálně od zhora dolů, tak tahle ta všelijaká občanská hnutí veřejnoprávní, ta jaksi prostupují vodoromě tou společností. A ty strany, oni to někde na to narazili, uchopili to a teď co s tím, jo? Nemohli dát pokyn tam nahoře, takže...
9: Špatně se to ovládalo.
10: Ale to, co dělají oni dneska, to je totální útok na ty veřejně. Tenkrát to bývala ODSka neměla ráda tyhle instituce. A měla k tomu ideologii svoji, jo. Tak dobrá, my jsme to věděli, ale to, co je dneska, to je něco jiného, to je vendeta.
9: Víte, když mluvíme právě o tomhle tématu, docela by mě zajímalo, jestli při kritickém vidění toho všeho, tak jestli taky kriticky vidíte, nebo si vůbec vzpomenete na to, že tyhle partaje musel někdo zvolit. Na to, že takto většina zjevně prostě chtěla. Uvědomujete si to?
10: Uvědomuju, protože ta krize politického stranictví nastala někdy v polovině, někdy kolem roku 2005. Jo. To nám tady tenkrát místo těch kamenných politických stran začala vznikat taková podivná uskupení, nejdřív jedno a pak v roce 2011 hnutí ANO. A pamatujete si, pan dnešní premiér Babiš to zkusil nominovat několik svých kandidátů do Senátu a ti všichni neuspěli, tak správně řekl, na to se musí jít jinak a založil si vlastní politické hnutí, což není politické hnutí, a to jsou de facto jeho zaměstnanci. Ale já to tady nemohu říkat, protože to nemůžu doložit, ale i v téhle bídě mám stále takové nějaké kontakty, že se třeba dovídám, co se dělo na koaličních poradách, nebo ještě lépe pak na poradách poslaneckých klubů.
9: Této vlády. A co?
10: Takhle byste nejednala ani, tam padají vulgární slova. Já jsem se kdysi po jednom tom jejich celostátním sezení, když došlo ke zásadní změně stanov, zabral do těch jejich nových stanov. A opravdu jsem se tomu věnoval 2 dny, než se o tom napsal článek do Lidovek. Měl jsem z toho velké nepříjemnosti, vrhli se na mě 2 zbrojnoši královi a nakonec to skončilo dvěmi velmi zajímavými rozhovory z očí do očí s dotyčným mužem, dnes číslo 1, velmi zajímavým. Říkám to jenom proto, že to se všecko vaří z vody, to nemá žádný ideologický podklad.
9: Ale
10: vy to víte. A prostě nemáme tyhle, nefungují, najmem si jiný, jo?
9: Teď jenom řekněte, vidíte vy sám nějaké světlo na konci tunelu? Vidíte něco, k čemu by se dalo, já nechci říkat upnout, to je možná moc silný výraz, ale takové nakopnutí, že může být i jinak. Tak vidíte něco takového?
10: Páro, vždycky to v těch dějinách bylo tak, že míra netrpělivosti, kdy dříve se říkalo nespokojenosti mas, se jednoho dne dovrší a současně ta vládnoucí garnitura udělá tak těžké chyby, například ale třeba za to zaplatí i ta společnost. Třeba by nás vtáhli do nějaké aliance, v kterých bychom nechtěli být. Najednou bychom byli na straně pana Putina, nebo co takového. Rozumíte, kam myslím? Prostě nějaký takovýhle otřes často tu společnost, jak jste říkala, nakopne a některé části těch lidí se jakoby rozhrstkne, oni se jednou, to přece už není možný. To přece už, hergot, nejde. Ale trvává to velmi dlouho.
9: Myslím.
10: Ale to jste, víte, učilo se o to. To jsme u povinnosti politických stran a hnutí. To jsme u povinnostech opozice.
9: Tak, právě přesně o tom chci mluvit. Myslíte si...
10: Já vás znám, to já vím.
9: Myslíte si, že Babiš je o tolik, a teď mluvím o jeho výsledcích volebních, o tolik lepší než ostatní, anebo opozice je o tolik horší, než jsme čekali?
10: Já se bohužel myslím, že vaše druhá varianta je ta správná. Ne, ta opozice je špatná zatím. Ale prostě... Podívejte se, ten balík těch 32-33% hlasů, který to hnutí ANO dostává, ať se děje, co se děje, jinými slovy. To je v podstatě jeho stabilní elektorát, s kterým neotřese vůbec nic. To znamená, nedá se s tím dělat, buď to je jedna možnost, že se taková věc přece jenom stane. Podívejte se, já přeju panu Babišovi dlouhého zdraví jako každému. Jo. Osobně proti němu vůbec nic nemám, jenom bych si vybral jiného předsedu vlády a se na mě nezloví. No, já proti němu nic nemám, ale nejsme nesmrtelní. On to táhne do jisté míry sám, je to workoholik, spí asi 3 hodiny denně, od půl páté obvolává své ministry a ke jich jistě velké radosti jim udílí úkoly, že jo? Jo? To je prostě, to je ten jeho mikromanagement, který on říká, ale tohle to přeci ani člověk, který je zvyklý tímto způsobem pracovat, když mu bude 73, nemůže dělat do nekonečna. Takže si kladu otázku, co bude z hnutí ANO, až jednou jeho v čele nebude stát Andrej Babiš.
9: Tak, ale je zajímavé to, co jste řekl, že bez ohledu...
10: Neříkejte.
9: Počkejte vážně. Bez ohledu na to, co případně hnutí ANO provede, či neprovede, prostě může provést už téměř cokoliv a stejně bude mít velikánskou voličskou základnu větší než jiné. To samé včera řekl profesor Lukeš, se kterým jsem mluvila o Trumpovi. On říkal, to
10: já
9: je...
10: Já jsem vás samozřejmě slyšel.
9: Tak, to je prostě ta figura, která je vlastně neporazitelná v tuhle chvíli kvůli tomu charizmatu. Takže jenom se ptám, jestli vy, který tak jako obecně fandíte politice, dík jste jí zasvětil život.
10: Je to do věce, ano, přiznávám se k ní.
9: Tak, ale jestli vlastně jste ukonejšen, bych řekla tím, že prostě zákony přírody nám jako slibují, že jednou se to změní, jestli vám to
10: říkáte
9: stačí.
10: Říkáte to jemně, ale já opravdu přeju každému a panu premiérovi taky dlouhé zdraví. On to v tom životě ostatně taky nemá jednoduché, ale kdo máme. No ale to víte, že tohle bývají prostě tak, pan Havlíček je nepochybně schopný člověk, technokrat, nemám nejmenší pochyb o to, že by dokázal stát v čele vlády hnutí ANO a že by to fungovalo možná jako hodinky. Ale
9: to charizma.
10: Ta magie,
9: ano.
10: To je ten Babiš.
9: Ja. A teď, když jste zmínil to slovo magie, se mi líbí, více při zemi se tomu říká charizma toho vůdce, tak já se ptám, vidíte na straně opozice ne někoho takového, ale naději, že by tam někdo takový časem mohl být?
10: Laruško, já vás nechci popudit, ale soudruzi říkali, že kádry rostou z úkoly. Jo? Prostě, když když to hrajou takhle při zemi, jako to ta opozice hraje, se podívejte, jo. To přeci nemůže být role opozice, aby si vynutili svolání mimořádné schůze sněmovny. Tam se handrkovali, než jim to ty druhý zarazej a neschválili ani program. Teď tohle to přeci ani přátelé té opozice přeci nemůže uspokojit, si může říct, proč to, co to nemá žádný efekt. Je tam pár schopných řečníků, ale řečnit pro řečení nemá smysl.
9: Ale můžu něco na vás zkusit, Petře? Můžete. Totiž ne, no, myslím si, že cesta, že cesta od pozorování politiky k dělání politiky je ještě dlouhá, ale můžu si troufnout tenhle dotaz, doufám. Kdybyste vy
10: cokoliv.
9: Díky, vy kdybyste byl na místě dnešní opozice, s tím chumlem těch partají, které tam jsou, tak co byste udělal?
10: Jak Barunko, můžu si dovolit malou lekci nejdřív.
9: No.
10: Protože jsem historik a protože se to tady obecně plete. Dávám hádanku. Voskovec a Werich v jedné předscéně zpívali: my nemáme strany, my máme partaje. Napadne vás proč? Nemusíte přemýšlet, já to řeknu. Jo.
9: Jo, to jste se mě ptal.
10: No.
9: Aha, to jsem nepochopila.
10: Promiňte, jasně.
9: Já myslela, že to je součást té písně.
10: Ne, prostě to se tady zaměňuje, partaj. Partaj, to byla SPD ve 20. letech v Německu a jiné. Partaj, to je strana, která má 250 000 členů, jako tady měla za první republiky národní socialisti měli 230 000, sociální demokratie 250 000, to jsou partaje. To jsou velké struktury, které když se dostanou k moci, tak jako to třeba bývalo v Rakousku, tak obsazují všecko od ministra školství až po školníky, jo?
9: Ale Petře, počkejte, na vteřinku. Jako my se ale vzdalujeme od té mé otázky. Co byste dělal?
10: Hned přiblížím. My nemáme žádný partaje. My máme větší či širší stolní společnosti, které nefungují vůbec jako ty takzvané partaje. Existuje známá teorie, první republika byla republikou stran, které tam měly dominantní úlohu, taky ke škodě, jo? Ale to my vůbec nemáme. To je, tady neexistují normální výměny personální v těch stranách, že by tam někdo s někým bojoval. Ty strany jsou tak úzké, tak malé, že se to všecko odehrává v takový rovi, hele, my pomůžeme Jardovi a vy pomůžete našemu Frantovi, jo. To je ten problém.
9: A taky zapouzdřené jsou.
10: A taky zapouzdřené. Oni mezi sebe nikoho nepustí, já jsem se mezi nima pohyboval, jo. Prostě, jako by nám tam dělal zbytečný problém. Tak ještě počkáme.
9: Ale tak, Petře, teď ten dotaz znova. Co byste dělal na místě dnešní opozice?
10: Sformuloval bych nějaký program, ne megalomanský, za prvé, za druhé, za třetí. Tři hlavní témata. A hlavně bych se dohodl, jak budeme společně vystupovat a kdo si veme na starost jakou tématiku. Není možné, tohle to se dneska děje, že každý hovoří ke všemu a nemá to často hlavu a patu. Takhle ta opozice na ničem nesedí. Ta se prostě vznáší a když se jí zdá, že od protilehlé strany letí nějaký míček, tak ho napálí. A to je málo, že jo?
9: Víte, vy jste osobně poznal stovky politiků, tak odhaduji.
10: Asi jo, no.
9: A podle čeho se nejrychleji pozná, že člověk není pro politiku dost dobrý? Podle čeho se to pozná? Podle čeho to poznáte hned ze začátku?
10: Neumí formulovat myšlenky.
9: Já myslím, že řeknete, nemá myšlenky.
10: No tak děkuji vám, to samozřejmě. Neumí formulovat myšlenky, záhy přijme na tom, že důvod je v tom, že prostě nemá myšlenky. To je ještě to další stádium. Ano, děkuji vám. Teď jste klepla, že bych přímo na lebku. Tak a to je to samozřejmě. Neumí své myšlenky veřejně obhajovat. Prostě je to amplion, který zapne, něco odvypráví a bez ohledu na to, co říkají ty druhý, protože neposlouchá a totiž hlavně není schopen toho. Všimla jste si, že jak přestaly vlastně existovat ty některé deníky, takže z českého politického života téměř mizí politický diskurs. Tady se, co já pamatuju z 90. let, někdo něco prohlásil a druhý mu na to odpověděl v jiných novinách. A takhle to běželo jako novinář. To už tady neexistuje. Tady mluví k sobě, tady už nikdo neočekává ani odpověď. Ten se okamžitě ozývá z těch sociálních sítí, ale to není hluboká výměna názorů. To opravdu ne.
9: Nepříliš optimistické povídání dneska s čerstvým osmdesátníkem Petrem Nováčkem bylo dnes na programu. Petře, doufám, že se nevidíme naposledy, protože to téma, o kterém spolu mluvíme, bude věčné. Děkuju moc.
10: Já děkuji za pozvání, moc si ho vážím a přeju Českému rozhlasu a Varunko vám osobně co největší kus štěstí, protože ho budete a budeme potřebovat. Já se s prominutím, i když od 1. ledna už jsem plném důchodu, tak já se stále k těm rozhlasákům počítám.
9: Děkuji moc, hezký den.
10: Já taky děkuji, nashledanou.
4: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Sněmovna odsouhlasila opětovné zavedení EET. Spojené státy opět útočily na Irán. Prezident Trump hrozí dalšími údery i v nadcházejících dnech. 11. etapu cyklistické Tour de France ovládl Nor Seren Verenschot. Ve žlutém dresu zůstává i dál Slovenec Tadej Pogačar. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví přehánky a teploty až 30 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Třeba podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
11: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
7: Předlohu teď musí posoudit ještě Senát a prezident. Spojené státy ukončily další vlnu útoků na Irán. Podle americké armády trvala asi 90 minut a mířila na systémy pobřežní obrany, sklady a odpalovací základny řízených střel. Na ranní údery reagoval Teherán odvetnými útoky na americké základny v Kataru, Bahrajnu nebo Kuvajtu.
12: Spojené státy hrozí i dalšími údery na Irán. Informovali taky o tom, že zadrželi dvě obchodní lodě, které chtěly prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Americký prezident Donald Trump televizi Fox News řekl, že Teherán musí s Washingtonem do příštího týdne uzavřít dohodu. V opačném případě chce začít bombardovat íránské mosty a elektrárny. To by byl podle Organizace spojených národů válečný zločin. Matěj Kolář, Radiožurnál.
7: Podle údajů iránské vlády předchozí americké útoky za posledních několik dnů nepřežilo nejméně 30 civilistů. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Šéfka Evropské komise navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj a vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center měst.
13: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
14: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení strašného vedení bateriovým boxem.
13: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
15: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
13: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Radiožurnál.
7: 11. etapu Tour de France rozhodl až hromadný spor. Nejrychlejší byl norský cyklista Søren Werenskiold, který si připsal etapové vítězství. Bezprostředně po dojezdu hodnotil závěrečný finish v rozhovoru pro web Tour de France.
16: Myslel jsem si, že jsem až moc vzadu, ale pak se to na pravé straně otevřelo a povedlo se mi dostat do čela. Sice jsem se ještě chtěl schovat za Kesebola, ale zbývalo jen 250 metrů do cíle. Tak jsem to zkusil a vyhrál. Je to neuvěřitelné.
17: It's unbelievable.
7: A druhé místo obsadil Nizozemec Olaf Kooi, třetí skončil Belgičan Jesper Philipsen. Žlutý trikot uhájil Slovinec Tadej Pogačar, který vede průběžné pořadí o více než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegorem. Nejlepším z českých cyklistů